0: Super věc.
1: Já už si dávám teďka žádost, že budu dávat razítka.
0: Já už jsem taky podal několik žádostí.
1: A proto jsem furt ve frontě, jo? To je prostě klasika. Jo? To je vysílání pirátů, prosím vás, ten systém na dezinfo.
0: Tlačíme se tam, je nás tam spousta.
1: Je nás zase hodně, zase to spadne jak stavební řízení. Já měl mít první razítka, kdo tady bude chodit světem a říkat, toto není dezinformátor. Já to mám navíc jednoduchý, protože jsem zjistil, normálně to dokázalo 15 lékařů prestižních světových univerzit z 10, že poslouchání jednou týdně férovky ti jako vytváří s tou imunitu a nemůže se stát dezinformátorem. Takže já chci protlačit teďka u odborářů, že to normálně budou tlačit ve fabrikách, že jako Kubánci si čtou ty noviny, aby věděli, co je pravda a co se právě stalo a čtou jim to pěkně na pracovišti a potom, jaký doutníky jsou, Petře, že víš sám. Tak jsem si říkal, že by teda mohli začít zavádět nejen do škol, nejen na pracoviště jménem úřad vlády, zasedání vlády, prezidentská kancelář a další, ale mohli by to rozšířit tak mezi lid, dělný a pracující, pravidelnou četbu, poslech, klidně bych to zhudebnil, jednou týdně férovky, dodám štempl a je to všechno v pohodě a pan Foltín konečně má nějaký výsledky.
0: No, pan Foltín... On je v, jak jsem řekl, v paradoxní situaci, protože je zmocněncem vládním pro boj s dezinformacemi, ovšem vlády, která nebyla schopná stanovit právní definici dezinformace. A mě to proto ta jeho pozice připomíná, jako kdyby, když řeknu, vláda Lubomíra Štrougala jmenovala ministra pro svobodu informací. Asi zhruba tak.
1: Ale zase ti můžu uklidnit, že to by byl nejméně unavený soudruh.
0: To určitě.
1: Ten by tam možná seděl ještě teďka, protože by ani nevěděl, že byl nějaký 89. Že by mu to kluci soudruzi neřekli, jak rychle zdrhali. Ale hele, je to trefný, protože jak to glosovat, jo? Vláda, která má druhé programové prohlášení, které si nenechala ani odhlasovat a ve výsledku stejně řeší úplně jiné priority, které hlavně voličům vůbec neslibovala a nenabízela, neřekla o nich ani ňo. Tak pak je to těžký, na to ti ani Infomosad nestačí.
0: No, když jsme u toho Infomosadu, tak plukovník Foltín má tuším zatím misi garantovanou na půl roku, a dostal k sobě aparát 10 lidí, což nevím, jak buď někteří z nich přešli od z jiných pozic, které už jsou, jestli některý byl nově vytvořený a jsou to extra peníze, to nám zatím nebylo sděleno, možná, aby nevznikla nějaká dezinformace mezi lidem.
1: Přesně. Lidé se neptali.
0: A média taky ne, takže proč něco lidu sdělovat?
1: A kazí takovou tu tvořivou přece atmosféru pracovitosti a pracujících se přece říkalo, že jo, vždycky.
0: No to určitě tohleto voní krásnou soudružskou pracovní atmosféru. No,
1: já už si normálně protože ty nejnormalizačnější seriály, abych tak jako tu atmosféru zase zpátky navnímal, protože já jsem zjistil, že jsem toho spoustu nestih, že mě to jako rodiče ani nepouštěli, věděli asi proč a teďka mě to chybí, jo.
0: Protože... Nakoukej Dítla, hele, správnýho.
1: No, jako... Teďka budu přehradu zrovna, abych jako byl, no jasně, abych byl trošičku tak, v obraze.
0: No, ale Zlaté co dno. Jsem chtěl říct, teda, že na rozdíl od Michala Klímy, nebo Štíka v téhle funkci a průkopníka, tak Otakar Foltín má k ruce 10 lidí, tak asi můžem věřit snad, že u něj ty udání zadministratovaný budou. Nebo aspoň, že jich bude víc. To, co nestih Michal Klíma, takže který...
1: Hele, ale to je v podstatě šlachta dvě mě teďka dochází, protože to je už zásahová jednotka, to je charakter invaze malý, nebo takových výsadkářů. A jestli oni jsou někde, nevíš, jsou na úřadu vlády, nebo asi na úřadu vlády?
0: Na úřadu vlády, si myslím, no.
1: Šlachta dvě.
0: Hele,
1: takže já teďka
0: dvakrát
1: bonzuju, varuju hlavně ODS, ať zpozorní. Máte ho tam?
0: Hele, já jsem teda tím musím říct, probíhá. Jak tohle to řekl, jsem spozornil taky, protože za tebou jsou dveře, ty sedíš zády ke dveřím, já sedím čelem ke dveřím, tak se trošku bojím, aby se nerozrazili a tam nebyl Foltín.
1: Hele, ale já mám oruskou výhodu, že já bych náhodou, on je teďka co, plukovník, podplukovník?
0: Plukovník.
1: Plukovník. Já bych si s panem plukovníkem moc pěkně popovídal, protože já jsem ho fakt čet. Mám takové foltínovské otázky.
0: Tak hele, super, díky takže... za to. Jakmile jsem vtrhne, já řeknu to Kubáček, udám tebe a řeknu, on přečet všechny vaše knížky, jeho si vemte.
1: A já si naivně myslel, že ty běžecký boty si bereš kvůli tomu, že dobíháš důchod.
0: Ne, ty
1: a
0: si
1: ty
0: beru...
1: přitom máš zaječí úmysly před Otakarem Foltínem, který nespí.
0: Takže budeš to ty, budu tě muset nahlásit, sorry. Ale no. Udal si se sám, řekl si, že máš nečtenou literaturu plukovníka Foltýna.
1: Ano, ano. Ale mimochodem, přátelé, kdyby náhodou u vás zaklepal na dveře plukovník Otakar Foltýn, přečtěte si pár věcí, fakt nejsou špatný. Já často mám dojem, a není pan Foltýn to první, že ty texty a ty osobnosti byly jiné, že to je takové Jekyll Hydeovské období, že nějak potkáváme dneska lidi ve funkci, kteří nějak už neodpovídají tomu, co psali, jak to žili a jaké měli představy o tom systému před dobou, než dostali funkci.
0: Já tady vidím, bohužel, že nám přibývá nějak Jekyllů spíš.
1: Máš pravdu. Máš pravdu a je pravda, že já si občas takhle listuju Malým princem, že to je neskutečně moudrá kniha. Já bych to mimochodem v rámci nějaké lepší atmosféry a poučení lidstva vedle Mňačka rozdával každý rok zdarma do každé domácnosti, každé rodiny, protože moudřejší věc snad vedle Nikola Machiavelliho Vladaře jsem ještě neviděl. Ale kolikrát si říkám, že ono se vyplácí si tak zpětně připomínat i některé pohádky typu Císařovi nahé šaty, to je taky věc, která neomrzí. No, zvláště v oděvním průmyslu.
0: Já bych tuhle férovku skončil pozitivně, pozitivním tónem, na pozitivní vlně, jak se říká, a jenom řeknu, že si přeju, jak Otakar Foltýn sám řekl, že začne zostra, tak aby zostra taky skončil, protože myslím si, že do demokracie žádný takovýhle funkce nepatří.
1: To je přiléhavý závěr a já jenom, abych zvýšil pozornost, poslechovost, a ten boj proti dezinfo, který se rovná s poslechem pořadu Férovka, tak kdybyste nás nějaký čas neslyšeli, tak jsme na pohovoru ideovém.
0: Jo. Takže zdravím posluchače.
1: Držte se nám, dokud jste vy, jsme i vy.
0: Jenom vlastně musíme se nahlásit předem, budeme mít jeden týden pauzu.
1: Jsem chtěl nechat trošku právě stav obklíčení.
0: No, hele,
1: já jsem doufal, že přední plátky se budou ptát, kde jsou. Hledáme dva chlapce. Prosím,
0: tohle to je preventivní opatření. Po této férovce si dáváme týden pauzu, aby jsme to sklidnili.
1: Pane v plukovníku Foltýne, jak stojíte za Petrem Holcem, neměl jste ho tím samopolem tolik tlačit do zátylku. Já jsem vám řekl, že se podřekne a podřek se.
0: Je to pravda.
1: Opatrujte.
2: Radio Xaver.
3: Před pár dny zemřel papež František a já vím z některých rozhovorů s vámi, že vy jste velmi ctil Benedikta XVI. Kdysi jste, myslím, že v tomto pořadu hodnotil ten jeho pontifikát, jak se říká, že považoval jste za úspěšný, říkal jste, že on byl velmi vzdělaný člověk a velmi, řekl bych, úspěšný v té pozici. Jak hodnotíte působení pana papeže Františka?
4: Tak mně nepřísluší hodnotit působení papeže Františka z pozice katolické církve. Prostě katolická církev se musí vyhodnotit sama, jestli po Janu Pavlovi II. A po Benediktu XVI. To, s čím přišel a co v té církvi udělal papež František, bylo to, co chtějí nebo nechtějí. Můj pohled je na to vnější. Já bych řekl, že i Jan Pavel II, já jsem měl tu čest opakovaně mluvit a setkat se s Janem Pavlem II. A stejně tak opakovaně s Benediktem XVI. Nového papeže už jsem já nezažil, takže z osobního kontaktu nemohu říct si vůbec nic. I pro mě byly ty oba dva předcházející papežové mužové definující dobu, definující éru, prosazující některé hodnoty, které myslím stály za to a v tomto smyslu byly velikány, kdyby se hledala osobnost roku a taky občas to vyhráli tyhle ti dva v různých anketách, jako, tak byly širokou osobností, která daleko překračovala katolickou církev. Já myslím, že jestli to vidím dobře, tak já myslím, že to se nedá říct o papeži Františkovi. Ten nebyl takovou svět definující nebo svět posouvající osobností. A to je velká odlišnost. Kdybych měl pokoušet se hodnotit jednotlivé kroky papeže Františka, tak zase říkám, mně nepřísluší diskutovat o tom, jestli se mám vše dělat tak či onak a jestli mají být ženy v té či oné roli. To prostě si organizace zvaná Katolická církev musí vyřešit sama. Já jsem vychován v názoru jako dítě, že prostě ženy kněze nedělají. Prostě, takže když jsem to uviděl tady, když naše jedna kněžna dokonce tančila ve Star Dance, no tak mně se to zdálo trošku podivné, že? Takže tyhle ty kroky toho papeže jsou pro mě trošku nejasné, no.

0: Kapitola 10. Co se vám zase posralo? Lopata seděl v klubu a bylo vidět, že se soustředil na to, jak stručně může podat večer informaci Hlavounovi, Modrookému a Teflonovi, který přijde i s houslistou. Z autisty obavy neměl, ten ničemu nerozuměl a spod brýlí hleděl vždy jako tulpas. Guido si naléval visku, do které nasypal hrst ledu a otočil se na Lopatu. Tak co jste všichni jak lesní včely, nebo spíš sršni, co se vám zase posralo? Milý Guido, odvětil zcela suše a bez jakéhokoliv náznaku vzteku, zcela bez emocí, Lopata. To se posralo nám všem, i tobě, víš? Guido přestal míchat led ve sklenici whisky Griffem, který uměl jen řádný pijan. V místnosti bys slyšel spadnout špendlík, jaké ticho se rozhostilo, dokonce Elegán vypnul hudbu, což se stávalo zřídka. Všichni to ohodnotili, atmosféra houstla, napětí by se dalo krájet. Něco bylo ve vzduchu, vždy když Lopata se takto choval, tak to nevěstilo nic dobrého a on byl hlavička. Velká kapsa s Mílou seděli v rohu vedle sebe jako školáci a oddechovali se zvýšenou frekvencí, tlak měli určitě přes 200. Velká kapsa měl stále nohy široce od sebe a Míla nestihl vyzvědět, co se mu stalo, že chodí jako syfilitik. Lopata téměř monotónním hlasem začal. Tak jsme se byli podívat na nějaké přiblblé konferenci o vývoji energetiky, rozvoji obnovitelných zdrojů. Jen tak jsme si šli špíznout, jak se naši podnikatelé na to dívají. Chci vědět, které prase tu konferenci vymyslelo a připravilo celkem podrobný program. Tak podrobný, že jen totální kretén by nepochopil, co vlastně probíhá a jaký z toho bude prejt. Podnikatelé u nás nejsou idioti, ačkoliv se je snažíme dusit, jak se dá, aby neměli myšlenky na kraviny, tím myslím třeba sledovat, co se chystá a nemá být pro ně určeno. Tak tito podnikatelé, kteří držou držku po betonu, se teď chopí příležitosti. A že to umí, to si buďte jisti, umí z hovna uplést bič a ještě jim práskat. Vždyť to, co jim stále připravujeme, aby se zabavili papírováním, jak podnikání znemožňujeme, jak podnikatelům, tak i živnostníkům, to je do prdele již propracovaný systém a teď jim někdo připraví takovou nalejvárnu. Kdo to asi byl? Dodal řečnickou otázku a otočil se vyzývavě na Mílu. Ten se přikrčil jako žáček v 5. třídě, který je přistižen, jak dává připínáček na židli sousedovi. Míla se ještě víc přikrčil. Byl si plně vědom, že konferenci pořádalo jeho ministerstvo, protože to chtěla manželka. Bratr pořádal takové konference pravidelně a těch pár milionů, které mu ministerstvo na to přispívalo, považoval za rodinnou výpomoc. Dokonce byl přesvědčen, že je to správné. To, že si pozve na konferenci přednášet odborníky, nepředpokládal. Vždy tam přednášeli za slušný plat jen rodinní příslušníci a tam nebezpečí, že mohou něco kloudného odpřednášet, co bude mít hlavu a patu, nehrozilo, natož něco vyzradit. Důvod byl jasný. Všichni ukončili základní školní vzdělání asi v 16 letech a to už v 6. třídě. Kdyby nebyla sametová revoluce, tak by pracovali tam, kde jejich maminky a tatínkové, jako pomocný dělník či pomocná uklízečka. A ti měli zaměstnání jen proto, že bývalý režim nedovolil žádné zaháleče a příživníky. Každý musel pracovat. Kdo 21 dnů v kuse nepracoval, pochopitelně se to netýkalo dovolených nebo nemocenských, tak byl označen za příživníka a to byl trestný čin a putoval do vězení. Jejich rodinní příslušníci měli práci jen proto, že na to byl zákon. Strýček, který vystřídal jako pomocný dělník stovky míst, byl znám v celém bývalém Československu. Jeho schopnost pracovat byla podstatně horší než u cvičených zvířat. Každý řemeslník, dělník měl v té době radost, když dostal k ruce pomocníka. Netýkalo se to ale strejdy. To nastala katastrofa a takovému dělníkovi v týle se strejdou šlo celou směnu minimálně o život. Jako pomocník se vyznamenal, když připravovali spuštění jednoho významného plynovodu a měla přijet delegace z ústředního výboru. Plynovod, přestože to byla vládou sledovaná stavba, se nepodařilo dokončit. Velká sláva na spuštění byla připravena přesně na den a hodinu, ale nebyl plyn. Strejda přišel s nápadem, že se zakoupou propanbutanové lahve, že prd kdo pozná, z jakého plynu se bude vařit voda na kávu. Vše se mělo odehrávat venku, tak se příprava nezdála být nebezpečná. Soudruh tajemník otočí ventilem, začne proudit plyn, zapne se sporák v polní kuchyni a uvaří se voda na kávu. Mezitím si dají vodku, koňak a na další technické záležitosti se už nedostane. Sele upečeme dopředu doma a tam se bude jen dopékat, jakože na plynu. Vše vypadalo skvěle a strýc rostl na ceně. Dokonce si ho všiml i kádrovák, který měl za úkol toho imbecila na chvíli zaměstnat, jak se líbil svému kolegovi, když přecházel po jiném průšvihu z vedlejších skláren. Tam nechal vychladnout sklářskou pec. Začal nad Strejdou přemýšlet, že asi nebude takový imbecil, když přišel s tímto zlepšovákem téměř ve 12 hodin a 5 minut. Delegace tu měla být příští týden a dostavba plynovodu měla před sebou nejmíň půl roku zpoždění. Švindli ve výkazech, jen aby se pravidelně měsíčně plnil plán vládou sledované stavby, se jim nyní vymstili. Půlroční sklus se tak lehce nenahradí, to vědělo celé vedení. Ale ač to nevypadalo věrohodně, kádrovák by to odnesl úplně stejně jako výrobní ředitel. Za zlepšovák byla Strejdovi přislíbena tučná odměna 500 korun. Pro toho imbecila to je stejně až moc, přemítal kádrovák. Ale všem ostatním šlo o místa a také mohli skončit v uranových dolech, kdyby někdo vyhodnotil, že neplnění plánu vládou sledovaných staveb je z jejich strany úkladná sabotáž. Měl radost, že se nechal ukecat v hospodě u druhé flašky gruziňaku. A s kádrovákem z Kláren si plácli a Strejda hned druhý den byl přeložen k ním do státního podniku. Celá věc se spuštěním nového plynovodu proběhla nakonec velmi tragicky. Nestalo by se tak, kdyby vše připravil odborník a lahve s propanbutanem, stejně jako kulové kohouty, sporák či pečící grill, velmi odborně zapojil. Nikdo neví, proč to nechali Strejdovi. Asi okouzlil celé tehdejší vedení státního podniku svým nápadem. Nikdo už nedomýšlel, že neumí ani přenést pár prken z jednoho místa na druhé, o trubkách ani nemluvě. Tam obyčejně došlo k silnému poškození izolace tak, že jím manipulovaná trubka byla k danému účelu už nepoužitelná. Strejda se pyšně chopil díla a celou montáž provedl dle svých znalostí ze 6. třídy, kdy si v dílnách při výrobě plechové nádobky na mýdlo ucvakl jeden článek ukazováčku na levé ruce, ten spláchl na záchodě, když se snažil zamaskovat své zranění a zbylou krvácející část prstu omotal izolační páskou. Vše tenkrát skončilo těžkou infekcí a Strejda přišel téměř o celý prst, v nemocnici si pobyl pár týdnů. S touto schopností postavit se k manuální práci, a to v oblasti plynu opravdu velmi odbornou, se chopil díla. Používal izolační pásku, plastelínu, tu miloval už jako dítě a zůstalo mu to, různé staré hadice z kola a podobné nesmysly, které se mu mohly hodit v případě, když si doma dělal ochoz, když kradli plyn a chtěli obejít plynoměr. S touto výbavou připravil náhradní zdroj plynu, který měl působit, jako kdyby stavba plynovodu byla dokončena. Tajemník otočením velkého kulového kohoutu měl spustit tuto významnou část vládou sledované stavby. Akce se nepovedla. Došlo k obrovskému výbuchu, kdy zakopané propanbutanové lahve létaly vzduchem jako bomby, na kusy byl roztrhaný sporák s obrovským grilem, všude lítaly střepy. Nehoda měla desítku zraněných a dva mrtvé. Bohužel mezi nimi nebyl Strejda. Ten pak policii vše podrobně popsal, některé detaily si ještě vybarvil, protože ho bavilo, jak ho šéf policie v čele s ministrem, vedením strany a dalšími vyšetřovateli bez hlesu poslouchají. Připadal si důležitý a dokonce rád podepsal v protokolu i to, co neřekl a co si pánové přáli, aby tam pro úplnost bylo, přestože se to tak nestalo. Strejda vyvázl pouze s 6měsíční ochranou léčbou, která mu byla předepsána jako důsledek těžkého šoku, který při výbuchu zažil. Celé vedení státního podniku bylo obžalováno z vlastizrady, přípravy puče, sabotáže a nevím čeho ještě. Všech 6 ředitelů bylo přesunuto do uranových dolů, kde měli pracovat 15 let. No a tento Strejda nyní přednášel na všech seminářích především k energetice, protože se po tom výbuchu cítil být plynařem a energetikem v jedné osobě. Tím, že byl částečně perzekuován v bývalém režimu, jak sám říkal, byl považován za zlatý hřeb všech konferencí, které bratr pořádal. Míla se probral z hlubokého přemýšlení, co se vlastně na té konferenci stalo. Že by jeho rodina mohla něco vyzradit, o tom silně pochyboval, ba dokonce si byl vzhledem k jejich intelektu jist, že odtud vítr nevane. To už ale Lopata řval a držel Mílu za límec a cloumal jim ze strany na stranu jako tajfun se stéblem slámy. Míla se začal dusit a zbrunátněl. Nikdo z přítomných se ani nehnul. Lopata s ním mrštil o pohovku a řval. Mluv, tak kurva mluv, co to má znamenat? Míla věděl, že se něco vážného stalo a začal koktat. Já nevím, kdo na té konferenci přednášel, ale měl tam být jako vždy můj strýc, jako hlavní expert v energetice, však víš, který a další. Já nevím, co brácha vymyslel za kokotinu. Tak ty nevíš, tak já ti to doplním. Místo těch vašich trotlů tam byli samí špičkoví odborníci, kteří navíc zjevně elektrárny nemají ani neplánují, že by je měli. Byly to špičky v oboru a když tam udělali rozbor, tak jen blbec by nepochopil, co to znamená. A to ještě na konferenci, kde byli samí podnikatelé a ne vyžírky, které chodí na konference sežrat chlebíček a vůbec nejsou schopni rozeznat, co se vlastně přednáší. Mílo, ty bys zasluhoval betonové botičky, uvědomuješ si, co to znamená. Do projektu se nám vloupe kdejaký čípek. To je strašné, já jsem předvídal, že se blíží krize. Budeš si to muset zodpovědět hlavou Novy Houslistovi, prostě vedení. Večer jsou tady. Připravte projektory, šanony s našimi spolupracovníky z policie, prokurátorů a soudců. Dále nachystejte metodiku podpory obnovitelných zdrojů, kterou jsme schválili před 2 lety. Budeme muset připravit krizový plán a zajistit další pokračování projektu. Bez návrhu krizového plánu nemůžeme před vedení ani nastoupit. Tak, kluci do práce, zavolejte Anču. Nafoukneme Anču, snažil se zavtipkovat Eda, aby sklidnil hustou atmosféru. Ne, debile, naši Anču, ať vám pomůže s prezentací. Elegán se tvářil nezúčastněně a tiše pomáhal připravovat veškerou techniku k prezentaci.
1: Chceš-li za mnou, lásko, přijít až zítra, třeba bude už pozdě. Jsem jen hromádka kostí a zhluk bílkovin.

Byl jsem vhozen do života bez toho, že by se mě ptali. A bez toho, že by se mě někdo zeptal, budu zas vyhozen. A tak prosím jenom o jedinou malou úsluhu. Netvrďte mi do očí, že jednáte z mé vůle, že tohle to všechno je i moje přání. Svět je brouhovní vál, který svou kuličku válí jako v hypnóze. A pěkně do kolečka, do kola a pěkně po kruhu. Až se mu hlava zatočí, pak vydlabe si v zemi důlek, že tam přežijete.

oblečený plánek. Hodláš-li za mnou, lásko, přijít až zítra, může být už pozdě. Nikdo nás neposlouchá, a tak poslouchejme sebe. Jak se naše srdce hlásí, ještě chvíli, ještě moment, ještě vteřinu, ach, tady na zemi. A tak přijď už radši dnes, ať spolu dočkáme se jitra a o sebe se mnou rozděl. Cítím, že nebudu mít strach, když budu ležet vedle tebe. A tak nás najdou za milion roku asi návštěvníci z vesmíru a přikryjí nás kamením.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Pane Holče, víte, čím to je? Já jsem o tom včera dumal večer.
2: Ne.
1: Po zprávách, jo. Oni se totiž zájemně drží pod krkem. Drží pohromadě už možná ani ne nenávist k Babišovi, ale ten společný nějaký něco oni vědí, že jakmile to povolí, ono to visí na poslední vlásku. Jak to povolí, jak se to zesype. A bohužel to nutí dělat takovýhle kompromisy. A říkal jsem si, když tam stál signalista před těma kamerama, že jsem si, chlapče, teď si stará jako u hodně lidí.
2: A víte, u toho Fialy, jako u toho Vítka mě to nepřekvapuje. Já ho vidím úplně, jak, všim se si, jak on vždycky stojí a říká ty alže. Má takovou tu jako fortelný postoj a jako, že necouvne.
1: Nemá.
2: A já úplně vidím, počkejte, jeho vidím, jak někde stojí nad někým a říká, přiznej se, seš fučík. Jeho jo, ale toho Fialu, slušňáka, ne, profesora, ten nám sliboval, konečně slušný premiér, za kterého se nebudeme moc stydět. A on teď takhle lže a podívejte se na tu jeho... Viděl jste, jak se kouká do těch kraviček, ten obrázek?
1: Do kraviček?
2: Vy jste to neviděl? Ne. Legendární už teď obraz takový, jak udělal na ORSK, aby překryli všechny ty průsady, tak oni teď vypouštějí takové obrázky s Fialou a vždycky tam nějaký slogan. A o víkendu vypustili profesora, jak je takhle zády k vám, ale má takhle natočený lehce profil, má takový dlouhý zadumaný pohled a před ním je louka a na ní se pasou dály krávy nebo mufloni nebo voly, to těžko říct.
1: Bože, to je dojemný.
2: Je to krásný. A to už je, já bych řekl, to je konečná.
1: Chudák, Photoshop se spotil, co?
2: Jo.
1: No.
2: No ne, ale když v této situaci, v těchto těch
1: ruserech
2: začnete vypouštět bukolický kravičky,
1: ne,
2: tak
1: něco,
2: je to v prdeli mistře.
1: Tak to oni vědí, že to je konec, ale v jedné věci se mýlíte, je tady cítit ještě vaše vlastně mladický pohled, nerozvážnost ještě a ty zkušenosti tam nejsou. Na tom panu Rakušanovi je zjevný, jak ztrácí půd pod nohama.
2: To jo, ale...
1: A vy říkáte o nějakým pevným postoju.
2: Ale já nemyslím, ale já myslím, že ho aspoň předstírá, že vždycky tak stojí, jako to já si nemyslím, že je to bůh, jak to...
1: Ten jede na tygru
2: jo,
1: a bojí se každé zatáčky.
2: Ale na rozdíl od Fialy, z jeho vystupování si ho umím představit, jak z vás doluje nějakou pravdu, přiznání, řekněme, že jste si dal na chlebíčky Zetko, prostě Vítek zaklekne na vás. Ale představte si z toho slušňáka profesora. Ty tituly před tím jménem, za tím jménem, LLM, já nevím, co ještě všechno.
1: No. Tak je to vysokoškolský profesor. Není to v uvozovkách lotr z biznisu?
2: Není, počkejte, lotr LLM? Není. Ty Elka nejsou lotr? Ne.
1: Pravda, on umí čerpat. Jo, takže on, ne že by byl úplně netknutý tady tím, jo. On ví, kudy vedou dveře na půdu a jak penízkům říkat, pojďte do neziskovky, děti moje. To ne, to zase ne, ale naivní není. Ale to, že je to takový akademik, jo, a tady zem se topí v problémech, on se jde koupat k moři.
2: Kde v Chorvatsku rád plave, to říkám.
1: Plave, já tomu prostě rozumím.
2: Podle mě tam má své místečko, který si oblíbil a tam rád plave.
1: Dobře, ale mohl jet do Deblína na rybník taky, jo?
2: Nebo do Kyjeva.
1: No, nebo někam, ale to je jedno. Prostě on je zvyklý, prostě v létě nepracují ti lidi ve školách. Takže on byl celý život ve škole. A posledního června cílivý.
2: A teď se nemůže smířit s tím, že nemá prázdniny, profesorský, sakra.
1: Cílivý.
2: A proto i ty kravičky, že se cítí, že někde na táboře pionýrským, ne? Nebo na venku. No jo.
1: A pane Holče.
2: A to je vidět ta vaše zkušenost.
1: Já mám...
2: v tom přemýšlení.
1: Já mám pro vás dneska prosbu. Velmi... No prosbu. Spíš takovou jako...
2: Čili nebude zase mě pumpovat o prachy. Já vás znám,
1: já jsem zjistil, že vy jich moc nemáte.
2: No to ne.
1: Ale...
2: Já čekám na tu vládu teď trošku, víte.
1: Víte, já jsem sledoval tu partii nedělní, když tam zase plácla o tom svetru.
2: Myslíte paní Market?
1: Paní předsedkyni, já bych vyprosil, abyste nesnižoval tyto občany.
2: To je pravda.
1: Jo, protože tím podrýváte...
2: Ale já to můžu napravit potom, že se udám sám, ne, do Holešovny?
1: Nic nenapravujte a chovejte se slušně a neříkejte protistátní věci. Tak. No. Já jsem se toho chopil a pletu svetr.
2: To bych do vás řekl?
1: Jedu hladce obratce, mám takovou hezkou jako vlnu jsem sehnal, už mám tak třetinu zad a teď jedu na rukáv. Jenže jak se na ty záda dává ten rukáv, tak musíte vypouštět jedno očko postupně.
2: To bych do vás neřekl. A vy pletete s paní předsedkyní společně nebo
1: ne,
2: sám?
1: Ne, sedím doma a pletu večer.
2: A jakou dotaci máte vládní?
1: Dotaci na to nemám, na to nejsou dotace, ale budu mít hezký svetr. Předpokládám, že tak za měsíc bude hotový. Chtěl jsem vám nabídnout, že vám také upletu svetr, jestli chcete.
2: No to jste moc hodnej, ale to je málo. To chápete.
1: Jak málo?
2: No, potřeba jsou svetry dva teď.
1: No dobře, ale tak já vám pletu jeden, tak nebuďte nenažraný a...
2: No ne, ale jeden svetr to bude podle mě už na trest nějaký
1: a bude menší. A bude to z mohéru.
2: To je moc taky hezký, ale víte, já vám říkám, vím, ale říkám vám, já se obávám, že jestli v říjnu vás chytnou na ulici jenom v jednom svetru, tak hned šup s váma někam na nápravu.
1: Tak, a já to teď, tu prosbu, jo, už se k tomu pomalu dostávám. Zaprvé, diváky chci poprosit, jestli někdo nemá doma nějaký starší vydání Burdy, protože tam byly vevnitř ty střihy a takové věci.
2: A nebo Neckermana tam byly.
1: A návody, jak se...
2: Polonahý modelky na spodní prádlo. Vzpomínáte na... No, já jsem se vrátil do dospívání.
1: Naši vlast ovinula mračná. Inflace, felace, korupce, já nevím čeho všeho. Teď je tady ten drahý plyn a vymyslíte na nějaký model?
2: Já jsem se vrátil tady do školních lavic, jako, nebo spíš pod lavice během...
1: Teď máme vážnou věc. Dobře. Já vás nabízím, můžete mít z růžového mohéru, protože mě zbylo tamto kus, tak můžete mít svetřík. Jo?
2: A celý růžový, jo? Nebo jenom záda růžový?
1: No tak já mám zatím jenom na jednu stranu ten mohér. Tak jo, to z druhé strany bude z něčeho jiného asi.
2: Jaký slabší materiál?
1: Co se ženu. Ale jestli by někdo z diváků nebo divaček neměl ty starý burdy, kde byly návody různý, protože já tam chci vám i nějaký emblém.
2: Jo.
1: Tak. Ale pane holče, neměli bychom my dva nabídnout té ztroskotané ženě pomocnou ruku?
2: Já jsem pro.
1: Ona totiž má podle mě strašně blbý poradce. A nebo žádný. A my, kdybychom to vzali do rukou a jednou za týden nás pozvala do té sněmovny, dala by nám chlebíček,
2: jo,
1: kafíčko s mlíčkem samozřejmě. A my bychom jí řekli, paní předsedkyně, toto neříkat, toto říkat. Vlastně nejlepší bylo, kdyby neříkala nic, ne?
2: No já se právě obávám. Vy říkáte, že má blbý poradce, jestli tam nic blbýho něco jiného, ale... Ale zeptejte se, oslovil jsem mě s tím mlíčkem a já vždycky, když se někdo ptá mlíčko, tak já řeknu dvě a jedno si rovnou strčím do kapsy a odnesu.
1: To je povolený. Prosím vás, řekněte mi, čím to je, že já když se dívám, to je tak nefér na tom Facebooku třeba, jak kolik lidí si s paní předsedkyně dvojnásobné dělá prostě legraci.
2: No to proč? Ne.
1: No ne, kdykoliv, no,
2: počkejte, a
1: kdykoliv má nějaké vystoupení, tak tam plácne něco, z čeho potom...
2: Jak se říkal, kdeže jako brouzdáte, to jsou nějaký ruský weby, nebo...
1: Facebook, Zuckerman, nebo jak se jmenuje, Zuckerberg. Aha. To je americký.
2: No, abyste nesešel z cesty někde.
1: Ne.
2: Správný, myslím.
1: No ale tak k věci, tak už to není jako dobrý, že si tolik legrace z ní dělají lidi. A když teda odečteme ty základní věci, že ona je ještě lidsky neúplně zralá na takovouhle funkci, tam je ta neskušenost lidská a nevím, jestli tam není i jako třeba, jestli na to intelektuálně úplně má, to není špatného, to se každý
2: neurodí.
1: Prostě lument, tak Já taky cítím tady už ten strop v té debatě s váma svůj, no.
2: Limit, co? Oh,
1: a tak. Prostě jsem blb a vím o tom, tak prostě se nedá nic dělat. Ale horší, než to člověk neví, ne?
2: No, to je nejhorší. Ale jak říkáte teď, jestli takhle fakt někdo znevažuje, tak já doufám, že už zakleknul teda Koudelka.
1: Tak on plave v Chorvatsku asi teď,
2: tak jo.
1: Koudelič.
2: A nad nebo pod vodou?
1: Já nevím. Ale dneska jsem přijížděl tady do XTV a říkal jsem si, teď ten natoč nějaký rozhovor, potom přijde pan Holec a venku, prosím vás, v oktávce seděli dva muži, nějací. Oktávka.
2: Jo, oktávka je nebezpečná.
1: Taková ta ušmudlaná, trošku bílá, jo. Chlapící, jeden z nich dlouhý dým a takže se bojím, jako, přišel jsem hned tady do kanceláře, tady jsem se postavil takhle do prostředka a říkal jsem, 1, 2, 3, zkouška mikrofonu, 1, 2, 3. Trošku to tak vypadá.
2: Jo.
1: Tak co my s tím uděláme, pane Volče, ptám se vás. Zkuste jako rozumný chlap, vzdělanec, jak my pomůžeme?
2: No počkejte, teď byste měl tu skvělou metodu na to mediální školení. Víte, včetně toho, co?
1: Ona do toho nepůjde.
2: Že byste jí slíknul?
1: No, to bych mohl, ale teď, když je ta svetrová show...
2: To je pravda. Svetr se nesmí slíkat.
1: To jí zůstane ten svetr, co?
2: Mm-hmm.
1: Pane Holči, já to musím říct, prostě, ten princip. Už to, že vypustí zuby takovou hloupost, tak si vezmete o jeden svetr víc nebo něco. A co si vezme ten průmysl na sebe, nevíte? No co asi, si vezmou ti pekaři, kteří nemají...
2: Ne, tak to já vím, tak průmysl asi je to jedno, větší nebo? Svetr bych řekl, větší svetřík.
1: Jo.
2: A to byste mohl plést pro průmysl, velký svetr uplést?
1: No jak, já čekám, že paní předsedkyně teď někde vystoupí a řekne, já jsem to nemyslel úplně... Byla to taková metafora.
2: Já myslím, že vystoupí, to máte pravdu, to souhlasím, až řekne, řekl to Babiš. Řekla jsem to já.

0: Jak vedete kampaň, nebo jak ji budete vést? Protože určitě narazíte na to, co říká premiér Fiala a vůbec říká to více představitelů vládní koalice, že s vámi přijde chaos, že povedete zemi na východ, tak jako Viktor Orbán cestou nebo Roberta Fica. Dokonce tady během natáčení Václav Klaus zmínil, že to může koalice postavit třeba i tak Fiala nebo Putin. Tak co budete lidem říkat? Jak jim to budete vyvracet? Pokud vám tedy někteří neřeknou, protože zaslechla jsem i to, že co je na tom špatného jít cestou, jako jde Orbán nebo Fico, tak...
1: Tak my jsme v situaci, že jedni nám předhazují, že jsme proruští, druží nám předhazují, že jsme proukrajinští. My jsme pro čeští, to znamená pro nás první v pořadí je Česká republika a to je to, čemu my se budeme věnovat. Čímž samozřejmě nějak jaksi nedehnestuji zahraniční politiku, která bude pragmatická, to znamená, my se umíme vymezit vůči některým zemím, ale stejně tak tam dokážeme podpořit třeba naše firmy v rámci hospodářské spolupráce, protože tak, jak se to dnes činí, to je naprostá tragédie. Máme aktivistickou zahraniční politiku, ale prioritou pro nás je Česká republika. Prioritou pro nás je to, aby jsme zde se dostali z toho hospodářského marazmu, kdy lidé chudnou zcela zjevným způsobem. Ještě před 3 lety jsme měli 700 tisíc lidí na hranici chudoby energetické, dneska je to 1,3 milionu. Podívejte se na konkurenceschopnost tuzemských firem. I díky cenám energiím, které se nezvládly, díky tomu, že se zde narušuje investiční prostředí neuvěřitelným způsobem, ať už i minoritářů ČEZu nebo obnovitelných zdrojů, stát vstupuje prostě na to tržní prostředí z mého pohledu naprosto nelogickým způsobem. No tak ve finále znamená to, že klesá výkonnost firem. Vybírá se od nich méně daní a samozřejmě máme nižší růst hrubého domácího produktu. To jsou naše klíčová témata, kdy lidé musí vědět, že sem přijde někdo hospodářsky kompetentní. Já neříkám, že jsme neudělali žádné chyby, ale my máme sebereflexe, když jsme je udělali, tak jsme to dokázali přiznat. Tato vláda říká něco o chaosu. Dovedete si představit, jak by to vypadalo, kdyby oni řídili COVID?
0: Jakou nejhorší chybu jste udělali a dokázali jste si přiznat?
1: Hodně chyb jsme udělali v té covidové době samozřejmě. Ono už dneska se na to trošku zapomíná, ale vemte si, že takřka obden zasedala vláda, někdy dokonce každý den. Přes den jsme zasedali, připravili jsme desítky až stovky opatření. V noci se to dávalo do nějaké textové podoby a někdy jsme to museli rychle schvalovat i jako zákony, čili bylo obrovské množství různých opatření, dokonce i nařízení. A samozřejmě, že celá řada z nich nebyla v pořádku, protože jsme nevěděli, jak se to bude vyvíjet. Takže ano, třeba v té době covidové jsme udělali mnoho chyb a určitě dneska poučeni tím, co se třeba nepodařilo, tak bychom to stavěli jinak. Ale uvědomme si, že jsme byli pod obrovským, gigantickým tlakem.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Rádio Xaver najdete na play.cz. play.cz. Hraje vám Rádio Xaver.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořad Kdo to zaplatí, ve kterém se s ekonomkou Markétou Šichtařovou ptáme, kdo zaplatí za činy a často i zločiny našich politiků. Markéto, na začátek otázka, topíte doma plynem?
2: Topím plynem. A vy?
1: No, my topíme taky plynem, takže mám pro oba z nás špatnou zprávu. Já vím, že máme rok 2025, oficiálně máme vyhlášený rok dobrých zpráv, ale zdražuje nám plyn znovu. Zaprvé vylítla cena plynu znovu na trzích, ale je pravda, že v druhém pololetí loňského roku zdražil plyn zhruba o 40%, což je významná míra. A my teď vidíme několik událostí ohledně plynu, které by mohly naznačit, že by se nám mohl vrátit ten plynový šok, který jsme zažili krátce po ruské invazi na Ukrajinu, což ale ovšem bylo jenom generace toho, co už s energiemi ten trend byl předtím. A sice Ukrajina stopla tranzit ruského plynu přes své území, možná jako reciproci za naši pomoc, což samozřejmě okamžitě znamená, a už jsme byli varováni i v českých médiích, že to nejspíš zdraží cenu plynu až 100 tisícům českých domácností. Druhá věc je znovu vlastně Ukrajina v rámci pomoci, a sice její útoky na druhý plynovod, a sice Turk Stream, který dopravuje plyn přes tu jižní část do Evropy. A k tomu, když došlo, tak okamžitě zdražila cena plynu v posledních dnech docela skokem výrazně. No a do toho, aby toho nebylo málo, tak nám naše vláda oznámí, že se přijedla k desítce zemí v Evropské unii a bude prosazovat totální zákaz dovozu ruského plynu do Evropské unie. A jenom dodám, že je to zhruba měsíc, kdy nám náš premiér Petr Fiala oznámil, tak jako vlastně, proč se vůbec ptáme, že je vlastně super, že bereme asi 95% ruského plynu znovu, protože je prostě levnější. A za mě to byla tak jako asi jediná pravda za poslední dva roky, co jsme od premiéra slyšeli. No a teď vidíme znovu otočku a v podstatě zákaz ruského plynu i pro nás.
2: No, tak já to ještě trošku rozšířím, ty jobovky, protože samozřejmě v té energetice platí, no a když se bavíme o plynu, tak se bavíme o energetice, že tam všechno souvisí se vším a všechny ty energie jsou tak trošku vzájemné substituty. To znamená, že když zdražuje jeden typ energie, tak na to navazují i další typy energie. No a my teďka máme poměrně čerstvě venku údaje o inflaci za prosinec. Ta inflace, ne že by to byla úplná kalamita, jsme na 3%, to znamená na naprostém maximu, co centrální banka je ochotná tolerovat, ale moc pěkná čísla jsou následující. Tak, elektřinu tu máme meziročně dražší o 8%. Nájem 6,2%. Vodné skoro 11%. Stočné víc jak 13%. Plyn tam sice byl v prosinci nějaký drobný pokles, ale teď už zase víme, že v lednu tam dochází k nárůstu.
1: Teď trošku prodáváte strach, musím říct.
2: Já nevím, jestli to prodávám já, anebo statistici. Tak možná bychom to mohli reklamovat u statistiků, tahle ta čísla.

Sáhl jsem nedočkavě po dalším svazku papírů, tentokrát stočeným do ruličky a přepásaným steřelou gumičkou. Jen jsem na ní sáhl, tak praskla a přede mnou se rozbalilo další poselství. Kudy tam? Makovce svrběl mozek. K jeho nemalé nespokojenosti byl už několik dní upoután na lůžko a tak si nemohl pomoci. Skučel a byl netrpěliv. Normálně by si skočil do parku a třel tak dlouho hlavou o peň stromu, až by jeho problémy ustaly, ale toho mu nebylo dopřáno. Za účelem podrbání jakéhokoliv orgánu je třeba nalézt vhodnou kůru. Mně vyhovuje borovice, makovec dává přednost kaštanu. Je jemnější a tolik to nebolí. Pravda je, že se musí drbat déle. Mé hlavě stačí chvilička. Makovec mě už po několikáté hlasitě nabádal, abych mu nějakým chytrým způsobem od té patálie pomohl, ale já jsem nemohl na nic vhodného přijít. Co pak se to sluší lézt někomu do hlavy? I kdybych našel nějakou vhodnou cestu a způsob, jakým bych do jeho útrob pronikl, představa, že narazím na utajenou a hluboce uschovanou myšlenku, mě odrazovala od činu. A co kdybych se dozvěděl to, co nechci vědět? Z čeho mám panickou hrůzu? Jak na to? Představil jsem si anatomii jeho nejdůležitějšího orgánu, tak málo lidstvem prozkoumaného. Nic na plat, budu se do toho muset vrhnout. Makovec řve jako pominutý. Konec konců, když mě o to tak dlouho žádá, pustím se do práce a alespoň veškeré poznatky, které zajisté nabudu, zaznamenám pro blaho jiných, aby ostatní věděli, co doposud ani netuší. Jdeme na to. Najděte však v areálu vhodný předmět. Tu jsou hrábě opřené o kůlničku, ale ty jsou příliš velké, špatně by se s nimi manipulovalo. Nadělali by víc škody než užitku. A zde je jakási tenká jehličina. Ne, to také nepůjde. Je ohebná a neprorazila by patrně plenu mozkovou dost razantně a účelně. A pak je tu kramle, staré péro z gauče a celuloidová nožička panenky. Není to však nic vhodného pro mou operaci. Naštěstí přivezli do kantiny čerstvé zboží. Dám si šunkový chlebíček a určitě mě něco napadne. Žvíkám, pomlaskávám a rozhlížím se. Vida? V policích se objevily sněhobílé frakové košile. Musím si udělat poznámku, abych nezapomněla pár si jich koupil. Pak je tu nový účinný jed na krysy. To je taky překvapení. Konečně zásobovačům došlo, co je potřebné a užitečné. Instantní asijská polévka se zdarma dodávanými čínskými hůlkami. Poslechněte. No to je nápad. A už si ten zázrak prohlížím zblízka. Asi tak 20 cm dlouhé, lakované, z hladkého tmavého dřeva. Ukáž, jak se drží v ruce? No výborně. Jsou lehonké, neobtěžují, nesužují, netrápí, nekoktají. Nezadrhávají ani při cestě do kapsy. Šoupnu je tam, nenápadně, usmívej se hlupáčku, nikdo se nedívá. Utřu si vousy, dopiju kávu a půjdu. Makovec čeká. Přední mozek, mezi mozek, zadní mozek, mícha. Tak nějak to vypadá. A tam znalosti pánů doktorů končí. Předpokládám, že jeho hmota není tak neprostupná, jak vypadá na obrázcích. Musím na to přijít tedy sám, když mi nikdo jiný nepomůže. Jestliže vstoupím vhodným otvorem pod kost lebeční, abych se dostal do styku s tou zbrázděnou houbou, zajisté budu mít možnost ovlivňovat Makovcovi pocity a myšlenky. Bude stačit jen vhodně podráždit určité místečko a jeho tělo se bude chovat tak, jak chci já, a uleví se mu. Lebku mu zbytečně otvírat nebudu. Kramle stejně zůstala v parku, i když i na ní jsem si myslel. Dělat za uchem malá dvířka by bylo praktické. Mohli bychom pak vcházet a odcházet podle libosti. Otvor by se prostě zakryl vlasy, takže by nikdo o ničem nevěděl. Ale je tu nebezpečí,
že by mohlo odkud si vytéct si něco, co bych již nedokázal nalít zpět a makovec by zblbnul ještě víc. Jistě, použiji stávající již Bohem vytvořené otvory na lidském těle. Děkuji ti, René, a vstoupím nenásilně, pozvolna a prakticky nepoškozujícím způsobem. Jsou tu dvakrát dvě možnosti. Nos a ucho. Dva vstupy do onoho labirintu, ve kterém se doufám nestratím tak, jako mnozí profesoři s titulem. Makovec poulí oči. Díky bohu se nemůže bránit, jak jsem již podotkl, je upoután na lůžko pevnými řemeny. Vyluzuje zvuky, z kterých chápu, že mě již na kolenou prosí, abych se pustil do díla, neotálel a pomohl mu odsoužení. Sahám do kapsy a vytahuji nástroj z pásy. Délka a kluskost je správná. Snad je jen třeba provést sterilizaci. K tomu jsou vždy vhodné sliny nebo moč. Čurat se mi nechce, tak lízám a lízám a lízám. Podle Makovcova výrazu soudím, že nevěří tomu, čeho je svědkem. Už při pouhém pohledu na můj nástroj prožívá úlevu. Stačí, když jen pomyslí na to, co se bude dít, a je mu lépe. Proto taky náhle zmlkl a civí. Ovšem, jen na pár vteřin. Z nedočkavosti se opět rozkřičí a mlátí hlavou sem a tam. Budu si muset pospíšit a odpojit ho od těchto projevů. Ještě by někdo mohl přijít a zabránit mi v procesu. Tak, kudy na to? Zkusím to nejprve uchem. Necukej sebou, Makovče. Počkej, vydrž při sednutí makovici, abych měl vstupní pole v klidu. Tak, a jde to. Budou tam sice nějaké překážky, ale ty se jistě dají za pomocí mírné síly zdárně prostoupit. Navíc čínská hůlka má malý hrot, takovou špičičku. Je to skoro hůlka dirigentova. A já si tak i připadám. Symfonie začíná. Housle hrají, přidává se tympán a teď trumpety. Makovec zpívá spolu s orchestrem, co mu plíce stačí. To je akord, to je motiv, to je kontrapunkt. Jdeme dovnitř. Sluchovou drahou bych se měl dostat až k Varlovu mostu. Musím někde narazit po cestě na podnět onoho svědění a poškrábat mu ho. Když budu mít to štěstí, dojdu k tomu brzy a nebudu ho dlouho trápit. Dostanu se do talamu. Podněty, které nedosáhnou talamu, si člověk neuvědomí, jako by nebyly. Tam je brána do vědomí. Zatlačím trochu, jde to stuha, ups, a už jsem tam vjel hladce a dost hluboko. Jsem uprostřed Makovcova dění. Cítím jeho ego. Jeho prudké, cukavé pohyby končetin ustávají, to budu už v subtalamu. Makovec je vláčný jako hadr a nebrání se. Konečně se mohu pustit do detailnější práce, jemné práce. Pohnu hůlkou nahoru, dolů, zakroutím s ní, zakvedlám a zavrtím. Zkouším nejrůznější pohyby, které mi jeho mozek dovolí. Postupuji s největší opatrností, abych nenarazil na nějaké důležité funkce a nenávratně je nepoškodil. To bych nerad. A vlastně by to ani nebylo účelem mé akce. Dosahuji svým dokonalým nástrojem asi tak do půlky jeho hlavy. Zkusím trochu zamíchat mozkomíšním mokem, tím likvorem, který tak i vypadá. Je to hnus. Likvor. Míchám, míchám. Tam patrně vznikají Makovcovy životní starosti a obavy. Tam jistě nastává jeho neodolatelné puzení, které přejde v nesnesitelné svědění a končí neutuchajícím řevem. Je mi ho líto. Je mi líto všech lidských bytostí, které nemají tu možnost a nedostanou se mi pod ruku. A přitom by stačilo tak málo. Jen aby požádali, poprosili, rád posloužím. Ty hůlky přece po jednom použití nezahodím a budu je mít neustále při sobě. To vám slibuji. Makovec je klidný, nic ho nesvědí, nebolí, nepálí, neobtěžuje. Zákrok se povedl. Pozvolna vytahuji to lakované dřevíčko z jeho ucha ven. Panečku, to tam bylo, ale hluboko ponořeno.
Otřu ho o prostěradlo a vrátím zpět do kapsičky. Dívám se na své dílo a jsem spokojen. Cesta do hlubin Makovcova mozku byla úspěšná. Kouká na mě, culí se. Evidentně se mu ulevilo. Jeho výraz není právě nejinteligentnější, ale to nikomu vadit nebude. On na tom stejně byl vždycky intelektuálně asi tak, jako prášek do pečiva s modrým rohem. Tak co?

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: K rukám vážených pánů pana Luboše Xavera Veselého a pana Petra Holce se službou 24/7. Adresa ohlašovna Vilzonova 10.
2: To je moc dobře.
1: 120.00 Praha 2. Dovolte mi, abych ohlásil, tím upozornil na moji vlastní zkušenost s pokleslou a nekorektní zábavou během volnočasové aktivity v části mojí rodiny. Včera, v sobotu, jsem byl pozván na krásné rodinné odpolední a večerní posezení s grilováním. Sezvání realizoval pan, a teď je tady plné jméno, bytem a tak dále, ať to nemusíme pípat, Praha 4, jo, se svojí přítelkyní Terezou H, bytem tamtéž. Byl to bytem tamtéž, jo. Matkou jejich 3,5letého syna. Je zároveň i sestrou 14letého Adama, jo. Oba nezletilí byli přítomní té nakonec nepřející taškařici. Setkání se zúčastnila i matka prvně jmenovaného, paní Olga, příjmení nečtu, jo, majitelka domu. Majitelka domu se zahradou a bytem tamtéž.
2: Ale to je zkušený jazyk, ne?
1: Co? To je vidět, to musí být vyšetřovatel bývalý, jo, bytem tamtéž. Dále se zúčastnil i Hájkův bratranec. Dále se zúčastnil i bratranec Šimon bytem poblíže a ještě já s manželkou. Setkání mimo jiné provázela pokleslá zábava na účet celého našeho politického vládního vedení, energií, ne naší války a také komunity LGBT+, včetně nebinárních našich menšinových spoluobčanů. Toho mě bylo líto. Vše s tím, že se jedná o neznalost, by se možná tak nějak dalo překonat. Ovšem neodpustitelné bylo, když se účastníci bavili na účet našich vrcholných politiků, paní Markéty Adamové Pekarové a pana Milouše Vystrčila. Setkal jsem se s nekonstruktivní kritikou, posměšky, šprťouchlaty a zdehonestováním jejich slov pravdy, jejich myšlenek.
2: To je nechutný.
1: Nechutný. Zvláště k oběma předsedům je takové neuctivé jednání neodpustitelné, nekorektní. Je zapotřebí vše i hned řešit, být bdělý, aby se chování zastavilo a neopakovalo. A ještě to pokračuje tady popisem těch událostí, jo, to potom dáme do přílohy, pane Holče, jo. A přiznávám, že já svůj díl ostudy na svých bedrech nedokázal jsem aktuálně zajistit nesympatie a ani na místě nepopřel sympatie mojí ženy s těmi ubohými zpátečníky. Omlouvám se, špatně jí vedu. Příště se to nestane, to si ještě odskáče. Poznámka. Chybí mi ty roztomilé, malé, zeleňoučké mandarinky plné zrnek, také ty sladoučké a dozrávané kubánské pomerančíky. To nechápu. S pozdravem světu mír, pan plné jméno,

0: to je teď?
1: No, a něco jsem sledoval.
0: Ale cítil jsem povinnost to poslat dál na vyšší místa, ne?
1: Děláte to dobře, akorát mě tady chybí dvě věci. Číslo jednací a vyřizuje holec.
0: To je ale v záznamu. To tam je.
1: Takže už máme do sbírky asi čtvrtý udání.
0: Máme a pozval jsem dokonce autory tady na osobní pohovor. Tam bych byl rád, abyste byl u toho.
1: No, já budu zapisovat.
0: A že bychom je podchytili, protože jsou talentovaní. Tohle je napsaný krásným jazykem. A že bychom s nimi mohli pracovat dál, ne?
1: Zejména bytem tamtež. Já miluju policejní jazyk.
0: Jo, to je lirika.
1: Když jsou takový ty... A všimněte si, že třeba Šlachta, plukovník, tím někdy mluví v tom civilním životě.
0: No tak to neodpářete
1: od sebe. To neodpářete, jo. A to jsou takový ty typický šel k oknu za účelem, aby je zavřel.
0: Jo.
1: A když jim řeknete, nemůžete tam napsat šel a zavřel okno, tak to ne. Takhle,
0: to není ono. Takhle to, není ono. Jo.
1: Takhle to má ten bytem tamtéž, jo, a prosím vás, nebojte se ohlašovat, přátelé, je tady taková hezká nová doba.
0: Jasně.
1: Všiml jste si, pane Holče, že já jsem na to změnil účes?
0: Moc vám to sluší, je to dobrý.
1: To je na Klementa Gottwalda, to jsem odkoukal od vás. A no, tak stylově prostě.
0: Je to fajn, že jdete do sebe.
1: No.
0: Mně jste mi záviděl ty boty, sice jste neznal úplně jejich správný název, ale jsem rád, že děláte jako do mody a do vizáže. Jak jste říkal, že mám meltonky.
1: Jo, meltonky!
0: A vy nevíte, jak vypadají meltonky, ale to nevadí.
1: Víte co, já to fakt nevím, ale takrát to používám, to je tak hezký slovo, já říkám meltonky ale všemu.
0: U vás to nejsou meltonky, ne? Vy znáte spoustu slov takových pěkných a rád je používáte různě.
1: Vixlajvant, šlamperaj, miluju. Šmucich, že je něco. A co jsou to teda ty meltonky?
0: A to jsou takový jiný boty.
1: Jaký?
0: To byste musel teď obrázek ukázat. No.
1: Jo. Ale... No nebyly to náhodou boty na bruslení? Meltonky?
0: Ne.
1: Ne?
0: Ne.
1: Tak to byly...
0: Teď je vidět, že jste nikdy nebrusil na rybníku jako
1: tak to, kluk. To byste koukal, kolik já jsem to nabrusil. Ale tak komis nějaký ještě byly.
0: Tak to asi máte od někaď vy nějaký svojí zkušenosti.
1: Pane Holče, meltonky, komisňáky, slamáky, důchodky a pičutky.
0: Pičutky?
1: No.
0: Tak to věřím, že to jste se nanosil asi.
1: No, vy nevíte, co je pičutka? Nevím. Bota?
0: Ne.
1: Takový ty černý navlíkací s tím bílým okrajem?
0: Nevím.
1: Vy jste jako...
0: Pičutky jsem nenosil.
1: Ne?
0: Může to být z jednoho důvodu, prostýho, jo?
1: Vy jste z lepší rodiny.
0: Že nejsem...
1: Co nejste? No to každýho v pubertě potkali pičutky boty, ty se nosili v letě, takový
0: teď
1: hadrový.
0: Teď ještě jednou, odkud jste?
1: Ale co, odkud jste? Vy snad soudíte podle toho, odkud se mnou, jaké jsem rasy, nebo vyznání.
0: Hned.
1: No tak, pane.
0: Já jsem ras. Strašný.
1: Ale to vy to fakt slyšíte poprvé?
0: Ne. Pičutky? No opravdu.
1: A slamáky?
0: No slamáky, jo, ale pičutky.
1: Jak vám to mám popsat? Černá, hadrová, lagericová bota, taková prostě nekvalitní.
0: Ale já jsem jí nosil hadrový boty, musím říct teda.
1: Tak slamáky byly hadrový, ne?
0: Jo, ale úplně hadrový boty.
1: No tak
0: ne, to... Nenosil jsi jenom hadr jako kolem nohy?
1: Ne, ale nezlehčujte to.
0: No, tak já jsem... Můžete pocházet ze skromných poměrů?
1: Já pocházím...
0: A vypracoval jste se?
1: Ze skromných poměrů a teprve nedávno jsem se do nich vrátil.
0: Jo?
1: Ne, my pocházím z lepší rodiny, jako vy, tak jako, ale,
0: no, dobře.
1: Ale toto každý chtěl nosit v létě.
0: Vážně?
1: Aha. A překvapím, že to neznáte. Měli tam takový, jako takový kus černé jakoby gumy, aby byl natahovací, nevíte.
0: Přineste je příště do...
1: Já je nemám, tak to mluvím o roce 82, ale depa, chodím bosej. Od té doby, co mě zdražili ten plyn.
0: Jo. No a teď já čekám, jak to ty udání posílám na vyšší místa, že to cinkne, ne? Že přijde nějaký odvítka.
1: 100%. No odvítka, to přijde od Redla.
0: No tak, tam je to Vítek je Redl, ne vlastně? Nebo Redl je Vítek, já fakt už nevím.
1: No.
0: Vy znáte se v tom, Vítek
1: kdo
0: je kdo?
1: Já se vůbec nevyznám a hlavně se nevyznám v tom, jak zbaběle se včera zachoval ten Fiala Fialovič.
0: To já, jo, ale

Víte co? To už je normálně hromada lží a dneska jim do toho hodila vidle i, já bych řekl, jejich spojenkyně nebo podporovatelka Bradáčová. Protože Fiala jaksi souknul před národ, jak on to poslední dobou rád dělá, řekl teda, nejinak pokračuje, protože se hrál pozitivní roli v kauze Dozimetr, což už samo o sobě byl skvělý vtip. Nemůžem vám ale říct, jakou. A dneska Bradáčová, která to celý dozoruje, tu kauzu, tak řekla, hele, ne, tam já o tom nic nevím, že by tam se hrál. Dneska to řekla v televizi. Já nevím o tom nic, že by tam se hrál pozitivní roli. Tak jak se nám to hroutí, ne? Trochu.

0: Jak vy jste hodnotila onu schůzku v Bílém domě Volodymyra Zelenského a Donalda Trumpa? Jak to na vás celé působilo?
1: Úžasně, já jsem si to strašně užila. Já jsem si to velmi užila ten pátek. Si myslím, že to Zelenský, kterého neznám, prezident Zelenský, podcenil, že zapomněl, kam jede, nebo nezapomněl, ale měl pocit, že jestli si všímáte, tak on je všude vítán, objímán, líbán. Však to víme, že jak to
0: chodí. A býval i za Joea Bidena v Bílém domě.
1: A býval a tak. To, co je úplně možná partikulární, ale četla jsem, že jeho štáb, že mu říkal, takhle ne, to musí být oblek. Bílý dům, oválná pracovna, to není na tento druh obleček. Taky, jestli jste si všimla, Trump, když ho vítal, tak říkal, jak se dneska ve fik. Dneska to sluší, že měl jinou barvu, myslím černou a tak. Tak to je partikulární, ale v diplomacii i toto hraje roli. Jak si tím vydáváte signál, hele, ty si mi trochu jedno, já půjdu v tom munduru, jak jsem zvyklý.
0: Na druhou stranu předtím tak chodil u všech, za všemi státníky, včetně bývalého prezidenta, tak nebyl by teď, jakoby nebyl by zase kritizován z té druhé strany, no tak chce se v Bílém domě zalíbit.
1: Je to možné, ale podle mých informací mu říkali, aby jako měl oblek.
0: A má to velký význam?
1: Podívejte, význam. Ono, když jsou ta jednání skutečně takto závažná, to není, že pojedete tady třeba, já nevím, do Polska, jestli by nám dali víc vajíček. Jo, to už takováto diplomacie, tam už se musí vzít v potaz 1, 2, 3, 4, 5 až Z. A jako ta příprava, nebo jaksi celé to, ta příprava a celý ten proces musí být od A až do Z jakoby zvládnutý. Takže obleček, dobře, ale tohle je tak závažná věc, jestliže Donald Trump se rozhodl, že ukončí válku na Ukrajině, to už je jiná level, to je jiná úroveň, protože zatím doposud jezdil Zelenský a všude jsme dávali tady munici, tady peníze, tady tohle a vždycky jsme ho adorovali, že ty bojuješ tady, pamatujete, já nevím, kdo to z našich politiků řekl, že v Ukrajině se bojuje o Českou republiku a takovýhle věci. Takže
0: myslím, že to byl dokonce i premiér Fiala.
1: Já mám
0: ale
1: pocit, ale
0: bych
1: nerada bych
0: ho do úst
1: no. A tak to je zase nepochopení celé té situace, že?
2: Česká a americká country na rádiu Xaver.
3: Country. The absolute best. All the time.
2: Rádio Xaver.

0: Helena Růžičková, Marie Formáčková, Deník mezi životem a smrtí.
1: Televize se o mě postarala. Ráno pro mě poslala auto a pak mě i odvezli. Musím říct, že jsem toho měla tak akorát. Bylo vedro jako v sauně. Pražská dlažba sálala a já byla ráda, když jsem si sedla do auta a vyrazili jsme směr Slatina. Vezl mě velmi příjemný pan taxikář. Znám ho už z dřívějška, protože pro Primu jezdí často. Povídali jsme si a já si od něho půjčila knihu. Napsala ji manželská dvojice Aneta a Tomas Ritterovi a kniha se jmenuje Na stopě osudu v knihovnách palmových listů. Začetla jsem se od první řádky a pan řidič byl tak hodný, že mi knihu půjčil domů, i když ji sám ještě neměl přečtenou. Četla jsem celou cestu a hned jsem si přepsala do svého diáře slova, která se podle autorů připisují Bhagavánovi, Šrí Šúkovi, Maharšímu. Lidé jsou nerozumní, iracionální a egoističtí. Přesto tyto lidi miluji. Konáš-li dobro, lidé tě nařknou, že přitom zištně myslíš na sebe. Přesto konej dobro. Jsi-li úspěšný, získáš falešné přátele a pravé nepřátele. Buď přesto úspěšný. Dobro, jež si dnes vykonal, bude už zítra zapomenuto. Přesto konej dobro. Čestností a upřímností se stáváš zranitelným. Buď přesto čestný a upřímný. Lidé litují poražené, ale následují pouze vítěze. Přesto bojuj i za některé poražené. To, co si celá léta budoval, může být zničeno během jediné noci. Přesto pokračuj v budování. Lidé naléhavě potřebují pomoc, ale může se stát, že tě napadnou, až jim ji poskytneš. Přesto těmto lidem pomáhej. Dej světu to nejlepší, co máš, a on tě na znamení díků nakopne. Dej světu to nejlepší, co ti bylo dáno, i přesto. Kniha mě příjemně naladila. Povídala jsem si o ní s panem řidičem, pozorovala jsem krajinu, která se kolem mne míhala a zaplavil mě pocit štěstí, že žiju. Že sedím v autě s velmi slušným a příjemným člověkem, že nastavuji z okýnka ruku větru a můžu se dívat na tu nádheru kolem. Na lidi, na stromy, na rybníky, které jsme míjeli jeden za druhým, hned jak jsme opustili hlavní silnici a vydali se po cestách necestách vedoucích k mému domovu. Slunce šikmo ozařovalo vodní hladinu a já si připadala jako v pohádce. V pohádce, ve které všechno dobře dopadne. Středa 23. července 2003. Je to právě 48 let, kdy jsme si s tátou řekli ano. Na náš svatební den si pamatuji, jako by to bylo včera. Psal se rok 1955. S rodiči jsem žila v domě na Karlově náměstí a na svatbu jsem se moc těšila. Věděla jsem, že rodiče mají mého nastávajícího rádi a naopak Jirkova rodina neměla nic proti mně. Měli jsme dvě svatby, civilní a církevní. Civilní sňatek proběhl na úřadu v Praze 2. Za svědka nám šel manžel mojí nejlepší kamarádky Jiřiny Bohdalové, pan inženýr Staš a Jiřinina maminka. Jiřina zrovna filmovala, tak jí maminka zastupovala s tím, že až filmování skončí, tak dorazí a odsvědčí nám církevní sňatek. Civilní obřad proběhl důstojně. Měla jsem na sobě střízlivý kostýmek a těšila jsem se, až se převléknu do krásných bílých šatů, které jsem měla připravené do kostela. Když jsem se doma převlékala, šel Jiřinin manžel k holiči. Byl totiž v té době na vojně a chtěl být do kostela náležitě upraven. Jenomže venku ho zatkla vojenská policie, protože zapomněl zamknout nákladní auto, s nímž na naši svatbu přijel. A tak místo něho svědčila Jiřina, která opravdu všechno stihla. Obřad proběhl v modlitebně evangelické církve metodistické Věčné ulici a na hostinu jsme pak šli do hotelu Šroubek. Aby bylo vše, jak má být, po hostině jsme hned jeli na svatební cestu. No, nebylo to daleko, jenom na Kokořín. A odvezl nás tam Jiřinin manžel, kterého mezitím vojenská policie propustila. Každý rok si s tátou na ten den vzpomeneme a čím jsme spolu déle, tím jsem raději, že jsem tenkrát poslechla Jiřinu Bohdalovou, která mi Jirku vřele pro život doporučovala. Poznala, že je to pro mě ten pravý. Oslavili jsme výročí jen ve dvou, v klidu, protože větší oslavu máme naplánovanou na sobotu. To by mělo přijet pár přátel, na které se opravdu těším. Jarka Jíchová na nás ani tentokrát nezapomněla a přinesla nám obrovský dort v podobě cigarety. Dlouhou bílou roládu, na konci tmavou, což znázorňuje filtr. Neodolala jsem a hned jsem zakrojila. Dali jsme si s tátou každý kousek, zbytek jsme zabalili do ledničky, aby zbylo na naši sobotní návštěvu. Jarka je opravdu vynikající kuchařka a cigareta byla jedna báseň. Pátek 25. července 2003. Byla jsem celý den v Praze. Televize Prima pro mě poslala auto, abych se mohla spolu s Martinem Zounarem a Danielem Kopálem vyfotografovat na obálku kuchařky, kterou dala Marie dohromady podle pořadu Prima Vařečka. Já jsem do kuchařky napsala úvod a je v ní také několik mých receptů, protože jsem v tomhle příjemném pořadu Primy účinkovala. Před fotografováním si mě vzal do parády vizážista Zdeněk, který se stará také o Helenu Vondráčkovou a maloval na mě 2 hodiny. Je pravda, že jsem se pak skoro nepoznala. Nakreslil na mě docela hezký obličej a já měla co dělat, abych to vydržela. Nemám trpělivost na takové věci a jsem ráda, že jsem nikdy nebyla za krasavici a nemusela jsem takové složité líčení podstupovat. I když do mých čarodějnických rolí mě líčívali ještě déle. Fotografování bylo fajn a hned po něm mě pan řidič z Primy odvezl do Nuslí, kde jsem měla domluvený oběd s Marií Vaškem, jeho kamarádem Lukášem a Zdeňkem Troškou. Bylo sice šílené vedro, ale sedli jsme si na zahrádce, kde byl příjemný stín a bylo mi mezi nimi velice dobře. Jelikož v restauraci byla svatba, dostala jsem taky svatební polévku. Výborný vývar s játrovými knedlíčky. Dala jsem si caciky, které tady mají taky vždycky vynikající. Pak mi pan číšník doporučil báječné maso na jehle. Lehké a pikantní. Vzájemně jsme si ochutnávali a musím říct, že všechno bylo skvělé. Marie si dala musaku, taky si ji pochvalovala. Se Zdeňkem jsme si povídali o Kameňáku, respektive o moji roli. Budu hrát zelinářku a strašně se těším. Není to nijak velká role, ale je to moje první filmování po dlouhé absenci. Jsem Zdeňkovi vděčná, že na mě pamatuje. I v prvním díle Kameňáku jsem měla roli, ale natáčení jsem tehdy opravdu nebyla schopná. Teď už si na to troufám a děkuji osudu, že mi to dopřál. Hrát ve Zdeňkově filmu je pro mě nejenom radost, ale také čest. A to nepřeháním. Sobota 26. července 2003. Původně se nás mělo sejít víc, ale pár lidí se omluvilo. Nemohla přijet Marie, protože měli nějakou rodinnou oslavu, tím pádem nemohl přijet ani Vašek, protože nemá auto a chtěl se svést s ní. Omluvila se také Helenka Vondráčková s manželem, ostatní se dostavili. Přijel Mirek Ransdorf, Vojta Filip, Helena Suchá, Olga Čermáková, Lojza Žižka, Mařenka Kolářová. Všichni měli problémy dostat se k nám, protože se zrovna konala automobilová rally a skoro všechny silnice byly uzavřeny. Ale nakonec to zvládli. Udělala jsem každému turka, rozkrájela jsem bezvadný cigaretový dort, na talíře jsem nakrájela zeleninu, na stůl jsem postavila džbán s naší výbornou vodou ze studny. A pak jsme v klidu a míru seděli, povídali si o všem možném a já pak každému vyložila osud z kávové sedliny. Byla jsem ráda, že budoucnost nikdo z nich neměl tragickou. Naopak jsem všem mohla říct příjemné věci, což se nestává často. Když odjel poslední návštěvník, sedla jsem si na terasu, z jedné strany se položil Fandy, z druhé Kora, o kus dál řádil náš mourovatý kocour a do pokoje zrovna vletěla vlaštovka. Viděla jsem na tátu, jak si v pokoji pustil televizi a rozhostil se mi v duši nádherný pocit naděje. Položila jsem si dlaň na břicho, na místa, kde mám svoji rakovinu. Jak mi říkal při poslední kontrole pan doktor, je v klidu. A tak jsem jí domlouvala, aby pěkně odpočívala. Nezlobila, že spolu můžeme v pohodě žít ještě spoustu let. Řekla jsem jí, že jsem si na ně zvykla a vlastně, že mi už ani nevadí. A osudu jsem poděkovala za to, že mě ještě na tomhle nádherném světě nechal.

0: Místo do slovu. Tohle jsem jednou dostala spolu s dopisem a schovala jsem si to. Nejen pro sebe. Interview s Bohem. Pojď dál, řekl Bůh. Tak ty bys chtěl se mnou udělat interview. Jestli máš čas, řekl jsem. Bůh se usmál a odpověděl. Můj čas je věčnost. A proto je ho dost na všechno. A na co se mě vlastně chceš zeptat? Co tě na lidech nejvíc překvapuje? Bůh odpověděl. To, že je nudí být dětmi a tak pospíchají, aby dospěli. A když jsou dospělí, zase touží být dětmi. Překvapuje mě, že ztrácejí zdraví, aby vydělali peníze a pak je utrácejí za to, aby si dali zdraví zase do pořádku. Překvapuje mě, že se natolik strachují o budoucnost, že zapomínají na přítomnost a tak vlastně nežijí ani pro přítomnost, ani pro budoucnost. Překvapuje mě, že žijí, jako by nikdy neměli umřít. A že umírají, jako by nikdy nežili. Pak mě Bůh vzal za ruce a chvíli jsme mlčeli. Já se ale ptal dál. Co bys chtěl jako rodič naučit své děti? Boha má otázka ani trochu nezarazila. Chtěl bych, aby poznali, že nemohou nikoho donutit, aby je miloval. Mohou jen dovolit, aby je druzí milovali. Chtěl bych, aby pochopili, že nejcennější není to, co v životě mají, ale koho mají. Chtěl bych, aby poznali, že není dobré porovnávat se s druhými. Každý bude souzen sám za sebe, ne proto, že je lepší nebo horší než ten jiný. Chtěl bych, aby pochopili, že bohatý není ten, kdo má nejvíc, ale ten, kdo potřebuje nejméně. Chtěl bych, aby poznali, že trvá jen pár vteřin způsobit lidem, které milujeme, hluboká zranění, ale trvá naopak mnoho let, než se taková zranění uzdraví. Chtěl bych, aby se naučili odpouštět, a to skutkem. Chtěl bych jim dopřát poznání, že jsou lidé, kteří je velmi milují, ale kteří nevědí, jak své city vyjádřit. Chtěl bych, aby pochopili, že za peníze si mohou koupit všechno, kromě štěstí. Chtěl bych, aby poznali, že opravdový přítel je ten, kdo o nich všechno ví a přesto je má rád. Chtěl bych, aby věděli, že vždycky nestačí, aby jim odpustili druzí, ale že oni sami musí odpouštět. Chvíli jsem seděl a těšil se z Boží přítomnosti. Pak jsem Bohu poděkoval, že si na mě udělal čas. Poděkoval jsem mu také za všechno, co pro mě a mou rodinu dělá. A Bůh mi na to řekl. Kdykoliv se ptej, jsem ti k dispozici 24 hodin denně. Jen se ptej a já ti vždy odpovím. A ještě něco si pamatuj. Lidé zapomenou, co jsi řekl. Zapomenou, co jsi udělal. Ale nikdy nezapomenou.
1: Posloucháte Radio Xaver.
2: Až budete v mém věku, tak se vám to taky bude stávat, že se probudíte a nevíte, kde jste a co, který je rok a co se děje. A trvá vám několik sekund, možná desítek sekund, než to zjistíte. A je to projev jako stáří, jo?
3: Jo.
2: 56 mě. No. A takže mě to tak zarazilo, jsem to měl tak sotva na čtyřce. Pak jsem šel do sprchy, kde mám nový sprchový gel, který jsem dostal k Vánocům. Od někoho, už nevím od koho, možná od vás.
3: Ne. Od vás. Já většinou to... nedávám věci, které takhle dlouho vydržejí.
2: Od vás byl ten iPhone, ne? No a Paní Karol, já nevím tu značku a to tak krásně vonělo. Já jsem to na sebe pořád mydlil a tam mě to stouplo až na šestku.
3: Ano.
2: Pak jsem jel do práce a tady ruský vajíčko a to překročilo sedmičku.
3: Fakt jo.
2: Ještě do večera můžu být na dvojce, jo? To je jen tak, abyste věděla.
3: No, já zase čekám, že se mi to do večera vylepší.
2: Vylepší?
3: No, protože já hned tady po natáčení běžím, se běhnu z kopečka a jdu do kina na premiéru nového hororu.
2: Vy jste na horory?
3: Jo.
2: A to je pro děti, ne?
3: Ne, to není pro děti, to je taková příprava, kdyby to náhodou toho čtvrtýho večer dopadlo nějak špatně, tak já už budu mít natrénováno.
2: A bude to horor Hadi v letadle?
3: Ne, bude to v zajetí démonů.
2: Ježíši Kriste. No,
3: nejhorším by to po volbách mohlo být v zajetí pěti koalice.
2: Jasně.
3: Ale já jdu trénovat s démonama.
2: Ale už ten název evokuje, že to bude volovina úplně nad ranc.
3: Ne, to je podle skutečné události.
2: Jo,
3: pozor. Určitě. No jasně, to je podle skutečné události. Vás nikdy neposed démon, nebo?
2: Ne.
3: Tak to byste to měla napravit.
2: No, tak nevím, třeba jsem jenom cynický.
3: A myslíte, že na cynický lidi to nechodí, jo?
2: Já nevím. Nemám žádný démon. Nebo jo?
3: To je možná tím, že máte ten vonavý sprchovej gel.
2: No a říkal jsem si, že byste to měla zažít. Tak až přijdete ke mně do mansardy na návštěvu, tak já vás vyženu do sprchy a dám vám tam ten gel a schválně se budu dívat, já to mám prosklený, ten sprchový kout, jak se tím mydlíte, abych věděl, když se vám budu dívat, já se vám budu dívat jenom do očí, nebojte se, abyste neměla strach, že bych se vám díval někam jinam. Jestli to působí i na vás, protože budete úplně rozplynutá.
3: Jo. No, já bych se klidně u vás stavila hned o víkendu, ale jak říkám, já se budu mít kvůli těm mladým jiný plány. No a co budete mít na víkend? Vy nemáte zase v plánu nějaký mecheche vlastenecký?
2: Tak, abych to nazval přesně, abychom nechodili kolem horké kaše. Paní Karol má prostě na víkend domluvený sex, což je super. To vám závidíme a vlastně jen houšť a větší kapky. Na to nelze nic jiného říct.

Potřebujeme vůbec uhlí? Bude přece Temelín. Zpět k velké privatizaci. Privatizace se v letech 1992 až 1994 samozřejmě nevyhnula ani podnikům těžícím hnědé uhlí v Mostecké pánvi. V té době nebyly zrovna v nejlepší kondici. Měli mezi sebou značnou konkurenci a produktivita práce zaměstnanců byla podle dostupných údajů nízká. Vláda na klesající těžbu reagovala hned v roce 1989, když rozhodla o změnách ve struktuře podniků a naordinovala jim útlumový program. Před revolucí byla přitom situace úplně jiná. Vlády na těžký průmysl hodně sázely, muselo se mu vše podřídit. Lehký a spotřební průmysl byl až na druhé koleji. Prim hrála především metalurgie. Československo ročně vyprodukovalo přes tunu oceli na jednoho obyvatele, což nás tehdy řadilo na světovou špičku. To by se neobešlo bez patřičné zásoby energie v podobě hnědého uhlí. Bohužel v té době nikdo nemyslí na ekologické dopady. Ve spojení s tím, že se u nás ještě nepoužívala technologie odsiřování a odstraňování tuhých znečišťujících látek ze spalin, šlo o pěkně smrtící koktejl pro životní prostředí. Nejvíce to odnáší pánevní oblasti, tedy okolí Mostu, Teplic a Chomutova, kde bylo nejvíce elektráren. Stát se tehdy obyvatelům žijícím v těchto oblastech snažil vyjít vstříc různými výhodami. Obyvatelé zamořených oblastí dostávají příplatky ke mzdě. Jejich děti jezdí na ozdravné pobyty. To samozřejmě vedlo k tomu, že si lidé nahlas tolik nestěžovali. Příroda mezi tím tiše trpěla. Po roce 1989 nabírají události zcela jiný směr, a to i v energetice, těžkém průmyslu a těžebním průmyslu. Vyvrcholení přichází o 3 roky později, kdy se na svět vyklubala dodnes zásadní 3 vládní usnesení o těžebních limitech. Ta naprosto zásadním způsobem ovlivnila těžbu hnědého uhlí v severozápadních Čechách. V únoru roku 1991 se do situace vložila Mezinárodní energetická agentura a tehdejšímu ministrovi pro hospodářskou politiku a rozvoj Karlu Dybovi doporučila. Měl byste požádat Tila Geyselinka, předsedu Národní uhelné společnosti v Belgii, aby vám radil s privatizací českého uhelného průmyslu. Ministr souhlasil, Geyselink pozvání přijal a hned navrhl několik kroků. Je zřejmé, že pan Geyselink řídí mimořádně závažný a složitý proces národohospodářského významu. Jehož úspěšné vyřešení očekává celý uhelný průmysl. Napsal o něm v roce 1992 odborný časopis Uhlí rudy. Geyselink věděl, že česká vláda se rozhodla liberalizovat ceny, nedotovat provoz ani investice a že je skálopevně rozhodnuta uhelný průmysl zprivatizovat. A tak navrhl. Nejprve určíme, které podniky budeme vlastně privatizovat. Poté se musí určit, jaké budou mít privatizované podniky finanční a strukturální vztahy mezi nimi a státem. A tak se také stalo. Připomeňme, že už žijeme v zemi, kde naplno rozhoduje neviditelná ruka trhu. Které podniky půjdou do privatizace, rozhodovalo především Ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj. Dne 21. května už existoval konkrétní seznam a politici ten samý den rozhodli, že ke dni 1.1.1993 vzniknou nové akciové společnosti. Ty těžící hnědé uhlí se měly jmenovat Mostecká uhelná společnost, Severočeské doly a Sokolovská uhelná. V černouhelném průmyslu měly figurovat 2 akciovky, a to Ostravsko-Karvinské doly a Českomoravské doly. Plán vlády je mít na začátku ve všech těchto akciových společnostech 100% podíl s tím, že managementu firem se nechají stejné pravomoci, jako měly doposud. Hned poté, co by se rozhodlo o cenách za uhlí a nastavily se finanční vztahy, se mělo začít s privatizací. K tomu mělo dojít mezi zářím a říjnem roku 1992. Celý proces má v podstatě jen 2 zádrhele. Liberalizaci cen a problém s výdaji na rekultivaci. Liberalizace cen se dá volně přeložit jako zdražování, což ale nešlo udělat jen tak ze dne na den. Doly mají nasmlouvané odběratele na dlouhý čas dopředu a tak se ceny zvyšovaly postupně ve stanovených etapách. Muselo se počítat s tím, že se nespokojení odběratelé budou ozývat a hrozit arbitrážemi. Druhou potíží byla rekultivace krajiny a vůbec různí kostlivci ve skříni, které stát postupně nacházel. Dopady těžby na životní prostředí do této doby nikdo neřešil. A tak se hodnotilo, vypočítávalo a prozkoumávalo. Také se řešilo, jak to do budoucna bude s rekultivací krajiny.
Tehdy byl autor celého návrhu privatizačního postupu Till Geiseling pod palbou tvrdé kritiky. Někteří odborníci mu vyčítali navržené oddálení liberalizace cen uhlí a také nápad, aby na jednom ložisku Mostecké pánve těžily dvě společnosti. Dokonce se spekulovalo o tom, že Geiseling má ve skutečnosti za úkol celý český uhelný průmysl zlikvidovat. Vláda Václava Klause nicméně celý koncept toho, jak se bude uhelný průmysl restrukturalizovat a privatizovat, dne 9. prosince 1992 přijímá. Součástí celého plánu je i utlumení neefektivních dolů. Počítalo se s tím, že produkce uhlí bude postupně klesat, což díky uvedení Temelína do provozu nebude představovat žádnou potíž. Vláda celou touto záležitostí pověřila Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizací Fond národního majetku a Ministerstvo průmyslu

0: Radio Xaver.
1: Já dávno nejsem už to, co jsem býval za mala. Naspaměť znám už rychlé šípy pana Foglara. A skoro smířil jsem se s hořkým osudem, že svět tu bude, když my už na něm nebudem. Vím dobře, že sny, co tě minou, nikdo nevrací. Jak tleskač naskočit jsem chtěl na kolo jíkací. Sny chytat za šos, dřív než k možným horám odplynou. A letět konečně nad indiánskou krajinou. Strašně jsem chtěl vzít někde v Americe za kliku. Už jsem byl skoro sám, už všichni byli v Mexiku. A tak jsem obcházel pasové úředníky s výsledkem chatrným, že není v zájmu republiky. Až pak to buffo, jak když komínem zafičí. Nejdřív pač štětináč, pak bohouš pracka kočičí. Já nasek s Greenhornama do éra, co krouží. Nad sochou svobody, až tam za velkou louží. A bylo indiánský léto, prima sezóna, než filmy nasadil dvojitýho Willy Nelsona. No a že v každém z nás buditel trochu dříme, chtěli jsme hrdí být, co Češi světu přinášíme. Jenže ta nálada

Semtex. Semtex, je pravda, že jsme národ malý. Semtex, tu českou práci všude znali. Semtex je víc než samopal či facky. Semtex, bratrstva bolševické pracky. Semtex, je pravda, že jsme národ malý. Semtex, tu českou práci všude znali. Semtex je víc než samopal či facky. Semtex, bratrstva bolševické pracky. A ještě voněli jsme americkým senem, na lehkých křídlech společnosti penem. Když viděli jsme, jak nás Praha zdraví, budovou věcí.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Stream s hostem, profesor Vladimír Beneš. Dobrý večer, pane profesor.
2: Dobrý večer.
1: Jsem rád, že jste přišel.
2: Já jsem taky přišel rád.
1: Já vás totiž pozoruju a když na YouTube najdu nějaké vaše povídání, královsky se u toho bavím. Včera večer jsem někde našel historku s dámou, myslím, že toho času v jiném stavu, kterou jste operovali a jak jste říkal, my tam máme to zařízení za ty miliony a byl u toho ten porodník s tím naslouchátkem z roku 1481, to se fakt stalo.
2: To se stalo jako nic proti tomu, protože ono samozřejmě to klinické sledování je to nejlepší a ta paní byla, já nevím, v 6., 7. měsíci, takže on si kontroloval ten plot a to jde asi opravdu nejlíp tím naslouchátkem, no ale působilo to bizarně, protože tam opravdu jsou všechny ty naše mašiny a on tam povídal s tím letím, jestli to vyvinuli v roce 1480, to já nevím.
1: To jste říkal jako ironii, to jsem pochopil.
2: No, jasně.
1: Ale po 6 hodinách řekl stop.
2: Jo, zarazil nás a jako asi věděl proč, protože ty lidi tomu rozumějí, že jo, to zase jako na profesionála se člověk spolehne, je blbost se nespolehnout na profesionála, že jo, takže když nám řekl, že už je toho dost, no tak jsme skončili.
1: Předpokládám, pane profesore, že u vás se někdy stává, že uvidíte lidský mozek až ve chvíli, kdy ho jdete operovat. Mm-hmm. Umím si představit, že vaši kolegové vyšetří a tak a vy jdete k té operaci, nebo ho uvidíte poprvé v životě.
2: Já toho pacienta vidím předtím.
1: Vidíte vždycky. Ho vždycky,
2: jo. No to je přinejmenším ten informovaný souhlas, ten musí ten člověk podepsat jako se mnou a je přinejmenším slušnost toho člověka tak nějak jako realisticky poinformovat, odvod jde, takže...
1: No, mě by zajímal ten jeden okamžik. Mm-hmm. Když ten mozek uvidíte a toho pacienta jste předtím neviděl, neměl jste možnosti hovořit, jestli na tom mozku poznáte, jestli vám tam na tom stole leží chytrý člověk nebo blbec?
2: Nepoznám.
1: Nepoznáte?
2: Nepoznám.
1: Všichni mají
2: stejný. Všichni,
1: úplně stejný.
2: No, ono, ty počítače taky vypadají všechny stejně, to hardware, že jo. A pak jde o to software, takže já nemám šanci u toho člověka poznat to software, že jo. Já vidím tu anatomickou strukturu, která je identická u všech a poznal bych samozřejmě malé dítě od 90-letého člověka, to takový problém není. Ale jako poznat, jestli je chytrej, hloupej, krásnej, ošklivej, rasu, ženská, chlap, to nejde.
1: Černoch i běloch má stejnou barvu mozku.
2: Stejnou barvu. Jakmile říznete pod kůži, tak už jsou všichni stejně barevní.
1: Stejný. A prosím vás, teď jsem tam četl, když jsem to studoval, já teď během víkendu jsem si to dal, jo?
2: No,
1: ale tolik věcí mám, že bych vám od zítřka mohl asistovat na sále.
2: To není tak, ta vlastní operativa je to nejjednodušší na tom.
1: No vy jste dokonce někde řekl, že to může dělat člověk s maturitou.
2: No tak dokonce, jako... když

0: Já jsem, že tam někde sedí.
1: Jako ne, on tam nesedí, jen tak on tam opravdu mírně plavčí v
0: tekutině. Jako se pohybuje trošku třeba?
1: On, když to odevřeme, tak on se pohybuje s tepovou vlnou. Takže on není úplně jako nehybný ten mozek, ale pohybuje se tepe vlastně jako, co já vím, co tepe někde jinde mimo
0: biologii. No
1: tak srdce třeba tepe, tak ten mozek taky trošku tepe s tou tepovou vlnou právě, jak tam jde. Ale je vlastně ponořen v tom mozkomíšním moku, kterýho je, já nevím, 250 ml a víceméně opravdu v tom mozkomíšním oku plave ten mozek.
0: No a co mě teda zaujalo nejvíc, a musím říct, že to mně nepřijde úplně fér, že muži mají mozek 1,5 kg, mm-hmm, zatímco ženy 1,30 kg, jsem četl.
1: No, je tam 300 gramů rozdíl.
0: Což považuji za lehce diskriminační, pane profesor.
1: Nepochybně to diskriminační je, ale je to takový biologický fakt, který se dost dobře nedá nějak...
0: A čím to je způsobeno?
1: Jo, to já nevím. To já nevím, ale je to dáno asi geneticky, je to dáno vývojově, je to dáno prostě tím, že takhle ten lidský organismus narostl. Hmm. Ono to není jediný rozdíl mezi ženskými a chlapy. Že? To
0: jako ještě tam je něco?
1: No, je tam toho dost, jděte po ulici a koukněte se.
0: No to... Já jsem myslel na to mozku.
1: Ne. Tam rozdíl není, zase nepoznám, jestli je mužský nebo ženský, protože nemám možnost, že ho odhadnout ten 300 gramový rozdíl. Takže to je stejný, že jo, ta funkce je stejná, ty základní všechny funkce, ale těch rozdílů pohlavních je daleko víc.
0: No to pochopit, jo, tam to je jako naše, tam, to já rozumím, ale my se budeme bavit na té naší úrovni, protože my jsme neurologové.
1: Ano. Takže, no na to já jsem citlivý, protože mě dost často označují právě za neurologa, prostě? Ale to já nejsem. Já jsem neurologický chirurg. V angličtině je to surgical neurology. A jasný. Medical neurology, jo? A neurologové, to je přeci jenom jiný obor, i když ten jazyk je stejný, neurologičtina, my si s nimi rozumíme nejvíc. My nemáme třeba prakticky žádnou styčnou plochu s normální chirurgií, protože břicho je jediná oblast těla, kam my se prakticky nedostaneme. Mm-hmm. Jo? Ale z neurologie máme všecko úplně společné, ale přesto jsou tam zcela specifické nemoci, které řeší oni, a zase zcela specifické nemoci, které řešíme my.
0: Berte to jako drobný přešlap sekundy.
1: Ne, to mě to zase nevadí. Úplně... Takže se mu mohli hned osvětlit. Že?
0: Rozumím tomu. A víte, to je, já jsem to původně nechtěl vůbec říct, ale teď, když jsme u toho, jak se ptám, já jsem i googloval, jestli se dá na mozku přivrat.
1: Jako
0: tak to řeším to celý život. Říkal jsem si, jestli i na tom, kdyby mě to Beneš zvážil.
1: No, zvážit se dá, když by to člověk vyndal, což no, dost dobře nejde, že jo? Ale přibrat na něm to nejde. Takže ten mozek neovlivníte, protože ten mozek je ten člověk. Ten mozek je to rozhodující, to hlavní. On rozhodne, jestli přiberete jinde. On rozhodne, jestli budete mít takovouhle hladinu cukru. On rozhodne, jestli budete mít takovýhle krevní tlak. On rozhodne, jakou budete mít frekvenci dýchání. Všechny takové ty bazální funkce. On rozhodne, jaký budete mít hladiny, kterých elektrolytů, nátrium, kálium a takovýhle. Ale zrovna, že by sám sebe moc ovlivňoval, to ne.
0: To ne, no je to.
1: A už vůbec neváhově, že jo to.
0: Takže já můžu říkat, že třeba na mozku jsem nepřibral například vůbec, když by...
1: To klidně jako... můžete, protože ono zase to, co je jakoby ten mozek, teda to hlavní, to jsou ty nervové buňky, tak těch je z těch 1400, 1500 gramů jenom desetina. Zbytek je takzvaná glie, to je takový podpůrný aparát, který se stará o to, aby ty neurony držely v těch místech, kde mají, že? Aby přežívaly dobře ty vlákna nervová, vyživují ten mozek. To je taková jako zase další servisní zařízení pro ty vlastní nervové buňky. Mm-hmm.
0: No ale víte, taky jsem si říkal, protože se bavíme velmi amatérsky, aby to lidé co možná nejvíc pochopili, jako co všechno vy můžete a nemůžete. Protože vy to nemůžete zase tak moc. Četl jsem...
1: Jako, můžeme na jednu stranu hrozně moc, na druhou stranu, když se dostaneme do určitých oblastí, tak jsme víceméně vedle. Jo? Ale to, co v současné době my s tím mozkem umíme, tak to je to, co je zhruba asi tak vrchol medicíny, protože některé ty naše nádory je asi to nejvíc, co se dá na člověku vůbec operovat. Ale v porovnání s tím, jak složité zařízení, jak gigantický zařízení ten mozek je, tak je to jako neuvěřitelně hrubé. Jo, neuvěřitelně takové masivní, takové prostě primitivní, to, co my s ním děláme. Ale...
0: Vy jste taky někde říkal, že ta paměť lidská je nekonečná. Téměř. A že... Ne, vlastně...

0: vlastně by si teoreticky ten mozek mohl ukládat všechno, co za život vidí.
1: Já si tohle to začínám myslet, že opravdu paměť je absolutní, že to tam zůstane zasuto všude někde, akorát my to neumíme vybavit. Jo, ale
0: stačilo by uložit takzvaně, jak na disk.
1: No, on je to tam uložený, ale už to tam jako zůstane pravděpodobně v nějaké formě. Možná ne všecko, možná jaké procento ne, protože nevíme, co je 100%, že jo, ale ta kapacita je tak gigantická, že opravdu by dokázal si ten mozek pamatovat prakticky všecko, co člověk zažil v životě. Vemte sny, jo, to je takový, sen je úplně zběsilý třeba děj, který máte pocit, že jste nikdy nemohl zažít a nikdy jste to neviděl, ale ten mozek to někde musel vymyslet. On to tam někde musel dostat, on to zase úplně negeneruje z ničeho. Ten mozek i ty sny generuje prostě z nějakých svých vzpomínek, které tam má někam zasuto a dokáže je prostě vybavit. Přitom vy vůbec netušíte, že jste někde něco viděl v kině nebo něco na ulici, jo? A ten mozek z toho něco vygeneruje.
0: Ale to vám řeknu zajímavost, to by se vám mohlo hodit potom, někdy v praxi. Od chvíle, kdy jsem přestal jíst Stilnox, tak se mě zdají sny.
1: Mně se zdají taky, ale já si nepamatuju.
0: Jo, pamatuju, já vám to umím povyprávit včetně všeho.
1: No a teď kolik z toho v těch snech je absurdní děj a kolik...
0: Všechno je absurdní.
1: Všechno, že jo?
0: Nedávno jsem vedl debatu s Hitlerem.
1: No, no a Hitlera jste někde viděl na fotce, že jo? Asi jste se nepotkali.
0: Ne, večer předtím jsem se díval na Pát třetí říše.
1: No tak pak je to jasný, tak to měl rychle v ten mozek v sobě toho Hitlera, o čem jste se bavili.
0: Vy víte, jak se to stane, pane profesore?
1: Nevím.
0: Kde
1: nevím.
0: Se, co se tam...
1: Ne. To jsou, on je v těch snech, máte pocit, že je to dlouhý třeba, že jo? Ale ve skutečnosti jsou to krátké úseky toho REM spánku, což je několik úseků, že jo, těch rychlých pohybů očních, který jsou minutový, ale v té minutě on ten mozek dokáže nám komprimovat toho děje hrozně moc, takže máte pocit, že je to dlouhý, takže on i čas dokáže do určitý míry jako komprimovat nebo změnit.
0: On se opravdu nikdy nezastaví, ten mozek?
1: Ne.
0: Ani nepřibrzdí?
1: Ne, no nepřibrzdí, on si používá to, co potřebuje, že jo. Tam jede určitě nějaký bazální děje, který právě hlídají ty takový ty homeostatický, ty natrium, kálium a ten tlak a takovýhle. To tam nepochybně furt funguje třeba jádro, které řídí dýchání, nepochybně pořád funguje jádro, které řídí krevní tlak. Pak má takový ty volní aktivity, kterých je neuvěřitelné množství. To je to, co vy děláte a víte, že to myslíte na to. Ale pak má zase plno věcí, které on dělá za vás automaticky, aniž vy byste si to uvědomoval. Jo? Vy to znáte, když jedete autem, tak nad tím řízením nepřemýšlíte. Vy si neříkáte, teď tam dám dvojku, teď šlápnu na plyn a takhle. To je absolutně automaticky a myslíte si na něco úplně jiného.
0: Po letech v rádiu, pane profesore, jsem zjistil, že tak zhruba minuta plus minus 10 vteřin, nevím, jak to mají jiní moderátoři, jde mluvit v tom živým vysíláním na autopilota.
1: Jo.
0: Něco, co ani nevíte, že jste řekl, ale potřebujete si u toho napsat SMSku a je 5 minut do zpráv a víte, že musíte něco udělat minutu. Jak to funguje?
1: No to jsou právě ty automatizmy.
0: To je ono.
1: To jsou ty věci, to je třeba to umí ženský a chlapi moc ne, to je ten multitasking, že oni umí dělat několik věcí najednou, že jo. To chlap nedokáže, chlap je schopen většinou jenom té jedné věci, kdežto ty ženský jsou schopný několika věcí najednou. A ten mozek to dokáže rozdělit a dokáže to, že jo, provést, co chce.
2: Zpráva z tisku. Obě delegace položily pak věnce na hrob neznámého vojína. A co na to neznámý vojín?

0: nasrát, jo, nasrát.
1: Papež František v jisté chvíli vytvářel, nechci říct dojem, to by bylo zlé, ale určitě se několikrát vyjadřoval směrem k válce na Ukrajině a právě do role toho mírotvorce se stavěl. Tak řekněte, byl hybatelem v této věci, nebo to bylo zase symbolické?
2: Nebyl hybatelem, bohužel to pořád platí to, co jsem řekl. To papežství má obrovskou historii a je to fenomén, že, na který v Evropě cítíme, že to mělo obrovskou roli, to se hrálo. Je to pro pochopení Evropy a jejího vývoje. Ještě jednu věc vám řeknu. Když si vezmete ty koncily, jako byl koncil kostnický, tridentský a podobně, tak si představte, že to je předobraz dnešní Evropské unie, Evropské komise, Evropské rady. Jako ono vlastně dokonce i ten, to, co se protokolárně vytvářelo v průběhu historie a co vytvořilo se do té podoby těch evropských institucí, to má vlastně své kořeny v těch koncilech. Tam se tehdy, že na koních sjížděli králové a panovníci a vedl to papež tehdy a dneska to má ten popy už je bokem, zůstali ti prezidenti, ti představitelé těch států a pořád vlastně je to zajímavé je, že pořád to není stát, není to instituce úplně s jasnou demokratickou legitimitou, jako byly ty sněmy středověké, taky poměrně volné, taky ty koncily vlastně tam se scházely, nezhodly se tam, bylo to velmi volné. A tohle je vlastně tradice Evropy, takže to papežství těmi svými koncely stojí na začátku toho, co máme dneska jako Evropskou unii. A dokonce pochopit některé protokolární věci, které dneska takto pochopíte s tou, díky té tradici, když se jí věnujete. Takže to má smysl se zabývat papežstvím, ale už je pryč to, že to byl politický hybatel.
1: Mm-hmm. No a dá se tedy říct, že pro uklidnění války na Ukrajině neudělal nic?
2: Ne, to si nemyslím. Podívejte se, to veřejné mínění a to, co se odehrává v tom prostoru těch debat a názorů, tak to je taky něco, to je ta soft power, která má také svou váhu určitě. Nevím přesně jakou, ale má, to o tom není pochyb. A to, že jeho hlas je slyšet, že se citoval, že se mluvil, že prostě se, že vlastně člověk ho mohl se k němu přidat nebo podobně, to byla velká věc. A to, jako to, že, víte se, moje přesvědčení vždycky bylo, že hlavním úkolem politiky mezinárodní je zabránit válce. To je smysl veškeré mezinárodní politiky. Vy musíte zabránit válce, protože ty války dokonce i v evropských dějinách dokonce měly pak miliony mrtvých, což bylo strašné, v tom se nedalo žít. A proto vznikl, že Vestfálský mír a Vestfálský kongres a proto byla Vídeňský kongres a všechny tyhle sešly. To vlastně byla politika, která měla zabránit těm strašným ztrátám, zničení milionů životů. To je smysl politiky.
3: Česká a americká country na rádiu Xaver.

První polibek. Jaro. Zářící a rozvoněné víc než kdy jindy na březích mé řeky koberce Orsejů a něžných ladoněk, v obdobných barvách pálící slunce v blanketu nad ním. Jdu tudy a za ruku se držím dívky. Je plavá a zpívá mi Barčinu skřivánčí píseň. Mé první setkání s děvčetem a českou hudbou, což mi jaksi splývá. Ta holčička, budeme jí říkat Naďa, a ona se tak opravdu jmenuje, má bílou blůzku a je skoro jisté, že to vonavé plátínko ukrývá před mýma hladovýma očima dvě hopsavé bílé kozičky. Ale i mně je teprve 13 let a stejně nevím, co bych s nimi dělal. Až to budu vědět, ona už bude za horami. Hladina řeky se stříbřitě třepetá v jarním vánku, ten ji přičinlivě hladí a čechrá a mé srdéčko usedá. Nevím, zda smím tu dívenku, co způsobně cupitá, vedle mne políbit. Od kluků jsem slyšel, že se to dělá. Má láska kráčí teď ladně. Až dnes si vzpomínám, že mimo hodiny zpěvu chodila i do baletu. Miluju ji. To je jasné. Jako bezedná obloha nad námi, jenomže nevím, co mám dělat. Stud mne ochromuje. Chlapecky šeptám zastřeným hláskem, prosím o polibek. Slyšel jsem to v nějakém popěvku o tamborovi. Děvčátko přistupuje, nastavuje tvářičku a zavírá oči. Všechno se mnou houpe. Ona a já jsme střed světa. Věčnost. Věčnost trvá, než přitisknu své neznalé rty na její pusinku a hned vím, že už nikdy nebudu prahnout po ničem jiném. První políbení. Řeka se zastavuje. Mé mlátící srdce, jak by smet. Čas šel a šel. Neříkají mi, že umím mnoho věcí. Klábosit, to ano, na to mě užije. Snad už i líbat, kdo ví. Jít po tom břehu dovedu mnohem dál než tenkrát. Fotografovat, kreslit, psát, všechno, jakž takž. Jen zapomenout pořád ještě nedovedu. Na ten den ve slunci, kdy poprvé směl jsem políbit dívku. Přijala můj pocel s očima pevně zamknutýma. Nejednou jsem pak rázoval po té travičce, kde tenkrát stála, a hledal, ale už jsem to místo nenašel. A mám je v paměti. Na pořád. A tady je. Břehy řeky. Dubnové řečiště. Líně plynoucí špína. Míla tenkrát ty dvě děti loudající se po fádním břehu. Občas nějaká ta napuchlá mrtvola sebevraha. Cudně z větší části ponořená do té břečky. Nejasně si vzpomínám, že to byla vždy ženská. Spití vltavani bydli přitáhli ten úlovek a soukali jej na suchou zem, na kamenitý, drolící se břeh, na uschlou trávu. Nějaká ta plachta se vždycky našla. Děti kolem stály jako odporné sošky neomalené zvědavosti a žmoulali nějakou housku. Cupitám po tom říčním břehu s dívkou. 13 je nám let. Jdu tak poprvé. Vůbec netuším, co mám dělat, ale ve filmové ukázce jsem hltal poutavý výjev, kde se dva muži byli pěstmi. Jeden zřejmě vítěz pak líbal černobílou Ritu Hayward. Sákryš. To by bylo něco, kus daru té plavovlásce, co capká vedle, takhle jí vtisknout polibek.
Rychle zapomínám na ten výlov před chvílí, na spuchřelou plachtu a přistupuji k děvčátku a již přijímá můj pocel s očima pevně uzamknutýma. Ach, Jeníčku, ty vole. Pusinka chutná slaně. Už dlouho jsme se pachtili po rozpáleném břehu. Tohle ve filmu nebylo. Pramálo jsem tušil, že ona už je dospělá, schopna rozmnožování, bezpečně vedena neomylnými ženskými instinkty a ustrašený hošík, blekotající nesmysly, ano, ten, co líbat neumí, ji zaujal. Ten břeh je tam pořád. Dívenka zmizela. Kalný prout odnesl zauzlované prezervativy Ola i bezcenné trosky králíkáren a lidí. Ale kde je ta holka? Třeba jsem se už zatím naučil líbat. Ha, ten opuštěný břeh mého prvního polibku teď z obou stran svírají neúprosně dva mosty. Potom horním přechází na druhý břeh denně pár odvážlivců, po druhém drze překonávajícím řeku, jak si ze šikma nechodí nikdo. Jen za hodinu se tam přežene 1000 rozzuřených aut. Řeka na to kašle. Protéká pod nimi, pak pod dalšími přemostěními. Ještě dál se chlípně smísí s jiným tokem a už soutěskami spěje porodit k moři. Má neobratnost v milování, její lhostejná. Kde jsi, Naďo?

0: Xaver.
1: Mám si to představit tak, že dnes je možné, aby firma vedle svých účtů třeba v českých korunách, v eurech a v dolarech a bůh ví,
2: v librách,
1: jasně, měla vedený účet ve zlatě.
2: Ano.
1: Včetně jakéhosi tedy rizika, jakési volatility toho zlata. Mm-hmm. To znamená, že jednoho dne tam můžou mít víc peněz, někdy míň, ano. Podle toho, jak to zlato
2: ano.
1: Koriguje, ano. Že ono koriguje taky někdy.
2: Máš oblíbený termín,
1: koriguje. A někdy roste.
2: Ano.
1: A jindy zase koriguje.
2: Je tomu tak, je tomu tak. Ano, firmy mohou mít a mají. Firmy dneska máme v tom systému kolem tisíce vlastně obchodníků, to znamená firem, podnikatelů, OSVČ a tak dále, kteří vlastně využívají zlaté účty pro to, aby buď tam shromažďovali svoje rezervní peníze ve zlatě, nebo aby přijímali platby mezi sebou navzájem, anebo od zákazníků, anebo to kombinují, že tam mají svoje rezervy a přijímají platby. Vy jste zmínil tu volatilitu, je tomu tak, vlastně to zlato nějakým způsobem se vyvíjí. My, když se podíváme na to poslední období, za 2 roky plus 80%, od začátku roku plus zhruba 30%, ale samozřejmě jsou tam i korekce, teď třeba zlato korigovalo o nějaké 3,4%. Takže ta firma samozřejmě tím, že vede účty jak v penězích, tak ve zlatě, tak si vybírá, které účty využije pro to, aby z nich jakoby platila. To znamená, jestliže zlato zrovna stagnuje, tak je lepší využít účty v korunách nebo nějakých penězích ve fiat měně. A jestliže zlato roste, což teda teď se děje spíše četnější období než ne, tak pak můžu platit pohodlně z toho zlata.

0: Vtrženo, sečteno a Vadim Petrov. Vítám tě v XTV, ráda tě vidím.
1: Taky tě vidím rád, Alex.
0: Žádná okurková sezóna se nekoná.
1: Koná.
0: Jo?
1: Já jsem koukal na to, co jsi si dneska připravila.
0: No.
1: To je znak okurkové sezony.
0: Opravdu, no, ale spíš blížící se, ne? Já jsem měla dilema, počkej, která témata dá tak.
1: Já jsem připravený těsto vyvádět, tak jsem zvědavý teda, jak tím projdem, protože jsem se říkal, hele, ta Alex jde v C-dur a v C-dur už mě nebaví, protože v C-dur jedou všichni, tak pojďme na to.
0: Tak pojďme na to, ale máme o jedno téma více než běžně. A určitě si všimnul této přestřelky. Neusínej. Patrioti pro Evropu slouží zájmům Ruska, řekl Fiala. Podle Babiše je premiér patologický lhář. Tak.
1: Víš, co je hrozný, že se může říct cokoliv a že se říká cokoliv. Jo? Jakože to už nemusí mít žádnou racionální jako zdůvodnění, že už ani nehledá někdo návaznost na nějaký zdání pravdy. Jo? On to prostě plácne, protože si myslí, že mu to zafunguje a bohužel asi mu to u jeho voličů zafunguje. To je
0: a
1: to,
0: teď mluvíš ještě, asi o premiéru Fialovi nebo o Andreji Babišovi?
1: Že ten to řekl, ten to jenom konstatoval, protože ano, to je lež, on může říct cokoliv, když to není trestný a Babiš se nebude soudit, tak prostě Fiala jde a říká slova. Takhle rozhazuje. No a teďko, jestli na to někdo reaguje, asi ty jeho lidi prostě tomu věří, nebo ty jeho voliči.
0: Ale jich čím dál méně.
1: Já doufám, ale zároveň víš co, já mám pocit, že furt jich je dost. A proč jich je dost a proč vlastně nemyslej, proč je jako se, když zazní takovýhle výrok, proč si neřeknou, hele, jako to už jako přece s námi houpeš už moc, ne? Tak to nějak buď zdůvodní, nebo to řekni jinak, nebo prostě to všechno nehraje na toho Putina. Tady byl nejdřív teda jako Babiš. Teď jsem dokonce jako někde jako zaslechl, nebo zaznamenal jako Čapí hnízdo, jako že někdo ho oprášil trošku a že zaznělo v médiích Čapí hnízdo. No teď si vem jako ty, jak říkají, narrativy, Čapí hnízdo, pak covid, potom a vždycky tam byl ten Rus, a ten Rus se čím dál tím víc, takže za to už může všechno, co uděláš, chlapík prostě chce zapálit nějaký, je to Brazilec, autobusy na Klíčově, tak je to prostě Putinův agent, pak to zmizí, nikdo už jako o něm neví, jak byl odsouzený, všichni jako vlastně už jako to vytěsníme, zapomeneme na to, chudák je propuštěný zpátky do Brazílie, prostě proč to udělal, jak to udělal, proč by měl být Putinův agent, to vůbec asi jako on sám si nedokázal představit, možná, že ani Putina nezná. A tak a tady to zaznělo, udělal se z toho koule a prostě tenhle ten Putinův agent, který na Klíčově chtěl zapálit ty autobusy, aby nás nejistil, aby v té hybridní válce, aby jsme prostě jako nějak prohrávali, tak to smázne se a jde se dál. No ale teďka je hodně materiálu, tak pojďme dál.
0: Tak ano, protože i Petra Macinku vyjádření premiéra Fialy zvedlo ze židle. Macinka ostřek ODS, parazitujete na válce, být Fiala jako Orbán, nemuseli umírat děti.
1: Tohle je dobrý smeč od toho Petra, protože on to vlastně, to je hezký výklad toho, co vlastně ta ODS, co ten Fiala, ale nejenom oni, jako to, co dělají šéf NATO, ten Stoltenberg a všichni tyhle ty lidi, oni prostě skrze tuto válku si razejí svý, a teďko nechci říct jako primitivně jenom zájmy, ale buď svý přesvědčení, nebo prostě, že tam jsou, nebo jako strkají, pušujou ten vlak tím směrem, který se po nich chce. A ten Petr vlastně, že to takhle jako veme, tak to nazve jinak, ukáže nový úhel pohledu a prostě řekne se, ano, tyhle všichni parazitujou na té válce a využívají a zneužívají jí vůči kvůli svým potřebám. No pro své vlastní potřeby.
0: Takže myslíš, že není jejich zájem ukončit tu válku nebo uzavřít nějaké příměří? Měli by jiné téma? Současná pětikoalice?
1: Já jsem si myslel s tím příměřím. To musí uzavřít někdo, kdo má váhu slova a který taky donutí ty válčící strany dodržovat pravidla příměří. Jo. Takže jak jsem čet někde Putina, tak tomu říkal, no, příměří mi jako neuzavřem teďko, protože by jenom vlastně ta Ukrajina získala čas k tomu, aby se dozbrojila, aby mobilizovala. Prostě mi na příměří teď nejde. No tak to je jako jasná řeč. Takže vlastně, když já jsem i volal potom příměří a říkal jsem si, to by bylo řešení, ať přestanou bojovat, jenže on se nezastaví ta válka v době příměří. To prostě se dál, jako budou ty dvě strany nějakým způsobem revitalizovat a reorganizovat. Takže vlastně tam musí být taková autorita, aby řekl dobře, tak jestli bude příměří, tak za těchto podmínek. A musíte obě strany garantovat, že ty podmínky dodržíte. A já si to vlastně nedokážu vůbec představit v současné době.
0: No a kdo by měl být tím garantem? Víme, hodně se mluví o Trumpovi, no, tak o tom, jestli vyhraje volby.
1: Americký prezident. No, když vidíš,
0: včera Viktor Orbán řekl, že on to vyřeší, když ho navštívil, poté, co ho navštívil.
1: Ale jo, no tak ten Trump, jestli bude tím prezidentem, asi já taky doufám, že to je ta páka, která zapáčí a ono se něco stane pozitivního. On prostě jako ty lidi a tu zemi, která nesmírně trpí, nějakým způsobem to utrpení tam zastaví a ty lidi přestanou umírat a něco se stane. Všichni jako doufáme.
0: Nicméně ty jsi zmiňoval příměří a že na něj Rusko teď nepůjde. Nicméně Viktor Orbán teď je velice aktivní, ostatně za to i kritizován. To je naše další téma. A Viktor Orbán poslal špičkám Evropské unie tajný dopis o jednání s Putinem a právě v tom dopise bylo napsáno, že ruský prezident byl překvapen, že Ukrajina nepřijala dočasné příměří.
1: Jo, já jsem si říkal, do jaký míry zase. Za prvé, do jaký míry je to řízený únik, není to únik, je to žádný dopis, jako de facto nebyl, a byl jenom řízený únik prostě nějakého obsahu, který měl nějakým způsobem zahrát. Ten Orbán je taky zkušený politik, tohle jsou vlastně věci, které se dělají. Já tomu dopisu nebo této informaci nedávám žádnou váhu, v podstatě nula. Já, když mi to poslal, tak jsem si říkal, co to je, teď je to úplně jedno. Tyhle ty úniky, jako na úniky se hraje, na ty leaks, že se hraje prostě v politice, co politika jako světem chodí. Jo. Takže tomu moc nevěřím, ale líbí se mi ten Orbán, že objel ty relevantní strany. To je určitě státnický velkorysej tah. A když ty mu okopávají ty kotníky a říkají, no jo, a teď on nic nevyřeší, a teď prostě to je prostě jenom politická deklarace, dělá to kvůli svým vlastním voličům, tak já myslím, že ne, že to je jeden z politiků, který opravdu se k tomu postavil čelem a přinejmenším se všema stranama mluvil. Teďko má proti ostatním, Stoltenbergu a ostatním má nabito, protože má argumenty. On s těma lidma, který vlastně se podílejí na té válce, který vedou a který jako rozhodují o tom, jak to bude v budoucnosti, tak mluvil osobně, na rozdíl od těch ostatních.
0: No dobře, ale co z toho?
1: No to se uvidí, jsou další kola, teď ono to jako nejde hned, jako to, ten výsledek není hned, že? To je jako stejně, když se mluvilo o té nové frakci patriotů, že? Pro Evropu, tak nejdřív jako, já nevím, že to nemáš jako téma, abych to nevykrádal, jo? Ale teď jako se říkalo ze začátku, tak nejdřív vyhodili toho Babiše z té jedné frakce, takže nechtějí, prostě je trapný, takže ho vyhodili, aby byli bez Babiše. Pak se ukázalo, že teda zakládá s tím Orbánem a s tím Rakušanem jako tu novou frakci, říkal, irelevantní, vůbec do ničeho nebudou mít, jako co mluví, vůbec jim nezaloží a nepřidá se k ním někdo. Pak se přidali ty ostatní země, pak vlastně se ukázalo, že tvoří třetí nejsilnější seskupení v té Evropě a zase se říkal, no jo, ale oni udělají vlastně takovou tu, jak se tomu říká anglicky, víš co, jako, že to zaznělo takový to kolo kolem nich, který prostě sanitary si řekl něco takového, jako, že vlastně kolem nich bude mrtvo a oni nebudou nic dělat. No vidíš, to je jako začátek a ono to strašně rychle jako běží, to je 3 neděle nebo jak dlouho. A podívej, za ty 3 neděle vlastně jako uděláš na začátku nějaký krok, nějaký impuls, ono to jde dál a zatím se to nezastavilo. Tak já věřím, že takhle svět jako se chová, že prostě musíš vykročit nějakým směrem a držet kurz, dát to a energii, snahu. A v tomhle tom si myslím, že zrovna Babiš našel úžasnou svoji roli v tuhle tu chvíli. On je přece obchodník. On dokáže prostě jako dealovat se stranama, on dokáže prostě ty obchodní řeči, on je prostě vyjednavač par excellence. Kdyby nebyl, tak nemá ten majetek, že? Tak prostě to je jako talentovaný obchodník. A teďko on to bude obchodovat. A on to musí obchodovat. A obchodujete se to stejně jako jiný komodity. A v tom on je excelentní. A v tom já věřím, že prostě našel svoji novou roli. A od té frakce já očekávám poměrně hodně. Samozřejmě, že to může někde zastavit. Ale já zase doufám.
0: Tak doufejme, že to vyobchoduje ve prospěch České republiky. Na rozdíl, když srovnáme předsednictví naše a teď maďarská.
1: K tomuhle. Hele, těch miliard, kolik potřebuješ miliard?
0: To já osobně žádnou.
1: Ale tak jako jedna, ale... jedna by se udělala, ale neříkej. Ale dobře, jako to je přece tak hloupej, jak je populární říkat, narrativ.
0: Ale nemyslím jako vyobchodovat jenom v penězích samozřejmě.
1: Ale, no, ale
0: jsou další věci, se kterými bojujeme.
1: Bavíme se o vliv. Že? Ten vliv je přece daleko víc sexy než nějaký peníze. Všichni si myslí, že vlastně cílem jsou nějaký dotace a zase, aby Agrofert byl větší, aby jako si koupil větší porci jídla a dva stejky místo jednoho a ještě já nevím, nějaký další zámky, jestli to už nějaký má v té Francii, prostě něco další. O tom to vlastně není. Teď v určitý fázi prostě si řekne, že hele, těch krámů, to je jenom starost. Takže vlastně ten fond, do kterého on ten, jak se jmenuje, ten fond, do kterého...
0: Svěřenský fond.
1: Svěřenský fond, jak dal ten majetek, tak to je bezvadná instituce. On se o to nemusí starat a nejvíc sexy, kromě sexu samotného, v určitých letech, už možná si přeskládáš ty priority, tak je mít moc a vliv. No a o tom obchoduje, aby měl vliv.
0: No, myslíš si, že svěřenecký fond, že on se o to nestará?
1: Svěřenský, nemyslím, že ne, protože hele, když máš prostě spousta, vždycky říkám cihel a aktiv a lidí, a teď je to jenom starost, teď mu to nepotřebuje, teď vlastně, abych tady nevypadal jako nějaký prostě fanda Babiše, ale on vlastně jako moc toho nejí, jako žije prostě poměrně asketickým způsobem. Teď on nic nepotřebuje. Na to, co vlastně on potřebuje ke svýmu životu, tak jakoby má. A potom, aby ho něco bavilo. A jeho teďko baví dávat dohromady frakci, která za 3 neděle udělala takovej raketovej, uletěla takovou vzdálenost, že tomu musí dělat strašnou radost. Hmm.
0: A teď odpustím si ten výraz, ale je to výraz Petra Holce, našeho komentátora, to kvičení premiéra Fialy a dalších. Je to důkazem toho, že to dělají dobře?
1: No jo, no.
0: A že je to vlastně štve, že...
1: Protože víš, jak jsem říkal, ten jako nejdřív ho vyhodili. Že? Telička říkal, vyhodili ho, prostě nechtěli Babiše. Potom ho založil, no bylo to trapný, tak tohleto. A teď se to furt jako zvětšuje, takže oni pořád to chtějí jako marginalizovat. Pořád chtějí dělat jako, že to není vůbec důležitý. A on to mezi tím roste. Takže oni vlastně nevědí, jestli mají nadávat, brečet, jestli mají varovat. Oni zkouší úplně všechno. Strašit. Teďko, ano, to, co se ukázalo předtím, jakože to je vlastně zase Putinová věc, to je v podstatě asi Babiš a ten Brazilec, který zapázdil ty autobusy na tom Klíčově, asi byli kamarádi, asi byli ze stejné jednotky, rozumíš? Kromě Čuka, Geka, který zapálili Vrbětice, to je prostě stejná parta řízená, prostě, teď je to všechno trapný, Alex, teď je to trapný. Teď je to fakt jak trapný.
0: Ale má to za cíl v nás vyvolávat strach, budovat strach, nějaký obavy?
1: No, jasně.
0: Je
1: no.
0: To proč to je?
1: Hele, dobře, ale ještě kromě ten strach, já jsem koukal, jestli se o tom bavila s Tlustým, on má téma strach, určitě bez debaty to platí, ale potom vlastně ještě my si hrajeme na jinou věc, která nebyla v minulosti tak jako úplně důležitá, nehrálo se to tak, a to jsou fakt ty narrativy, jako to jsou témata. Ono jako je na nás buší tolik informací a tolik podnětů a tolik starostí, které my máme, tak my udržíme v hlavě pár nejvýraznějších témat. Takže jako od covidu, asi v té covidí době se to tak jako vlastně zvrtlo úplně jednoznačně. Že, ale předtím to byly všechny ty akce LGBT a jak se jmenoval ten, víš, jako s tím Černochem, jak ho tam zmasili.
0: Jak zaklekli.
1: Takže my jsme potom už jeli vlastně tyhle ty narrativy, pak byl velký narrativ covid a od té doby my se nedokážeme vymanit z monotémat. Jo. Takže máme válku. Válka. Takže určitě tam je ten strach, ale určitě je to taky vytěsňování jiných témat. Jo. A to mě hodně vadí, už opravdu i na té společnosti my máme takový chat, kde je ta mocinka taky, jsou tam jako řada lidí, kteří se v tom veřejném prostoru objevují a já jsem říkal, hele, a už si zakažte tu válku, jo. Už pište taky něco jiného, už tam prostě jděte s tou válkou do háje, protože my už jsme to sami jako udělali, že jsme akceptovali téma války.
0: A já si myslím, že o to se postarají parlamentní volby, protože voliči budou chtít vědět, co uděláte pro nás, ne pro Ukrajinu. Nemyslíš si, že to trochu pomůže změnit téma?
1: Ale
0: volby jsou za rok.
1: Ale to je ten mindset. Jo. My jsme se na to naučili. My to v té hlavě takhle máme, že se války bojíme, válka nás kvůli válce chudneme, takže to dopadá na nás. Válku zakopáváš o ní na každém rohu, pusť si zprávy ČT, Tam první tři zprávy jsou prostě válka v různý podobě, buď je to NATO, nebo je to mírová konference, nebo co dělá Zelenský, a nebo je to prostě Daria z toho z Ukrajiny vyvolá, kde byla vybombardovaný, co si je ukazuje prostě skrvavený děti. To ti naservirují hned na začátku. Hmm. Tím pádem tě vlastně takhle vybudí a řekne si ano, téma našich životů je prostě válka. No a co potom přijde potom, už nemá takový náboj, protože prostě ta pecka přišla na začátku.
0: To si pak ale lidi řeknou, sice se nemáme dobře, všechno zdražuje, reálné mzdy klesají a tak dál, ale aspoň se u nás neválčí. Tak se spokojíme s málem, ne? A ty jsi říkal, promiň, máme téma hodně, a ty jsi říkal, že máme jiné témata než válku, tak si říkám, jestli toto téma nemám přeskočit.
1: To je přesně to, co jsem ti říkal na začátku, že taky tam máš z 10 téma 9 téma války. Ale
0: tak,
1: to.
0: Pavel chce, aby summit NATO označil vstup Ukrajiny do aliance za nezvratný. Přitom údajně i on sám se snaží ty dvě strany dostat k jednacímu stolu, ale nicméně připomeňme si, proč Putin zaútočil na Ukrajinu. Nebylo to právě kvůli tomu, že měl sousedství na to.
1: Ten příběh známe. A ten Stoltenberg, který to teda odstupuje a nastupí tam ten novej, tak včera ho poslouchám, jak opakuje pořád, a naše média samozřejmě to jako popouškou a recyklujou, a říkají, není otázka, zda vstoupí Ukrajina do NATO, ale kdy do něj vstoupí.
0: No teď je to nemyslitelné.
1: Jasně, teď je to nemyslitelné, proto říká kdy a za jaký podmínek. Ale oni prostě. A já nemyslím, že to myslí vážně. Oni to prostě říkají ze strategických důvodů. Zaprvé, jako to udržuje tu válku, protože dokavať si nebude vlastně ten Putin jistý, že teda jako ta Ukrajina výhledově nesměřuje do NATO, tak on prostě ji jako bezpečnostní hrozbu bude považovat pořád jako za nepřítele. Takže oni nějakým způsobem potřebují udržet pořád tu jako válečnou a bojovou náladu jako mezi sebou, mezi lidma. A proto on to asi říkal. Přece to nemůže, on není hloupej. Tak přece ví, že tam je spousta proměnných, než by to jakby nastalo. A pokud by tam opravdu vstoupila Ukrajina do NATO, to znamená, že Putin musí prohrát tuhle válku. Když to uslyší Putin, tak si řekne, no tak co také. A oni pořád hrajou na to, že to prohraju, a já to neprohraju, protože mám za sebou kolik 150 milionů lidí. A ty vlastně mám do 80% podporu. A já vlastně nemůžu teď jako říct, tak dobrý, já to vzdávám a pustím anglosasy do Ruska a rozeberte si to tady. Hmm.
0: Opouštíme téma války, i když, no vlastně ne tak úplně, ale tohle se týká spíše Joea Bidena, kdy se velmi diskutuje o tom, jestli má kandidovat nebo odstoupit z kandidatury. Biden se znovu ostudně přeřekl, prezident Putin představil Zelenského.
1: No já jsem to viděl, no. Tak to víš, jako, víš co, jako my už to všichni přece jako víme, že ten pán, to je jedno, kolik mu je let, ale prostě už nemá kandidovat na prezidenta. Mě zase na tom celým štve ty jeho podporovatele a ty, kteří to nechtějí vidět. A dokonce i voliči, oni to nechtějí vidět. Oni prostě, a to vytěsňování jako vlastně té reality a vytěsňování toho, že prostě to lhaní si sobě, řekneš si, no tak je to starý pán, to se stane každému, přeřekneš se, no tak se přeřekne.
0: Irák, Irán.
1: No Irán, prostě on
0: Putin,
1: to tak
0: Zelenský,
1: jako...
0: je to jedno.
1: Je to jakoby jedno a tohle mi vadí, že oni prostě jako nejsou schopní korigovat to svoji úvahu, říct si fajn, tak když tenhle ten pán už na to fakticky nemá, tak co udělají demokrati, postaví někoho jiného, je to ta Kamala, je to prostě někdo jiný, který je kandidát, z jakých podmínek, že nezačnou vlastně jako racionálně se chovat ty lidi, i ty voliči, jo. Normálně, když se koukneš na sociální sítě nebo na ty komentáře pod článkama, tam se sekají ty lidi naprosto natvrdo a vysvětlují prostě a Wikipedii ždímají a všechno dokazují, kdo měl kdy pravdu. A proč jako neuvažují takhle tak dobře, tak jako jestli tenhle ten pán je starý a nechtějí Trumpa, tak sakra, co udělají ty demokrati teda? Co udělají? Tak ať teda, když jsou to jejich voliči, tak ať po nich chtějí, ať na ně tlačejí, ať teda něco dělají. A oni ne, oni prostě koukají.
0: Jak myslíš, že to nakonec dopadne? Zůstane Joe Biden kandidátem? Postaví se Donaldu Trumpovi?
1: Ne, no tak jestli mají scénář na to, aby ho stáhli, tak ho klidně přesvědčí, stačí manželka, když mu řekne, Joe, dneska nejdeš do práce, dneska jdeš po doktorovi a on to asi vyhodnotí úplně stejně.
0: No právě, že ta manželka je ta, která nechce.
1: No právě, no. Takže,
0: za vším hledej ženu.
1: Takže si myslím, že kdyby měli plán, možná, že ho mají. Možná, že mají nějaký plán. Já přece nemůžu ty demokrati nemít plán. Přece nemůžu vlastně polovina Ameriky, lídra světového, prostě jako se bude chovat takhle neracionálně. Já věřím tomu, že v nějaký chvíli něco udělají. Co udělají? Demokrati, teďka myslím demokrati.
0: Hmm. No, uvidíme. Tak a teď už opravdu definitivně opouštíme Ukrajinu a válku. Rakušanova mise do Sýrie nedává smysl, říká diplomatka z Damašku Filipy. Paní Eva Filipy, zkušená diplomatka, po 13 letech skončila v Sýrii a toto říká.
1: Ta paní Filipy je za prvé legenda, za druhý statečná žena, nesmírně schopná, má obrovský zásluhy, ono se asi, nebo určitě se o tom moc nepsalo, protože většina věcí, které ona tam dělala, tak byly opravdu tajné a dělala je nejenom pro Českou republiku, ale pro naše spojence. Je to úžasná dáma, sama víš, za jakých okolností odešla z ministerstva zahraničních věcí, že ani pan ministr jako se neudělal čas na ní, aby jí poděkoval a podal ruku.
0: Za ostudných okolností pro ministerstvo.
1: No, jasně. Ona prostě byla stažená a tak. Co tam bude dělat Rakušan, ten může jezdit kam chce.
0: Tak on by tam měl vyslat nějakou misi, která tam, já nevím, jestli vykolíkuje nebo vytipuje místa, kam by se mohli vracet uprchlíci. Paní Filipy, to nedává smysl, protože Sýrie zná postoj Evropské unie vůči Sýrii, tak, ale zase ta myšlenka stále říkáme, nebo ti, co nesouhlasí s migračním paktem, říkají, pomáhajme tam, odkud ti uprchlíci přišli, aby se měli kam vrátit.
1: A on nebude kolíkovat ten prostor pro jaký uprchlíky, odkud?
0: Ze Sýrie.
1: No, ale ty zase k nám až tak nechtějí, že jo? Vlastně ty směřují trošku někam jinam. Takže to je spíš otázka jako Evropské unie a tam ten Rakušan, že by jako něco vykolíkoval jako prostor pro nějaký stan a říká, hele, já mám skvělý pozemek, domluvil jsem se s Ahmedem tam a jako kluci, můžete to tam, my vám na to přidáme nějaký prachy, zadlužíme se u vás, vy nám je půjčíte, my vám budeme vracet a můžete si tam koupit tábor. Tak takhle asi vlastně jako to nepůjde. A zase tam posílat jako Ukrajince, tak to by asi nechtěli. A my jsme rádi, že ty Ukrajince tady máme. Alex, já ti musím říct jednu věc, já teďko už nějakou dobu stavím, ten barák je 20 let starý, tak tam já dělám nějaké úpravy a mám tam řadu různých Ukrajinců. Jo. A jsou skvělí, jako strašně dobře si, samozřejmě, že ne všichni jsou skvělí, že tam máš parťáka, který je skvělý, ten si jmenuje skvělý lidi a když tak skvělí ty přidavači nejsou, tak on se zkontroluje a příště tam nevidíš a veme si jako jiný lidi. Samozřejmě, že vlastně jsou různě kvalitní, jo. Ale v zásadě si s nima rozumíme, jako jsme za ně tady rádi, že vlastně tady pracují. A fakticky se mi ta Ukrajina potom jeví úplně z jiného pohledu, takže my ty ukrajinský uprchlíky tady potřebujeme. A to neznamená, že naše lidi jsou a priori lepší a Ukrajinci a priori horší. Je to jako 50-50. Navíc, naši lidi nechtějí tak jako makat jako ty Ukrajinci. Jo. Takže já jsem velký přítel Ukrajinců. Jo.
0: Je to pravda, takže do Sýrie nedám.
1: No, já bych je tam neposílal.
0: Tak a poslední téma. Kundera a státní vyznamenání. Podvýbor ho dříve odmítl, nyní mají vliv badatelé. Tak loni Petr Pavel neudělil Milanu Kunderovi státní vyznamenání. Letos by to možná mohlo být. Zaslouží si Milan Kundera.
1: Já ti teda řeknu jednu věc jako s těma vyznamenáníma. Já vím, že tvůj manžel to tak jako hezky čet. Vždycky ty ceny a předtím Jirka Weigl a předtím nevím kdo.
0: Hezky, no, to je čtení, to velká zodpovědnost.
1: Jo, jo, jo, Ježišmarja, to vůbec, to je jako Ivo Maté vlastně, že? A já jsem na ně úplně přestal věřit, na ty vyznamenání.
0: Proč? Kdy?
1: Já ti nevím, průběhu, furt to ztrácelo nějaký, zaprvé na začátku my jsme nebyli, hele, my jsme si nesli tu paměť jako z komunistických dob, kdy ty vyznamenání pro nás neměly lautr žádnou hodnotu, protože jsme si říkali, je to všechno cinknutý. Ty lidi, kteří dostávají, tak prostě jako je otázka, jestli by je měli dost. Takže já se jakoby generaci nezajímal. Pak to přišlo k tý Havlový. Havel s tím začal vlastně jako docela takto a my jsme se nenaučili si jich vážit a mít k ním nějakou úctu a čest. Já rozumím tomu, že protože táta taky můj dostal cenu od prezidenta Zemana, A měl z toho velkou radost a

0: se vrátili nějak, ten Kundera řešil ten svůj život nějakou cestou. Pro mě jsou to, a bavme se o Kunderovi, Kundera je legenda jako člověk, ty jeho romány, OK, já je mám načtený, ale zase mám radši jiný knížky a nesmírně si ho vážím, cením, byl bych rád, kdyby měl i tu čest a tohleto postavení v české společnosti a nemyslím si, že to vyznamenání mu k tomu pomůže.
1: To je krásné zakončení. Říkám si, ty vyznamenání, jestli je neznehodnocuje v tvých očích i to, že jich je strašně moc.
0: No a hlavně Tomáš Binec, no, jako se,
1: nevím, jak
0: se propůjčují, pak se můžou vrátit, že vzít zpátky. Takže daily medaily, nebo ne daily medaily.
1: Já moc děkuju, že jsi přišel a budu se těšit zase na příště. A kdybychom se náhodou neviděli, tak hezké léto. A nespal se. Musíš takový chycený trochu.
0: S Bohem a šáteček. Tak děkuju. Měj se hezky léto.
1: Podtrženo, sečteno a Vadim Petrov.

Všichni pořád doma jsou. Tak jsem taky doma jednou seděl. Počítám takhle už asi 7 neděl. A zleva zas někdo huláka a ruší mě při četbě kozáka. A tak jsem na rochlinky odložil Spartu a šel jsem zamlátit do ústředního topení.

aspoň se tu člověk nebojí, i když tuhle jsem zrovna seděl v pokoji. A v tom najednou jsem slyšel, jako by někdo vešel do chodbičky našeho bytu. Nastoupil k nám.

se podívat. Nenech to náhodě zjistit, co tě to tak spletlo. A fakt, na našem záchodě normálně svítilo světlo. Jsme tu prostě pro všechny a všichni jsou tu prostě pro nás. A proto jsem na dveře nápis dal, jenže ještě ten den ho někdo vzal. A tak jsem to do pichotby zakřičel. Přijďte zás, jak livo, přijďte zás. Náš dům je plný různých zvuků. Náš dům

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Hraje vám Radio Xaver.

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Podtrženo, sečteno a naším hostem je pan Vlastimil Tlustý. Dobrý den.
2: Krásný květnový den.
1: Vy jste z toho Května nějaký vedle?
2: No tak klasici říkají, hrličin zval ku lásce hlas. Je. Tak to zkusíme pojmout nějak něžně.
1: Kde co říkají klasici? Pane Tlustý, co říká svět? Co říkají události? Podívejte se, novým papežem se stal americký kardinál Priust. Tak se to údajně čte.
2: Lev 14.
1: Přijal jméno Lev 14. Jsem Peťák, ne?
2: Jo. Já teda musím rovnou říct, že tomu vůbec nerozumím.
1: Mě připomíná pana režiséra Svobodu.
2: A to je docela inteligentní člověk, ano. Tak jestli vám ho připomíná, tak to je dobrá zpráva. Jo. Já se v těch směrech uvnitř církve vůbec nevyznám. Tím pádem vůbec nevím, který směr on reprezentuje. Ale někteří píšou, že to je další vítězství Trumpa. No, já teda nevím, jestli je to pravda, ale budu říkat, to je dobrý, to je vítězství Trumpa, přinejmenším tím pár lidí naštvem.
1: No ale to, že Američan, že?
2: Tak by to tak mohlo být?
1: Zvláštní.
2: No, mohlo by to tak být, že jo?
1: No. A říkalo se, že když přijde jenom v bílém rouchu, takovém tom prostém, tak to znamená, že bude pokračovatelem Františka. Ale když přijde na host, jaksi ozdobený tady tím vším, jo, a takže to nebude pokračovatel Františka, tak já teď nevím.
2: Když začala volba, tak já jsem si snažil v mysli k tomu udělat nějaké stanovisko, co se od toho dá čekat. A já jsem si na začátku té volby říkal, ono potom Františkovi už to horší být nemůže. Taková naděje. Jo? On určitě existovali kandidáti, kdyby to nebyla pravda. Ale tady v tom případě si říkám, jo, tak v tomhle duchu to dopadlo. Krásně oblečený, asi to není teda pokračovatel, to je dobrá zpráva.
1: No ale jestli je to teda spíš konzervativec nebo nějaký progresivní, že člověk, to nevíme. Ještě to se teprve ukáže.
2: No bože. To by byl duhovej.
1: Já jsem zkoumal, jestli má na té patce, jestli tam má Apple Watch. A neumím to z toho poznat, Stefan.
2: No ale kdyby to tam měl, tak říká to něco?
1: Tak nevím.
2: Snad ne? Ale to uvidíme.
1: Neumím si to u papeže představit.
2: Nechte ho tvořit. Uvidíte, co udělá se světovým křesťanstvem. Určitě to nebude mi lehký, teda, to vím jistě. Tady v západní Evropě už vůbec ne.
1: Teď navrhuji usnesení.
2: Ano.
1: Jestli je pro nás důvěryhodný. A zároveň říkám, že se zdržuju hlasování.
2: Jo takhle, že vy nevíte, jak to dopadne.
1: Já ještě nevím vůbec.
2: Tak já bych řekl, dejme mu prostor, doufejme, že trošku to nějak vylepší. No a kdyby to špatně dopadlo, tak jsme říkali, že nevíme.
1: Dobře. No, do Moskvy na oslavy dne vítězství letí i český europoslanec Ondřej Dostál. Zvolený zastačilo. Je to prostě podle vás projev odvahy, nebo je to politická chyba, nebo co to vlastně je?
2: Tak zaprvé na ty oslavy dne vítězství můžou mít různí lidé naprosto protichůdný názor. To zaprvé. Tak ten, co tam letí, tak autenticky oslavuje. Identifikuje se s tím dnem. To je jisté.
1: Zároveň autenticky provokuje.
2: Výborně. To je totiž bod 2. V každém případě mu to zajistí publicitu. Dokonce bych řekl, do dneška jsem nevěděl, že existuje. Už to vím. Jo? Mm-hmm. Takových jako já bude víc. Takže jako reklamní, mediální tah je to účinné. Dostane se do médií, leckdo ho pozná, leckdo se doví, že zastačilo. A to už máme dva dobrý důvody, který má určitě ten pán v hlavě. Našli ještě nějaký jiný? No to stačí, dva dobrý důvody stačí.
1: No a letěl byste tam?
2: Letěl byste tam?
1: To je otázka. Já ti, Karle, nevím.
2: No, víte, odpověď na tuhle otázku pro nás dva si myslím, že je typická odpověď 51/49, jo? Jako je potřeba říct, že to je na dobré zvážení. Prostě proto, že jsou dobré důvody, ano, letět, a pak jsou taky dobré důvody neletět. A teď si umím představit, že v různých hlavách to poskládáno těch 51/49 bude různě. Já teď odpovím trošku nepřímo. Jo? Já jsem v roce 1991 pobýval týden v Kyjevě. Mám tam z toho různé dojmy, nebudu je všechny líčit, ale jeden si pamatuju. Já jsem tam taky zašel z hotelu někam směrem do nějaký děrevně a viděl jsem ten venkov kousek za Kyjevem a i jsem si tam s někým povídal a pak jsem si hlavně občas dál povídal s různými Ukrajinci a já vám chci ukázat to 51/49. Když potkáte Ukrajince nebo rodinu nebo přijete k ním domů, doporučuji první se zeptat, jestli si myslej, že větší vrah byl Stalin nebo Hitler. Jo? No protože vstoupíte do rodin, kde vám řeknou, že jasně ten jeden a ten druhý ten nebyl tak hrozný. Pak jsou ale rodiny, kde vám řeknou, že oba. A tenhle ten názor na to, že strašnější byl Hitler nebo strašnější Stalin, ten vede až k tomu, že se mezi sebou perou.
1: No a kdo byl strašnější? Já teď nevím, kdybyste jim položil takovou otázku.
2: Hromadní vrazy oba.
1: No jasně, no.
2: No.
1: Ale pro mě větší
2: teroristi,
1: prase...
2: Teroristi oba.
1: Větší prase byl Hitler.
2: No jak to chcete měřit? No, počtama mrtvých, zavražděných ve vlastních vězeních, nebo zavražděných jiných.
1: Koncentrační tábory.
2: Jo, koncentrační tábory a gulagy.
1: Jo, tak no. Přesvědčil jste mě.
2: No, já se vám snažím ukázat, že pravdivé hodnocení je stejný. To se tam na té Ukrajině výjimečně dovíte, že stejný. Většinou vám tam odpovídají, že strašný byl jeden a ten druhý byl osvoboditel.
1: Takže
2: to je mimochodem problém dnešní Ukrajiny. To pořád trvá.
1: No, tak...
2: Tak, tak tam letí, no. My bychom dlouze přemýšleli.
1: No tak my, já jsem o tom vážně přemýšlel, kdyby mě pozvali. Na té pozvánce, když je taková to úroveň vysoká, jo, zvou vás tam, tak je na té pozvánce uvedena menáž?
2: To nevím. Já jsem nikdy takovou nedostal. A teď mě to napadlo. Jak jsem se pokoušel to 51/49. No. Stalin, když vyhnal Hitlera, tak to byl záslužný krok proto pro nás, že Hitler s náma neměl dobré plány. Stalin a spol taky ne, no, ale jenom nás taky nakonec okupovali. Jo? Taky nám nainstalovali zbraně, taky chtěli, aby jsme pro ně pracovali. Méně Čechů odvezli stalinisti do gulagů, než Hitler odvedl do koncentračních táborů. Méně.
1: Méně, jo.
2: Ten méně, jo. Tak když jsi tam hledal nějaký asi dost zřetelně méně.
1: No a teď řekněte, máte mu to za zlé, nebo ne? Že tam letěl? Se ptám?
2: Já si myslím, že to je úplně jedno, teda jemu je to jedno. On ví, že tím získá nějaký voliče a...
1: Zdržíte se hlasování?
2: Je mi to fuk.
1: Tak se...
2: Ať si každý dělá, co chce.
1: Taky se zdržuji v tomto bodě. Polní kuchyně, nátělníky, děla nebo rakety. Armáda má na nákupy více než 70 miliard. Představte si, pane Tlustý.
2: Představuju, no.
1: To je peněz.
2: Já jsem si v posledních týdnech na tohletu otázku vytvořil názor, tak já ho tady hned uplatním.
1: Jo, to jo.
2: Tak já si myslím, že nakupovat by se měla jenom ta technika, která posílí obrany schopnost naší země.
1: Tak to jsou ty nátělníky třeba, ne?
2: Ty jsou neutrální.
1: Rakety?
2: Ale třeba dělá rakety, no. Dělá rakety, no. Rakety proti raketám. Tady z té mý teze vyplývá. Rakety proti raketám. Ano. Rakety, které by někdo chtěl někam posílat do nějakých velkých jiných měst, ty ne. Rakety proti raketám, ano. Protože, a to je ten můj pohled na to současný, já si myslím, že východisko pro nás je podržet se ústřední myšlenky NATO, to je, že to je obranná formace a my bychom podle mého názoru měli začít říkat, obranu my budeme budovat, útok vám garantuje, že nebude. My už nikdy na někoho útočit nebudeme, my potřebujeme být obrany schopní, potřebujeme, jako má Izrael, ochranu proti cizím raketám a dronům, ale taky potřebujeme, jak to nazvat, já tomu budu říkat domobranu nebo národní gardu, jako to mají ve Švýcarsku, to je tam odsud okoukaný, prostě když se něco děje, tak aby jsme měli koho poslat na hranice, aby jsme měli koho poslat, když někde jsou nějaké záplavy, protože teď bohužel nemáme, máme málo. Dokonce máme přednostně ty, který chceme posílat někam do zahraničí a to bych nedělal. A tak já bych přišel s myšlenkou dobrovolníci a dobrovolnice, zadarmo řidičák, zadarmo zbrojní průkaz, zadarmo výzbroj a výstroj, školení, na dva měsíce.
1: To radíte někomu volební program?
2: Radím. Já doufám, že se to někdo ujme a já hned budu říkat, to jsou šikovní kluci a děvčata, ano. Školící střediska, uzbrojnit dobrovolných hasičů, přistavěný garáže a sklady, aby ti dobrovolníci a dobrovolnice se měli kde v případě potřeby vyzbrojit. Byli by tam čistě dobrovolní, žádná základní vojenská služba. Byli by motivováni, kromě toho, co jsem říkal, tak já bych jim třeba navrhnul snížení daně z příjmu o 3% na celý život za to, že mají zájem o vlast a jsou připraveni pro něco udělat. No a předpokládám, že takhle motivováni mladí chlapci a dívky v počtu tak odhaduju 50, 100, 150 tisíc lidí by byli připraveni, až jim na mobilní telefon přijde zpráva, tak něco udělat. V těch garážích by měli potřebnou techniku, zbraně. Tak to si myslím, že je rozumný projekt.
1: Ani jsem měl na to téma, nechci žartovat, ale napadá mi několik.
2: Jsem s tím.
1: Ne, no tak je to takové snílkovské, ne?
2: Není vůbec, ve Švýcarsku to mají.
1: No jo, mám vám vyprávět, co všechno mají ve Švýcarsku.
2: Já vím, oni tam mají hlavně Švýcary, že jo? No, ty my nemáme, to je zásadní rozdíl, ale tady ten mechanismus, kdy nemají povinnou vojenskou službu, ale přitom jsou schopni se bránit, všimněte si, to je taky odkoukáno tam odsud, bránit, to všechno mají, no, tak já vím, nemáme Švýcary, ale já jsem kdysi udělal zkušenost s dobrovolnými hasiči, dospěl jsem k závěru, že myslím, že 5 000 jich je těch organizací po celé republice, když se někde něco špatného stane, například povodně. Já jsem tehdy věděl, to jsou ty jediný, který opravdu fungují plošně. Je jich dost na to, aby něco udělali. Tak já si myslím, že by se mohlo trošku rozšířit to jejich působení, mohli by se stát páteří toho, čemu říkám Národní garda, plus dobrovolníci zvýhodnění, jak jsem tady říkal, možná ještě víc zvýhodnění, to se musí promyslet, ale je to rozhodně jednovým jistě. I kdyby to bylo snílkovství, je to mnohem lepší než F-35.
1: To jo.
2: No.
1: Tak jedeme dál. 140 tisíc padlých rudoarmějců, 116 Američanů. Držme se faktu. Heydrich plánoval genocidu Čechů. Fico Západu nevěří. Válka bude pokračovat. Pravil Lubomír Zaorálek v novém pořadu XTV, který se jmenuje Za čárou. A je to o souvislostech zahraniční politiky. No to je tak.
2: A to je hodně témat.
1: No.
2: Tak zkusíme od toho nejsnažšího. Ano, Heydrich opravdu plánoval genocidu Čechů. Byť do té doby, než on to začal vymýšlet, se říše na Čechy koukala jako na užitečné včeličky a mravenečky, kteří vyrábí relativně v klidu krásné zbraně a proto je třeba je nechat v klidu, aby vyráběli. Jo, ty zbraně byly pro říši potřebné. Nevím, co způsobilo, že pak vymysleli radši genocidu, než je nechat pracovat v čiličky. Nicméně připadá mi logické, že když on tohle vymyslel, ten Heydrich, pak někdo vymyslel, že bude genocida lepší v jeho případě.
1: Yes, jo.
2: A byl atentát. Je velmi zajímavý sledovat dokumenty o tom, jak rozdílné byly názory na to, jestli je to dobrý nebo špatný nápad. To si rád poslouchám, protože ty, co říkali, že je to špatný nápad, říkali správně, že ta pomsta zase z říše proti Čechům, kteří udělali atentát, bude strašná. Jestli Fico západu věří nebo nevěří, nevím, to nebudu komentovat. Asi tady pan Zaorálek to ví. Tomu tématu 140 tisíc padlých rudoarmějců a 116 Američanů, to jsme už začali povídat trošku. No, držme se faktu, no ono to nemohlo být jinak, když se na tom domluvili. Jo, prostě někde, myslím v Jaltě, se vítězní mocnosté, Stalin, Churchill a tak dále, domluvili, že to takzvaná, všimněte si zase, demarkační linie, kam dojedou jedni a druzí, bude znamenat, že malá část území tehdejšího Československa připadla osvobodit Američanům, veliká část Rudé armádě, no pak taky logicky podle velikosti toho území, taky velikosti odporů, oni totiž Němci tehdy začali prchat do amerického zajetí, takže taky kladli menší odpor, když prchali. To byla taky důležitá okolnost. No, pak to takhle dopadlo, já bych z toho víc nevyvozoval. Prostě realita tehdejší doby vedla tady k tomu výsledku. Byť to někdo chce interpretovat jako větší nadšení jedněch a menší nadšení druhých, ale to já v tom moc nevidím. To říkám rovnou, ale nejzajímavější je to téma, válka bude pokračovat. Já teď budu říkat svůj dojem, protože si myslím, že víc než dojem to nemůžu tvrdit. Jo? Dojem. Já si myslím, že pan prezident Trump už docílil velikého úspěchu v těch jednáních o míru na Ukrajině a to je to, že má podepsánu smlouvu o tom, že bude podepsána v parlamentu, potvrzená a tak dále, smlouva o vlastně náhradách za peníze, které Amerika investovala do války na Ukrajině v podobě nerostného bohatství Ukrajiny. Tady bych hned dodal, všimněte si, že my nemáme nic. Brusel taky nemá nic, ale Trump už má smlouvu, která bude podepsána a kdy bude kompenzováno to všechno, co tam oni do toho poslali. To je třeba jako hodně pragmatický přístup. Jo? Na prvním místě vraťte v podobě nerostu. Tak to je první poznámka. Že on už vlastně úspěch má, byť válka pokračuje. Druhý komentář. Já myslím, že i on si všimnul, že ty dva hlavní aktéři se do toho podpisu míru nehrnou. Ani Zelenský na mě nedělá dojem, že by chtěl mír. Já se dost divím, ale dělá to na mě dojem, že si myslí, že tu válku vyhraje. Nevím sice jak, ale myslí si to. No a u Putina si myslím, že by ještě radši kus Černomorského pobřeží. Tak taky teď zrovna ještě ne, teprve až trošku popojedem po tom pobřeží. Takže ty aktéři, kteří by měli podepsat ten mír, tak ty se nehrnou. Ten Trump už to asi pochopil. A teď jim říká oběma. Vlastně trošku vyhrožuje. Tomu prvnímu říká, no tak jo, no tak bojuj dál. No. Tak jestli máš pocit, že jsi přišel o málo území a chceš ještě víc přijít o území a ještě si myslíš, že by bylo dobrý, aby Rus měli Sevastopol třeba, jo, tak to vyzkoušej, se jen koukat. A Rusovi říká, ty mě nějaký naštvi, jestli se takhle půjde dál, tak až toho budu mít dost, tak tam zase ty rakety pošlu. A je to vlastně takový ten stav vyjednávání, kdy hrozí oběma stranám a čeká, až obě ty strany přijde a řeknou, tak jo, tak radši končíme.
1: Dobře.
2: Ale není to bohužel dneska. Já jsem se těšil, že by to mohlo být, jo, dneska nebo zítra. Tohle to vypadá, že to ještě nějakou dobu bude trvat.
1: Tak. 15.2. Souček končí jako generální ředitel České televize. Respektuji, ale z důvody nesouhlasím, uvedl.
2: A to bych teďko se měl já ptát. A vy byste nám to měl vysvětlit.
1: Ne, já o tom nic nevím.
2: My o tom totiž nic nevíme.
1: Já jsem tady.
2: 15. Tak jste si řekl, ať jde zpátky do Brna.
1: Takhle jsem si to neřekl, ale řekl jsem si, že dost bolo.
2: No. Já tady k tomu tématu umím říct jediný. Já zásadně protestuji proti zvýšení koncesionářských poplatků.
1: To už protestuji. Zcela zbytečně?
2: Já vím, ale tak můžu říkat, no tak to teda ne, jo. Mm-hmm. To teda ne, tady ty nás nebudou kasírovat, ono je dost jiných, který nás chtějí kasírovat. Za druhý si myslím, že je naprosto nepřijatelný, že máme takzvanou všem lidem sloužící mediální sílu, která ve skutečnosti slouží jenom jedním. Jo, to není možný. Platíme to všichni a oni slouží jenom Fialovi a spol. To není možné. To nejde. Tak ať si začnou platit ty Fialové, jo, pak a říkají, je to naše médium, my si je platíme, teda ne z daní, jo, my znamená, někde si to vyberete od příznivců. Ten současný stav je nepřijatelný. Jestli tam, až se to bude řešit, jakože doufám, že jo, jestli tam bude ten nebo onen, mě úplně jedno, protože ty principy jsou nepřijatelné. Všichni to platíme, slouží jenom některým. To se musí změnit. Takže doufám, že až přijde nová vláda, že se něco udělá, až budou vášnivé diskuze na to, kdo má být novým ředitelem, tak já bohužel, mě to jedno. Já si totiž myslím, že se musí udělat něco s tím principiálním problémem. A já třeba budu říkat, dobře, tak když vybíráte koncesionářské poplatky, začněte rozesílat lidičky těm médiím, které posloucháte. Jinými slovy, když už si musíme někoho platit, tak si budeme platit ty, kterými posloucháme. To znamená, aby koncesionářský poplatek byl takzvanou daňovou asignací, nebylo bylo možno na internetu, na poště říct, Xavera poslouchám. No, ten si zaslouží peníze ode mě.
1: Pošlu mu 14 korun.
2: Pošlu mu, no. No a Xaver bude růst, bude silnější médium, přibudou mu posluchači, přibudou mu peníze, nebude závislé jenom na reklamách, jo? Najednou, teď přeci Xaver, my tady děláme veřejnou službu.
1: O tom já vůbec nepochybuji.
2: No, a když děláme veřejnou službu, tak já jako plátce poplatku chci říct Xaverovi.
1: Jestli děláme veřejnou službu, neměli bychom teda angažovat toho Součka? Když je teď volnej? No to ne, to už je taková.
2: On bude zkažený.
1: Bude zkažený.
2: No, on je zvyklý rozdělovat ty miliardy. A teď tady u nás najednou, ježiš, to by bylo strašné, kdybyste mu řekl, jaký máte rozpočet, to on by nemohl uvěřit. On by se ptal, jestli je to v eurech.
1: Merz měl kvůli migraci vyhlásit v Německu stav nouze. Vláda to ale popírá. Bylo včera večer na TNCZ. Strašně zvláštní člověk ten Merz. Na podruhý až. Sledoval jste?
2: Já samozřejmě nevím, kdo má pravdu. Já jenom vím, že tam mají zlé. A ještě víc zlé mají ve Francii. Já jsem naštěstí občas projíždím nebo i chvilku pobývám tam či onde. Ježíš Maria.
1: A co pak?
2: No, já jsem si přečet jedno chytrého pána, myslím, že je to Láďa Henek, ten chytrý pán. On psal, když se k vám nějací jiné víry začnou stěhovat do města, jakýma to prochází fázema? Že oni na začátku jsou hodní a vděční. To oni tam v Německu a Francii prožili už, jo, tak kolik? 40-50 let zpátky. Jo? Napřed jsou hodní a vděční. Pak začnou mít pocit, že jsou ošizený. Jo? Že dostáváme sice nějaký peníze, jakž takž tady za to žijem, dokonce ani pracovat nemusíme. A my jsme taky chtěli sedmičku bavoráka. Tady jezdíme nějakým Citroenem, jo? tak pak nastupuje fáze, já si ten článek úplně přesně nepamatuju, ale pak nastupuje fáze, kdy říká, s tím musíte vy něco udělat, to takhle nejde. Jo, my jsme tady ošizený, to je fáze. Jsou vděční, jsou ošizený. Něžně ošizený, jakože ještě nemávají žádnýma klackama. Pak přichází, my jsme vám dali dost času, abyste s tím něco udělali vy nic, my mám to musel jak připomenout.
1: No.
2: To už se děje. Jo, to jsou ty nevysvětlitelné hromadné útoky, desítky mrtvých. To se připomíná, jsme tady, nejsme spokojeni. No a myslím, že ten Láďa tam potom píše něco, že oni čekají na to, abych bylo dost. No. Napřed politicky, třeba, že rozhodující silou ve volbách se začínají stávat tyhle dobře organizovaní, nespokojení. A oni pak říkají, no ale my budeme volit jenom ty politické strany, které nám to zlepšejí.
1: Takže teoreticky to chápete, že by to bylo možné?
2: No já bych dokonce říkal, že by to měl udělat.
1: Že by to měl udělat.
2: No a dokonce ještě dodám, zatímco si myslím, že ve Francii už to nejde udělat, já si myslím, že v Německu ještě pořád je dost těch, kterým se říká připlaťte si, ať se tady ty mají dobře. A oni už tam mezi nima rychle přibývají ty, kteří říkají, ne, ne, ne, my nic platit nebudeme, ať koukají makat. Jo? No a to se tam teďko odehrává. Já myslím, že tady ten pán toho musí mít plnou hlavu, já tam teda bejt, tak mám toho plnou hlavu. Ale ono to udělat tak, aby se to nezdramatizovalo. Protože já si umím představit, že dneska už jsou města, ve kterých francouzská nebo německá policie, když oni tam vemou ty baseballové pálky, nic nezmůže. Jo? A pak už jsou ty hořící domy a hořící auta.
1: No, a abychom končili
2: něco radostného.
1: Optimisticky, tak jak vy prožíváte ten květen? Řekněte, strplně lásky, chodíte na Petřín.
2: Ne, ne, ne, to nechodím.
1: Ne.
2: To
1: ne. Čtete literaturu.
2: Já bych řekl, doufám, že se mě to nemůže vyhnout.
1: Dobře, těším se na příště, nashledanou.
2: Také se těším.
1: Podtrženo sečteno a naším hostem byl pan Vlastimil Tlustý.
0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Tak vám musím říct, pane holče, jsem na měko.
1: Jo, z čeho?
0: Jak z čeho? Všichni jsme na měko, ne?
1: Já ne.
0: No včera ne. Prohovořil pan Fiala.
1: Jo, počkejte. To já musím říct něco.
0: Mým národu.
1: Jo, ale já vám musím říct něco na začátek. Já jsem sem spěchal, plnej strachy. Co je s váma?
0: Jak to?
1: Slepičák je zavřený a já jsem si říkal, no teď vy jste choval slepičky.
0: To se
1: měl jste slepičky doma,
0: to
1: vajíčka
0: se mě
1: jste
0: dotklo.
1: Já jsem říkal, ježišmarja, jestli je to Xaver.
0: Jo, ale to pane holče, to přehání, to zase jako brzdit. Jo.
1: Trošku, byl jsem zděšený jako Mirka Němcová, chvilku teda.
0: Slepičák je brutálně ponižující
1: přezdívka.
0: Jo. A já jsem toto slyšel, a taky, že mu říkali, že slepičákovi musíme dát aspoň 15. Připomínám teda, že to je ta kauza Hlubučkova. Jo. Nevíte, jak se řekne slepičák anglicky?
1: To nevím. Anglicky slepice je hen, to vím. Ale jak by byl slepičák? Jste si to našel?
0: Slepičák ve smyslu jako stolice od slepice.
1: Jo, takhle. Jo, vy hned vidíte dál.
0: No počkejte, proč myslíte, že mu říkají slepičák?
1: No, protože choval slepičky, ne?
0: Ale ne.
1: Ne kvůli stolici od slepic, prosím.
0: Slepičák se říká, když slepice jde.
1: A to se říká slepičinec. Šlápl jsem do slepičince.
0: U nás se říká slepičák.
1: A odkud jste?
0: Ale to je jedno, odkud jsem. No. Nedělejte tyhle ty rozdíly mezi lidmi, pane holče.
1: já polarizuju společnost, je strašný.
0: Jak se to jmenuje překladáč?
1: Translator Google.
0: No vy máte zas tady ty odbor.
1: Ale víte, jak se zmínil, musíme dát slepičákovi 15, tak já pak jsem si říkal, kdyby byl slepičák Xaver, tak by to bylo, musíme dát slepičákovi 30. tak jsem se uklidnil.
0: No tak to mě podrž.
1: Co? Máte to?
2: Hen.
0: Slepičák je jenom hen.
1: No jo, no, tak hen.
0: Tak to je.
1: A to oni, určitě by to bylo, jinak by to měli, ale... No jo, slepičák. Myslíte na něj trošku?
0: Jako je mě ho už trošku líto, protože... tím slepičákem to samozřejmě zazděli. Na druhou stranu je vidět, že to vytahli všechno. Počkejte, toho Fialu necháme bejt?
1: Ne, tomu... To...
0: Ale jedeme teď slepičák.
1: No jasně.
0: No, tak vytahli to ven, všechno, Bůh ví, kdo to pustil. A...
1: No policajti, ne?
0: Myslím si...
1: Ne to u policajtů, zatím nikde no, bojí na to není.
0: Tak advokáti můžou do spisu, se říká, že a tak, ale... já v tom vidím tentokrát snahu, aby to nešlo zastavit. Tak to pustili ven.
1: To já, ale to není poprvé. Já to tak beru vždycky, že o těch vlastně policajtů, oni potřebují vzbudit velký jako zděšení a to, že opravdu ta kauza je taková, že se to stalo. Protože chápu, že jsou všichni vystrašení ještě z té megakauzy plukovníka Šlachty. Vzpomeňte si na to, jak málo kdo pochyboval, jako že to dopadne nějakým odsouzením, lidi do vás by šli a všechno, odposechy taky. A nakonec to skončilo úplně naopak, že oni všichni u soudu očištění a ještě dostali odškodnění od státu, od nás. Takže samozřejmě to tak je.
0: Já mám s plukovníkem Šlachtou novinku.
1: Jo?
0: No, takovou osobní. Já jsem vám zjistil, protože si občas pustím na Facebooku, jak má ty promluvy.
1: On ještě dělá furt?
0: Jo. Napřímo.
1: No tak jak jinak.
0: A já jsem zjistil, že já ho rád poslouchám.
1: Jo?
0: Jo. To a jedna. Mě to nějak baví. Ty příběhy a ta, jako, jak on to má tu emoci.
1: A on tam taky pouští nějaký slepičáky a tak?
0: Trošku nějaký slepičáček občas tam prosákne. A tak jak mě bavil poslouchat Havel kdysi, já mám rád tu manýru v tom hlase, tu jeho vadu,
1: jo.
0: Na kterou když si zvyknete, tak je to takový jako, že on jenom řekne, tady je Robert a vy víte, že už bude, o čem to bude vlastně, a že slepičáky poběží.
1: Jo.
0: No a... Já ho rád poslouchám, to musím říct.
1: Ale řekněte, a nejdou nějaký signály skrz to, skrz slepičáky, že by se chystal na vládu nějak třeba přijet?
0: No,
1: do Strakovky?
0: Já mám teorii, pane holče.
1: Vy?
0: To pamatujte si, jednou to bude heslo na Wikipedie, na Wikipedii bude se to jmenovat to heslo Xaverova teorie 2022. Chcete to vědět?
1: No, jsem hořím nedočkavostí.
0: Teď paní nejvyšší státní zástupkyně kosí tady ty kmotry, jo, té současné vládní koalice. Ona jich podle mě přes prázdniny zkosí ještě pár. Nebo jich může třeba 5-6, takový vazby nějaký, zločinný spolčení, organizovaný zločin a tak. A září, říjen ohlásí kandidaturu na prezidentku a řekne, jsem to já, co jsem zkosila teď tu poslední várku k motru a jako prezidentka tuto zemi očistím. A lidi budou sázet hlasy. Učitelka z Brna, tím pádem konec. To je, to,
1: ta bude točit videa, ne? Už
0: asi. Ta bude točit videa. Je to taková moje teorie, že kam to spěje.
1: Ale jste hlava.
0: No tak přiznám se, že trošku jsem jako v tomto.
1: Je to vidět.
0: Říkají mi u nás ve vchodě, tam máme teď takový jako, v jednom bytě tam byl jaký spolek mladých lidí.
1: To jste říkal.
0: A já s nimi hovořím na parkovišti někdy a říkali mi, že jsem chytrej asi jako Dominik Hašek.
1: No tak to, tak to jste hodně chytrej.
0: No to právě nevím, já si to musím někde
1: pohledat. To jste pohledat. Tak chytrej, že vám málo kdo rozumí, ne? Co?
0: No moc důchodka no. To není, co si vám povídat. No, kdyby říkali, jste chytrej jako pan Holec, tak to teda...
1: Tak to je extra liga.
0: To bych se zarděl, rozumíte, ale... No, tak vezmeme prvně tu kauzu.
1: Myslíte... Projevu, kauza projev.
0: No, kauza, nebo... ne, myslím tady Hlubučkovce.
1: No.
0: Čtete ty přepisy těch odposlechů, jak někde se objevují?
1: Čtu něco a vlastně, jak jsme říkali, já se vracím do minulosti, to je jak přes kopírák, ne? Byl Mazánek s Kolibříkem, tady je Slepičák s Myšákem, nebo jak s Kosákem. A zase... Zase, hele, ale je to, ta kauza je geniální. Je všechno, co tam má být, sex, prachy a drogy, ne?
0: Smrt.
1: A smrt teď ještě. Smrt. V tom je to posunutý vlastně dál.
0: Teď tam musí být svatba a pohřeb ještě. A je to na film.
1: Pohřeb bude, záhy a svatba, no. Tak...
0: Já myslím, svatba bude Hlubuček, s tím partnerem se v kriminále vezmou, saďte se.
1: A partner je taky v kriminále? Ten snad ne, ne?
0: Ten ne, ten spravuje nemovitosti.
1: Musel být Kosáka třeba.
0: Ten spravuje nemovitosti.
1: Měli by si slepit.

0: říká, chceš to jaksi do genitálu, anebo do konečníku. On to říká, on to říká mnohem drsnic, jo? Tak, jak to říkají lidé z těch lepších kruhů. A je vidět, že s velkou radostí toto pouštějí ven ti policajti. Nebo někdo.
1: To já si tady vědí, tohle to je ten peps toho, ne? No.
0: Já vám řeknu, já jsem si představoval, včera jsem měl autem a za skolem toho někde někdo mluvil v nějakým podcastu, jak sedí ti policajti u těch odposlechů. Představte si ty tři policajty ve věku 26 až 35, takový ty, jo, jak je vidíme v těch kuklách, sedí v tom kanclu, mají reproduktory a říkají, Tondo, pojď se, to musí slyšet.
1: Jo.
0: A teď si pouštějí tady ty jednotlivý a řežou se smíchem. A říkají, napiš to tam, říkají, ty vole, to je moc. Ne, napiš to tam, to je dobrý, to tam, jestli to chce do prdele, ten kokaň, to se bude lidem líbit.
1: Jo.
0: A takhle to přepisu a teď se u toho samozřejmě baví, protože tam není jenom ta rozmluva před těmi orgiemi. Ale tam budou natočeny i ty orgie samotné.
1: No a řekněte vlastně, neměl byste takový nějaký projekt s dodávkou, že jste chtěl taky jezdit mezi lidi?
0: Chtěl, nebo,
1: že jo?
0: Chtěl.
1: A to bylo obdoba nějaká, ne? Co? Zaparkovat to někde?
0: A poslouchat. No součástí toho byla Agáta.
1: No samozřejmě.
0: Ale přišel jsem, když jsem teda domal, přišel jsem na to, proč oni pořádali tam ty hromadné sexuální orgie.
1: Jo.
0: To má totiž, pane Holče, naprosto legitimní důvod. Víte, jaký?
1: Ne.
0: Většina lidí ví, že ideální počet lidí na sex jsou dva. Maximálně tři.
1: Mm-hmm.
0: Jo? Ale řekněme většinou dva. Jo? A tam se toho zúčastňovalo víc lidí, protože jsou to politici, oni potřebují hlasovat. Oni potřebují většinu. A o tom to celý bylo, protože tak oni řekli, přijďte, pan teď odpospíšila tam nějaký pomocník a já nevím, kdo všechno, bude vánoční večírek, který potom s kokainem a promiňte, že to tak řeknu, jak se to řekne, s kurvama, jak to řeknu to hezky?
1: Já si myslím, že to není vulgární slovo.
0: S děvčaty, jak si...
1: Víte, jak se říká, tady sexuální pracovnice.
0: Sexuální pracovnice, které tam byly jako profesionálky. A to není jako, že teď se to strhne. Tam ten nejvyšší, co tam byl, to někdo z Magoše, řekne, a teď se bude hlasovat, jestli tady slečna Kamila půjde s panem tím a tím Redlem do
1: postele. S panem Kosákem, anebo s panem Slepičákem.
0: Slepičákem. Kdo je pro? Oni jsou takhle zvyklí z toho Magoše.
1: To je jasný, no. Tak jsou to demokrati, ne? Všichni předpokládáme. To je všechno demokracie, ne?
0: Jsou ryzí demokrati. No. To nelze jako... Vzít. No a já tomu prorokuju, že to ještě bude mít hodně zatáček tady ten.
1: No je to plný zákrut, ne? Ale mně se líbí, jak zmínil jste Pospíšila. Víte, co já jsem si teď řekl, že ještě nebožka Meda Mládková, že se nedožila toho, že by teď zjistila, že ten jeho, jak on říkal, fundraiser, Fremr, který ho teď cynicky hodil přes palubu, jak předtím v
0: tom... On ho hodil přes palubu?
1: No jasně, toho Ferryho.
0: A jak jste to říkal, že je? Fundraiser?
1: Oni mi říkali fundraiser, jakože že získává prachy na...
0: Jo, takhle.
1: Pro stranu.
0: Já vím jenom, kdo to je whistleblower.
1: Jo, a tohle to je fundraiser.
0: To je něco.
1: A to je trošku něco jiného. Ale občas se z fundraisera potom stane whistleblower, když je ve vazbě. Tam je to je proto jako příhodný prostředí, abyste se proměnil v lepšího člověka. A on si tohohle Fremra, fundraisera, tak on ho vlastně za to, co pro něj dělal, tak ho dal i do dozorčí rady Muzea Kampa. Představte si ke starý paní Medě. A ještě, že ta se nedozvěděla, co to je celý záč, že stačila umřít včas. No, představte si, že by si to teď četla všechno.
0: No to bylo hrozný, no. To máte pravdu. No. Ale oni už se nějak dokonce chtěli vzájemně žalovat, Pospíšil s Čižinským.
1: No, tak to je jiný borec zase než Fremr.
0: Proto to říkám, že to, víte, on už ten Pospíšil taky asi ztrácí nervy a je rozhádaný s Grekým.
1: No, tam ztrácejí nervy všichni. Včera jsme viděli ztracení nervů v přímém přenosu s premiérem, nebo v předtočeném přenosu. To nebylo o ničem jiném než o ztrátě nervů.
0: Hned jdeme k tomu, jo, Mlčochovi, ale teď mi řekněte, mám zásadní otázku.

0: Myslíte si, pane Holče, při vašem vzdělání,
1: samozřejmě,
0: že se v kauze Hlubuček dočkáme takzvaného spolupracujícího obviněného?
1: Myslím si, že jo.
0: Já si taky myslím, že jo. Dokonce si myslím, že už to je.
1: A víte, kdo to je? Tušíte, kdo to bude? Co?
0: Já mám nějaké informace, ale já nemůžu.
1: Víte, co já si myslím? Já bych si vsadil na Slepičáka.
0: Ne. Jako je to meglich, jo, ale já mám jinou informaci. A hlavně ty odposlechy do toho konspiračního bytu nedala policie.
1: Jo, a kdo?
0: Někdo z nich. Přisám.
1: Vy tady píšete další zákruty té kauzy, se mi zdá.
0: Já jsem krok dopředu s informacemi.
1: Vy teď hodně posloucháte plukovníka, se zdá.
0: Nesnažte se to ze mě vytáhnout. Já nemůžu vám to říct,
1: já ale... Já vím, že nemůžete naznačit ani.
0: Já mám spolehlivou informaci. Nezapomeňte, že včera zasedala Rada České televize.
1: Máte podezření někdo z radních?
0: Ne, ale je to vlastně chumel 15 lidí a každý přinese zajímavé.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Babiš je prodavačem strachu, my naše sliby plníme. Chlubil se Fiala.
2: Tak no. Xavere, víte co, a když tady vlastně přemýšlel jsem nad tím, jak je možný, že se tak strašně lže, jestli se lhalo dřív, já fakt jako nevím, když si vzpomněte 20-30 let zpátky, jestli jsme tu lež vnímali jako součástí každého dne z toho veřejného prostoru. A já mám pocit, že to je jakoby norma. Třeba ten premiér Fiala může říkat úplně, co chce. Já ho poslouchám, když on jako dokazuje, prokazuje, jak vlastně. A přitom jdete si koupit cokoliv, jdete, když se bavíme o těch hospodách, jdete do té hospody, zaplatíte si oběd a ty prachy, které tam necháváte, za to jste se dřív naobědvali oba, někdy ještě dříve celá rodina. Jo. My prostě víme, že o 30% jsme schudli. My jsme opravdu schudli. Jo. A teďko já nechci opakovat všechny takové ty jakoby ceny energii, že máme nejdražší v Evropě. Já nevím, tohle, to jsou ty statistiky, které někdo umí daleko lépe, ale já to vidím prostě na to, co já platím. A s těma penězma, který člověk měl k dispozici, tak prostě si nekoupí už tolik, kolik si koupil dřív. A přitom tyhle ty lidi říkají, jak se to všechno zlepšuje, jak je to jakoby úžasný a prodavač strachu a někdo zase říká šíření blbé nálady a za to může opozice, za to můžou ty dezoláti a hloupí lidi, blablabla. Všichni za to můžou, ale pak jdete k té pokladně v tom supermarketu a vidíte ty účty a platíte ty reální ceny a tam vlastně nejsou tyhle ty lidi, kteří by vám říkali, no máte se líp, že to je o třetinu všechno dražší než dřív. To zrovna jako u toho nebudou, protože budou někde jinde tyhle lidi. V ten moment.
1: Mimochodem, co říkáte na tu nešťastnou fotografii, která telefonuje pan ministerský předseda údajně s někým?
2: On říká, že to je nějaký špatný mobil, že se mu to stává, že to byl moc dobrý rozhovor, že nebude se povídat o tom mobilu, protože tam on tam pouští kameru a pouští tam spousta věcí, jak to má na tom uchu asi nějak samo volně, nebo jestli ty ruce tam dává nešikovně. To on říkal, to já prostě nejsem na to odborník, ale jsem odborník na to povídání politický a s tím panem kancléřem jsem se bavil půl hodiny a mohl by to jako interpretovat. Určitě ho pan kancléř chválil, že to dělá dobře, ten by zase říkal, že on to jako dělá dobře, všichni to dělají dobře a ten mobil Xavere, to je zase jako my dezoláti jsme se chytli takový pitomosti fakticky. No, nedělejte to, Xavere, nedělejte to.
1: Já byt jeho nějakým podržtaškou přes média, tak to prostě nepustím ven. V tom je taky
2: problém. Moc si to nevšim.
1: Moc si to nevšim.
2: Moc si to asi nevšimli. No. Já bych si taky nevšiml, kdyby si lidi nevšimli. Pokud samozřejmě je to lež, protože Xavery, to víme, jak to vzniká. Většinou buď dokončili rozhovor a ten tiskový říká, hele, dáme to na sociální sítě, tak ještě vemte ten telefon a dělejte, že se bavíte, já s vyfotím a půjde to ven. Takhle se to dělá, teď to známe. Já mu to nevyčítám, ale vadí mi to. Je to prostě jako zbytečně falešní. V tomhle tom světě, v kterém teďko žijem, já se čím dál tím víc přimlouvám za autenticitu. Ne, že zahraju, jak se s ním bavím, byť jsem s ním zrovna položil telefon. Jo. Protože pak vás chytne takováhle pitomost a prostě vezete se s tím a je čím dál tím víc směšný.
1: A mimochodem, dnešní preference Medianů jste viděl?
2: Ne.
1: Kdy už je ODS na třetím místě, předběhli Starostové a SPD mimo sněmovnu.
2: Jo.
1: Do sněmovny s velkým náskokem samozřejmě Babiš, SPD a tak dále a komunisté 7% myslím mají motoristé a tak. Co o tom soudíte? Nějak se to, nám to mele?
2: Nějak se na to mele, já doufám, že se to, jako já sleduju ty procesy, teď jsem čest zrovna, jak se paní Konečná nějak jako nedohodla, ale že natáhla paní Maláčovou neveme, dostačilo a tím pádem paní Maláčová se sociálními demokraty ztratila nějaký čas a vlastně četví, jestli vůbec do té kampaně jako vypůjde samostatně a teďka nemá partnery. No já těm pohybům nerozumím, ale sleduju to, no. Jako ty pohyby jsou a já jsem fakticky zvědavý, kdo teda bude dávat dohromady tu příští vládu, ale bojím se jedné věci, jo. Že si musíme zvyknout, že prostě jako se v té politice jako ta pravda úplně říkat nikdy nebude. Jo.

Šel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, to je on. To je on. Vyběh jsem do ulic jen v nočníku

rána. Dohnal jsem toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celý byl povodán. A já jsem náhle věděl, kdo je onen pán. Onen pán. Celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel. A v ústech flétnu měl.

když prodává po domech jehly se slovníkem. Šel včera městem muž, podobný obchodník. Šel, ale nejde už, krev skápla na chodník. Já jeho flétnu vzal a zněla jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, já jsem on.

0: jasné, zlo jedmám pod jazykem, když prodávám po domech jehly se slovníkem.
1: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
2: Nový díl Za stranu a za lidi jsme s paní Karol splodili.
3: Ježíš, to bylo krásný.
2: No a ústřední téma, hlavní téma je Mrazík.
3: Jo, byl to takový ruský díl.
2: Ruský. Hodně jsme přeložili. Já bych neříkal ruský. To je dneska nebezpečný. Řekněme, že to byl díl vztahující se k zemím bývalého Sovětského svazu.
3: Byl to takový východní díl.
2: Východní díl. Ano. Tak se, přátelé, podívejte. Jednak můžete slyšet Za stranu a za lidi na rádiu Xaver a zvukovou stopu také na YouTubeovém kanálu Xaver Live. A pokud patříte mezi znalce, labužníky a chcete to vidět s obrazem, tak na www.xtv.cz, a to pro ty, kdož mají předplatné.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: No to bylo hrozný. To byl výlet. Ještě teď, když si na to vzpomenu,

0: ujišťuji vás, že se to nebude opakovat, prosím.
1: No to doufám. Hrozný.

A nemohl jsem tušit, že srazím vaší paruku. Věřte, madam, mě začalo srdce bušit, když jsem vám šlápl na ruku. Já galantním jsem se chtěl jít.

0: A co můj psíček Leo?
1: Již je mu lépe, prosím, již je mu lépe.
2: Hrozný.
0: Můj psíček Leo, zvířátko malé, kde jaký hejsek?
1: No, no.

0: rubl.
1: Rubl, ano.
0: Váš podvazek však při tom rubl.
1: No.
0: Pardon, madam, mou vinou není více, že vyšlech oko pejskovi.
1: A co moje rova?
0: Řekl jsem prosím, že jí zaplatím. Tak o čem je řeč?
1: No to doufám.

0: omlouvám se silně, to však byl pouze začátek. Pardon, madam, já domníval se mylně, že roztrh se jen kabátek. Já nemohl znát, že vaše roba způsobí pád hned pro nás oba. Pardon, madam, leč byla tam ta schouba, která nás strhla na zpátek.
1: Já jsem jemná žena.
0: No o tom se prosím nepochybuje.
1: Já jsem jemná žena. Já jsem jemná žena, prosím.

0: to stalo. Pak se to stalo. To bylo hrozný. Pak se to stalo v kaluži hnusné, kterou jste na mě naspražil.
1: Ta už tam byla, prosím.
0: To, co se dalo, nebylo vkusné. Vy jste mě, pane, obnažil.
1: Oblažil, prosím.
0: To taky.
1: Pardon, madam, to už je jiná látka. Netřeba dále mít i vztek. Tady, madam, přestává naše hádka. Teď račte přijmout ti můj vděk. Zpočátku jsem se sice lek, pak ale náhle jsem si řek, když už jsem jednou sebou sek, ať aspoň má to nějaký cvek.
0: Na to, co kdysi byl můj šat, hrubě jste počal ze mě rvát. Ach, nevím, jak se mohlo stát, že začala jsem jodlovat.
1: Pardon, madam, říkejme

0: A to rozumím.
1: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Filip Turek je naším hostem. Vítám tě, Fix TV.
2: Děkuji za pozvání. Ahoj, dobrý den.
1: Filip Turek, europoslanec, čestný prezident hnutí Motoristé sobě, za které kandiduje do poslanecké sněmovny, si jedničkou ve středočeském kraji. Diváci si zajisté všimli, že ti tykám, protože se dlouhodobě známe, takže si tykáme, ale ani tykání nám nebrání v tom, abychom uskutečnili tento rozhovor. Filipe, co považuješ za svoji největší chybu, kterou si zatím udělal v kampani?
2: No, to je dobrá otázka, protože jich určitě bylo dost. A myslím si, že největší chyba byla, že kandiduju. Ne, to je legrace. Největší chyba byla asi, že taky poměrně dlouho jsem se rozmýšlel, jestli kandidovat nebo ne. Protože já jsem opravdu jako tu kandidaturu měl asi oznámit mnohem dříve, jenomže pak už spadly preference motoristů ve STEMu, takže to neberu vážně, já si myslím, že ta realita byla jiná. Ale prostě začali prezentovat, aby poškodili stranu motoristů 2,8%. Tak v ten týden já jsem s nějakým jako zpožděním oznámil kandidaturu a to podle mě byla velká chyba, že jsem to neudělal dřív, protože potom už se to rozjelo. A možná i naučit se neříkat věci tak upřímně a nebýt tak upřímný vůči médiím a trošičku jako používat jednodušší věty.
1: A to už jsi se naučil?
2: Ne.
1: Myslím tím nebýt upřímný k médiím, používat bohužel kratší věty, aby tě jinými slovy nemohli někde nachytat?
2: Tak já řeknu složité nějaké souvětí a oni z toho souvětí vytrhnou tu jednu větu v rámci toho souvětí a to se mi děje neustále. A jsem příliš upřímný a říkám věci na rovinu a to budí agresi v mých jako v oponentech, novinářích a tak dále. Takže to si myslím, že je moje chyba, že prostě jsem takový upřímný. No. Je to možná nějaká vada.
1: V tom si vybavuju, že byl dobrý Miroslav Kalousek, který co věta, to byl headline, že tento měl
2: vychytaný. To se mi bohužel daří, bohu dík i bohužel zároveň. Je to výhoda i nevýhoda.
1: Filipe, takže ty považuješ za svoji největší chybu to, že jsi lavíroval s oznámením toho, zda budeš či nebudeš kandidovat?
2: Tak ono to bylo složité, protože mě jako zvolili druhým nejvyšším počtem preferenčních hlasů do europarlamentu jako v historii všech českých voleb. To číslo bylo velmi vysoké a vysvětlit těm mým voličům, proč vlastně kandiduji z europarlamentu o stupeň níž do českého parlamentu, jako bylo velmi složité.
1: A myslíš, že se to podařilo vysvětlit, protože když si oznámil tu kandidaturu, tak ty preference zase tolik nerostly tak rychle, jak jste si možná představili. Nerostly skokově.
2: No, tak ještě před 14 dny jsme měli na stánku dotazy od lidí, no kdybyste tak přemluvili toho Turka ke kandidatuře. Prostě to tak není, že něco oznámíš, neznamená, že se to dostane hned mezi lidi. A samozřejmě to není odvislé jenom ode mě. Jo. To samozřejmě Motoristé mají perfektní kampaň, za mě velmi rozsáhlou, kontaktní, ale problém není s myšlenkou nebo s informací, problém je s distribucí té informace mezi lidi.
1: Jak moc si myslíš, že Motoristy poškozuje to, když vaši členové se účastní různých debat a pak musí váš předseda Petr Macinka upřesňovat to, co ten daný člověk chtěl říct. Teďka mám na mysli Karla Berana, bývalého diplomata, který kandiduje za Motoristy a který zvedl ruku pro to, aby Ukrajina byla v NATO.
2: Já se přiznám, že jsem to neviděl, jak zvedl ruku, a myslím si, že mě někdo říkal, že u toho zvednutí ruky řekl s výhradou, ale stejně je to samozřejmě chyba a myslím si, že je to možná naše taková malá slabina, že jsme prostě úplně nová strana a že nemáme úplně synchronizované všechna témata, tak aby všichni ti lídři měli prostě tu pozici úplně stejnou, úplně dochytanou. Mně se to stává občas, že právě v debatách, včera v Superdebatě, že vlastně mě někdo se ptá, někdo z motoristů řekl, nebo Petr Macinka řekl, povinná vojna, přitom jsme se domluvali, že nepovinná a tak dále. Prostě to je těžké.
1: Ale on
2: já
1: řekl
2: nemohu...
1: povinná vojna.
2: Já si myslím, že to nešťastným způsobem někde řekl, nicméně v programu je nepovinný vojenský výcvik. Důležité, co je v programu, na čem jsme se shodli. A to, že jsme možná měli chybu nebo problémy s nějakou komunikací, je možná nějaká slabina. Na druhou stranu jsme prostě nový subjekt, chováme se všichni hodně autenticky a upřímně a ta synchronizace je poměrně důležitá. Ale je potřeba si uvědomit, že máme opravdu jako všichni dostali noviny volební do schránek, asi 5 milionů lidí. Jenomže ten skutečný program není těch 5 stránek těch novin, ale je to těchto asi 40 stránek nebo 35 stránek velmi podrobného textu a většina expertů se shoduje na tom, že ta témata jsou propracována úplně nejhlouběji a když jsem mluvil, já nevím, na zemiživitelce, ze zemědělce a z potravináři řekli, to je, jak kdyby jsme to napsali my. To mi řekli i lidi z průmyslu a to mi řeklo mnoho dalších lidí na tato témata. A my jsme ten program s Petrem Macinkou dávali dohromady poměrně dlouho a každý z nás, kdo je expert na to téma, tak poslal hromady podkladů. Nejhorší byl Pikora, ten poslal asi 140 stránek, tak z toho se potom těžko.
1: Něco si zase moc upřímný, Filipe, dávej si na to pozor.
2: To byla nadsázka, to je samozřejmě v pořádku, že vláda jako to vzal takhle zodpovědně. Jenom říkám, že my opravdu máme ty věci realisticky, krok po kroku všechny podložené, máme na to expertní analýzy.
1: Dobře, takže to, co je obrany, v těchto 44, si říkal,
2: 34 nebo 35.
1: Tak to platí.
2: To platí.
1: Tam tedy nějaká výhrada ohledně vstupu Ukrajiny do NATO?
2: Ne, tohleto my nesouhlasíme s tím, aby se vůbec o tom rozhodovala nějaká politická strana. To má přísná pravidla. Jsme jako určitě jako politická síla jsme proti tomu, aby Ukrajina teď vstupovala do NATO. Ale je prostě pravda, že pokud polovina nebo třetina nebo 20% Ukrajiny zůstane pod ruskou správou, tak je jasné, že Západ bude dávat nějaké bezpečnostní záruky západní Ukrajině. To je logické. Jo? Takže to, jak to bude vypadat v následujících desítkách let, je jako otázka. To, jestli ta válka bude pokračovat ještě měsíc nebo 3 roky nebo 10 let, je taky otázka. To, jak bude Ukrajina vypadat okolik...
1: Ale nemůžeš vyloučit to, že by Ukrajina jednou vstoupila do NATO.
2: To nelze vyloučit, že Rusko mělo vstupovat do NATO dvakrát. Opravdu ta historie se nějak vyvíjí a dokonce Vladimír Putin se ptal po roce 2000, se ptal v té době šéfa NATO, kdy nás pozvete do NATO a on nám říkal, tam se posílá, tam my vás zvát nebudeme, tam musíte poslat žádost. Takže dokonce i v 50. letech vznikla Varšavská smlouva právě proto, že Sovětský svaz nebyl přizván do NATO a přesto Chruščov tuším to chtěl. Takže pokud je mírová doba, tak se samozřejmě o těchto věcech jedná a za Jelcina se otevřeně mluvilo o tom, že jednoho dne se Rusko stane součástí NATO, protože NATO se nerozpadlo po rozpadu vojsk Varšavské smlouvy. Pokud někdo se o ty mezinárodní vztahy zajímá do hloubky a já mám na expanzi a intervencionismus a na NATO a na to mám diplomovou práci. Takže já jako o tom poměrně dost dohloubky vím a myslím si, že pan Beran tím, že je celoživotní diplomat, tak o tom má tolik informací, že na to taky nechce odpovídat ano, ne. Že na tyhle věci nejde odpovědět ano, ne. Pokud se ptáme...
1: A to byl asi ten důvod zvednuté ruky tedy?
2: Já to nevím, to se zeptej pana Berana.
1: Pojďme od pana Berana. Teďka v neděli vám...
2: Takhle, v tento moment. Ano. Ukrajina v žádném případě nepatří do NATO, v žádném případě nepatří do EU. V žádném případě.
1: Ani
2: to
1: do EU.
2: Jsou na to velmi přísná kritéria. Pokud by je splňovala Turecko, může tam být. V následujících 20-30 letech je rozhodně nemá šanci splňovat prakticky nikdo z těch dlouhodobých žadatelů.
1: Dobře, děkuji za upřesnění. Tak, pojďme k průzkumům, protože agentura STEM vám jako motoristům sobě v neděli dala... nebo vyšlo vám tam v průzkumech 6%, nicméně třeba včera Median už vás zasedal v volebních preferencích na 5%. Mm-hmm. Zajímá mě, jak vysvětluješ případným potenciálním voličům, že hlas motoristům není propadlý hlas, že je jistota, že se tam dostanete do té sněmovny, protože jste stále kolem té hranice 5% nutné pro vstup do sněmovny.
2: V kontaktní kampani většinou lidem vysvětluji, že asi nebudeme mít 15-20%, čemuž oni věří, protože si pamatují evropské volby, kdy jsme měli 47%. STEM nám ukazovalo 47% na celý týden a v neděli se objevilo 10,26. To je více jak dvojnásobná částka nebo dvojnásobné číslo. A pokud bychom to přepočítávali, tak si myslím, že se určitě dostaneme. Máme i interní průzkumy. A ty průzkumy jsou v podstatě jenom nástroj, mechanismus na to, jak poškozovat nové malé subjekty.
1: Čili myslíte, že průzkumy, to, že teda, a ano. To jsou vlastně všechny, ať vezmeme skoro všechny agentury, dokonce i tady SENEP, který dělá exkluzivní agentury pro exkluzivní výzkumy pro XTV, tak ani ten vás určité měsíce nedával přes 5%.
2: Určitě.
1: To je... Tak myslí si, že všechny agentury cílí na to, aby poškodili motoristy?
2: Myslím si, že ne všechny, ale my máme krom toho, že ty hlavní agentury evidentně se snažily nás poškodit už několikrát, takže ta čísla neberu vážně. Tak je tady ten faktor, že my máme neměřitelné voliče, neměřitelnou část.
1: I má STEM, asi každá strana určitě.
2: Ale my máme nejvíc. A STEM to dokonce to potvrdili, dokonce o tom veřejně mluvili, že neumí měřit některou bublinu třeba mých fanoušků. A já mám jakoby přibližně nějakých 300 tisíc fanoušků, což samo o sobě 5% jako voličů.
1: Musí přijít kolba.
2: Jasně, ale i kdyby z nich přišla třetina, tak je to 1,5% a ne 2%, které oni těžko změří.
1: Čili vy si děláte nějaké své interní průzkumy a tam vám vychází, že se určitě do poslanecké sněmovny dostanete.
2: Ano.
1: A kolik procent vám to vychází?
2: Já se tím nezabývám, ale jako většinou, teď aktuálně myslím, že je číslo kolem 6,5% a realita. Jakoby co tak máme informace a máme ty informace... Oni ty informace si hlavně dělají ty velké strany, jako Spolu, ANO a tak dále, si dělají svoje vlastní průzkumy, protože ty na to mají peníze. Jo, na to je velmi drahá věc. A většinou, já mám pocit, že občas někde někdo z těchto stran pustí informaci ze spoluprávy, jsem myslím, nebo někde jsem zaslechl nějakých 6,5, že máme reálně. Mm-hmm. I proto ty velký subjekty nás berou jako vážně a jako nechtějí se nás úplně rozházet.
1: Takže máte i průzkumy interní z jiných velkých
2: stran.
1: Ne,
2: ale stran. Tak jako na rovinu tyhle ty informace se šíří, že jo.
1: Dobře. Filipe, vy jako motoristé sobě stojíte ve frontě de facto na koaliční spolupráci s hnutím ANO.
2: Ne, takhle bych to nenazval.
1: Nenazval bys to?
2: My určitě nestojíme ve frontě. Naopak, my chceme vládnout pravicově. A pokud nám to nějaký subjekt umožní, což bude vítězný subjekt, pravděpodobně ano.
1: No tak kdo jiný by nám to mohl umožnit?
2: Tak my budeme mít ano. Velmi tvrdé podmínky pro to, abychom byli součástí.
1: Dobře, a ty toho. Podmínky mě zajímají. Zajímají mě, co budete chtít po hnutí ANO, aby dodrželo, aby dalo do programového prohlášení. Přesto nejede vlak a pokud nebude dodrženo, tak odcházíte od jednání.
2: To je skvělá otázka, moje asi nejoblíbenější, protože já jsem nepřišel do politiky.
1: Pak ti to tady za pár měsíců připomínat.
2: No to můžeš. Já jsem nepřišel do politiky vydělávat peníze, to bych zůstal v Europarlamentu a nešel na pětkrát nižší peníze do Českého národní parlamentu. Já to jenom dělám pro tuhle republiku, žádný jiný důvod nemám. A dělám to proto, protože v Bruselu vidím ty hrůzy, co se na nás ženou. Oni nás uvolili do kordon sanitér a ty strany, které říkali, že budou bojovat proti Green Dealu, tak hlasují pro Green Deal. Všichni ho hlasovali. Chat control, šmírování nás všech. Hlasovali proto všichni, výjima asi dvou europoslanců. Vládní strany, opozice, všichni, skoro všichni pro to hlasovali. Já prostě trvám na tom, že EU ETS 2, což jsou emisní povolenky pro domácnosti, chat control a ještě důležitá věc, migrační pakt, kterou nám ratifikoval pan minister Rakušan, STAN a podporovalo ji samozřejmě, podporovalo to Spolu, podporovali to Piráti a všichni, tak tohle to my chceme odmítnout. Prostě migrační pakt zajišťuje relokaci ze západní Evropy jejich migrantů k nám, případně bychom se finančně podělili na tom, pokud je budeme odmítat. Že to EU ETS 2, emisní povolenky pro domácnosti, které by měly zdražit život všem domácnostem, které prostě normálně topí plynem, koksem, jezdí na benzín, na naftu, nemají úplně ten správný energetický štítek ve své nemovitosti. Ty nemovitosti se v roce 2033 budou muset všechny zateplit. Jedná se o statisíce domácností v České republice, které jsou ohroženy a tak dále. To všechno souvisí s těmi plány Green Dealu. Takže EU ETS 2, migrační pakt a máme tam i inkluzi ve školství. Já nejsem expert na školství, ale kolegové z motoristů trvají na tom a prostě trváme na tom, že to je prostě špatně a že to nefunguje a že to je i zbytečný výdej.
1: Bývalý ministr školství Plaga, zřejmě i budoucí, říkal, že zrušit inkluzi nelze. Znova se zeptám, co musí být splněno, abyste se účastnili vlády? Nebo abyste podpořili vládu Andreje Babiše?
2: Tak, já si myslím, že je brzy na to opravdu vyjednávat o tom, jak to je po volbách. ale na rovinu za mě osobně je to otevřený spor s Evropskou unií kvůli Green Dealu, kvůli EU ETS 2, což jsou emisní povolenky pro domácnosti, to je první bod. Migrační pakt, odmítnutí migračního paktu, to znamená relokace a placení pokud za to, že nechceme z Německa, z Francie migranty. A třetí bod je ta inkluze. Motoristé v podstatě budou se snažit tvrdě vyjednat, že prostě inkluze se musí zrušit, pokud máme podpořit příští vládu.
1: Když jsi zmiňoval ETS 2, Lukáš Kovanda, ekonom...
2: Omlouvám se, ještě ten chat control bych já považuji za něco, co se musí odmítnout, ale to pravděpodobně odmítnuto bude, protože o tom se jedná na radě 14. října a Německo samo už po nátlaku, který budujeme v Europarlamentu, tak trošičku změnil názor, takže já si myslím, že ten chat control, ta druhá verze, úplně nepronikne mezi lidi, ale jenom bych chtěl upozornit naše diváky a možná i tebe. Chat control 1.0 platí od roku 2021 a odhlasovali ho všichni. Opozice, naše současná vláda, a v podstatě chat control 1.0 znamená, že už dneska každá diskuze pod Microsoftem, Metou, Googlem může být šmírována. Jo, ta verze 2.0 jenom by znamenala, že to budou muset dělat úplně všechny komunikátory pro všechny. Tak to doufám neprojde.
1: To znamená WhatsApp a tak dále. Ano. Ale ty jsi říkal, že už se o tom hlasovalo a že většina našich europoslanců hlasovala pro. Ano. Kromě asi dvou.
2: Kromě Pirátů a kromě paní Konečné. Tak hlasovali v podstatě tak... všichni. No to bylo v roce, to jsem ještě nebyl v Europarlamentu. Teď, když se hlasovalo znovu, tak už najednou všichni začínají brát zpátečku. Ale když se to odhlasovalo v roce 21 a 23 nebo 24, když se hlasovalo prodloužení, tak v podstatě většina zvedla ruku, protože jak funguje Europarlament jako automat na prohlasování, že v podstatě ti všichni řeknou, no tak vy nechcete bránit šíření pedofilního nějakého materiálu a tak dále, takže oni v podstatě začnou doslova kvičet a začnou terorizovat ty lidi, kteří by hlasovali proti. Nehledě na to, že absolutní většina europoslanců a našich jako zástupců v Evropské unii neumí ani číst ty materiály, které tam dostává, vlastně neví, o čem hlasuje.
1: Mm-hmm. Hlavně ten boj s tou pedofilií by toto opatření neřešilo.
2: Ne, vůbec.
1: Byly by další cesty a možnosti. Ty jsi zmiňoval ETS 2, otevřený spor s Evropskou unií, soudy a tak dále, což by něco stálo. Mm-hmm. Přišli bychom o výnosy z emisních povolenek. Říkáš, stálo by to za to?
2: Stálo by to za to, protože nevím, jestli běžná domácnost má kolem 80, možná i 100 tisíc korun ročně, aby se jí zdražil život, když
1: tak pro mě, jak ti přeruším, protože tohle třeba, jak ty říkáš, vyšší desítky tisíc je odhad i ekonoma Lukáše Kovandy, kterého jsme tady měli. Ten vzal, on to tady popisoval, kdo chce, tak se podívá na ten rozhovor s Lukášem Kovandou. Včera jsme tady měli ale Mikuláše Peksu, představ si, což je bývalý místopředseda Pirátské strany, teď kandiduje za Volt Česko, a ten řekl, že Kovanda lže.
2: Tak pan Peksa je demagog, jako je dost chytrý. Počkej, na to, aby...
1: Hřib řekl o tobě, ne, že jsi demagog?
2: Hřib o mě řekl úplně všechno už, jako, že je horší věci možná. To je úplně jedno, co říká pan Peksa. Pan Peksa všechny tyto věci schvaloval, když byl europoslanec a hlasoval pro všechny tyhle ty nesmysly, takže on to samozřejmě musí hájit. A teď mají Piráti plán, že lidem teda jako ukradnou dalších asi 90 nebo 100 tisíc korun ročně a laskavě těm nejchudším 9 tisíc ročně vrátí. A ještě takže tvrdí, že to je jejich plán. Není to jejich plán, je to mechanismus v rámci EU ETS 2, který navrhla Evropská komise v roce 2021 a 2022 ho schválila tato naše vláda. A ten Evropský sociální fond obsahuje 86,7 miliardy eur. Z nich 60% je z 50 tisíc emitovaných emisních povolenek tradičního typu, které fungují od roku 2005, a 20% je částka, na kterou se skládají národní státy. To je mechanismus, který je Evropský sociální fond, klimatický sociální fond, a není to nápad Pirátů. Oni tvrdí, že to je jejich plán. Není. Je to normální mechanismus, který má část těch peněz, které vlastně jako vezme lidem, vrátit těm nejchudším, protože jsou jasné propočty na to, že bude až 10 až 15% obyvatel i v České republice a i v jiných zemích na hranici energetické chudoby.
1: Hmm. A ty jsi tedy přesvědčený o tom, že má pravdu v tomto případě ekonom Lukáš Komenda a že to zatížení domácností ročně budou vyšší desítky tisíc.
2: Já si dokonce myslím, že pan Komenda to nespočítal úplně komplexně, protože nelze odhadnout, jaké škody budou ještě do budoucna za těch pár let na průmyslu úplně přesně. A nedá se do toho tedy započítat jako ty externí jevy.
1: Takže ty dopady můžou být ještě dalekosáhlejší.
2: Určitě. I díky špatné situaci, jako co se týče migrace, i díky tomu, jak se bude vyvíjet nebo nevyvíjet válka na Ukrajině, jestli potom budou se za rodinami s dětmi sem vracet. Má milion faktorů na to má vliv, jaká tady bude za pár let situace ekonomická, a ta ekonomická situace potom bude zhoršovat celkový ten stav, jak to na ty lidi dopadne, protože my jsme zažili inflaci za Fialovy vlády dohromady skoro 35% nebo kolem 35%. To znamená, že 1000 korun, který má každý z nás někde schované v šuplíku poslední 4 roky, má najednou hodnotu pod 700 korun. Já nevím, jestli si to lidé uvědomují, ale pokud do toho spočítáme všechny tyhle ty faktory a co všechno to ještě bude znamenat pro Českou republiku. A především možná, že, a já teda absolutně uznávám to, jak to spočítal pan Komenda, ale já se bojím, že to bude ještě horší, protože já bohužel za ten rok v Europarlamentu jsem všechny ty cíle, které se tam připravují, zaznamenal, všechny jsem je studoval a v roce 2022 česká vláda nejenom, že schválila EU ETS 2, tyhle ty emisní povolenky pro domácnosti, a Česká republika, Fiala a Jurečka, který byl šéf té delegace, tak to schválili pro celou Evropu laskavě. To je úplně neuvěřitelné. Oni udělali takovou škodu pro celou Evropu, kterou si nikdo neví představit. A další z těch faktorů byl CBAM, což jsou emisní cla. To jsou cla, že když někdo někde po světě vyrobí nějaký produkt, tak aby ho prodal do Evropské unie, tak za to bude muset vystavit certifikát. Za mnou byli Američani, kteří mají obrovský koncern a říkali, my máme desítky zaměstnanců, asi 260 zaměstnanců po celém světě, kteří jediné, co mají za práci, je vůbec vytvářet, jakoby číst tu legislativu Evropské unie, jak ten CBAM bude fungovat, jak ty emisní cla budou fungovat a jak budou vystavovat ty certifikáty, aby vůbec bylo možné obchodovat s Evropskou unií. Tohle všechno může tak strašně zdražit produkty, tak strašně zdražit život v Evropské unii vůbec, ale i v České republice, protože když tady někdo řekne, že vystoupíme z Evropské unie, že zruší Green Deal, tak úplně neví, o čem mluvíme. My máme 80% trhu v rámci exportu do Evropské unie a my jsme prostě integrováni na trhu Evropské unie a všechny zákony, 60-70% zákonů, které ročně my implementujeme, jsou vytvořeny Evropskou komisí, parlamentem a v rámci trialogu potom dál implementovány v České republice. To znamená, i kdybychom teď vystoupili z Evropské unie, tak by nám tady furt platili tisíce šílených předpisů, které bude roky trvat deinstalovat, a jenom bychom neměli na tu stávající legislativu vliv a neposílali by nám peníze z kohezních fondů a vlastně my bychom už nebyli příjemce těch peněz, které tam automaticky posíláme díky této platné legislativě. Takže je to složitá situace.
1: Co bys potom řekl třeba na slova Viktora Orbána, maďarského premiéra, že Evropská unie je ve stavu rozpadu a dává jí 9 let, jinými slovy, že v roce 2028 se staví poslední rozpočet, který je na 6 let do roku 34. A to bude konec Evropské unie, pokud se radikálně nezmění.
2: Já to tvrdím taky. Viktor samozřejmě s náma v Patriots for Europe. Já si myslím, že my máme poslední šanci v 5 minut po 12. A tím nechci říct, že chci zachránit Evropskou unii, ale chtěl bych, aby ten její pád byl, aby to bylo přistání do měkkého.
1: Takže jinými slovy, je to ten důvod, proč ani nevystupovat z Evropské unie, že se rozpadne sama?
2: V žádném případě nelze vystupovat z Evropské unie, to je úplná blbost. To opravdu jako fakt, ta evropská legislativa má nějaké mechanismy, které nelze urychlovat. Jo. A je potřeba, a proto já kandiduji do Národního parlamentu, obnovit V4, obnovit práci na té mezinárodní úrovni, protože Evropská unie není Evropská komise, Evropský parlament, ale je to Rada ministrů. Ti volení ministři mají největší sílu a mohou blokovat všechny tyto věci. A v tom selhala naše vláda, když těm ministrům dokonce předsedala. Takže je potřeba, aby příští česká vláda se spojila s maďarskou, s polskou, já jsem byl teď na inauguraci Karola Navrockého, ti jsou připraveni absolutně bojovat proti migračnímu paktu, odmítli EU ETS 2, odmítají prostě velké části Green Deal, mají výjimky na uhlí. Tohle to za nás bohužel bývalé vlády neudělali a všechno to odsouhlasili. Všechny bývalé vlády odsouhlasili tyto nesmysly. A je potřeba, aby tam byli motoristi a aby pohlídali, že ta příští vláda prostě za každou cenu bude v tomhle tom spolupracovat s Poláky, se Slováky, s Robertem Ficem, a můžeme s tím souhlasit, nesouhlasit. Robert Fico teď při podpoře sankčního balíku Ruska říkal, že má papír, že má prostě požadavky pro automobilový průmysl. a podpoří ten balík, až když ty požadavky budou splněny. Ten,
1: ano,
2: ten,
1: ty a je označován za vyděrače.
2: Ty požadavky jsem mu připravil já. Posílal jsem je přes Erika Kaliňáka, domluvili jsme se na to. To jsou aktuální požadavky pro automobilový průmysl. A je potřeba vydírat Evropskou komisi. Je potřeba.
1: Čili my bychom měli postupovat stejným způsobem, jako Robert, co měli bychom něco požadovat za to, že odhlasujeme sankce.
2: My bychom měli vytvořit blokační menšinu, měli bychom vytvořit blokační bariéru ze Slováky, z Maďary, z Poláky, z Italy, z Rakušany a s dalšími. Ve Francii se dějí velké věci. V
1: no,
2: Evropě
1: velké věci.
2: Budou se dít ještě velké
1: opravdu?
2: Věci.
1: Opravdu?
2: Určitě ano.
1: Myslíš, že tento premiér, který tam teď byl instalován, že vydrží déle než jeho předchůdce?
2: Jordan Bardella určitě dříve nebo později bude úspěšný, věřím tomu. To je

0: a v žádném případě já to prostě nedovolím a doufám, že pohlídáme příští vládu, aby to nedovolila a prostě pokud máme být její součástí, tak my budeme ti, kteří pohlídají, aby se to tak dělo.
1: Tak teď trochu mluvíš jako budoucí ministr zahraničních věcí. Pokud bys jim byl, tak už si naznačil nějaké evidentní změny v zahraniční politice České republiky. Zajímalo by mě, když jsi zmínil Roberta Fica, nedávno se účastnil oslav konce druhé světové války v Pekingu, jednal s mnoha státníky, včetně Putina a Xi Jinpinga. Zároveň se podivoval a říkal, že je velkou chybou, že tam nebyl nikdo jiný z Evropské unie. Byla to chyba? Měli jsme tam být my?
0: My máme opravdu jako jiné vztahy jiné vztahy ne s Pekingem. S Pekingem máme pokrytecky tvrdíme, že s nimi vztahy nemáme, přitom obchodujeme s Čínou. Každý obchodní kontrakt, který je uzavřen, znamená, že respektujeme politiku jedné Číny. Naši politici aktuálně jednu věc dělají a jinou věc říkají svým voličům a pak jezdí na Tchaj-wan. Je to trošičku jako směšné, protože opravdu každý kontrakt znamená, že souhlasíme s jejich politikou.
1: Takhle ty cesty na Tchaj-wan nebo za Dalaj Lámu přeci potom poškozují ty vztahy, ano. I ty obchodní.
0: Ano, poškozují a prostě já jsem realista a jde o to, s kým máme největší obchodní výměnu. Prostě ty mikrofony, ty telefony, to všechno je postaveno v Číně, dokonce Škodovka má u Šanghaje továrny a tak dále, my prostě Čína je náš největší obchodní partner.
1: Byla chyba, že jsme tam nebyli, měli jsme tam být?
0: Já si myslím, že jsme tam být opravdu neměli teď aktuálně, ale to neznamená, že nemáme mít dobré diplomatické styky a že máme mít aktivistickou zahraniční politiku. Nemyslím si, že by bylo teď rozumné nějak jako silným způsobem zlepšovat třeba vztahy s Ruskem na té bázi, že bychom aktivisticky tam nějak jezdili a zlepšili s nimi vztahy nebo se s nimi snažili nějak dále obchodovat.
1: Dělá Rusko chybu Robert Fico, že jedná s Putinem, že jedná se s tím Pingem, že lítá tam, kam jiní nelítají?
0: Nedělá chybu, protože Slovensko je opravdu závislé, i co se týče průmyslu, i co se týče obyvatel na ruských surovinách. Více než my. My s nimi obchodujeme, ale potichu. A Robert Fico prostě hájí slovenské zájmy. My máme ty zájmy trošičku jiné a Robert Fico na to má právo. Já osobně bych tam nejel, ale myslím si, že je to prostě jeho věc. Slovensko je svrchovaná země, má na to nárok a jel potom za Zelenským, vyřizoval vzkaz od Putina Zelenskému. Rozhodně tam nejel chválit Putina za to, že se vraždí na Ukrajině. Prostě to se jako nedělo. Takže ta představa, že Robert Fico je nějak extrémně proruský. Robert Fico má zemi, která má lepší portfolio v Evropské unii, než má Česká republika. Robert Fico dovedl Slovensko k euru. Robert Fico má Slovensko pevně ukotvené v NATO. Zbraňové systémy má ze západu, z velké části. U nás se stalo to, že ODS pod vedením Saši Vondry s Medvěděvem vyjednala ruské vrtulníky v roce 2011 po útoku na Gruzii. A teď jsme Polákům posílali ruské vrtulníky a dali jsme jim biankošek na to, že nám budou dodávat náhradní díly. Jinými slovy, naše česká vláda, která úplně brutálně nadává na Rusko, všem dává proruské nálepky, by se měla omluvit, protože oni jsou ti, kteří koupili vrtulníky od Ruské federace v době, kdy už byla napadená Gruzie, kdy byla Jižní Osetie obsazená. Oni jsou ti, kteří dále máme palivo do jaderné elektrárny, máme samozřejmě z Ruska. Tady někdy v říjnu přistálo letadlo s palivovými tyčemi z Ruska. V Brně přistálo prostě ruské letadlo. To je realita.
1: Filipe, umíš si představit, obnovit obchodní vztahy s Ruskem po té, co skončí válka na Ukrajině?
0: Okamžitě. Samozřejmě. Já jsem měl, moje první obava, když odmyslím to, že válka je hnus, že tam umírají lidé, že je mi z toho fyzicky špatně, tak moje první obava byla, co teď bude s naší energetickou strukturou, energetickou strategií. Prostě oni, když nám teď stopnou kohoutky, tak my jsme v háji. A co my jsme udělali? Oni kohoutky nestopli a my jsme začali říkat, my to nechceme a kupujeme to bokem a 5x, 10x, 100x dráž.
1: A stále je to ruské?
0: Jak
1: to, co kupujeme?
0: No tak to pokrytectví, jak jsem naznačil v té jaderné elektrárně, tak například pokud polovina nebo velká část Moravy jezdí na ropné produkty, které jsou dovezeny ze Slovnaftu, tak jsou samozřejmě ruské. Pokud máme z Talu produkty a přímo v Talu je hlavní investor ruský stát, tak samozřejmě, že tím, co tady svítí, tím, co každý z našich liberálních lepších občanů, když si doma uvaří kafe, no tak samozřejmě, že platí do určité míry

0: si hypoteticky válku na Ukrajině. Ale pokud my od nich ty zdroje neodebereme, tak Čínská lidová republika, která už dlouhodobě trpí takzvaným přehříváním ekonomiky, protože expanduje strašně rychle, tam jsou města, které mají 18% růst HDP ročně, tak oni všechny ty suroviny si velmi rádi odkoupí. Rusové nedávno deklarovali, že mají nedostatek plynu. Prostě oni to takovým způsobem exportují do Číny a horší ještě je, že ta Čína si samozřejmě dokáže lépe diktovat ceny než my. Takže pro nás je to velmi nevýhodné. A já jsem mluvil teď třeba s velvyslancem Turkmenistánu, řešili jsme právě energetickou strategii a díky zeleným magorům v Evropské unii nemáme přímý plynovod jako z Turkmenistánu. Takže Turkmenistán prodá plyn do Ruska, Rusové nám ho prodají 10x dráž a pro nás byl stejně nejlevnějším možným zdrojem energie, který jsme dokázali koupit a teď to jde oklikou různými jinými cestami a je to 100x dražší a pořád vlastně jako na to máme. Takže takhle funguje ta energetická struktura, je to poměrně dost smutné a je potřeba být kapitalista jako Američani, Francouzi, Němci obchodují samozřejmě s Ruskem úplně naplno, stejně jako s Čínou.
1: Musím tě zastavit, děkuju, mám tady samozřejmě další téma, obranu, zbrojení a tak dále, ale musíme si ho nechat na příště. Dobře. Moc děkuji, že jsi přišel.
0: Děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Filip Turek.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Za druhý si myslím, že je naprosto nepřijatelný, že máme takzvanou všem lidem sloužící mediální sílu, která ve skutečnosti slouží jenom jedním. Jo, to není možný. Platíme to všichni a oni slouží jenom Fialovi a spol. To není možné. To nejde. Tak ať si začnou platit ty Fialové, jo, pak a říkají, je to naše médium, my si je platíme, teda ne z daní, jo, my znamená, někde si to vyberete od příznivců. Ten současný stav je nepřijatelný. Jestli tam, až se to bude řešit, jakože doufám, že jo, jestli tam bude ten nebo onen, mě úplně jedno, protože ty principy jsou nepřijatelné.
2: Celý pořad Podtrženo sečteno s Vlastimilem Tlustým můžete sledovat už teď.
3: Na XTV.
2: Bez reklam a bez čekání. XTV.cz

penízky stáčí vítr. Do štěstí

Rádio Xaver najdete na play.cz. play.cz. Posloucháte Rádio Xaver. Xaver Rádio.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Lubomír Zaorálek je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím.
1: Lubomír Zaorálek je první místopředseda sociální demokracie, někdejší ministr zahraničních věcí a také někdejší ministr kultury. Pane místopředsedo, podívá se ještě Volodymyr Zelenský po té páteční přestřelce do Bílého domu?
2: To samozřejmě nevím, ale ta slova, která zazněla, aby nejlépe třeba budu citovat Donalda Trumpa, v jedné chvíli řekl větu: buď to podepíšete a dohodneme se, anebo budete out, budete ven prostě. To tam zazněla tahle věta vyloženě, nebo skončete. Takže tam si myslím, že je to, co před Volodymyrem Zelenským dneska stojí, buď ten postoj přehodnotí, anebo ta jeho pozice už bude neúnosná. Ale to vlastně si myslím, že se někde musí odehrát i na Ukrajině samotné, do jaké míry je prezident Zelenský schopný být také tím politikem, státníkem, který je schopen Ukrajinu dostat z té situace, ve které se ocitla.
1: A je toho schopen Volodymyr Zelenský? A neukázalo se vlastně to, že už na tom začíná pracovat, aby se mohl do toho Bílého domu opět vrátit tím svým prohlášením, které udělal, tušíme, na X-ku, kdy vlastně poděkoval Americe, poděkoval Donaldu Trumpovi, bezprostředně vlastně po té schůzce, ze které byl odejít.
2: Máte pravdu, ale na druhé straně by na americké straně zazněla celá řada výroků, která dala najevo, že už ho nechtějí v Americe vidět. Já mám myslit třeba Lindsey Grahama, který vlastně se Zelenským poměrně dost komunikoval a byl to jeden z těch, který po tom událostech v oválné pracovně řekl velmi tvrdě, že se skončilo se Zelenským, ale byl i další, myslím Michael Walls a podobně, kteří de facto dali najevo, že už Zelenského nechtějí jako partnera. Takže bylo tam více výroků, poměrně význačných figur, myslím si, že i Vance řekli, že se Zelenským skončili. Teď je otázka, jestli to znamená, jestli je to takto definitivní, a jestli ještě je nějaká šance, ale to si samozřejmě netroufám odhadovat. Připadá mi ale, že to vlastně pro Američany není něco, co by zastavilo to, co se teď odehrává, protože teď na CNN se objevila zpráva, že Donald Trump dal pokyn k tomu, aby se urychlily přípravy summitu mezi ním a Vladimírem Putinem. A zároveň, to už víme teďka delší dobu, že zároveň řekl, že se má, a to už je v médiích jinde, že se má zjistit, jaké by byly důsledky, kdyby okamžitě zastavili dodávky jakékoliv pomoci i vojenské pro Ukrajinu, dokonce i ty, které byly schválené za minulou ještě Joem Bidenem. A pak je tu další informace úplně čerstvá a ta říká, že ve Švýcarsku začala jednání mezi Richardem Grenellem, bývalým americkým velvyslancem v Německu, a mezi ruskými představiteli obnovení Nord Stream 2, funkce toho plynovodu Nord Stream 2. Takže já to říkám jenom jako ukázku toho, že Američané neustupují od té strategie, kterou zvolili, a my se můžeme opravdu nadát toho, že se zanedlouho odehraje to setkání Vladimír Putin a Donald Trump. A vlastně jako kdyby oni ten problém Zelenského nechávají bokem, stejně podle mě budou nechávat bokem i snahy Evropanů do toho nějak vstoupit, protože ono vlastně platí to, co řekl Donald Trump Zelenskému, nemáte karty, tak myslím si, že to říkám, my si musíme jako Evropané uvědomit, že tohle platilo taky nám. On v podstatě říká i Evropě, nemáte karty v téhle hře, a proto vlastně s námi docela okatě nepočítá.
1: Nepočítá ani tedy s Evropou, s Evropskou unií, s Evropou celou, že by se podílela na příměří, že by seděla u těch mírových jednání.
2: Tak s tou Evropskou unii už nepočítají i někteří Evropané, jo? Protože třeba Emmanuel Macron, jak vidíme, už se vůbec nebaví s Ursulou von der Leyen, dává najevo, že ji taky nemá za partnera. To není teďka už jenom věc, že by Evropskou unii ignoroval pouze pouze americký prezident, ale je vidět, že už ji nepokládají za někoho, kdo by mohl něco přinést dokonce samotní evropští politici. Jako v této chvíli dokonce i ten formát, který se sešel v Londýně, to už vlastně nerespektuje ani půdorys Evropské unie. Tam byly země jednak, které do Evropské unie nepatří. Vlastně tím hostitelem byla Velká Británie a Keir Starmer. A dokonce je tam pozváno, já nevím, Turecko, byl tam turecký minister zahraničí, Norsko. Že celý ten formát ukazuje, že tohle se už rodí nějak mimo Evropskou unii a role představitelů Evropské unie je tam jako slabá už ne, i díky tomu, že samotní Evropané nepokládají ty instituce za nosné. A nejenom Ursula von der Leyen, každému je jasné, že i paní Kalasová jako vysoká představitelka pro zahraniční politiku byla od začátku omyl. Její nominace byla podle mě nezvážená, pro mě úplně nelogická. A teď to vede k tomu, že vlastně si představme v podstatě, že ani vysokého představitele nemáme, protože není pokládán za partnera. A takhle je to prostě s evropskými institucemi, kde se navolili reprezentanti, kteří dnes nejsou pro nikoho partneři.
1: Neměla by, teď mě přivádíte na myšlenku, protože dvě černé ovce Evropské unie, tím myslím Viktora Orbána a Roberta Fica, stojí stranou, ty se tohoto neúčastní, nechtějí dál vyzbrojovat Ukrajinu, což je jejich pevný názor, který trvá dlouho. Tak říkám si, jsou to ale oni dva, kteří umějí mluvit s Donaldem Trumpem. Neměla by se Evropská unie, pokud chce něco zachránit a sedět třeba u těch mírových jednání, nějak do toho vstoupit, oslovit právě tyto dva, kteří mají dobré vztahy s Donaldem Trumpem, umí s ním mluvit. Viktor Orbán je dokonce jeho přítel.
2: Ano, ale tam
1: změnilo by to něco, tak.
2: Tam je jiná figura, jako, která je více ve hře, a to je Georgia Meloniová, která má, pomle si myslím, docela významné a dlouhodobější vztahy s prezidentem Trumpem a ta se pokouší dnes do toho vstoupit. Dokonce vím, že něco naznačovalo o nějakém summitu, který bychom se mohli pokusit uspořádat mezi Evropou a Spojenými státy. Takže ten, kdo dneska je tou figurou, která by mohla něco sehrát, je Georgia Meloniová, ale já si ani tady nemyslím, že je to teď něco, co by sehrálo zásadnější roli, protože mně připadá, že prostě Donald Trump bude realizovat svůj plán a bude očekávat, že Ukrajina bude se nakonec tomu přizpůsobovat. Ale tam je celá řada událostí, které se kolem toho odehrávají, které jsou zajímavé, jako třeba když teďka skonala ta schůzka v Londýně, tak řeknu, tam byla zajímavá okolnost, že tam byli pozváni také velvyslanci těch zemí, které se toho účastnili. A bylo zajímavé, že ten generál, ten současný velvyslanec Ukrajiny v Británii, generál Zalužný vešel do toho prostoru hlavním vchodem, jako jediný velvyslanec, který vešel hlavním vchodem. A je známo, že pro Británii je Zalužný právě jeden z možných kandidátů na budoucího prezidenta Ukrajiny. Takže mně připadá, že tam se hraje prostě více věcí a tady tohle je něco, co i zahraniční média zaregistrovala, že byla pozoruhodná okolnost.
1: Takže to, co říkal Volodymyr Zelenský, že pokud by on měl bránit v uzavření nějakého míru, příměří tedy, tak odstoupí, nastal ten čas?
2: To je možné, ale netroufám si teď říci, co se odehraje na Ukrajině. To je vnitřní věc Ukrajiny, do toho jim nikdo nemůže mluvit a oni se musí rozhodnout, jak postupovat dále. Já se ale domnívám, že bez Spojených států nebo v nějakém sporu s nimi se ta jejich situace stane nesmírně obtížnou. A myslím si, že ani Evropa není schopna takovýto výpadek, ten odchod Spojených států, kterým tak trochu Trump vyhrožuje, když říká, že se má zjistit, co by to znamenalo, kdyby vypověděli veškerou pomoc a že se to má prostě zkoumat. Tak myslím si, že Evropa to není schopna vyřešit. Ona totiž dneska Evropa řeší dvě krize zároveň. Ona řeší za prvé krizi Ukrajiny, to je ta urgentní, ale pak vlastně zároveň serve s krizí transatlantických vztahů. A tyhle, jako kdyby má, to je teďka opravdu na cíli se s tímhle vyrovnat, protože tam najednou se dohání čas, který se už dříve zmeškal a který Evropa jakoby nemá šanci nějak dohnat. Protože, a ten Londýn to znovu ukázal. Protože to, co chybí ze strany Evropy, je, že vlastně ona pořád říká zbraně, peníze, ale tady chybí něco jiného, tady chybí plán, představa a nějaká diplomatická iniciativa, která by ukázala cestu. Ona se o to Evropa nepokusila v minulosti A teď už vlastně ani nikdo nečeká, že by s něčím přišla. Jenom abyste si představila, co takový plán mohl být. Ona přece klidně mohla přijít s iniciativou diplomatickou, má strašně moc zkušeností. Evropa rok 1955, kdy byla vyhlášena neutralita Rakouska na základě dohody velmocí, které poskytly garance, a Rusko se na to konto stáhlo vlastně z Rakouska. Takže to je konkrétní příklad toho, co Evropa sama zažila, model, který je zajímavý, se kterým mohla přijít a začít ho prosazovat. Ale Evropa neudělala nic. Ona vlastně se nezmohla vůbec na to, aby nějakou strategii připravila, jak se dostat z tady té situace. A já si pamatuju, pro mě to bylo strašně zajímavé, když jednou ujela pusa panu ministrovi Lipavskému, který řekl, no nemáme žádnou strategii a dokonce je zakázáno o tom mluvit. To bylo úplně přesné vyjádření té situace, kdy Evropa vlastně se chovala jako stádo ovcí. Jako byla tady strategie Spojených států nebo anglosaská strategie, která vlastně byla nějak nasazena, kterou takovou paní Kalasová vyjadřovala tím, že ten cíl je vlastně porazit Rusko a rozpad Ruska. A tahle strategie s tímhle cílem, podle mě realistickým, takovým velmi podivným, tahle vlastně se sledovala, aniž by se kdokoliv zamyslel nad tím, jestli to opravdu vede k nějakému výsledku. Takže místo toho, aby Evropa sama hledala cestu, s něčím přišla, tak vlastně mluvila, to je dneska mimochodem náš premiér, to předvádí pořád, ten všude přijde a řekne zbraně, peníze na stůl a nic jiného nenapadá. A vlastně mu nepřichází, že to hlavní, co chybí, je plán a představa, co udělat. A do této situace přijde najednou, jako jsme šli jako ty ovce, jo, za touto strategií, která strategií nebyla, tak přijde nový prezident, který řekne, v tomhle já už teda nechci mít s tím nic společného, tohle je od začátku vadné, tohle se nemělo vůbec stát. A já prostě říkám, tohle musíme vyřešit jinak. No ale od té chvíle jsou Evropané v panice a svolávají další a další meetingy a schůzky a vlastně na těch schůzkách mluví pořád jenom o zbraních a penězích, ale nepřicházejí s tím hlavním, no, žádnou diplomaci.
1: No v Londýně padl pojem příměří, a to měsíční příměří částečné, které navrhuje Francie společně s Velkou Británií. Jak vy jste tomu porozuměl, tomu částečnému měsíčnímu příměří, co by to mělo znamenat, co by to mohlo přinést? Mohlo by to přinést potom následovat nějaké další příměří a další příměří až nakonec mír a během toho jednání?
2: Já tomu absolutně nerozumím. Myslím si, že to je, že na to nepůjdou, nejenom, že na to nepůjdou Rusové, ale dokonce bych se nedivil, kdyby na to nešli ani Ukrajinci. Jako to nedává vůbec žádný smysl. Jako a je to taková ta typická ukázka toho, jak ten čas zaspaný na to hledání diplomatického řešení, jak se nedá dohnat, protože se přijde s iniciativou, která je v něčem pro mě absurdní, protože jestliže chcete příměří, tak jde vždy o to, s kým ho chcete uzavřít, a vždycky to musí být příměří mezi těmi dotyčnými, ale jako když nejednáte s Ruskem, tak nemůžete mluvit o příměří. To je ta pro mě nepochopitelná jakoby absurdita, že se tady pořád někdo schází a mluví jako o něčem, kde mu chybí ten druhý partner. A samozřejmě v této chvíli ten Trump má tu výhodu, že vlastně s tím druhým jedná. To znamená, on se pohybuje zřejmě kupředu, jak vidíme z těch rozhovorů ve Švýcarsku, ve kterých už se jedná o obnovení Nord Streamu a podobně. Takže zatímco on jedná, tak my vymýšlíme strategie bez toho, že bychom byli schopni si říci, no a co kdybychom teda se začali bavit s tou stranou, o kterou jde, protože Rusové v této chvíli odmítají všechno, co Evropa...
1: Někdo takový v Evropě, kdo by mohl, kdybychom opravdu ztratili Spojené státy americké a Spojené státy americké by nechali v tom Evropu, ať si to vyřeší sama. Je někdo v Evropě, v Evropské unii, kdo by mohl jednat s Vladimírem Putinem?
2: Ale jako mně to připadá, že tam nejde o to, víte úplně, kdo jednat, tam jde o to, o čem bude jednat a jestli je schopen s něčím přijít. Jako skoro ještě víc než ta otázka, jestli někdo takový je, jestli někdo
1: přijde... To třeba Viktor Orbán. No, ten přeci Robert Fico, ten přeci také umí mluvit s Putinem. Nebo... Minimálně se setkali.
2: Jste mi připomněla, že jednou jsem se s Viktorem Orbánem bavil, když český prezident mluvil se Xi Jinpingem, mluvil s královnou, chtěl ještě do Bílého domu a já jsem se ho ptal, a vy se nechystáte do Bílého domu, že se taky setkáte s Trumpem, to bylo v tom období prvním trumpovském, a Orbán mi říká, a proč bych tam jezdil? Já nepojedu někam, kde nemám agendu. Já nepojedu někam, kde nemám, co bych sdělil, kde nemám politický obsah. Proč bych jezdil za tím nebo o ním, když nemám, co bych doručil? Jako taková diplomacie je k ničemu. Já se nepotřebuji s někým ukazovat, že tam jsem. Já tam jdu jenom, když vím, co mám, jako co nabízím. To znamená, tady nejde o to, kdo by jednal. Tady jde o to, jestli je někdo,
1: kdo má... No třeba tady to zmiňované měsíční příměří.
2: Dobře, ale on tam s tím nepojede proto, protože si myslím, že se s tím asi těžko dokáže ztotožnit, protože to žádná diplomatická aktivita. To není žádný návrh, o kterém by se dalo jednat. To přece není něco, co bude Rusy zajímat. To není přece, tam nejde, on by tam, klidně může jít Macron ještě stále, i když zřejmě bude mít mimořádné volby, že jo. Pro Macrona je dneska těžké něco říkat a garantovat, když mu v zápětí Marine Le Pen vykřikuje, že nesouhlasí ani s tím, aby se jaderný deterrent rozšiřoval na Evropu. Zanedlouho budou, pokud se nepletu, volby mimořádné ve Francii, to znamená, jeho situace není úplně ideální, ale může klidně, kdyby něco měl, ale já vás ujišťu, že to nejdůležitější je něco mít, mít plán, mít něco, co zaujme toho druhého, kde mu něco nabídnete. To je to, co říká ten Trump, on to pořád opakuje, nemáte žádné karty. Kde je vaše karta, kterou budete hrát? Představte si, že my žádnou kartu nemáme. Takže tak pak nemá cenu ani nikam jezdit. Dokonce ani nemá cenu hledat někoho, kdo by tam jel, protože jenom se tam ukázat smysl nemá.
1: Ale teď přeci i Vladimír Putin už se nechal slyšet tomu, že chce jednat o míru přeci.
2: Ano.
1: A není to ta agenda?
2: No ta agenda je, ale vy do toho musíte vložit něco, nějakou představivost. Tam totiž
1: nejde, dobře, a tak...
2: Tam nejde o Ukrajinu. Tam vlastně...
1: Co do toho má Evropa vložit, aby mohla jednat s Ruskem?
2: No na tom jsme měli... Já jsem vám říkal ten svůj příklad. Jo? Třeba to, že z té zkušenosti Evropy máme situace podobné, mohli jsme to vytáhnout a mohli jsme s tím zkusit operovat nebo to nabídnout, což jsme neudělali. A my nějak nechápeme, že Amerika hraje hru. Víte, my jsme v alianci, o které se říká, že je to asymetrická aliance, kterou, a dokonce někteří už dlouho říkali, že tahle aliance dlouho nemůže vydržet, protože v ní nejsou v rovnováze ty zájmy těch účastných. Spojené státy totiž nejsou to samé jako evropští účastníci Severoatlantické aliance. Mají jiné zájmy, mají jiná očekávání a něco jiného si od těch jednání slibují. Že my sice jsme v alianci, která dlouho vypadala, že je opravdu mimořádně úspěšným silným tělesem, ale dneska se projevuje ten fakt její asymetrie. V ní je prostě veliká nerovnováha mezi tím, co si od toho, kdo slibuje. A nerovnováha i v tom, co do toho, kdo vkládá. A tato asymetrie se teď začala projevovat úplně dramaticky. Já mám dojem, že tady v Česku málo kdo ví, že Spojené státy jsou členy celé řady aliancí. Oni nejsou jenom členy NATO. Oni jsou členy třeba taky AUKUSu, oni jsou členy pěti očí, Five Eyes, velmi důležitá aliance, že jo. Oni jsou členy sdružení s Japonskem, Jižní Koreou a dalšími. Oni jsou členy celé řady aliancí a hrajou celou řadu velmi zajímavých geopolitických her. To znamená, oni, když vstupují do jednání s Ruskem, tak tam promítají i problémy i jiných koutů světa. Oni prostě jednají s Ruskem o celé řadě dalších věcí. Však už to taky naznačoval Lavrov. Jsou to otázky ekonomické, otázky vesmíru, otázky energetiky, jaderného odzbrojení, které se zdůrazňují. Takže oni do té hry přicházejí s celou řadou karet, které nabízejí a říkají Rusům, součástí toho je i ta Ukrajina. Jako takže oni přišli s něčím, co zřejmě Rusko zaujalo. Jako tahle partie jim připadá, že má pro ně smysl. Evropa, pokud řekneme, že má, je to velký kontinent, velmi bohatý, s obrovskými úsporami obyvatel, tak má taky nějaké možnosti. A my jsme žádnou z těch možností prostě, my jsme z toho nevymysleli žádný diplomatický plán, jak oslovit Rusko tak, že řekne, dobře, budeme se o tom bavit, protože to je zajímavé.
1: No dobře, a kdyby ten diplomatický plán byl na vás, tak co vy myslíte? S čím oslovíte Rusko?
2: No, teď si myslím, že jsme ztratili tolik
1: teď
2: času.
1: Teď už není nic, s čím bychom oslovili Rusko?
2: Já si myslím, nikdy není vše ztraceno. A myslím si, že ta Evropa stejně bude muset hledat z toho cestu. Ale ta bude podle mě těžší, než jenom, že teď něco někdo vymyslí. Ta cesta je, že Evropa bude muset strašně moc věcí přehodnotit. Ona si bude muset uvědomit tu asymetrii Severoatlantické aliance a bude muset si uvědomit, že bude muset řadu věcí dělat úplně jinak. Třeba nově zvolený německý kancléř Friedrich Merz teď v jednom z rozhovorů, který dal, tak říkal, naším prvním úkolem je krok za krokem se vzdalovat od Spojených států a budovat samostatnou evropskou pozici. A v tom je obsažena celá řada věcí. Pravděpodobně třeba úplná přestavba Severoatlantické aliance. Možná by bylo dobré, kdybychom navrhli konstrukci, ve které bude aliance se skládat z pěti členů. Prostě bude to Spojené státy, Kanada, Turecko, Velká Británie a Evropská unie, které by se tím, nebo Evropské státy, Evropské unie, které budou vytvářet svou vlastní strategii, protože to budou formulovat podle svých vlastních zájmů. Ty zájmy jsou jiné než zájmy Turecka, ty jsou jiné než zájmy Spojených států.
1: A je tím důvodem Donald Trump? tomu, že Evropa si má postupnými kroky vzdalovat Spojeným státům americkým? Kdyby zůstal Joe Biden, že to zůstane a pojede to všechno ve stejných kolejích?
2: Já si myslím, že ne. Já si myslím, že to je taky jenom naše takový falešná domněnka. Protože nám bezpečnosti unikalo, že tento vývoj začal mnohem dříve. Ta asymetrie té aliance tady je už dlouho. A dokonce pokud stačí, když si někdo vzpomene, jakým způsobem se skončila anabáze v Afghánistánu. To se skončila způsobem, který byl nesmírně pokořující pro nás Evropany, protože vlastně se s náma nikdo nebavil. Jako byl to Donald Trump, který začal tajné rozhovory s Talibánem, teroristickou organizací, protože se rozhodl, že to celé zabalí, stejně jako to je teď u Ukrajiny. Jako vlastně nám vůbec neřekl, o čem se jedná. Obsah té tajné dohody s Talibánem byl dlouho vlastně skrytý a my jsme ho vůbec neznali. A jednoho dne nám prostě řekl, a ne Trump, byl to Biden, zbalte se a vypadněte během několika týdnů. My jsme prosili, že ne, že se to nedá stihnout. Američané řekli, to nás nezajímá, buď vypadnete, nebo tam prostě zůstanete. A my jsme museli odejít, takže my jsme utíkali, jako kdyby nám zapatama hořelo a museli jsme tam nechat všechno, co jsme tam předtím investovali jako do armády. Takže
1: ještě se pojďme se vrátit do Evropy.
2: A my jsme z toho nedokázali udělat závěr, že jako je to jinak. A kdybych vám teďka měl hledat, tak vám v minulosti najdu celou řadu okamžiků, kdy jsme si měli uvědomit, že jsme součástí asymetrické aliance, ve které, jak John Mersheimer dokonce už dříve psal, že tohle nemůže Evropě vyjít. Ona říká, neexistence obranné vlastní diplomacie evropské, to říkal Mersheimer ve svých textech už dlouho předtím, se Evropě strašně vymstí. No bohužel tomu nikdo nevěnoval pozornost.
1: Myslíte si, že něco takového hrozí, nebo že něco takového udělají Spojené státy americké Ukrajině?
2: Že udělají tedy co přesně?
1: Že skončí, přestanou ji ze dne na den téměř podporovat a prostě nechají Evropě, ať si to Evropa vyřídí?
2: Ano.
1: Myslíte si, že je takový scénář ve hře nebo ne?
2: Ne, já si myslím, že to, oč jde Američanům...
1: I s ohledem na to, co jste říkal o Donaldu Trumpovi, že zjišťuje.
2: Já myslím, že scénář ten, který sleduje Trump, to není celé odhodit, ale prosadit svůj plán. A prosadí ho prostě navzdory našim meetingům a navzdory našim návrhům, které podle mě nepřijme, protože nám řekne ve skutečnosti žádné karty nemáte. A platí to, co jsem řekl. On dále řekl, že se má svolat, ještě se urychlit schůzka s Vladimírem Putinem a on bude realizovat plán, který je větší než jenom plán, který se týká Ukrajiny. To je daleko větší rozvrh. To, co je ve hře, totiž není jenom Ukrajina. V té hře je jako nějaká nová bezpečnostní architektura, jednání, u kterého my jsme měli být, protože se nás týká. A nám se děje, že se to bude dít, vlastně teď to vypadá, bez nás. A my jsme byli schopni se toho účastnit jedině tehdy, kdybychom si včas uvědomili, co je ve hře. A včas si uvědomili, že tohle chceme a musíme vstoupit a přijít do toho vlastně s vlastními představami a s vlastní diplomací a s vlastními nápady a usilovat o to, oč nám jde. To znamená uhájit bezpečnost evropského kontinentu a zároveň vrátit se k dodržování mezinárodních pravidel. Tohle měly být cíle, které jsme měli sledovat a na to jsme měli něco vymyslet. Víte, imaginace, představivost, schopnost jednat a mít lidi, kteří jsou schopni chytře jednat, to je víc než všechny ty zbraně a peníze, jak pořád vykřikuje Petr Fiala, který zřejmě stále nechápe, co se kolem něho děje.
1: Okolik si myslíte, že bude jiné to jednání mezi Vladimírem Putinem a Donaldem Trumpem proti jednání Donalda Trumpa s Volodymyrem Zelenským? Když tedy asi zřejmě oba dva zvolí obleky, tak jak to jednání potom bude probíhat? Čem bude jiné?
2: No, tam asi nejde o ty obleky, že jo. A vlastně určitě to jednání už se dlouho připravuje. Mně připadá, že tam je pravděpodobně ve hře daleko víc věcí, než jenom otázka Ukrajiny.
1: Ale na druhou stranu zase Donald Trump chce být mírotvorce, chce to slíbil svým voličům, že přinese mír, že zajistí to, že ukončí konflikt na Ukrajině.
2: No, ale víte, my pořád strašně, na se to Ukrajina, jako máme pořád dojem Ukrajiny tady nejblíž, tak to vnímáme všechno přes ní, ale do roka vyplší poslední smlouva, kterou máme na omezení jaderných zbraní. Tady ve světě jsou věci, které hrozí stejně a možná ještě víc, než je to, co se odehrává na Ukrajině. My nebudeme už žádnou smlouvu na omezení jaderných zbraní. A v této chvíli dokonce i na ruské straně zaznělo stejně jako na americké, že třeba se vrátit k smlouvám o jaderném odzbrojení. Ze strany Donalda Trumpa zazněl návrh, že navrhuje, aby se výdaje na zbrojení snížily o 50%, že navrhne ve Spojených státech. A Vladimír Putin na to reagoval, že se k tomu staví pozitivně a že to je návrh, o kterém by se mělo jednat, že i on je ochoten a připraven snížit výdaje na zbrojení o 50% a že by chtěl ještě k tomu pozvat taky Xi Jinpinga, aby podobně jako o tomhle se jednalo i s Čínou. To znamená, tady vidíte, tohle úplně překračuje hranice toho jednoho konfliktu, který se odehrává na Ukrajině. A v sázce je vlastně uspořádání vztahu v tom světě, který je na hrozně nebezpečném ostří, ze kterého může každou chvíli někam spadnout. Takže ta americká iniciativa i ta jednání, ta směřují k tomu, aby se hledala i cesta k hledání na konfliktu na Středním východě. Tam se bude řešit i otázka Iránu, že jo, což je evidentní, že na tom mají Rusové taky enormní zájem. Tam je otázka, nevím, Sýrie. A pak je tam, že jo, samozřejmě celá řada otázek, které se týkají Asie a Číny. Jako Číňané vlastně očekávají, že budou součástí toho, to je evidentní. Dokonce v Číně teďka vycházely články, ve kterých se psalo s určitými obavami, jestli tady toto zbližování mezi Spojenými státy a Ruskem je opravdu v zájmu Číny a jestli v tom nejsou pro Čínu určitá rizika, jestli se tady neopakuje strategie, ve která mohla nakonec Čínu oslabit. To znamená, i Čína vlastně čeká, že se do toho zapojí a dokonce podle mě i čeká, že bude oslovena. Takže to je to, co se odehrává před námi. To jsou ty karty, ve kterých se bude hrát spousta her. Jako, a problém je, že ona z téhle geopolitické hry vlastně Evropa úplně vypadla. A de facto mi připadá, že ji ani vůbec nerozumí.
1: Tak, nás ale tady ve střední Evropě samozřejmě nejvíce pálí a tíží situace na Ukrajině. A já se vrátím k té otázce, protože já jsem vám pak nasměrovala někam jinam. Jaké bude to jednání, co bude výsledek toho jednání mezi Trumpem a Putinem?
2: To bude záležet taky na tom, co se odehraje na Ukrajině. To bude záležet na tom, jestli se například prezident Zelenský rozhodne, že podepíše tu smlouvu a že přijme ten americký postoj a výklad, ve kterém Američané říkali, pojďme podepsat tuto dohodu a pak z toho vyplynou i nějaké bezpečnostní záruky. To bylo vlastně, jak jsme teďka v poslední době slyšeli, ten problém i té schůzky v oválné pracovně, protože tam jako kdyby podle toho, co slyšíme, to se psalo v německých novinách, i to teďka říkal pan Kopečný u nás, že vlastně dohoda byla, že se nebude o to jednání otevírat právě ta otázka bezpečnostních garancí a že se tahle schůzka koná proto, aby se uzavřela ten první bod, to uzavření dohody o surovinách a minerálech. No a vlastně dá se to zjednodušeně říct, že ten výbuch byl také proto, že prezident Zelenský se této dohody úplně nedržel a řekl něco, co já samozřejmě chápu, že řekl, že mu to pořád připadá, že tam nejsou ty bezpečnostní garance, Ukrajina nemá žádné garance, co bude dál, nebo když já nevím, co bude po Trumpovi a podobně, a že to prostě přesto zvedl a to vyvolalo nevoli, protože to vlastně odporovalo tomu americkému plánu a té jejich představě, že vlastně, tak jak já to cítím, že tou jedinou bezpečnostní garanci, kterou mohou Ukrajinci dostat, je právě tahle dohoda, tahle smlouva. Že vlastně v ní se skrývá ta cesta k té dohodě, protože my, když se dohodneme s Ruskem, tak to vlastně potom vytvoří podmínky pro garance i pro vás. Žádná jiná podoba garance, jako kdyby neexistuje. Smlouva velmocí a podobně, jako kdyby to dneska už CETFA mohla jmenovat. Když se říkalo, že vstoupí Ukrajina do aliance, no dobře, ale ta aliance dneska se nám začíná měnit před očima. Aliance dneska, já to říkám, je ve stavu klinické smrti, protože nefunguje Atlantická rada. Dokonce Friedrich Merz řekl, že Severoatlantická aliance existuje, bude existovat do června tohoto roku, do summitu, který se má sejít a co bude dál, neví nikdo. Takže vlastně, chápete, i to, co si představoval Zelenský, že se vstoupí do aliance, dneska jako kdyby úplně neplatí, protože ona evidentně prochází krizí a zřejmě možná vznikne nějaké jiná, inovovaná podoba. Kdybychom my si měli udělat představu, jak by měla vypadat, aby byly v ní zohledněny zájmy Evropy, protože zítra to vypadá, že už zájmy Spojených států mohou být dost jinde a už jsou dneska úplně jinde, než jsou zájmy evropské. Já bych řekl konkrétní příklad. Když jsem byl do Bruselu, tak by tam vykládali Švédové. Oni chtěli prodat Gripeny do Kolumbie. Kolumbie měla o to enormní zájem. A Američané do toho vstoupili a zavetovali ten prodej těch jejich stíhaček, těch Gripenů. Mají tam nějakou avioniku, tak toho využili a řekli, že na to dávají veto. Vlastně vůbec nejde o nějakou soutěž. Vlastně jde tam jasně o dominanci.

0: My jsme to měli cítit, já říkám, my jsme to měli cítit už desetiletí. Už od karibské krize, jako kdy já říkám v roce 1962, když se řešila karibská krize mezi Johnem Fitzgeraldem Kennedym a Chruščovem, tak to byl šok pro spojence, když se s nimi Kennedy vůbec nebavil a ani jen náznakem nezatáhl do toho, jak tu krizi řešil. A tehdy z toho řada evropských politiků už tehdy vyvodila, že vlastně Amerika jedná podle svých zájmů a Evropu nechá úplně stranou, když se láme chleba. A to se potom opakovalo mnohokrát znovu, stejně jako v tom Afghánistánu a podobně. A my jsme se pořád tvářili jako slepí, že jsme pořád jako stádo a nedokázali jsme si představit, že jedno prostě dojde na to, že to praskne.
1: Jinými slovy, jsme tam, kde jsme byli?
0: Ne, tam je podiv nad tím, že jako ty ovce jdeme stále směrem, který nikam nevede a že musíme dostat strašně za vyučenou, abychom si uvědomili, že musíme něco změnit. Že prostě musíme být schopni tady definovat svůj evropský zájem. Jako tady v této zemi je celá řada transatlantických fanatiků, kterým, když jste něco řekl o evropské strategické autonomii nebo o tom, že se třeba budovat evropský pilíř v NATO, tak vás prohlásili za zrádce. Já jsem kdysi tady, že před lety jsem publikoval dopis, který jsem dal dohromady jednak s ministrem zahraničí Německa, s Frank-Walterem Steinmeierem, pak jsem podobný text a tak dohromady s francouzským ministrem Jean-Marc Ayrault. A ta podstata byla vždycky stejná. Je nejvyšší čas začít budovat evropskou strategickou autonomii a evropský pilíř NATO. No a víte, jak to tehdy vypadalo?
1: Se, nestalo se. Pane první místopředsedo sociální demokracie, náš čas už je ještě víc než vypršel. K sociální demokracii jsme se vůbec nedostali, tak budu doufat, že příště opět přijdete do XTV. Moc děkuji, že jste byl naším hostem.
0: Já děkuji za pozvání, doufám, že to bylo.
1: To posoudí naši diváci. Ano, ano. Naším hostem byl Lubomír Zaorálek.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Podtrženo, sečteno a dnes pan Vlastimil Tlustý. Dobrý den.
1: Krásný den, Xavere.
0: Měli bychom být někde na prázdninách, že? Ale my tady budeme řešit, co se píše v médiích.
1: Vy víte o něčem lepším, co by se dalo dělat?
0: Nevím. No, máte pravdu.
1: Je třeba vám blahopřát, Xavere. Dvakrát. To snad ještě nebylo za celou historii XTV. Už měsíc jde vaše krásné rádio.
0: Ano, ano, to je pravda.
1: A suverénně vítězíte jako nejlepší politický moderátor.
0: Děkuji.
1: Na hlavu porážíte konkurenci poměrem 50:1.
0: Ano, pravda v anketě internetové, ale děkuji vám za to. No, mám pro vás dobrou zprávu.
1: Jsem s ní.
0: Europarlament schválil boj proti dezinformacím. Už bude dobře.
1: Můžu příklad?
0: No.
1: Tak já teďko prohlásím, ta paní je tam úplně k prdu.
0: Fakt jo?
1: No a teď pozor, je to dezinformace nebo není? Jo? A kdo to bude posuzovat?
0: Je to spíš názor.
1: Já když budu vést tu komisi, tak to prohlásím za generální pravdu, mimochodem myslí si to určitě spousta našich spoluobčanů, no a jestli to povede tato paní, tak mi za to zavřou.
0: No, pan europoslanec Zdechovský tady byl na rozhovoru a říkal, že opakem dezinformace je informace. A tyto lidé rozhodují, no, v europarlamentu.
1: Oni se totiž představují, všichni tyhle, ty, co mají nápady tohle typu, oni se vždycky představují, jak oni to rozhodují. Oni kdyby věděli, že to budu rozhodovat já, oni by to nepřijímali.
0: Pane Tlustý, co myslíte, bude jednoho dne existovat dotazník nebo potvrzení razítko, toto je v pořádku, neobsahuje to dezinformace. Co myslíte, bude něco takového?
1: To bude čip v uchu, dálkově přenášené informace,
0: ano.
1: Na nějakém citlivém místě vysoké napětí, elektrody, a jak začnete říkat, tahle paní je tam k... už to nedopovíte. Pošlou vám ránu.
0: Fakt, takhle to bude jednoduché.
1: Takhle to dopadne.
0: Já mám totiž pocit, že dezinformace, o tom se pořád to někde řeší, je to pořád mediální téma, ale nemůžu se zbavit dojmu, že to je prázdné téma, jak by řekl taťka Klaus.
1: No tak jak ztrácí některé mocenské síly pozice, to je zrovna ono, jo? Brusel moc nepotvrzuje, že jsou to tam skvělé nápady. Spíš čím dál víc lidí po celé Evropě začíná tušit, že je to nějaký divný. No tak jak ztrácíte pozice a moc nevíte, co s tím, no tak co vás napadá? No tak zakázat nekonstruktivní kritiku, jo? Zastavit dezinformace, prohlásit, že když tady Tlustý říká, že ta paní je, jo? No to je dezinformace, samozřejmě, ne jeho názor. Já si vzpomínám, že na jedné besedě na venkově na počátku 90. let vstal rozčilený člověk, že si zrovna přečet nějakou hrůzu a že ví, že to je čistá lež. Jak to je, se to smí psát? Říkal. Když on ví, že je to lež. A já jsem mu říkal, a to je dobrý. Ať to píšou dál. Jestli vy a tady všichni ostatní víte, že je to lež, tak to vůbec ničemu nevadí. Musíte se v tom zorientovat sami, jakmile někdo začne zakazovat, tak začne zakazovat to, co se mu nelíbí, ne to, co je lež nebo pravda. Prostě bude to účelové zakazování. Teď to přesně vidíme, teď krásně vidíme, jak pravdy jsou pravdy jedněch a pravdy druhých jsou dezinformace.
0: Tak, Lukáš Kovanda, ekonom, v Rusku se tomu říká ekonom, prosím vás, psal někde na sítích, jo? Euro kriticky oslabuje vůči dolaru. Teď by ho kupoval jen blázen z ní mezi devizovými obchodníky. A klíčovým důvodem je to, že Evropská centrální banka není schopna přijít s jasným plánem, jak bojovat s inflací. Během pár týdnů může být na paritě k dolaru prvně od roku 2002.
1: Čili, že budeme 1:1.
0: Tak jsem to pochopil.
1: Euro k dolaru. No to je docela chytrý pan Kovanda.
0: No jasně.
1: Jo, já si ho rád čtu. Je to pravda, to, co říká. ale nás víc trápí, co ta naše koruna a co ta naše inflace a to jsou hrůzy, takže že Evropská komise neumí moc bojovat s inflací, no jak by mohla, když tiskne peníze, jo? To je divný boj. Na to je jednoduchá odpověď. Přestaňte tisknout peníze, bude vybojováno. Když tisknete peníze, tak řeči o boji s inflací jsou jenom propaganda, dezinformace. To je dezinformace. Víte, když někdo dělá dluhy, tiskne peníze a říká, že bojuje s inflací, tak je to lež neboli dezinformace. A to dělá jak Evropská unie, to dělá česká vláda. Teď zrovna. Česká vláda takhle oblbuje naše občany, dělá dluhy, tiskne peníze a říká, že jsou protiinflační. Ne, nejsou.
0: Tisknou peníze?
1: No jo.
0: A kde tisknou? Tisknou?
1: A to se dneska odehrává v počítačích.
0: Jo.
1: To jsou všechno elektrony. Dřív to bývalo točili klikou tiskárny.
0: Jo.
1: Za starých časů. No.
0: Dneska už to tak.
1: A pouštěj do oběhu, čím dál víc peněz, zboží je pořád stejně. Já bych se odvážel to vysvětlit, jo? Protože ono je to strašně jednoduchý a lidi si myslí, že je to složitý. To je strašně jednoduchý. Peníze jsou na to, aby obsloužily výměnu zboží mezi lidma. Někdo chce koupit auto, někdo chce prodat dům, někdo chce koupit hlávku zelí. A přiměřeně tomu, jak ty lidi obchodují a prodávají si věci, musí mít bankovky, peníze, které to obsluhují, kterými se to, ta směna provádí. A proto platí, že víc peněz v oběhu potřebujete buď, když přibude toho zboží, neboli když ekonomika roste, více se vyrábí, poskytuje se více služeb, je toho k obchodování více, potřebujete na to více peněz, tak to je oprávněný důvod, proč přidat peníze do oběhu. A druhý oprávněný důvod je, že rostou ceny. A jak rostou ceny, tak na to samý zboží, jeho sice stejně, ale víc stojí, tak taky potřebujete víc peněz. No a teď už je to jednoduchý. Když centrální banka začne pumpovat do ekonomiky peníze, zvyšuje se počet těch peněz v oběhu, tak ta ekonomika reaguje, když nepřibývá to zboží jediným možným způsobem. Rostou ceny. No, a když se dělají dluhy a k tomu se tisknou peníze, tak se ty peníze znehodnocují, neboli zvyšují se ceny, probíhá inflace. A to je přesně to, co prožíváme. A ještě bych tomu dodal, mám ten dojem, že v Německu je inflace 8%, u nás je 18%. Jo, tak to jsou dvě krásná čísla. Za těch 8% za to můžou tištěné peníze v Bruselu, za těch 18% za to můžou z části inflace zvenčí, ale taky špatné hospodaření naší vlády, takže panu Fialovi bych připsal těch 10% bodů za jeho nezodpovědné hospodaření, to je těch 10% inflace navíc. Mm-hmm. Tak je to jednoduché, je to teda zjednodušený, jo, ale docela je to blízké pravdě.
0: Teda patřím spíš do té skupiny, co si kupují tu hlávku zelí, než ti, co prodávají ty domy, musím říct.
1: No, a to je jedno. Tam to vidíte taky.
0: No, no,
1: možná,
0: no.
1: Že na té hlávce zelí to vidíte ještě lépe a víc, než na těch domech a autech.
0: Politická odpovědnost byla vyvozena, pane Tlustý, pozor, nevidím důvod k rekonstrukci vlády, řekl pan Fiala. Ten jde na ruku tomu Stanu, vyloženě.
1: Tak a je to dezinformace?
0: To je dezinformace.
1: Nemělo by se to zakázat takovýhle blbosti, říkat lidem?
0: Tady se to zakazuje těžko ještě v tomto dů. Tam je pan Železný u toho.
1: Oni si to ty pánové tak fakt myslí. No, no to je mých líto. No. No tak já vám řeknu, co si myslím, že by měl pan Fiala udělat. Jo. Pan Fiala by měl běžet za panem prezidentem, Zemanem. Oni jsou prý v dobrých vztazích.
0: Ano, to se říká.
1: No. Ať je to jak chce, tak by tam měl běžet a říkat prezidente. Nic jiného mi nezbývá. Nový ministr vnitra. Jo? Chce to novýho ministra vnitra. Víte proč, prezidente? Teda Xavere. On totiž předseda politické strany, ve který řádí kauza, vy tomu říkáte hezky, jak slepičák.
0: Slepičák.
1: Kauza slepičák. No, to je takový milý označení. No, náměstek primátora, jo? Ten, je to tak? Náměstek primátora. To není žádná kauza někde v malém městečku na venkově. Jo? Náměstek primátora Prahy s takovým rozpočtem, jako Praha má, to je kauza jako hrom. A to není o tom, co je prokázáno a jaká je opravdu vina. To symbolicky nejde dohromady. Není možný, aby spravedlnost na vnitru garantoval předseda strany, která je prolezlá slepičáky.
0: Víte,
1: to nejde.
0: Včera to pokračovalo v Poslanecké sněmovně. Byla mimořádná schůze kolem toho. Nevím, jestli jste kousek viděl.
1: Já si to nedopřávám.
0: Já si to dopřávám. A mám z toho jeden zásadní poznatek. Oni tam mluvili, politici jako z různých stran. Z SPD, z ANO, teď z koalice celé a tak. A ono vlastně, celá ta přestřelka několikahodinová, byla o tom, že oni se dohadovali, kdo z nich je větší zloděj.
1: A to je hezká soutěž.
0: No, bylo mě smutno.
1: Byl tam někdo, kdo nesoutěžil?
0: No, no všichni. No, ty máš Čapí hnízdo, ty máš Stoku, no. Ty máš tohleto, ty máš...
1: A to je pravda, ne?
0: Je to všechno pravda, no. Ale kde jsme?
1: No, protože to se neodvažuju pojmenovat.
0: Na této nejvyšší, rozumíte, Poslanecká no. sněmovna, tak se tam vlastně ti lidi dohadují, kdo z nich je větší gauner.
1: Ano, ano. No.
0: A to mě přišlo najednou...
1: Já bych je rozsoudil. Já bych řekl, tady jeden za 18 a druhý bez dvou za 20.
0: No přesně.
1: Tak, tak. A ty bys akorát měl mlčet, jo? Ty s tou tunou másla na hlavě, ty vůbec nevystupuj. Oni by si mohli lidi vzpomenout, jak je to s tebou.
0: No.
1: No.
0: Teď tam Babišovi připomínali Pitrárem, koho všeho tady.
1: No,
0: ty.
1: No.
0: Ale prohrával to podle mě ten Rakušan, který neměl sebe menší snahu něco vysvětlit. Já tam sebevědomně přišel, vysvětlil, že se vlastně nic neděje a no. že nikdy neodstupí.
1: A tam se myslím říká pštrosí politika, ne? Zavrtat hlavu do písku, no a nic nevidíte. Jste suverénní, no kouká vám zbytek těla, no.
0: Je to ta nová kultura politická?
1: Ne, je to strašný, no.
0: Je to ještě horší.
1: Já na tom ale vidím jednu pozitivní věc, víte? Na 90. léta se brzo začne vzpomínat na ty zlatý časy, jo? Na tu nádhernou první Českou republiku na konci minulého tisíciletí. Jo? Z
0: to
1: toho se
0: stane.
1: No. Já se k tomu tímto hlásím. Jo? My jsme ty vykopávky z té doby. Kde jsou ty časy, když to stálo?
0: No, já vím, že se to říká. My jsme ti slavní plísňáci, co nikdy touhu nestrácí, lesní věci a škodit dál, jenomže je tu Abamal. Taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním. Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál. Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den. Pozor na to. A dnes 21. srpna, tedy výročí vstupu vojsk.
2: Savre, já to viděl. Já jel po Vinohradský sem do televize.
1: Chápu.
2: A tam už jeli tanky. A první? Pan prezident a vedle něj paní prezidentová politička.
1: Neříkejte mi to.
2: Jeli. Slavili. Tak zaspomínali. Teď to pro ně byli šťastný časy.
1: Já vím, že jo.
2: No.
1: A je tak strašná ostuda.
2: Ostuda?
1: No prostě hlavní komunista v této zemi jde nakonec slavit nebo nějak si připomenout, ne slavit, ne, připomenout pětně, to je hrozný.
2: Ale oni si to odpracovali, Xaver, nechte toho. Teď před měsícem podepsali zákon proti propagaci komunismu. No. Vy to nevidíte, sledujete to?
1: Já to vidím a je mi z toho trapně.
2: No a víte, kdo je v druhém tanku?
1: No to neříkejte mi, že on. Obrácená helma, neříkejte.
2: Jel tam Knedlík,
1: Ježiši.
2: A měl to v obráceně zase. On to nedá, ale tu helmu.
1: No já ho sleduju, pana, já nebudu říkat Knedlík, to je hrozně jako zlý, jo.
2: Tak on je takovej, zevnitř i zvenku je stejný, tak...
1: No, tak mě můžete potom říkat jako super Knedlík.
2: Kdybyste chtěl.
1: Nebo já nevím jak.
2: Tak u něj se to ujalo, no tak...
1: No pozor, já jsem se vám díval na internetu, dneska v noci na mě skočila nějaká... A bylo tam, najděte si, jaký je typ vašeho těla. Mm-hmm. Tak jsem se nedokázal podle těch siluet zařadit teda do žádného. A byly různě pojmenovaný a to, co mě asi bylo nejblíž, nejstrašnější název, který tam byl, Jahoda.
2: Jahoda.
1: Tak jsem nasranej zavřel tu stránku, jaká Jahoda, co to je za potupu.
2: Ale na Knedlíku není špatný, Xavere. Knedlík je přeci naše národní jídlo, symbol Česka. Tak klipánek je symbolem Česka, co?
1: Pro mě ne.
2: Je dobrý.
1: Tak,
2: myslím, lipánka.
1: Je to komik, ale já mu vůbec nerozumím na těch sociálních sítích, co vlastně on nám chce říct, krom toho, že on neustále přesvědčuje přesvědčený. A já ho mám takové jako bublině, kde jsou přesvědčovači přesvědčených. A to je Meda, Zdechovský.
2: Zdech je dobrý.
1: Mirka Němcová, paní Němcová. Paní. Ona je doktorka nebo inženýrka, nebo co ona je?
2: Ne, Mirka.
1: No ne, tak má jaký titul určitě. Ona bakalářka, jako já?
2: Ne, rohlíkářka.
1: Rohlíkář?
2: Rohlíka.
1: Co to znamená?
2: Tak ona měla nějaký, má ráda rohlíky, nějak se o ní ví, ne? Že občas jí nějaký zůstal v obchodě v kapse, nebo...
1: Tak je to
2: zůstane.
1: Jo, tak to
2: je... Vybíráte si rohlíky, jeden si odložíte do kapsy a odejdete s tím.
1: A to je taková legenda, to nebude
2: jo,
1: pravda.
2: Myslím, tak co? Já mám legendy rád, ne?
1: Legenda je to dobrá.
2: O nás se taky povídají legendy, tak co?
1: No o nás se teď bude povídat, protože já jsem teda se díval i na tu siluetu, jak byste se jmenoval vy, jo? A u vás tam bylo Adonis.
2: Adonis?
1: No.
2: To je hezký.
1: A já si myslím, že bychom mohli tady teď vnuknout našim divákům, že to není Wilsonova 10, ale že to je podcast Adonis a Jahoda. Jahoda je strašně potupný. A Adonis, pane holče, to jste vy.
2: A to, já myslím, že jeden čiči tornádo v televizi stačí, ne?
1: Jeden čiči tornádo? Jedna?
2: Jedna, nebo jedno?
1: Jedno?
2: Jedno čičítko?
1: Čičítko je, pozor, je čičítko, je.
2: No počkejte, a co to je? Čiči, co to je? Odpovězte mi, vy jste fundovaný ohledně
1: české
2: televize. No, Chichy.
1: No to je umělecký jméno.
2: Ale je to Chichy ona, Chichy on, nebo ono? Nebo oni?
1: To je
2: my?
1: To tornádo.
2: To je... Já jsem se na hru k Xavere teď dočet, na Seznamu, a když se něco napíše na Seznamu, tak je to pravda, že je to svěží vítr v televizi. Svěží televizní vítr.
1: Psal někdo?
2: Čičinka.
1: A kdo to psal?
2: Já nevím, jeden z takových těch, co foukají ty svěží větry. No.
1: Ježíši Kriste. No, my máme příští středu, pane Holče, Radu České televize a já doufám, že to tam zazní.
2: A přijde Čičinko mezi vás?
1: Myslíte Čičinu?
2: Čičinu.
1: Já myslím, že by mohlo přijít tornádo.
2: To si můžete vyžádat, ne?
1: To nevím. Vůbec nevím, jestli to umožňuje jednací řád a bojím se na to zeptat, protože když se zeptám na něco, co umožňuje nebo neumožňuje, protože ne všechno ovládáte, tak proti mě sedí pan kolega radní Řehák, který si v tu chvíli na 22 minut vezme slovo a má kolem toho projev. A já už to nevydržím. Už jsem starý člověk. Taky.
2: A pan kolega Řehák, on sedí na té správné straně?
1: To nevím, ale je to takový poctivý člověk.
2: Tak to jsou tam všichni.
1: Když přišly stížnosti na mě na radu, tak víte, co udělal pan kolega Řehák? Ty stížnosti tam přečet, ocitoval.
2: Všechny, jo?
1: Nikdy se žádná stížnost na radě nečetla. A tak jsem si říkal, že bych teď, jestli je tam stížnost nějaká na Čičinu, že bych to taky přečetl a řeknu tady po vzoru pana Řeháka.
2: Jo, a tak to je tam taková partička dobrá, ne?
1: Dobrá, dobrý, to je zlatý kolektiv. Člověk.
2: Dobrý kolektiv.
1: Zlatý člověk. A teď má různý takový ty přirovnání hezký a tak mluví jako kniha, to jste nevěděl.
2: Fakt? No, má metafory, jo? Hyperboly, jo?
1: Má všechno. Má všechno, je to normálně, říká se tomu odborně šprechr.
2: Aha.
1: Ale jak jsme říkali s jistým doktorem Kravkou, doktor Kravka byl dnes asi je důchodce pracující, letitý dramaturg České televize Brno, a my jsme často vedli učené disputace o hudebních pořadech a tak.
2: Wow.
1: A vždycky to skončilo, a to je, teď se odvolávám k tomu projevu, těm dlouhým projevům na radě. Je to výborný, ale nikoho to nezajímá. To je základní dramaturgický postup. No tak, prosím vás, já se teda stydím. Myslíte, Čiči tornádo tam bylo taky na tom 21. srpnu?
2: To jsem tam neviděl. A jenom jsem chtěl vám ještě říct, že my jsme zatuchlí. To bylo to v tom titulku. Čičina je svěží vítr a zbytek je zatuchlý.
1: Tak jak to? My jsme taky svěží vítr. My jsme Adonis a Jahoda.
2: No.
1: Pane Holče, to je zlý, co? A můžeme dát Adonis, Jahoda, Knedlík, Čičina. Udělat takovou partu.
2: No ani ne.
1: Ne. A víte, co mě teď zarazilo? Já jsem sledoval, jak bylo jaro na Aljašce. A promiňte, jenom řeknu, to, že přijdou dva asi nejmocnější muži světa, podají si ruku, usmějou se na sebe, vypadá to, že se začnou řešit problémy. Pravda a láska začne vyvádět.
2: Točíte, ale Xavre, to mělo magický účinek, ta Aljaška.
1: Jak to?
2: Vracím se ke Knedlíkovi, protože Knedlík vystrčil prst, udělal se odpíč fouká a začal chválit Trumpa.
1: Vážně.
2: Vážně. A to není žádný převlékač kabátů, to pozor. Lipánek drží jak Knedlík. Co? To můžem říct asi, ne?
1: Víte, jak se říká těm lidem, kteří opustí tu loď, aby doplavali k jiný lodi.
2: No vzpomeňte si, jak nepodrazil Piráty a nezradil, ne?
1: Tomu se říká krysička.
2: No, tak bude spíš větší krysa. Oný.
1: Spíš krysa. A jednou proč mu to zůstane? Promiňte, můžu říct vychcanost?
2: To je lirický výraz, bych řekl.
1: Tak řekněme, že mu zůstane ta vymočenost. Ne. Ať je to...
2: Myslím, že vymočenost je horší než vychcanost, jo?
1: No ale ne, tak vymočit se není vulgárně.
2: Všimte si, že on má ty charakterové rysy ve tváři, tak?
1: Já
2: jsem ho pozoroval a říkal jsem si, to je fakt splynutí umělce s dílem. Takhle vypadá krysa.
1: Splynutí? Tak to musím říct, že tam necítím. Já tam necítím nic. Ten člověk nic ještě jako... Nic prostě, je to... Je to ňuňátko usměvavý, který opakuje to, co mu někdo říká.
2: Chuj větší ňuňátko.
1: A to je jedno ňuňátko. A to je lepší než Knedlík, ne ňuňátko?
2: Všechno je to dobrý, mastikulka.
1: Mastikulka. A neříkejte mi, že byste toho pana Lipovského, že byste ho nepochoval takhle, když
2: to nejsem, ne? Já na tohle nejsem.
1: Ne?
2: Ne, ne, ne. A vy jste, jo, vy byste si
1: jak
2: ho pochoval?
1: Jak jsem křesním?
2: Honzík.
1: Honzík. Já Honzíku.
2: Vy jste bude... si ho pochoval?
1: Jo, jo, jo, jo. Já bych se pochoval.
2: A to by byla teda ale facha, jak se bude pochovat si Knedlíka. No tak mu není úplně jako,
1: tak,
2: pan doktor Pospíšil si bere pejsánky, štěňátka do náručí.
1: No, a, já bych si vzal pana.
2: A tohle není štěňátko úplně, Lipánek, to pozor.
1: Ne?
2: Už takový vyrostlejší pejsek.
1: Jo, takhle. A kdybyste, vy jste ten reportér, kdybyste náhodou byl někdy dělat reportáž, on tam byl, řekněte mu, že pan Xaver by si ho rád pochoval.
2: Já už nedělám žádný reportáže.
1: Neděláte?
2: Ale když ho uvidím, když se potkám na Vinohradský v tanku, tak mu to řeknu.
1: Jo, to udělejte, prosím vás. No. A teď, prosím, to pokračování v Bílém domě. Pane Holče, já jsem z toho byl úplně mimo, co se tam odehrávalo. Dvě fotky, které vás poprosím, abyste vy jako vzdělaný člověk, jako pan Všehomíra, jako člověk, který má ten přesah, jo? I do té historie, i do té budoucnosti.
2: Já vůbec nechápu, proč jsem tam neseděl já.
1: No, to vám vysvětlím, proč jsem neseděl. Ale dvě fotky mě, prosím vás, okomentujte. Jedna je, jak on sedí, prostě pan ředitel školy, a takhle sedí ti žáčci, evropští lídři, a sedí jako čekají, co pan ředitel řekne. Je to naprosto nedůstojný, trapný. A to jsem si říkal, tak to je vrchol. A pak jsem viděl ještě jednu fotku, jak sedí na chodbě, jak u zubaře.
2: Čekáš pan doktor, až sestřička otevře dveře a řekne?
1: Další.
2: Jo.
1: Jak to mohl někdo připustit? Proč v tu chvíli neřekl nefotit? A pak ještě fotka, jak všichni stojí. A Ursula úplně nalevo sama.
2: Xavere, víte, proč to mohl někdo dopustit? Protože když se ocitnete v takovéhle situaci, ponižující, kde fakt jste úplně jak mopslík, tak už to nemáte pod kontrolou, proto takhle dopadá. Dokud to máte pod kontrolou a jak se říká, diktujete, tak byste řekl a nefotit ven. A když tam sedí takhle a čekáte, až se otevřou dveře a pozvou vás na křeslo pod vrtačku, tak už nic nekontrolujete, tak už se jenom bojíte a třesete.
1: Mě tam strašně chybělo, jakože z toho měl být nějaký video, kdy ten Trump řekne, chcete někdo bonbon? Dobře, tu bonbon je. Ale... aby ukázal to dobrý srdce.
2: Jo, a víte, kdo mi tam chyběl?
1: No náš?
2: Náš světový lídr.
1: Světový lídr Fiala, on prý byl na dovolení.
2: Proto to tak taky vypadalo.
1: On plaval.
2: Protože kdyby tam seděl světový lídr, Xavere, náš, tak to vypadá úplně jinak.
1: No není to potupa pro nás Evropany. Pane Holče, my jsme Evropani, ne?
2: My jsme Evropani.
1: No to, tak on nás potupil, ten Trump.
2: Já si myslím, že vím, kde je chyba.
1: No to mi řekne.
2: My musíme na Ukrajinu začít posílat ještě víc peněz.
1: Porazit Putina.
2: Jo. A porazit tam tu korupci. My to prostě uplatíme.
1: Tam je korupce?
2: Trošku.
1: Na Ukrajině
2: trošku,
1: korupce?
2: Trošku, někdy, trošku.
1: No počkejte, to je vážné obvinění.
2: Říkám trošku. Trošku si občas někdo něco strčí do kapsy. Ale trošku linku.
1: I poté, co tam byl sám pan Fiala a sám Knedlík, když ti tam přivezli plný vlak demokracie a jeden vagón byl plný toho, jak se to má dělat. Prý.
2: Ten byl plný demokracie.
1: No?
2: Jo. Tak i poté, Xavere.
1: I poté, pane Holče, to je šlendrián.
2: Tam totiž, víte, proč to je? On tam nepřijel na kontrolu Zbyněk Stanjura. Pamatujete si, jak vyhlásil, že bude jezdit po benzínkách na ty kontroly?
1: Ne.
2: Aby nebyl cenový kartel na benzín? No, nějak na to pak zapomněl a trošku došlo nahoru ty ceny, ale...
1: No, z toho pana Stanjury si nemůžeme teď jako utahovat, protože on prý mele z posledního. On prý má
2: je teď na infuzi? Pořád nevíte?
1: No. Ona mu prý do toho, ta paní z Brna, ta primátorka posílá...
2: Markéta Vaňková?
1: Posílá nějaký pitlíky, říká, tomu tam přisypte. To mu dělá...
2: Bílej prášek, myslíte? To jde na pozbuzení?
1: Jo, jo, jo.
2: A to je na dobrou náladu, ne? Všichni se svijou?
1: Je to na dobrou náladu, tak. Je to rozdrcený acylpirin prej.
2: Tak tomu ten státní rozpočet teď půjde jako úplně od ruky sám, ne?
1: No. A já teda být panem Stanjurou, tak chodím kanálama.
2: No tak on radši leží v nemocnici, ne? Na těch kapačkách.
1: No ne, on chodí s kapačkama na výstup tam na rysy nebo na co. Pozor.
2: Jak zavolal.
1: To je jako Stachanovec.
2: A to fakt jako budilo dojem velký budoucnosti, ne? Stanjura s kapačkou v paži a říká, my toho Babiše porazíme.
1: Já jsem se díval včera na kandidátky. Taky jste se díval, ne? Jsou veřejně.
2: Víte, že ani moc ne.
1: Ne? Vy jste takový, ale vy jste hrozně jako tak obrouhnul, pane Holče.
2: Proč obrouhnul? No tak ještě, já znám ty lídry, jako to myslíte, nebo že ne, všechny kandidáty.
1: Ještě u posledních voleb jsme tady seděli a říkali, že tam bude kandidovat Kolotočář a tam bude to Zelinářka a Meda a všechno. A teď, jak kdyby se nás to netýkalo, vy tady
2: týká,
1: sedíte a
2: říkáte, tak ty známe, ale... Mně stačí tyhle, Ksevere.
1: Umíte si představit, co se stane v tom Moravskoslezském kraji?
2: Umím, docela dobře.
1: Já vám řeknu, oni z toho Stanjury udělají paštíku.
2: Paštíku, no tak...
1: Proti němu jde Konečníková, pan...
2: Konečná, Ksevere, neříkte.
1: Co jsem řekl?
2: Ksevere, nechte to.
1: Řekl jsem něco špatně?
2: Jo.
1: Paní Konečná, pan Reichl, Babišák.
2: Zazvoní zvonečkem, no. Co?
1: Babišák, motorista, pan Gregor, nemůže zbít z toho Stanjury ani no, prosím, nic.
2: Skončí
1: popel.
2: Na té kapačce, Ksevereno. Ale on je zase férovej chlap. Víte proč? Protože říká, asi nevyhraju.
1: Prognostik ještě.
2: To je transparentní, ne, jak se říká, co?
1: To je velmi transparentní, pane Holče. Já si netroufám při vašem vzdělání vás nějak opravovat, ale vy jste řekl, že on je férový chlap?
2: Jo, že to přiznává tu porážku, ne?
1: Já jsem vám slyšel úplně něco jiného.
2: No tak s rozpočtem třeba trošku občas podvede, ale to jsou drobný, Ksavre, ne? To už nám řekl pan premiér.
1: No já nevím, já právě... To jsou takový drby, já nebudu nic říkat, ale moji známí, co v tom... Tam bydlí v té Opavě.
2: Chcete říct, že nějací lidé by si mohli myslet?
1: Že někteří lidé by si mohli myslet, že tam má strašidelnou pověst té Opavě.
2: Jako třeba s manželkou by tam něco, tak?
1: Z estetických důvodů se mi o tom nechce
2: jako
1: hovořit.
2: Jako třeba IT by vás napadlo? Nebo?
1: Prosím vás, teď mě podsouváte něco, abych to řekl a pan Hrušinský nás pak zažaluje. Jo.
2: Jež, Marie, hlavně ne, Honzík.
1: Honzík, je bojovník, pozor.
2: Je dobrý.
1: On teď bojuje za to, aby byla uznaná ta anticharta asi. To je tak směšný. Čtete jeho příspěvky?
2: Je to smutný, ne? Vlastně, když člověk zná, jako díky tomu jejich otci, to je rod, ne? Což byla taková jako autorita herecká i, já bych řekl, jako společenská a teď vlastně ten syn je takovejhle, ne?
1: Tak navíc on byl, tatínek byl národním umělcem. Pan Hrušinský, kterýho si vážíme všichni. Český Gaben. Byl národní umělcem. A to dával kdo tady ty národní umělce?
2: No tak režim, ale...
1: Režim?
2: Režim, no, Ksavre.
1: Ne. No. To nedával ten svaz těch herců a tak?
2: Já myslím, že národní umělce... Nelie si to předával jako na Pražském radě, ne?
1: Ne, pane Holče, to nemohl.
2: Ale jako, co?
1: Pan, já myslím, že by si tento pan Hrušinský, ten by si od komunistů nic nevzal, to mi neříkejte.
2: Můj si to vzali, no, Ksavre, ale dobrý.
1: Já bych si to taky vzal.
2: Ale já vím,
1: já bych
2: vím,
1: si s dovolením jasně. Toho národního taky vzal.
2: Ale počkejte, já si myslím, že my k tomu směřujeme ještě, dovoleb. Že to dostaneme.
1: Jako kdo?
2: Já už jsem slyšel...
1: Jako Adonis a Jahoda?
2: Zákulisí, že nás to nemine.
1: Co to je nás?
2: No, vás a mě. Že budeme pozvaní do Strachovky a dostaneme...
1: Diplom?
2: Taky, že budeme umělci.
1: Jako registrovaní umělci za 6000 měsíčně, nebo na kolik?
2: Já teda budu národní, vy budete zasloužilej.
1: Mě by stačil zasloužilej. No. Já bych to... A kdyby mě to komunista na Hradě dal... Tak já bych se nestyděl za to, tak jako se nestyděli ti národní umělci, no. Že si to vzali od komunistického prezidenta, tak já vám říkám, že bych se nestyděl za to, že si to beru od komunistického prezidenta.
2: Tohle není žádný komunistický prezident? Má to odmakaný, Ksavre?
1: No tak má to odmakaný ve straně a ve vládě, no. Tak nebo pro stranu a vládu. Je to komunista, jednou komunista, vždycky komunista. Víte, jak se říká jednou fízl? vždycky no, fízl.
2: A nevíte, nepřednesl už dneska nějaký projev?
1: Kdo?
2: No, Pávek. Já jsem od něj trošku dostal strach. Dneska, víte.
1: Jak to?
2: Tak... No, říkal jsem si, jak jeho řídějí, že jo, ty jeho investoři a loutkáři, jak on je takový nesvéprávný v té funkci. Takže dneska to je na 20. Tak aby náhodou nevyfás ráno nesprávnou komunikační kartu, a aby tam nebyla ta obhajoba té okupace, kterou praktikoval do roku 89.
1: V tom, no, v tom životopise.
2: To. Aby mu, to může být škodolivost třeba, chápete?
1: Rodiče mu vysvětlili, že vstup vojsk 21. bylo v pořádku.
2: Ano.
1: A on to přijal.
2: A hrdině to obhajoval, no, a šířil to. A tak jsem si říkal, že vlastně v jeho případě by bylo nejlepší, kdyby nám dneska zopak ten novoroční eurovej projev, ne?
1: Měl?
2: Kdyby, říkám, kdyby se vyvaroval, tenhle ten projev vždycky udělá radost každému. Navíc, když premiér Fiala řekne, že přijmeme euro, až to bude výhodný.
1: Já musím říct, že říká se mi to těžko, pane Holče, a vás to zabolí taky. Ale on ze všech porevolučních projevů nebo ze všech porevolučních prezidentů má nejhorší projevy. Prostě mluví blbě, mluví jak Bilak.
2: Já teda se musím trošku ohradit.
1: To byl Vasil.
2: Já si Vasila pamatuju. Hmm. Musím se trošku ohradit, protože ten eurovej projev už jako piluje a dostává se do situace, kdy to už je tam méně toho
1: Tak to je atmosféra.
2: Jo, dokážu už tam propojit těch pár vět.
1: Jo? Tak já jsem teď poslouchal nějaký podcast.
2: Kde... Ale to nebylo o euru, tam to ještě neměl vypilovaný. Jo. Ale jako v tom eurovým projevu zadrhává míň už teď.
1: No a on má přece nějaký podcast s tím panem Půrem, ne?
2: To víte, myslím, že asi ne.
1: Víte, kde je pan
2: já
1: Půr?
2: Michala Půra znám dobře, ale myslím, že už asi ne.
1: To je velmi talentovaný člověk, pan Půr. A on má podcast s panem prezidentem.
2: Já jsem si slyšel... udělal jeden díl, ne?
1: Tak ten jsem já slyšel. A to už
2: a to
1: nepokračuje.
2: To už je tak dva roky, ne? Nebo...
1: Fakt to nepokračuje? By byla
2: škoda? Já si myslím, že ne. Tak když jste slyšel jedničku, tak jestli jste pídil po dvojce a není? Tak...
1: No já jsem se právě moc nepídil.
2: Aha.
1: Celkem bylo jedno.
2: Není to škoda?
1: Tak je to škoda, ale říkám vám před chvilkou, teď budu jak Miloš Zeman, kdybyste mě poslouchal, tak jsem vám před chvilkou říkal, že mě nebaví, jak on plká.
2: Ale já vás poslouchám.
1: A vás baví, jak plká? Já vám znovu říkám, že mluví jak Bilak.
2: No je to ostuda, ne? Na prezidenta. Hm? Jak Bilak, on mluví jak gumák, Ksavere.
1: Gumák? Hm? Co to je?
2: Jako lampasák.
1: No to
2: tarotní,
1: je.
2: No.
1: Lampasák, no.
2: A to není náhoda, ne? Když jim byl, tak aby tak nemluvil.
1: No já už přemýšlím, pane Holče, kdo bude po něm? No to za chvilku.
2: Ale dobře taky mluví ta jeho manželka, Eva. Ksavere, kdo bude po něm? Já vám řeknu, kdo bude po něm. Petr Pavel. No to bude druhá pětiletka.
1: Myslíte? To vám říkám. Počkejte, tak já už jsem si založil, registroval doménu Ksaver na hra, takže ještě mám počkat s tím?
2: No, můžete to zkusit, ale já vám říkám, že to bude druhá pětiletka.
1: Mm-hmm. A on mluví jako Bilak a já bych mluvil jako Kapek.
2: Taky to bylo dobrý.
1: To nebyl taky žádný velký řečník. Ale pan Kapek se zasadil za některý herce. Když jsme se bavili o hercích, tak jim dával doporučení do divadel některým a tak.
2: Pan tak to byste mohl taky, ne? Hm? Byste z umění jste vzešel, ne?
1: Zkušený. Jak jsem vzešel z umění?
2: Teď jste drnkal, zpíval, ne? Hrál jste na kytaru, jste velký kytarista.
1: To hraju pořád.
2: No, tak vidíte, jak jste vzešel z umění, říká.
1: A proč mluvíte v minulém čase? Já jsem umělec veskrze národní.
2: No to já vím. A jste registrovaný už? Už jste se registroval?
1: Ale teď jsem byl jeden den v Chorvatsku a večer, jak jsme seděli, tak jsem tam přítomným hrál na kytaru a zpíval asi tři písničky. Pane Holče, jedno oko nezůstalo suché.
2: No to chápu.
1: No, tak to jenom,
2: abyste... Kdy byl u Luxíka?
1: U Luxíka ne.
2: Ne?
1: Ne, já jsem byl u Středy Pavla číslo 2.
2: A?
1: A Luxík musel nastartovat lotě přijet za mnou. Ze Zadaru do Splitu. 5 hodin jel,
2: jo?
1: Aby se mohl poklonit mému umění.
2: A vybíral jste, ne? Nehrál jste no, gratis snad, ne?
1: Tak vybíral, řekl jsem si 20 éček za to.
2: No, tak...
1: To není tolik, jo? Ne? Za 3 písničky. Mimochodem, ne, nechcete zahrát písničku?
2: To Teď ani ne, ale jsi říkal,
1: já bych vám dal slevu.
2: Kolik bere Iva Pasderková? Trošku zvyšte tarif, Xavere.
1: Tak já beru za písničku 10 euro. Když si objednáte 3, tak máte slevu a jednu zdarma, takže 20 Eček.
2: Jste Xavere čípák, fakt musím říct, mě to trošku uráží, že tady s váma sedím. Pojďte se, kolik,
1: tak vytáhněte 20 euro a já vám zaspívám.
2: Kolik dostane Bolek Polívka za jedno slovo na mítinku? To je tak podle mě 800 tisíc.
1: Tak Bolek, jo.
2: Už dostal od brněnský ODSky tak 30 mega, tak když se vezmete, že on těch slov moc už nedá, no tak kolik stojí jedno jeho slovo?
1: Víte, že...

0: podle vás velký umělec? Vy jste neviděl teď jako...
1: To se za Loutkovi divadlo se to neudělal.
0: Vy jste neviděl Xavere, vy jste nebyl v jeho cirkusu, kde vystupuje s Pazderkovou?
1: Já jsem to viděl na Facebooku.
0: Vy jste nesledoval, když přestahoval program teď? No, to bylo nejlepší, Xavere, to bylo nejlepší sledoval. Číslo.
1: Pane Holče, a to mě vyděsilo. A jak vidíte, tak tady máme, prosím vás, názornou agitaci. Mm-hmm. A za tento proevropský krok jsme dali profesora na tabulici, se slouží. Zrušíme korunu, zavedeme euro.
0: Ale pozor, ono je to zavedeme i nezavedeme. To je profesorský, to je fialovský.
1: No.
0: Protože tam je ten dovětek, až to bude výhodný.
1: No ne, ale... víte, proč to dělá? On potřebuje, jak se říká v Brně, nachcat na nohu té Uršule.
0: Vy jste nějak plný chcanek, nebo co?
1: Ne, to se říká, jo. To je přirovnání.
0: Jo?
1: No.
0: Vy jste opravdu alternativní tam z Brna.
1: My jsme velmi To ještě jsem tady panu Filipovi říkal jedno přirovnání brněnský před vysíláním a jemu se moc líbilo a hned se zapisoval do mobilu.
0: Jo? Hm? Jaký?
1: Z estetických důvodů to nemůžu říct.
0: Jo, dobře, dobře.
1: Je to přizprostlý zase.
0: A jo, tak
1: to, ale je to,
0: to od vás čekal.
1: Nebudem to říkat. Kapitalismus nedáme. A víte, proč tady je? My ho totiž prodáme.
0: Jo.
1: A já se bojím o náš kapitalismus, pane Holče. Proto názornou agitaci a každý, kdo sem přijde do této místnosti, povinně se postavit tady před ten stůl, nahlas přečte a dokonce tady někdy dáváme takový stoleček, když je tam někdo takovýhle vážený jako pan Fiala,
0: jo.
1: Abyste pod tu tabulici mohl položit kytici rudých květů.
0: Já myslel hromádku eur.
1: Nebo hromádku eur, ale tu můžete klidně převodem na to charitativní konto Xaver v nouzi.
0: Vy jste takový loupežník.
1: Poslal jste tam někdy něco?
0: Ne.
1: Na konto Xaver v nouzi?
0: Ne.
1: To vy jste takový na kačku zase, no.
0: Nejsem, já posílám těm klukům z Milionu chvilek.
1: Posíláte, jo?
0: Posílám, tak oni teď věli s kasičkou.
1: A jak se to posílá? Já tam taky pošlu něco.
0: Pošlete. Protože už chystají tady demonstrace a akce, takže...
1: Oni mě vždycky dělají, když útočí proti mě ten Michprt. Víte, co je Michprt?
0: No, počkejte, tak... nemluvil byste tam někdy na jejich akci? Nepozvali vás?
1: Nepozvali, ale mají mě vždycky, když na mě něco, což je tak jednou za čtvrt roku, kvůli Radě České televize, tak mají moc hezkou grafiku na mě.
0: Jo?
1: Mají tam jahodu a...
0: No tak.
1: Na vás budou mít Adonise.
0: No.
1: Já, pane Holče, 48. zápis, 21.8.25 a já bych tam zapsal profesurka.
0: Za tu zradu, Xavere. To je zrada jak toho 21. v 68., ne?
1: No právě proto, víte, ono to nese...
0: Xavere, má on ještě něco, nějaký slib, který on nezradil?
1: Má on nějaký slib.
0: Víte, že já jsem pamětník. Víte, komu se tady díváme do tváře?
1: Ne.
0: Mimo jiné, prvnímu signatáři petice ODS za zachování české koruny navždy a vyjednání trvalé výjimky České republiky z přijetí eura.
1: Ne.
0: Ano. To je on, pan profesor. Chápete to? Já už nevím, ten chlap. Xavere, ten si z nás fakt dělá prdel.
1: No co? Tak on nemůže jinak.
0: On to nemá v té tváři, ale on si z nás dělá prdel nonstop.
1: Tak já vám říkám, co? Že ten to má v té tváři úplně natvrdo napsaný.
0: Jo?
1: Vy jste moc mírný člověk.
0: Jsem, no tak to takže... se o mě ví. No tak držím zpátky. Jako...
1: Jsou lidi, kteří říkají, že jste hrubián a cynik.
0: Fakt? Cynik možná, ale... Já chci v profesorovi vidět to dobrý. Co?
1: Kam jste dal tu tušku?
0: Do toho.
1: Proč? Co to, toto je za zvyk, pane Holče? Jako vy jste jako generální tajemník tady, nebo?
0: To jsem. To jsem.
1: Tušku vložit do...
0: sem.
1: Tady naší krásné knihy hříchů.
0: Všude musí být generální tajemník, ne, Xavere, co byste si tady počal?
1: Já vím. Však tak, víte, jak to je. Udělejme teď děkovačku. Ona je totiž dneska vtipná.
0: To je můj 21. srpen, Xavere, tohle. Co?
1: No, protože je potřeba poděkovat těm, kteří nás podporují na transparentním účtu. Už to říkáme půl roku, ještě pořád to tak je, zatím jenom na právníky.
0: Jo,
1: A to jenom v jednom případě, ale my o tom nesmíme mluvit.

0: Aby se tam taky něco mohl poslat.
1: Ale no tak já to asi budu muset společně s váma potom doplatit to, co nám nezbude, ale to je jedno. Máme mlčet, tak mlčíme.
0: Jo. Michal Ševera. Byl znova 10 i v Parnu se na vás těšíme. Vidíte, Ksaver?
1: Michal je výborný.
0: Je?
1: Víte, že to je Michal Spíšel? Hmm? To vám je tak chytrý člověk.
0: Tak se dívá na nejchytřejší pořád.
1: Já jsem s ním byl na večeři. On mě pozval do vietnamské restaurace. Tak jsme jedli vietnamské jídlo, což jako bylo celou diskuse, jsem to už nikdy nechci, ale dobrý. Ne. A pak jsme seděli v kavárně na Andělu, dlouhý dým jsme jeli, a on některým věcem rozumí líp než vy. A jste v prdeli.
0: To je možný, Ksavere.
1: Jo.
0: To je možný.
1: Tak.
0: Tomášova. Na hodnotové kapičky pro soudruha Stanjuru, aby přežil kandidaturu, a na duhové plavičky pro vrchního Nuteliéra. Ksavere, víte, co teď zjistili, když je tady Nuteliér? Že ten jeho nákup slavný s tou Nutelou v Německu,
1: no,
0: tak že ty nůžky se dál rozevírají, že je to znovu v Německu ještě levnější, než to bylo před těma dvěma rokama.
1: Neříkejte mi to.
0: A on to tam neměl v tom programu. Já jsem poslouchal, kdy řekne, že Nutella bude v Česku levnější než v Německu. Protože tehdy říkal, že se na to podívá, že takhle to nejde.
1: No.
0: Co? Tak já nevím.
1: Hlavně říkal, že teď jde o všechno.
0: To jde.
1: A já se teda pořád si kladu otázku, o co šlo doteď. Doteď šlo jenom o něco.
0: Teď jde i o Česko.
1: Teď jde o všechno.
0: Teď jde i o Česko, Ksaver.
1: Já si myslím, že dopadne strašně on volba, protože lidi ho nemají rádi kvůli Ukrajincům.
0: Já bych mu to přál, Ksaver.
1: Ne,
0: si to. Jo,
1: já mu to nebudem to nikomu přát nic špatný.
0: Jo, já jsem hrubý a nad
1: svým. Vždyť je to zlatý člověk, kdy ten pan posl doma tak rád. Bernd,
0: jo. Dagmar Kadlecová na Belzonku od Azalky. Ksavere, vidíte. Ne, to je, pozor, to je Alendra Vítková na Belzonku od Azalky. A tady Dagmar Kadlecová. Tady chyba asi.
1: Tak, takže poděkujeme oběma, ne?
0: Alendra Vítková, Azalka.
1: No. Azalka Krušnohorská.
0: No.
1: Je z Krušných hor.
0: Jiří Bidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav Pravdy. Naděžda Formánková posílá malý příspěvek na piškoty pro pejska. Pane Holce, vidíte.
1: Piškotky, to jsme tady
0: měli. Paní doktorka, to
1: probírali, no.
0: No, to se hodí, to jsem rád.
1: Ale vy nedáváte, ne, jste říkal.
0: Dávám.
1: Že granulky dáváte, jste říkal.
0: No, to je žrádlo, piškot je za odměnu. To mi si vymáhají, Ksavere.
1: No, já si taky vymáhám už kolik let tady.
0: Pejsek.
1: Zkuste pejsek. To někdy. Uvidíte, jak já funguji, mi dáte piškotek a
0: jo, jedu, no. A budete hodnej?
1: Budu kňučet a tak, zkuste to někdy.
0: Daniel Klement na Vlzonku, přístav Pravdy, mistrů Ksavera a Holce. Tomáš Pokorný na špunty do uší pro mistry z přístavu Pravdy, ať k ním dnes nedolehne nic z těch pokryteckých blábolů krále Butohlava na Vinohradské. To vidíte, Ksavere, no. Já jsem říkal, že už jsem mi tam potkal v tancích.
1: Jsou to hodně lidi.
0: Jsou, to jo.
1: Byl jsem vám od covidu poprvé v supermarketu.
0: A kde nakupujete jinak, Ksavere?
1: Já nenakupuju.
0: Vy máte nějakého posluhovače?
1: Tak já nemám peníze. To jste vy, lepší lidi chodíte nakupovat.
0: Já ne, já jsem zjel, když jste mi řekl, že máte osobního barbera, jak tomu říkáte.
1: No to jo, to mám.
0: To si může dovolit jen Šlechta a paní Pekarová.
1: No ale ten to dělá jako charitu. Vidí starého pána, tak přijde a zadarmo
0: mě. Ksavere, vy jste bídnej lhář, jak tady ten.
1: Jo. Ale chci říct, že jsem byl v Lidlu a že je tam všechno tak strašně drahý. Pane Holče, ta inflace.
0: Protože inflace není, Ksavere. To nešište jeden z info. Inflace není a nebyla.
1: Kdo to říkal? Jo. No, tak já vám říkám, že
0: no, nebudete lahát.
1: Na všechno. Chtěl jsem si koupit Hermenin, pak jsem ho dal zpátky. Všechno je tak drahý.
0: Chcete říct, že zdražilo jídlo, nebo co?
1: Zdražilo všechno.
0: To snad ne.
1: I poštovní známky.
0: Já jsem
1: vločky na poznámky.
0: Ksavere, teď začíná země živitelka. Myslíte, že vyrazí Nuteliér? Přednést, jak zlevňuje jídlo a potraviny?
1: Já si myslím, že on tam nepůjde, protože on jednou se tam stalo, že hovořil on a po něm Václav Klaus. A je to prostě bohužel prý rozdíl několika mnoho kategorií.
0: Ten je lepší, ne?
1: Běžte si napsat projev, někam ho přednést a po vás prezident Klaus. Tak je to takový jako ostrý. A on ví, že on není ani karikatura.
0: Jste zlej dneska. Podívejte se na něj.
1: Na koho?
0: Řeknete o něm, že není ani karikatura, jako kdyby byl nějaká kreatura.
1: Je to 2% Klause, ta hlava. A řekněte, že ne.
0: Ksavera si furt říkám, jak se nám tohle mohlo přihodit, když se na něj dívám.
1: No zlobili jsme, tak máme Fialu.
0: Přišel trest.
1: Nedá si zjet. Podívejte, máme krásný čas. Dneska musíme každý si věnovat tichou vzpomínku za chvátčiky. Za chvátčiky jsou ruský okupanti. Za chvátčiky. Brežněv na to byl alergický. Že neříkal, že když mu řekli v té Moskvě za chvátčiky. A poděkovat teda i těm, že jsme to přežili, že? Že nás tady obsadili ty spojenecké armády, neboli i Ukrajinci.
0: A musíme děkovat i profesorovi, ne? Za to, jak se máme dobře. Dneska takový děkovný den, ne?
1: No, tak co? Měl by, jestli potkáte nějakého Ukrajince, tak zeptejte, co pak dělal dědeček před 57 lety. A on řekl, seděl na tanku a střílel v Národním muzeum.
0: To snad ne, co?
1: Ne?
0: Já jsem se vrtěl kolem toho dětského rozhlasu od té Vinohradské a tam ta ukrajinská vlajka furt vlaje.
1: No protože pan ředitel je před posaránek.
0: A nevíte, oni Ukrajinci platí daň za český rozhlas?
1: To nevím. Myslím si,
0: já si myslím, že ne.
1: Ale mají svůj kanál. Ale rozumíte, ten
0: kanál?
1: Ten ředitel, no, mají kanál,
0: na českém rozhlase?
1: Vysílá tam něco ukrajinsky, no.
0: Fakt?
1: To tak bylo, možná už to není, ale bylo to z kraje války něco. To je jistý pan René Zavoral. Nebo Nevoral. A on odezírá zertu těm, kdo je právě u moci. Takže když Fiala poprvé, když ho uviděl v tom vlaku na Ukrajinu, tak uprostřed noci jezdil po Praze a hledal ukrajinskou vlajku, aby už na tom rozhlase ráno nosila.
0: Ale počkejte, a na Kavčích horách chcete říct, že není ukrajinský kanál?
1: Ne. A ani vlajka, nikdy jsem tam neviděl.
0: Tak to se nadáte do pořádku, ne?
1: Tak to je v pořádku, ne? Pane Holče, jsme na konci. Děkuju. A dnes zásadní sdělení: Adonis a Jahoda. Je to tvrdý, ale je to tak.
0: No, čičinku netroufám se.
1: Čičinu netroufáme, čiči tornádo. Děkuju a nashledanou.
0: Já taky, Xaver.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Nový díl Za stranu a za lidi s paní Karol. Jak jste se cítila?
2: Jako žena v médiích.
1: Vy jste vyloženě žena v médiích? Hmm? Cítíte se bezpečně?
2: Ježíš.
1: Teď nás budou provázet ty neziskovky. Pěkně to tam říkáme teda.
2: No, až na některé momenty, kdy jsme byli takový trošku ostří.
1: Otcovství, mateřství, všechno jsme...
2: Sežraná makronka.
1: Sežraná makronka a také už, prosím, v novém díle Za stranu a za lidi prozrazujeme něco, jak to bude vypadat 22. března na akci 8 let s vámi. Tam vás srdečně zveme a vstupenky jsou k dostání na webu XTV. A pořad Za stranu a za lidi najdete na www.xtv.cz pro předplatitele i s obrazem a nebo na kanále Xaver Live a samozřejmě na rádiu Xaver.
3: Posloucháte rádio Xaver.
4: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Lukáš Farský je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Lukáš Farský je vlastně youtuber, člověk, který natáčí videa. Jste také vlastní profesí technolog, ale to dneska není vůbec důležité. A ta vaše videa jsou velmi poučná, protože natáčíte videa s lidmi, kteří jsou závislí na alkoholu, na drogách, na gamblingu a na kdečem. Musím říct na úvod, že by si to měli všichni najít, i ti, kterých se to netýká, protože je tam mnohdy i vylíčeno, jak rychle do toho člověk spadne. A je potřeba jako říct na úvod, proto jsem vás pozval, že obdivuju ten respekt, který je z toho cítit, kdy jdete k těm lidem, nebo možná empatie. Může to být také tím, že vy jste si prošel období závislosti. Těžko říct, co se vám přihodilo, ale já to řeknu, proč jste začal pít?
2: Proč jsem začal pít? Začal jsem pít vlastně už v naší společnosti, to je norma. Takže já jsem vlastně v těch 16, 17, 18 normálně začal pít, jako všichni ostatní, chodil jsem na diskotéky.
1: Teď je vám 38.
2: Teď mi je 38, ano. Ještě bych se vrátil na ten začátek. YouTube Jas Abstinenti Jablonec, se dají dohledat videa.
1: Jas
2: Abstinenti Jablonec.
1: A zalajkovat, jak se říká.
2: Jasně, hlavně dát ten odběr. Že?
1: Hlavně dát odběr, ano.
2: A začal jsem točit videa, abych přiblížil tu závislost veřejnosti, protože já v době své aktivní závislosti jsem vlastně se snažil přestat pít, nešlo mi to. A je to furt jako tabu, bylo to tabu. Moc se o tom nemluví a když jsem zjišťoval informace, tak jsem jich moc nezjistil. Je to stigmatizovaný, prostě závislý člověk, nebo když si řeknete alkoholik, tak vidíte toho bezdomovce. Jo, to je ta aktivní závislost, to je taková ta jako konečná, nebo konečná ne, ale ta nějaká fáze. Ale většina alkoholiků normálně chodí do práce a odpoledne pije víc, než je zdravý, a jsou v tom kolotoči toho pití a té práce a té závislosti.
1: Jste z toho venku?
2: Dneska jsem 7. rokem abstinentem. Nejsem z toho venku. Jsem abstinující alkoholik.
1: Ne, to mně přijde hrozně krutý, že jo. Se u tohoto říká abstinující alkoholik. Mm-hmm. Tak já vás nechci vidět jako alkoholika, ani nikoho jiného z těch vyléčených. Proč to tak říkáte?
2: Já jsem abstinující alkoholik, já to tak říkám, tak se to říká, ale já zase s oblibou říkám, že alkohol už není jako, není to pro mě téma v tom mém životě. Nepotřebuju ho k tomu, abych fungoval, což jsem dřív potřeboval.
1: Dobře, a jak dlouho jste v tom byl?
2: Od těch 18 let, kdy jako byly nějaký ty první příznaky té závislosti, do 26, kdy jsem se začal léčit ambulantně. A ambulantně jsem se léčil 5 let, do 31. A ta ambulantní léčba nebyla úspěšná. Nebyla tam ta abstinence. Ale spoustu mi ta ambulantní léčba jako dala. Měl jsem tam spoustu recidiv. Měl jsem přesmyky závislosti z alkoholu na marihuanu, z marihuany na návykové léky. To byl poslední rok mý ambulantní léčby, kdy jsem denodenně užíval ať už nějaký benzodiazepíny, nebo...
1: To je Stilnox? Benzák? Nebo Xanax?
2: Stilnox je hypnotikum, myslím. Ten jsem taky užíval, hypnogen, ale ty benzodiazepíny, to jsou spíš lexauriny.
1: Lexaurin.
2: Tak, a ty jsem užíval poslední rok, a poslední rok to byl totální jako psychický dno.
1: To znamená, že si ji vezmete kolik za den, když už se to léčí?
2: To, co jsem měl, tak jsem snět. Já jsem ráno si nedokázal představit den, že bych vstal a nedal si aspoň jeden ten prášek. Bez toho jsem nevstával. To jsem jako alkoholik, když jsem pil a měl jsem nějaký ten týdenní tah třeba, tak jsem si ráno musel dát panáka. A tady jsem si musel loupnout aspoň jeden prášek na spaní po ránu, aby fungoval. Ano. Bez toho jsem prostě nevstal.
1: Prášek na spaní po ránu?
2: Ano. Do toho nějaký ten Lexaurin aspoň, aby...
1: No, řekněte, popravdě, pane Farsky, máte na to někdy chuť?
2: Určitě, jo, ty chutě občas přijdou. Ale čím díl abstinuju, tak ty chutě slábnou. Mm-hmm. Jo, bývalo to... já jsem to nedořekl, ale v 31 jsem nastoupil ústavní léčbu v Kosmonosech na oddělení léčby závislosti a tam jsem byl vlastně 4 měsíce a týden. A ty abstinenční příznaky jako jsou z začátku nejsilnější. Říká se, že na těch lékách to je jako, že bývají jako nejsilnější ty abstinenční příznaky. Dostával jsem i v té abstinenci ty první rok, dva jako silnější absťáky, suchý recidivy a tak. Mm-hmm. Bolesti hlavy, klepání rukou a tak dále.
1: Yes. Takže při troše nadsázky lze říct, že vy jste toho vypil tolik, co já jsem ani nepřeplaval. Jak si říká vtipně?
2: Určitě. Kolega říká často, že si svůj rybníček jako vypil, když mu někdo nabízí alkohol a že to byl velký rybník. No.
1: K tomu, jak točíte ta videa, protože to je nejdůležitější. S tím vědomím a s tou zkušeností a s tím zážitkem, našel jste už někoho nebo nějaký příběh nebo třeba jednu větu nebo jeden čin, pro který nemáte pochopení, že jste říkal, tak toto opravdu nechápu.
2: Jako v té závislosti?
1: No u těch lidí.
2: Těch lidí.
1: Protože vy s nimi mluvíte velmi jako lidsky a mám pocit, že někteří z nich, pozor, abychom zase to nezveličovali, někteří z nich vám toho hodně řeknou.
2: Určitě, určitě, ale to je všechno daný tím, že já jsem si tím prošel a já fakt jako vím, co o nimi pojde. Já s nimi jako, chodíme na různý terapie, jo, a alkoholik alkoholikovi prostě rozumí, jo. Alkoholika, normální člověk, normální nezávislý člověk pořádně nechápe. Jo? Není to jednoduchý pochopit tu závislost. A já tím, že jsem si tím prošel, tak si rozumíme. Fakt tam jakoby to pochopení je jiný, si myslím. A já jsem těch příběhů slyšel už tolik. Jednak v té léčebně. To jsou ne desítka, to jsou stovky.
1: Vy jste byl v Kosmonosech.
2: V Kosmonosech.
1: To ano. Tam mnohokrát zmiňujete v těch videích.
2: Jo, byl jsem v Kosmonosech a v rámci té léčby těch příběhů, to fakt jsou stovky příběhů, co už jsem slyšel a myslím si, že už mě jen tak něco nepřekvapí. Fakt jsem slyšel věci, u kterých fakt jsem chtěl brečet, běhal mi mráz po zádech a není to nic hezkýho občas.
1: Neviděl jsem asi úplně všechna ta vaše videa, ale řekl bych, že třeba 90%. Včetně toho, že minulý týden zesnul jeden z těch alkoholiků, jestli to tak lze říct, tak vy jste tam tak symbolicky svíčku zapálil, bylo to dojemné. Z toho všeho, co děláte, já mám pocit, že jedním z těch cílů vašich je odstigmatizovat ty lidi. Protože ať jsme, jací jsme, tak je pro nás na světě místo, tak to stojí prý někde v Biblii. Ale problém je, že je-li někdo závislý na kouření, jako třeba já, a to tak, že asi velmi už, nebo na něčem, třeba na ty prášky na spaní, co říkáte, tak v ty lidi není potřeba ztrácet důvěru. Protože ten kuřák většinou tu svoji závislost tak je někde naštvaný, si nemůže zapálit a nebo si zapálí někde, kde všechny naštve. Tak. Ale nemusí si vymýšlet ty příběhy, nemusí vlastně lhát. Buď to doma hulí nebo nehulí, buď to v autě hulí nebo nehulí a stojí před hospodou nebo nestojí. Ten problém vy říkáte toxici, že těm, co mají drogy. U alkoholiků a toxiků je ten problém, že se jim nedá věřit. Je to tak, nebo to je jenom můj dojem?
2: Je to tak. závislí lidé jsou nejlepší lháři na světě. Ty pro tu drogu udělají cokoliv. Jo? Vemte si, že se večer probudíte, máte absťák, potřebujete se napít, tak vstanete a jdete na benzínku, pěšky klidně, 2 kilometry, zavoláte si taxíka a uděláte cokoliv prostě pro tu drogu.
1: Dokud na to mám?
2: I když na to nemáte, pak začnete krást to, jako uděláte cokoliv právě. A jako standard je, že prostě dokážete vymyslet jakýkoliv příběh jenom proto, abyste si obhájili to závislostní chování, jo, který je strašně silný. To, když si budete chtít zakouřit, tak přesně jste to řekl, že jo, prostě uděláte jako cokoliv, abyste si zakouřil. Mimochodem 3 roky nekouřím.
1: Tak. Nevím, jestli cokoliv. Někdy trpím. Hm? V letadle trpíte třeba.
2: No, záleží jak
1: máte
2: dlouho.
1: Máte na to chuť.
2: Záleží jak dlouho.
1: Ale kdybych byl závislý na alkoholu, tak v letadle jsem v pohodě.
2: Můžete se napít.
1: Na prášky, v letadle jsem v pohodě. Hm? Nebo kdekoliv jinde. No, jinými slovy, vy se asi dennodenně, nebo velmi často, vy netočíte dennodenně, ale točíte často, setkáváte s tou lží. A jak to člověk je schopen přijímat?
2: Já tím, že jsem to dělal to samý, já jsem taky lhal.
1: Máte pochopení?
2: Mám. Já jim rozumím, těm klukům, těm holkám, vím, proč to dělají. Vím, proč to dělají v tuhle chvíli a doufám v to, že se to nějak otočí časem. Jo, ve chvíli, kdy oni přestanou živit to závislostní chování a vlastně začnou třeba abstinovat, tak je důležité tam otočit tady to myšlení a já v to doufám, že to jako jednou do toho bodu dojdou.
1: No. Řekněte mi jeden detail.
2: Ještě si můžu. A já to třeba v těch videích nekomentuju jenom proto, aby ta veřejnost viděla, jak to je doopravdy, že jo?
1: No, vy to ani nekomentujete, ale ano. Nedáte ani žádným způsobem najevo, že teď lže. Vy s pochopením hltáte v uvozovkách, co říká,
2: ano.
1: Ale neuděláte ani takový to, což bych asi udělal já v tu chvíli.
2: Nechci soudit a vím, že to ukáže čas. Dneska
1: dobře.
2: My jsme ještě jako nemluvili třeba o tom, jakoby, jak to začalo s tím Danielem, s tím Danem. To byly první videa před rokem a čtvrt.
1: A to byl ten, co, promiňte, já abych se zorientoval, to byl ten, co jste ho chtěl dostat na detox.
2: A dostal.
1: Dokonce jste mu dal ten telefon v jisté chvíli.
2: Jo, několikrát.
1: Několikrát dokonce.
2: Několik telefonů.
1: A to je jeden detail a tím pádem jsou toho příběhu. Mám tomu rozumět tak, že vy jste šel, koupil jste telefon, byť nějaký jako jednoduchý kartu a vy jste mu řekl, tady máš telefon a když bude problém, zavolej mě. A on přišel potom druhý den nebo za 2 dny už i bez telefonu.
2: No, to bývá.
1: To tak bývá, jo. Mm. Kolik jste už nakoupil mobilních telefonů?
2: Hodně. Hodně těch telefonů i lidi poslali. To nespočítám, fakt nevím. Těch telefonů pár
1: je to bylo. Důležitá věc, být s nimi ve spojení, i když víte, že oni ho možná propíjí ten telefon.
2: Je. A hlavně je to pro ně, oni ve chvíli, kdy jako to myslejí vážně, tak je to jako jediný prostředek, jak oni se spojí s těma institucema, který jim můžou pomoct. Že jo? Takže samozřejmě tam můžou dojít, jo? Slouží to i k naší jako komunikaci mezi mnou a jimi.
1: Takže vám pomůže, když má někdo doma třeba starší telefon, který nepoužívá, když koupí kartu nabitou a s nabíječkou vám to pošle, jo?
2: Jasně, jo.
1: A vy víte, co s tím? To je inspirace pro divák.
2: To se děje standardně.
1: Z vaší zkušenosti, jo, promiňte, my jsme chtěli ještě k tomuto konkrétnímu chlapci. Vy jste usiloval o to, aby šel na detox, on měl v jisté chvíli výmluvy, dokonce neměl doklad, jestli si dobře vzpomínám. Ano. Potom babička, protože on nějak vegetoval s babičkou. Vy jste řekl, dobře, tak půjdeš v pondělí v 10 si pro doklady, tady máš telefon, domluv si to tam. A on se to v jisté chvíli začalo rozpadat, protože z toho, co já vidím ve videích, tak ono to nešlo ho tam dostat na začátku.
2: nešlo.
1: Já bych to asi vzdál. Mm-hmm. Vy tady vytušíte, že se to povede?
2: Tady to jsou, co popisujete, to jsou ty začátky před tím rokem a kousek, kdy několikrát jsme dělali občanku. To nebylo jednou, to bylo víckrát. Ta občanka se musela zaplatit.
1: Jsme dělali, znamená co? Že vy ho nakonec tam vedete za ruku.
2: V podstatě jo. Zkoušeli jsme vyřízt nějaký ty, nějakou tu sociální podporu a tady ty věci. To se nikdy nepodařilo, jo? Třeba ta hmotná nouze, to se nám nikdy nepodařilo. Ale občanky jsme vyřídili asi 2 nebo 3. Do toho ty telefony, zkoušeli se zařizovat ty detoxy. On za tu dobu nastoupil na detox 2x, dokonce 1 i do léčby, ale podepsal reverse. A tady jsme u toho, že jakoby, jak to s nima nevzdávám, že, jo, že jim jako věřím nebo nevěřím, tak dneska on po tom roce a kousek nastupuje na ten detox, který si zařídil sám a má na to úplně jiný náhled.
1: Kde je teď?
2: Připravuje se na detox, za 2 dny nastupuje.
1: Takže teď je pravděpodobně někde skalený.
2: Ne, je střízlivý.
1: Střízlivý.
2: Já jsem s ním mluvil, než jsem jel sem, tak jsme si volali. Tam už to točení není tak intenzivní, ale je vidět, že za ten rok a kousek ho cení tady to snažení někam posunulo. A já si myslím, že každý ten pokus měl smysl. Mm-hmm. Jo, u toho alkoholika to tak je. Vemte si, já jsem v té ambulantní léčbě to zkoušel 5 let. 5 let a neabstinoval jsem. Sice jsem teda nebyl na ulici, ale ubližoval jsem těm blízkým rodině, přítelkyni a všem.
1: Kolikrát jste teda vy sám zklamal?
2: To se nedá spočítat. Nesčetněkrát.
1: No ne, zklamal ve smyslu, že jste se šel léčit a vzdal to.
2: Ani jednou. Já jsem byl ve stavu, kdy v té ambulantní léčbě jsem to furt sliboval, zkoušel to a furt jsem zklamával. Jo? Tam jsem to nemyslel jako vážně, tam jsem to furt dělal z nějakého donucení, dělal jsem to pro tu rodinu a nikdy jsem to nedělal pro sebe. A až pak po těch 5 letech toho marného zkoušení jsem na tom byl tak psychicky špatně, že jsem si řekl, že jdu udělat něco pro sebe. A teprve tam se jako to točilo, přehodnotil jsem ty hodnoty. V té době strašně mi vadilo, jak na mě budou nahlížet ty lidi. Co si o mě budou myslet. To je ten alkoholik, co byl v blázinci. Dneska jsem tady a mluvím o tom a nevadí mi to, protože spousta těch alkoholiků, jsou samozřejmě ty kluci na ulici, ale spousta těch alkoholiků je funkčních, chodí do práce, jak už jsem říkal, a jsou to vzdělaný lidé. Různých profesí, jo, skrz společnost.
1: Řekněme, pane Farský, že ať to připomínáme, že ten váš YouTube kanál, abychom řekli přesně ten název, je to...
2: Jas, abstinenti, jablonec.
1: Jas, abstinenti, jablonec. A tam jsou ty příběhy, o kterých tady mluvíme jen tak rychle, k dohledání. Která z těch závislostí, to znamená, řekněme, gambling, drogy, alkohol, je nejhorší podle vás? Dělá největší paseku?
2: Závislost všeobecně. Že závislost jako taková je jenom jedna. A je celkem asi jedno na čem. A nejhorší za mě je ten alkohol, protože je tolerovaný společností.
1: Jo.
2: Jo. Je všudy přítomný. Jsou na to reklamy a ty dopady na tu společnost jsou prostě obrovský.
1: No a když se to spojí, protože jsem teď sledoval u vás jistého pana Ondřeje, tuším,
2: Ondru, ano,
1: který měl alkohol, potom začal do toho ještě hrát a hrát ve velkém,
2: ano.
1: I když nevím, jak tam u vás vypráví, najednou jsem vyhrál 700 tisíc, nevím, jestli je to vůbec možné a tak. Mm-hmm. Drogy, alkohol, gambling a ještě v posledním díle závislost na pornografii. Mm-hmm. Tak předpokládám, že od něj se ještě něco dozvíme v dalších dílech, ale je to, když se to spojí, je to o to horší?
2: Určitě. Ten kolotoč té závislosti je pak jako neuvěřitelný. To fakt, že je to jenom tou závislostí. Ale není to nic jako výjimečného, jako jo, tohleto, co tady to spojení. Prostě tam to jde v ruku v ruce, ty drogy, gambling a ten sex, to porno, to tak bývá prostě.
1: Tak závislost na pornu ještě nemusí být tak hrozná, ne?
2: No, jako... ve chvíli, kdy to je kombinovaný těma drogama, tak jo, protože jak on říkal, tak se vydržel sebe ukájet prostě hodiny, dny, že jo.
1: No a já teda nevím, já už jsem starý člověk, já už to asi nevyzkouším, ale vy jste mlád ještě, myslíte, že to jde, co on tam popisuje, že se sebe ukájel 48 hodin? Jako myslím, že jedna z těch věcí by musela upadnout.
2: Já jsem slyšel...
1: Nevím, jestli ta spodní nebo ta horní.
2: Takhle, já jsem slyšel shodou okolností, to video zrovna vyšlo, když já jsem byl na opakovací léčbě v Kosmonosech, kdy vlastně se na týden zapojuju do té komunity a přidávám ty zkušenosti a říkám tam ten svůj příběh. Ale poznal jsem tam kluka, který to měl úplně stejně. A vůbec jakoby neviděl to video předtím, jo? A on mi popisoval úplně stejné věci.
1: Takže, co znamená?
2: Takže já si troufám říct, že ano.
1: Opakovací léčba.
2: Opakovací léčba je, jak jsem říkal, začlenění na týden do té komunity.
1: A proč?
2: Je to posílení té abstinence, jednak pro mě, a jednak předání nějakých zkušeností těm začínajícím lidem, kteří jsou v té komunitě.
1: Posílení abstinence, to mě překvapuje. Já mám za to, že vy jste pevně vyléčený.
2: Ne, ne, ne. To je právě ono, že jak jsme se bavili na začátku. Je to nevyléčitelná nemoc.
1: Existuje něco v úplně normálním běžném životě, co se dá srovnat s tím pocitem té opilosti v té hezké fázi? Je něco, čím se to dá nahradit?
2: No to je ono právě, že vlastně v té abstinenci musíte najít něco, co vám ten dopamin bude dávat.
1: A co jste našel vy?
2: Spoustu věcí. Ono jako ten den střízlivě je sám o sobě jako hezký, jo? Ale pak různý sporty, různý jako koníčky, který vlastně nahradí to trávení toho času s tou flaškou. No.
1: Když vás tak poslouchám...
2: Začal jsem se otužovat třeba.
1: Aha, no tak to
2: je. To je velká dávka.
1: Já vím, no. To je teď taková moda.
2: Jo, ano, ano, ano.
1: Jak vás tak poslouchám, vy si nejste úplně jistý, že už se nikdy ničeho nenapijete.
2: Nejsem. Já, když jsem vyšel z léčebny, tak jsem si byl 100% jistý, že se nikdy nenapiju. Nikdy. Postupem času, jak do toho vklouzávám víc a víc do toho tématu, tak já nedokážu říct, že se nikdy nenapiju, ale já dělám všechno pro to, abych se už nikdy nenapil.
1: Stává se vám někdy, že se na základě toho, co děláte, na vás obrátí někdo, kdo je takový ten, nevím, jestli je to dobré slovo, ten latentní alkoholik, ten fungující alkoholik, který chodí do práce, je třeba úspěšný, řídí u toho, promiňte, řídí, je ve funkční rodině, stará se o děti a tak, ale přesto je alkoholikem a říká si, poraďte mě, pane Farský, říká vám, jak z toho ven?
2: Jo, chodí mi spousta mailů, píšou mi lidi na Instagram, můžete mi sledovat i na Instagramu, kde vlastně sdílím ten svůj střízlivý život. A já vždycky říkám, já nejsem odborník, jo. Já jsem kluk, který se tím prošel, chlap, prošel jsem si závislostí a tou abstinencí a já vždycky odkazuju na odborníky. Já jsem ve chvíli, kdy jsem nevěděl, jak dál, tak jsem taky vyhledal odborníka. Takže dneska jako v každém městě už je nějaká adiktologická poradna pro závislosti a ty možnosti jsou. Takže odkazuju buď to tam, anebo na anonymní alkoholiky, který fungují v každém větším městě.
1: Anonymní alkoholiky?
2: Aha.
1: Co to je?
2: To je organizace s velkou historií. To nejsou odborníci. Je to uskupení lidí, kteří si pomáhají navzájem, mají nějaký 12-krokový program. Já jsem nikdy na anonymních alkoholikách nebyl, ale znám spousty lidí, které jim pomohli ze závislosti. Pomůžu, je to jedna z možností.
1: Pomůžu alkoholikovi, když s ním budu mluvit a on bude říkat, já s tím jako bojuju a teď jsem v koncích a nemám peníze, nemám nějaký zázemí, když mu dáte peníze, pomůžete mu? Nebo je to kus od kusu?
2: Je to asi kus od kusu a vy mu pomůžete tím, že mu řeknete, že tam pro něj budete, že mu nabídnete nějakou podporu, že ho třeba dovedete do nějaký té ambulance nebo něco takového, dávat mu peníze. Je to takový, stejně jako většinou to končí pak na té ulici, že jo, jako ty kluci, no.
1: Viděl jsem, že vy někdy zajdete v těch videích i do těch jako strašidelných podmínek, nebo strašidelných, do podmínek, které si nedovedeme představit, že v tom žijeme. Nějaká taková ta půda tam byla, teď jsem viděl v jednom z posledních videí v tom stanu. No. Jenže já vidím na těch vašich záběrech, když ti lidé s váma mluví, já nevidím v těch očích jako neštěstí. Tady u toho, co jste mu dával telefon, třeba ano, to bylo vidět, že je na pokraji zhroucení, ale ti dva pánové v tom stanu teď, tak oni mě přišli šťastní, jako by ten stan stál na břehu Jadranského moře.
2: V tu chvíli jo, protože oni jsou pod vlivem.
1: Oni jsou
2: v tu chvíli mají 2-3 promile třeba. Jsou v pohodě, ale ve chvíli, kdy přijde ten abstrah, kdy klesne ta hladinka a nemají ty peníze a nemají to víno, tak se to změní prostě.
1: Víno?
2: To je prostě psychologický úplně dno, prostě psychický vyčerpání. Fakt jako, že ty lidi nevědějí, co dál. Tam máte, jako jediná vidina toho se napít prostě.
1: Máte státu, pomlčka nebo lomeno společnosti, něco za zlé v tomto směru?
2: V pohledu jako na tu závislost?
1: No, tak říkám si, jak se strašně stigmatizuje vlastně ten, kdo bere drogy, když se to provalí, on totiž drogy bere kde kdo, ale není to vidět. Ale když už se to provalí, ale to, že se někdo opije jako na mol, tak vlastně dokonce to říkal někdo i v Poslanecké sněmovně, jeden z těch, já do rána vystřízlivím, ale vy zůstanete hloupí, že? Nebo tak to tam nějak bylo. Tak třeba ta dostupnost toho alkoholu je vlastně absolutní.
2: Určitě. Jo, to je to, jak už jsem o tom mluvil, že právě ten alkohol je fakt jako dostupný všude, můžete si ho koupit kdykoliv a nejhorší jsou ty reklamy. Nejhorší jsou ty reklamy, prostě je to propagovaný všude, je to vždycky spojený s něčím hezkým, s nějakou hezkou chvílí, že jo. Svítí sluníčko, nalou si panáka, ono bude hezky. A tak, ale už nikde není řečený, že tady dneska máme prostě milion a něco lidí, kteří rizikově pijou.

0: ve finále teda to nějak zařídil. Teď je v léčebně a uvidíme, jak to bude pokračovat.
1: Já se jmenuji ty stránky, je to ten.
0: Ano.
1: A vy jste chtěli ještě něco říct?
0: Ještě vlastně k tomu, jak se obracejí ty lidi na mě, jak jste se ptal, tak spousty těch lidí píše, že se díky tomu právě rozhodli jít třeba do léčby nebo vyhledat aspoň tu pomoc. Ať už na základě toho, že vidějí, jak to jako může dopadnout, že to je fakt jako, že to není sranda, anebo prostě, že se v tom poznali, v tom, jak se ty lidi chovají a ty závislí lidi mají spousty společného.
1: Ten YouTube kanál je JAS, je to tak?
0: Ano, JAS, Abstinenti Jablonec.
1: Abstinenti Jablonec a já chci na závěr říct, že si myslím, že děláte záslužnou práci a jsem rád, že jste přišel. Držím palce, nashledanou.
0: A já vám moc děkuji za pozvání a děkuji.
1: Příště se uvidím. Naším hostem byl Lukáš Farský. Radio Xaver.

pokoje, furt do mě rije, kreslí černou tuší, co jenom matně tuším. A já, abych řekl pravdu, toho tuším hodně, fantazie kreslí věrohodně, troufne si na cokoliv, má totiž na to školy. Sunday, je, Monday, je, klapky na oči si.

0: Podtrženo, sečteno a dnes pan Vlastimil Tlustý. Dobrý den.
1: Krásný den, Xavere.
0: Tady u nás XTV byl kandidát na prezidenta pan Tomáš Březina.
1: Mm-hmm.
0: A byl jsem překvapen, jak zajímavě hovořil. Jo. Stojí za to si to video pustit.
1: Já ho dobře znám. No jo, firma Best.
0: Ano,
1: býval. On krátce zasedal v poslanecké sněmovně, myslím, že zasedal kousek vedle mě.
0: Jo.
1: Dobře ho znám, to je šikovný člověk, no.
0: A řekl, jako voliče Spolu mě vláda zklamala. Stát má fungovat tak, aby nepotřeboval žádné neziskové organizace. Bohužel se opět rozmáhá, a to se mně moc líbí, pane Tlustý, byrokratická hydra.
1: Tak to řekl asi dvě tak z deseti strašných pravd, které se na tu dnešní realitu dají použít. Jo? No tak byrokratická hydra je strašná, ono je to vidět jenom z počtu úředníků, pak je to vidět z toho, jak všechno je komplikovaný. Já jsem třeba dneska zavzpomínal, že před 50 lety jsem s tatínkem a s dědečkem začal stavět dům rodičovský. To se už nesmí. Já jsem se rozhodl, že to nejde. Když tenkrát maminka rozhodla, že dědeček, tatínek a já postavíme dům, to jsme udělali. No, kdybychom vzali všechna ta razítka, museli jsme mít nějakého zednického mistra, který by nám ty zdi šel orazítkovat a dráty ve zdi orazítkovat a trubky orazítkovat. No a trvalo by to asi 6x díl než tenkrát, než by nám to povolili. A my jako troubové bychom vám nemohli lepit cihlu k cihle. To musí být odborník na to.
0: No, on to tady dokonce popisoval svoji osobní zkušenost s byrokratickou hydrou. Bylo to zajímavé. No a vláda ho zklamala. Volil Spolu a vláda ho zklamala.
1: Takových je nás moc. Teda já jsem je nevolil, rovnou říkám, jo. Ale zklamaný jsme, protože že to takhle bude vypadat, to jsme si neuměli představit. To je tak za hranicema mé fantazie, jo. Tak my vlastně musíme koukat na to, že... Já jsem slyšel krásný komentář. Ukrajina má dobrýho premiéra. Fiala tam opravdu dobře vládne.
0: Tak
1: uměli jste si představit, že předseda české vlády se na prvním místě bude starat o Ukrajinu, pak o Brusel, pak o Washington, nevím o koho ještě, ale
0: nikdy,
1: Češi.
0: Nikdy mu to nezapomenu.
1: Češi. A nevíte, o co mu jde? Chce být taky eurokomisář, nebo nějaký úředník v NATO, nebo...
0: Hujer.
1: Je to jenom hujer, jo?
0: Tak je to člověk, který vydával brožurky na práva žen v Barmě. No tak co?
1: No jo, ale...
0: Ale tak. To nebylo kvůli tím, že nám Barmě, to asi bylo kvůli něčemu jinému, ne? To byla čerpačka.
1: Nevím, jaký z toho bude mít prospěch, jo? Tak umím si představit, že třeba miliony nebo desítky milionů z toho bude mít prospěch, z toho, co teďko dělá. Tahle země za to zaplatí bilionama. Vidíte ten poměr? On prostě získá korunu a zničí milion za to. Jo? Za korunu. Milion. No tak jsou lidi, pro který cizí milion je mnohem méně než jeho koruna. Jo? Tak, takhle nějak se ten člověk chová. No? Já se tady odvážím říct, já jsem po jednom televizním vystoupení dostal spoustu reakcí, část z nich nebudu citovat, ty nebyly zrovna publikování. A jeden člověk mi nám napsal, vykládáte to moc složitě. Víte, je to strašně jednoduchý, je proto jedno starý český slovo vlastizrada. No, tak to prožíváme a to jsme si neuměli představit.
0: Tak, musím říct, že tady ten pan Březina je jeden z těch, které si tam umím představit.
1: Rozumný člověk.
0: Jo. Rusko ještě nic vážného nezačalo, uvedl Putin. Západ ale údajně už prohrál. Jsem četl, mě běhám raz po zádech. To je totiž výhruška skrytá.
1: No tak ono se ukazuje, že to na nás doléhá. No, doléhá. Sice za velkou část těch našich potíží může česká vláda, to, co jsem tady říkal, jsou země, které se starají o své obyvatele a tam ta čísla jsou neúprosná. K té propagandě, kterou nám cpe do hlavy k tomu říká mainstreamová média, jsem mu říká, jo? To my nejsme, že jo, Ksave?
0: To
1: my nejsme. Ne, to my nejsme. No tak mainstreamová média nám cpou do hlavy, že to lépe nejde, že úplně za všechno může Putin a třeba řeknu ten příklad za 18% inflace, že může Putin. Jo. No to je naprostá dezinformace, to není pravda a je na to důkaz. Prostě když jsou v Evropě země, které mají 4, 5, 6, 8, 10% inflaci, tak je z toho vidět, že za kousek ten Putin může, to je fér, a ne za všechno, za ten zbytek můžou ty místní politici, ta česká vláda za to může, takže dopadá to na nás díky hloupé vlast zrazující vládě. Pak samozřejmě jsou k tomu i ty důvody, jako je pan Putin, ale já budu optimisticky říkat, že to nevyhráváme, no to je vidět.
0: Bohužel. Tak. Pekarová Adamová požaduje od Křečka vysvětlení jeho chování vůči Šimůnkové. Do všeho se naveze, že?
1: Jeden človíček někde na Facebooku ji přejmenoval na Markétu Antoanetu. Nevím, jak lidé moc znají osudy té pravé Antoanety,
0: ano.
1: Co potom vyzkoušela ostří gilotýny. Dočkala se.
0: Jo, to takhle skončilo.
1: No jo, jo, na gilotýně, no, skončila. To je výstižný, no. Ona tenkrát, ta Antoaneta v té Francii, taky moc netušila, co se tam děje. To skoro nikdo neví. Je to zajímavé to sledovat, jo. Když se zeptáte lidí, co způsobilo francouzskou buržoázní revoluci, co způsobilo to stínání na náměstích, nikdo vám neřekne, že bankrot. Skoro nikdo. Všichni budou jmenovat něco jiného, jo. Znepokojení masa, ideály a krásné heslo volnost, rovnost, bratrství a tak, jo. To všechno se dovíte. Čistý bankrot, Ksavery. Prostě nebyly prašule. Nebylo z čeho. Platit armádu, platit úředníky. No tak se to rozpadlo. A dopadlo to moc špatně i pro tu Antoanetu. A ona asi tenkrát v tom Versailles moc netušila, že se státní že si jejich tehdejší ministr financí taky zlomil ruku o dno. Státní pokladny. Jo, tím to začalo. No a tady ti naši už mají taky zlomený ruce. No ale řešej. Já bych má Křečka nechal úplně v klidu. Jo, ten tady ty naše trable moc nezhorší ani nezlepší. Paní Markéta Antoaneta by se měla probudit. Radil bych jí to, jim zájmu.
0: No, ona je šéfka toho TOP 09, že jo? Předsedkyně.
1: No.
0: A to má takový preferencičky maličky.
1: O to být na jejím místě bych se staral, no.
0: No tam už není moc
1: kudy?
0: O co.
1: Víte kudy? No, museli by předvíst, že tušej, že lidi mají problémy a...
0: Ale prosím vás.
1: Ne, to nemusí.
0: Teď ten pan Pospíšil. Což byl takový nejviditelnější.
1: Kromění, no. Ano.
0: A ten je zamotaný taky v těch hlubučkových kauzách. Takže to,
1: no,
0: prostě,
1: tak,
0: to prostě končí.
1: Ano, tato dáma, stejně jako chlapci ze stanu a děvčata ze stanu, oni nevědí, že skončili. Nevědí. To, že skončili, je jasný. No a oni se to dozvědí. To nebude trvat dlouho.
0: Ale uznejte, pane Tlustý, že ona, paní předsedkyně, že je to dáma hezká.
1: Mně se líbí ta tmavá, lehce průhledná ramena. To je dobrý.
0: Jo?
1: Takže jako, a ty buntíčky jsou taky výborný.
0: Takže jako módní policie bychom jí dali 10 bodů.
1: No ale tím zjevem už to prostě nezachrání, no.
0: To bylo pro dnešek všechno. Těším se na příště, pane Tlustý, nashledanou.
1: Nashledanou.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Na to zlato se dá dívat dvěmi úhly pohledu, že zlato roste oproti penězům, což
2: které naopak, vlastně, kterým ubývá hodnota.
1: Tak, a nebo se na to dá dívat tak, že to zlato si zachovává v celé historii svoji hodnotu pořád stejnou. Vlastně stejnou kupní sílu, která mírně roste jenom proto, že nám rostou těžební náklady, takže se trošku to zlato zdražuje, ale jinak drží tu hodnotu, že jsme si za to zlato před tisícem let koupili zhruba stejné statky a služby jako dneska a že ty peníze se proti tomu brutálně znehodnocují. A pokud my bychom se podívali, přesně co jste teďka řekl, to je skvělé, na horizont 100 let a vzal byste americký dolar, britskou libru, švýcarský frank, já nevím, nějakou měnu, tak byste zjistil, že za 100 let ztratili 97,5% tuším procenta své hodnoty.
3: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Michael Kluch je naším hostem. Ahoj Michaeli.
2: Ahoj Xavre.
1: Michael je frontman kapely Queenie, neboli muž, který zpívá stejně jako Freddie Mercury.
2: No, děkuju, že jsi to takhle řekl. Když to řekneš ty, tak je to pravda, ale já teda se snažím vytvářet iluzi, že to tak je.
1: Slyšel jsem velkou chválu na nedávno dva vyprodané koncerty v O2 aréně a říkám si, jestli takovou věc ty se svojí kapelou považuješ za životní úspěch, nebo jestli ho očekáváš teprve.
2: Víš, co já považuji za životní úspěch? Že si jednou dám takhle nohy na stůl a budu v klidu usínat s tím, že ať se zítra stane cokoliv, tak je mi to ani ne jako jedno, ale že jsem na to připraven. A to ještě nejsem. Takže z profesního hlediska, z kariérního hlediska to byly určitě vrcholy naší kariéry. Ten náš vlastně šestý a už sedmý koncert. Ale o úspěchu se možná budeme bavit za 10 let, nebo třeba ne.
1: Dobře, a co teda? Kromě toho, že máš nohy na stole a je ti jedno, co bude zítra, by bylo tím, co bys řekl, tak dál už nic vyššího neexistuje.
2: Tak a teď si vem, že ty kluci, ať už to jsou Rolling Stones, nebo i ti samotní Queen, oni furt jezdí, jo. A vlastně oni možná sami nevědí, jako kam ještě by to mohlo vyrůst a snaží se každým tím turné udělat něco jakoby navíc. To znamená, že určitě i my budeme pokračovat v tom, abychom příští rok, nebo přes příští, mohli zase nejenom divákovi, ale i sobě přinést zase jakoby další hlubší zážitek. Mm-hmm. A to prostě nejde takhle úplně plánovat, no.
1: Přemýšlel jsem nad tím, jestli v okamžiku, kdy ty s kapelou připravuješ koncert, jestli existuje písnička Freddieho Mercuryho, anebo Queen, která je pro tebe nedotknutelná. Že by si řekl náhodou, tak na toto se sát nebude.
2: Jedna z těch písní je píseň Mr. Bad Guy, kterou jsme ovšem letos zařadili na ty naše květnové koncerty. Protože v té písnice se zpívá Can't you see I'm Mr. Mercury? On to zpívá vlastně sám o sobě, že je ten Mr. Bad Guy. A to je tak krásný song, to je perla, která vlastně zanikla mezi těmi spousty jinými prostě skvělými songy té kapely. Tohle je teda konkrétně Mercuryho solovka. A já jsem se jí dlouho nechtěl dotknout, právě kvůli tomu textu, aby to neznělo jako samolibě. A protože jsme letošní O2 arenu dělali s Janáčkou Filharmonií ve filharmonickém pojetí a tenhle ten song je v podstatě napsaný pro filharmonii, tak já jsem si řekl, kurník, ale to by bylo hezký tohle to tam zahrát, to by byla ta třešnička na dortu. A pak jsem si to jako i sám pro sebe obhájil, že vlastně v té roli jsem už 19 let, že možná tak trošku tam ten text jako můžu napasovat.
1: Nikdy jsem neviděl Freddieho Mercuryho zpívat živě. Vlastně jsem je viděl s tím panem...
2: Buď Rogersem, anebo Lambertem, že?
1: Lambertem jsem je viděl, když byli v Praze. A když slyším ty nahrávky, tak si mnohokrát říkám, jestli, tak jak to zní z desky, jestli bylo možné, aby to tak zahráli na koncertech. Mám na mysli zejména ty sbory. Mm-hmm. Jak to prosím tě je?
2: No nejde to.
1: Nejde to?
2: Nejde to. Queen měli obrovskou výhru v tom, že bubeník Roger Taylor i kytarista Brian May byli nebo jsou zpěváci. Že mají skutečně znělý hlasy, byť každý jakoby v jiný poloze trošku, možná na solový zpěv to není, ale do těch sborů úplně ideální. Ale pořád jsou jenom dva. Když to na těch solovkách, teda respektive na těch CDčkách, prostě ty písničky, když si to pustíš, tam je 100-hlavý sbor třeba, jo, nebo 30-hlavý sbor a oni přespívávali ty svoje hlasy pořád dokola v různých těch akordech. A to na tom živém koncertě, v dnešní době ano, v dnešní době máš různé technologie, takže jsou kapely, které používají různé podehrávky nebo tak. Takže dneska by to asi šlo, ale bez sboru někde jako offstage to nešlo. Takže oni to dělali dokonce tak, že když třeba Freddie nemohl, tak ten Roger, bubeník, který měl relativně vysoko nebo má posazený hlas, tak když ten zvukař cítil, že Freddie nemůže, tak trošku stáhnul toho Freddieho a trošku vytáhnul toho Rogera. Takže ona tam ta vejška jako byla, ona tam vlastně byla i ta barva toho Freddieho hlasu, ale vlastně tu vejšku vyspíval ten Roger. Takhle to tehdy dělali.
1: Písničky, které zpíváš ty a my je známe ať už z tvého podání nebo od Freddieho Mercuryho, máš to ve stejných tóninách jako on?
2: Ano.
1: Všechny do jedné?
2: Hele, já myslím, že to prostě bez toho každá jeden
1: třeba
2: autor...
1: Třeba Barcelonu?
2: No jasně, jasně. Jednou takhle za mnou přiběh Vašek Neubarta, tím toho zdravím. Dělali jsme jako společný projekt, Horečka sobotní noci nebo nedělní noci, nebo možná úterní noci, podle toho, kdy se to hrálo. A ten příběh, a právě se mi takhle jako poklonil, že teda i tu Barcelonu jsem zaspíval v původní tónině, a já myslím, že to k tomu patří, protože každá ta píseň je napsaná pro nějakou tóninu a jasně, že s tím můžeš pracovat, ale pak už ta energie prostě se ztrácí z toho.
1: Mm-hmm. Tvoje slova, úcta k originálu, to bych řekl, že je velmi důležité. A je to potřeba předeslat teď před tou další otázkou. Každý muzikant na světě ti řekne, že některé své písně má velmi rád, některé hraje, protože je musí hrát, protože chce publikum. Z tebe mám pocit, že chceš hrát všechny písničky a že tam žádná z nich není jakoby z toho důvodu, že ji tam musíš dát kvůli lidem. Jaká je pravda?
2: Moc hezká otázka, děkuju za ní. Krásný příklad, píseň I Want to Break Free. To je prostě song, bez kterého se ten koncert jako neobejde. Jo. Hele, v rádiu přiznám se, že když takhle třeba jedu a poslouchám rádio a ten song tam jede, tak ne, že bych vždycky, ale občas ho i přepnu. Jo. Ale jakmile ho zpívám, tak prostě je tam jedna energie v tom a každý song jiný a to je to kouzelný. Takže není, určitě to není povinnost.
1: To je ten klip s tou uklízečkou takový.
2: Tak,
1: jo.
2: Tak.
1: Tomu docela rozumím. Ještě z tohoto rozhovoru, který ty jsi dělal pro Novinky, zpívání je zážitek podobný orgazmu. Michaili, zažil jsi někdy orgazmus?
2: Ano. No, pardon.
1: Zažil jsem obojí a nedá se to srovnat, musím říct.
2: Takhle, a bereš to jako z pohledu, jako, že jsi zpíval, jo, no jenže počkej, já ti neznám
1: můžeš
2: jako zpěváka.
1: Můžeš to nějak vysvětlit?
2: Rozvíst. No totiž, tak já nevím, jak to uchopit, jo.
1: No ne, prostě, já si říkám,
2: ano.
1: Jestli to nemůže být v tvém případě tak, že to zpívání a ty písně Freddieho Mercuryho a ten svět těch jeho tónů a těch jeho harmonií pro tebe není nějak spojený se sexualitou.
2: Jo, takhle, ne, to vůbec ne. Asi bych ti řekl první písničku, jako, u který jsem přišel o panictví. Myslím, že to bylo With or Without You od U2, ale ne kvůli mě, ale kvůli té slečně.
1: Pravě.
2: No. No nic, to je tak
1: souvisí to
2: nějak. Věc. No, souvisí to v tom, že já ty Queeny v tomhle s tom nemám propojený. Jo. Ale ten orgazmus, který já prožívám na tom jevišti, je v tom, že když ti to všecko jako zafunguje, ten hlas, je tam prostě ta poloha, je to otevřený, funguje to, tak přes tebe je nějaká podivná síla a cítíš to v celém těle. Podobně jako při tom orgazmu. Akorát to máš na 2 hodiny. Protože ten koncert třeba trvá 2 hodiny, že jo? Orgazmus trvá jak dlouho? Nevím, 2 vteřiny? Jak u koho? Hele, teď jsme měli vtipnou historku, uváděl nás moderátor, říká, kluci, bude mi to trvat tak 2 minuty, no tak jo, tak běž. A teď on přišel na to jeviště, říká, Queeny. A my říkáme, tak u tebe doma bychom chtěli počítat čas. Jo? Ale, no nic, no.
1: Dělá ti to něco? Ta muzika a to propojení s tou kapelou, a ta harmonie, je to tak.
2: Je to tak.
1: Říkáš, cítím to v celém těle.
2: Baví
1: prosím
2: to.
1: Tě, co se děje, nebo co děláš, když máš vystoupení a necítíš to?
2: To je blbý.
1: A neříkej mi, že to nikdy se nestane.
2: Stalo se to. Xavere, stalo se to, ale to je právě to, co odděluje toho amatéra od profíka. Ten profík tu performance dokáže udělat vždycky, i když se třeba necítí dobře, jo. Je nastydlej nebo něco. Samozřejmě jsou tam mantinely, jo, že se pohybuješ v nějakém rámci. Není to vždycky 100%, aby to neznělo jako nějak nadneseně. Ale ten profesionál i v tom divadle, herec před filmovou kamerou, prostě i když mu není dobře, toho kolegu třeba nemá rád, tak v tu chvíli na té scéně mu věříš, že ho miluje. A to je ta profesionál.
1: A to se ti stalo, že jsi například v muzikálu hrál s někým,
2: Já jsem měl všechny rád, tam to bylo příjemné. Jsme měli vždycky dobrou partu. Ale někdy třeba máš nějaký vztahy, nebo se pohádáte v kapele a ten den to zrovna jakoby úplně není ono. Zažili jsme to v minulosti. Asi jinak tam musíš prostě vylíst a divák se neptá, že divák si zaplatí vstupný a prostě mu je úplně jedno, co se děje tamhle někde vzadu, nebo jak si se vyspal.
1: Jak to chodí v okamžiku, kdy vlastně zpěvák žánru, kterému se kdysi říkalo vyšší populár, ale bylo to přesné. Jo, dnes by to asi vypadalo směšně. Když se octne na velkém jevišti s filharmonií nebo s velkým orchestrem, byl jsi třeba překvapen, když jsi viděl některé ty písně napsané v notách? Říkal jsem si, tak takhle to vypadá?
2: No, já teda nejsem notař, jo. Já teda umím si jako na klavíru to přehrát z not, to jo, ale sedím u toho strašně dlouho, než to jako vyštavuju.
1: Jseš spíš srdcař než.
2: Jsem spíš jakoby jako samouk, bych to možná nazval, co se týče té hudební teorie. Ale samozřejmě v průběhu těch příprav za těch 19 let, co to děláme, a s každou novou písničkou, když se jakoby do toho dostáváme, tak tady pozoruješ ten bubenický part, respektive spíš baskytaru, dejme tomu, co se týče té rytmiky, nějaký harmonický, pak tady máš tu kytaru, pak tady máš klávesy, pak ty samotný zpěvy. A to jako koukáš, co oni jako dokázali vymyslet a že oni vlastně nikdy harmonicky nešli proti sobě. Ale když se to spojí, tak to prostě funguje. A je to prostě, v tom podle mě oni měli to kouzlo a díky tomu se stali tím
1: že harmonicky autorem. Nešli proti sobě? Spíš bych řekl, že šli, ne.
2: No jak se to vezme? Ano, ale vlastně...
1: Kolega Mozart víš, že to tomu říkal jako. Kontrapunkt.
2: A Freddy je často přirovnávaný tou skladbou právě k Mozartovi. A je to ono. A teď jde asi jenom spíš o to názvosloví, kdy ty harmonie vlastně by spolu neměly fungovat, ale oni fungují. A to je to úžasné, co oni dokázali.
1: Když se to připravuje, taková velká show s filharmonií, je to tak, že oni jednoho dne přijdou, protože jsou to všechno listaři, jak se říká, a prostě to zahrají, anebo se to musí zkoušet?
2: My jsme měli dvě ty zkoušky, což je nadstandard. Obvykle je to jedna třeba zkouška, pak se to projede ještě v ten den před koncertem, protože jsou to úžasní muzikanti, oni to skutečně zahrajou z toho listu a já musím říct, že už na té první zkoušce, kdybychom s tím šli na jeviště, tak pokud by tam neseděl teda opravdu někdo, kdo té hudbě hodně rozumí, tak si myslím, že bychom to mohli vzít na první dobrou. Tam jsme spíš řešili takový ty koruny, jak tu písničku zakončit, jo, a teda. A musím teda říct, že v obrovský kus práce v tom měl samozřejmě pan dirigent, který prostě to uchopil takovým způsobem, že ten orchestr dokázal vést vlastně s tou kapelou. A během druhé zkoušky to bylo hotový úplně a na tom koncertě už jsme si to jenom tak jakoby projeli, že to sedí a
1: kdo má, v takovém případě právo veta na jevišti? Ty jako frontman nebo dirigent?
2: Producent, což jsem teda taky já, takže já.
1: Jak to producent?
2: No tak já myslím, že ten producent je ten, který za to zodpovídá za tu show. Ten vlastně dává do prodeje vstupenky, nese si tu zodpovědnost za to, že
1: jo,
2: ten divák...
1: Já jsem se špatně vyjádřil. Jo. Kdo má právo veta v okamžiku, kdy se hraje? Protože... Někteří muzikanti, a mám pocit, že zrovna pan Mercury to tak někdy měl, že když se mu v nějakém tónu líbilo, tak tam zůstal o chvilku díl. A co chudák dirigent v tu chvíli? Ptám se na to nažívání na jevišti, protože on drží v rukou tu filharmonii. Ty držíš tu tvář toho koncertu a ptám se, kdo je rozhodující.
2: Musím říct, že Standa Vavřínek to udržel jako právě v té rovině, že on respektuje vlastně toho frontmana, který se může někdy i zapomenout trošku třeba, jo? No. Ty jsi to řekl hezky, zalíbí se mu v nějakém tónu.
1: To je můj pocit, když jsem viděl některá videa, kde Freddie Mercury zpíval.
2: Určitě.
1: Že jsem si říkal, nechtěl bych hrát na bicí u něj v kapele, v uvozovkách.
2: Je to tak, že ty když stojíš na tom jevišti a za sebou máš to těleso, tak ty jsi vlastně jako tou špicí toho trojúhelníku, kde se jako sbírá ta energie, prostě jde to takhle. Jo. A myslím si, že je rozumnější, když vlastně je ten zpěvák jako v té pohodě, samozřejmě asi bychom mohli najít příklady, kde je to kontraproduktivní, ale kde prostě se skutečně musí to těleso vzadu přizpůsobit tomu frontmanovi. A je to možná i nějaký nepsaný pravidlo, jak jsem pochopil. Ale já jsem se teda snažil to nekomplikovat.
1: Ty říkal jsi, že zpíváš ty písničky ve stejných tóninách, což znamená, že některé jsou dost vysoko.
2: Všechny.
1: Možná všechny. Vzhledem k tomu, že pan Mercury umřel docela mladý, tak já se obávám, jak budeš stárnout jednoho dne, stejně jako my všichni, jestli ti ten hlas třeba nepůjde trošku dolů. Všiml jsem si, že někteří zpěváci, třeba Elton John, mám pocit, u některých šlágrů, když si je porovnáš z desky a třeba z poslední doby, jsou třeba o tón, někdy o tón a půl, pokud jsem to já správně vychytal, tak jsou posazený níž. Na to jsi připraven?
2: Nejsem. Nejsem, protože myslím si, že v tom okamžiku přijde něco, jako už na to nemám. Ale na druhou stranu, takhle, jsou písničky, které i ten Freddy si dával níž, už za svýho života, třeba Who Wants to Live Forever, o tón. Ono totiž jinak se ti to zpívá ve studiu, kam přijdeš a zrovna se jako cítíš dobře a jinak se ti to zpívá uprostřed turné po dalších dvou koncertech a v jejich případě tam byly ještě nějaký večírky mezi tím třeba, což u těchhle z těch vejšek jako je důležitý, aby ten hlas byl v pořádku, měl nějakou hlasovou hygienu, o což se snažím já a díky čemuž doufám, že vydržím dlouho. A když se podíváš třeba na Karla Gotta, tak ten dlouho zpíval vlastně v těch svých původních tóninách. Ten Paul Rogers, který chvilku jezdil s Queenama na začátku vlastně, nebo teda s tím Brennem a Rogerem, tak ten taky vlastně ty fláky dával v původních tóninách, jo, a to už mu bylo přes 60 nebo k 60, takže ono se dá nějakou dobu vydržet a pak já si říkám, hle, po té 60, kdo na mě bude zvědavý, jo, takže to už možná jako se vyřeší všechno tím.
1: Tam se i proto, že jsem slyšel, a nevím, jak moc to může být pravdivé, že ty vysoké tóny v písničkách, že to hodně záleží na tom, jak moc seš v tu chvíli rozjetý. Třeba v které části koncertu to je. A když máš v sobě, jak se dnes hezky česky říká, ten hype, jo, takže to jde potom snadno a s větší odvahou si na ty vysoké tóny troufneš. Je na tom něco?
2: 100%. Dokonce si troufám tvrdit, že v okamžiku, kdybychom se spolu domluvili, že tady zahrajeme jednu písničku nějakou, tak já bych si potřeboval tamhle v backstage zaspívat jiný tři, abych se jakoby rozjel. Jo. A teď si vem, že ty ještě tam máš tu psychologii, že jsi zvyklý třeba hrát We Are Champions na naprostém konci koncertu. A to je jedno, jestli to je 60-minutový koncert někde, nebo i kratší třeba 45 nebo dvouhodinový, ale jsi zvyklý, že tenhle ten šlágr je prostě na konci. A teď někde vystupuješ a máš tou písničkou začínat, nebo je to jediná písnička, kterou zahraješ třeba ten večer, tak je to šílený i psychologický nezvyk, že najednou jako vlastně ta hudba je furt stejná, ale ty nejsi spocený. Ty necítíš únavu a najednou to jsou takový momenty, který si říkáš, sakra, tady je něco divného. A v ten okamžik vlastně tě to může i trošku jako rozptýlit negativním způsobem. Takže určitě je dobrý se rozehrát a určitě jsou písně, které by ses nedal na začátek koncertu. No třeba zrovna to We Are the Champions nebo Show Must Go On. A naopak zase jsou písně, které by ses nedal na konec.
1: No, nevím, jestli to je tak, že to platí v okamžiku, kdy se takzvaně rozespíváš. Já jsem právě slyšel, že musí zažít ten eifer toho koncertu. A potom, že si troufneš na úplně všechno. Ale ještě nám řekni, Michale, kde se nejlíp pro tebe hraje a zpívá, řekněme, v Čechách a v okolí? Je to Česká republika? Jakože doma?
2: Já bych teď trošku chtěl navázat na to, co jsi řekl, že se mi nejlíp zpívá tam, kde chytnu ten eifr, jo. A ono to je někdy při první písničce a někdy to je až při šestý. Ale mezi tím stejně těch pět písniček musíš prostě odspívat, jo. Ale je to taková zajímavá symbioza mezi tebou a tím divákem, kdo první vlastně hodí ten míč a kdy začne fungovat ta hra, jo. A musím říct, že v Čechách je skvělý publikum, který možná, dejme tomu, že není třeba tak úplně kulturně vzdělané, a teď to nemyslím v negativním slova smyslu. My třeba, když jsme jezdili do toho Švédska, tak tam ty diváci byli schopní ve větší míře poznat, že kytarista zahrál jako opravdu těžký kytarový solo, jo. Protože tam prostě to školství mají nastavené trošku jiným způsobem, chodí víc do těch divadel a tedy. Ale zase jsou takový koženější. Jo? Takže ono se nedá úplně říct, tam tě nepozdraví ve výtahu, vlezeš do výtahu, do hotelu, někoho pozdravíš a on na tebe kouká, jestli ho chceš okrást. Jo? Jako takovýhle pocit tam z toho mám, byť tam jezdíme rádi. Takže ono se to nedá úplně říct, ale nejvíc odvázaný publikum jsme zažili asi ve Španělsku, v Barceloně. Tam začali pospěvovat mezi přídavkama prostě fotbalové hymny nebo takové popěvky a to jsem teda opravdu nezažil. To jako musím říct, že jsem měl z toho husí kůži.
1: Je ještě kde brát, řekněme, zkušenosti tak Loriola a vůbec třeba i repertoár Freddieho Mercuryho, nebo už je ta studna vyčerpaná?
2: My máme asi 90 písní, co jsme za tu naši 19-letou kariéru odehráli. A myslím si, že minimálně 50 hratelných jich tam ještě je. Princess of the Universe, prostě já tu písničku miluji, ale je strašně těžká. Freddy nikdy nespíval živě, takže my tam nemáme tu obezličku k tomu, abychom si ji mohli třeba o tom dát níž, protože on to tak nikdy neudělal. A je to těžký, ale já doufám, že se k ní jednou propracujeme. Takže jsou tam určitě kusy, které bychom ještě chtěli udělat a myslím si, že co se dá pořád zlepšovat, že my furt ty rezervy podle mě máme, furt ještě nejsme na tom muzikantském zenitu a i to může být něco, co může být pořád atraktivní pro diváky.
1: Mimochodem, Show Must Go On zpíval někdy živě?
2: Ne.
1: To je jenom studiovka.
2: To je jenom studiovka. Ale zpíval jí živě Paul Rodgers nebo Adam Lambert právě, takže tam se dá jakoby, leco se dá obhájit.
1: Já se totiž říkám, jestli by jí živě dál?
2: Myslím si, že ne, protože je to stejný princip jako ta Who Wants to Live. Tam je prostě D2 v tom americkém systému, v tom evropském, to myslím D4, ale pardon, nejsem úplně v tom lekovaný, teoreticky. A vzhledem k tomu, že si dal dolů i to Who Wants to Live Forever, kde je stejný tón, tak předpokládám, že by si dal dolů i tu show.
1: Vlastníš nějakou osobní věc Freddieho Mercuryho?
2: Ano, já jsem vydražil jeho kostým ze 70. let, takový ten přesně jak se mu říká.
1: Žlutý s těma páskama?
2: A je to takový ten úplně takový ten overálek bílej, jo, který měl třeba v 76. roce v Hyde Parku. On měl 3 ty kostýmy různě jako střídal. Tak já mám jeden z nich a je teda zajímavý ten kostým vnímat už jenom teda z toho, že ho měl na sobě, ale i z toho, jak on vlastně jaký byl fyzicky, protože já jsem neměl možnost se s ním nikdy potkat a on teda v těch 70 byl opravdu útloučkej.
1: No já se ptám, protože znám člověka, který vlastní část jeho korespondence. Tak třeba někdy bude příležitost, aby nám ji ukázal. Co vás čeká, tebe a kapelu v nejbližších dnech?
2: Jsme včera začali naše letní turné.
1: To znamená, včera bylo 15.
2: července. Včera bylo 15. července, děkuju. Od dneška nás teda čeká ještě 9 koncertů. Ty nejbližší jsou v Olomouci, v Jihlavě, v Praze, v Brně. A chystáme se příští rok, chceme udělat velkou show v Edenu. Takže teďkonc podnikáme kroky k tomu, abychom toho byli schopni. Zjišťujeme, jestli toho vůbec jsme schopni. Doufám, že ano. A protože my oslavíme příští rok 20 let naší kariéry a zároveň vlastně to nejslavnější turné kapely Queen, to Magic Tour z toho 86. roku, který známe ať už z Wembley nebo z Budapešti, tak bude slavit 40 let výročí, tak bychom chtěli to Wembley, který vlastně tady být tehdy nemohlo, přivízt do Prahy.
1: Tak to se těšíme, samozřejmě jsem velmi rád, že jsi přišel a moc ti fandím, Michaeli.
2: Ksavere, já moc děkuju za pozvání a taky a mějte se vážně diváci moc hezky.
1: Pěkný léto, ahoj.
2: Pěkný léto.
1: Naším hostem byl Michael Kluch.
3: Radio Ksaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Posloucháte rádio Xaver.
1: Až moje rybu zdusí ráno, v bludišti vrásek zabloudím, v mramoru

v řečišti stopy smaže bláto, z mozku se tváře vypaří, potom si řekneme stálo za

0: mohou a nemusí řídit. Samozřejmě pokud se tím řídit nebudou, tak to budou muset potom vysvětlit a zdůvodnit na zastupitelstvu politicky, proč vlastně postupovali v rozporu s tím, co uložil ten kontrolní výbor.
1: Dobře, a jak si teda vysvětlujete třeba ten nákup tramvají takto narychlo?
0: Ten nákup tramvají je velmi zvláštní, protože ten byl schválen hned na první radě po volbách. Vlastně v sobotu byl výsledek voleb a v pondělí potom probíhala rada, kde schválili nákup tramvají za několik miliard. Je to takové podle mě asi jako rozloučení pana Scheinhera, jedna z posledních asi velkých zakázek, kterou chtěli psát.
1: Dobře, ale proč ta rychlost? Máte tam třeba nějaké podezření, že by to nemuselo být úplně férové nebo něco?
0: My to v tuto chvíli analyzujeme a zkoumáme vlastně podstatu toho výběrového řízení, jestli tam nedochází třeba k nějakému znevýhodňování na trhu. A zatím tyhle ty jako nálezy nemám k dispozici, ale budeme to zkoumat.
1: No a takzvaná Pražská nábřeží, to je také velké téma. Co tam se přihodilo, že nebyla obnovena ta smlouva s tím stávajícím nájemcem?
0: Víte, mně to přijde trošku jako taková dětinská pomsta některých současných dosluhujících radních vůči jedné osobě, panu Bergmanovi, který vlastně pomáhal a stál za styčení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí, což byla velmi kontroverzní věc, se kterou ve své podstatě polovina zastupitelů rady nesouhlasila, druhá polovina byla pro a byla to velká třecí plocha mnoho let. Nakonec se podařilo, že se to vybudovalo a myslím si, že tato Pražská nábřeží jsou nějaká osobní pomsta. Já si myslím, že to je typický příklad toho, co už by dosluhující rada bez mandátu neměla dělat. Prostě neměla by rušit, měnit smlouvy, které tady běží roky. Bez ohledu na to, jestli to je dobře nebo špatně, měla by to rozhodovat prostě nová rada, která zešla z voleb, která ještě není stanovena.
1: Takže ať se budeme bavit o čemkoliv, vždycky se dostaneme k tomu, že problém je, že ještě není rada, není primátor, není vedení města.
0: Přesně tak.
1: Kdo jsou ti lidé, kteří o tomto vyjednávají? Předpokládám pan Svoboda, za vás asi pan Nacher. Kolik je to lidí třeba?
0: Za hnutí ANO je to jednoduché, my máme pouze tři vyjednavače, je to Patrik Nacher jako lídr hnutí ANO do voleb, jsem to já jako pražský předseda a je to Radek Nepil, který byl dříve předseda našeho klubu, jsme tři. Za to Spolu je to podstatně nepřehlednější, protože, jak jsem říkal, Spolu dneska tvoří strany ODS, TOP 09 a KDU a vlastně za tyhle ty tři subjekty tam chodí celé penzum lidí, které bych ani nedokázal dneska vyjmenovat. Takže vy se na těch jednáních, kterých my jsme měli se Spolu tuším tři nebo čtyři, tak vy se potkáváte často s jinými lidmi. Jo? Pravda je, za ODS tam většinou je Marek Benda a pan Svoboda jako lídr, ale potom ti další vědnáči se tam střídají.
1: Pan doktor Pospíšil už připustil v nějakém rozhovoru, že jedno z řešení je tedy koalice s hnutím ANO. Znamená to, že postupně jak pukají ledy?
0: Tak ono není tajemstvím, že my máme k sobě blízko, minimálně s ODS, tím, že jsme čtyři roky seděli v opozičních lavicích ODS a hnutí ANO, tak jsme poměrně intenzivně čtyři roky kritizovali práci primátora Hřiba, pana Scheinhera a tak dále. Takže my se řekněme tematicky v tom, jak bychom měli změnit chod toho města, celkem shodujeme. Problém je ta celostátní úroveň, která do toho v Praze zasahuje a mně to přijde zase až trošku komické a dětinské, protože když se podíváte na jiná velká města, tak ve třech čtvrtinách těch měst dneska vládne v nějakém složení hnutí ANO a dokonce v polovině z nich vládne s ODS nebo s TOP 09. To znamená, žádné vládní půdorysy nemáte, máte hnutí ANO v Brně, dokonce v druhém největším městě a tam s tím žádný problém není. Takže mně trošku přijde jako zvláštní ten tlak ze zhora od premiéra a dalších špiček tady té země, že vlastně v Praze s hnutím ANO se vládnout nesmí. Myslím si, že to tak skončit ve finále může. Na druhou stranu, my se do ničeho netlačíme, my vyčkáváme, jak si Spolu vybere, ale já osobně nevidím moc šanci na ten vládní půdorys. Pokud by vzniknul v Praze, on vzniknul asi může, tak se obávám, že to budou další čtyři promarněné roky v Praze, protože tam jsou natolik velké animozity mezi některými lidmi, natolik rozdílné programy, kdy Piráti jsou rádi za ty cyklopruhy, které kritizovala ta ODS, jo? Že já si neumím představit, že Spolu budou čtyři roky bez problémů vládnout.
1: Přiznávají vám kolegové při těch vyjednáváních, že nemohou jinak, protože mají notičky od pana Fialy?

0: Tak to chodí?
1: Celkem otevřeně vlastně se vyjadřují, že je tlak od nich z ústředí, ze jejich stran na to, aby ta koalice byla na tom vládním půdorysu.
0: Já si právě neumím představit, jak takový tlak probíhá, jestli...
1: To já nevím, já jsem žádné jich jako pokyny neviděl, ale samotného mě to překvapuje, protože třeba u nás, kde se říká, že jsme takzvaně hnutí jednoho muže, Andreje Babiše, tak u nás žádné pokyny v komunálních volbách nebyly. Absolutně vedení hnutí nikomu nemluvilo do toho, jak má vzniknout jaká koalice. A když se podíváte po celé republice, tak ty naše koalice jsou naprosto pestrobarevné. A je to logické, protože ta komunální politika je úplně co jiného než ta celostátní. V té komunální politice prostě řešíte konkrétní problémy těch občanů v tom městě a záleží na tom, jak ty strany tam mají ty své programy a často je to v každém městě jinak.
0: Pane Prokope, kdyby se nakonec povedla ta koalice Spolu a ANO, kde je vaše pozice a kde je pozice pana Nachera?
1: My takhle daleko nejsme v těch jednáních, jak jsem říkal, my jsme dali nabídku...
0: Máte to vymyšlený nějak, ne?
1: My jsme dali nabídku na tu tichou spolupráci, ve své podstatě, že podpoříme menšinovou radu, takže my se do té rady necpeme, nicméně určitě Patrik Nacher jako lídr je první nominant za hnutí ANO, případně do rady nebo pro nějakou prestižní funkci a říkám, tohle to nemáme vydiskutované.
0: Prestižní funkci jste říkal?
1: No já si myslím, že Patrik Nacher by byl skvělý primátor, ale to by musela být nějaká zvláštní konstelace. Uvidíme.
0: Co je prestižní funkce například? Náměstek?
1: Náměstek primátora, primátor.
0: A vy?
1: Já bych samozřejmě rád se stal členem Rady hlavního města Prahy, tak proto jsem i kandidoval, já jsem nekandidoval, abych nic nedělal. Mě by zajímalo opravdu se podílet na té správě té Prahy a změnit to, co tady nefungovalo.
0: A vy, rád byste se věnoval čemu konkrétně?
1: My tady to opravdu nediskutujeme.
0: Máte ten kontrolní, že je výbor?
1: Tuhle tu chvíli mám kontrolní výbor. Samozřejmě pokud bych se přesunul do rady, tak kontrolní výbor by se musel úplně přeskupit a ten samozřejmě ne ze zákona, ale z morálních hledisek náleží opozici, takže pokud by jsme byli v koalici, tak to musí přece do tomu nějaká koalice.
0: Řekněte mi k tomuto ještě poslední věc. S těmi Piráty se opravdu nedá dohodnout?
1: Já si myslím, že se nedá dohodnout s panem primátorem Hřibem, že ten je podle mě jako největší problém v tom uskupení těch Pirátů, kdy on podle mě není schopný překonat své ego a některé své názory. Ale od těch ostatních Pirátů je vidět, že ty jsou schopni nějaké diskuze a nějakých kompromisů. My jsme s Piráty jednali tuším dvakrát a ve své podstatě, ačkoliv máme třecí plochy v programu, na některé věci máme jiné názory, tak bylo vidět, že je tam jako ochota z obou stran hledat ty průniky. Takže myslím, že největší blokace v tuhle chvíli je pan primátor Hřib a myslím si, že sami Piráti moc nevědí, co s ním mají dělat, protože vlastně je potřeba asi i zmínit, že tady se nikdy nestalo v historii, jsme to analyzovali v Praze v novodobé historii po revoluci, že by primátor potom v dalším volebním období pokračoval nikoliv jako primátor, ale jako člen rady. Vždycky ten primátor konkrétně u pana Béma jednou se podařilo, že byl dvakrát primátor, jinak ten primátor vždycky skončil, vlastně odešel z té vrcholové politiky v Praze. Mm-hmm. Takže si myslím, že by bylo velmi složité vlastně nějak poskladat tu radu tak, aby tam byl primátor třeba pan Svoboda a současně třeba jeho náměstek pan Hřib. Nevím, jestli by to dokázal unést.
0: Když to řeknu velmi zjednodušeně, tak sestavení pražské vládnoucí koalice aktuálně brzdí jeden jediný člověk a jeho ego. Je to tak?
1: Dá se to tak říct, že to tak bylo na začátku. Dneska už to brzdí více faktorů, i třeba to, že udělali tu alianci s panem Čižinským, který je pro část právě Spolu, hlavně třeba si pro ODS, aspoň podle jejich výroků, naprosto nepřijatelný.
0: Jak pane Prokope, vy jste tedy předsedou pražského ANO, pražského organizace, tak se říká, pražské ANO. Byl se s vámi poradit Andrej Babiš, než oznámil kandidaturu na prezidenta?
1: Andrej Babiš se radil s celostátním předsednictvem, já nejsem součástí, nicméně on věděl i z médií, kde já jsem to mnohokrát deklaroval, že já vlastně Praha stojíme za ním. Já jsem říkal i v médiích otevřeně, že pro mě nejlepší kandidát na prezidenta by byl Andrej Babiš a pokud on se rozhodne, že by do toho nešel z nějakých důvodů, tak se bude hledat jiný, takže on nemusel chodit pro podporu, protože věděl dopředu, že jí má.
0: Má šanci podle vás?
1: Já věřím, že ano, protože jsme dneska v nějaké velmi složité situaci jako celá země. Spousta občanů upínala své naděje do nové vlády, protože se říkalo, že hnutí ANO z ČSSD tady spoustu věcí dělalo špatně a dneska vlastně jsme svědky toho, že ta současná vláda, aspoň podle mého názoru, vládne podstatně hůř, vlastně nedělají prakticky nic a je potřeba, aby v čele země stál někdo, kdo nebude jenom vazalem nějakých mocnějších zemí, kdo bude se umět domluvit, bude mít jazyky, bude ty lidi znát. Pan Babiš se zná osobně s panem Macronem, jsou schopni si spolu promluvit francouzsky, nějaký jako v kuloárech a tak dále. Myslím si, že by to byla příjemná změna.
0: No a vedla se právě kolem toho uvnitř ANO nějaká diskuse, nebo to je tak, že Babiš si řekl o schválení a pan Babiš a už to klaplo. Jak to to cvičí?
1: Posledního půl roku se vedla poměrně živá diskuze, co budeme dělat, pokud Andrej Babiš řekne, že do toho nechce jít. On měl od začátku podporu celého vedení hnutí a vlastně i byl na něj docela tlak, aby to vzal tu kandidaturu, protože jsme si neuměli představit úplně, že by to dělal někdo jiný. Takže my jsme spíše řešili nějaké plány B, kdyby on se rozhodl, že do toho nepůjde.
0: Napadlo už někoho z ANO, co bude s tím hnutím v okamžiku, když by Andrej Babiš se stal prezidentem?
1: Říkám, já nejsem v tom celostátním předsednictvu, kde se tyto otázky denně řeší, ale samozřejmě nějaké scénáře jsou. Předpokládám, že pan Babiš by asi už nemohl vykonávat funkci předsedy hnutí, že by to asi nebylo slučitelné s agendou toho úřadu, ale to jsme příliš
0: brzo. A to zkrátím, koho tam vidíte? Kdo je nástupce Andreje Babiše, vy?
1: Já určitě na to nespiruju. Já budu rád tady v Praze a řešit komunální politiku. Já bych neměl problém ani s panem
0: Babišem. Ale víte, že se to o vás říká?
1: To se možná říká, ale zase jsem nějakým způsobem soudný. Je mi 36 let, mám nějakou kariéru před sebou, já se nikam nehrnu. Mně by se tam líbil pan Havlíček nebo paní Šildrová. Myslím si, že oba jsou na to dostatečně kompetentní, zkušení, to hnutí znají. A říkám, tohle bude nějaká debata potom, pokud by se ta kandidatura pana Babiše povedla.
0: Za 3 roky budou parlamentní volby. Teď se v té Praze úplně nedaří, protože Bůh jak to ještě dopadne. Uvažujete o přeskoku do té celostátní politiky?
1: Já o tom v tuto chvíli neuvažuji. Spousta lidí se mě na to ptá, protože jsem asi hodně mediálně vidět poslední dobou, ale mě ta poslanecká sněmovna upřímně jako minimálně zatím neláká. Prostě baví ta komunální politika, kdy vidím výsledky té práce, že postavím školu, opravím chodník. Já se bojím, že bych se v té sněmovně trošku jako unudil. Jsem takový workaholik, rád mám ty výsledky práce.
0: No. Líp se tam parkuje, než v magistrátu. Takže to je vylouč. Zatím
1: to vylučuju. Myslím si, že máme skvělé poslance v Praze. Máme Patrika Nachera, kterého bych tam rád viděl dál, Roberta Králíčka. Máme tady nějaký tým, který vlastně v té sněmovně funguje už 8 let a myslím si, že by tam měli pokračovat.
0: Jsem rád, že jste přišel a těším se na příště. Naschledanou.
1: Děkuji za pozvání.
0: Naším hostem byl Ondřej Babiš.
2: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz Kanopa, knihovna pro vaše uši.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Zdeněk Hřib je naším hostem. Vítám vás XTV, dobrý den.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Zdeněk Hřib je předseda České pirátské strany, bývalý primátor Prahy, současný náměstek primátora Prahy pro dopravu a jste také pražskou jedničkou pirátů do sněmovních voleb. Pane předsedo, nemáte obavu z toho, že vám to Pražané u voleb spočítají za dopravní situaci v Praze?
2: To si opravdu nemyslím, protože poté, co jsem kandidoval tady po 4 letech, kdy jsem byl primátorem v komunálních volbách v roce 2022, tak jsme získali téměř 18% tady v Praze. Takže myslím si, že to je asi ta nejlepší vizitka toho, jak Pražané smýšlejí o tom, co jsme tady dělali. A ostatně, pokud se teda bavíme o dopravě, no tak je důležité si říct, kterou dopravu máme na mysli. Co se týče MHD...
1: Stačí se podívat, teď my jsme motoristy, stačí se podívat z okna, tady XTV a vidíte stojící magistrálu, a tak to mám na mysli.
2: No tak nejvíc lidí používá v Praze MHD, tam jsme na světové špičce. Co se týče silniční dopravy a průjezdnosti Prahy, tak tam jsou k dispozici žebříčky s mezinárodním srovnáním, ve kterých Praha vychází v pásmu, řekněme, lepšího evropského průměru. Je to třeba TomTom Traffic Index, to jsou výrobci navigací, kteří sbírají ty anonymizovaná data ze všech zemí na celém světě. A můžete si na jejich webu najít veřejně tu informaci, že si tam zaškrtnete, že chcete evropská města, asi se nebudeme srovnávat s čínskými megapolemi, zaškrtnete, že chcete jenom ty větší, nad 800 tisíc, řekněme, obyvatel, a vyjede vám žebříček nějakých 39 měst, Praha je tam tuším 22. a je to vlastně, že čím jste níž v tom žebříčku, tak tím máte méně dopravních kongescí, tedy méně zácp, takže jste průjezdnější město. Takže jsme v pásmu lepšího evropského průměru, řekněme, průměr, ale jako lepší průměr.
1: Dobře, ale když se podíváte třeba na komentáře lidí, na pocity lidí, motoristů, tak ty ten průměr asi úplně nepociťují a jsou dost rozhořčení z toho, jak vypadá dopravní situace v Praze, a říká se jí teď rozkopaná Praha, protože spíše je tady více rozkopaných ulicí a silnic než opravených, nebo normálně volně průjezdných.
2: V Praze nějakých 7777 ulic, téměř přesně. A pochopitelně se musí objaravovat jako víc najednou, protože to v takovém městě jinak nefunguje. Ostatně všechny ostatní evropská města to dělají stejně. Co se týče třeba těch dopravních omezení, které jsou ale tady, třeba na magistrále, třeba když jede člověk sem k vám, tak ta magistrála nad muzeem, když si to vezmeme, tak tam teď se staví tramvaj na horní konec Václaváku a u muzea se staví teď tramvaj.
1: Ano, to všichni pociťujeme, že se tady
2: iniciativa.
1: Staví
2: to sice ano, ale ta stavba té tramvaje jednak jakoby zlepší tu situaci do budoucna dopravně i tak, že uvolní to místo na silnicích pro ty, kteří tím autem jet potřebují, protože snaha je přesvědčit více lidí, že mohou jezdit tou tramvají, tak uvolní to místo pro lidi, kteří vezou něco, co třeba tramvají nepřevezou, to třeba živnostníci, jo, vezou materiál nebo vercajk nebo takhle. Ale druhá věc je, že ve skutečnosti nad tím muzeem tu magistrálu nezúžuje ta moje stavba té tramvaje. Tam to ve skutečnosti zužuje dlouhou dobu probíhající oprava kanalizace, která tam probíhá hornickým způsobem už od roku 2024. A městská infrastruktura, včetně vodovodů a kanalizací, vůbec není v mé odpovědnosti v tomto volebním období. To je totiž odpovědnost Spolu. A jenom teď vlastně my naopak využíváme toho, že tam tamhle radní TOP 09 kope nějaký kanál, a v té samé uzavírce my stavíme tu tramvaj. Takže je to skoordinované, nebude se to zavírat dvakrát. No a my jsme zachovali dva pruhy rovně a jeden pruh odbočovák na Vinohrady. Ale to, že tam chybí ten třetí rovně, to je kvůli opravě kanalizace, ne kvůli Hřibovi.
1: Nevím, se přiznám, co tam chybí, ale vidím ty dlouhé kolony každodenní. Ale chci se zeptat, je vaším cílem dostat motoristy na kola, na koloběžky do MHD? Dostat je z centra Prahy?
2: My se snažíme lidi, kteří mohou jet MHD, tak je přesvědčit kvalitou MHD, dochvilností MHD, komfortem cestujících, aby zvážili to, že využijí spíše MHD a
1: takže
2: uvolní
1: je to
2: tak
1: vaším
2: místo,
1: cílem.
2: A uvolní tak místo na silnicích pro ty, kteří těm autem opravdu jet potřebují. Protože ano, tak já bych taky mohl jezdit autem z jižního města, bydlím na sídlišti, mohl bych jezdit do práce autem, dokonce mám služební řidiče.
1: Určí, kdo potřebuje jezdit autem a kdo nepotřebuje?
2: No to je jednoduché. Ideální je, pokud funguje nějaká jako ekonomická motivace. My máme velice levné MHD tady a pochopitelně to je jako asi nejlepší motivace, ta ekonomická. No, já bych třeba teda měl toho řidiče služebního jako zadarmo, ale já, protože celý život jezdím MHD, no tak jezdím z jižního města metrem, přestupuju tady na muzeu a jezdím do práce teda jako metrem, jo. Ale za normálních okolností v běžných zemích funguje nějaká jako ekonomická motivace, třeba v New Yorku teď zavedli to mýto do toho centra a ano, zbytný tranzit zmizel, takže se tam jezdí teď mnohem lépe.
1: Je to ekonomická motivace nebo je to, řekněme, opravdu donucovací prostředek k tomu, aby lidé jezdili MHD, jezdili na kole a podobně?
2: No, ne na kole. U nás se jezdí primárně MHD. Na kole se tady pokud vím moc nejezdí.
1: No, ale
2: MHD,
1: asi o to
2: MHD,
1: usilujete díky těm
2: různým. Já usiluji o zkvalitnění MHD. My lijeme úplně neuvěřitelný miliardy do MHD každý
1: rok.
2: A
1: čemu jsou cyklopruhy potom a že jich je teda?
2: Cyklopruhy jsou vyžadované technickými normami, zákony a usneseními rady z doby Pavla Béma a Adriány Krnáčové. No, takže to vymysleli jiní před námi.
1: Takže co udělali
2: ne,
1: před námi?
2: Vyžadují to i technické normy, vy to nemůžete udělat bez toho. Jo? Tam je jako povinnost, která vám říká, že když rekonstruujete silnici, tak prostě musíte tam zavádět takzvaná integrační opatření, se tomu říká, což je i ten cyklopruh. Ale ty cyklopruhy tady v úzkých ulicích vlastně slouží pro benefit řidičů, protože vy byste normálně měla nechat mezeru od toho cyklisty 1,5 metru, což na některých ulicích dost dobře jako možné není, protože byste se tam vedle něj nevešla. To znamená, že byste vlastně podle pravidel silničního provozu toho cyklistu nemohla ani předjet. Ale když je tam ten cyklopruh a ten cyklista potom, vy víte, že ho najdete v tom cyklopruhu, protože on potom musí v něm jet, že jo? Jinak by mohl být na té silnici taky.
1: No a pak ten cyklopruh také končí jede. A já mám vždycky obavu, kam ten cyklista zamíří.
2: To vám rozumím, ale to buďte jako v klidu, protože vy v tom autě jste mnohem víc jako v bezpečí,
1: já
2: než ten cyklista.
1: Já se bojím o toho cyklistu.
2: A cyklista se samozřejmě taky snaží jet bezpečně. A ano, cílem a ideálem by bylo mít ty cyklostezky jako úplně oddělené, ale bohužel máme krásné historické město. Vlastně ne bohužel, ale bohudí. Ale prostě realita je taková, že tady je jako problém budovat leckde tu oddělenou cykloinfrastrukturu. No takže podle těch norem se to dělá nějak jako jak to jde. A ty normy jako ideální nejsou, ale to nemá město možnost změnit. Nicméně my ano, chceme osekat byrokracii a ty normy taky trošku jako vylepšit. Takže tohle to je záležitost ale pro celostátní politiku, v té já jsem dosud nefiguroval.
1: Tak, ale budete možná. Zatím to tak průzkumy ukazují. STEM vám dal 10%, SANEP pro XTV 7,2%, Median 6,5% převolných preferencí. Vašimi, nebo vy už jste vyloučili, s kým byste do vlády určitě nešli. Jediná možná koalice je ta, která tu byla, to znamená Piráti, Spolu a také STAN. Je to jediná možná myslitelná koalice za vás?
2: Tak to je koalice, kterou si dokážeme představit, vlastně i teda protože
1: jako
2: já mám teď, no tak já mám s nimi koalici na magistrátu s těmito stranami tady, tak asi nečekáte, že tady teďka budu říkat, že s těmi to teda v žádném případě, když tamhle jsem s nima ještě v pondělí seděl na jednání rady.
1: Ale kritizujete STAN za to, že neplní dohody.
2: No to je jako problém, to je problém vytvořit koalici je jedna věc, donutit koaliční partnery k plnění toho, co slíbili, je věc druhá a potom některé teda taky hlídat před nejrůznějšími jako střety zájmů nebo to, aby tady nějak měli tendenci k nějakým podezřelým zakázkám, to je samozřejmě věc druhá. Piráti jsou jediná strana, která nemá, je v parlamentu a nemá žádné korupční kauzy.
1: A má korupční kauzy, ale takovou kauzičku máte také, kdy jste neoprávněně pobíral odměnu z jedné městské firmy, myslím, že to byla Pražská energetika holding.
2: No, ale já jsem si nic neposílal. Já vlastně mě jako překvapuje,
1: ale neupozornil jste na to.
2: Upozornil právě, že naopak já jsem na to proaktivně upozornila kvůli tomu, vlastně oni mi potom... Ne. To bylo, no hned jak jsem to zjistil, tak potom na prvním jednání představenstva, na které jsem byl pozván, tak jsem to řešil. Oni potom s nějakým časovým odstupem, to je pravda, ten byl delší, ale to jako nebylo na mě. Mě předali ty informace, kam mám poslat ty peníze zpátky a hned druhý den jsem jim je poslal. Takže pokud jako má někdo kauzičku, tak maximálně pan Portlík z ODS, který je předsedou dozorčí rady pre-holding, protože Zahřiba teda v tomhle městě takový binec nebyl. Když já jsem byl primátor, tak nikdy město nevyplácelo takhle žádný jako odměny někam, kam
1: neměli vrazit. Údajně jsem tam zaškrtl posílat peníze na účet.
2: Ne, já jsem vyplnil číslo účtu, ale to číslo účtu se vyplňuje, protože vám ta firma může proplácet třeba cestovní příkaz. Jo? To je podle zákona, ale situace nastat může. Ale nicméně já jsem na ten omyl naopak upozornil, já proaktivně, kvůli tomu se to začalo řešit. Takže tohle to je naopak věc, na kterou já jsem upozornil. Takže
1: a
2: já
1: jsem si žádný, asi 5 měsíců.
2: Ale já jsem si žádný peníze neposílal. Jako, takže ano, já jsem na to upozornil a chvilku jim trvalo, než mi dali ty údaje pro to vrácení. Nicméně, abych se přiznal, tak jako pre-holding je firma, která vyplácí miliardu korun ročně jako dividendu, jo? Takže to jsem tam nepředpokládal, že by oni upadli do druhotné platební neschopnosti, abych pravdu řekl, takže to bylo nějak jako na nich, jak rychle mi to pošlo.
1: Dobře, jak moc jsou pro vás problematické naopak ty kauzy, které řeší vaši bývalí a možná budoucí koaliční partneři? Ať je to bitcoinová kauza, ať je to... Dozimetr.
2: No tady v Praze ještě teďka řešíme například podezřelé zakázky v pražských službách a ten nehorázný střet zájmů pana ředitele Patrika Romana, který prostě svým kamarádům přihrává zakázky, se kterýma chodí na kance střílet je nebo eventuálně s nima má nějaké další kontakty, třeba jim dává k dispozici svoji vilku v Liberci, tu oni mu opravujou, on jim pak dává zakázky v pražských službách mimo režim zákona. No je to prostě takové zvláštní a ano, naši koaliční partneři úplně se nehrnou do toho, že by to řešili. Ale ano, no tak my samozřejmě se snažíme jednat, snažíme se přesvědčovat i opozici, aby to řešila, protože v těch dozorčích radách těch firem, například také těch pražských služeb, je i opozice. Tam teda také zástupce za ANO, který tam je, což je pan Nepil z pražského ANO, tak ten se taky to snaží jako zakrývat a zametat tyhle kauzy pod koberec. Takže ono je to prostě složitý. To
1: je,
2: no, jako,
1: je to složité, mě zajímá, jak moc je to pro vás složité, jestli máte důvěru, jestli může vzniknout koalice, nebo jestli budete vlastně bez koaličního partnera a tím pádem nebudete schopni vládnout.
2: Ne, jak se říká,
1: je to něco,
2: jak, říká klasik, jak říká klasik, politikům se nevěří, politici se kontrolují, my naše koaliční partnery neustále kontrolujeme a snažíme se je nějakým způsobem kultivovat. A
1: no a jak si vám to asi moc nedaří?
2: Ne,
1: přišla bitcoinová kauza a tak?
2: To tak moment, aby jsme si to jako zrekapitulovali. Když se tady domlouvala v Praze koalice, tak my jsme říkali od začátku, že nebude v té radě nikdo trestně stíhaný, spolu nám tam spalo nějakého trestně stíhaného, 5 měsíců trvalo, než jsme jim to vysvětlili, ale nakonec jsme jim to vysvětlili a v radě nesedí trestně stíhaný. A trochu si tvrdit, že jako tímto jsme skultivovali tu politickou scénu. Co se týče Dozimetru, v tom nejde ani jeden člen pirátské strany, jo? To je vidět i z toho, co vychází teďka ve zprávách, kdo se jako chystá k tomu soudu a je předvolaný, že bude vyjednat, vypovídat.
1: Ale já vás toho nevidím, mě zajímá, jestli
2: tam nejsem já. Co se týče bitcoinový kauzy, jenom poslední věc, bitcoinový kauzy, tak ta vypukla v době, kdy piráti už dávno ve vládě nebyli a naopak od počátku jsme říkali, že pan Stanjura je v tom bitcoinovém skandálu až po uši a že má skončit i teď v té vládě, byť by to bylo trochu jako symbolické, protože dovoleb
1: no
2: bylo
1: jako pár
2: měsíc,
1: to, že bude končit ve vládě skončit. A zajímá mě, pokud bude v té další, no, jestli to pro vás překážka pro to, čili pokud by pan Stanjura setrval nebo byl ministrem nově vznikající vlády, tak bez vás, bez
2: to by
1: Pirátu.
2: To by bylo stejné, jako bylo s tím trestně stíhaným, co nám hocpali do té rady.
1: Pan Stanjura není zatím trestně stíhaný.
2: Já vím, ale je to jako zjevné, teď on prostě ovšem věděl od počátku, že to jsou bitcoiny od odsouzeného obchodníka s tím afgánským heroinem, s fentanylem, má v odpovědnosti boj proti praní špinavých peněz a vůbec nic s tím neudělal. Jako, takže on je skutečně až po uši v tom bitcoinovém skandálu a za nás je to jasný jako no go. To znamená, my máme transparentně schválenou povolební strategii a ta říká, nepůjdeme s ANO, nepůjdeme s SPD, nepůjdeme s motoristy sobě, nepůjdeme s komunisty a je to závazek pro všechny naše kandidáty. A tohleto je tam taky uvedeno, že nepůjdeme s lidmi, kteří jsou vězí v nějakým skandálu typu bitcoiny nebo rozimetr.
1: Tak vy jste chtěl po panu ministru vnitra Rakušanovi nějaké vysvětlení ohledně šifrovaného telefonu. Poskytl vám to vysvětlení? Jste uspokojen?
2: Já to vysvětlení jsem zatím teda nezaznamenal. Ona
1: on vás zve
2: teďka
1: na národní třídu, myslím, neděle
2: zvázva. Dneska, no, ale aha, to asi 17. tam jako zjevně teda nebudu, když jsem tady teďka u vás.
1: Ano.
2: Ale my máme letos jako samostatnou kampaň, nemáme ji dohromady se Stanem, takže s našimi lidmi se můžete potkat normálně v ulicích Prahy i v jiných městech. A teďka jsem byl například v Litoměřicích včera, například já osobně, ale pochopitelně i všude jinde se s námi můžete setkat. A tahle ta záležitost teda za mě není ještě dostatečně uspokojivě vysvětlená a myslím si, že tady je spousta otázek, na které by měli zástupci Stanu odpovědět.
1: A vy věříte, že, protože zmiňovala jste v jednom rozhovoru, že před těmi 4 lety, kdy jste měli společnou kampaň, takže vám starostové zřejmě neřekli všechno, nebo něco vám zatajili, tak kde berete jistotu, že tentokrát vám to všechno vysvětlí a nic nezatají?
2: Jo, no tak my jsme především ostražitější, bych řekl. To jsme se teda určitě poučili. Poučili jsme se jak v této rovině, tak i v tom, že musíme více bojovat za zájmy našich voličů. A to je to poučení pro nás toho vládního angažmá.
1: A jak vypadá ta ostražitost, když se chystáte znovu a nebráníte se znovu vládnout se Stanem?
2: No tak nemáme tady žádnou předvolební koalici například, to je teda jedna záležitost. Za druhé, jsme prostě, já osobně jako jsem tak nějak jako ostražitější vůči tomu, co se děje a neberu jako na lehkou váhu to, když teď vidím, že tady je ten střet zájmu ředitele Patrika Romana v těch pražských službách, jo. Nebo to, že tam mají třeba, i když jsou menší firma než dopravní podnik, tak v pražských službách je víc členů toho vysokého managementu a mají tam vyšší odměny než v dopravním podniku. A vlastně, kdyby ty počty těch vysokých manažerů a jejich výplaty klesly na úroveň dopravního podniku, tak by to znamenalo, že by mohli navýšit platy každému jednotlivému řadovému pracovníkovi, co nám tady třeba uklízí odpad v našich ulicích, třeba o nějakých více než 10 000 korun ročně, jo, což je velice zajímavé.
1: Vraťme se ke Stanu. Mě zajímá, protože pana Stanjuru jste jasně řekl, že s ním do vlády nepůjdete. A mě zajímá, jak moc pro vás je závažná ta obžaloba, která teď nastiňuje, co se v Dozimetru udělo a že peníze plynuly do kasy Stanu a tak dále, stresné činnosti.
2: Jo.
1: Nebudu to celé popisovat. Tak toto, jak moc je to pro vás jako bojovníky s korupcí?
2: Jo.
1: Piráty problém pro budoucí vládnutí.
2: Jo. No tak tu korupci páchají nějaký konkrétní lidé, kteří jsou potom obvinění v rámci nějakých trestních řízení a potom je když tak třeba posílají do vězení a podobně.
1: Dokonce obžalování.
2: Takže ještě tam je nějaký proces mezi tím samozřejmě. Ano. Ale jde o prostě ty konkrétní osoby. No tak já jsem zvědav, co se dozvíme z toho soudního procesu, který teď bude probíhat. A budeme ho asi všichni sledovat. Něco už tak jako prosakuje o nějaké té jako neoficiální kampani stanu, která byla placená tady z těch peněz z dozimetru.
1: A to, co prosakuje, vás neznepokojuje?
2: No to mě znepokojuje a proto chci slyšet ty odpovědi, které já jsem ještě teda od pana Rakušana nedostal. Potom tady ve vzduchu pluje jakási informace o jakési nahrávce, kde má zase jako být něco, ale nikdo ještě neviděl. No takže jsou tady jako samé otázky a
1: málo odpovědí. No. No tak pan Rakušan byl včera v Bratislavě na demonstraci, které svolalo Progresivní Slovensko. Byla to demonstrace Slováků proti nějakému konsolidačnímu úspornému balíčku, který chystá tamní vláda. Je to v pořádku, že se ministr vnitra, místopředseda vlády účastní demonstrace v sousedním státě?
2: Já nevím, jestli má nějaké třeba slovenské kořeny nebo rodinu na Slovensku nebo podobně, ale pokud vím, tak Stan má hlavně stejného volebního stratéga, jako má Progresivní Slovensko, takže tam bych asi hledal tuhletu vazbu. No. My se teďka soustředíme na to, aby jsme hlavně tady lidem v České republice vysvětlili, že my, Piráti, máme plán a jak ten plán konkrétně prospěje lidem tady v České republice, že budou mít levnější život.
1: My se k tomu dostaneme, ale to tu cenu, když jste ukázal, máme plán, tak mě připomněl slova pana Laciny ze Stanu, který říká, že když vidí tuhle tu tabulku, takže na něj jdou mrákoty. Tak,
2: to by mě zajímalo proč, protože starostové vlastně velice, velice věrně kopírují ten náš program. Například, když Vít Rakušan říká, že oni chtějí prosadit reformu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, tak jak si zapomíná dodat, že to je reforma, kterou tam připravil na Ministerstvu pro místní rozvoj Ivan Bartoš ve spolupráci s Transparency International. Akorát, že jsme se čtyřmi poslanci neměli jaksi sílu na to, které ta vláda notabene teda nepotřebovala, tak jsme jaksi neměli sílu to prosadit. Jo? A přitom tady, ano, dochází například k zablokování velkých veřejných zakázek, narůstá jejich cena, protože inflace, takže to zvyšuje, že prostě v konečném důsledku veřejná správa zaplatí více. A třeba Stan konkrétně se s tím potýká tady na té stavbě toho sídla pro tu vesmírnou agenturu, jo, která ustaví teda město, ale je to
1: pod radním. My se k Ivanu Bartošovi dostaneme. Já jenom ještě se bych si chtěla ujasnit, jestli považujete za vhodné, aby ministr vnitra se účastnil demonstrace v sousedním státě.
2: Tak jako občan, to... tak když tam je jako občan a...
1: Je to ministr vnitra, tu funkci
2: no,
1: si neopáře.
2: No počkejte, ale asi to oddělme, jo, tak on nemá žádnou pravomoc nad tou policií v tom sousedním státě, tak když tam chce jakoby jet a něco říkat, to ať si klidně dělá. Ale já spíš řeším tu situaci, kdy pan Rakušan asi nepochopil ten rozdíl mezi politikem a aktivistou, kdy naopak chtěl svolávat demonstraci tady v České republice. A on je ale tím, kdo má pod sebou tu policii. Tam jde jako o výrazné nepochopení vlastně té role.
1: Čili...
2: Že když to ministr vnitra zvolává jako demonstraci v tom státě, kde je ministrem vnitra, to mi přijde jako hlavně.
1: Ale myslíte, divné. Že ty československé vztahy, které už teď jsou na bodu mrazu, to, že ministr vnitra český jede demonstrovat na Slovensku, to může ještě zhoršit? Jak teď pojede za svým protějškem slovenským, když proti němu...
2: No,
1: vládě demonstroval.
2: No asi tak, si musíme říct, kolik je tam jako styčných bodů, ale...
1: Účastnil byste se vy takové demonstrace?
2: Helejte, demonstrace na Slovensku. Na Slovensku. Při na to, proti čemu by byla, bych řekl. Jo,
1: teď to ale byl konsolidační balíček.
2: Teď to byl konsolidační balíček. Helejte, nevím, jo, to by záleželo asi na té situaci a otázka, v jaké bych byl, ale je fakt, že já si myslím, že hlavně jako v tomhle čase, kdy máte 2,5 týdne do voleb, si myslím, že by spíš měl pan Rakušan se snažit přesvědčit jako místní voliče o tom, že třeba chtějí plnit ty sliby, se kterými šli do té vlády.
1: No, vy, když jste začínali tu horkou fázi kampaně, nevím, jak to nazvat, tak jste také varovali před Ficostánem, tak nějak jste to tam nazvali, že neuděláte z České republiky Ficostán, tak působí to na vaše voliče, že strašíte Slovenskem?
2: No, strašíte. Já myslím, že jako lidi, co to tak trochu sledují, mají třeba nějaké rodinné příslušníky na Slovensku, že přece jenom jsme tady nějakou dobu strávili ve společném státě, tak přece jenom si myslím, že jako vidí, kam se to Slovensko ubírá a že ta cesta vlastně jako dobrá není.
1: Kam se ubírá, pane předsedo?
2: Tak ubírá se na východ a tady tím lísáním se k Rusku pan Fico ohrožuje bezpečnost České republiky. To je poměrně jako zjevná věc a navíc ty sliby o tom, že vlastně tím, že se bude lísat k tomu Rusku, tak díky tomu tam bude nějak jako levnějc a podobně, to zcela zjevně jako teď neplatí, protože kvůli tomu tam vláda schvaluje ten konsolidační balíček a to jsou ty protesty tam.
1: Dobře,
2: tam
1: vy máte také svůj konsolidační balíček, nebo respektive my tady v České republice, ale přeci Robert Fico slíbil svým voličům, že bude dělat zahraniční politiku na všechny čtyři světové strany, což činí. Byl přeci ve Spojených státech amerických, byl v Rusku, byl v Číně a tak dále, tak nedoručuje vlastně no to, tak co voličům slíbil a proč si ho mimo jiné zvolili?
2: Ale tak to si asi řekněme, co z toho jako ti běžní Slováci mají, protože momentálně z toho mají konsolidační balíček, který výrazně zdraží jejich život. Jo? Takže tam je asi nutná tahle ta úvaha. To je prostě o tom a ten Orbán v tom Maďarsku, to je vlastně dost podobný. Oni tvrdili, že se lísají k tomu Rusku kvůli tomu, aby tam měli levné energie, ale ta realita je prostě úplně jiná. A stejně tak je tam samozřejmě ještě ten vliv té jejich kleptokracie. Jo? Takže pan Orbán a jeho rodina masivně čerpá také nějaké dotace a je to vlastně takový jako Babiš v bledě modrým. Takže
1: a to máte podložené, nebo to jsou jenom nějaké...
2: Ale to je
1: nějaké...
2: známá věc na Maďarsku tohleto, že jako familie okolo pana Orbána je významným čerpačem těch dotací. Mám pocit, že to jsou dokonce skutečně také ty jako zemědělské dotace a podobně. Teďka nevím, jestli jde o jeho zetě, nebo jak to
1: ale... Ono známých věcí veřejně je spousta, že? Ale otázkou je, co je a co není pravda. Ale mě zajímá teď ještě...
2: Já jsem v kontaktu s jako lidmi z Maďarska, i ze Slovenska, i třeba z Polska, jo, tak v době, kdy jsem byl primátorem, tak pochopitelně jsme tady udržovali i ty kontakty v rámci V4, takže že jo, my jsme i zakládali s primátory Varšavy, Budapešti.
1: A byli jste proto, byla by vaše zahraniční politika, byla by vaše zahraniční politika v případě, že byste byli ve vládě taková, jakou teď činí pan Lipavský, nebo by byla jiná, v něčem odlišná, usilovala, byli jste o spolupráci V4, jak by to vypadalo?
2: Konkrétně máte na mysli. No tak V4 zcela zjevně v tuto chvíli moc jako smysl nedává, protože tam moc jako styčných bodů vlastně není. Jo. My si musíme uvědomit to, že když jako se podíváme na ten aktuální svět, globalizovaný svět, ve kterém ty velmoci, reprezentované například americkým prezidentem, se jako vůbec nijak netají tím, že prostě oni chtějí využívat to, že oni jsou ti velcí a že budou vlastně šikanovat ty menší a slabší, tak když vidíte jako tady to, tak musí každému přece dojít, že my jako samostatná Česká republika to jako v zahraniční politice tak jako moc nevymyslíme. No. A tohle je o tom, že my máme šanci ovlivňovat to dění kolem sebe pouze jako součást silné a jednotné Evropské unie. Ať se nám to líbí nebo nelíbí, je to celkem jedno, ale v té soutěži těch velmocí šanci nemáme. Podívejte se na cla, který zaváděl Trump, kolik si vyjednala Evropa a jak dopadlo třeba nezávislé Švýcarsko. Jo? Ten rozdíl je prostě propastný, ten rozdíl je snad víc než dvojnásobný, jestli se nepletu. Takže je vidět, že ta obchodní síla vám dává prostě ten power v té zahraniční politice. To znamená, my potřebujeme být jako Evropa jednotní a silní a flexibilní taky, protože to jako tam je vidět, ta těžkopádnost Evropy, to jako ne, že ne. Aby jsme byli nějak jako konkurenceschopní v tom globálním světě a vůbec, aby nás brali vážně.
1: Tak to bychom mohli otevřít Green Deal a ETS 2 a podobně, ale to se přiznám, že teď nechci. Jen doplním, jste zmiňoval Ameriku, Donald Trump se taky lísá Putinovi, podle vás?
2: No, já myslím, že Donald Trump zjevně jako opakuje ty Putinovy narrativy, že jo. On zkoušel i to, že ty drony ruské letěly do Polska omylem, přitom to bylo asi 20 dronů. Ty je zcela zjevné, že jako to nebyl žádný omyl, že to byla cílená provokace.
1: Zase ty ukazuje, že ta raketa, která spadla na ten polský dům, nebyla ruská, ale že byla polská a tak dále. Tak zjistíme vůbec někdy, jak to skutečně bylo?
2: Ale tak Rusové se přiznali, že to drony byly jejich, takže to jako jestli to není žádný pochyb, že drony byly ruské. To, co si Rusové chtěli vyzkoušet, je reakce Evropy. Jak budeme reagovat, jednak jako po technické stránce, jak bude reagovat protivzdušná obrana, jak budou reagovat jednotlivé země v NATO, že pan Babiš tady ještě nedávno se nechal slyšet, že by Polsku na pomoc nešel.
1: Ale tak to už je stále omílané, víme, kde to bylo, že to bylo v té prezidentské debatě a tak dále.
2: No ale tak já nevím teda, jaký je názor reálně pana Babiše, když on ty názory mění, prosím, jako každý víkend říká něco jiného. No,
1: pojďme se ještě vrátit do domácí politiky. Mě zajímá váš bývalý vlastně ministr za Pirátskou stranu, pan Ivan Bartoš, který z nějakého důvodu nechce přijít do XTV.
2: Nechce, tak nevím. Asi vaříte špatný kafe, nebo já nevím.
1: Dobře, my se na to zaměříme, ale mě by zajímalo, jestli s ním počítáte jako s ministrem.
2: Jo, co se týče toho, tak já si myslím, že my nejsme teďka v stádiu, že bychom jako sestavovali nějakou jako budoucí vládu. Já jsem si všiml, že některé strany...
1: A nemáte nějakou stínovou vládu, tak jak to má třeba hnutí, ano?
2: No já jsem si všiml, že některé strany odpíchly tu svoji kampaň, že si ukázali na jako nějakou konkrétní židličku v té hypotetické budoucí vládě. My úplně touhle cestou teda nejdeme.
1: Takže my se snažíme,
2: ale my jsme připraveni. Zrovna zítra máme tiskovou konferenci, kde budeme ukazovat například naše odborníky i další, než máme jenom na těch čelních místech na kandidátkách. My jsme od začátku říkali, že budeme kandidovat jako Piráti a odborníci, že máme odborníky od nás, odborníky i třeba nestraníky, případně odborníky z jiných stran. A co se týče zítřka, tak tam proběhne tisková konference, ve které představíme ještě další odborníky, kterých my máme dost na to, aby jsme klidně obsadili celou vládu. Ale my opravdu v tomhle stádiu teďka nejsme. My jsme ve stádiu, kdy se snažíme představit to, že máme plán, o čem ten plán je. My máme konkrétní
1: plán Lacinu půjdou mrákoty.
2: Na 100 dní prvních pracovních dní vlády, 10-bodový plán, jak zlevníme lidem život, jak zvýšíme dostupnost bydlení, jak vymeteme korupční svinčík.
1: 100 dní vlády a do té vlády bude sedět za vás.
2: Budou tam sedět odborníci.
1: Tak, je Ivan Bartoš odborník?
2: My máme spoustu odborníků.
1: Proč mi nechcete odpovědět, Ivan Bartoš odborník?
2: Ještě jedno, protože to odvádí pozornost úplně jako od podstaty toho, v jaké fázi my teďka jsme. My jsme teďka ve fázi, kdy se snažíme, aby to tady všechno neschrábl pan Babiš se svými extremistickými přáteli a aby nevypukl chaos. Protože ten chaos v momentě, kdy tady kandiduje Stačilo s programem Znárodníme pekárny, ale zcela zjevně vychází, že jediný jejich koaliční partner bude ten pan Babiš, případně, který ty pekárny vlastní, tak to se jako budeme strašně divit, co tady jako bude.
1: Přeci vládnul.
2: S komunisty, no jasně. A teď konon...
1: Už tady vládnul nic takového, co tady přeci nedělo.
2: Přesně tak. Vládnul tady s komunisty a teď by mohl vládnout zase s komunisty.
1: Mluvte o sobě, prosím.
2: No, tak, no, a my tady máme tady plán na těch prvních 100 pracovních dní vlády.
1: Ale nemáte ministry.
2: Jak říkám, my máme dost odborníků na to, aby jsme obsadili klidně celou vládu.
1: Odborníky Ivan
2: zítra,
1: Bartoš. Víte kam mířím?
2: Nechte se překvapit, zítra přijďte na tiskovku, tam se podívejte, koho
1: dobře,
2: tam budeme představovat.
1: Považujete vy Ivana Bartoše za odborníka? Vy osobně?
2: Tak Ivan Bartoš tady prosadil celou řadu věcí v oblasti bydlení. Když se na to podíváte, tak díky Ivanu Bartošovi tady vzniklo 5000 nových bytů s levnějším nájmem po celé České republice za ty necelé 3 roky. Například ve Žďáru nad Sázavou už se do těch prvních bytů nastěhovali nějací nájemníci teďka. Potom vyjednal investice 10 miliard korun do první vlny projektu toho dostupného bydlení. Připravil nebo zajistil, že se připravily projekty za dalších 10 miliard korun. Jako ministr čtvrté země Evropské unie vyjednal úvěrový programy na levné nájemní bydlení. Můžeme používat evropské peníze nejenom na bydlení pro, řekněme, sociální případy, ale skutečně na levné, dostupné nájemní bydlení.
1: A máte tam i to, že spackal digitalizaci stavebního řízení?
2: Tak co se týče digitálního územního řízení, tak tam je 80% hotovo, vyřizuje to 5000 online žádostí týdně, vyřídilo se
1: byl tady pan Zimola,
2: který
1: sice kandiduje za přísahu, ale současně je starostou a říkal, že stále je stavební řízení ochromeno. Ne tolik, jak tomu bylo dříve, ale stále je.
2: No počkejte, tak bylo ochromeno kvůli tomu, že se tam nahromadily ty papírové žádosti, ty se nějak postupně odbavovaly. Digitální stavební řízení funguje z 80% a tahle vláda po odchodu Pirátů měla téměř přesně rok na to, aby dodělala těch zbylých 20%.
1: A Ivan Bartoš, vůbec Ivanu Bartošovi nějaké pochybení za digitalizaci?
2: Ivan Bartoš jasně řekl, že to byl zmatek, omluvil se za to, ale šmaria, za 6 měsíců se tady dodalo 80%. To opakovaně potvrdila jak vláda, když vyhodnocovala plnění programu, to byl ještě minulý rok. Tento rok vyšla ta zpráva Národní informační a komunikační agentury, kterou zveřejnilo MMR, už bez Ivana Bartoše, už pod novým ministrem. To řeklo, že o toho 77% plně nebo částečně, takže v podstatě furt jako se dostáváme k těm 80%. No a takže tady byl rok na to, aby se dodělalo 20% poté, co vzniklo 80% za 6 měsíců. Tak já se ptám, jako kde to je, protože to tady jaksi nevidím, jo, že by se na tom dělalo. A přitom, když by se to dodělalo, tak by žádný problém nebyl, ale místo toho si ta vláda vzala 3 roky, udělala nějakou komisi, znovu to celý přehodnocuje, přitom i ten audit potvrdil, že technologicky to je postavené správně, vlastní stát ty zdrojové kódy a Ivan Bartoš zabránil tomu tunelu za miliardu, to potvrdil
1: proto,
2: Jan Kasl. Že
1: a proto antimonopolní úřad udělal milionovou pokutu? MMR?
2: No tak když se chcete podívat, jak úřady udělují tady ty pokuty, tak se podívejte třeba na Prahu 10, ta dostala pokutu 750 tisíc teďka, mimochodem, pod vedením ODS.
1: Asi udělala něco špatně.
2: No ale, že jo, tam jde o to, že je nutné zreformovat ten úřad pro ochranu hospodářské soutěže, aby on vyřizoval ty obstrukce v těch zakázkách rychleji, jo? Protože jinak se budeme stále dostávat do téhle situace. A já vám říkám, tady bují problém, který hrozí mezinárodní ostudou, to je to stavba toho sídla té Evropské vesmírné agentury na Palmovce, kterou má shodou okolností pod sebou tady ve městě teda STAN, který mohl prosadit tu reformu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterou má v šuplíku. Za rok na to ale nešáhli, i když jim to tam nechal Ivan Bartoš v mašličkách. A dokud se ta reforma neprosadí a to rozhodování toho Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se nezrychlí, tak budeme stále narážet do stejných problémů, že stát bude chtít něco udělat, a teď je jako úplně jedno, jestli stavíte sídlo vesmírné agentury nebo děláte tady nějaký digitální projekt. Ale vždycky se tam objeví nějaký jako neúspěšní uchazeči, kteří vám do toho začnou házet vidle a budou vám to obstruovat. A protože tady jsou prakticky neomezené možnosti těch obstrukcí, tak se vlastně nikdy nic neudělá. A to je ten zásadní problém. Ale nicméně s tou
1: tak
2: pokutou...
1: A ten zásadní problém je tady u STANu, jestli jsem to dobře pochopil.
2: No ne, ten zásadní problém, pokud se bavíme o digitálním stavebním řízení, tak co se týče pokuty, tak to znamená tady v praxi, že si stát přendá jako peníze z jedné kapsy do druhé. To je úplně absurdní. Tady je nutný zreformovat.
1: Ale je to potvrzení nějaké chyby přeci.
2: Ale to Ivan Bartoš jako sám říkal, že se staly nějaké chyby a omlouval se za to. Jo? Ten problém byl v tom, že Ivan Bartoš, to, co bych řekl, že jako nejvíc podcenili, je to, že když ušetří tu 1 miliardu, což udělal dobře, je, že ta 1 miliarda bude někomu chybět. A jak moc bude někomu
1: asi
2: chybět?
1: Proto asi chápete, že se ptám na to, jestli ho považujete za odborníka, jestli ho znova vidíte ve vládě. To je celé.
2: Já jsem říkal, napsal zákon o podpoře bydlení, třeba já můžu klidně pokračovat. Prosadili jsme snížení DPH na výstavbu
1: bydlení
2: bytů.
1: Si necháme na příště. Já tady mám třeba poznámku, že v roce 2021 až 2023 klesl počet městských bytů v Praze o 504.
2: To jsou byty městských částí,
1: ano.
2: Tam ale my nemáme jako pravomoc jako magistrát. Jo? My jako Piráti, když jsme přišli na magistrát, tak tam jsme zasekli výprodej těch bytů městských částí. Naopak za mě, když já jsem byl primátor, tak se tady založila pražská developerská společnost, která připravuje nějakých 12 000 těch bytů městských, nájemních, které se budou stavět. A my teď máme připravený jasný plán na takzvaný akcelerační zóny, což je o tom,
1: ano.
2: A to není jenom
1: necháme
2: pro Prahu.
1: To ale na příště, protože opravdu jsme dlouzí, pane Hřibe, pane předsedo, moc děkuju, že jste... Ne,
2: ještě tady mám jeden graf, počkejte, ale ten je zajímavý. Za Hřiba se stvoulovalo v Praze nejvíc bytů, helejte, rekord. Nikdy předtím, ani nikdy potom, než v roce 2021,
1: dobře,
2: když jsem byl primátor.
1: Dobře, jsou moc dostupné, myslím, že 15 ročních platů je potřeba na to, aby si
2: to je pravda, mělo by se stavět ještě víc. A hlavně městské nájemní bydlení.
1: Děkuju, že jste přišel.
2: Díky za pozvání a nashledanou.
1: Naším hostem byl Zdeněk Hřib.
0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Marketo, máme tady novou zprávu, ale hlavně nové slovo, zvlášť pro ekonomku.
2: Víte, tak já budu hádat, tak třeba konjunktura nebo prosperita.
1: Tak konjunktura nebo prosperita, no tak to už jsou zapomenutý slova spíš. Ne, máme tady novotvár, nebo nový oblíbený slovo je nerůsteď. Protože jsme se dozvěděli z Německa, že po dvou letech recese ani tenhle rok se Němci ekonomicky nenadechnou a čeká něco, čemu říkají eufemisticky nerůst. Ono se to může stejně dobře vrátit k recesi. Každopádně, ono to nikdo v Česku se té zprávě nějak jako extra nevěnoval, jenomže ona je to pro Česko velmi důležitá a velmi špatná zpráva, protože my jsme s Německem opravdu pupečně spjatý ekonomicky.
0: Celý rozhovor sledujte na XTV.
3: Na XTV.
0: Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec. Vítej.
2: Děkuji za pozvání, Alex.
1: Zajímavé slovní spojení, esteticky brutální.
2: Esteticky brutální.
1: Kde jsi na to přišel?
2: No, podíval jsem se na to. Myslíš kampaně SPD?
1: No.
2: Byla esteticky brutální. Když se na to člověk podíval, tak to za prvý splnila účel, upoutala tvoji pozornost. Prostě musela ses na to dívat. Esteticky brutální byla taky, ale víš, co na ní bylo nejhoršího? Že byla pravdivá, protože se týkala to, co víme o velkém počtu Romů, jak tady žijí, jak dojí sociální stát, nechtějí se jim pracovat a tak dál. Děti dělají jako prostředek, jak získat další peníze. No a nelegální migrace, vidíme teď, jak sužuje celou Evropu, nebo sužuje, slabý slovo, trápí, máme tady terorismus, Německo sousední, vidíme, jaký s tím mají problém. A SPD to dala do své kampaně, protože v rámci politické korektnosti se o tomhle jakoby nemá a nesmí mluvit nejradši, protože je to taková ta vošklivá pravda, která je vždycky nejhorší. A teď vidíme důsledek.
1: Teď vidíme důsledek, je to vlastně i naše první téma, ČTK. Policie navrhla obžalovat Okamuru kvůli kontroverzním plakátům. Tak teď už víme, že nejsou kontroverzní, ale že jsou esteticky brutální. Nicméně četla jsem třeba v komentářích, že lidi doporučují státnímu zástupci, než podá obžalobu, tak ať se jede do Německa podívat, co se tam děje, ty jsi to vlastně popsal. Tak myslíš si, že státní zástupce požene Okamuru před soud?
2: Já se obávám, že jo, protože oni už v rámci toho trestního stíhání Tomio Okamury tak vlastně podávali nějaký námitky a oni to všechno odpálkovávali, takže se čeká, že žalobce, jak je teď za režimu Petra Fialy zvykem, to požene dál, neboli požene to k soudu. To, co se může stát, je celkem procesně jasný. Můžou Tomio Okamuru odsoudit, tam maximum jsou až 3 roky, může jaký dostat podmínku nebo pokutu. A současně s tím by mohli zkusit zakázat SPD, jako v rámci, ten zákon je napsaný tak, že se třeba jako trest dává zrušení firmy. Firma by v tomhle případě byla SPD, jenomže by musel soud prokázat, že SPD byla založená jenom kvůli páchání trestní činnosti. To si myslím, že i na dobu Petra Fialy je velmi putinovský, velmi ruský a brutální, další brutální věc. Takže by na to mohli jít jinak, dají Okamurovi podmínku, pak třeba někdo takový dobrák, jako Jiří Pospíšil, který vlastně to trestní oznámení podal, tak napíše podnět na vnitro, že by bylo dobrý zrušit SPD, protože když byl její šéf jako odsouzený, byť jenom podmínečně za extremismus nebo rasismus, xenofobie a tak dál, takže by bylo dobrý se zbavit SPD. Vnitro, kdyby ho ještě vedl Vít Rakušan, což je taky dobrák, tak by rád přidal pomocnou ruku k dílu. Museli by to poslat nejvyššímu správnímu soudu a ten by rozhodl, mohl by SPD skutečně zrušit. Precedent tady je mimochodem. Na základě podobného obvinění z extremismu nebo rasismu se zrušila už dělnická strana, která tím pádem přestala existovat. Takže to jsou možnosti, co se může stát.
1: Může, ale nemusí. Řekni, že
2: ale nemusí. Ale samozřejmě nemusí.
1: Nepůsobilo by to jako velice účelově, kdyby se tohleto všechno... Vlastně dá se to stihnout do voleb.
2: Do voleb si myslím, že ne. Byť vidíme, že naše soudy podobné případy začaly soudit najednou velmi nečesky rychle. Vys učitelka Bednářová a tak dál. A že viděli jsme tam úlohu žalobce opravdu jako urválkovskou, že je potřeba jí odsoudit. Jinak ty si řekla, nepůsobilo by to účelově, tak ano, máš naprostou pravdu, ale já ti jenom něco shrnu. Účelově už soudíme Andreje Babiše a podívej se na ty zvraty v trestním stíhání i v soudních verdiktech. Účelově se teď sepsal Lex Konečná nebo proti propagaci komunismu, přestože tady podle jiného zákona přes 30 let existuje KSČM, která je co už jenom svým názvem propagací komunismu. Tak a teď tady máme Okamuru. Já jsem s ironií říkal jenom bejt motoristama, tak čekám teď taky trestní oznámení nebo něco, protože ty ještě chybí do počtu, jak se jich zkusit zbavit.
1: Tak myslím, že Filip Turek už nějaký trestní oznámení má, ale já jsem poslouchala tvůj středeční stream a přiznám se, padla na mě potom taková tíha na mě, takový dojem, že se tady nějak utahují šrouby a teď to na mě padá zase. Nemáš něco, já nevím, něco...
2: Já to trošku vylepším, je to jménem demokracie, jestli ti to pomůže.
1: No,
2: to
1: slovo Petr demokracie Fiala. Už je teď takové, já nevím.
2: Protože, víš jak to je, jenom ti, co stojí na straně Petra Fialy, jsou demokraté a hájí demokracii a všichni, co stojí na té nesprávné straně proti Petru Fialovi, viz tady Tomio Okamura, tak jsou nedemokraté. A je potřeba s nima nějak zatočit.
1: No, vzhledem k tomu, co jsme říkali, než jsme začali natáčet o Petru Fialovi, a my ho máme samozřejmě také tady v tématech, tak si taky pěkný nedemokrat, abys věděl.
2: To jsem.
1: Tak, Parlamentní listy, nikdo to nepopřel, vedchý Seznam Černochová, poslanec sčítá. Tak jenom lehce uvedu, týká se to toho, že údajně vojáci mají zasahovat do politické debaty na sociálních sítích?
2: Je to...
1: Vojáci, armáda, je to možné?
2: Hele, v Česku začíná
1: to vůbec
2: krok po kroku
1: nejde
2: být možných tolik věcí, které předtím nebyly možné, že bohužel ano. Já jenom řeknu, ty na tebe padla tíže ze stíhání a případného odsouzení Tomia Okamury. A když se podívám na tu fotku, tady máme, tady to je vyloženě optimismus, ne, z tohohle člověka Sála, z plukovníka Foltýna. A tady se podívám na herce Vedchýho, jak drží ten dron s takovým úsměvem jako zlomyslným, jako kdyby držel nějakou bombu a říkal si ha, ha, ha, a hodím ji na vás a bude. Ale zpátky k armádě.
1: Promiň, díky Otakaru Foltýnovi máš klub, jo? Takže jsi mu vděčný?
2: Jsem. To musím samozřejmě poděkovat. Já jsem ty texty armádní čet, oni jsou dva. Jeden. První se jmenuje Karel a to by mohlo být tam.
1: Ukažme si, ale nic nenaznačujeme.
2: Nic nenaznačujeme.
1: Může to být schoda.
2: Už jenom ten název je fantastický. A druhý, který z toho vychází, se jmenuje Volby 2000, co bys řekla, 25. A je to, já jsem zažil 20 let totalitu, takže já si ten jazyk totalitní velmi dobře pamatuju a teď se ho bohužel čím dál tím víc oživu. A ono se to týká toho, že armáda vlastně chce, on je to, jak oni říkají, že nás chtějí chránit před nějakými kyberhrozbami, dezinformacemi a tak dál. Ty texty jsou tak hnusně totalitní, orwellovský, že on je to jak s pirátským vězeňským autobusem. Není tam žádný jméno předepsaný ještě dopředu, ale místo je tam pro všechny dost. A tam se mluví o jakýmsi fiktivním nepříteli zevnitř, zvenku, jednotlivci, spolky, firmy. Tam stejně tak můžeš dát politickou stranu. Můžeš tam být ty klidně, můžu tam být já. My víme, že i lidi z armády prostě na sockách pod falešnými účty už vstupují do diskuzí, ovlivňují je. Samozřejmě ve prospěch koho? Moci Petra Fialy. Takže já, když jsem si to přečet, tak jsem si říkal, Ježíš Maria, kdyby byla normální situace v Česku, tak ve všech redakcích pražských je poplach. No, poplachu došlo sice na vládních Seznam zprávách, který denunciovali koho? Posla toho, který to zjistil, a sice poslance Pavla Růžičku, který se k těm materiálům dostal, protože se dlouho v poslanecké sněmovně zabývá tematikou armády a vojenství.
1: Valášek, Jelínková, to jsou ta dvě jména novinářů. Díky takovým novinářům...
2: Pozor na ty slova, prosím tě, Alex, novináři.
1: No, v úvozovkách, no, protože dnes novinář je pomalu něco jako povl a žumpa, právě díky takovým. No, pokračuj.
2: No, a mě to samozřejmě děsí, protože z těch materiálů vyplývá, že i armáda, a teď si vím, že už máme samozřejmě vládu, její média, ústavní soud, do toho máme BIS, ta už je dávno prostě nepřiznanou vládní stranou, a do toho nám vstupuje ještě armáda jako další silová složka, která najednou má bdít nad demokratickýma volbama. V podstatě z armády se za Petra Fialy a tady Karla Řehky stává normální politická divize vlády.
1: A to se vojáci nevzbouří, řekni mi. Přeci oni jsou vojáci, slouží úplně jinému účelu, jiným účelům, než vstupat do diskuzí a ovlivňovat debatu na sociálních sítích a trolit a já nevím co všechno.
2: I vojáci samozřejmě mají nějakou svou hrdost, ale taky mají nějaký závazky, mají hypotéky, mají leasingy a tak dál. Vědí, že doba ekonomicky není snadná, takže já chápu, že přijít o práci v tuhle dobu, ku příkladu, a že opravdu tenhle režim se s tím nemaže, tak nikdo extra nechce. Zvlášť, že třeba v armádě dlouho, máš vyšší hodnost, máš perspektivu nějakého důchodu, výsluh a tak dál.
1: Co přijde s novou vládou, s novým ministrem obrany? Stínový je pan Metnar.
2: Ano.
1: Vymění si náčelníka generálního štábu?
2: No, já doufám.
1: To, že zruší Otakara Foltýna, to už všichni říkají to tak deklarujou. Jako jedním hlasem.
2: Já doufám, že zruší i tohleto celý, že Ondřej Vedchý se zase vrátí čistě k herectví. Karla Řehku, že někdo, že ho vymění, protože to, co on tady dělá a dovoluje si, teď on i tady v té dronové privátní v podstatě aktivitě, kdy se rozvídáme, že někdo pašuje z armády drony na Ukrajinu a tak dál, Ale zase nic se jakoby neděje, nemáme se to rozvědět, tak já doufám, že se vymění vláda a že samozřejmě nová vláda prostě tohle to změní a že ty lidi, kteří jsou za tohle zodpovědní, za tu politizaci všeho, BIS, armády a dalších institucí, tak že by se zase vrátí do nějakých normálnějších kolejí.
1: Tak, premiér Fiala zamířil do Německa. Echo 24 napsalo, je rozumné, že se premiéři V4 nescházejí. To musím zdůraznit. Já jsem si to četla několikrát, ten titulek. Nechtěla jsem věřit. Řekl Fiala v Berlíně.
2: Podívej se jenom na tu řeč těla těch obou premiérů, no premiéra našeho a kancléře německého. I ten Friedrich Merz se tak nějak usmívá docela sympaticky. Podívej se na výraz Petra Fialy, jeho řeč těla je tak nepříjemná. V tom už je vlastně, toho člověka si nemůžeš spojit už s ničím pozitivním. Nebo podívej se na to a řekni mi, to je takový spíš šklep než úsměv. A bohužel k tomu šklebu sedí to, co on tam říká. Za prvý, že se premiéři V4 nescházejí. To je fakt neuvěřitelný, že náš premiér, naše vláda se nechce scházet s našimi sousedy. A s tradičními sousedy, s kterými nás prostě pojí historicky mnohem víc, než s Německem a se Západem a vždycky jsme byli schopni jménem V4 hájit společný zájmy. A i na tu V4 nabalit případně další země. Klidně, ryze cynicky, účelově, ale tak to funguje v EU. A druhá věc, kterou Petr Fiala řekl v Berlíně, úplně nepochopitelná, on pochválil německý hraniční kontroly na hranicích s náma.

0: válka, tak tím, jak tam Západ začal posílat peníze a zbraně, tak tím o to více tam ještě začalo krást. Takže ten odkaz, pokud jde
1: Je co?
0: o
1: Je co?
0: něco, je čím dál tím víc. Pokud jde o korupci, byl zrazený dávno. Ale tohleto, ten zákon protikorupční, teda, který vyvolal tu i nevoli Západu konečně, tak to už jenom jako pokračování dlouhodobého procesu, kdy Zelenský utahuje šrouby a centralizuje moc. Ukrajina není demokracie. Ukrajina je skutečně jako už Zelenskýho poloautokracie, protože on mění lidi ve vládě, jak se mu zamane, uplácí je postama vlastně v západní Evropě nejradši nebo v Americe, aby se jich zbavil, aby je uplatil, aby už mu nepřekáželi v cestě. Svobodný média na Ukrajině neexistují. Tam, že je, tam je to stažený do jedné národní mediální fronty, na kterou dohlíží kdo? Tady vys Volodymyr a jeho lidi. A tohle to, co si dovolil teď, tak jenom tohle pokračování, ale kdo mu to dovolil, kdo mu to umožnil? Západní lídři, který jako předtím přivírají oči a pořád akorát říkají, přijmeme Ukrajinu do EU, kde všichni dohlížejí na demokracii v Polsku, Maďarsku, na Slovensku, mají velké obavy. A najednou jim vůbec nevadí, co Zelenský dělá na Ukrajině jménem demokracie.
1: No i Friedrich Merz se nedávno zmiňoval, že je to nepravděpodobné, že by Ukrajina vstoupila do Evropské unie před rokem 2034, což je ještě hodně daleko.
0: Jako vstup Ukrajiny do EU je konec EU, tak jak ji známe. Ukrajina tam svojí institucionální zkorumpovaností, nedemokratičností a dalšíma věcma nemá vůbec co dělat. To opravdu je konec EU, jak my ji známe a to, co EU symbolizuje i ve světě.
1: No, Robert Fico tenkrát pravil, že ano, my budeme souhlasit s tím, aby Ukrajina vstoupila do Evropské unie, ale jak začnou ty přístupové rozhovory, tak uvidí sama Ukrajina, kolik těch spojenců jí bude házet
0: No.
1: klacky pod nohy, protože si to spočítá, kolik to každý ten stát bude stát. Stát bude stát.
0: No, jasně.
1: Děkuji, že jsi přišel. Jsme na
0: Dí.
1: konci.
0: Díky za pozvání.
1: Budu se těšit na příště.
0: Já taky.
1: Podtrženo, sečteno a Petr Holec.
2: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

Čtečka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

zdravej, hraj klidně dál. Štěstí má svou cenu, kterou držíš ve svých dlaních. Kdybys malou chvíli pustil,

0: Andrej Babiš je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Andrej Babiš, kandidát, budoucí kandidát na prezidenta České republiky. Ještě to nepotvrdilo ministerstvo vnitra, tak zatím muž, který se uchází o tu kandidaturu.
1: Přesně tak.
0: Natáčíme 17. listopadu, v tuto chvíli o 1:30 odpoledne. Vy už jste podle médií byl na Národní třídě a já mám pocit, že to letos bylo nějak v klidu. Čemu to přičítáte, pane Babiši?
1: Těžko říct. Bylo to v klidu, byl jsem tam s kolegy, s paní Schillerovou, s panem Havlíčkem. Přinesl jsem 33 krásných růží a zapali jsme svíčku a dali jsme úctu těm, kteří bojovali proti tomu totalitnímu režimu. No a samozřejmě ty demonstranti, kteří tam demonstrovali a byli potom zmláceni komunistickou policií, tak je potřeba každý rok si to připomínat, tu obrovskou výhodu a změnu života, kterou ta revoluce přinesla. A hlavně my, kteří jsme žili v tom režimu, tak dobře víme, co to znamená svoboda pohybu, svoboda slova, svobodné volby, možnost podnikání a další věci, které předtím nebyly možné.
0: A co ještě dneska máte v plánu, když je to 17. listopadu?
1: Nemám v plánu, já mám nějaké schůzky, ale jinak jsem byl na ty národní a budu se dívat na televizi.
0: Proč, pane Babiši, chcete být prezidentem České republiky? Co mi nabízíte jako občanovi?
1: Tak to, co nabízím, jsme sepsali do těchto novin.
0: To já bych komplex... to přesto chtěl slyšet.
1: No, tak samozřejmě, já vám nabízím to, že my jsme jediná politická strana, která, ne jediná, SPD taky, ale my máme svého kandidáta na rozdíl od pětikoalice. To znamená, že pětikoalice doporučuje pana Pavla, paní Nerudovou, pana Fischera. No a já kandiduju za hnutí ANO s tím, že jsme měli 5 kandidátů, no a nakonec jsme na nějakých analýz a předpokladů jsme se rozhodli, že bych mohl mít šanci se dostat do druhého kola. No. A co vám nabízím? No tak nabízím vám moje zkušenosti. Znamená člověka, který vybudoval z nuly obrovskou firmu, která zaměstnává až 40 tisíc lidí, sídlí v Čechách. A v rámci toho budování jsem taky zachránil několik českých firm, které by jinak skončily. No a potom samozřejmě politickou kariéru ministra financí, který měl přebytkový rozpočet, který znižoval dluh, a premiéra, který 2 roky, ano, vedl Česko k prosperitě. My jsme předběhli v životní úrovni Itálii a Španělsko, jsme 9. z hlediska nějakých alebo životní úrovně v Evropské unii, bezpečná země, investovali jsme, podporovali jsme sport a tak dále. Takže a v těchto novinách píšu o tom, co jsme vlastně všechno dělali, ano. 9. nejvíc prosperující země, znížili jsme daně, které teďka někdo kritizuje, a úspory českých občanů za 2019-2021 stouply o 970 miliard, podporovali jsme zdravotnictví a tak dále. No ale co je nejdůležitější, je, že já vám nabízím absolutně kandidáta, kterého nikdo nemůže ovlivnit. Ano? Takže já nebudu mít žádné sponzory, žádné biznisové skupiny, žádné lobbystické skupiny. Mě bude financovat hnutí ANO, ještě musíme odpočítat ty náklady za ten obytňák. No a člověka, který má zkušenosti, který i toho prezidenta zastupoval v světě na intronizaci japonského císaře, na zasedání NATO, v OSN a tak dále. A vlastně tady jsem i v těchto novinách u prezidenta Trumpa, i s mojí paní, takže si myslím, že jsme nedělali ostudu, takže já jsem schopen vlastně tu funkci prezidenta vykonávat okamžitě. Jo? Takže tady v těch novinách píšu o tom, jak jsem na tom se zdravím, tady píšu o nadaci Agrofertu, která rozdala lidem víc než 700 milionů korun.
0: Kolik, pardon?
1: Od založení teďka bylo 10 let, tak myslím, že to víc než 700 milionů korun.
0: 700 milionů.
1: Ano, ale co je strašně důležité, pane redaktore, že já od vstupu do politiky jsem vždycky všechno sepsal. Jako ministr financí, potom jako odvolaný ministr financí, potom jako vláda 208 dní bez sociální demokracie. Tady například jsou noviny, které jsme vydali v prosinci 21. Bylo mi ctí být vaším premiérem, kde je bilance naší vlády. Sepsal jsem o tom knížky a vždycky jsem si říkal, kdyby taková ODS měla sepsat na papír, co vlastně tady pro lidi udělala od revoluce, tak já nevím, co by tam od toho napsali.
0: No ale ODS nemá svého kandidáta na prezidenta, tak to teď vynechme. Začíná asi už ta horká kampaň, bude to trvat pár týdnů, a vypadá to, že bude ostrá. Mnozí komentátoři nebo novináři říkají, že bude i špinavá. Stojí vám to za to znovu se tímto probrodit až k té funkci?
1: Z mé strany určitě ne. Já jsem 31. října, jak jsem to oznámil, slíbil, že změním retoriku, to i dělám, že nebudu komentovat ostatné kandidáty na prezidenta, a určitě budu vést pozitivní kampaň, to znamená, říkám lidem, co bych mohl dělat jako prezident, jaké mám na to kompetence, protože ty přímé kompetence, jich tak tolik a zas tolik není. Ekonomická diplomacie, to je moje profese. Jo, to znamená pomáhat českým firmám otvírat nové trhy, hlavně v Asii nebo v Africe. A co je důležité, protože naše firmy jsou závislé hlavně od Evropské unie, tam směřuje 87% exportu. No a já jsem bohužel nestihl například zaletět do Vietnamu, kde znám prezidenta i premiéra, 100 milionový trh, takže tam by Škodovka mohla prodávat a naše strojnářské firmy a tak dále, takže by to pomohlo tým našim firmám a tam samozřejmě je to o zaměstnanosti a je to o prosperitě ty země jako takové, takže to jednoznačně, no potom tam máme Českou národní banku, kde to je přímá kompetence prezidenta, kde samozřejmě nesouhlasím s těmi vysokými úroky, které nahrávají jenom zisky bankám a vlastně znemožňují mladým lidem si pořídit byt. Vlastně hypotéky vlastně jsou 60% dolů. Znevýhodňuje to naše firmy, protože oni konkurují v Evropě a eurozóna má 1,75 a ČNB má 7%. Ano, takže ta ČNB, to je přímá kompetence. No, potom je tam nejvyšší kontrolní úřad, kde teda teďka došlo k nominaci předsedu, ale já si myslím, že tam samozřejmě to politici obsadili, jak už to mají ve zvyku, ale tam měli být odborníci, žádný politici tam neměli být a ty kompetence je potřeba rozšířit na Českou televizi, na samosprávu a tak dále, takže to jsou ty přímé věci, no ale potom samozřejmě, protože máme vládu, která se de facto nebaví s nikým, a je tady strašně moc médií, které jsou provládní a snaží se vytvářet nějaký dojem, že jak to všechno krásně funguje, tak snad, když teda pan premiér se nebaví s opozicí, tak možná, kdyby jsem se stal prezidentem, tak by se mnou mohl vést nějakou normální debatu, nejenom o Ukrajině, ale o těch ekonomických tématech.
0: Co myslíte, pane Babiši, přesně tím rozšířit kompetence na Českou televizi?
1: NKU, nejvyšší kontrolní úřad, jo, aby mohl kontrolovat Českou televizi a samosprávu. Dneska nemůže NKU kontrolovat samosprávu. No, a to jsme taky navrhovali v minulosti.
0: Řekněte mi, jak jste nesl rozhovor, který se objevil nedávno před pár dny v médiích s panem doktorem Kolářem, který neúplně k vám byl lichotivý a já jsem roky žil v tom, že vy jste si blízcí s panem Kolářem.
1: Ano. Já bych samozřejmě doporučil, aby si všichni přečetli ten rozhovor pana Koláře z roku 2014. Protože pan profesor měl v Motole v suteréně takovou místnost, kde chodili všichni a on samozřejmě je strašně šikovný doktor. Tak jsem jeden den za ním přišel a řekl jsem mu, že to přece není adekvátné jeho pověsti a jeho znalostem a teda, že by měl mít nějakou firmu a kliniku. No, takže já jsem to všechno zorganizoval, i tu firmu, i postavili tu kliniku a tak dále. Vlastně jsme to měli jako společné podnikání. No a byli jsme velice blízci jako rodiny, chodili jsme několikrát do roka na dovolené. a tak dále. No, tak mě to samozřejmě mrzí a nechci chodit do nějakých detailů. Já doporučuji si přečíst tenhle rozhovor, kde samozřejmě i Pavel Kolář mluví o tom, že léčil Václava Havla. A tady otázka, také jste si byli blízcí, myslíte si, že by tyhle dva lidé dokázali si porozumět? A on říká, bylo období, já byl u toho, kdy se Havel a Babiš potkali a myslím si, že v určitých věcech si rozuměli. Ano, to je pravda. Pavel Kolář byl můj kontakt na prezidenta Havla a byl jsem taky na jeho narozeninách jako host. A taky pan prezident Havel psal dopis Adamovi Michníkovi do Polska, kde mě podporoval jako podnikatele, takže to je pravda. Já vím, že plno lidí teďka bude křičet, že to nechtějí slyšet, no ale to, co pan profesor teď řekl, já tomu moc nerozumím, ale...
0: Je to předvolební záležitost?
1: Je mi to líto. To já nevím, jako, to neumím posoudit. Mm-hmm.
0: No, vy jste řekl, že budete pozitivní ke všem ostatním kandidátům, tak buďte pozitivní. Co byste řekl pozitivního o takovém panu Fischerovi třeba?
1: Ne, já jsem řekl, že povedu pozitivní kampaň. Že teda ty ostatní kandidáty nebudu ani komentovat, protože někteří se připravují dlouho. Jeden se připravuje 4 roky, jedna paní, co tam je, se připravuje 3 roky. Pro ně je to zásadní, aby uspěli. Protože samozřejmě moje největší výhoda je, že já skutečně tam jdu proto, abych v první řadě bojoval za zájmy České republiky a českých občanů. No a někteří ty kandidáti mají různé sponzory, jsou tam různé vlivové skupiny, biznisové skupiny, takže tam samozřejmě je to o něčem jiném a oni musí uspět, protože už mají nějaké ty závazky a to samozřejmě není dobře.
0: Existuje nějaký průzkum nebo analýza, jak moc do té prezidentské volby vám může zasáhnout ten soudní proces kolem Čapího hnízda?
1: Ne, tak samozřejmě ty moji kritici o tom stále mluví, že kandidují kvůli tomu, ale je to nesmysl, protože v podstatě, i kdybych uspěl, tak ten soud bude pokračovat a nemá to na to žádný vliv.
0: No ale já se ptám na něco jiného. Jestli předpokládáte, že to s tou kampaní nějak zacloumá, protože vy mluvíte s občany, jezdíte po městech, to sledují na Facebooku, tak co vám ti lidi říkají? Má to na něco vliv? A nebo říkali, my bychom vás volili, kdybyste nestál před soudem?
1: Oni se na to ptají samozřejmě, ale já jsem při tom oznámení ty kandidatury jednak řekl, že povedu pozitivní kampaň a že počítám s tou mediální štvanicí, protože v rámci toho soudu samozřejmě ty média přinášejí informace, které jsou účelové. Jo? Veme si teďka velice aktuální článek o panu Wollnerovi z Reportéru. Každý den, když byl soud, tam chodili reportéři, aby udělali nějakou negativní reportáž. Takže samozřejmě média jsou na straně vlády, média už si vybrali asi prezidentku, takže tam je to jasné a já jsem 31. října řekl, že počítám z mediální štvanici a ta je každý den Seznam zprávy, něco přinese, že stavím nějaký barák, nesmysl, ano. No a je to vidět, jak jsou ty rozhovory, informace účelové. Jo, mimochodem i ten rozhovor profesora Koláře vyšel na Seznamu, takže Seznam zprávy jednoznačně dlouhodobě antibabišovské médium. No a hlavně je zajímavé, že oni vědí dopředu, co já budu říkat, jak se budu chovat, jak budu agresivní a ty debaty a není to pravda, protože zkrátka to ani nenastane. Protože ty debaty probíhají a já tam nejsem, ale oni o mě mluví. V Romově padlo jméno Babiš 30krát. Jo, na právnické fakultě to dopadlo tak, že tam byl Prchal, nevím, proč tam byl, a zase je to o Babišovi. Takže vlastně tam ty debaty jsou o tom, že všichni jsou proti Babišovi, všichni se budou vymezovat a já chodím na debaty s lidma. Takže příští týden od 21. jedu 5 dní v kuse, budu navštěvovat zase regiony, Jihočeský kraj, Vysočina, i Severomoravský, myslím, a Jihomoravský.
0: Ostatně to, že protikandidáti mají anti-Babiš jako hlavní téma, tak to je věc, která vám přece v minulosti pomohla v těch kampaních.
1: Tak jeden kandidát původně tvrdil, že kandiduje proto, abych já vlastně se nestal prezidentem. No. No. A o tom, že já kandiduju, se rozhodlo 15. října. My jsme skutečně měli 5 kandidátů a důsledně jsme to analyzovali. Takže teďka změnili retoriku a tvrdí někteří, že tam byl za covidu nějaký chaos a tyhle nesmysly, takže je to takové málo důvěryhodné. Oni tam hlavně kandidují proto, aby vyhověli těm, kterých jsou loutky. O to jde. To jsou loutky některých vlivových a biznisových skupin a tak to zkrátka je.
0: Kterých?
1: Ne, ale to já nechci jako tady řešit. Já bych řekl, že budu pozitivní.
0: Pozitivní, dobře. Když jste zmínil to covidové období, připustíte, že vaše vláda v té době udělala některé věci špatně? Mělo být něco ale, jinak?
1: Samozřejmě, ale řekněme si, jak jsme začínali. V únoru, v lednu 2020 nám hlavní hygienička řekla, že nějaký virus v Číně nikdy nepřijde. Mm-hmm. Kolik bylo na zásobách státních hmotných rezerv roušek? 10 tisíc. Když jsme končili, tam bylo 160 milionů kusů zdravotnického materiálu. Hygieny, laboratoře byly zprivatizované, hygieny byly roztříštěné, nikdo to neřídil, byly tam nízké platy. My jsme vůbec nebyli na to připraveni. A samozřejmě nikdo to neznal, nikdo ten neznal a po bitvě je každý generál. Já můžu jenom říct, že my jsme s maximálním nasazením dělali všechno, aby jsme ochránili životy našich občanů. Ano, já osobně jsem bojoval za to, aby jsme koupili oxygenátory z Nového Zélandu, postele od Linetu, vakcíny, Bamlanivibab. Psali jsme všude, telefonovali jsme všude a hlavně ta vláda, když byla ta krize, tak zasedala i 24 hodin denně. Takže to byla skutečná krize, kde jsme bojovali za ochranu našich občanů a zkrátka ano, je pravda, že byli tam různí odborníci, ano, a různé návrhy. Já jsem měl v kanceláři profesora Berana a profesora Primulu, oni spolu seděli 6 let v jedné kanceláři a každý měl na to jiný názor. Když řekl Primula, že to bude 2 roky, tak jsme si říkali, no to snad není jako možné. No a de facto ve finále měl pravdu. Ano, všichni kritizovali Švédsko, že teda nedělal lockdowny, ale nikdo, a my jsme byli vlastně odkázani na doporučení těch odborníků, profesor Chlíbek a ministerstvo zdravotnictví. A ty ministři, kteří tam byli, byli různí. Blatný byl striktně, chodil na vládu, řekl, buď to takhle bude, nebo končím. Jo? Primula dopustil nějaké debaty, protože všichni ministři lobovali za to, aby nebyl lockdown v jejich rezortech. Ano? No a Adam Vojtěch samozřejmě taky, ale ano, dneska otázka je, jak to bylo vykazováno a tak dále. Ale já myslím, že jsme udělali maximum pro to, aby jsme ochránili lidi a to byla skutečná krize. To byl skutečně boj o minuty, o hodiny, sehnat vůbec ty roušky, respirátory. Dělali jsme maximum.
0: Co vám jde hlavou, pane Babiši, když třeba někde na internetu, na serverech, v diskusích se lidé vrací k tomu pojmu, který se tolikrát omílal a zní přesně Babišova drahota.
1: No tak ano, oni všichni říkají, že když bych šel do debaty s těmi kandidáty, jak tam budu reagovat. No. No, tak se podívejte na tu debatu, myslím, že na CNN před volbami, když pan premiér Fiala mi říkal, že já mám nějakou drahotu. No? Já mám nějakou drahotu. No samozřejmě to nebyla Babišova drahota. Ano. Ale my jsme proti té inflaci bojovali, proto jsme zrazili v listopadu a v prosinci DPH na elektřinu, plyn a teplo z 21% na nulu a byla negativní inflace. Ano. Takže a mě tam napadal emisní povolenky a já jsem byl aktivní, já jsem psal. Ano. A já teďka neříkám, že to je Fialova drahota, já říkám, že tahle vláda vlastně zdaňuje občany inflací, protože do konce října mají o 112 miliard vyšší příjem z té inflace a tyhle peníze nechce použít, aby lidem pomohla v cenách energií. Vždyť to, co předvedli s tím windfall tax, nebo to zastropování, kterému se bránili celé léto, až konečně, já jsem jim to říkal 18.2., že mají zastropovat. Vždy to řešení bylo jednoduché. Měli zastropovat cenu u výrobců elektřiny, u ČEZu na 1500 korunách a všichni občané, firmy, živnostníci by jsme měli levnou elektřinu, jak to mají ve Francii nebo Portu nebo v Španělsku. Oni místo toho, jim to samozřejmě vyhovuje, ta inflace, protože mají vyšší příjmy a oni se tváří, že s tím nic nemají společné. Ale ono je to vlastně zdanění, to je inflační daň a ta vláda nepomáhá, všechno trvá, mluvili o tom, že bude nějaké evropské řešení, žádné evropské řešení není, všechny členské státy se už dávno postarali o svoje firmy a nebo zaměstnavatele nebo občany, ale jak mají naše firmy konkurovat Evropské unii, kde vyvážíme 87%, když ty ostatní mají výhodu v nízkých úrocích a samozřejmě v cenách elektřiny, nebo mohli buď zastropovat, nebo mohli znížit DPH, například u potravin, pohonné hmoty, taky jsme to navrhovali, ale oni s námi se nebaví, nemluví s námi a potom samozřejmě to dopadá na lidi a na firmy a je to samozřejmě špatně.
0: Pane Babiši, jste jeden z lidí, o které si teď píší diváci sledující živé streamy moje na kanále Xaver Live na YouTube. Byl byste ochoten ještě před volbami přijít některou neděli večer a odpovídat na dotazy diváků?
1: Určitě, určitě. Tak já rád chodím mezi lidi, já jsem se nikdy nebál, já jsem schopen všechno vysvětlit, vždycky jsem k tomu tak přistupoval.
0: Tak vám nabídnu nějaké termíny a děkuji za to, že jste přišel, nashledanou.
1: Jo, děkuji za pozvání.
0: Naším hostem byl Andrej Babiš.
2: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz. Posloucháte rádio Xaver.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Podtrženo sečteno a dnes Petr Holec, zvaný Adonis. Vítám tě.
2: Adonis, Xavere, díky za pozvání.
1: Ano, jahoda zůstala doma, tak to dneska beru já. Kdyby náhodou diváci nevěděli, o čem je řeč, stačí se podívat na včerejší Vlzunku a hnedka budete v obraze. Tak včera jsme si připomněli výročí smutné okupace. Chceš k tomu něco říct?
2: Asi jenom dvě věci. Za prvý, mě to vlastně frustruje strašně, že my slavíme výročí a jakoby den národního ponížení a porážky, což byla okupace vojskama Varšavské smlouvy v roce 68, víc třeba než výročí založení státu, který byl záhy úspěšný. To mě docela vadí, je to nějaká charakteristika, abych řekl, menších národů, že oni dokážou slavit porážku, protože nemají moc těch velkých vítězství. A druhá věc je, říkal jsem si, s čím přijde náš prezident Petr Pavel vzhledem k jeho minulosti, protože to je asi jediný obhájce té sovětské okupace z roku 68 před listopadem, který je mezi politiky. A on měl odvahu vystoupit s tím, ať nepřepisujeme historii. Tak já jsem si říkal, jakou historii myslí, jestli tu, co přepisoval on do roku 89, nebo jakou. Trošku jsem se o něj bál v tenhle ten choulostivý den, aby nedostal ráno na Hradě špatnou komunikační kartu.
1: A nedostal,
2: tu přelistopadovou. Ne? Dostal tu polistopadovou.
1: Tak je to v pořádku. Tak, ale dobré zprávy. iDnes.cz, vládu chce sestavit rychle a bez předběžných podmínek, říká Pavel, tak ústava se asi nezměnila, že? Tak sestavovat nic nebude, ale nicméně asi je z toho zřejmé, že nebude nijak otálet a klást si podmínky, což jsme v minulosti mohli číst.
2: Alex, já se s naším panem prezidentem díky jeho minulosti vracím před rok 89 a sice do éry čtení mezi řádky, takzvaně. Což je charakteristický pro totality a nedemokratické režimy. A tohle to je jeden z rozhovorů, který on dal, a tady z toho titule vládu chci sestavit rychle. Já jsem totiž ten rozhovor taky čet samozřejmě a tam jsou skryté věci mezi řádky, jak se říká. Dva dny předtím dal rozhovor pro změnu, já nevím, si vládním novinkám nebo Seznamu, kde říká opak a klade si ty podmínky, že bude mít problém jmenovat do vlády někoho ze stran politických, které mají to referendum o našem členství buď v EU nebo NATO. Což znamená, že to bude blokovat. Ale i v tomhle rozhovoru on říká, že by chtěl sestavit vládu, nebo aby vznikla vláda rychle a že by to mohla být vláda menšinová a stabilní, což můžeme číst mezi tím, že on do toho skutečně bude zasahovat tím, že možná počítá už s vítězstvím ANO a bude se snažit, aby vznikla jednobarevná vláda ANO, vyšoupnout ty třeba SPD a stačilo z vlády, odblokovat je opravdu, a pak strčit v podstatě do vlády klidně nepřímo někoho z té současné jeho vlády, že by to nějak tolerovali. A takže by zabetonovali v podstatě jednobarevnou vládu ANO a tolerovanou nějak třeba STANem, což je jeho strana, což samozřejmě smrdí prostě vybouchnutým papiňákem, protože on by tím ANO v podstatě zbavil schopnosti vládnout, on by nebylo schopný splnit svoje hlavní volební sliby. No, to by Andrej, jenom Babiš musel vládnout jako Petr Fiala a zradit všechny svoje volební sliby.
1: Promiň, že ti do toho chci zasáhnout, ale přeci Rakušan, Fiala a tuším, že Pirát Hřib se mají přeci sejít někde na pivu a odmítnout spolupráci s Andrejem Babišem. Tak jak to potom půjde to tady s tím přáním Petra Pavla dohromady?
2: To je přeci úplně jedno, co oni řeknou. Petr Fiala je lhář a zrádce. Vít Rakušan je moci chtivej. Ten to udělá. Já úplně vidím tu situaci, jak se připravuje po volbách. Už se nám ohlásili i chvilkaři, kteří řekli, že když vyhraje ANO, po volbách nás čekají demonstrace, bude Letná a vytvoří se situace, atmosféra v zemi, kdy vlastně někdo, a úplně vidím Víta Rakušana před sebou, s tím, jaký on je opravdu levák, tak přijde zachránit republiku, jak se říká, na nátlak ne tady toho člověka, ale jeho investorů, kteří jsou investoři antibabišovské opozice.
1: No, že není v ulicích Miloš Chvilek v době bitcoinové kauzy, že?
2: No to ne, tak to se nic neděje, to nevadí.
1: No ale na našeho pana prezidenta míří žaloba. Bývalý rektor ČVUT žaluje prezidenta kvůli svému odvolání.
2: Tohle je geniální. To se může stát opravdu jedině za Petra Pavla. Jo? To je jako když se, on je první prezident, který podepíše zákon důležitý a řekne, a teď se půjdu udat k ústavnímu soudu, protože mi to přijde nějaký neústavní. A on prostě jede dál v tomhle. A Tohle je fakt. Jedním z těch jeho investorů nebo loutkařů je Petr Kolář. Petr Kolář,
1: zde přítomný,
2: těžil prostě ČVUT za jakési konzultace, asi zbytečný, co by tak asi radil ČVUT, no a za to bral miliony z našich peněz, z eráru. Teď mimochodem furt se rozvídáme, jak ve školství chybí peníze, ne? Učitelé měli mít 130% platu průměrného, nemají ho. No, ale pro některé tam je peněz dost, jak se zdá. No a rektor byl odvolaný tady prezidentem i kvůli tady tomu pánovi. Chápeš to? To prostě, to bys nenapsala. Kdyby jsi řekla, že napíšeš nejlepší politickou satiru, tak tohle nenapíšeš.
1: No a proč Petr Kolář nezařídil u Petra Pavla? Myslím, aby ho neodvolával. Toho rektora.
2: No ono už to prostě nešlo. To už byla kauza, která se táhla prostě díl a on to prostě nezmák. Oni to nezmanežovali. Je to správná otázka. Člověk by si řekl, Petr Kolář teda, kdyby byl zdatnej, nebo zdatnější opravdu, tak to zařídí, aby to zamázli takhle. Ale vidíš na nich, že oni si nechají utíct spoustu věcí, což značí jejich neschopnost. No a z toho máme takovouhle kauzu, která opravdu nemá obdoby.
1: Jak myslíš, že to dopadne?
2: Já nevím, jak to může, nejsem právník, nevím, jak to může dopadnout. Pro mě už vlastně jako je to hotový tímhle, že vůbec takováhle situace nastane a jenom ukazuje to, jak prezident Petr Pavel se vlastně vymyká úplně všemu, co jsme tady měli do téhle doby na Pražském radě. Myslím, všem těm prezidentům, třem polistopadovým předním, Václavu Havlovi, Václavu Klausovi a Miloši Zemanovi, za nich se nic takového nikdy nestalo. Přesto i média nasazovali psí hlavu, nebo minimálně Klausovi se Zemanem. A teď tady máme toho správního prezidenta a děje se tohle a tady ta zpráva projde jakoby nic.
1: No ono se, ano, přesně tak, ono se hlavně nic neděje.
2: Ne.
1: Tady nám žalují pana prezidenta a je ticho. No a ty jsi zmínil Václava Havla, ale mají společného Dalajlámu přeci. Petr Pavel.
2: Máš společného Dalajlámu, no. Akorát je tam velký, já bych řekl, principiální rozdíl. Já si myslím, že u Václava Havla to byla upřímná naivita, opravdu. Že ono měl něco společného a proto on nebyl praktik v politice, nevěděl moc, co je ekonomická diplomacie a tak dále. Byla jiná doba. Tohle to je jenom, v podstatě musím říct, levák. On to zneužívá, hraje si na Václava Havla, ač má úplně antihavlovskou minulost. A dneska už nám to škodí ekonomicky. Prostě i za Václava Havla byla Čína v úplně jiný geopolitický a ekonomický pozici. Dneska my bychom Čínu potřebovali, naši průmyslníci a majitelé firem brečí, že vláda nedělá ekonomickou diplomaci, že Čínu odpuzuje od nás. Vidíme, jak je zdatný Viktor Orbán v Maďarsku, kolik natáh investorů čínských. Ale tady děláme tohleto. Vlastně on se zkouší vracet do havlovské éry raných 90. let. A je to směšný. A ještě škodlivý, bohužel.
1: No, byl tady v pondělí na rozhovoru pan Pecina, bývalý dvojnásobný ministr vnitra, říkal, že jsme v Číně vyřízený, že no. Tam měl pobočku a poté, co začali mířit politici na Tchaj-wan, tak i zavřeli.
2: Tento ví bohužel velmi dobře, na vlastní kůži.
1: Na vlastní kůži, přesně tak. Podělil se o své zkušenosti. Tak a bitcoinová kauza zde, první zprávy CZ, Blažek brojí proti policii, brání spravedlnost nebo sebe? Otázka nastolena.
2: No, na tohle to je další fascinující kauza. Vem si, že celý ten Fialův bitcoinovský domeček z karet falešných se zroutil tím, co se stalo těma událostma posledního týdne. Policie zatkne největšího vládního mecenáše, zabaví bitcoiny za miliardu, který přijal Pavel Blažek. Mecenáš je obviněný z praní špinavých peněz, ale v souvislosti s přijetím toho daru. A Eva Rekroá, ta teda místa vyšetřila, jak říká, co se vlastně stalo, tak nám posílá fotky v plavkách z dovolený. A teď ještě proti ním vytáhne strůjce toho všeho, mimochodem, můžeme říct, politický táta Petra Fialy, který ho politický fakt udělal, protože je to politický vládce Brna. A teď začne chránit sám sebe, ale víš proč to je? Ono vlastně už se mluví o tom, že i on může být trestně stíhaný s Jiříkovským, protože on v podstatě pomohl prát ty špinavý peníze tím, že to přijal. A je to člen vlády, je to vládní kauza, ne jak Petr Fiala se nám snaží namluvit. To není žádná vládní kauza. Já jsem si to vždycky myslel, že ministerstvo spravedlnosti je součástí vlády, ale za Fialy možná ne. No a teď je všechno jinak a Pavel Blažek vyrazil do boje za svoji záchranu, ale znovu se musíme vrátit k tomu. Viděla jsi nějaký ohromný mediální tlak v těch vládních médiích proti Pavel Blažek už rezignoval, tak i proti němu, ale proti ministru Stanjurovi a premiéru Fialovi, který oba o tom věděli, to se přiznali, a premiér Fiala památně řekl, že mu o tom Pavel Blažek řekl a že to bral jako jakousi historku. Tak teď máme historky z podsvětí, už regulérní, který by asi nedal dohromady ani Tarantino, a to je borec přes podsvětí.
1: No a stát se má připojit k žalobě na Jiříkovského.
2: To je geniální. A vem si ještě, že to je zabavený. Čili oni nám od začátku zkoušeli nalhat, že je to vlastně pro stát plus pro nás. Teď už vidíme, že to bude obří mínus, protože tam ještě budou ty úroky jako z té investice, kterou ty kupci bitcoinů s ní počítali, protože už je tam zhodnocení od té doby. Takže to bude klasický fialovský mínus, který nám ale pořád prodávají jako plus. Někteří už nejsou schopní tak lhát z vlády a říkají, že to bude nula. I to je lež samozřejmě. Ale znovu, to je geniální kauza. A vidíš, jak se to úplně otočilo během 2 měsíců.
1: A časová osa?
2: Časovou osu, myslím, už nepotřebujeme nikdo. To je ještě vlastně tečka toho. Vem si, že tady ještě vznikla hádka nebo pře mezi Pavlem Blažkem a jeho nástupkyní na spravedlnosti Evou Decroix, kdy na sociálních sítích, kdy ona mu řekla, prosím, že Pavle, mlč. Je to všechno od začátku špatně. Tak když ona přizná, že od začátku je to všechno špatně, tak už nic nepotřebujeme. Ale já myslím, že u Evy Decroix je asi nikdy nezapomeneme to, že najala jakéhosi koordinátora uhlíře, který měl sepsat zprávu. Žádnou zprávu nesepíše a místo toho sepsal fakturu. Dostal peníze.
1: To je taky taková zpráva.
2: Jo, je to. Je to.
1: Tak. iDnes.cz. Divím se, že zase straší Andrejem Babišem. Politolog hodnotí program Spolu. Ano, Spolu zveřejnilo program. Detailnější teprve bude, ale světe div se, je tam antibabiš. Přitom jsme slýchávali, že už antibabiš nebude, ale prý pořád funguje. Funguje?
2: Asi na nějaký opravdu tvrdý jádro, já bych řekl ultras Petra Fialy, kteří už nejsou schopni kriticky myslet samostatně, nechtějí si vlastně přiznat i svoji asi volební chybu, že tu vládu volili, nebo hlavně Fialovu koalici Spolu z nějakých úplně jiných důvodů, nebo na základě slibů, který Petr Fiala úplně zradil a vládne vlastně úplně opačně. Nejsou schopni si to připustit, to se stává, tak na ně asi vlastně už funguje jenom antibabiš, jakože je to utvrzuje v tom, to je to zlo, Petr Fiala je to dobro, tak to hodíme jemu, přestože vlastně za ty 4 roky Fialovy vlády je víceméně všechno špatně. Hlavní věci, hlavní i ukazatele ekonomický, tak jsou špatně inflace a tak dál, tak asi na ně míří, ale hlavně to ukazuje bídu té fialovské koalice, že oni fakt nemají nic jiného. Jediná motivace je už negativní motivace. Já myslím, že Petr Fiala fakt je taková žába na prameni toho Spolu i té politiky antibabišovský v tom, že on není schopný přijít s ničím jiným než s antibabišem. A je to už tak tupý. Já jsem viděl i ten jako reklamní song jejich. Ty to neviděla?
1: Ne, neviděla.
2: To se ušetřila o vysoký umění skutečně. Já vím, že žádná volební tvorba partajní nepřeje umění, to si musíme přiznat, ale tohle to je jak návrat do roku 85, jako to strašení. Je to tristní. No je to jediný,
1: to si,
2: co mají.
1: To si pustím.
2: To si pustím.
1: Tak ta domácí témata asi nejsou úplně, a on to i politolog říká, že to asi není nic, čím by se chtěli chlubit.
2: Čím by se chtěli chlubit. Oni vlastně ty neúspěchy vládní se snaží překrýt Andrejem Babišem.
1: A vlastně cokoliv by slíbili na té domácí scéně, tak jim každý řekne, prostě to neudělali za ty 4 roky, takže
2: To je jedna věc, to, jasně, a druhá věc je, že oni nejsou schopní se na základních věcech dohodnout v té trojkoalice, ale to jsou hrozně důležité věci, vem si národní měna, euro. Tak oni přijdou s tím, euro přijmeme, až to pro nás bude výhodné. Já nevím pro koho, až Iva Pazderková pojede k moři, která pro ně maká, nebo je tam.
1: No, ale 1 euro tady chtějí.
2: Jo, nejsou tam vůbec daně. Přesně od výše daní se odvíjí příjmy státního rozpočtu, od příjmu státního rozpočtu se odvíjí to, jakou politiku můžeš dělat. I to tam zamlčeli, aby vlastně asi nemuseli znovu ty sliby zradit. To je, já bych řekl, to je další fialovský podvod, tohle, co zveřejnili.
1: No mě to překvapilo už jenom ta tiskovka, kdy mají za sebou vlastně představitele opozičních stran. Jako,
2: to, je,
1: no.
2: To je vlastně pokračování satiry.
1: Parlamentní listy, to je vtip, že to máme platit. Fico odpálil bombu o Ukrajině. Velmi kladně hodnotil Donalda Trumpa ve smyslu toho, že se setkal s Putinem na Aljašce a že opravdu jedná, mluví, jedná se o míru, že jsme nejblíž v míru, kdy jsme za ty třeba půl roku byli. Tak máme to platit?
2: Nemáme to platit, já bych řekl díky za Roberta Fica, že on je, za prvý je hubatý, to je potřeba, a za druhý, on je politik, on je premiér, který hájí národní zájmy svojí země. A on to vypadá jako vtip, já se obávám, že bohužel to vtip není, že to budeme platit. A vím si, že to je nějakých 90-100 miliard dolarů, který máme zaplatit za zbraně, který se pak jenom přepošlou na Ukrajinu. A Američani, protože je vede businessman velký, Donald Trump, tak udělali to, že na to dali hned 10% navrch. A těch 10% navrch je za to, za případnou pomoc příštění toho nějakého kontingentu vojenského na Ukrajině, když by se domluvil mír, tak aby tam na to dohlíželi. Na to nemusí vůbec dojít, ale my už teď nakupujeme s tou přirážkou, už teď to vlastně předplácíme. A všichni naši lídři na to kývli a je to samozřejmě, si řekneme, to jako vážně, tak 100 miliard dolarů máme zaplatit ještě s přirážkou za něco, co se neděje. To předplatíme Američanům jak F-35.
1: Uděláme Ameriku great again.
2: To uděláme, na to makáme slušně, to si řekla hezky. A díky za to, že se ozval Robert Fico, samozřejmě, vypadá to jako špatný vtip.
1: Dobře, pomáhat se má bez pochyby, ale máme na to, to je ta otázka.
2: My na to za prvý nemáme, to je jedna věc, my se zadlužujeme. I naše vláda už si několikrát půjčila na pomoc Ukrajině, čili to je náš dluh. A druhá věc je ta pomoc

0: ještě víc naštu.
1: Co jsi neměl vědět?
0: No, že Robert Fico pojede do Číny a bude tam dělat samozřejmě ekonomickou diplomaci.
1: No bude, samozřejmě, že bude. No, my budeme lítat nad Tchaj-wan.
0: A nebo máme i na Ukrajinu, hodně se jezdí z Česka, z Prahy.
1: Byla tu úžasná dáma Eva Filipi a samozřejmě mě zajímal její pohled na to setkání, na to summit na Aljašce a řekla, Trump Evropě ukazuje, kdo je kdo, stíhačky na Aljašce byly výrazem velkého respektu. Putin nikdy nepřijme cizí vojáky na Ukrajině. Trump Evropě ukazuje, kdo je kdo. Tak odpovídala na otázku, já jsem se jí ptala, jestli je jako běžné, když Donald Trump, jak jednal s evropskými státníky a teď najednou stále říká, já jdu zavolat Trumpovi. Tak mi na to řekla, že on tak jako ukazuje, ano, kdo je kdo. Já jsem ten, kdo může jít zavolat Putinovi. Mm-hmm. Řekla jsem Putinovi nebo Trumpovi?
0: Trumpovi, jasně, Putinovi.
1: Putinovi samozřejmě. No, tak nechám tě.
0: No, komentuješ. Má Eva Filipi samozřejmě je zkušená, to za prvý diplomatka, za druhý je, chápe to prakticky a pragmaticky politiku, ne ideologicky a fanaticky, jak bohužel to chápe naše vláda a prezident. Ve všem má pravdu v tomhletom, co je tady. Mě nejvíc, já jsem Evropan, oba jsme Evropani, já mám Evropu rád a mě na tom nejvíc štve to ponížení samozřejmě, který jako eurolídři předvedli ve Washingtonu.
1: Vnímal jsi to jako ponížení?
0: No, bylo to jednoznačné ponížení. Tam seděli, jak si říkám, někde v ordinaci zubaře, čekali, až se otevřou dveře a sestra řekne, tak pojďte vy. A oni se třásli, aby nešli pod tu vrtačku. Ale to je naše volba, bohužel vlastní. My se ničíme sami a od toho se odvíjí naše geopolitická nesíla, ale nesíla. Vem si, že v roce 2010 EU měla ekonomický výkon na 92% Ameriky. Což jsme se blížili vlastně Americe a měli jsme, a od ekonomické síly se odvíjí to je geopolitická síla. Dneska jsme na 61%, ne proto, že bychom byli méně talentovaní nebo hloupější než Američani, protože my se cíleně ničíme jménem EU. A z toho vyplývá to, že vlastně dneska ztrácíme jak na Ameriku, tak na Čínu a ten summit u Trumpa to jenom ukázal, ale úplně jako v bizarních až konturách mnohdy. Jak tam opravdu eurolíři seděli, tak to jsme asi ještě nezažili.
1: A viděl jsi, všim si z té mapy? Po pravé straně, myslím, že z pohledu toho fotografa po pravé straně, co myslíš, že tam tak probírali?
0: Já nevím, ale
1: bylo děsivě.
0: Bylo mi z toho smutno. A teď víš ještě, jak oni tam jeli s tím, ještě vlastně, než tam dojeli, tak už se začaly ještě hroutit ty jejich sliby před tím summitem. Ku příkladu Británie řekla, že pošle na Ukrajinu jako hájit mír nebo dohlížet na případný mír 30 000 vojáků. A ještě než dojeli vůbec do Washingtonu, tak řekli, sorry, my jsme to přehnali trošku, spíš to budou možná 3 000. Tak jako když
1: Nula sem, nula tam.
0: A když někde jako Trump vidí tohleto, tak ten se v tom vyžívá samozřejmě.
1: A měl tam i Ursulu, neměl?
0: No, zas musíme říct.
1: Víš, jak říká nikým nevolený úředník, že on jim tak trochu jako pohrdá, taky tam měl.
0: Vzhledem k tomu, že tam byla Ursula von der Leyenová, šéfka Eurokomise, řekněme, že to dopadlo na její standardy dobře, nevypukla celosvětová válka.
1: Až tak?
0: Protože ta neschopnost jejich a zatvrzelost v Evropské unii a neochota přiznat si realitu na Ukrajině i geopoliticky a postavit se tomu čelem, bohužel je ničivá pro nás všechny.
1: Nicméně minister zahraničních věcí Spojených států amerických Rubio znova připustil, že ten mír se možná Americe nepodaří vyjednat. Mm-hmm. Co potom?
0: Potom se obávám, že prostě Rusko bude pomalu, ale jistě dál drtit Ukrajinu, až obsadí víc Ukrajiny a pak asi, Ukrajinci už toho mají sami dost. Jsou vyčerpaní ne vojensky, ekonomicky, politicky. Infrastruktura Ukrajiny je totálně rozbitá, myslím, bytový fond, dopravní infrastruktura, energetická infrastruktura. A to nejde do nekonečna. Až toho bude ještě víc takhle rozbitý té země, tak Ukrajinci prostě už sami zatlačí na to, že řeknou, dobře, tak my vám to dáme, popravte si to za vlastní peníze, my chceme ten zbytek a ten prostě budeme nějak si spravovat sami radši.
1: No jo, ale když Donald Trump od toho dá ruce pryč, tak kdo tohle to potom bude vyjednávat s tím Putinem?
0: To si vyjedná Putin, Evropa rezignuje a my to doplatíme. Samozřejmě ještě tu větší škodu, která bude potřeba na rekonstrukci Ukrajiny, protože Ukrajina je ničená i samozřejmě na těch územích, které jiné okupuje Rusko.
1: Já moc děkuju, že jsi tu byl, díky moc za tvůj komentář a budu se těšit na příště.
0: Já taky, díky za

0: Kargil.
1: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
2: Jsem ochoten vsadit dolar proti fazoli, že pokud Andrej Babiš vyhraje volby, tak Tomio Okamura bude předsedou poslanecké sněmovny.
3: A vlastně ministerstvo spravedlnosti a ministerstvo vnitra jsem četl.
2: To je jedno, co chce.
3: OK, ne, mě to baví, protože určitě jako teďko, že vlastně jsou ty motoristi, kteří jsou pořád pod těmi 5%, jestli je za to, že Turek, že se nechá fotit prostě na dálnici, jak jede přes 200 km v hodině, nevím, ale prostě ty motoristi se musí schopit a musí se dostat přes tu hranici, protože taky potom oni něco budou chtít a pak to bude zajímavý. Když tam bude víc těch lidí, jestli stačilo přeleze, taky bude chtít nějaký benefity a pak to bude obchodovat Andrej Babiš.
4: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání.

0: Radio Xaver.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den.
2: Je to tak, Xavere?
1: Je to tak.
2: A koukám na vás. Vy jste se vrátil z fronty? Jdete z války?
1: Nebo? Já jsem, a ano.
2: Jo?
1: Nebudete to věřit, že to je dobrý.
2: Super, kde jste byl? Linie dotyku?
1: Já jsem byl na linii dotyku, ale opravdu.
2: Jo?
1: Já jsem byl válčit včera o generálního ředitele České televize.
2: Ježíš, Marek Xavere, to byla ostuda.
1: Jaká ostuda?
2: Vy jste nikoho nezvolili.
1: A však kam spěcháte?
2: Co? Nebo se těšil na novýho generálního ředitele?
1: Ale tak nechte se chvilku napínat.
2: Ježíšmarja, jakoby toho sněmovna Xavere masakr, padá vláda nebo nepadá. Vy nezvolíte šéfa České televize. Já nevím.
1: No je to, pane Holče, toto musím jako někdo jednou někdy podrobně vyprávět.
2: Netočí o tom Olga Sommerová nějaký dokument?
1: Kdo to?
2: Vaše oblíbenkyně.
1: Já už ji neznám.
2: Neřekněte mi, co se to tam děje?
1: No, děje se to, že prostě rada tak zodpovědně vlastně si ty kandidáty jako proťukává, rozumíte, tam dostali všech těch pět finalistů, dostali před radou hodinu, 10 minut pro sebe a zbytek času na odpovědi. No a tak odpovídali, dva z nich vypadli s nulou hlasů, pan Ponikelský a pan Karas, jo, a pak tam byla paní Šmuclerová, podle mého soudu vynikající, dostala jeden hlas.
2: To už tak bývá, ne? To je, myslím, příznačný, ne? Pro tu volbu.
1: No, nevím, já si myslím, že to nelze říci tak jednoznačně, protože myslím, že se ti radní, nevím, jestli právem nebo neprávem, ale obávají nebo obávali revoluce.
2: Revoluce?
1: Revoluce.
2: Počkejte, kde? Jo. Jaký?
1: Sdělníky ruku v ruce pod prapory revoluce.
2: Revoluce na Kavčích horách, myslíte? Nebo v Česku? Nebo v celém světě?
1: Já jsem seděl s jedním radním o přestávce venku. Cigarety.
2: Chlebičky.
1: Chlebičky včera je slabý. Ale seděli jsme u cigárny, nikdo tam nebyl, takže jsme si mohli svobodně vyprávět. A on mi říkal, hele, když zvolíme tu Šmuclerovou, tak hrozí opravdu revoluce, spacáky a tak. A já jsem mu říkal, kolego, to přece každý chce zažít. Jak to bude taková sranda, až nás tady ty ochranky mezi tím davem budou, jak tu Bobošíkovou tam, jak budou nám dělat tu cestičku, aby jsme vešli na radu. A jak bude pan Svěrák před Kavkama a tak, a jak to všechno, kdy to zažijeme v životě.
2: Mm-hmm. Já vždy, že přesto Václava Moravce ve spacáku taky.
1: To ne.
2: Myslíte, že ne?
1: Tak
2: to myslíte z postýlku, ne?
1: To jsou lepší lidi, pane Holče, to není jako

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Moc peněz, díl 27. A naším hostem je pan Robert Vlášek, jako vždycky. Dobrý den.
2: Dobrý den, 27. díl, to nám to letí.
1: To je hezký, že?
2: Je to parádní.
1: 27. červená. A pane Vlášku, pojďme, my tady často hovoříme o těch ekonomických věcech, zejména o zlatě a ano. O věcech okolo zlata, protože to je taková, říká se, ve vaší branži předpokládám, největší jistota.
2: Jistě.
1: Investiční. Nebudeme skrývat, že tento pořád děláme v partnerství s vaší firmou Fire Gold.
2: Je to tak.
1: Ale nemohu začít jinak, když jsme u toho zlata. Četl jsem v médiích, že v Ugandě bylo nalezeno nějaké velké množství zlata, které se teď vytěží. A bude ho víc, než dosud bylo. No tak já teď nevím, co si o tom mám myslet, protože tam hrozí velký pád ceny.
2: Zneklinilo vás to trošku?
1: Tak. Trošku jo.
2: Nebyl jste sám. Je to zajímavá zpráva, která skutečně proběhla. Já bych řekl, že to je taková jako nafouklá bublina, já to hned vysvětlím. V Ugandě skutečně dlouhodobě se zlato těží. Dokonce i na tom místě, kde to naleziště teď se jakoby promovalo, že tam je. Tak Číňané tam tuším těží zlato už 5 let, je tam čínský důl, nicméně v té zprávě jedna zásadní chyba, oni tam vlastně uvedli, že to naleziště by mělo v sobě obsahovat nějakých 310 tisíc tun ryzího zlata, což by pravda, přesně jak říkáte vy, znamenalo, že by to bylo víc, než bylo vytěženo za celou historii lidstva, protože za historii lidstva bylo vytěženo nějakých 220 až 250 tisíc tun. Ale to je zásadní chyba, protože když vezmete objem té rudy, kterou oni indikují, že tam je, a vezmete obvyklou nebo minimální a maximální hojnost zlata v té rudě, která se vyskytuje na této planetě.
1: Hojnost, to je oficiální pojem?
2: Ano, v té rudě, tak se na planetě vyskytuje ta hojnost od 1 gramu po 7 gramů na tunu. A kdybychom vzali tu nejvyšší, jakoby ten nejvyšší obsah zlata v té hornině, tak by to bylo nějakých 220 tun. V tom nejoptimističtějším případě. 220 tun je sice hezké malé naleziště, ale nic zásadního. Dokonce já si troufnu říci, že v České republice víme z geologických průzkumů, že máme víc zlata. Tady máme kolem 500-700 tun.
1: Tedy se ptám, kde soudruzi novináři udělali chybu.
2: No, soudruzi novináři zjevně přijali nějakou nepřesnou informaci z nějakého zdroje, který se spletl minimálně v desetinné čárce. A pak samozřejmě už to žilo svým životem a bylo to zajímavé mediálně, protože každý se podivil, vyděsil a někteří samozřejmě pro prodejci a propagátoři papírových investic samozřejmě to potom jako podporovali, protože to bylo jako proti tomu zlatu, ale všiml jste si, že trhy neudělali vůbec nic, protože každý si to přepočítal stejně jako my a řekl, to není zásadního.
1: Budu se ptát dnes, jaké jsou prognózy a jaké vy máte z těch odborných zdrojů informace, ale pojďme udělat to, co děláme vždycky rádi v tomto pořadu a také v našich streamech společných, takzvané reklamní okénko, protože spořit ve zlatě, nakupovat zlato, to všechno vaše firma zajišťuje a vy stále tvrdíte, že to je ne železná, ale zlatá jistota. Je
2: jednoznačně,
1: to tak?
2: Jednoznačně, o tom vůbec není pochyb. Zlato je bezpečný přístav, zvláště v dobách nějakých globálních změn, zemětřesení, otřesů, turbulencí, které dneska vidíme všude možně, geopolitika, ekonomika a tak dále, tak zlato je bezpečný přístav a vidíme to na tom taky třeba, že centrální banky masivně nakupují zlato, k tomu se možná ještě dostaneme a to je ten indikátor. Takže jednoznačně zlato je bezpečný přístav, je to zlatá investice.
1: Kdo chce zlato, spoření ve zlatě, nákup mincí nebo zlatých slitků, adresa e-mailová je pořád táž a to je zlato@mincex.cz a tam se všechno napíše, včetně telefonního čísla, dostane se to do rukou zde přítomného občana.
2: No, spíš týmu, který to zajišťuje.
1: Týmu, oni zavolají, poskytnou díky XTV 30% slevu na vstupní poplatky.
2: Jednoznačně.
1: Potvrzujete?
2: To platí.
1: Podepisujete krví?
2: Podepisuju krví, dokonce v tomto období, vlastně do konce září, ty podmínky jsou ještě trošku lepší, teda do konce srpna, než budou v září, protože od září mírně zražujeme vstupní cenové navýšení, vstupní poplatek, takže určitě využít těch podmínek teď.
1: teď. Napsat telefonní číslo, to je důležité, 30% sleva a zároveň je to podpora pro XTV. Je to potřeba toto říct a nejedná se o virtuální zlato.
2: Ne, všechno je to zlato fyzické, všechno ten zákazník buď si nechá poslat domů, nebo je uskladněno u nás v podobě těch zlatých účtů, které umožňují nejenom si odložit peníze do zlata a zhodnotit, ale také z nich platit zájemně za zboží, za služby, tak vždycky to zlato tam fyzicky leží.
1: A adresa zní?
2: Adresa mailová zní.
1: No, pane Blášku.
2: No, vidíte, to jste mě zaskočil.
1: No, tak to zkuste.
2: Je to mince X?
1: Je to zlato, zavináč.
2: Mince X?
1: Mincex.cz. Do příště.
2: Naučit. Jednoznačně.
1: Jaké jsou prognózy?
2: Než se pustím do prognóz, které rád sdělím, já bych jenom zrekapituloval trošku vývoj. To je možná důležité, protože spousta lidí si říká, ten vývoj je velmi pozitivní u toho zlata, může to trvat do nekonečna, protože my když se podíváme, tak za poslední 2 roky zlato vyrostlo 80%, za posledních 12 měsíců je to 41,8%, za 3 roky je to 66%, řeknu, a za 19 let, kdybych vzal trošku delší horizont, je to 635,05%, přesně. Takže ten vývoj je velmi jako pozitivní a nové rekordy vlastně převyšují ty staré rekordy. Takže to je stav, který tady je. Teď zlato mírně koriguje aktuálně, lehce o nějaký 1,5%, lehce zlevnilo, což je ale obvyklý vývoj vždycky po nějakých maximech. Takže to je vlastně takové optimální nákupní okénko, které se vždycky otevírá v té růstové fázi. Co se týká prognózy, tak ty prognózy jsou, že do roku 2030, a jsou to prognózy, řekněme, takových jako světových jako analytiků a investičních společností, ten průměr říká, že to zlato by mělo být něco kolem 5 až 6 tisíc dolarů za trojskou unci. Což dneska jsme nějakých 3250, řeknu. Takže ta prognóza je velmi jako pozitivní a je potřeba si říci, proč je takhle pozitivní. Co vlastně ovlivňuje tu cenu zlata, proč stále roste, proč od roku 2008 velmi zrychlil růst ceny zlata. Je to proto, že vlastně to zlato ovlivňuje několik faktorů, řekněme takových 6 základních faktorů. První faktor je tisk nekrytých peněz. My víme, že dneska peníze nejsou kryty vůbec ničím, ať už dolary, koruny a tak dále. Ad absurdum, kdybychom to převedli do důsledku, tak jsou kryty vlastně jenom tím, co ty státy vlastní, a to jsou ty velké dluhy, ten svět je předlužen. Takže vlastně není tam žádná reálná hodnota. To je první věc, tisk nekrytých peněz. Druhá věc je růst globálního dluhu, to s tím hodně souvisí. To znamená, ten dluh se stává nesplatitelným. Třetí vlastně taková oblast, která to zlato ovlivňuje velmi zásadně, geopolitický vývoj, geopolitické napětí, a my vidíme, že dneska to napětí, kam se podíváme, tam ho vidíme, ať už je to Ukrajina, Rusko, ať už je to Blízký východ, Gaza, nebo napětí USA, Čína, potažmo BRICS. Potom je to poptávka centrálních bank. Centrální banky nakupují masivně, několik let po sobě jejich nákupy trhají rekordy a překonávají 1000 tun za rok, což je hodně. A potom to jsou taky obchodní války. A ty obchodní války my také vidíme. Vidíme celní přetahování, celní licitace Spojené státy versus zbytek světa. A to jsou všechno faktory, které bychom mohli popsat jako nějaké turbulence, jako nějaký neklid v tom světě. A to všechno působí na zlato.
1: No a z čeho tedy čerpáte tu prognózu, protože vy jste řekl 4 až 6 tisíc.
2: 4 až 6 tisíc dolarů za trojskou unci.
1: Za trojskou unci, což je skoro...
2: Násobek.
1: No, násobek. Teď je 3200 třeba, ne?
2: 3250, řeknu třeba.
1: No, protože, jak jste říkal, zlato mírně korigovalo. Já říkám, že kleslo v ceně, ale to je, abychom se nebrali za slova. Z čeho vychází to? Vy to říkáte, neklidná doba války a tak. Co když to všechno se nějak pořeší? Co když na světě zavládne mír, nebudou cla, nebudou obchodní války, nebudou skutečné války, nebudou se nakupovat, vyrábět zbraně. Teď jsem jak Karel Čapek.
2: Já to poslouchám.
1: No, pozorně. A co teda se v tu chvíli stane? Zlato půjde dolů?
2: Když se podíváte do historie a podíváte se na to, jak se vyvíjela cena zlata od roku 1971, bych řekl, když vezmeme fakt dlouhý horizont pro diváky, aby chápali, jak se to vyvíjí, tak tam trojská unce stála 35 dolarů. V 80. letech jsme byli kolem 300 dolarů za trojskou unci před 2008, před první velkou finanční krizí, to bylo 2000, to bylo 850 dolarů za unci, pardon, ve 2008, a dneska jsme na těch 3250.
1: V rozbouřeném světě.
2: V rozbouřeném světě.
1: Ale v rozbouřeném světě, počkejte, ano. V rozbouřeném světě, vy jste řekl před chvílí 41,8 za rok. A někdo říká, to se nemůže opakovat, říkají zase jiní, vy říkáte, to se naopak může opakovat, ještě v mnohem větším rozsahu. A moje první otázka zněla teda, jakým způsobem se ta válka a ta obchodní válka to vytlačí, jakým mechanismem. A druhá otázka, když to všechno skončí, světem zavládne mír a klid, žádné celní války. Nebudou pan Trump se usmíří s panem Putinem, u toho mírně pofackuje představitelé Evropy, kteří srazí podpatky, stejně tak jsou druh Zelenský a bude klid. A v Gaze to nějak vyřeší.
2: Co udělá? Všichni bychom si to přáli. Všichni bychom si to přáli. Úplně jsem se zasnil, jak jste o tom hovořil. Nicméně, tyhle ty faktory, pokud jsme zmínili to geopolitické napětí, jsou spíš těmi menšími faktory, které jenom zvyšují ten růst, tu dynamiku. Ale tím základním faktorem, co žene tu cenu zlata nahoru od toho roku 1971, bez ohledu na to, jestli je zrovna válka nebo není, je ten faktor toho, jak fungují dnešní peníze, jak fungují dnešní měny. To znamená, že ty peníze jsou nekryté od roku 1971 a že vlastně my budujeme tu prosperitu, kterou jsme zažili v minulosti, na virtuálních hodnotách, že vlastně vyrábíme peníze z ničeho, vyrábíme deriváty z derivátů, úroky z úroků, ty reálné hodnoty tam nejsou. A protože je to celé umělé, tak žijeme vlastně jako na dluh, roste nám ten globální dluh a jsou tady nekryté peníze. A to je ten úplně základní faktor, který právě z toho zlata jako z bezpečného aktiva dělá něco, co nakupují ty centrální banky, co kupují ty privátní banky, protože se pojišťují proti nestabilitě celého toho finančního systému. A to, že potom přichází, řekněme, geopolitické napětí, že přichází zvýšená poptávka centrálních bank, že přichází jako ty obchodní války, to jenom graduje tu věc, ale ta podstata je v samotném fungování toho finančního systému. Prostě my tady máme něco, co považujeme za hodnoty, co žádnou hodnotu nemá, když to zjednodušíme. A to zlato jí prostě má a má jí 6000 let a proto ve světě virtuálních měn a vlastně takového Ponziho schématu těch fiat měr, to zlato vždycky prostě bude mít tendenci růst a růst dál.
1: Promiňte, vy říkáte, že považujeme za hodnotné něco, co ve skutečnosti hodnotu nemá.
2: Ano.
1: Tím myslíte to, čemu říkáte vy fiat měna.
2: Ano, a čemu vy říkáte peníze.
1: Čemu my říkáme obyčejní lidé peníze.
2: A vy to říkáte špatně. Musím vám to říct.
1: Ne, tak já jsem rád, když mezi nás obyčejné lidi přijde někdo tak moudrý a vznešený jako vy.
2: Děkuju, uzavdívám se.
1: No ale... ne, tak a napraví nás hříšníky.
2: Ano.
1: Pro mě peníze jsou peníze, já nikdy nebudu stát ve frontě v bance a říkat dobrý den, přišel jsem si pro svoji fiat měnu. Tak paní, která tam sedí, holčička za pultem, úřednice na mě bude koukat jak na vola. Tak jako no. Vy teď koukáte na mě.
2: Ne, já na vás vůbec nekoukám jako na vola, to bych si vůbec nedovolil, ani proto nemám důvod žádný. Vy jenom vlastně teď tím, co jste řekl, potvrzujete to, co je samozřejmě naprosto rozšířené, je to takové zmatení jako pojmů, kdy ty věci nenazýváme pravými jmény. My jsme peníze naposledy v něco, co se blížilo penězům, jsme měli v roce 1971. To, že tomu, co máme v peněžence, těm papírkům říkáme peníze, je rozšířený terminus technicus, ale vlastně to peníze už nejsou. Je to fiat měna, protože definice peněz, abychom se pochopili, o čem já tady mluvím, a já vám připadám jako šílenec možná teď, jak na mě pozorujete, tak ta definice peněz je o tom, že ty peníze jsou směrný prostředek, je to nějaká účetní jednotka, je to dělitelné, je to zaměnitelné, že jsou stejné, ale hlavně je to uchovatel hodnoty po neomezeně dlouhou dobu. Ale toto fungovalo jenom v době, kdy ty peníze měly nějakou reálnou hodnotu, kdy byly podloženy nějakým reálným hodnotným aktivem, ale to skončilo naposledy v tom roce 1971. A od té doby právě už neplní tuto funkci. Abych to přiblížil divákům zase, jak to poznáme? No, poznáme to tak, že máme inflaci za poslední 4 roky na úrovni 40% zvýšení cenové hladiny. Přišli jsme o 40% majetku uloženého v penězích, ztratili tu hodnotu a to je to, že ty peníze neumí uchovat tu hodnotu právě proto, že to nejsou peníze, ale to ta fiat měna. Není to kryté ničím.
1: Dobře, pane Vlášku, ale strana a vláda nám říkají, že žádná inflace nebyla. Jo, to jsem teď slyšel o jednoho představitele v rámci volební kampaně, ale možná se spletl. Když to položím, tu otázku úplně na placato, máme poděkovat současné vládě s ministerským předsedou Fialou za to, že to, co jsme měli ve svých fiat měnách, různě po účtech a doma pod polštářem někdo, nebo já nevím, tak ztratilo hodnotu 40%? Ano nebo ne?
2: Určitě. Máme takové tři místa, kam můžeme poděkovat. Můžeme začít tím lokálním, to znamená naší vládě, určitě za to, že tím, jak nakládala tady s cenami energií a tak dále, daňovou politikou, zvyšováním daní třeba, jo, daně s nemovitostí a tak dále, to všechno je inflační tlak, to všechno zvyšuje inflaci a znehodnocuje peníze. A to je těch 40%, o kterých se bavíme cirka, takže těm poděkovat můžeme 100%. Pak můžeme poděkovat do Bruselu soudruhům, straně a vládě tam za to, že nám tady provádí Green Deal, který nám zdražuje ty energie taky, takže oni tam mají velkou zásluhu na tom taky.
1: A tím zdražuje všechno.
2: A potom ještě můžeme poděkovat Washingtonu, kde světová rezervní měna, americký dolar, který tím, že ty jednotlivé země ho drží ve svých rezervách a vlastně Amerika zinflačňuje ten dolar, tak tu svoji inflaci interní ještě vyváží do všech těch zemí. Takže máme takové tři místa, kam můžeme děkovat.
1: Dobře, tak to bylo kritické okénko pro změnu, ale ještě mi řekněte, když jste mi teď vyvrátil, že to, co mám v peněžence, své aktuálně teď třeba 2500, že to nejsou peníze, tak co mám říkat, že mám peněžence?
2: No můžete říkat, že máte peníze, protože by vám nikdo nerozuměl, ale pokud byste chtěl mluvit jako terminologicky přesně,
1: no to chci právě.
2: Tak byste řekl, že máte fiat měnu.
1: Já bych chtěl být vyváženě přesný.
2: Tak byste říkal, že máte fiat měnu.
1: Jako bych seděl v České televizi.
2: Tak, v České televizi, jako host nebo hostka případně.
1: Hostka nebo moderátor.
2: Nebo moderátor.
1: Vyvážený jako na všechny strany.
2: Byste zmínil fiat měnu a vysvětlil byste, že ta zkrátka fiat vlastně je z anglického nebo latinského jako původního slova, které vyjadřuje, ta zkrátka vyjadřuje měna nařízená zákonem, což vypovídá o všem, protože té měně se také mnohdy říká měna nuceného oběhu. To znamená jinými slovy, že stát vydá peníze, které nemají žádnou vnitřní hodnotu tím, že by byly kryty zlatem nebo tak, a určí zákonem jejich hodnotu a my tomu věříme, že jí to má.
1: Hříšná myšlenka. Vy říkáte, pane Vlášku, že zlato podle prognóz může vyskočit o 100% vlastně, když to vezmeme tak přes palec.
2: Určitě.
1: To znamená, že teď, když někdo bude mít jednu trojskou unci, bude stát třeba 160 tisíc korun. Je to tak.
2: Ano.
1: Do této chvíle už se ta trojská unce za poslední, řekněme, 2 roky pohla o 41% nebo víc za poslední 2 roky?
2: No, za poslední 2 roky o 80% cirka.
1: Tak o 80%. Minus 30% inflace. Takže když bych to celé dopočítával, tak přijdu na to, že fiat měna je skoro nula. Rozumíte mi?
2: Já vám rozumím docela dobře, ano, protože když se totiž na to zlato se dá dívat dvěmi úhly pohledu, že zlato roste oproti penězům, což
1: které
2: ono
1: roste. Naopak, které naopak vlastně, kterým ubývá hodnota.
2: Tak, a nebo se na to dá dívat tak, že to zlato si zachovává v celé historii svoji hodnotu pořád stejnou. Vlastně stejnou kupní sílu, která mírně roste jenom proto, že nám rostou těžební náklady, takže se trošku to zlato zdražuje, ale jinak drží tu hodnotu, že jsme si za to zlato před tisícem let koupili zhruba stejné statky a služby jako dneska a že ty peníze se proti tomu brutálně znehodnocují. A pokud my bychom se podívali, přesně co byste teďka řekl, to je skvělé, na horizont 100 let a vzal byste americký dolar, britskou libru, švýcarský frank, já nevím, nějakou měnu, tak byste zjistil, že za 100 let ztratili 97,5% své hodnoty. Že jsou vlastně na nule, ano. Té původní hodnoty.
1: Stalo by možná za to se toho všeho dopočítat. Jinými slovy, vy stále tvrdíte, že bude-li si někdo za fiat měnu, za tu fiat měnu, kterou dostane za svoji práci,
2: ano.
1: A za fiat měnu, kterou má doma,
2: ano.
1: Promiňte mi, obyčejní lidé říkáme peníze,
2: ano.
1: Koupí v této chvíli zlato, tak i při třeba mírném poklesu toho zlata nemá šanci na tom prodělat.
2: Ano.
1: Můžu říkám to dobře?
2: Říkáte. Můžu si dovolit takovou filozofickou vsuvku drobnou?
1: No již, na to já se těším od začátku.
2: Velmi krátkou. Diváci by se na peníze neboli fiat měnu mohli dívat taky tak, že to je vlastně uchování ekonomické energie. To znamená, že já chodím do práce, svoji energii věnuju práci, vydělávám peníze, to znamená, ta moje energie se mění na ty peníze a ty peníze fungují jako jakási konzerva té mojí ekonomické energie. A já si je skládám takhle na pozdější dobu, až tu energii mít nebudu a budu s tím chtít pracovat v penzi a tak dále. No a ta inflace, ten stát, tím, že tu inflaci připouští a způsobuje, tak mi krade moji ekonomickou energii, tím pádem vlastně mi krade jakoby svobodu a můj čas. Takhle se na to potřeba dívat. To znamená, když já naopak tu ekonomickou energii dám do té konzervy ne peněz, ale toho zlata, tak to zlato drží tu hodnotu 6000 let. Takže je velká jistota, že vlastně budoucích 6000 let se bude chovat velmi jako podobně.
1: Musím vám říct, že to byla moc hezká filozofická vsuvka.
2: Děkuju.
1: zlato@mincex.cz a každý, kdo se bojí, že přijde o svoji fiat měnu, ať ji má doma nebo v bance, nebo někde skovanou, ať si koupí zlato nebo si zařídí zlaté spoření.
2: A nebo zlatý účet.
1: Nebo zlatý

Hasta luego.

0: Tomáš Jirsa je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane redaktore.
0: Pan Tomáš Jirsa je staronovým senátorem Senátu České republiky a starostou Hluboké nad Vltavou. Jednak tedy gratulace, protože již po několikáté jste byl zvolen, což o něčem svědčí, ale pojďme začít od prezidentské volby. Před pár dny ministerstvo vnitra nám tedy dalo pravděpodobně už definitivní seznam 9 kandidátů. Co o tom soudíte, o tom různém vyřazování a jak hodnotíte ten aktuální peloton?
1: Já mám, pane redaktore, čisté svědomí, protože když se hlasovalo o přímé volbě prezidenta, tak už jsem byl v Senátu, hlasoval jsem proti a s tehdejší předsedkyní ústavně právního výboru Jiřinou Rippelovou. Jiřina zadala 10 ústavním právníkům vypracovat názor na prezidentskou, na přímou volbu. 9-10 jich bylo proti, jeden byl neutrální a jenom jeden byl pro, takže bylo jasný, že to je špatně. Tehdy jsem, když se najdete do archivu, hodně publikoval proti přímé volbě, že to se nehodí do naší ústavy, že ty ústavní právníci říkali, jak to bude špatně, jak ten přímovolný prezident bez pravomocí v ústavě si bude ty pravomoci, prostě je bude tlačit na hranu zákona, tak jak to v posledních 10 letech dělal Miloš Zeman, kdy podle mého názoru to bylo prostě opravdu na hraně, ale prostě přímovolný prezident cítí se silně, takový to zkoušení ministrů třeba podobně. No, takže já si myslím, že to je špatně, a prováděcí předpisy jsou úplně špatně, protože v tak důležité volbě, jako je přímá volba prezidenta, ministerstvo vnitra uznává více podpisů senátorů a poslanců jednomu kandidátovi. Nejvyšší správní soud, pan doktor Baxa, říká, že to je nesmysl. Samozřejmě z mýho pohledu duch ústavy nebo duch té přímé volby říká, že ano, buď 50 tisíc podpisů nebo 10 podpisů senátorů, kdy každý ten senátor má prostě za sebou to nízké penzum voličů, ale nemůže rozdávat podpisy prostě jak na běžícím pásu. Mluvil jsem s panem doktorem Wintrem, který k tomu hodně publikuje, jak je to špatně, a dohodli jsme se, že po těchto volbách už by se mělo do těch prováděcích předpisů sáhnout a specifikovat to, aby v tom nebyl takovýto chaos. Takže jednak je chaos přímá volba, jednak je chaos vůbec ty prováděcí předpisy a to, že někdo vyřazuje, nevyřazuje, někoho uzná, neuzná. Všechno špatně.
0: Pane senátore Jirso, ten případ kandidátky, která si nechala podepsat ty příslušné listiny ještě bývalými poslanci.
1: Ještě než byla vyhlášena ta prezidentská
0: ještě
1: volba.
0: Ještě před vyhlášením. Tak na to se vy jako zákonodárce teď notabene, dobře, hlasovala jste proti, no ale ten zákon prošel, tak jak se na to díváte? Troubíte na poplach?
1: No, jak říkám, tyhle volby ještě nějak proběhnou a pak se musí sejít ústavní právníci. Já si nedokážu, nebo přiznávám, že nedokážu prostě sepsat prováděcí předpis k přímé volbě prezidenta lépe než ústavní právníci, ale musí se to specifikovat, že to je jedna bláznivina na druhou. Jedna bláznivina na druhou a ukazuje se, jak je to celé špatně. Ukazuje se, jak je to celé špatně a jako já k tomu nemám žádný komentář, je to bláznivina, když si necháte ještě než je přímá volba od bývalých poslanců podepsat prostě prezidentskou kandidaturu. Nevím, jak ta ženská dopadla, ono to prošlo?
0: Ano, ano, to je ta paní Rohanová, myslím.
1: No tak to je, já vůbec nevím, že někdo takový existuje, ale tak je to ještě jako teda další bláznivina k tomu, že se to musí upravit. Všechno špatně, tam není, pane redaktore, z mého pohledu na té přímé volbě prezidenta a i té přípravy není nic, co by se dalo říct, že je dobře. A musím říct, že ani ty kandidáti jako...
0: Co? Přijde mně jako nejšílenější, si dovolím teď do toho vnést tu osobní rovinu. Člověk, který pamatuje revoluci a všechno, co bylo potom, pamatuju si, jak jsme volili roky ODS, a mně přijde nejšílenější na celé prezidentské volbě, že moje bývalá oblíbená strana nepostavila svého kandidáta a nechce se mi věřit, že strana, kterou založil Václav Klaus, a teď bych vám tady mohl číst seznam přes pana Macka a jiné, kteří ODSkou prošli, najednou nemá svého kandidáta a neříká, toto je kandidát ODS, to je to, co já nemohu překousnout. Jak to vidíte vy?
1: Tak já jsem s panem premiérem a předsedou ODS Fialou o tom několikrát mluvil. Sám jsem měl několik kandidátů, které jsem přesvědčoval. Pro mě byl kandidát Saša Vondra. A prostě mluvili jsme o tom 2 roky, aby kandidoval. A nevím, jestli je to vhodné říkat veřejně, prostě pan Vondra má nemocnou manželku a ta manželka prostě už jako nechtěla, aby prostě šel do té prezidentské volby, takže to bylo pro Sašu to rozhodující, že nemohl jít. Pak jsme navrhli pana premiéra Fialu na prezidenta, on taky nechtěl, prostě přímo mi řekl, já chci uspět prostě s vládou. Já jsem pak měl ještě svoji kandidátku Danielu Kovářovou, současnou senátorku, jsem její názory zdály prostě jako dobrý, že by prostě jako žena, šarmantní prostě dáma to mohla, že by to zvládla. Pan předseda Fiala nám říká, mluvil jsem s 5 lidma, který by to zvládli, který prostě na to mají zkušenosti, ale prostě jako nikdo z nich se nechce nechat sléknout do noha prostě od novinářské veřejnosti, která, a já k tomu dávám čas příklad z mého pohledu nešťastného ministra zdravotnictví Arenbergera, který prostě šel do funkce ministra jako úspěšný ředitel nemocnice a pak prostě novináři, a je to vaše práce, na něj prostě začali táhat prostě semhle, tamhle, tohle a odcházel.
0: Moje
1: prostě
0: práce to není, jo.
1: No tak, dobře, ale práce novinářů, já to nekritizuju, prostě je to tak. Takže pan ministr odcházel z té funkce jak spráskaný pes a pravděpodobně jako nikdo z těch lidí, které pan premiér Fiala, pan předseda Fiala oslovil, prostě do toho nechtěl jít. Je to pro mě stejně smutné jako pro vás, pro mě ještě, pane redaktore, smutnější, a teď se nechci chlubit, ale je to tak, já jsem díky rodičům nebyl nikdy ani v Pioníru, pak jsem nebyl ani v SSM a samozřejmě jsem nebyl ani v KSČ. A je pro mě tragické, že dva jakoby kandidáti, kteří mají největší preference na střídačku, tak jsou prostě bývalí komunisti, ještě rozvědčíci, vojáci, prostě guma. Jako to je pro mě úplná tragédie, že prostě bývalí členové KSČ, proti kterým jsme dělali tu revoluci, tak je máme zpátky jako kandidáty na prezidenta. Já s nimi dokážu žít, jako mám známý, který 10 let byli nešťastný z toho, že prezident Klaus, ne, nosili placku, Klaus není můj prezident. Já jsem říkal, kdo je tvůj prezident, jako když ne Klaus. Teď zas byli 10 let nešťastný, že byl Zeman prezident. Takže jako kdo bude zvolen, tak bude náš prezident a musíme s ním žít a dokážeme to, ať to bude kdokoliv. No ale tak jako bych si představoval prostě jiného kandidáta.
0: Mohl byste mi, pane Jirsovi, jako člověk, který v té ODS-ce lecos zažil a čím prošel, říct, jak to, neptám se, koho budete volit, ale jak se budete rozhodovat, když vy ODS-ka vlastně podporujete 3 lidi a teď vy tam budete stát a budete si říkat, tak komu já to, co já budu vlastně zvažovat?
1: Máme o tom doma spor, ale já mám štěstí v tom, že každý druhý týden v lednu jezdíme se 40 pánama na Kromplac lyžovat a já jedu prostě během první volby na Kromplac. Doma kvůli tomu mám trochu dusno, jakože nebudu volit, ale já budu v Itálii a budu až na druhé kolo a v druhém kole jako musím někoho volit a uvidím.
0: Dobře, tak kdyby náhodou?
1: No, já jsem chtěl volit toho Březinu, toho betonáře. To mi prostě někteří lidé zase rozmlouvají, že jako vůbec nemá žádné zkušenosti. Ten bohužel jako nebyl vybrán. No, je to těžká volba, protože buď jsou ty lidi prostě úplně neznámí, anebo je znám a mají nějaké prostě vady, ale takhle já dokážu žít s každým prezidentem, který prostě vyhraje volby.
0: Neutíkáte mi z té podstaty otázky?
1: Asi ty tři nakonec, jako jo, prostě někoho z nich se, uvidíme, kdo se dostane do druhého kola. Nechteme to na druhé kolo, pane redaktore. Netrapte mě v prvním kole.
0: Nebudu vás trápit, přijdete potom. Tak teď ta slavná věc, které se vznešeně říká windfall tax. Řekněte mi, podle vašich, když tak sleduju vaše texty a nedávno i něco v tisku jste psal článek, tak to jsou věci, s kterými vy vnitřně nesouhlasíte, jestli se nemýlím.
1: Pane rektore, takhle, tam tam není dobré řešení. To prostě my jsme si zavařili, musíme se pát dozadu, my jsme si na tu energetickou krizi zavařili dávno, dávno před válkou na Ukrajině. Prostě začalo to Energiewende, začalo to pařížskou klimatickou konferencí, kdy se prostě začaly odstavovat projekty, které chtěli budovat v Evropě uhelné zdroje a dneska umíme spalovat to uhlí ekologicky. Energiewende přišla s tím, že se zavřou i jaderné elektrárny, že se zavřou uhelné elektrárny a všechno bude ze sluníčku a z větru a přechodně prostě z plynu, proto dělali ten Nord Stream 2. Jak se říká, Němci nedělají malé chyby a my jsme už v minulých, řeknu, třech, čtyřech letech několikrát zachránili Německo před blackoutem, protože máme propojené sítě. Já jsem říkal tomu vedoucímu dispečeru, proč jako ty Němce zachraňujeme, proč jim nenecháme ten výchovný blackout, aby viděli, co to znamená nedostatek elektřiny. On říkal, no mě by vyhodili z práce, kdybych je nezachránil, máme na to mezinárodní smlouvy, musíme to dělat. Takže my jsme do té energetické krize se sami vmanipulovali, je k tomu řada důvodů, všichni prostě ty vědci, kteří říkají, musíme mít uhlíkovou neutralitu, musíme prostě snižovat spotřebu CO2, teďka teda ty zaoceánský lodě vozejí to LNG, že jo, tak ty žádný CO2 nevypouštějí, prostě letíme do 2000 lidí nebo 5000 lidí do Egypta na klimatickou konferenci, ty letadla žádný CO2 nevypouštějí.
0: V uvozovkách, říkáte.
1: V uvozovkách, no. Prostě jedna bláznivina za druhou a výsledek je, že prostě se jako té energie není dost. Teďka do toho válka na Ukrajině. Ve Francii prostě zanedbali údržbu a jaderných elektráren. V Německu už neobjednali palivo jaderných elektráren. A ty občasné zdroje, to prostě to jako do budoucna třeba je to dobře, ale prostě nemáme-li domyšlený prostě technologický proces a já jsem vzděláním energetik, tak to jsou občasné zdroje. A když nesvítí sluníčko a nefouká vítr a Česká republika je typická, my máme prostě, jestli máme 10, 20 slunečních dnů za rok a vítr téměř nemáme žádný, no tak my se nemůžeme na sluníčko a vítr spoléhat. A Němci to chtěli vykrývat paroplynovými elektrárnami, proto potřebovali ruský plyn, který nemají, no a jsme, jak bych řekl slušný slovo, jsme v těch problémech, v kterých prostě jsme. No a vláda teďka, vlády evropské nemají prostě jiné řešení, než že prostě ty raketové ceny energie, které jsme si sami způsobili tím, že jsme vypli uhelné zdroje, jaderné zdroje, no tak musí lidem dotovat, aby neskrachovali chudé domácnosti, aby neskrachovali malé firmy a teď se samozřejmě hlásí velké firmy, no, protože ty velké firmy taky mají ztráty v desítkách a stovkách milionů a stávají se nekonkurenceschopnými. A ta krize je tak velká, že nenajde-li se evropské řešení, které bude stejně jenom o tom, že se bude nalévat prachy do drahých energií, tak z mého pohledu se může rozpadnout i Evropská unie, protože udělali-li Němci to, co chtějí, že narvou obrovský prachy do podpory svého průmyslu, tak velké prachy, které Česko nemůže narvat, no tak se staneme nekonkurenceschopnými a naše nezaměstnanost půjde nahoru, výroba půjde dolů, firmy budou krachovat a může to být celková kalamita. Windfall tax, abych se k tomu vrátil, tak není dobré řešení. Stát, prostě vláda, moje vláda vymyslela tohle řešení, ale já si pamatuju na poslední zvyšování daní, které jsme někdy kolem roku 2013 měli v poslanecké sněmovně v Senátu. Jestli si vzpomínáte, tehdy tři poslanci principiálně nechtěli hlasovat pro zvýšení DPH o 1%, odstoupili z poslanecké sněmovny. Ištván ze Šlachtou udělali ten státní převrat, že jo, na základě těch jejich údajných trafik, padla vláda a do dneš 10 let se z toho ODS vylízávala. Poslední věta, i ministr vlády pro legislativu, myslím, že se jmenuje Šalomoun Pirát, tak prostě pustil do médií, že prostě to není komfortní řešení, že to může být dvojí zdanění, že můžou následovat prostě žaloby na to. Pan ministr Jurečka v novinách ve stejný den, kdy se hlasoval windfall tax v Senátu, tak byl velký titulek, že bych chtěl zdanit bohaté, no tak už jsme u toho prostě, už budeme sortírovat, prostě třídní boj už je tady, takže jsem rád, že pan premiér Fiala to uvedl na správnou míru a řekl, že se daňová zátěž zvyšovat nebude, což jsem tedy pro, musí Musí prostě stát ukázat, že umí šetřit taky a nejenom zvyšovat prostě daně.
0: Hovoříme tedy o danění mimořádných zisků nebo neočekávaných zisků. Vy budete vědět, pane senátore, proč to nepostihlo třeba zbrojařské firmy?
1: No, já to nevím a je to celý. Kladete mi otázku, na kterou já jsem říkal, je to špatně a dovolil jsem si ten luxus, že jsem hlasoval proti, ale nebylo to žádný hrdinství, protože předsedovi klubu jsem slíbil, že kdyby náhodou to nemělo projít, tak ten hlas tam dám, protože jsem samozřejmě nechci, aby zase poslanci museli kvůli tomu dva dny ve spacákách bydlet v poslanecký sněmovně, když je opozice tejrá. Bylo to jenom taková vzpomínka na Jaroslava Kuberu, vzácného člověka, starostu z Teplic, senátora a předsedu senátu, který tehdy v tom roce 2013 byl jediný v senátu, který říkal, nikdy nebudu hlasovat pro zvýšení daní. Nikdy. A měl pravdu, protože pak to zvýšení daní prostě vedlo k pádu vlády a ke všemu tomu prostě masakru, co byl potom. Tak jsem si dovolil hlasovat proti. Proč tam nejsou zbrojařské firmy? Může to být jenom úvaha. Zbrojařské firmy dávaly a dávají prostě hodně dobrovolných peněz na dodávky zbraní na Ukrajinu, respektive svých výrobků na Ukrajinu a možná tímto si už prostě snížili ten zisk a tak je tam stát nezahrnul. Stejně jako mi jeden člověk z České národní banky říkal, že vlastně ty banky z toho stejně utečou, protože prostě si zoptimalizujou zisk, zvednou lidem úroky a v ten moment prostě žádný zisky mít nebudou, že jo. Takže ale znova, nekritizuji za to vládu, nejsou žádná dobrá řešení a dovolil jsem si ten luxus, že jsem s tím nesouhlasil.
0: Pane Jirso, vy jako starosta Hluboké nad Vltavou, řekněte nám, jestli už u vás v Hluboké cítíte nějaký konkrétní dopad těch vysokých cen energií. Chodí...
1: Pane reaktore, obecně, žijeme si jako ve Švýcarsku a jenom o tom nevíme. Všichni, celý národ. Nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii. Samozřejmě ty ceny energie jsou obrovský problém, ale doteďka jsme si žili jak ve Švýcarsku a nevěděli jsme o tom. Nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii. Někteří starostové útočili na vládu a chtěli z té daně z nadměrných zisků těch 22% pro obce. Ta argumentace pana ministra a některých odpůrců, asi logická argumentace byla, ze zákona prostě tyto vybrané peníze slouží k sanaci drahých energií prostě průmyslu a lidí a obce je pravda, že ty drahé energie nikomu nesanujeme, prostě, takže tam asi na to nemáme podíl. Zatím ne, na Hluboké se to nějak neprojevuje, i protože že se snažíme nějakým způsobem lidem pomáhat. Například jsme nezvedli od léta letošního roku cenu školních obědů. Zadotovali jsme je, ještě jsme příští rok dáme do rozpočtu 350 tisíc, aby se nezvedaly ceny obědů. Odpadky máme zadarmo. Máme nějaké fondy na to pomáhat chudým lidem, takže zámek svítí každý večer. Jako musím to zaťukat. Zatím to všichni přežíváme a myslím si, že díky tomu zastropování těch cen energií, tak to někdy s většíma a menšíma těžkostma zatím přežívá celá republika. Mm-hmm. Tak no. Vidíte nějaký sociální bouře, kromě jako toho Václaváku, ale jako, že by byly nějaký sociální bouře. Zatím ne a zaplať pánbu, že ne a snažme se takhle udržet. To je práce nás politiků.
0: Když jsme u toho, tak jak vám je, co by senátorovi zákonodárci v okamžiku, kdy v ulicích jsou lidé a demonstrují?
1: Já samozřejmě respektuju to, že se někteří lidé cítí jako těžko, možná teďka taková trochu odbočka. Vlastně a to je takový dobrý příklad, ta Greta Thunbergová, že jo, tak prostě z té ekologické aktivistky se během 3 let odkopala a chce rušit kapitalismus. Takže prostě jako demonstrují i také lidé, a jsou tací lidé, kteří prostě chtějí zrušit kapitalismus a demokratický systém a ta Greta jako to dneska říká natvrdo, že to tak dělá. Ano, respektuju, že prostě se lidé cítí v ohrožení, ale když porovnáme ceny benzínu, které jsou prostě strašlivé, ale porovnáme s 90. letama, tak prostě jsou nižší, než byly k platům v těch 90. letech. Zvykli jsme si na levné energie, které už asi nebudou, ale je to naše vina a prostě musíme popohnat stavbu jaderných elektráren, ale zase prostě naše vina byla, že tehdejší minister financí Andrej Babiš zrušil tender na Temelín. Už jsme mohli být dávno prostě někde ve stavění.
0: Jak dovolení. Vám je, když je na Václaváku 100 000 lidí?
1: Tak furt je 10 milionů 400 tisíc jako doma a pracuje a prostě snaží se to přežít. Čili jako je to demonstrace, ale já jsem přece, vy jste ty demonstrace zažil jako za celých 30 let a demonstrovalo se proti Klausovi, demonstrovalo se proti Zemanovi, demonstruje z mého pohledu prostě ten Ladislav Rábel.
0: Pana Babiše jste vynechal.
1: Demonstroval se proti Babišovi. Takhle demonstrovalo se vždycky. Je to demokracie a zaplať pánbu. Já od roku 89 na žádné demonstrace nechodím. Považuji 90. léta za úžasná léta. Prostě jako to je, Česká republika má úžasný rozvoj. Prostě všechno, co dneska máme, tak je prostě důsledek úžasné transformace Václava Klause, a kterého si za to vážím. Takže se demonstrovalo vždycky, no tak snažím se ve městě, kde žiju, tak se snažím, aby lidi nepadali do problému. V senátním obvodu, v kterém žiju, se snažím, aby jako jsme vycházeli lidem vstříc. Charitou se člověk nemá chlubit, ale platil jsem, já nevím, 5 obědů dětem ve Větříni chudým, volala ředitelka školní jídelny, že by potřeba 10 obědů, tak platím 10 obědů. Jsou na to různý nadace, systémy, takže prostě chudým dětem prostě platí nejrůznější prostě lidi v obědy, takže znova máme pořád nejnižší nezaměstnanost, lidi mají nějaké příjmy. Teď zrovna řeším jednu asistentku, která prostě musí na 2 měsíce vypadnout prostě ze školy a má hypotéku, tak prostě se zabývám touhletou paní, kterou jsem nikdy neviděl, ale řešíme její případ, aby nepřišla o práci. Takže to je moje práce a musíme se snažit, aby jsme to přežili. No, tlačím na to, aby jsme vystoupili z toho bláznivého New Green Dealu, aby jsme vystoupili, prostě přece ten bláznivý nápad, že budeme soukromým lidem podporovat koupy elektroauta. Vypadá bláznivě, kdo si koupí elektroauto? Bohatý člověk, že? No, tak a my ho budeme ještě podporovat. Vraťme se k rozumu, prostě začněme racionálně uvažovat o energetice. Jestli půjdeme takhle dál, tak se rozpadne teplárenství, prostě opravdu se můžeme dostat ještě do větších problémů a pardon, že pořád mluvím. Všechen CO2, který Evropská unie každý rok ušetří, tak Čína každý rok navýší více než 50krát. Prostě to je fakt. A prostě z hlediska globální ochrany klimatu my si tady střílíme do obou nohou a z hlediska globální ochrany klimatu prostě nic nedosáhneme. Takže pojďme se o tom racionálně bavit, ale bohužel jako ten trend je takový, že se proti tomu těžko bojuje. Ale nevzdávám se.
0: Jsem rád, že jste přišel a těším se na příště. Nashledanou.
1: Děkuji za pozvání a vždycky je to u vás milé a vážím si toho, že jste mě zval i před volbama, tak jsem rád přišel i po volbách.
0: Naším hostem byl Tomáš.
2: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
3: Hraje vám
4: All my music.
3: Radio Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Rád tě vidím, pane prezidente. Ahoj.
2: Rovněž tě rád vidím, Ksavere.
1: Miloši, máme o čem mluvit. Skoro bych řekl, že celá planeta posledních pár dnů hovoří o tom zásadním setkání prezidentů Zelenského a Trumpa v Bílém domě. Co si o tom jako politik, praktik myslíš? Kolikrát si to viděl?
2: Dvakrát, ale myslím si, že tě překvapím, protože tě nabídnu jiný úhel pohledu, než je u většiny komentátorů. Já vycházím z toho, že Trump je obchodník, že chtěl uzavřít deal. Ten deal se týkal těžebních práv na ukrajinské nerostné zdroje. Zdůvodňoval to tím, že Amerika na rozdíl od Evropské unie, která Ukrajině poskytuje půjčky, Ukrajině poskytuje dary a on, že by, jak řekl, chtěl své peníze zpět. Nikoli ve finanční, ale naturální formě. Zelenský chtěl v rámci této obchodní dohody tam vcelku neorganicky začlenit i bezpečnostní garance a Trump mu na to odpověděl, že dostatečnou, jak on říká, bezpečnostní pojistkou jsou právě ta těžební práva, což dává logiku, protože když Američani jsou na území Ukrajiny, tak asi těžko na Ukrajinu bude někdo útočit. Nicméně Zelenský přijel do Bílého domu a sdělil, že tu smlouvu bez bezpečnostních garancí nepodepíše, což mimochodem z toho záznamu rozhovoru vůbec ještě nevyplývá. No a díky tomu bylo jednání přerušeno, ukončeno, nekonal se ani slavnostní oběd, natož tisková konference a všichni čekali, co bude dál. Stalo se to, že ukrajinský premiér Šmihal, tuším, že včera, prohlásil, že Ukrajina je plně připravena tuto obchodní dohodu podepsat. Zelenský se patrně do Bílého domu hned tak nevrátí, ale přijede tam nějaký ukrajinský ministr a tento s nějakým americkým ministrem podepíše a tím to skončí.
1: Budu se ptát i na formu, ale ty jsi začal od obsahu toho setkání, tak řekni, z toho obsahu, tak jak jsme to slyšeli, ono to chvíli mi vypadalo jako hádka, skoro. Máme z toho vyvozovat, že konec války se tímto posunul směrem dozadu, místo aby se posunul směrem blíž?
2: No tak rozhodně zastavení amerických zbrojních dodávek Ukrajině tuto válku může posunout, protože Ukrajina je tím objektivně oslabená. Ne natolik, aby tu válku prohrála, ale natolik, aby se zhoršila její vojenská pozice. V tomto smyslu ano. Mm-hmm.
1: No a ještě něco k té formě. Přijde ti, pane prezidente, taktické jít do Bílého domu v mikině a v teplákách?
2: No tak mě jeden režisér Sedláček, kterému jsem dal vyznamenání. Toto vyznamenání také přebíral v mikině, aby zdůraznil svoji exkluzivitu. No, mně to přišlo legrační, ale naše média se pohoršovala, budiš. Trump spíše zavtipkoval nad tím, že mu Zelenský takovou slušivou mikinu ke krku dřív ji měl rozhalenou. Ne, to si myslím, že není důležité.
1: Slyšel jsem k tomu takový komentář, že prezident Zelenský si přijel pro šek a odvezl si fakturu. Dá se s tím souhlasit?
2: Naprosto, to je velmi přesná formulace.
1: Ty říkáš, že se hned tak do Bílého domu nedostane.
2: Ale dostane se tam ten ministr.
1: Ano, dobře, ale nadevší pochybnost to vyvolalo jakousi reakci v Evropě a my jsme se už včera dozvěděli, že paní Leyenová hovoří o 800 miliardách eur na přezbrojení Evropy a na pomoc Ukrajině. Není to jednání nebo ta reakce Evropské unie trošku hysterické potom po té schůzce Trump-Zelenský?
2: Já bych opravdu počkal doslova několik dní, protože pokud se ta obchodní dohoda o těch, někdo tomu říká vzácné zeminy, a někdo tomu říká vzácné kovy, to je
1: celkem
2: jedno.
1: Oni tomu říkají minerály dokonce, jsem
2: četl. Nebo minerály. Tak pokud se dohoda o těch minerálech uzavře v dohledné době, no tak není důvod k takovému masivnímu přezbrojování Evropské unie.
1: Jakou pozici má teď prezident Putin?
2: O něco silnější, tak jeho mluvčí Peskov označil to za příspěvek míru, což je poněkud komické, myslím, přerušení těch zbrojních dodávek. Ale samozřejmě jeho vyjednavací pozice se v průběhu americko-ruských jednání ještě může měnit, protože Trump je velmi tvrdý hráč.
1: Očekáváš, Miloši, nějakou fatální změnu po schůzce Trump-Putin?
2: Já si myslím, že se pokusí dohodnout, že se dohodnou na půdorysu, o kterém se dnes už často mluví. A to znamená, když to řeknu velmi stručně, že nová hranice mezi Ruskem a Ukrajinou bude dnešní frontová linie.
1: Jenom tu a tam člověk hovoří se zkušeným prognostikem, tak teď půjdu na tenký led. Dejme tomu, že v řádu měsíců skončí válka na Ukrajině. Dejme tomu. Myslíš si, že za rok, za dva se budou prezidenti Ruska a Ukrajiny jmenovat Putin a Zelenský?
2: No, tak pokud jde o Ukrajinu, není vyloučeno, že novým prezidentem Ukrajiny bude Zalužný. To je bývalý náčelník generálního štábu toho času, velvyslanec Ukrajiny ve Velké Británii a velmi populární osoba. Protože po uzavření míru budou na Ukrajině nutně vypsány prezidentské volby. Není vyloučeno, říkám to opatrně, že Zalužný bude proti Zelenskému kandidovat. A v tom případě, říkám to velmi opatrně, není vyloučeno, že vyhraje prezidentské volby. Pokud jde o Putina, já jsem v jednom rozhovoru pro televizi Nova, což je téměř tak významná televize jako XTV.
1: Byl bych opatrný zase.
2: Ano, byl bych opatrný. Tak řekl, že po Putinovi nutně přijde nový Stolypin, protože Stolypin byl významný ruský reformátor. Rusko potřebuje reformy, Putin zpočátku vypadal jako reformista, no a bohužel se mu to nepodařilo.
1: No a pozice Evropy v této chvíli, promiň, Evropy, Evropské unie,
2: no právě.
1: V tom?
2: Víš, ono je to zvláštní. Já bych tady citoval jednoho amerického diplomata, který prohlásil, pokud za jednacím stolem sedí 23 účastníků, tak se nikdy nedojde k závěru. Hegel řekl, že samozřejmě Ukrajina bude předmětem nebo účastníkem tohoto jednání. A taky by bylo sprosté, kdyby nebyla a opravdu by to připomínalo Mnichovskou dohodu. Ale je otázka, zda nutně, podotýkám nutně, musí být Evropská unie účastníkem tohoto jednání, protože kdo ji bude zastupovat? Leyenová, no ale tu někdo vážně nebere. Scholz, ten už je svým způsobem v politickém důchodu a tak bych mohl pokračovat dál a dál. Možná předseda Evropské rady, ale o něm také velmi málo víme. To je Portugalec, který je téměř neznámá osoba. Takže když to sečtu kolem a kolem a vzpomenu si na to poznámku o těch 23 účastnicích, tak bych spíše řekl, že Evropská unie se příliš tohoto jednání alespoň v počátečních fázích účastnit nebude.
1: Požádám tě, Miloši, o krátký komentář v tom smyslu, co tě překvapilo nebo nepřekvapilo na výsledku německých voleb. Co zatím číst?
2: No tak tam byly průzkumy, ty průzkumy většinou vyšly, jak pokud jde o křesťanskou demokracii, tak pokud jde o AfD, tam se to lišilo se o 2-1%. Trochu překvapující byl úspěch levice, ale ta měla 8%, což zase není tak moc. No, samozřejmě, že se spekulovalo o koalici křesťanských demokratů a AfD, což by byla velmi silná koalice z hlediska počtu mandátů. Nicméně vrátilo se to do starých kolejí, to znamená velká koalice se sociálními demokraty. No a tady se opakuje případ Rakouska, kdy svobodní, kteří vyhráli volby a AfD je nevyhrála, tak vypadali, že budou mít kancléře a nakonec se to také vrátilo do starých kolejí. Jinými slovy, tyto dvě strany, které se označují za pravicové a někdy se jim říká extremisté nebo radikálové, tak v obou případech nakonec jsou mimo hru. Otázka je, jak dlouho.
1: Jinými slovy, můžeme říci, že pozorujeme změnu nálady u voličů v Německu?
2: To určitě ano a je vyjádřena právě vzestupem AfD, která zhruba zdvojnásobila svůj volební zisk. Nicméně zatím, opakuji, to vypadá tak, že močálem černým kolem bílých skal se pojede dál.
1: Jedna zásadní událost, která plnila česká média v minulém týdnu, je zatýkání kolem nemocnice Motol. Pan ředitel Ludvík je vazebně stíhán, dokonce i doktor Jansta, kterého ty určitě dobře znáš. Pro řadu lidí to bylo překvapení. Na druhou stranu řada lidí odsoudila tu skutečnost, že se to odehrávalo v přímém mediálním přenosu, že novináři mnohdy měli informace z odposlechů, nevím co všechno, dřív než obvinění nebo jejich obhájci. Co si o tom myslíš?
2: Tak únik z policejních spisů je bohužel u nás běžný a policie by si v tom měla udělat pořádek. Nicméně mě to překvapilo, znal jsem Mirka Janstu, znal jsem Mílu Ludvíka jako mnoho jiných, ale člověče dokonce jsem zjistil, že jsem znal i toho pana buď Budinského nebo Bukovského, Budinského. A víš proč? Protože to byl předseda obce legionářské a ten se jako tak tento předseda účastnil nějakých těch slavností na Vítkově a nevím, kde všude ještě. No takže já jsem byl vlastně všechny tři hlavní aktéry této kauzy. A přesto mě to překvapilo.
1: Dobře, ale my jsme tady v minulosti zažili razii na úřadu vlády, kde se říkali šílené věci o spoustě desítek nebo stovek kilogramů zlata a tak dále. A nakonec z toho vznikly nebo zůstaly nějaké ušmudlané kabelky. Neboli už jsme zažili velký poprask, velkou demonstraci té policejní síly, velkou demonstraci síly státních zástupců a nakonec z toho zbyla jenom nějakási podivná kabelka paní Naďové nebo kabelky. Může toto být i ten případ, respektive ptám se na to tvůj názor. Udělal by doktor Jansta něco takového, co mu je ty dáváno za vinu? Ty ho dobře znáš.
2: No, tak já bych předeslal, že demonstrace síly státních zastupců se projevila právě formou veta prezidenta republiky vůči zákonu o platech ústavních činitelů a soudců. Soudcovské lobby, včetně státních zastupců, tady zafungovalo s neobyčejnou silou. A teď k tvé otázce. No, je-li člověk poměrně dobře situovaný, to znamená, má poměrně vysoký plat, včetně odměn, tak touhá mít ještě víc, mít soukromý rytryskáč, mít jachtu, mít ranč někde. Oni dokonce snad měli něco v Kostarice, člověče, to jsem někde čet. Já v Kostarice, podivné. Tak pokud v nich hárál tento plamen, neukojené, ne cti žádosti, to není cti žádost, ale majetkochtivosti. Teď jsem stvořil nové slovo, majetkochtivost.
1: Mamon třeba se říká také.
2: Mamon, ano. No tak pokud v nich hrál tento plamen, tak tím hůře pro ně, jo, protože jim se uzavřel profesní život, lze očekávat poměrně výrazné tresty. Já sám jsem vždycky jaksi podporoval zpřísnění trestů za korupci, ale osobně lidsky je mě to líto, protože z těch tří hlavních aktérů dva docela dobře znám.
1: Teď se nám blíží volby sněmovní v naší zemi, už je to kolem půl roku to bude, ne? Za půl roku budou volby a objevují se různé zajímavosti kolem toho. Teď četl jsem, že se pan Šlachta nedomluvil s paní Konečnou, paní Maláčová se nedomluvila a tak. Ty ten svrkot také sleduješ. Jaký předpokládáš vývoj tady u těch stran, kteří nějak oscilují kolem těch 5%, buď to trošku výš nebo trošku níž. Nedělají chybu v této chvíli, že nedemonstrují to, čím to nakonec vyhrálo Spolu? To znamená, sjednotili jsme se, máme různé názory, ale jdeme do boje společně.
2: Podívej se, ty mě lichotíš, jaký jsem geniální prognostik, ale já jsem...
1: To jsem neřekl.
2: Téměř. Já jsem očekával, že Konečná s Maláčovou se dohodnou a už to tak asi i vypadalo. No a moje prognóza nevyšla. Vycházel jsem z naprosto racionální úvahy, že když se nedohodnou, tak Maláčová v čele sociální demokracie dostane podle dnešních průzkumů kolem 3%, tedy nedostane se do parlamentu a Konečná překročí 5%, ale poměrně těsně. Takže nebude mít tak významnou pozici, jako by měla, kdyby jí ty 3% ještě přidala Maláčová. To je racionální úvaha. A tam, já jsem mluvil s některými aktéry, tam prostě převážely emoce. A já teď nechci být jízlivý, to mi vůbec není vlastní, Xavere.
1: Ano, já velmi dobře vím.
2: Ale mám takový dojem, že nějaká osobní prestiž tady hrála svoji roli. No a ta osobní prestiž nebyla potlačena v zájmu racionálního kompromisu. A došlo k velké politické chybě místo sjednocení levice. Tady budeme mít opět roztříštěnou levici. Jedna levicová strana určitě nebude v parlamentě a druhá možná nebude v parlamentě.
1: No, co soudíš o tom, že pan ministr zahraničí, pan Lipavský, dnes se objevila zpráva, že nakonec bude kandidovat za Spolu, dokonce Petr Fiala ho podpořil v tom, že mají na spoustu věcí téměř stejné názory. Vlastně je to bývalý pirát, potom ho nějakým způsobem pod svá křídla vzala topka, teď ODS. Asi je to k diskusi, jestli je vynikajícím ministrem zahraničí. Jisté je, že bude kandidovat.
2: Tak já si nemyslím, že je vynikající ministr zahraničí, ba přímo si myslím pravý opak.

0: chtějí překročit 5% hranici, pak jejich kandidátku musí vést Filip Turek a někdo jiný. No, jak jsem četl nedávno, asi včera, Turkův rozhovor v Mladé frontě, tak ten zatím váhá, ale zdá se, že je spíše této variantě nakloněn. To je v pořádku. Jakési poloobnovení povinné vojenské služby, byť dejme tomu na dobu 3 měsíců, motoristům jako programový bod u voličů určitě neprospěje. Mm-hmm.
1: Miloši, jsem rád, že jsi přišel za námi. 22. března se vidíme v Top Hotelu. Už se to blíží a pár dní na to opět tady ve studiu XTV. Rád jsem tě viděl, děkuji a ahoj.
0: Doufám, že do Top Hotelu ti jako minule přijde 900 platících obdivovatelů Xavera a jeho týmu a já budu mezi nimi. Ahoj.
1: Ahoj, Miloši. Naším hostem byl Miloš Zeman.

0: Podtrženo sečteno a dnes paní Karolína Stoněková. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Mám z vás radost, paní Karol.
1: Opravdu? A v čem konkrétně?
0: No tak, když vás takto tady pozoruji, tak to já si představuju šťastnou obyvatelku Evropské unie.
1: Ježíš, proč zrovna Evropské unie, pro boha?
0: Tak žijete v Brazílii, nebo?
1: Tak nežiju, ale tak žiju ve Všenorech, žiju v Praha, taky tam jsem často, tak, takže Česká republika. Proč vy mi tam zrovna taháte tu Evropskou unii?
0: Mám. My jsme šťastní Evropané a jsme na to hrdí.
1: Ne, vy jste šťastný Evropan. Jestli vy jste šťastný Evropan, já vám to přeju, já si tohle klidně odpustím.
0: A vy nejste Evropanka, nebo co?
1: No já to tak úplně neberu.
0: No je pravda, že tenhle ten, jak se tomu říká, kanýrky nebo?
1: Řeknete tykadýlka.
0: Tykadýlka, to nosívala Zoja Kosmoděmianská.
1: To nosilo lidí.
0: Všechno, ale je to hezké, musím vám to pochválit, ale musí to být peklo, to žehli, co?
1: No musí.
0: Tak to přesně. Kdybyste
1: mi příště s tím pomohl, budu ráda.
0: Rád, já jsem si totiž koupil novou žehličku napařovacího typu, paní Karol. Technika k nám dorazila.
1: To je krásný, no tak si příště tak ještě přelízněte košilku a bude to dobrý.
0: Aha, no to udělám a ona tak dýmí. To jste neviděla, to je jako drak z pohádky.

0: mysleli, že to bude dobrý s Nutellou, udělali to. On se pak omluvil asi půl roku na to, že jo. Teď se on tak jako omluvil, nevomluvil, jak on to dělá, za to, že teda porušili ty volební, povolební sliby. Chodil to na Putina a to, sice ty sliby opakoval ještě 3/4 roku po invazi ruský, ale to je fiala. Já vám říkám, že tohleto je to super matrošná satiru, ale tohleto je bohužel realita tam.
1: Fakt, jo. Na satiru?
0: Jo.
1: Já nevím, pane holče, já to teda musím přijmout, že za ty sliby může ten Putin.
0: Jo.
1: No, tak můžete si vybrat, buď to Babiš nebo Putin, tak lepší je, když za to může Putin.
0: No počkejte, ale občas u něj za to můžou oba, ve spolupráci.
1: Ve spolupráci.
0: Vy jste neviděl ty billboardy nebo co, kde byl Putin s Babiše?
1: Ne.
0: Tam byli spolu, to jsou spolupachatelé.
1: Se vyfotili spolu, jo?
0: To byl takový Photoshop ve Strachovce.
1: Ve Strachovce. A proč ve shop photop, nebo jak to říkáte, nespravili tu fotku, jak on telefonuje a vidíte, že netelefonuje?
0: Jsou zoufalí, Xavre, no.
1: Protože když jsou všechny ty záběry, jak on úřaduje, třeba na tom, tak on možná neúřaduje.

získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz. Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Dalibor Gondík je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Každý ví, kdo je Dalibor Gondík. Moderátor, zejména ve dvojici se svojí sestrou, kdysi na televizi Nova a tak dále, tak je pedagog.
2: Ano,
1: a mimo jiné i hudebník. Bubeník.
2: Taky. No, a vtedy... Hudebník, bubeník, to je hezký.
1: A dnes jste tady, pane Gondíku, zejména kvůli tomu, že jste jednou z tváří podporovatel velmi významné akce, charitativní, která mně a vlastně kolegům z XTV přijde důležitá akce, která získává finanční prostředky na výzkum rakoviny prostaty, potřeba to říct, zvyšování povědomí o duševním zdraví mužů, taky záležitost a podporování společenského kontaktu a stylové kultury okolo klasických motocyklů, to se mi líbí. Tak pojďte nám představit, o co se jedná.
2: No, je to vlastně docela dobrý nápad, si myslím, který teda vznikl v Austrálii před těmi 12-13 lety, kdy jsme se k tomu tedy připojili i my a celý svět, že v jeden den, samozřejmě ne ve stejný čas, protože se planeta točí, tak vyrazíme na cestu a zkusíme teda podpořit všechny s těmi onemocněními, o kterých jste hovořil, protože to je věc. Já mám takový pocit, že když řekneme slovo rakovina nebo nádorový onemocnění, tak ženy o tom už dokážou mluvit. Víme, co je rakovina prsu, už se o tom jako mluví běžně, řeší se nejrůznější mamografie a tak dále a tak dále. Ale chlapi, obecně si myslím, že se trochu stydějí. Je to přece jenom problém, navíc prostata není úplně místo na těle, které by člověk asi rád někde ukazoval nebo se o tom s někým bavil. Navíc je to onemocnění velmi nepříjemné. No a těch čísel, nebo ta čísla jsou vlastně jako alarmující. No a potom ta druhá část, tedy ta psychická u těch mužů, je vlastně taky si myslím těžko zveřejnitelná, je možná lehko pro někoho, kdo už trošičku ví, o co jde, ale přece jenom my chlapi máme být jako ty nositele těch potravin domů, jo, mám přinést to zabitý prase, že jo, a prostě potěšit tu manželku. A když bych přišel domů s tím, že miláčku, mě se chce brečet, tak to asi není úplně ideální. No a pro všechny se rozhodli tyhle chlapíci, že udělají akci, která je opravdu elegantní, byť na to teď momentálně nevypadám, ale já jsem v přípravách na tu akci, jo, pochopil jste asi, že jo, že se nejdřív musí stát zvíře, abych se potom stal gentlemanem. Usedneme na ideálně trošičku starší, velmi elegantní motocykly, v takovém elegantním oblečení, v tom je ten vtip, že nejsme v těch kožených kombinézách a takovým tím systémem, kterému se na motocyklu říká blav blav, projedeme třeba centrum města.
1: Blav blav?
2: Blav blav, blav blav, blav blav, blav. Pardon, blav blav, to dělá
1: Jo, takhle, jako od zvuku.
2: Blav blav.
1: Jo.
2: A jenom jako pro blafete, není to žádná bláznivá jízda centrem Prahy, nebo centrem Brna, nebo centrem Hradce Králové, naopak. Chceme na to upozornit a tou elegancí jít příkladem.
1: Vy jste řekl, vyrazíme na cestu, nebo na cesty 18. května, pokud to bude. Takže kdo všechno se může zapojit? Teď nás někdo poslouchá, říká si, já mám doma blav, blav motorku a mám třeba takovou čapku hezkou, jako máte vy.
2: Vlastně se může připojit úplně kdokoliv, když se podíváte na internetové stránky Gentleman's Ride, se to jmenuje, nebo DGR, v zásadě se to dá najít i pod nějakým sloganem Gentlemanská jízda, jo, nebo jízda gentlemanů, něco podobného. A vlastně tam se stačí zaregistrovat a můžete přispět jakoukoliv částkou. Ideální samozřejmě je to, že přispět a přijet, svést se, popovídat si, protože celá ta akce má takový dvojí, možná trojí rozměr. Jeden je právě ta charitativní pomoc, jasně, nějaký příspěvek, nějaká donátorská aktivita, ale potom, a to hlavně, sejít se, popovídat si, možná se i dobře najíst, nechat se třeba oholit, protože samozřejmě jako správný gentleman musím vyrazit oholen a nějakým způsobem musím hezky vypadat. Docela významným posunem bylo to, že jízdy Gentleman's Ride se zúčastňují i ženy. A je to strašně
1: pěkný. Jste moderní velmi, to je. Takže vypadá, gentlemanky.
2: Je to, no, gentlemanky, ano. A vypadá to perfektně, protože chodí holky nádherně oblečený, mají vestičky, jo, některý mají motýlky, nebo mají různý šatečky. Vypadá to fakt, jako je to moc hezký. Provede se teda i ta jízda, A pak se vlastně sejdeme a povídáme si, jí se tam, nevím, nějaká jídla, která mají rádi motorkáři, já si dám chleba s máslem, někdo si dá hamburger, někdo si dá vesměs nealkoholický pivo teda. A pak se ta akce zdárně třeba nějakým i koncertem, v tomto případě hezkou muzikou, ukončí a je to vlastně takové setkání. A je to fajn, že to je v jeden den na celém světě.
1: To znamená v České republice to 18. Května, to bude vypadat jak, jak si to mám představit třeba v Praze, kde vás potkám, když nebudu aktivní a nebudu na tom koncertu, tak budu chtít vidět ty motorky.
2: Sejdeme se, nevím, v 9, v 10 ráno uprostřed staropramene, uprostřed Smíchovského pivovaru. Ty nám propůjčili před nějakým časem zcela zdarma svůj areál. Je to docela dobrý, protože to je vlastně takový to místo, kde se otáčí ty kamiony s těma sudama těch piv a tak. Takže tam se sejde 250, 300, 350, možná 400 motorek, motocyklistů. Je to už organizovaný. Je tam samozřejmě asistence policie, je to všechno ano. Tam se to narovná. Tam hraje nějaká kapela, já tam něco žvatlám a povídáme si a čekáme na, v tomto případě na pana prezidenta, protože pan
1: na
2: prezident...
1: Na pana prezidenta Pavla.
2: Na pana prezidenta Pavla. Není to prezident nějaké motocyklové asociace, ale je to prezident České republiky, se kterým jsem já v loni absolvoval úplné čelo té jízdy. On je na takovým starým bavoráku, chudák teda měl s tím dost jako technických obtíží, protože to není úplně jednoduchý s tím motocyklem jet, takže jsme často zastavovali, on to musel nakopnout. No nebylo to úplně, bylo mi ho teda líto, ale letos už prý je motocykl jako úplně v jiné kondici, takže počkáme na pana prezidenta, který se rozhodl tu akci také podpořit, nejenom tedy nějakým svým patronátem, ale i aktivní účastí. Bylo to docela fajn, jako jsme se svezli na motorce. Pro mě bylo asi nejzábavnější sledovat tu ochranku, že jo? Protože já už jsem si s panem prezidentem i zaběhal, jo? Ještě jsem s tím teda neskákal jako z letadla, ale...
1: Se divím,
2: co, no já to je na mě moc, to bych asi nezvládl, ale co ta ochranka jako musí, víte co, jako absolvovat?
1: Že vlastně, musí?
2: No ne, že se museli teda dobře, tak se musíme naučit běhat, jo? Nebo musíme teda běhat. Teď, já chci jezdit na motorce, aha, tak musíme jezdit na motorce, že? Protože ho musí pořád hlídat.
1: No a...
2: Oni vlastně jedou jako s ním.
1: Takže jede prezident a s ním ochranka na jiné motorce?
2: No, ano, ano, na dvou motorkách vedle dvě velké motorky, tam jede ochranka, že jo, samozřejmě. Policie tam byla vždycky, o to nejde, jo. Myslím, že tohle není hurá akce typu, pojďte se svíst po Praze, jo. To je blbost, že jo, samozřejmě, to chce se v tom provozu nějak orientovat. A ty motocykly nejsou žádný sportovní stroje, jako na tom se jezdí, tomu se někdy říká kafe racer. Víte, co je kafe racer? To je kafičko, jo. Vy jedete na té motorce a to má jediný účel. Postavit jí před kavárnu, tam si dát kávu, cacikárko, jo. Zahrát si na Alana Delona a čekat, až přijde ta pravá. Takže takhle ty motocykly vypadají. Jsou naleštěný, že jo. Na tom se nejezdí Paříž-Dakar. Že?
1: Je to nějak omezené, že tam třeba musí být motorka z určitého roku.
2: Ideálně.
1: Maximálně, kdyby tam přijel někdo ze super moderní, dejme tomu elektrickou, ještě navíc teď je ta doba, že tak ho vyřadíte z toho.
2: Tak já doufám, že na elektrický motorce nikdo nepřijede, to bych asi já nepřežil, ale to nevadí, to už jsem teď řekl, tak je to venku, já nejsem teda zastánce tohle principu pohonu, ať je to jakýkoliv samohyb, ale omezený to, hodně to řešej. V Itálii vím, že řeší to ve Francii, v Austrálii samozřejmě. U nás je to takový, znáte to, jo? Ten Čech se přijde svíst. Samozřejmě, že nezabráníte tomu, že občas na chvostu jedou kluci, jakože haha, my se jdeme zadarmo svíst po Praze, jo? Tomu asi se zabránit nedá. Ale vepředu myslím, že ty první dvě stovky, to je opravdu elegance. Mě na mý motorce zakázali jezdit, jo. A to není nějaká super sportovní motorka. To je navíc motorka, která se už 17 let nevyrábí. To je jako chudák Eric Buell, Američan, mi vyrobil, mám jednu jedinou v republice. A nesmím na ní jet, že je moc moderní.
1: Je moc moderní.
2: Já jsem se loni urazil a řekl jsem, že na ní pojedu, protože jsem tam viděl ty šílence, co tam jezdí na těch sportovních. A řekl jsem loni, pan prezident mimochodem byl svědkem, říkal jsem, pane prezidente, já tady prostě prohlašuju, že příští rok na tom jedu. Já jsem se právě teď urazil a budu uražený celý ten rok. A byl jsem uražený do té doby, než mi vysvětlili, že na tom jít zase nemůžu. No.
1: No a řekněte, pane Gondíku, jak je, vy se tam shromáždíte, teď je nějaká ta spanilá jízda a kudy to třeba, nebo kolik je to kilometrů, jak si to mám představit?
2: Je to, dejme tomu, necelá hodinka jízdy, ještě v dobách jako před covidových jsme měli možnost zastavit i na Staroměstském náměstí, to bylo nádherný, protože nejenom cizinci, ale všichni koukali, kdo jede v motýlku na motorce, že jo. Jo, nebyla to, a protože to není žádná agresivní akce, tak to bylo velmi příjemný. Ale prostě není nám to umožněno z nejrůznějších důvodů, který vlastně ani mi nepřísluší nijak komentovat, ani vlastně nechci znát ty důvody. Tak jezdíme, dejme tomu, neříkám úplně v postranních ulicích, ale jede se tam, kde to má nějakou záruku bezpečnosti. Je to neděle, dopoledne, ten provoz není tak silný. Loni jsme jeli vlastně na Pražský hrad, nahoru na Strahov a pak jsme se přes Smíchov vrátili zpátky na Smíchov kam jinam. Myslím si, že letos je to namotaný plus minus stejně. Chtěli jsme někde zastavit, na chvilku se vyfotit, protože to je taky takový docela hezký, tak uvidíme, jak to půjde. Přece jenom 250-300 motocyklů zase není úplně málo. A já zase respektuju ty řidiče, kteří jsou prostě naštvaný, že ta křižovatka je zavřená. Já už to tam slyším, že jo, jak tam říkají, že to jsou zase nějaký magoři, že jo, který se tady přišli svíst.
1: Kde to na druhé straně generuje ty peníze na podporu výzkumu rakoviny a povědomí o duševním zdraví mužů?
2: Je to na individuální přístupu toho účastníka. To znamená, ta organizace, která to vymyslela jednoduchým způsobem. Přijď se svíst, dej si tady nějaký burger, dej si něco, pojď si s náma popovídat a něco nám dej. Je to vlastně na prostý dobrovolnosti. Někdo dá $100, někdo dá $1000. Není tam ani žádný minimum. Je to v zásadě jedno, ale jak mi tady připravil Petr Brázdil, hlavní organizátor, už bylo vybráno obecně $50 milionů. To jako není úplně málo peněz.
1: $50 milionů.
2: No. To dobrý, ne?
1: No a řekněte, tu otázku si teď v této chvíli klade každý a já ji musím položit. Jak se k tomuto, k té finanční stránce věci postavil pan prezident Pavel?
2: To nevím, to jste mě rozhodil.
1: To každého napadne, říkáte, jede v čele pelotonu.
2: Aha. No já jsem tam s ním loni vedl samozřejmě rozhovor na jevišti i jsme předávali nějaký ceny. A já bych mu jako nerad křivdil, ale tak víte co, tak já to zjistím.
1: Ne, to není důležité.
2: Ne, tohle nevím, tohle...
1: Ale zeptat jsem se musel.
2: Já jasně, chápu.
1: Pojďme dál. Do jaké míry potom sleduje ta organizace to, kam ty peníze skutečně přijdou? Protože to je další věc, která určitě lidem leží v hlavě v okamžiku, kdy třeba teď si říkají, já si najdu ten web a nějakou částku pošlu.
2: Víte, já myslím, že tahle ta věc je vždycky postavená jako na nějaký důvěře toho donátora, že jo? Jo, ono to nikdy asi 100% nezaručíte, ale chápu, že vycházíte zejména z českých poměrů a z českých zvyků, které tady po roce 89...
1: Počkejte, abychom si rozuměli, já se neptám na to, jestli to někdo krade. Já se ptám na to, jestli se sleduje třeba, nemyslím kvůli bezpečnosti, ale jestli to někde pomohlo, jestli třeba někdo pošle dopis nebo nějakou zprávu, že na základě té a té akce šel na preventivní kontrolu prostaty a zavčas se něco zachytilo. Na to se ptám.
2: No ta aktivita je velmi silná a když byste se přihlásil, nebo ten, kdo se přihlásí na ty stránky, tak to tam i jako uvidíte. Jo. To jsou, neříkám tisíce děkových dopisů, to se používalo samozřejmě v jiné době, jo. Ale tady mám pocit, že to funguje nejenom, že teda transparentně, omlouvám se, že jsem špatně pochopil tu vaši otázku.
1: Ne, tak, aby bylo jasno.
2: Ne, jasně. Ale ty reakce jsou jako ohromný. Nejenom proto, že ta akce má možná tuhletu formu, protože je taková trochu zvláštní a trošku jiná než jakákoliv jiná akce, ale co já vím, nejenom teda od organizátorů českých, ale hlavně těch zahraničních, jak říkám, mám nějaký vazby na Itálii, na cizinu, na Německo, tak ty odezvy jsou jako ohromný a funguje to jako úplně fantasticky.
1: Pojďme říct, pane Gondíku, jestli máte vy nějakou osobní zkušenost, když roky podporujete tuto akci, jste toho tváří, umíte o tom mluvit, šel jste si nechat vyšetřit preventivně prostatu?
2: Šel. Šel jsem vzít si nějaký tu krev, ty markery a tak dále, protože jsem šel, já chodím každý rok na takovou preventivní kontrolu krve obecně. A je to asi 2 nebo 3 roky, ta paní, co mi teda brala tu, nebo připravovali jsme ten dotazník, říkám, dejte tam všechno, dejte tam štítnou žlázu, dejte tam všechno. A ona, no, nechcete ještě teda prostatu? Nebo jakože nějaký markery, který se týkají nádorového onemocnění? Říkám, tak jo, tak jsme to tam prostě šmencli. A vlastně jsem to udělal vlastně vnitřně jako strašně rád, protože přece jenom člověk asi od určitého věku by se měl začít starat o sebe. Já vím, že mi ve 40 letech, já jsem na nějakým lázeňském pobytu v Mariánských Lázních, to jsem si teď vzpomněl, že bylo 40 čerstvých. A já mám rád lázně obecně, byť tam nemusím, jako jo, ale zavřel jsem se třeba do Třeboně na týden. A v Mariánkách jsem byl a přišla taková sestřička, říká, já tady mám nějaký papír, ukažte mi, jak čůráte. Já říkám, prosím? No, jakým úhlem čůráte, jestli takhle, takhle nebo takhle? Už vám bylo 40. Já jsem úplně jako v šoku. A říká, to už se musí hlídat. A teď vlastně já od té doby si pamatuju, jak jsem měl potom, já jsem měl jako stres jít, víte, na tu mušli. Teď jsem říkal, jestli ten prout je teda takhle nebo takhle. Nebo
1: na
2: jestli
1: tom
2: už
1: záleží, jo.
2: Na tom záleží. To jsou první znaky nějaký starosti prostatický.
1: No,
2: nemusíte si to kontrolovat, prosím vás, to jsem tím nic teď nemyslel. Jo,
1: já ale totiž mířím tam, ano, že když už hovoříme o takovéto akci, která tu věc má podpořit, tak nás může teď sledovat spousta lidí, která si říká, spousta mužů, ono je to vyšetření prostaty velmi nepříjemné. Protože je to tak, že lékař vlastně vám do konečníku strčí prst, pokud já vím, a musí to nějak fyzicky zkontrolovat. Tak já chci, abyste vy teď řekl, že to není tak hrozné. A řekl těm lidem, běžte na to.
2: No, není to tak hrozné, běžte na to určitě. Já jsem loni byl na kolonoskopii, který teda předcházelo jako poměrně, jako nevím, na můj vkus masivní vyšetření teda všech těch oblastí, včetně nějaký hadice, která tam zmizela asi 25 cm. Víte co, možná ze mě trošku mluví i zkušenost jako s nějakou jinou nemocí, která třeba v určitých ohledech nemá blízko ke smrti. To nic není, to jako fakt to není nic. Jo.
1: A to duševní zdraví mužů. Vy říkáte správně, že asi většině mužů se o těchto věcech mluví hůř než ženám. A co vy jim teda radíte teď? Těm, kteří si prochází nějakým obdobím, mají o tom mluvit, mají vyhledat odborníka?
2: Určitě neotálet, protože to vždycky může, nebo neříkám vždycky, ale ve většině případů, v případě, že to člověk jako neřeší, tak to není dobrý. Nebejvá to dobrý. A ta psychika, jak známo, to je alfa omega. Mnohdy vás chytnou záda a každý fyzioterapeut vám řekne, tady si to srovnej, já ti se nemám co srovnávat. Jo. Vy se nesmíte prostě bát. A zase říkám, já nejsem žádný člověk, který by byl lékařsky vzdělaný. Mám s tím nějaké zkušenosti, to je asi na nějakou jako jinou debatu, ale myslím si, že když bych to neudělal, tak jsem někde v Bohnicích. Jo. Prostě, a je to hlavně zbytečný. Je úplně zbytečný a dá se to řešit velmi jednoduše, bez problémů. Tam je opravdu problém toho ega. Já si myslím, jako teď to říkám, ale fakt obecně, černobíle, prosím vás, jako tak se říká na divadle tlustou tuškou, jo, že prostě žena je jiná než muž, to takhle je prostě daný. Nějaký tady představy o tom, že to má nějaký společný znaky, přece to je přece naprosto nesmysl, to víme, v jakýkoliv ohledech. Ale ten muž je prostě primárně nějak nastavený a tohle to je velmi složitý pro něj mnohdy. Protože se to tváří, že jako je, já jsem vlastně asi jako slabý, se mi někdo posmívá, někdo říká, ty jsi kikina, že jo, takový ty hrozný reakce, chlap nebrečí, nevím, proč by chlap jako nemohl brečet, jo? Já jsem si teda pobrečel, sakra, jo. Takže určitě, a zrovna tyhle ty dvě nemoci, o kterých se tady bavíme, by neměly vůbec zůstat jako v pozadí.
1: 18. května, to je neděle, čas srazu 6 hodin ráno, což je teda, pane Kondíku, nezlobte se, ale šílený.
2: No šílený, no tak já vybíhám v 5:30.
1: Jo.
2: Takže potom v těch 6 je to už dobrý. No, to samozřejmě zlehčuju. V 6 je spíš sraz tak jako organizačně technický. Myslím si, že když všichni přijedou na tu 9, že to je akorát.
1: A kdyby někdo chtěl podpořit tuto organizaci na dálku, já jsem to udělal a radím našim divákům, aby to pokud je to v jejich možnostech, udělali také, považuji to za dobrou věc, tak řekněte, kde a jak.
2: Ideálně najít si teda stránky Gentleman's Ride nebo dgr.com nebo najít jízdu gentlemanů, ono vám to tam opravdu jako doskáče, tam se zaregistrujete, je to velmi jednoduchá registrace, nic z toho neplyne, žádný, nebudou vám chodit žádný nabídky na slevu nějakého kolového nápoje, jo, to vůbec ne, je to prostě opravdu věc, která se týká donátorských aktivit, no a tam si řeknete, co je ve vašich silách, jako to je, jestli to je 10, jak říkám, 10 dolarů nebo 100 korun, to vlastně nehraje roli, protože stejně ten balík potom a těch lidí je strašně moc a každá pomoc je dobrá.
1: Já ještě poděkuju, vy jste mi přinesl knihu Dalibor Gondík, Ranní špek, 100 plus 2 hádanky a já jsem to otevřel a jsou tam teda krásné ilustrace pana Slívy, no. Je to tak? Na každý hned pozná, ale ještě jsem ani jednou nevyluštil. Svědčí to o něčem?
2: Ne, to je naprosto v pořádku. To je taková knížka. Já mám docela hezký reakce na to, že tím třeba začínají učitelky ve školách. Ten princip je totiž velmi jednoduchý. Je to strašně komplikovaně zadaná, vesměs jednoduchá věc, takže já vám řeknu, že mě manželka Jana přeučila, Evička Hrušková, jednou řekla, Dalibore, ty jsi mě tak hrozně naštval. A já říkám, Evičko, větší kompliment jste mi nemohla dát. Tam jde o to, aby vás to naštvalo, to celý. Že si řeknete, otočíte tu stranu, tam je, kdybyste chtěli vědět, co to je, víte, kde to je?
1: Tam je nápověda.
2: No nápověda, ne, tam je.
1: Otočím takhle.
2: No, ale musíte ještě otočit stránku.
1: Takhle.
2: Aby to nebylo tak jednoduchý.
1: Aha, jasně.
2: No, to je opravdu tak jako do vlaku nebo na vaše cesty.
1: Takže když už vlastně nevím a už nechci bojovat, tak no, otočím stránku a otočím knížku.
2: Ještě musíte otočit knížku, no. No, aby vás to nelákalo se tam podívat, chápete? Jasně. Když se totiž, já jsem přemýšlel tady nad tím, že když tam budete mít ten výsledek na konci, jak to bývá u křížovek, tak budete mít tendenci se podívat na to další číslíčko, víte, co myslím?
1: Nejsem žádnej tvrďák, jsem někej, tlumím. Na mě si posedíš, poležíš, opřeš se. Se mnou si užiješ ticho, ale taky užiješ ten správný zvuk. Najdeš mě někdy ve dveřích. Bývám svědkem dojemných životních situací.
2: No.
1: To je kovotěs, ne?
2: Kovotěs? Tak zkuste. Co by to mohlo být?
1: Tak
2: se nechte podívat.
1: Dám ještě pár vteřin, no, protože se někdo dívá, aby se tím
2: přijít. Že to může na to taky zkusit přijít, no.
1: Ale to jsem si zrovna vybral,
2: no,
1: blbě.
2: Co to je?
1: Molitán.
2: Je to Molitán?
1: Tak na to bych nepřišel, pane Gondíku, nikdy. Jsem rád, že jste přišel do XTV, no. Držím palce. 18. května na Gentleman's Ride se uvidíme, doufám. A držím palce a myslím si, že podporujete dobrou věc.
2: Děkuju vám za pozvání a těším se.
1: Děkuji, nashledanou.
2: Nashledanou.
1: Naším hostem byl Dalibor Gondík.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Podtrženo, sečteno a dnes pan Miroslav Korecký. Dobrý den.
1: Hezký den.
0: Němcová. Dokud Moskva nezastaví válku a nezaplatí škody, nemají Rusové v Česku co dělat. Tak to je ostrý. To je ostrý. Souhlasíte s tím, to je to vám příjemné,
1: no, když to paní dořekne? Když čtu nějaký takovýhle velmi razantní výrok paní Němcové, tak vždycky vzpínám ruce k nebesům a děkuji ODS, že paní Němcovou nevyužila do nějaké vyšší, zejména exekutivní role, kdyby byla paní Němcová ministryní zahraničí nebo obrany nebo něčeho, tak se bojím, že už jsme dneska někde úplně jinde, že sice často Petr Fiala nebo i další členové vlády říkají, my jsme také ve válce s Ruskem, ale je to taková trošku nadsázka, ale že možná, kdyby tam byla paní Němcová, že už by to byla čistá realita, no, protože ty její, ona se tak z takové té velmi oddané faninky Václava Klause, ona byla takové té jeho pretoriánské gardě vždycky, tak se přetransformovala v takovou tu matku Terezu české politiky a vždycky to je, jak, co její věta, to je tedy skutečně zásadní soud takového rázu, že jako to už s politikou ztrácí mnoho společného.
0: Mě to překvapuje, víte, i vzhledem k tomu, že ona navenek vypadá jako taková jemná žena. No, to je potřeba uznat, že... A tady z toho já cítím takovou zlobu, takovou nějakou agresivitu, že tak kdyby přišla do mateřské školky, kde budou tři ruské děti, tak je postaví ke zdi a zastřelí.
1: Já jako to... Nechci to zase úplně jako říkat, že tam není jediný problém, že samozřejmě jako, jak se dneska chovat k Rusům, když my nejsme s Ruskem ve válce, ale minimálně máme s Ruskem nedobré vztahy, řekněme to takhle, tak jakým způsobem to dát jakoby tomu státu, tomu režimu jakoby pocítit. No. Tak teď jsou tady takové ty různé zabavování majetku a já nevím co, a tady přestala vláda vydávat víza Rusům, což způsobuje mnohé teda problémy rodinám, které jsou rozdělené, já nevím co, ale jako musí to mít nějakou míru, ale říct, že jako Putin se zbláznil a okupuje Ukrajinu a proto teda jediný Rus tady nemá co dělat, včetně asi tedy Putinových oponentů, kteří tady dlouhodobě působí a žijí, tak to si myslím, že je úplně mimo.
0: Já tedy, pane Korecký, na rozdíl od paní Němcové, naštěstí o ničem nerozhoduji. Naštěstí. Ale přijde mi trestat obyčejné lidi, kteří třeba vůbec nesouhlasí s politikou Putina a určitě tam je spousta takových, spousta lidí, kteří jsou na něj naštvaní, normálních, seriózních umělců, sportovců, všeho, tak tady ta generalizace mně přijde tak strašně nebezpečná. Mně to přijde nebezpečný, zejména z úst takové to vrcholové političky.
1: Tak já jsem říkal, že to je těžký problém, že je určitě spektrum celých těch řešení, co dělat a jestli pustit Rusy na Wimbledon a jestli pustit tam a to, ale jako vždycky to krajní řešení říct, že tady prostě Rusové vůbec nemají co dělat, to je úplně mimo. No.
0: Tak. Pomohlo by snížit počet obyvatel Ruska na 50 milionů, řekl Walesa. A to ještě horší než Němcová.
1: To je taková polská Miroslava Němcová, bych řekl trošku, no, ale já miluju jednoduchá, rychlá řešení složitých problémů. Rusové jsou problém, Rusko je problém, je velmocenské ambice, tak to vyřešíme tak, že dnešních, nevím, 150 či kolik milionů Rusů, snížíme jejich počet na 50 milionů. Technické řešení, které pan Walesa úplně nenastínil, jakým způsobem k tomu chce dospět, jestli to nějak souvisí s tím, že zítra má výročí 80 let otevření vyhlazovací tábor Treblinka, kousek od Varšavy, nebo nevím, jakým způsobem by to chtěl udělat, ale je to krásné řešení, jak říkal Stalin, jest člověk, jest problema, mět člověka, mět problémy.
0: Tak to je říkal úplně, Stalin, jo?
1: To říkal Stalin, a velmi se mu to osvědčilo, že jak vyhlazoval ty národy celé a nechali vyhladovět a všechno, tak to je přesně tohleto řešení. No, jako, jak pobijeme ty Rusy, nebo je jako splinujeme, nebo co s nimi uděláme, jako se 100 miliony Rusy.
0: Taky by to...
1: Hitler vyhladil 6 milionů Němců, 6 milionů Židů a on chce nějakým způsobem zlikvidovat 100 milionů Rusů.
0: Já jsem okamžitě hledal, kolik mu je, Walesovi. Ono už to může být taky
1: stařecká
0: jako demence trošku. Protože toto normální člověk přece nemůže říct o nikom. Prvý, druhý,
1: Rozpočítejte se.
0: Chlapci, ke zdi. No jo. Jak je na tom zdravotně Putin? To je velká otázka, protože paní Jamila, víte, která je to paní Jamila?
1: To je moje velká oblíbenkyně.
0: No moje taky, já jsem fanoušek.
1: Na to jste si měli pozvat se mít, aby vám to řekla, to by vám tady vyšvihla chorobopis, no. Diagnózu.
0: Šéf CIA svým názorem rozesmál publikum. No, tak objevují se spekulace, že je na tom špatně Vladimirovič. Možná tam ten Valesa už začíná od něj.
1: A šéf CIA řekl, že naopak Putin je tak zdravý, až je nám to nepříjemné, nebo něco takového. No, tak těžko říct, tak Putinovi je 70, myslím asi už, tak předpokládám, že asi bez nějakých chorob nebude, nebo problémů, ale jestli je to skutečně tak, jak říká naše paní Jamila Stehlíková, je vždycky ve svých sloupcích nazývám kazašská baba Vanga, protože ona má takový ty předpovědi, že Miloš Zeman zemře už za týden a o Putinovi říkala před 9. květnem, že jeho tělo je tak prolezlé metastázami, že ani do toho 9. května nevydrží. No a vidíte, tak je červené.
0: To mě vůbec nedochází, kde člověk bere tady odvahu k takovýmhle. To je pro mě stejná kategorie. Němcová, Jamila, prostě by měli dostat jako zbrojní pas na tu hubu.
1: Zase, jak by byla smutná ta politika bez takových lidí. Včetně třeba i pana Jandáka. Že jo?
0: To máte pravdu.
1: Svéráz národního lovu takový.
0: Viděl jste toho Putina, jak čekal na Erdogana?
1: Viděl.
0: Je to jako problém, nebo je to opravdu ponížení, myslíte? Tak chvilku počkal, já každou chvilku
1: trošku
0: čekám.
1: Trošku mě překvapilo, jak to dominovalo těm médiím, jako to video s tím asi 4 vteřiny, co on tam tak jako přešlapoval a Putin pokořen.
0: No 4 vteřiny, to bylo tak 30 vteřin.
1: Jo, tak já jsem možná viděl jenom nějaký sestřih, ale jako, no, tak počkal, no, tak jako jsou diplomatický signály, které jako politici si udělujou jako navzájem, tak možná to opravdu bylo, že turecký prezident se chtěl jako ukázat, že on na něj počká ten ruský, ale...
0: No ale on tam přišel a normálně si podali ruku a na kamošsko, podíváme se do foťáku. Takže nic tam jako, kde jste? Jako...
1: Tak on ho, Putin teď potřebuje toho Erdogana, jako aby přes něj nějakým způsobem tam byl nějaký kontakt aspoň s tou Evropou a podobně a snad to, tak...
0: No všimněte si, kolik ještě se teda najde takovýchto lidí, kteří se s ním baví a podávají si ruku, jednají. To není, že by o celý svět.
1: Nám se to zdá, jako, že Putin je někde v koutě a to, ale když vidíme, jak on právě s tím BRICSem, což je takový to sdružení, ta Čína a Brazílie a nějaké státy, ty tam, jako, tam stále jako Putina berou úplně normálně. No, Indie, to jsou to všechno státy, které mají miliardy obyvatel. Takže takový ty představy, že my si tady přestaneme odebírat plyn a on ten plyn bude muset, já nevím, vypouštět do atmosféry, to je nesmysl samozřejmě.
0: No jo. Tak vypuzený starosta vrací úder STAN. S novou kandidátkou u voličů boduje. Toto se mně tak líbí. Musím říct, asi mám škaredou povahu, to je tak hezký, že jim někdo předvedl tomu vedení STAN, začne v Pardubicích perník.
1: To jsou, myslím, Poděbrady.
0: Já vím, ale to je takový
1: cikát. Začne v Poděbradech perník. Ale...
0: Začne v Pardubicích perník a zač jsou v Šupicích jahody.
1: Aha.
0: Se říká. No, fandím, to je můj favorit.
1: Jo, já jako, mě bylo skoro líto toho STANu, s každou tou další kauzou už je mi ho skoro líto, jak už je ten někdo tak jako zadupaný do země a v prachu se tam válí a krvácí ze všech ran a ještě na něj další šlapou, tak už mě pak vždycky začíná trošku jako těch lidí být až skoro líto, že se to vždycky týká teď toho STANu, jakákoliv kauza teď se týká STANu, ale já vás překvapím, já jako v tomhletom celkem jsem souhlasil s tím hnutím STAN, že oni jakoby se snažili toho starostu nějakým způsobem donutit k tomu, aby odstoupil minimálně z vedení té kandidátky.
0: Za 20 let starý fór byl by.
1: No, je to 20 let starý fór, ale on ho zopakoval teď na zastupitelstvu jako k velkému pobavení a...
2: Jestli pak vzpomínáš si ještě na ten čas, táhlo nám na 20 a slunko bylo v nás. Vrabci nám jedli z ruky, život šel bez záruky, ale taky bez příkras. Možná, že hloupý, ale krásný byl náš svět, zdál se nám opojný jak 20 cigaret. A všechna tajná přání plnila se na počátku.

příteli, zmizel zmi nevím kam. Sám, sám, sám, jsem tady sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na tu noc, jich bylo pět a ty jsi mi přišel na pomoc. Jo, tehdy nebýt tebe, tak z mých 12 žeber nezůstalo příliš moc. Dneska už nevím, jestli přišel by si zas, jak tě tak slyší, máš už trochu vyšší hlas. A vlasy, vlasy kratší, jo, bývali jsme mladší, no

příteli, zmizel zmi nevím kam. Sám, sám, sám, peru se teď sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na ten rok, každá naše píseň měla nejmín 30 slok. A my dva jako jeden ze starých reprobeden přes moře jak přes potok. Tvůj děda říkal, ono se to uklidní. Měl pravdu, přišla potom spousta malých dní. A byla velká voda, vzala nám, co jí kdo dá.

jestli pak vzpomínáš si na to, jaký jsi byl. Jenom mi netvrď, že tě život naučil. Člověk to není páčka, kterou si kdo chce mačka, to už jsem dávno pochopil. A taky vím, že srdce rukou nechytím. Jak jsem se změnil já, tak změnil ses i ty. A přesto líto je mi, že už nám nad písněmi společně

0: příteli, zmizel z mi nevím kam. Sám, dýchám tady sám.
1: Radio Xaver.
2: Zmiňujete Evropskou unii, jak hodnotíte to, jakým způsobem zareagovala na tu přestřelku v Bílém domě, že se vlastně ne všichni státníci, ale sešikovala za Volodymyra Zelenského a vyjádřila mu podporu.
3: Absolutně hystericky se chová. Absolutně hystericky. Tohle chce vždycky zachovat klid a pokud možno se postavit do role prostředníka. Tohle vůbec ta Evropská unie zase nezvládla. Navíc začal se chovat přesně tak, jak potřebuje Trump. Když si vezmete ty jeho výchozí požadavky vůči Evropě, tak tam zaznělo třeba vydat na obranu 5% hrubého domácího produktu. A co udělala Evropská unie v reakci na Trumpovy pokusy zarovnat Zelenského do americké zahraniční politiky? Jak zareaguje na zvýšení vojenských výdajů? Přesně to, co Trump chtěl. A kde budou nakupovat ty zbraně Evropani? Nejsou vůbec na Trumpa připraveni a pak začnou improvizovat. On jim právem řekl, právem, i on, i Rubio, i Renzi, právem řekli Evropanům, a kde je váš mírový plán za ty 3 roky? Žádný neexistuje, jenom zbrojit. To je prostě nesmysl, takhle se z té války nikdy nedostane. To má 100%

0: takhle se to mír dojednávat nedá. My potřebujeme, takhle, jestli bych správně jak četl ty Trumpovy vize, tak je to zastavení palby, potom příprava mírové dohody, pravděpodobně včetně prezidentských voleb na Ukrajině, a potom podepsaná mírová dohoda o Ukrajině, kde už potom ty záruky, kdo převezme nebo nepřevezme, to je zcela nejasné, ale nebude to NATO, protože k tomu evidentně Spojené státy nedají souhlas, a nebudou to Američané, kteří by tam stoupili sami. To znamená, tady se hraje o to, jestli tam budou ta bezpečnostní záruky budou hlídat vojáci z globálního jihu, anebo se tam nadspou Francouzi, Britové, Poláci a tak dále.
1: Já se ještě vrátím k tomu, co jste říkal ohledně těch výdajů na obranu, kdy Donald Trump řekl, že mají evropské státy navýšit výdaje na obranu, a evropské státy reagovaly tím, nebo reagují, že navýší. Jak se měli zachovat správně, podle vás?
0: Zachovat by se měli tak, že takhle, to se musíme jít trošku obecněji. Když děláte nějakou propagandu a nechcete přímo lhát, tak máte dvě možnosti, buď zatajovat nějaké informace, anebo ty důležité zaplavit nedůležitými informacemi, takže lidi se v tom vůbec nevyznají. Takže Evropa podle Trumpa málo zbojí. Co je Evropa? Od Atlantiku po Ural, tak jak říkal Vigo, nebo je to Evropská unie, nebo je to evropské státy. Na to proto není totožný.
2: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz. Posloucháte Radio Xaver.
3: Play as time goes by.
4: Oh, I can't remember it myself. I'm a little rusty on
3: it. I'll hum it for you. Da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da.

mluvil jsem do tebe tak dlouho, až se z tebe stala vrba, ale smutek v duši stále trvá. Už víš všechno, co jsi měla vědět, tlačí mě to jako bota, prozrazeno

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den. Představte si.
2: Ksaver to vždycky taky píše.
1: A já vím, ale vy jste dneska nějaký indisponovaný.
2: Indisponovaný.
1: Co pak, co se vám přihodilo?
2: Ksavere, na mě sedlo zlo nějaký a smutek. Já jsem si přečet, že Vít Rakušan chce být premiérem. Já jsem se úplně najednou rozklepal, přišel jsem v ohlas.
1: Já jsem taky čet.
2: Já jsem si, víte, co představil úplně? Jak tam rozjede znovu ten kryt oživý po volbách. A já tam budu sedět proti němu v tom jednosměrném rozhovoru. Ona mě bude koukat těma velkýma upřímnýma očima plnýma dobra. A pak to bude jednosměrná cesta někam pryč.
1: Tak, pane holče, abychom byli úplně upřímní. Na vás sedlo zlo den poté, co jste se narodil.
2: To není pravda.
1: A proto to jste byl ještě, pane holče, malé holátko. A už to na vás sedlo a to vám zůstalo do dneška, protože na mě jste zlej od prvního dne, co jste sem přišel.
2: Na mě sedli hodnoty, Xaver.
1: No, to je skoro...
2: Když jsem se narodil.
1: To je někdy to samý, pozor. Ale k tomu samotnému. Já jsem si to přečetl na Novinkách, já jsem ale omdlel.
2: Já si říkám, to je nejstrašidelnější zpráva za posledních 35 let.
1: Ale
2: i Fiala vedle něj vypadá vlastně najednou dobře, ne? Nepodpoříme ho?
1: Koho?
2: Fialu.
1: No.
2: Pane Petře, prosím vás, vemte to vy.
1: Čili vy si vykáte?
2: S Fialou? My se neznáme.
1: Neznáte, no. Jo. My se taky neznáme. Ale jo, viděli jsme se, dokonce jsme vedli jakýsi privátní rozhovor, ale to je jedno.
2: Já jsem se s ním taky bavila, netykáme se.
1: To je jedno.
2: Je pan profesor Xavere, konzervativní muž, to nevíte.
1: Pane holče, jenže já jsem mezi tím, jak jsem to uviděl, tu zprávu, a mezi natáčením zažil něco moc hezkýho.
2: Vážně? S Vítkem?
1: Sám se sebou.
2: Tak to nemusíte možná rozvádět.
1: Řeknu.
2: Jo?
1: Měl jsem francouzské brambory a k tomu červenou řepu. A já jsem u toho přemýšlel a kladl jsem si otázku, dokud jsem zobal ty brambory. Jestli, takovou analýzu jsem si dělal, jestli bych raději toho Fialu, anebo když už, tak raději to, tady toho pana Rakušana.
2: No tak to je jasný, ne?
1: Tak to mi řekněte.
2: No tak Nutelier je méně strašidelný než tenhle. Žnírácký nitra.
1: Tak já vám řeknu,
2: je, Xavere,
1: že jsem došel k tomu, že už raději Rakušan. Protože Rakušan je střelec.
2: Střelec?
1: Střelec.
2: Čeho? Koho?
1: No ne, že se nebojí.
2: Jako do zimetru myslíte?
1: Ale jo, dobře.
2: Oh, počkejte, dobře, ale... jo.
1: Rakušan, Fiala je bázlivý, ferda, prostě.
2: Přesně tak, a to je dobře u nich, Xavere. Při té jejich neschopnosti a děsivosti je dobře, když je někdo z nich bázlivější, to vám říkám.
1: Ne, a já vám říkám, pane holče, že ten pan Rakušan, do něho vjede energie a on přijede do toho Lipska na tu burzu a řekne dost.
2: Jo?
1: Zůstane elektřina. U nás občanům se bude prodávat za výrobní cenu, klesnou ceny energií a tím klesnou ceny všeho i tady kávy, prosím vás, jo. Dneska vychází hrnek na 30 korun, když
2: tak
1: si ho děláte.
2: Jste si jistý, že jste měl francouzský brambory a řepu červenou?
1: No víte, že to nějak zvláštně chutnalo?
2: Já si říkám. Ne, Xavere, já...
1: No mám pocit, že se trošku tak jako...
2: Já to vidím. Trošku do vás to bylo nějaký... Magie, ne? Taková,
1: kolik,
2: co?
1: Kolik vás tady je?
2: No a já to vidím. Xavere Rakušan. Ale si vemte ještě, víte, co on ještě řekl? Že si na svoji vlastní podporu udělá vládní demonstraci. Minister vnitra a první vicepremiér. Víte, kdo tohle dělá?
1: Kdo?
2: Lukašenko, Rakeťák Kim. No, a tahle parta.
1: To jo.
2: To není normálně možný přeci už, co?
1: No, jenže nemůže to být tak, pane holče, že to vymysleli ti jeho podržtaškové a řekli, plácni takovouhle blbost a všechny média to napíšou, dokonce normálně vidím tu poradu, jak seděl, tak sedí ten Rakušan a takhle sedí vedle ty marketing odborníci a říkají mi, Vítku, dokonce i ve Wilsonově 10 ti dva blbci to tam budou říkat.
2: No samozřejmě, že jo, Xaver, ale o to nejde, že to napíšou, ale on to myslí vážně, chápete to? A já teď řeknu, on je...
1: Já to taky myslím.
2: Ne? On je taková hodnotová svině, můžu říct, že on den předtím narve na pivo proti Babišovi Fialu nebohýho, který je nejnenáviděnější politik, jako široko daleko. Tam si na něm udělá reklamu a den poté řekne, jak si být premiér. Chápete to?
1: Ale každý...
2: To je hodnoťák.
1: Vy zapomínáte, pane Holče, na jednu věc. Každý z těch lidí, každý, i když kandiduje na posledním místě kandidátky z zahrádkáři Kersku, to je jedno, tak každý z nich sedí večer doma takhle u té televize a říká si, mámo, představ si, že bych byl tím premiérem, ty bys měla 95 tisíc na šaty, no to má prezident, ale sní.
2: Xavere, večer u televize, doma, v soukromí.
1: No.
2: Tenhle ten to říká veřejně. Vemte si, já úplně vidím naše Věra. Sedí doma, Větákovka. A ta neříká,
1: moje Věra.
2: Máma říká, táto,
1: neříkejte naše Věra.
2: Ty bych byla premiérkou.
1: No.
2: No a tam to skončí ty sny. Doma. Za těma zmá.
1: Ne.
2: Slyšel jste někdy Věru se zasnít veřejně, že by řekla, já budu premiér.
1: Veřejně, ale...
2: Tak vidíte, to je ten rozdíl.
1: Ale ještě tam, ještě musíte dát jednu věc, že...
2: Co?
1: Že když doma sedí ty naprosto bezvýznamní kandidáti, kteří se nikam nedostanou, a všichni i významní, i moje Věra nakonec, ta říká, taťko, představ si, že sem k nám do horních Čuchtomrdlí přijedou ty auta s těma majáčkama a já tam nastoupím, vezmu si ty šaty, co mám po babičce, ty hezký květovaný a vlezu tam a oni mě povezou tam do nějaké té akademie, myslím, že se to jmenuje Strakova nebo tak nějak, ani nevím, kde to je. Chápete, že sní ti lidi?
2: To já vím, ale říkám... U některých to zůstane u nich doma, u některých to nezůstane u nich doma.
1: Tak u mě to nezůstane, pane Holče.
2: No tak vy jste takový Vítek druhý.
1: Chcete vědět, o čem já sním?
2: O čem?
1: No ne, vážně, teď
2: to je...
1: Seriózně, ne, teď tady vždycky tak jako, no, a já vám to řekl.
2: No?
1: Já sním o tom, že bych byl ředitelem České televize.
2: Tak to já vím.
1: A... Kolikrát vám ležím ve vaně a hulím a říkám si, no to bych zrušil, to bych tam, pan Holec by tam měl rubriku, jo, a to vše. A no, mám to vymyšlený a je chyba celé této země, že to tak ještě není.
2: No a na to dojde, ne?
1: Tak už jsem starý.
2: Ne, a já jak vás sedu, tak myslím, že máte našlápnuto.
1: No tak ten pan chudárek je teď na 6 let.
2: Ksavr, já jsem teď viděl někde na fotce Friedricha.
1: Mildu!
2: Já ne...
1: Neříkejte to, pane Holče.
2: Zůstanu hodnotovej.
1: Je to sympatický, milej...
2: Já jsem se lék.
1: No, tak oni
2: to
1: mají
2: se stalo, ne,
1: v té redakci starý foťáky, takže
2: jo.
1: Ono to přidá červený nos, ale to za to nemůže on.
2: Tak to jo, to jsem chtěl
1: říct. Jo, to jsou ty starý, tam je málo
2: pixelů,
1: málo.
2: Detekoval nějaký tak jako horší signály.
1: Někteří lidé by si mohli myslet.
2: Tak, no, to mě napadlo.
1: Že to je, že jako, ne.
2: Že se tam třeba v pracovní době úplně nepracuje, ale dělá se tam něco jiného.
1: No tak pane Holče, počkejte, to jsme úplně kde jinde. No ale můžeme se vrátit pak České televizi, protože včera byla rada, ale to je jedno, ale pojďme dojet toho Fialu nebo Rakušana. Já opravdu, kdybych se musel z pistolí u hlavy vybrat, tak si vyberu Rakušana.
2: Xavere, já chci z nich dvou radši upejpavýho neschopného lháře Fialu, než fakt leváka Rakušana, který nemá zábrany.
1: Ale vy to berete podle toho, že potom máte každou středu večer o čem mluvit.
2: Ne, oni jsou super oba. Oni dodávají materiál oba do středy.
1: No, takže to je... Myslíte, že je levák?
2: Rakušan.
1: No.
2: Podívejte se, co udělal s migračním paktem. Jak to tam jezdil domluvit a podepsat a
1: jo,
2: pak říkal...
1: Taková drobno.
2: No, jak říká Marek Benda, pár hloupostí, ne, jsme tam odsouhlasili. Blbostí. No. Máte pravdu, no, vlastně to nic není migrační pakt.
1: Mimochodem, víte, že dnes je to, myslím, že na den přesně, 10 let od Wirtschaftendas.
2: No a vidíte, díky Vítkovi Rakušanovi, Wirtschaftendas taky v Česku.
1: Jo, no. Jo. Tak taková drobný šrámeček tam je. Vy, pane holče, taky jste netolerantní. Kolik je mrtvých kolem toho dozimetru?
2: Jen 5 nebo 6.
1: 5 nebo 6. To jsou povolený ztráty.
2: Jasně, teď je nás tady skoro 11 milionů.
1: Byl jste na vojenském cvičení někdy?
2: Nebyl.
1: Tam jsou prý povolený ztráty žádná celá 0,2%.
2: Tak vidíte. Ne, to je to prkotina. Je to prkotina.
1: Já nevím, jestli pro ty pozůstalý teda.
2: Zdá se, že to není prkotina i pro soudce, ty to furt nechtějí soudit, ale...
1: To mě vysvětlete, pane holče. I oni si to prej ti soudci přehazujou. Jako...
2: Oni prej si přenášejí ty spisy večer nebo po nocích. Když to někomu přistane na stole, tak pak v noci jde a přenese to někomu jinému na stůl.
1: Pak vždycky tam vypadne na stránka. No proč to tak je?
2: No tak my jsme na to odpověděli, ne? Když je někde 5 nebo 6 mrtvejch kolem nějaký kauzy, chtěl byste být 7.
1: Jo tak, ale oni se bojí.
2: No.
1: Tak já jsem slyšel, ale asi to bude lež.
2: Nemáte to ze dvou?
1: Nemám. Ne. Že největší problém je ta smrt toho pana Michalíka.
2: Uh-huh.
1: Říkám to dobře, Michalík?
2: Uh-huh.
1: Věšek. Že toho prostě řachlo v okamžiku, kdy mu někdo zavolal nějakou zprávu. Takhle se to říká, ale nechci špínit do památku. Je to jenom divný, řekněme.
2: Já jsem to slyšel říkat nějaký lidi.
1: Já jsem to slyšel v metru.
2: Jo. Já v tramvaji.
1: Tam v tramvaji, jo? V 9 nebo v 12 nebo kolik?
2: Ne, 18 se.
1: 18. To říkají takové věci. No já jsem jel, prosím vás, z Flory na Anděl a tam to říkali dvě takové starší paní.
2: Jo.
1: Že to takhle bylo, ale jak říkám, slyšel jsem to a řekl bych, to jsou vám tak čestní lidi.
2: Právě, proto já tomu nevěřím.
1: Já tomu taky nevěřím. A čemu hlavně nevěřím, pane holče? Chcete to slyšet?
2: Jo.
1: Že jeden z těch dvou bude premiérem.
2: No to doufám už nebude.
1: Já ale... vám říkám, že premiérem bude Pikora. Proč ne?
2: Jo, ale já...
1: On jako, je dobrý.
2: Jo, jasně.
1: Šichtář. Já ho vidím tady na streamu s ním, já ho rád poslouchám.
2: No jasně.
1: A on je takový jako člověk, jako z filmu trošku.
2: Z filmu?
1: Hmm.
2: A jak to myslíte? Jako, jakýho?
1: Tak já, mě se to blbě říká, z jakýho? Z nějakého thrilleru.
2: Jakože lehce vás straší?
1: Ne? Ne, přijde mě prostě jak ředitel školy z amerického seriálu Nekonečnýho. A já mám pocit, že on bude člověk kompromisu. Pan Pikora. A já bych ho tam chtěl, a když ne...
2: Vy ho chcete tady poškodit já?
1: Naopak, já doufám, pane holče, já doufám, že se motoristi dostanou.
2: Jo, ale...
1: A že budou protiváhou, nejenom, že se dostanou, že tam budou ti hlavní motoristi v té sněmovně, ale že budou tím zdviženým prstem.
2: To radši ne, to neříkejte. Zdviženým prstem už byl ministr Nekula a ten skončil předčasně.
1: A já myslím takhle zdviženým prstem.
2: Jo. Bacha na to.
1: No.
2: No ale říkám vám, Ksevere, kdyby hrozilo, že má být premiérem Rakušan, já pořádám demonstraci na podporu Petra Fialy.
1: A to nehrozí.
2: Vy byste se nespl.
1: Ale počkejte, tak kolik, oni mají 10%, ne, průzkumy. No.
2: Ksevere.
1: Statistická chyba, dobře, budou mít 11,2. A kde to vezme? Podporu. Kdo podpoří ho? Podpoří ho... Konečná? Nebo podpoří ho SPD? Když to nemůže ani cítit, to měl.
2: No já doufám, že se to nestane. Vůbec, že nebudeme tohle dilema už řešit, jestli Fiala nebo Rakušan.
1: No jasně, že ne.
2: Jo, ale na takový politický funus to bych jim šel Vovi Maxavere. Co? Byste tam mohl zahrát nějaký takový molový tóny na kytaru? Jste kytarista dobrý? Co?
1: To bych mohl, ale já zásadně nehraju zadarmo, pane Holče.
2: Tak to se ví. To byste dostal nějaký bitcoiny do futrálu.
1: Já teď skládám po strašně dlouhé době písničku.
2: A já ji.
1: A mám první sloku a refrén. A jestli to chcete slyšet, skládám tu písničku na setkání klubu Svíni.
2: No to je dobrý.
1: Je to, povedlo se mi strašně vtipný.
2: No tak to o tom nepochybu.
1: Kdyby to šlo dál, tak to bude nejvtipnější.
2: Tak to rád slyším.
1: A ještě tam nejste, teda musím říct, že to nejste,
2: jako v té písnice?
1: No já jsem si napsal taky poznámky, co by tam mělo být zakomponováno.
2: A tak místopředseda tam musí být, ne?
1: A vy jste místopředseda?
2: Já jsem místopředseda.
1: No já tam dám asi předsedu teda. Je to, jste mi neměl říkat.
2: Místopředseda musí být.
1: No ale tam nebudete úplně jako... Oni to založí na takových jako přirovnání, na takových metaforách.
2: Já vím, vy jste člověk tak, metafor, tak to se o vás ví.
1: A jestli si o to takhle říkáte, tak ještě tady prohlašte veřejně, že všechno vydržíte a že se neurazíte.
2: Jasně, Xavere. Já úplně vidím ty metafory na slovo místo předseda.
1: Řekněte, opakujte po mně, já Petr Holec.
2: Já vám to podepisuju, Xavere.
1: Tak to prohlašte veřejně.
2: Prohlašuju to. Co? Nechám vás složit svobodně písničku na klub Sviní.
1: Umělecký,
2: no.
1: Umělecký, protože umělecky, ne?
2: A co? Co umělecký? Co si...
1: Nevím.
2: Říkám, nechávám vás, dávám vám svobodu složit písničku na setkání klubu Sviní.
1: Pane Holče, a víte, jak vy jste tak hodný, já jsem to ani nečekal. A přitom je tady čím dál méně svobody.
2: No ale já jsem hodný.
1: Teď jsem to zjistil. Já jsem si doteď myslel, že jste svině.
2: No to jsem.
1: No tak jsem, tak, počkejte, je, tak
2: ale jsem dobrá svině. Já jsem dobrá svině, jak se vede.
1: Jo.
2: Já jsem místo předsedou dobrých sviní.
1: Vy jste taková ta hodná svinička, co se pohladí.
2: Já nejsem svině jako Rakušan. Já jsem dobrá svině.
1: No, já mám totiž s tím vaším Rakušanem úplně jiný problém, pane Holče.
2: Jo, jaký?
1: A to je to šmírování, ty zase.
2: No tak to je, on je šmírák, to... levák, lhář, no.
1: Počkejte, jak on to dělá z nějakého důvodu. Chce to Ursula, nebo proč? On chce vlastně lidem kontrolovat komunikaci.
2: Ale on je tím Xavere posedlej. Teď víme, co na tom Nitru má zaparkovanýho. Případně na tu druhou štytletku. Ten kryt zaparkoval jenom proto, že se proti tomu zedmul odpor. A lidi se začali ptát, pro boha, co to je? Nějaký jednosměrný rozhovor na vnitru?
1: Dvousměrný, ne? Nebo
2: a pak jednosměrná cesta rovnou někam?
1: Jednosměrná cesta na gulak.
2: Co to jsou manuály na odhalování šiřitelů nevládních názorů, pro boha? Takže tohle to tam všechno za ním je a to je všechno šmírování. On je v obyčejný šmírák.
1: Já
2: no.
1: Vím, ale víte, o jakým šmírování já mluvím?
2: No jasně, na WhatsAppu, na Messengeru a tak dále. No.
1: No a...
2: Ale on nás chce chránit tady, aby jsme nevedli nějakou nehodnotovou komunikaci.
1: Tak na takový jo? Chránění mu sedu, pane Holče.
2: Já tomu docela rozumím.
1: To jsou zlí lidi, pane Holče.
2: Ale on to myslí podle mě dobře, třeba jako s tím migračním paktem.
1: No ale lidi bude mít část, jako lidi, kteří to budou volit, protože já slyším od hodně voličů bývalých spolu, že už ne. Už bylo dost. No a takže si myslím, že většina z nich neuteče k Babišákovi, něco uteče k motoristům, to je jasný, a něco uteče ke Stanu.
2: Já myslím, že se chystal ke Konečný, to vám říkám.
1: A jo, no.
2: Konečný. Ne, tak já bych jim vzkázal to, ať radši zůstanou u toho spolu.
1: Myslíte vážně?
2: No jasně.
1: Tak to já jim zkazuju, když...
2: Stane největší zlo.
1: Když tak motoristu.
2: Stane největší zlo. To má to polpravdu. A Rakušan je toho symbolem. Ten je toho víkem, Xavere.
1: To je hrozný, pane Holče, co budeme dělat? No.
2: No já, my věříme, že to dobře dopadne, ne?
1: Já jsem se zasnil, počkejte, uděláme teď, ať nezapomeneme. Protože to je jasný.
2: No zápis je jasný.
1: Ježíš, kdo jiný, než ten Pan on je ministr vnitra, ne?
2: No.
1: Ministr policie.
2: Chci být premiérem.
1: Cože?
2: Chci být premiérem.
1: A já vidím, že vás to nějak vzalo.
2: No to vidíte dobře.
1: A nechcete taky Lex Aurin, jako mám já? Dva nebo tři? Lex Aurin svinstvo asi nebyl. To nejde.
2: To ani neznám, co to je.
1: Zraky prášky na uklidnění, který už jsem dlouho neviděl a beru si do letadla vždycky. Ale jenom na dlouhý lety. A to je dobrý do letadla. To si dáte jeden a půl před odletem. To mě ještě Honza Cimický předepsal. A sednete do toho letadla a tak 2 hodiny je vám všechno jedno. Kdyby to letadlo nad tím oceánem zašlo hoře, tak řeknete, tak to uhaste, děcka.
2: Kdybyste se hodil do Brna, tady s tím, Xavere, s Lex Aurinem.
1: Ale já to nejím. Ale klidně, to nám někdo předepíše, když budeme chtít.
2: No tak nechte to předepsat a pojedeme do Brna to dílovat.
1: On se jmenuje Vítek nebo Vít?
2: Vít.
1: A nenapíšem
2: Vítek. Vítek mu říkám já, protože to tak já napíšu, familiárně, protože ho mám rád.
1: Tak já napíšu Vítek.
2: Dobře.
1: Jeho to potěší, ne?
2: Vítek, no.
1: Vítek Rakušan. Rakušana.
2: No na tu demonstraci na jeho podporu půjdem, ne? Ale...
1: Jo, je to vyšel. Alegorický vůz bychom měli XTV.
2: Jaký policejní, ne? My jsme si mohli od Pirátů půjčit ten vězeňský autobus, ne?
1: A to ještě existuje?
2: Určitě.
1: Za Ježišmarja, šmírování, pane Holče.
2: No za šmírování k Severu, ale hlavně za to, že chce být premiérem.
1: A že?
2: Si není možný.
1: A všechno je možný.
2: No asi už jo.
1: Já říkám, že chci za premiéra pana Pikoru.
2: On by mohl být vicepremiérem, ne?
1: Kdo? Piky?
2: Hm?
1: O, je nuda.
2: Pro gender.
1: Toto já úplně nenávidím.
2: Co?
1: No toto, co vy děláte? Jo? Co to je za zvyk? Kde jste toto pochytal, jako? No, pane Holče, já mám důležitý téma.
2: Jo.
1: Důležitou věc vám chci oznámit. Budete koukat, ale ať to teda máme z jedné vody, já tu důležitou věc, a jsem zdravý, co budete říkat, ale ať vyřídíme agendu, poděkujeme teď všem, kdo nás podporují na transparentní účet, podotýkám, že zatím ještě pořád to je na advokát.
2: Já úplně vidím, Xavere, jak to v sobě dusíte.
1: Já to dusím, no. No.
2: Honza Bacho, velkorysá podpora, musíme poděkovat. Za úsměv a pohodu z přístavu na Vlzonové 10, dál přinášejte optimismus a víru ve změnu. No tak jsme řekli, že vy chcete toho Rakušana, ne, premiérem, tak to je taková víra.
1: Já jsem řekl Pikoro.
2: Pavel Radslavský.
1: Kdyby bylo Pikoro, no.
2: Koncesionářský poplatek na přístav pravdy. Děkujeme za vaše vysílání, manžele Radslavští. Alena Ravítková na Vlzonku od Azalky. Díky. Jiří Vidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. A Daniel Klement na Vlzonku. Čiči, Jahodu a Adonise.
1: Tak,
2: Savere.
1: A jsme u toho. Jahoda a Adonis, mimochodem, sklidili velký úspěch, pane Holče, no. Ale Čiči.
2: Čiči taky. Čiči sklidila, lolo. Mega úspěch, ne?
1: No.
2: Co?
1: My jsme vám včera měli tu radu České televize.
2: Už zas?
1: No tak teď nebyla dlouho, ona jednou za měsíc. A já jsem zasedal.
2: Co to znamená?
1: No tak zasedám, ne?
2: Jo.
1: Jsem člen, tak jsme zasedali. A byly dotazy na generálního ředitele pana Chudárka. A mimo jiné, já jsem byl nastartovaný z Čiči Tornádo.
2: Ne, já jsem se ptal, co to znamená, když jste zasedal, jestli jste, jako třeba Eva Dekrová zasedá bitcoiny, tak jestli jste nezasedal Čičiho.
1: Ne,
2: tak jsem to
1: zasedal. Ne. Počkejte, nechte si to říct. No, a paní kolegyně Denčevová Chmel vyjela s tím první a řekla to skvěle.
2: Jo?
1: Pojmenovala ty věci kolem debility jménem pořad Čiči Tornádo, řekla jasně, že to nemá žádný střeva, žádný vnitřek.
2: Žádný střeva ani vnitřek, čičina nemá střeva ani vnitřek.
1: Poslouchejte ten pořad, že to není veřejná služba, že je to prostě, ona to říkala vznešeně.
2: Jste se rozporoval, ne, že to není veřejná služba.
1: Já jsem si vzal slovo a řekl jsem, že to je úplná blbost, že tam všechny profese selhaly, včetně kameramana, grafika, střihače, režiséra a moderátora, který takzvaně neumí říct souvislou větu, natož položit otázku.
2: Já jsem si říkal, jak jsem řekl před chvílí, když jsem viděl Mildu Friedricha, co na to Milda Friedrich?
1: Co na to Milda Friedrich? Tak k tomu bych došel. Pan ředitel generální.
2: On je tam být generální.
1: Generální prokurák, ten se ošíval trapností. A říkal, že viděl jenom ukázky, no a že to je takové, no na druhou stranu, že to stojí jenom 30 tisíc jeden díl. Co to je? To pár lidí pošle poplatek. Tak jsem pochopil, proč je to tak blbý, ono je to tak levný. No tak ono je to pořad, který by každý youtuber 15 letý natočil odpoledne v garáži.
2: No ale líp asi, ne?
1: Ale líp, jo. No a pan Friedrich, to je prostě šajba, jo. On,
2: to je hlava.
1: To je hlava a on já vám říkám, že Milan Friedrich v té televizi bude, ještě se dvakrát změní režim, přijde teď totalita, potom přijde revoluce, sametová 2.0, potom zase bude kapitalismus, všechno bude jinak, ale jenom jedna věc bude, že Milan Friedrich bude v České televizi.
2: Jak se vede, úplně vidím jistou scénku, už není ani žádný rohlík, ani budova České televize a Milda Friedrich tam sedí na té svojí židli, na té planí.
1: Jsou splanírované kavky, je tam takhle stůl, a jeden takový maličký počítač a židlička a tam sedí Milda Friedrich.
2: A má telefon velký, takový červený.
1: Telefon a říká, hele, budeme stavět televizi nově českou, nechceš tam jít pořád? No ale on je geniální.
2: Je?
1: On je geniální, protože ten samozřejmě, Milan...
2: No a odkud teď, Vane?
1: Milan vždycky pochopí, z které strany fouká vítr a je připravený. A když už viděl, že ti radní jsou, že se jim nelíbí či tornádo, že s tím nemůžou nic dělat, že můžou jenom na té radě říct, že to je blbost, a ptat si, kolik to stálo. A generální to taky sepsul. Tak Milda, aha, a zjistil, že fouká proti či tornádo. A řekl, vzal si slovo a říkal, hele, to se vyrábí jenom pro YouTube. To je jako... A já jsem říkal, do prdele, když se to vyrábí v České televizi, i kdyby se to vyrábělo, Bůh ví pro co, pro televizi Hulkotyčky, tak když je podepsaná Česká televize a je to za peníze lidí, kteří posílají čím dále víc peněz na Českou televizi, povinně s exekutorem za dveřma, tak to nehraje roli. Ale Milan...
2: Milan je dobrý. Já chci zvýšit daň z ČT znovu k Savere dobrovolně.
1: Já taky.
2: Tohle je dobrý.
1: Já si dokonce myslím, že by tam, že by se mělo zvýšit poplatek a že by část toho poplatku a mělo by tam být na místo Milana Friedricha
2: jo.
1: A pro jeho příbuzné.
2: Na stoleček a židličku pro Milana Friedricha.
1: No a co kdyby jsme tady na transparentním účtu, tady jsou vtipálci, jo?
2: No.
1: Co kdyby jsme na transparentním účtu příště, až budou takový ty poznámky, jak tady někdo píše, na Přístav pravdy, nebo na Jahodu a Adonise, tak, že bychom uspořádali nějakou sbírku.
2: Na Mildu Friedricha?
1: Na židli Milana Friedricha, která, to by byla židle na doživotní.
2: Doživotní židle?
1: Doživotní židle, ale udělali bychom fór. Jo. Já nevím, kolik by poslali, třeba by poslali dohromady, třeba by poslali třeba 800 korun. Tak bychom v IKEA objednali 800 korun. A žili a poslali bychom jí Milanovi na ty kafe.
2: Jo, já jsem pro, protože Milda Friedrich musí přežít k sebe.
1: A já vám říkám, že on není špatný, on je fakt fajn chlap a má smysl pro humor. A až mu řekneme...
2: No to bych řekl docela,
1: že jo. Až mu řekneme, ať sem přijde. Tak, jak jsme si říkali, že by ten Reichl, že má smysl pro humor, že přijde se zvonítkem. A přišel. Mm-hmm. Já vám říkám, že Milan přijde.
2: si pro židličku.
1: No.
2: Jo?
1: A jako kolik mu může být? On bude tak, jak já třeba, ne?
2: Jo, jako mě? Něco.
1: Třeba 50.
2: Jasně.
1: 52, řekneme, ne?
2: 55, já nevím, no.
1: No, já jsem to určitě četl v těch životopisech, jak kandidoval. No, ne, dítě to není. Jako je to už dospělý
2: chlap. Já už a dítě, já, jak jsem viděl tu fotku, tak se mi zdálo, že jako by se vracel do dětských let trošku ve obličeji, ale to je jenom můj.
1: Ne, ty to ne, ale Milan je dobrý, ale říkám si, tyho, jednoho dne tam bude v té kolečkový židli, bude mu 99,5 roku. A bude tam takhle jako a bude, bude tam titulek řídí program České televize.
2: Chytám, tam bude furt s tím prstem.
1: Ne, já musím říct, že ho mám rád. A když se potkáme na radě, tak Milan, pozor, přijde, pevný stisk ruky a podívá se vám do očí.
2: Fakt? Hm?
1: A to je pro mě jako strašně důležitá věc.
2: Tak vy jste, asi se dá říct, jako je tam dělnej kolektiv, ne? Dobrý, nebo?
1: No, no. A myslím si, že
2: děláte dobrý věci, se dá.
1: Rada České televize prostě Čiči Tornádu vyprala držku. A jestli v tom televize bude takovéhle hlouposti pokračovat, tak už začnu věřit prostě na to, že existuje. Vy jste věřící, ne, pane Volče?
2: Ne.
1: Ne? Nevěříte?
2: Já teď věřím v jednu věc.
1: Uzdravení.
2: Že to taky a že víte, Rakušan nikdy nebude premiér.
1: A nebojte se. To vám dávám písemně. Jo. Pane Holče, jsme na konci, protože vy musíte jít na lůžko.
2: Jo, jo. Do izolačky.
1: Do izolačky. Dávejte si to, jak se jmenuje to, jak to prodávají Vietnamci, ta věc, co se dává do čaje. Není to dobrý. Takový kořen je.
2: Tak díky, že to není dobrý. Já spíš asi to se obrátím na Markétu Vaňkovou, něco na pozbuzení nálady.
1: Jo, tak to je dobrý, tak ona vám nějaký. A myslíte, že ona ji prodává?
2: Já doufám, že jo.
1: Možná bychom ji zavolali, aby nám něco taky šupla?
2: Asi.
1: A ona bude mít kvalitu, pozor.
2: No tak to je.
1: Jsou lepší lidi. No, běžte se léčit, pane Holče, a já se těším na další Wilsonovou 10 za týden a nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Radio Xaver.

Pozvaná, když sedím v samotě jak matka bez dětí. Proč se zavíš, když byla svraná?

strojky tvejch chichotů znějí mi nad Týlem. Já myslím teď na tebe, moje milovaná, a jsem tou pouští, který schází mana, samotou trestanej stoletím za chvíle. Já jsem jen pěnou ve tvejch vanách,

0: Irena Michalcová je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vaše volební období, kdy jste tam teď tedy čtvrtým rokem, starostkou na Praze 4, tak mi dáte za pravdu, že velká část komunální politiky se odhrává takzvaně za kulisami, neboli v rámci různých dohod a vůbec jednání, třeba mimo ta veřejná jednání. Mě totiž zajímá, jak si jako politik, praktik, myslíte, že zasáhne do pražské politiky kauza Dozimetr, kterou sledujeme v přímém přenosu poslední týdny. Jestli vůbec ovšem?
1: Myslíte v souvislosti s volbami třeba jaký to bude mít vliv na občany?
0: Volby máme za pár dnů. No na občany, jaký to bude mít vliv na volby? Protože pokud vím, tak starostové i s vámi na radnici, že jsou, tak se ptám, jestli to tu stranu třeba zničí nebo nezničí. Jak moc tam vidíte problém?
1: Tak samozřejmě, jsou tam se mnou na radnici, jak v opozici, tak v koalici lidé, kteří jsou již delší dobu v politice. Jsou tam i tací, kteří jsou třeba v politice i od 90. let. To je pravda. Já samozřejmě na své městské části jsem okamžitě udělala audit, jak na příspěvkové organizace, tak na organizace, které spolupracovaly s městskou částí. Zda nejsme někde, jsme se nestřetli.
0: Nesmočili.
1: Některými firmami. Audit prokázal tedy, co jsem udělala, že nikoliv zatím. Nikde jsme nic nenašli. Jako, já nevím, jestli někde něco se může najít, ale to, co jsem udělala já, ten audit provedla, takže na základě žádosti na zastupitelstvu, což jsem se samozřejmě nebránila, tak jsme nic nenašli. Nikdy nevíte, může se klidně najít něco, ale zatím je to v pořádku všechno. Což teda jsem ráda. Každopádně, pochopitelně, určitě může to mít nějaký vliv. Každý člověk vnímá tyto věci jinak. Někteří je mohou přejít mávnutím rukou, někteří lidé je prožívají citlivějc a pak jsou někteří lidé, kteří se ani si ověří třeba nějaké věci, tak se jich chytají jenom už z toho, že nějaká kauza vyšla. Myslím to tak, že cokoliv se objeví, tak všichni z toho dělají velkou aféru, aniž o tom něco vědí. Já patřím k lidem, kteří když o něčem něco nevědí, tak buď si o tom získá nějaké informace, pokud ho to zajímá, a pokud ho to nezajímá, tak nevytváří kolem toho nějaké další aféry a scény. Ale myslím si, že samozřejmě, pokud se mě ptáte osobně na můj názor, tak já si myslím, že samozřejmě to tu stranu může nějakým způsobem oslabit. A může to mít vliv na některé občany, ovšem zase, pokud politiky ze STANu na Praze 4 zná někdo, víte, ta komunální politika je o tom, že je spíš o lidech a řada těch lidí je si blíž k těm občanům.
0: Ano.
1: Takže pokud mají ty politiky rádi, ty občané z toho,
0: tak se nic neděje.
1: A znají je, a jsou tam déle, což tam někteří jsou, tak nevidím důvod, pokud jim věří a pokud oni v tom nebudou nějak namočeni a nebude na ně nic jako na nic poukazat, protože by jim ty lidi neměli věřit a tu důvěru jim dát dál.
0: Dobře.
1: I když teda je to, rozumíte, já to vidím třeba tak, je to třeba pražská záležitost, tak proč by měl být dehonestován nějaký starosta to odnést, já nevím, z Moravy, jenom proto, že je to starosta za STAN. Jestli mi rozumíte. Tak já jako...
0: Já vám rozumím,
1: může to být
0: stranu...
1: i na městské části. Proč by musel být ten politik v tom jako namočen jenom proto, že teda je z té strany na nějaké městské
0: Paní
1: části?
0: Starostko, třeba,
1: já to nevím.
0: Třeba proto, že vy politici často říkáte, že jste dobrý tým. Třeba proto.
1: Já to neříkám.
0: No vy to třeba neříkáte. Dobře, ale pojďme ještě k jedné věci velmi krátce. Ono se poslední době velmi často mluví o tom tématu ženy v politice. Bezesporu je dobré, když jsou ženy političkami. Na druhou stranu si teď v poslední době vzpomínám na velmi tvrdá až cynická vyjádření z úst žen. Například mě překvapila paní paní ministryně obrany, paní Černochová, která napsala, že jí není líto zabité civilistky, což ještě z úst ženy zní tak velmi tvrdě, a nebo například paní Richtrová po smrti pana podnikatele, pana Petra Kellnera, to nehezké vyjádření, které dala na Facebook. To znamená, že ženy v politice dobře, ale já často vidím, že ženy jsou ty političky zejména mnohem schopný mnohem větší tvrdosti než muži. Váš styl, to vaše nastavení je jaké? Vy jste taková ta politička kámoška nebo ta tvrďaska?
1: Já vám odpovím jinak. Víte, co o mě říkají moji kolegové napříč politickým spektrem jako o politice ženě?
0: No něco jsem slyšel, ale nebudu to tady opakovat.
1: No, o mě říkají, že jsem příliš hodná.
0: Jo, tak já jsem slyšel pravý opak.
1: A co jste slyšel?
0: No,
1: klidně mi to řekněte, mě to zajímá. Mě vždycky říkají, že jsem příliš hodná. A že bych to nemělo tak být, protože já kromě toho, když ke mně je někdo neslušný, tak nebo drzí, nebo arrogantní rovnou přímo na začátku, tak s takovými lidmi já nekomunikuji. Ale jinak komunikuji naprosto s každým a někdy se dostávám do situací, že tu komunikaci už bych měla asi utnout, ale snažím se pořád s tím člověkem komunikovat, protože si myslím, že to je moje povinnost, že jsem tady pro člověka, pro lidi.
0: Takže ta profesionalita je
1: taková, ta profesionalita, ale on mě ten člověk potom už tlačí třeba někam.

0: Ne.
1: Že to je taková jako od rány tvrděska, to jste nikdo neslyšel. Já jsem totiž hovořil s jedním vaším podřízeným a on říkal, je výborná, ale je to bába Prince Metálová.
0: No, já vám to
1: řekl... Že se jako nebojte, jsem to tak nějak pochopil.
0: Ale to možná můžete mít pravdu, pokud jste hovořil, ale s nepolitikem podřízeným.
1: S nepolitikem, ano.
0: Ano, tak to potom vidíte, že se shodneme. To je ovšem něco jiného.
1: No a jste teda bába Prince Metálová?
0: To mohu být, protože já jako ano, ale vidíte, že jsem vám rovnou řekla, že jste hovořil s nepolitikem podřízeným. Je to tak?
1: No jo, teď
0: není to politik.
1: Teda teď se mnou mluvíte jako kartářka.
0: Je to tak, protože já jsem totiž v podstatě celý život pracovala ve vedoucí funkci. Od 27 let jsem byla ve vedoucí funkci, takže já v podstatě nikdy nebyla podřízena. A šéfovala jsem personálu 60člennému kolektivu žen. A teď na sklonku svého života, jak já říkám, tak no, na sklonku svého života.
1: To měla být děvka na mě?
0: Na mě. Tak já šéfuji
1: no,
0: poprvé v životě.
1: Já, tak...
0: Šéfuji poprvé v životě mužům. Samému kolektivu mužům. Je to velký rozdíl. A šéfuju mu úplně jinak, než jsem šéfovala těm ženám. A tam bych řekla tady, že jsem ta baba, jak jste mě to nazval?
1: Prince Metálová.
0: Ano, ano, tam jsem byla. Ale tady bych řekla, že naopak šéfuju úplně jinak a tahle ta baba tam nejsem, ale ty sklony k tomu podřízenému personálu na úřadě, jako těm úředníkům, tam se to může nadále projevovat. Tam si to troufnu, ale tady mezi politiky ne.
1: Je vidět, že máte smysl pro humor.
0: Jo?
1: To já mám nejraději. Paní starostko, díky za to, že jste přišla. Kandidátka na starostku na Praze 4 na městské části, paní Irena Michalcová, byla naším hostem. Mějte se moc hezky a nashledanou.
0: Já vám děkuji za pozvání.
2: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Teď trošku bez záruky, protože už bylo pozdě v noci.
3: Teď trošku fabulujete.
1: Ne, jenom vzpomínám. Taková, ale fakt jako totální, že ten, kdo si dá na Facebooku k profilové fotce českou vlajku, podporuje
3: Putina.
1: Putina.
3: No asi. Noří se do prokremelských sítí.
1: Co to je za logiku?
3: A to jsou oni, ta jejich zvrácená perverzní logika. Tak tomuhle jsme došli, proto já mám takovou radost Trumpa, znovu říkám. Že jim do tohohle říznu.
4: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV. XTV.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: a pod ním tma. Když jsem snídal čmánek piva, ještě zdálo se, že divnou příhod má. Když jsem spláchl chladnou vodu, z očí sny a z tváře závoj živý. Řekl mi pohled pouhý z okna ven, že nedělní jedeme, ale neví.
1: Já cítil dál, že v ústech mám chuť cigaret,

rozdělní. Šel jsem dál tu vůni raní, kolem bílých kočárků a dětských mašlí. Pak jsem dlouho stál a díval se na věci, které svět občas kráší.

0: zelení písní. Na prášek srdce rozmělní.
1: Posloucháte Radio Xaver. Xaver.
2: Východ slunce a vítr ve větvích, a nebo píseň tichou, jak padající.

strachy si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán s modrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo hráků nebo jeansy Calvin Klein. Tak

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Jana Maláčová je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jana Maláčová, předsedkyně SocDem a bývalá ministryně práce a sociálních věcí. Vy jste dnes, paní Maláčová, měli vy sociální demokraté představení vašeho programu před nadcházejícími volbami s názvem Vize 2035 a cituji z vašeho Facebooku: my přicházíme s plánem, jak tu spoušť pořádění pravice napravit. Myslíte si, že koalice, pětikoalice, dnes čtyřkoalice a třeba ODS, že to jsou ještě pravicové strany?
2: To je vlastně jedno, důležité je, že napáchali ekonomickou spoušť a na to my se chceme zaměřit. Jako to, že prostě pracujeme, jsme výkonnější, ale vyděláváme méně než v roce 2019. To, že prostě drahé ceny energií likvidují český průmysl, a mohla bych pokračovat.
1: K tomu
2: to je
1: se dostaneme.
2: Nepořádek.
1: Ale je to pravice nebo není?
2: Já si myslím, že oni si říkají pravice, tak to nechme při té definici. Jestli se tak chovají, to je jiná věc. Podívejte se, oni říkají 300 miliardovým schodkům. Říkají šetření a tomu se smějí.
1: Co je nejtragičtější na té spoušti, jak jste to nazvala vy, že jdete napravit tu spoušť?
2: Já myslím asi, že největší šok pro mě představoval fakt, že Polsko, na kterým jsme vždycky ohrnovali nos a které je o čtvrtinu ekonomicky méně výkonné, tak má vyšší mzdy než Česko. A třeba konkrétně minimální mzdu, to je ta nejnižší cena práce, tak ta je v Polsku o 7 tisíc korun vyšší než v Česku. To, že tam mají levnější potraviny, kvalitnější potraviny, to ponechám, ale to, že už nám dýchají na záda i v těch mzdách, tak to je prostě katastrofa. Takže vláda nás, tahle vláda, Fialová vláda, pravicová, jak vy říkáte.
1: Ne, to říkáte vy.
2: Nebo to říkají média, oni se označují za pravicovou vládu. Oni nás extrémně zadlužují, vládnou tady 4 roky, neustále se na něco vymlouvají a přitom se lidem a ekonomice, firmám daří hůř. To špatně.
1: Řekněte, jaký je váš recept tedy sociálních demokratů, jak to změnit?
2: Já si myslím, když se bavím s lidma, protože my jsme teď hodně v ulicích, a když se koukám prostě na politické debaty, když koukám vlastně na výzkumy veřejného mínění, tak takový ten sjednotitel, bohužel, ta nálada, která panuje, je nejistota. Prostě v té době, dneska, v těch posledních letech toho bylo hodně. Myslím si, že to je globální trend. A co já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie změnit, tak aby lidi, když pracují, když celý život pracovali, tak aby měli nějaké jistoty. To znamená, aby prostě platili základní pravidla. Třeba, že když pracuju, tak se uživím. Že zaplatím nájem, že když jsem odpracovala 45 let, tak budu mít důchod, ze kterého se dá vyžít a mohla bych pokračovat, že budu mít mladí lidé děti a nebudu odkládat založení rodiny. To jsou ty věci, které bychom chtěli.
1: 65 let je ta vaše hranice odchodu do důchodu a tuším, že za každé vychované dítě rok dolů, je to tak?
2: No maximálně 65 let, protože kdo pracuje manuálně, tak ví, že jako těch 62 je prostě příliš. Ale ano, chceme to vrátit na 65 let a budeme hledat cesty, jak to ještě snižovat, protože si to stejně ekonomika vyžádá. Jo, protože ta nastupující automatizace, ta nastupující digitalizace stejně budou naše pracovní návyky měnit.
1: Kde na to všechno vezmete peníze?
2: No, my máme velmi podrobně zpracovaný program, už jste to krásně načal. Ten má 370 bodů, jedna z těch nejpodrobnějších kapitol jsou daně a příjmy státního rozpočtu. Kdybych to měla zjednodušit, tak lépe vybírat daně, to tahle vláda nedělá, zatočit s šedou ekonomikou, danit méně práci. Podle mě by pracující lidé neměli být trestáni.
1: Tam mluvíte o 1000 koruně.
2: My chceme valorizovat ten bonus daňový. No a lépe danit v podstatě nadnárodní velký kapitál, velký biznis, protože tam jsou zdroje, tam jsou stovky miliard korun. Ale začneme tím...
1: Takže zdroje jsou.
2: Začneme tím, jakoby tahle vláda trestá vlastně ty malé živnostníky, pracující lidi, důchodce a hojí se na nich.
1: Dobře, ale vy říkáte, máme vizi do roku 2035 a já se ptám na tu technologii, jak ji naplnit, protože k tomu bude potřeba spousty peněz. A vy říkáte, lépe vybírat daně a ty to všechny věci, ale jak?
2: Tak první věc, EET. V podstatě poctivý podnikatel se nemá čeho bát, když se bavíte s podnikateli, tak v podstatě říkají, když tam nebude byrokratické zatížení, nemáme s tím problém. Každý majitel chce mít přehled, co se v jeho firmě děje. Druhá věc je, když se sníží zdanění práce, která je v Česku vysoké, je vysoké, tak budou mít lidé méně motivace odcházet do švart systému nebo do dohod. To znamená, že pak stoupnou taky příjmy státního rozpočtu, víte, že sociální pojištění je velká část příjmu státního rozpočtu. Když budou stoupat mzdy, mluvila jsem o tom, že máme v Česku extrémně nízké mzdy, zaostáváme už i za Polskem, tak je to jako další nespochybnitelný faktor a takhle můžeme pokračovat. No a potom samozřejmě finanční úřady musí plnit svoji práci a jít po těch velkých nadnárodních firmách a bojovat s takzvanými transferovými cenami.
1: A když hovoříte o těch zahraničních velkých firmách, vracíme se, mám tomu rozumět tak, k pojmu sektorová daň?
2: To máme taky v programu, máme i tu digitální daň v programu, ale já bych začala skutečně s tím, aby se podívali prostě finanční úřady na to, co si ty nadnárodní firmy, ty matky odečítají všechno z daňových základů. Tím bych začala.
1: No a máte nějaký propočet, když by se zjistilo, že si odečítají něco, co by se odečítat nemělo, tak co by teoreticky, kolik by to mohlo znamenat pro státní rozpočet?
2: Existuje celá řada studií, můžu některé citovat, které mluví o 300 miliard korun v České republice, jenom.
1: Ptám se na to, protože spousta občanů si teď bude klást otázku, když máme tak obří schodek, náš státní, tak na to, aby se mohly ty vaše věci naplnit, například ty peníze pro děti a kroužky. Tam mluvíte o 10 000 korun, což ve výsledku musí být velká suma. Tak aby se to nějakým způsobem sečetlo dohromady a ty peníze na to byly. Aby to nevypadalo jako planning slip, tak jenom řekněte, pojďme začít od toho, co těm velkým nadnárodním firmám budete zkoumat skrze ty finanční úřady.
2: Tak takový typický příklad je velká imobilní firma, která má francouzskou matku, tak ta si účtuje obrovské částky za používání značky, globální, za účty si velké peníze, bavíme se tady o desítkách milionů korun za software, za různá školení, všechny tyhle věci v podstatě jsou ty takzvané vnitropodnikové ceny. A o to se pak snižuje daňový základ a o to pak ta dcera, která tady podniká, platí nižší daně.
1: No ale bojím se, že to je všechno legální.
2: Je to legální, ale zároveň mohou finanční úřady nějakým způsobem stanovit stropy a podívat se na to, tak jak to je na západě, kterým se tahle vláda neustále zaklíná, jako co všechno je v podstatě připustitelné a jestli ty ceny nejsou extrémně, extrémně nadstřelené.
1: Znamená to, že tak chcete učinit změnou zákona?
2: Jsou názory.
1: Nebo nějakým předpisem třeba pro...
2: Já si myslím, že v tuhle chvíli se to dá řešit přes vnitřní předpisy generálního ředitelství finančních úřadů, ano.
1: Vysvětlete nám, paní Maláčová, máte nějaký propočet, kolik by stálo o něch 10 000 na kroužky a na ty volnočasové aktivity pro děti a jak by se to teda, jakým způsobem, jakou cestou, jakým klíčem by se to financovalo?
2: Ten propočet spočívá na tom, že máme zhruba 100 000 dětí stále na ročník. Těch 10 000 je vlastně horní hranice, kterou by si rodiče, které investují do vzdělání svých dětí, maximálně mohli odečíst. Nebyla by to paušální částka, ale skutečně vynaložená částka na vzdělávání těch dětí. To znamená, že to horní hranice.
1: Na vzdělávání?
2: Na vzdělávání.
1: Takže to není na kroužky a na volnočasové?
2: Kroužky jsou vzdělávání.
1: Jo, takže...
2: To jsou prostě, dneska je on třeba 10leté dítě, syn chodí do programování, syn chodí na cizí jazyky, to je všechno vzdělávání dneska.
1: To jo, nezbytné. Ale když bude chodit do rybářského kroužku?
2: To může taky platit, ale většina těch jazyků jsou pohybové A většina těch kroužků jsou vzdělávací aktivity. Jsou tam i školy v přírodě, jsou tam i letní tábory, ale to dneska patří i k rozvíjení těch takzvaných měkkých dovedností. Mm-hmm. Jo, to znamená, skutečně se to počítá do vzdělávání.
1: A technicky to bylo?
2: Takže ještě se vrátím k tomu propočtu. My to chceme pro děti od 6 do 18 let. Nepočítáme, že se to vyčerpá u všech dětí, že to všichni využijí. No a když si to spočítáte 12x 100 tisíc zhruba krát 10 tisíc korun, tak máte tu částku s tím, že to je ta maximální možná hranice, takže se pohybujeme, my jsme kalkulovali tuším, že z 80%, to znamená jednotky miliard korun, což je velká částka, obrovská částka, ale když to srovnáme třeba s tím plánem navýšit výdaje na zbrojení v příštích několika letech o dalších 80 miliard, a zároveň je to investice do vzdělání budoucích generací, tak si myslím, že to je velmi správná politika, která zároveň pomáhá rodinám, které preferují vzdělání svých ratolestí.
1: Řekněte, jak by se to dělalo? To by si ty rodiče poslali žádost, nebo škola, nebo někdo?
2: Daňová sleva. Normálně klasicky bychom šli slevou, tak jak máte dneska slevu na dítě. Dáváte si to v daňovém přiznání, tak by to byl podobný princip. Můžeme to nějakým způsobem i zjednodušit. Samozřejmě by se to muselo dokládat, musel by se vytvořit kuponový ekosystém. Ale něčím podobným jsme si už prošli během covidu, když jsme vypláceli ošetřovné. To znamená, že úřady to dneska už umí.
1: Takže by to fungovalo. Bydlení je naše zbrojení, to jsou vaše slova, která vám bývají vyčítána z různých, nebo jsou vyčítána z různých stran. Můžete to nějak vysvětlit? Co to přesně znamená? Já to tak tuším, ale...
2: No, já to ráda vysvětluji tím, že tady se neustále válčí. Tady tato vláda, že jo, říká, jsme ve válce. Putin je vlastně už v podstatě za Prahou, že jo, a už se chystá na útok. A my říkáme, co chcete bránit, pokud naše společnost nebude soudružná. Jako pokud lidi nebudou držet pohromadě a nebudou věřit v tenhle politický systém, v demokracii jako takovou. Pokud tady máme 3 miliony lidí v Česku, kteří jsou ohroženi chudobou, za bydlení se dává kolik? Polovička výplaty, ten, kdo bydlí v nájmu, za téhle vlády stoupl počet domácností závislých na dávkách na bydlení na 300 tisíc. Za téhle pravicové vlády se strojnásobil objem dávek. Tak jako co chcete bránit? Jako myslíte si, že to je správný vývoj? To znamená jako vnější bezpečnost, a já ji nespochybňuji, jako já si to uvědomuji, že to je důležité téma, je to důležitá věc, ale to snad není jediný problém České republiky. A těch problémů je vícero a myslím si, že stejně důležitý problém je třeba i to bydlení. Já jsem si před několika málo týdny přečetla titulek v jedněch velkých novinách, kdy jeden pan developer říkal, že prostě jako drahé bydlení je tikající bomba, že tady hrozí revoluce, což je prostě podle mě jako velmi alarmující titulek. A myslím si, že by si to vláda měla konečně uvědomit.
1: Když jsme u toho bydlení, paní předsedkyně, jak by to vlastně vypadalo? Vy byste zafinancovali ze státního rozpočtu výstavbu takzvaných státních bytů a jednalo by se o nájemní bydlení. Je to tak?
2: V podstatě ano, hned se k tomu vrátím, ale když ještě jsme u toho hesla bydlení je naše zbrojení, tak jako skutečně pojďme prostě začít řešit i ostatní problémy, nejenom řekněme tu mezinárodní bezpečnostní situaci, a pojďme takzvaně zbrojit, to znamená připravovat se na obranu i v těch ostatních oblastech, na které, nebo jakoby, ve kterých je na naší společnost útočeno. To je smyslem toho hesla. Ještě jednou, vnější bezpečnostní situace není jediný problém Česka, naopak.
1: Určitě.
2: Naší společnost může rozložit jakoby daleko rychleji i ty vnitřní věci. Jinak ano, v podstatě je to, my tomu říkáme vídeňský model, je to věc, kterou před 120 lety ve Vídni založili sociální demokraté, ve velkém tam staví, oni tam staví obecní a družstevní byty, u nás to může být kombinace družstevních, obecních a státních, protože se nechceme spolehnout na jenom na některé obce, protože tam jako často na to kašlou prostě v některých obcích. A chceme, aby veřejná ruka místo dodávek na bydlení tak investovala do nájemních bytů. A díky tomu, protože cílem nebude generace zisku nebo vytváření zisku, ale cílem bude zajistit kvalitní bydlení, tak díky tomu se pak zlevní ceny bydlení, zejména nájmu, úplně všem obyvatelům v té dané lokalitě. Jak, to je ten princip.
1: Jak ale zajistíte, teď se ptám, že ty byty nakonec zůstanou, myslím teď ty družstevní a ty obecní, že v nich budou bydlet naši čeští občané, protože já když slyším, že se v Praze a v okolí Prahy prodává nějaký byt, tak je na něj 5 zájemců a všichni jsou to Ukrajinci.
2: Tak my jsme připravili ten zákon, my už jsme ho připravili v roce 2021. Vlítl nám do toho covid a no, samozřejmě by to mělo být zejména pro české občany. Jo, my si třeba myslíme, že bychom měli mít jako i vydefinované skupiny lidí, který by se to mělo týkat. Za mě jsou to potřebné profese, jako třeba zdravotní sestřičky, hasiči, policisté, ale třeba úředníci, ty takzvaní přepážkoví na některých úřadech, kde jsou nízké platy a zároveň je potřebujeme. Podle mě by to měli být seniori, podle mě by to mohli být mladí lidé, tím bychom zvedali porodnost. To znamená, skutečně by to měla být veřejná služba, která bude mířit na obyvatelstvo České republiky.
1: Podle vašich slov je jedna stíhačka F-35 5000 bytů. Za kolik ty byty počítáte? Já jsem se nemohl dopočítat, když jsem to tak zhruba...
2: My máme propočet od, a teďko mám, abych to řekla správně, od České komory stavebních inženýrů, kteří propočítali, že při správném použití materiálu a při dostupnosti levných pozemků tak lze postavit průměrný byt za 4 miliony korun. A to se bavíme o průměru v České republice. My samozřejmě nechceme stavět jenom v Praze, ve velkých městech logicky je ten problém nejožehavější, ale vycházíme z propočtu odborníků.
1: Paní předsedkyně Maláčová, řekněte, kdybyste se podělili na moci, tak nákup těch stíhaček amerických F-35 je to jedna z věcí, které byste chtěli zastavit?
2: Pojďte se, co vyčítám téhle vládě, tak když sociální demokracie za premiéra Špidly nakupovala Gripeny, tak probíhala debata v obou komorách parlamentu České republiky. Veřejná debata. A velmi poctivě se to vydiskutovalo. Náklady, výhody pro počet finanční. Tohle tahle vláda neudělala. Přitom je to jako druhá největší finanční injekce v historii České republiky. Jak je to možné, že se takhle nakládá s veřejnými financemi? V řádu 100 miliard, 100 miliard korun.
1: Nebo nezastavit?
2: Podle mě bychom se měli spolehnout zpátky na Gripeny. Já prostě nechápu, v čem to bylo špatně. Navíc ty stíhačky, které budou kolik za, jako kompletně za 10 let, jsou extrémně drahé. Je to drahá hračka. Odborníci, armádní prostě experti říkají, že stejně ty budoucí války už budou probíhat úplně jako jiným způsobem. Taky třeba nechápu, proč tyhle ty velké investice neprovádíme ve spolupráci například se Slovenskem. Jo, to je věc, kde mi jako chybí ty argumenty, proč Česko takovou obrovskou investici neudělalo ve spolupráci se státem, který je tak blízký.
1: Řekněte, teď podle některých agentur, jak to sleduji, se SocDem blíží ke 4% v preferencích. Kdo jsou vlastně aktuálně ty nejzajímavější, nejviditelnější nebo nejspolehlivější tváře SocDem, kromě vás a pana Zaorálka?
2: Tak jsem to já, je to Luboš Zaorálek, jsou to naši úspěšní krajští komunální politici, to znamená Jan Birke, Martin Netolický, jsou to další místopředsedové sociální demokracie. Nové tváře, které nejsou tak viditelné, ale jsou to velké talenty. Jiří Oliva, to je radní v Brně, Radek Šerfr, to je krajský radní v Ústeckém kraji, Jiří Nedvěd, to je takový mladý budoucí politický talent. To znamená, těch lidí máme skutečně celou řadu.
1: Odchod některých výrazných tváří jako Petra Busková nebo pan Petříček, to je jaký signál pro vedení SocDem aktuálně?
2: Já si myslím, že to je vlastně úplně jedno. Jako podívejte se třeba, já se jako bývalých funkcionářů sociální demokracie vážím se jejich práce. Ale jestli mám být úplně upřímná, já jsem Petru Buskou nikdy nepotkala. Já jsem s ní nikdy nemluvila. Myslím si, že jsem v politice, v těch vrcholných funkcích, v sociální demokracii od roku 2018. To znamená, jako, je to samozřejmě jako do určité míry smutné. Na druhou stranu ti skutečně aktivní lidé, kteří jsou tu duší sociální demokracie, tak zůstávají.
1: Na druhou stranu s Milošem Zemanem jste se potkala, a to několikrát. Co vám aktuálně prezident Zeman radí?
2: My jsme se potkali, kde to bylo naposledy, minulý týden, to je pravda. Bavili jsme se o aktuální politické situaci. No, politická strana má usilovat o moc, v tom se shodneme s Milošem Zemanem, a protože jako cílem je prosazovat program. Jako to, co považujeme za důležité. A to já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie. To znamená, diskutujeme všechny tyhle věci.
1: Co vám radí? Protože jak tak znám Miloše Zemana, tak on nehovoří takto obecně. Ale dokonce bych si troufnul říct, že na vás v něčem tak trošku tlačí. Tak jestli to můžete říct.
2: Pan bývalý prezident Zeman byl velkým podporovatelem té spolupráce s Hnutím Stačilo. Já jsem tak byla na začátku zastánkyní té široké levicové koalice, to je pravda. Nicméně, jako, asi se shodneme v tom názoru, že se nesmí opakovat situace z roku 2021, kdy propadnou hlasy sociální demokracie. Jako to prostě ten scénář nesmí nastat. A já jsem přesně s tímhle šla i na sjezd, kde jsem jako spolustraníkům vysvětlovala, že jako měníme vedení strany na poslední chvíli, že můj předchůdce Michal Šmrda měl téměř 3 roky v opozici v době, kdy, já nevím, inflace vystřelila na 35%. Byl takový jako jeden velký diskopříběh. A teď máme prostě během několika málo měsíců dát všechno dohromady a konkurovat už s etablovanými opozičními subjekty. Na jedné straně Stačilo, na druhé straně ANO. Takže jako za mě je ten propadlý hlas, ten leitmotiv toho, aby se to už neopakovalo.
1: Jak jste daleko v jednání s Robertem Šlachtou?
2: My se potkáváme, diskutujeme a chceme se v příštích týdnech rozhodnout, jak já jsem vlastně slíbila spolustraníkům, že nejpozději na začátku června. Na začátku června.
1: A jediná možnost pro vás přijatelná je, že by Robert Šlachta, respektive jeho lidé z přísahy, kandidovali na vaši kandidátce? Nebo by to mohlo vypadat nějak jinak, třeba i na slučovací sjezd?
2: Podívejte se, upřímně nebudu mluvit o tom formátu, v jakém půjdeme do voleb, protože moje zkušenost je taková, že dokud není dojednáno všechno, tak není dojednáno vůbec nic a na začátku června oznámíme.
1: Když by to bylo teoreticky tak, že byste kandidovali, třeba o tom se také mluví, ty výrazné tváře na kandidátkách Hnutí ANO, znamená to, že by stále zůstala sociální demokracie nebo socdem tou stranou, jak je, jenom byste toho času hostovali na jejich kandidáce?
2: To je věc, o které se hodně jako mediálně spekuluje. Asi vás zklamu, ale ta odpověď bude ta sama. Na začátku června oznámíme.
1: Ale všechno na stole.
2: Jsou 3 scénáře. Já mám od prosince minulého roku spolu s místopředsedy mandát vyjednávat o těch všech 3 scénářích a jako finišujeme ta jednání a vlastně už v řádu 2 týdnů to chceme dotáhnout do konce, do úspěšného konce.
1: Jsem rád, že jste přišla, a nashledanou. Těším se na příště.
2: Já děkuji za pozvání. Nashledanou.
1: Naším hostem byla Jana Maláčová.
0: Posloucháte rádio Xaver.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Nikdo neví, jak dlouho osamělí přežijí. Žízeň si pletou s touhou i s anestezií. Bůh dal slabší duši chlapů a my to léta maskujem. Tví rozhodnutí chápu, žár se těžko slibuje. Na víno z plastu si už stará,

a ať se s ním zasměješ. Budu ti chybět, jak voda rybě, jak v hudbě ragtime, jak sáňka v sníh. Budu ti chybět, jak zběhlý říbě, ty má mě, co teď řechta po stráních. Budu ti chybět, bolestně, živě, v nížinách i v horách.

ať hledá, kdo najít má. Budu ti chybět, jak voda rybě, jak v hudbě ragtime, jak sánkám sníh.

ti chybět, jak hora rybě, jak hudbě ragtime, jak sáňkám sníh. Budu ti chybět, jak zběhlý hříbě, ty mám něco, teď řechtá po stráních. Budu ti chybět,

0: take your love to town.
1: Senioři důchodci dostanou víc peněz, než dostávali doteď. Jiní říkají, že to je ožebračování důchodců. Jak to vidíte vy jako ekonom?
2: Tak zaprvé nechci komentovat ten výrok ministerského předsedu, protože nevím, jestli ho takhle úplně přesně
1: mohl. Ano, na televizi říct, Nova. To, jestli to, to nějak... děláte chvilku, můžu vám citovat.
2: Ne, ne, ne, to je jedno. Ale nepodívejte, tady je třeba odlišit dvě zásadní věci. O tom, že stát se potápí do neúnosné míry zadluženosti a musí škrtat ve všech možných kategoriích svých výdajů, které má, to je alfa omega veškerého našeho uvažování. To bychom zde měli vytknout před závorku. No a teď jde o to, aby to dělal rozumně, racionálně, připraveně, ne v křeči legislativní nouze, ne bez obhájení a vysvětlení lidem a tak dále. To je druhá věc. Prostě, že se mělo škrtnout v 59 položkách státního rozpočtu už dávno, je naprosto jasné. Že si zrovna vláda vybere jako jednu vlašťovku své škrtací ambice právě velmi sociálně tíživou otázku penzí, důchodu, to je nic jiného než prostě neprofesionalita a buď hloupost, nebo naprostá arogance, nebo naprosté sdělení, že nám je úplně jedno, máme pěti koalici, máme 108 a my tady budeme nemilosrdně celé ty 4 roky, na které jsme byli zvoleni. Nevím, to možná každý podle své natury, ať si zodpoví, jestli to bylo víc to nebo ono. Já připomínám jednu věc. Penzijní reforma je evergreen nejenom náš, ale i řady západních zemí celá desetiletí.

0: Radio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
1: Hádka ve studiu. Podvodnice, pane Holče, já úplně to, mně se to úplně hrozně těžko čte.
2: A já se mám radost.
1: Ale tak je to ministryně spravedlnosti.
2: No, ale je to podvodnice.
1: Tak znovu. Podvodnice vyšetřuje podvody. Rýpl si Okamura do Dekroa. A Kupka ostře oponoval.
2: No, Kupka tady má opravdu ostrý výraz, ne? Ale
1: no, on tam byl v defenzivě, já jsem to viděl.
2: Ksavr, chápete, jak je fakt ta vláda, ten režim v rozvalu úplně, že jim už nefunguje vůbec nic? Když víte, že máte být Fialou takovouhle kauzu, takovýhle rozměru, úplně bezprecedentní, a vy tam posíláte na spravedlnost svoji místopředsedkyni, aby to zametla, tak si dáte sakra bacha, normálně, kdyby vám to drželo ještě, aby byla kádrově proklepnutá, čistá takzvaně. Aby se jí nestalo to, že tam přijde a okamžitě si musí odmáznout titul magistry. A on vyřeší tu kauzu tak, že k ní přidá další kauzu. Tak to víte, že už je to fakt špatný. A druhá věc je, teď ona je podvodnice známá, ještě než si začala psát ten magisterský titul. Pamatujete si spokojenýho důchodce pana Pavla z Vysočiny?
1: No jo, který, to je ona.
2: To je ona, který mu se tak dobře žije s nižším důchodem.
1: Takže má pravdu ten Oky.
2: No, Oky má naprostou pravdu, protože Eva Dekroa normálně ukradla z fotobanky fotku důchodce, což
1: no,
2: je...
1: No, prej si to koupila.
2: Mimochodem, pan Pavel je Němec, víte?
1: Za tři
2: pan
1: eura.
2: Pan Pavel, spokojený důchodce, který chce nižší důchod, je ve skutečnosti Němec. No, tak tahle ta paní skutečně teď jde vyšetřovat na spravedlnost bitcoinový podvod. Tak co to asi má veřejnost čekat?
1: Tak veřejnost dobře ví, to jsme i my dva veřejnost, ne?
2: Jsme.
1: Tak veřejnost dobře ví, že se nic nevyšetří. Že hlavní bitcoinista už je někde Bůh ví kde a Bůh jestli živej. A že ty bitcoiny, které tam byly, bylo dost času na to, aby odešly tam, kam mají. Jo? I za tu cenu, že někdo bude muset položit funkci. Toto bych nechal. Ale ona je pořád ministryně spravedlnosti. Mm-hmm. To je přece důležitý rezort. A jaký mají věřit? Teď si představte, že tam pod ten rezort spadají soudci, já nevím, co všechno. Lidé s těmi dvěma tituly vzadu, dvěma předu, teď oni, když za ní přijdou na jednání, tam nějaký slavný předseda nějakého bůhýho správního nebo jakého soudu, vážný pan profesor, tak se jí projde po zádech. No. Řekne schválně,
2: No, Xavere, je to šmečkařka, no? Máme ministryní spravedlnosti, vy říkáte šorfkařka, já říkám šmečkařka, no. Ale chápete to, že se ona s tímhletím škraloupem prostě stane místopředsedkyní ODS a v takovéhle situaci premiér klidně udělá ministryní spravedlnosti.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: No ten fenomén toho postrácení něčeho významného,

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Markéta Šichtařová je naším hostem. Vítám vás po čase v XTV. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Markéta Šichtařová je ekonomka a pro nadcházející parlamentní volby je lídrně v Praze, lídrně SPD, na jejíž kandidátních listinách kandidují také strany Trikolora, Svobodní a Pro. Ano. Nikoho jsem nevynechala. A zdá se, že toto spojení vám vychází. Vy už jste v několika průzkumech za sebou, jste se tak nějak ustálili, usídlili na třetí příčce. Máte to v kapse?
2: Nemáme to v kapse, nikdo nemá vůbec nic v kapse, ale je fakt, že tohle spojení se zdá, že sedlo voličům a že jim to jde k duhu, protože my jsme už předtím, ještě než ta aliance vznikla, tak jsme slyšeli, spojte se všechny nějaké pronárodní, vlastenecké, konzervativní, antiprogresivistické síly. Spousta takovýchhle různých zájmen tam bylo a zkrátka všechno to mělo to společné, že vy všechny strany, které jste v opozici proti progresivismu, udělejte jednu jednotnou alianci. A my jsme chtěli přibrat ještě další strany, tak tam třeba nebyl tak úplně zájem a nakonec se to teda ustálilo na 4 stranách, které vytvořily jedno uskupení. A opravdu je vidět, že sice něco málo voličů odpadalo, otázkou je, jestli jsou to skutečně bývalí voliči, že my si děláme občas legraci, že jsme přišli o voliče, kteří nás nikdy nevolili a kteří píšou teď na sociálních sítě, vy jste teď nevolitelní, ale my si myslíme, že oni nás tedy nevolili ani předtím. A naopak ale spousta lidí zase přibyla, protože to jsou lidé, kteří třeba sympatizovali, dejme tomu, se Svobodnými, ale báli se jim to hodit, protože měli pocit, že by to byl propadlý hlas. Samozřejmě posledních 16 let většinou měli pravdu, že to byl propadlý hlas. No a teď v této alianci to už tedy nevypadá na propadlý hlas. Teď to vypadá, že jsme prostě třetí nejsilnější uskupení v zemi. A právě tihleti lidé, kteří

0: lavírovali kvůli těm propadlým hlasům a třeba ani nepřišli k volbám, tak ty se teď chystají přijít a proto tam bylo vidět to velké posílení. Takže my se teď blížíme podle některých průzkumů 13% a v nějakém dlouhodobém horizontu ty preference pořád rostou.
1: Chystají se přijít a přijdou?
0: Myslíte ti voliči k volbám?
1: Ti, kteří teď jste je zmiňovala, kteří dříve třeba nešli nebo vám nechtěli hodit hlas, protože tušili i dle průzkumu, že není šance, že ten jejich hlas bude propadlý, tak teď přijdou a hodí vám to, respektive SPD.
0: Tak vypadá to tak, protože na to ukazují zatím ty rostoucí preference. Samozřejmě paradoxem je, že ačkoliv v minulých volbách to bylo cirka 1 000 000 propadlých hlasů, mám tady na mysli volby do poslanecké sněmovny, a my jsme vlastně dělali všechno pro to, aby teď ty hlasy protestní nepropadly, tak to vypadá, že oni by zase přeci jenom mohli propadnout, ale teda ne u nás. Ale je tady řada uskupení, které se pohybují kolem té 5% hranice, nebo případně teď už pod 5% hranicí, a zase nejsou tak úplně malé. Ty jejich preference taky nejsou úplně malé, takže ono by se to klidně možná zase mohlo tomu třeba 1 000 000 propadlých hlasů blížit, ale už teda v jiných vodách, už u jiných stran.
1: Měli by se inspirovat u vás, měli by se spojovat, kdo se spojí, vyhraje.
0: No tak skoro to tak vypadá. Mně to vlastně bylo i líto, že některé strany s náma nechtěli jít, byť tu nabídku měli, protože bylo zjevné, že prostě skutečně ty hlasy teď můžou propadnout a mohli jsme být ještě silnější, a nikdo samozřejmě tady si nehraje na to nebo nedělá tady si nějaké iluze o tom, že jsme 4 úplně identické strany. Logicky, že ne. Kdybychom byli 4 identické strany, tak by prostě existovala jedna strana. Ale
1: nemůže k tomu dojít potom, až budete poslanecké sněmovně k nějaké fúzi s SPD?
0: Že by se úplně spojili do fúze jako do jedné strany, to asi spíš ne. Nicméně samozřejmě plánujeme nějakou spolupráci v rámci nějakého jednoho většího subjektu. Máme už pro ně i pracovní název, ale ten radši nebudu prozrazovat pro případ, že by nakonec to dopadlo trošku jinak. A je fakt, že vlastně tohleto uskupení je postavené na některých tezích, na kterých se shodneme úplně všichni. Byť nejsme úplně identické strany, tak jsou věci, které nás spojují. A není to jenom protest proti stávajícímu establishmentu. My jsme podepsali memorandum, které shrnuje body, které jsou nám všem společné. A jsou to body, které se týkají třeba migrace nebo odporu vůči přijetí eura a tak dále. To prostě
1: to vás spojuje. Bodů. Co vás rozděluje? Kde je ten nesoulad hlavní mezi vámi?
0: Je to určitá míra, řekněme, na takové té ose vlevo vpravo, tak každá z těch stran je trošičku jinak posunutá levo pravě. Možná některé jsou třeba trošku víc konzervativní, některé trošku méně konzervativní. Jsou to, kde se úplně třeba neshodneme, nebo případně máme mírně odlišné názory, tak jsou v některých odborných oblastech, tak třeba některé strany mají trochu jiný názor na to, jak řešit zdravotnictví, jak řešit školství a podobně, ale spíš jsou to takové, řekla bych, jako odbornější nuance. Ale v těch hlavních směrech, já jsem byla až překvapená, vlastně, když jsme si dělali jako svobodní analýzu před tím spojením, jak hlasovali SPD, protože to je samozřejmě jediná strana, která už teda hlasovala, takže jsme mohli vůči nim si udělat tu analýzu, jak hlasovali v tom posledním období, tak my jsme zjistili, že jsme v drtivé většině případů, možná 90%, bychom vlastně hlasovali obdobně nebo stejně jako to SPD, takže vlastně ty rozdíly jako opravdu nejsou až tak veliké. A v podstatě to, na čem se hlavně shodujeme, to je prostě ten antiprogresivismus. To, že nechceme, abychom tady dál měli tu ideologii, Green Dealovskou ideologii ESG, a ničili si naši ekonomiku.
1: Takže fúzi s SPD spíše vylučujete, ale nějakou spolupráci chystáte? Další.
0: Určitě jsme rozhodnutí, že půjdeme do jednoho poslaneckého klubu, že všechno nejprve předjednáme na tom klubu, abychom mohli potom najít nějakou schodu a vystupovat jako jeden muž v těch klíčových oblastech, a určitě chceme vytvořit i nějaký jeden subjekt. Vy jste to nazvala fúze, já nevím, co si po tou fúzí přesně představit. Jo.
1: Jako jestli skonč, to je... Skončí svobodní a budou SPD.
0: Nemyslím si, že by to skončilo tak, že přestanou existovat svobodní. To určitě ne. Ale jeden subjekt, který by prostě třeba byl zastřešený jedním právním subjektem, to je velmi dobře myslitelné.
1: Chcete být ministryní?
0: Nechci být ministryní. Nevidím tam svoji úlohu.
1: A tak kým chcete být? Já myslela, že chcete věci měnit, zlepšovat.
0: Ano, chci věci zlepšovat a měnit a chci je měnit poměrně dost razantně, ale na druhou stranu, teď zatím v nejbližším roce si nemyslím, že by to takhle skončilo. Takže když mluvím o nejbližším roce, nemyslím si, že by mě někdo nabídl v tuhletu chvíli ministerský post, takže nebudu mluvit o tom, že teď si být prostě v nejbližším roce ministrem. Jak to dopadne po volbách?
1: No, ale kdyby ta nabídka přesto přišla, protože já vím, jsme teď jako velké spekulace nebo představy o tom, že Andrej Babiš bude sestavovat vládu a bude ji sestavovat s vámi, protože bude potřebovat koaličního partnera.
0: Nemůžu tohleto ještě komentovat.
1: Dobře, ale není to vaše ambice být ministryní v tuto chvíli?
0: No, rozhodně nevstupuji do politiky za tím účelem, abych získala ministerské křeslo. Takhle to budu definovat. Já vstupuji do politiky za tím účelem, abych toho mohla změnit co nejvíc. A kudy ta cesta povede? Jestli by vedla přes ministerskou pozici nebo přes nějakou úplně jinou, to je věc, která se bude řešit v podstatě improvizací, jak to bude přicházet. Ale mým cílem je prostě zničit progresivismus, takhle to řeknu. A kde ta šance bude největší, tak tam se do toho dám.
1: Tak ale kdyby dána nabídka přišla, jít tou cestou přes to ministerské křeslo, tak byste ji neodmítla.
0: Kdyby ta možnost byla, ale víte, ono to taky hodně záleží na tom, jak by to bylo postavené, protože já si umím představit, ono to totiž není úplně poprvé, kdyby mi někdo nabízl ministerské křeslo. Ale už v minulosti, byť mi teda někdo nabízel ministerské křeslo, tak já jsem v tu chvíli věděla, že bych vlastně, že se ode mě očekává, že budu tak trošku loutkou a figurkou, která bude hrát cizí karty. A to bylo pro mě nepřijatelné. A proto mluvím tak, jak mluvím, že prostě teď to neříkám úplně na jistotu, protože to je pozice, proč bych jí měla hrát? Proč bych měla chtít být ministrem v okamžiku, kdybych věděla, že jako ministr neprosadím vůbec nic, že jsem té vládě vlastně jediná za tu svoji pozici antiprogresivistickou a proti mně tam je x dalších lidí, kteří prostě všechno to, co já chci, tak anulují. To není pozice, o kterou já bych usilovala. Proto já teď na to nemůžu odpovědět, protože záleží na situaci. A já budu dělat to, kde budu mít největší možnost prosadit to, co já chci. To znamená vrátit nás k prosperitě a zničit progresivismus. A já teď nejsem schopná říct, jaká ta konstelace bude a kde to bude.
1: Pokud by do příští vlády mířili ministři, kteří by zpochybňovali členství Česka v Evropské unii a NATO, prezident Petr Pavel je dost možná nejmenuje. Jak vám to znělo, tato slova od prezidenta republiky?
0: Znělo mi to tak, že by konečně měl nějaký ústavní právník vysvětlit panu prezidentovi, jaké jsou prezidentské pravomoce a že mezi ně nepatří jmenovat jenom někoho do vlády. Prezident prostě jmenuje takovou vládu, jak je navržena a ta vláda buď získá nebo nezíská důvěru. Tohle jednoduše není ústavní a nemá to vůbec nic společného s demokracií.
1: Tak a stáhla jste si to na sebe? Stáhla jste si to na SPD?
0: Ano, a právě proto jsem taky před chvílí mluvila tím způsobem, jakým jsem mluvila, protože kdyby mě třeba někdo nabídnul nějaké ministerské křeslo a řekl by, ale ty musíš mluvit dobře o té Evropské unii, tak já pochopitelně řeknu ne. A proto já ani teď nejsem schopná na některé otázky odpovědět, protože já nevím, jaká ta konstelace bude.
1: Ano, vy se netejte tím, že by Česká republika měla vystoupit z Evropské unie. Na tom se nic nezměnilo. Také prosazujete referendum, aby se občané měli možnost vyjádřit ohledně otázek nejen Evropské unie, ale i NATO. Čili by byste chtěla, aby v tom referendu případném lidi se vyslovili pro vystoupení?
0: Já určitě chci, aby bylo referendum o Evropské unii. A kdyby to referendum bylo, tak já bych hlasovala pro vystoupení. Ale tahle otázka je poměrně komplikovaná a já k tomu musím říct ještě B, protože spousta lidí si myslí, že vystoupit z Evropské unie je samospásné a že vlastně v tu chvíli by bylo dobře. A já tomu musím zdůraznit, takhle to není. Vystoupení z Evropské unie totiž není cíl, ale je to jenom cesta, je to prostředek, je to nástroj. A my pravděpodobně se budeme muset dříve či později s tou Evropskou unií rozejít, ne proto, že je špatná myšlenka Evropské unie, ale proto, že je špatná ta ideologie, kterou je Evropská unie posedla. A pokud my se potřebujeme zbavit té ideologie, protože nás prostě ničí, tak jako před rokem 89 nás ničila komunistická ideologie, jako Němce za druhé světové války ničil národní socialismus, prostě ta ideologie, která je špatná. A pokud se té ideologie potřebujeme zbavit, tak pravděpodobně z toho není jiná cesta, než se rozejít s Evropskou unií. Ale když se s tou Evropskou unií rozejdeme a tu ideologii si dál ponecháme, tak jako to udělali třeba Britové, tak si tím vůbec nepomůžeme. Protože v Británii je dneska ten stav ekonomický nebo ten stav společnosti, pokud jde o demokracii, tak je ještě horší, nebo pokud jde o svobodu, tak ten stav je ještě horší, než byl před Brexitem. Takže důležité je vědět, proč z té Evropské unie vůbec máme vystoupit. A dokonce bych na to ani nějak extrémně moc nespěchala, protože dokud vlastně drtivá většina lidí nepochopí, proč my z té Evropské unie potřebujeme, tak to vůbec nemá smysl. Takže ono nejprve by to mělo být o tom, že si lidé musí uvědomit, že jsme ovládáni opravdu ničivou ideologií a ta ideologie má prostě mnoho výhonků, ať už je to ta řízená imigrace, reprezentovaná třeba kvótami, nebo genderismem, nebo a tak dál, to je prostě spousta věcí, zákaz hotovosti a tak dál. A teprve potom, když budeme vědět vlastně, čeho my se potřebujeme zbavit, kde potřebujeme ty věci narovnat, tak teprve potom vlastně ta cesta k tomu narovnání, jeden z prostředků, teda je vystoupit z Evropské unie. Ale není to rozhodně cíl. Tohle je potřeba zdůraznit.
1: Řekněte mi, kdy jste, nebo jestli vůbec jste začala měnit názor na Evropskou unii, kdy jste začala takhle přemýšlet, že nás ničí ideologie Evropské unie a tak dále? Uvažovala jste třeba takhle v roce, nevím, 2010, nebo ne?
0: Názory proti Evropské unii postupně sílily, ale byl to postupný proces s tím, jak se ta situace zhoršovala. Rozhodně to nebylo tak, že bych se jednoho dne probudila a řekla bych si tak a teďka se něco změnilo tak razantně, že teď musíme pryč. Byl to vlastně postupný proces s tím, jak také postupným procesem prochází ta Evropská unie.
1: A kdy byla ta poslední kapka? Vy jste si říkal, tak tohle už je neúnosné, měli bychom vystoupit.
0: Možná období covidu, dejme tomu. Ale i tam to nebylo ze dne na den a byl to prostě určitý proces. A my vidíme, jak se ta situace už pořád zhoršuje. Já si myslím, že ještě třeba před těma 10 lety, nebo vy jste mluvila o roce 2010, takže to je před 15 lety, asi bychom se nedočkali toho, že by byly manipulovány volby, tak jako se to dělo v Rumunsku, tak jako teďka v Německu chtějí vlastně vládní politici postavit mimo zákon AFD, tak jako byla vyloučená prezidentská kandidátka ve Francii. Dobře, v některých zemích se třeba hlasovalo tak dlouho, až se prohlasovala Lisabonská smlouva. Prostě opakovala se referenda tak, neskončila v uvozovkách dobře. Už tohle to bylo hodně za hranou demokracie. Ale ještě pořád se v té době nezasahovalo do voleb takovým způsobem, jako se do nich zasahuje dneska. To je prostě posun během těch 15 let. A asi by nás před 10-15 lety nenapadlo, že by ty volby mohly být ovlivněny i u nás. Ale my už dneska u nás vidíme, že někteří lidé o tom minimálně uvažují. A ku příkladu, můj soukromý názor je, že to teď vypadá tak, že vyšetřovatelé se snaží postavit tu naši alianci, nebo respektive SPD, která je součástí té aliance, mimo zákon kvůli tomu, že hnutí SPD vyjádřilo svobodu slova formou nějakého plakátu proti ilegální imigraci. A tohleto postavení mimo zákon by SPD mohlo znemožnit účastnit se ve volbách. My prostě vidíme, že tady jsou nějaké snahy a podle mého názoru to má k tomuto vést potenciálně. Také slyšíme ústavní soudce, jak mluví o tom, že tady máme nějaké mechanismy, jak prostě zařídit, aby dopadly volby nějak. To je ale hodně už za hranou. Taky slyšíme prezidenta, to už jste sama jmenovala, že chce nebo nechce jmenovat nějakou konkrétní vládu. To přeci nejsou vůbec věci v souladu s demokracií. Ale to ještě před pár lety u nás nebylo. A nikoho by nenapadlo, že by ty volby mohly být ovlivněny i u nás. Ale současně dneska více jak polovina lidí podle průzkumu agentury STEM se bojí toho, že by volby ovlivněny mít mohly. A to ne žádnou cizí mocností, ale naší vládou. Což v překladu znamená, že více než polovina lidí se domnívá, že u nás není demokracie. A to už je ale hodně napováženou. A to je prostě to něco, proč si teď říkáme, no tak to už je důvod, proč teda musíme z té Evropské unie.
1: A vy patříte mezi ty lidi, kteří si myslí, že u nás není demokracie, nebo že je demokracie v ohrožení?
0: Já si myslím, že je v ohrožení. Zatím ještě pořád máme některé mechanismy nastavené tak, že zatím ještě nedošlo na nejhorší. Ku příkladu, zatím jsme ještě neviděli ovlivňování voleb a já doufám, že to tak i zůstane. Na druhou stranu někdo třeba neví, co udělá korespondenční volba, která byla zjevně schválená právě v podstatě na míru nebo skoro na zakázku stávající vládní koalici. A já nevím, jak budu mluvit ode dneška za 4 nebo 5 měsíců. Tak doufám, že budu mluvit pořád stejně a budu říkat, že pořád ještě jakási demokracie existuje, ale rozhodně jsem přesvědčená o tom, že je hodně v ohrožení.
1: Německý kancléř Friedrich Merz se nechal slyšet, že klidně půjde do konfliktu s Maďarskem a se Slovenskem, pokud nebudou hlasovat v souladu s Evropskou unií. Samozřejmě týká se to zejména sankcí proti Rusku a také pomoci zejména té vojenské Ukrajině. Je to, řekněme, legitimní požadavek od Evropské unie chtít, aby všechny členské státy byly v souladu, nebo už je to nějaký útok na suverenitu státu?
0: Tak zaprvé...
1: A zároveň ještě dodám, že byť Maďarsko a Slovensko jsou takovými, řekněme, černými ovcemi Evropské unie a mají s ní problémy a Evropská unie s nimi, tak nechtějí vystupovat z unie. Nebo nikdy jsem to nezaznamenala,
0: ano,
1: že by...
0: Ano. Tak především, není to požadavek, zatím ještě oficiálně vyslovený požadavek Evropské unie, je to požadavek německého kancléře, což samo o sobě je ještě možná ještě víc napováženou, protože tím vlastně německý kancléř jako kdyby trochu říkal, Evropská unie jsem já. A to už taky se mě moc nepozdává. Za druhé, říká to člověk, který jen co byl zvolen, tak už podrazil vlastně sliby svým vlastním voličům, takže na to neměl odvahu splnit ty dané sliby
1: tak
0: u sebe
1: jaké
0: doma.
1: Sliby?
0: No tak třeba on nějakým způsobem mluvil o schodcích rozpočtu a daních a podobně a okamžitě uzavřel takovou koalici, která prostě ty jeho sliby v tomhletom anulovala, aby vlastně vůbec tu koalici mohl uzavřít, ale teda tváří se jako velký drsňák navenek vůči cizím státům, které on ovlivňovat nemůže. Takže to taky není úplně v pořádku. A poslední věc, kterou na tohleto konto musím poznamenat, mě teda velmi znervozňuje, když Německo má tuhletu v podstatě zbrojařskou rétoriku, protože v tom zase jako hledám, nebo vidím v tom vlastně tu snahu o zbrojení, protože tady se teda kancléř Merz vyhraňuje proti tomu, že vlastně Maďarsko a Slovensko nechtějí podporovat třeba dodávky zbraní na Ukrajinu a podobně. Musím říci, že mě to vlastně z historického kontextu daleko víc nervozňuje, když zbrojí Německo, než když třeba zbrojilo Rusko. A konec konců on ten vývoz takové toho zvláštního pojetí demokracie vždycky byl i ze západní Evropy. Konec konců málo kdo si to uvědomuje, ale třeba i myšlenka komunismu byla vyvezená v podstatě z Německa do Ruska.
1: No, ale Friedrich Merz také zároveň nějak neusiluje o to, aby AfD byla zrušena.
0: Já nevím, o co usiluje navenek a o co usiluje tedy vnitřně. Faktem je, že AfD má obrovské problémy s, řekněme, vládní koalicí a myslím si, že by bylo velmi prozíravé od Merce, i kdyby chtěl AfD zrušit, tak aby to neříkal úplně veřejně, takže tohle to těžko komentovat.
1: Tak a protože jste ekonomka, tak samozřejmě se rád dostala jen lehce, protože nám nezbývá tolik času k ekonomickým tématům, když jsme u Německa třetí rok recese Německa, co to bude znamenat pro českou ekonomiku?
0: No, vypadá to tak. Sice poradci německé vlády velmi eufemisticky mluví o nerůstu. Ovšem přeložme si, jak jste správně řekla, že nerůst znamená v podstatě recese. A tahle ta recese, která pravděpodobně teda bude potvrzená třetím rokem, tak je to vlastně nejdelší, největší recese od skončení druhé světové války. A ta druhá světová válka, víme, jak jí přinesla obrovský rozvrat německé ekonomice. A jak se z toho Německo dlouho dávalo dohromady a vlastně nastartovalo se jenom díky obrovským ekonomicky liberálním reformám zmenšení role státu a zmenšení role korporací. Já o tom mluvím se speciálním úmyslem, nebo nemluvím o tom náhodně. Ono to je fakt hrůzostrašné, že teďka Německo je ekonomicky v nejhorším stavu od druhé světové války.

0: světa sluší. A podej mi ruku teď hned,
1: můžeš zachránit svět.
0: Můžem zachránit svět.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Pane Holče, je tady čtvrtek. To je krásný den.
1: Už jsme tu zase, Severe.
0: Už jsme tady zase. A dneska je hezký čtvrtek, bych řekl.
1: Jo? Či?
0: Pak venku, sluníčko.
1: Jo?
0: To vy ne.

0: Jsme.
1: On, no tak se vás zkoušel. On se jmenuje Robert Fico, mimochodem myslím, že včera to bylo rok o to atentátu,
0: Jo?
1: nebo dneska to je, to bylo takhle nějak. A co říkáte na to, že on jel do toho Ruska? No, trošku to byl přišlapné, nebo ne?
0: Pojďte, mě by,
1: Já bych
0: tam jde
1: tam
0: o
1: nejel,
0: to,
1: panuč.
0: jak, když tam pojedete vlastně uctít jenom památku padlých sovětských vojáků, nebo
1: Těžko vysvětluje, co říkám.
0: jasně, ale pojďte, mně se na něm líbí, že má odvahu v této i době, kdy se tady přepisují dějiny, tak jako říct, takhle to bylo, nějaká historie Slovenska, a tak proto já tam jdu dělat tohle. Pak je velký problém, jestli tam vlastně se necháte vtáhnout do Putinovy propagandy. Putin je prostě zručný manipulátor, chytrý hráč. No.
1: Jo, něco jako paní Nerudová?
0: No to ne, tak to je blbuše, ne?
1: Já nevím, ona je
0: Jo.
1: taky manipulátorka trošku.
0: Ale hloupá.
1: To nevím,
0: Hloupá.
1: ale tak je, vy máte takový názor. Ale řekněte, válka byla v Maďarsku, ne? Druhá světová.
0: No, jasně, ale tak
1: Že Lišák tam nejel.
0: Maďarsko stálo trošku na jiné straně, no.
1: No ne, tak já jsem čekal, že Orbán pojede. A myslím, že to
0: No tak on
1: čekal.
0: tam nemohl jet Orbán, když vzhledem k tomu, na jaký straně bylo Maďarsko tehdy,
1: No
0: no.
1: ne, ale teď se snaží.
0: To jo, ale tohle prostě maďarský premiér nemohl udělat, no.
1: Nemohl, jo?
0: No.
1: No a za nás tam byl ten pan Dostal a byl tam nakonec, jsem
0: To
1: řekl.
0: bylo, no jasně,
1: Byl,
0: no
1: jo?
0: jasně.
1: Dostal vízum,
0: Dostal vízum, jo. Jo.
1: no jo? A vy si teda myslíte, že ta politická cena, kterou platí chudák Fico za to, že je adekvátní?
0: No já právě si, nesmíte to brát, tu politickou cenu počítat podle obrazů v českých médiích, které jsou posedlý Ficem. Vemte si, kdybychom si udělali rešerše médií, titulků v českých médiích, tak zjistíme, a já to vím, proč to je, víme to oba, že víc titulků tady generuje slovenský premiér, úplně jak je to na ruby, než český premiér, který tady vládne a je zodpovědný za situaci v Česku. Ale já to chápu, že jeho propagandisti vlastně to celý zakrývají Slovenskem a nenávistí k Ficovi. Takže usuzovat na to, jakou cenu on platí z českých médií, se absolutně nedá.
1: Nedá.
0: Možná, když si to otočíte na ruby, že se k té ceně můžete přiblížit.
1: No, pane Holče, my bychom měli ale teď zmínit, proč je dnes na tabulisti námi oblíbený pan Foltín.
0: To je borec, co? Pojďte se na ně.
1: No,
0: To je plán, co?
1: já jsem
0: Vidíte to?
1: nedávno hovořil na jedné recepci s panem recepčním, abych jeho dal.
0: Já myslel tady s panem
1: Ne,
0: Foltem.
1: ne, a on říkal tak vtipnou věc, nevím, jestli to není protistátní, ale říkal, co ten Foltín? A říkal, no co, jako já o něm nic nevím, tak cenzor hlavní ne a tak. A pán říkal, já když se dívám na ten obrázek, představte si, když si Usáma bin Ládin sundá ten šátek a zkrátí vousy. A víte, že
0: Sever, jasně.
1: to tam je, jakože ta podoba i na
0: Člověka napadne,
1: neštěstí.
0: jestli ty Američani fakt zabili Usámu, ne? Jestli dostal, jestli ho nevzali do toho, jak se to říká, systém ochrany svědků?
1: No tak
0: Neposlali ho sem?
1: na Netflixu je o tom dokument, který jsem viděl, a tam jsou záběry autentický, jak tu mrtvolu nakládají do
0: Ale to se
1: vrtulníku.
0: může, Sever. Ten Usáma tam je, ne? Že já vám něco řeknu.
1: Já
0: Víte, co jsem se...
1: nevím, to je takový
0: Ale ne.
1: nejhledanější terorista, to má k němu daleko
0: Hele,
1: tady
0: jasně.
1: náš,
0: Víte, co
1: ale
0: jsem
1: je to
0: se
1: humorný tady, ne? Tak to můžeme říct.
0: dočet, že normálně do takového programu vzali nějakého slovenského mafiána a s novou identitou si představte, se svolením českých autorit poslali žít do jižních Čech. A on páchá činnost na trestno. Chápete, jak je to možný?
1: No chápu, protože v té naší policejní a justiční soustavě je možné úplně všechno. To
0: Tak
1: jste
0: to jsem
1: ještě
0: nevěděl.
1: nevěděl, to se podívejte jako schválně. Ale díval jsem se, že v dozimetru je nějaký zvonek.
0: Soudci nám to nechtějí soudit pořád, Severe.
1: No ne, ale je tam nějaký ten uhlomíní, nebo jak se jmenuje.
0: Počkejte, no jo, dobře, tak ty
1: A
0: se...
1: ten zvoní prej.
0: No ten zvoní, ale víte, co teď soudce, který to má...
1: Do homilia.
0: No, soudce, který to má teď soudit, tak řekl, já jsem uzavřel s těma dvěma tady ty dohody, tak obhájci těch dalších by teď mohli mě navrhnout, abych se, že to, bych to neměl soudit pro podjatost. A my řekli, no my to asi navrhneme, což znamená,

0: znamená další odložení soudu do zmetr.
1: No jo, tak
0: To
1: je to těžký, jako musíte,
0: je... Já je to... Je, ale...
1: chtějí spravedlnost,
0: Ne,
1: pane
0: ten
1: Holče.
0: Vítek je borec. Já, ten Vítek je borec.
1: No, jenom abychom se nedivili, že bude budoucím premiérem.
0: No to já se
1: I
0: divit
1: když oni,
0: nechci.
1: i když spolu nakonec bude skládat vládu, tak vám říkám, že nebude Fiala. To je jasný, ne?
0: Když bude vládu skládat kdo?
1: Já si myslím, že to tak dopadne, že nakonec Stan je předběhne.
0: Spolu.
1: To jsou takový moje teorie.
0: Já vím, já vím.
1: Myslím si, že se Piráti nedostanou, že je to takový teď jakože zdání, jo? A myslím si, že se dostanou nakonec motoristi, myslím si, že se dostanou komunistky a tak. To jako, všiml jste si té drobné jazykové říčky?
0: Jaké?
1: Že se dostanou komunistky?
0: To je nádhera. Ksavere, vy jste básník.
1: No ne,
0: Vy
1: tak
0: jste...
1: to je fóry pro fanšmekry.
0: Je, tak vy děláte humor pro
1: Ne, ne, ne, já
0: fanšmekry.
1: nedělám žádný humor, ale toto se mně mimořádně povedlo. Teď musím to říct.
0: Já vám nebudu tleskat, vy si zatleskáte sám.
1: No,
0: Co?
1: no, no.
0: Ty bych vás i urazil, ne?
1: No. Já se bojím, že...
0: Já se na ně musím dívat.
1: Na koho?
0: A na plukovníka.
1: Ale on je
0: Je
1: dobrý.
0: skvělé, je skvělé. A víte, co se mi líbí? On teď oslavil rok narosky první ve funkci, která měla trvat půl roku. O které on sám říkal, nebude to trvat déle než půl roku,
1: A
0: moje
1: jak to?
0: angažmá. No to angažmá, ta funkce měla trvat půl roku.
1: Tak ono to zachutnalo, ne, trošku?
0: A ty hodnoty moc, přeci jenom...
1: Hodnoty moc, kačky na to jsou. Já
0: Jo,
1: nevím,
0: jo,
1: já nevidím
0: jo.
1: jediný důvod, proč by nebyl ve funkci. A on určitě má nějaký aparát, ne? Nebo tam sedí
0: To...
1: sám?
0: No má kluce majora si vzal teď. Říkal, že nikdo jiný než vysoká šajba vojenská se na to nikdo nehodí. A daří se mu, má výsledky taky, ne? To je potřeba říct. Co? Nám tady založil klub sviní,
1: Já teda,
0: Xavere.
1: no to váš klub sviní, jasný, ale já žádný výsledky nevidím teda.
0: No tak.
1: No to mi řekněte jeden.
0: Takže jsou lidi svině, klub sviní taky,
1: Dobře, tak jsou lidi svě plácne,
0: komunikační karty,
1: to je
0: Xavere,
1: trouba, no to je,
0: komunikační
1: a to je
0: karty.
1: nesmysl, no. Ale úspěch,
0: Mě to...
1: matatelný úspěch,
0: Mě
1: je
0: baví
1: třeba,
0: ta... Podle mě jede satiru ten člověk.
1: je to možný,
0: No.
1: je to možný, že jede satiru, že nakonec se ukáže, že celou dobu ten Foltýn, že to byla převlečená pazděrková. Je to ještě, pozor, toto
0: Takže
1: ještě
0: ne u
1: ve...
0: sáma, ale i... Jo?
1: No, no, no, no, no. Ale pane Holče, my jsme nějak přišli velkoryse a to mě znervozňuje, to zvonění toho, on se jmenuje Dovhomilia, ne? Má takový divný jméno, nějaký člověk,
0: Není
1: Dovhomilia.
0: to ten, co mu říkají Gucci?
1: Gucci? Já nevím, jak mu říkají.
0: Já si myslím, že by to mohl být on. No
1: Já
0: asi se šatí u Gucciho, ne?
1: u Gucciho? A to je, Gucci je prestižní, jo?
0: Taková trošku
1: Tak
0: drahá značka
1: já šiju
0: italská.
1: u mistra Meity.
0: Jo, tak jste takový movitější člověk než nějaký Dovhomilia.
1: No ne, tak já nevím, Meita je víc než Gucci, ne?
0: To jasně.
1: Tak jasně. To je klan, Gucci je film, ne?
0: Taky, dobrý.
1: No, tak to jsem se díval, to mě nebavilo.
0: Jo?
1: Jo? Tak mě už vlastně baví jenom chalupáři, už se to blížil.
0: Blížíte se k tomu, jasně.
1: Ale já to říkám celý proto, že my bychom si měli, pane Holče, udělat poznámku, že když budeme dávat ceny roku, tak na cenu zvonek roku v Brně se říká tomu, kdo bonzuje, že chodí zvonit.
0: Jako zvoník,
1: Zvonek.
0: jo?
1: No, že chodí zvonit, jako to se
0: Aha.
1: říkalo za totáče, když byl někdo spolupracovníkem, tak se mu říkalo zvonek.
0: A vy jste zvonili tak jako víc, jo, Brně? Jste takový charakterové větší, nebo...
1: To nevím, ale znal jsem několik lidí,
0: Co zvonili?
1: kterým se dávalo za jméno do závorky zvonek. Jo. Pozor, zvonek. A my bychom měli udělat na konci roku speciální cenu zvonek roku. A nominovaní budou
0: No.
1: Dovhomilia a Jan Souček. Ten teď zvoní.
0: No, ten
1: Zvoní,
0: zvoní slušně, ale víte,
1: zvoní
0: Xavere, víte,
1: neuvěřitelně.
0: kdo založil
1: Ten už
0: zvonění?
1: zazvonil i na
0: Jo, to se
1: tykače.
0: mi líbí, jak zvoní. Ale víte, kdo založil masový zvonění?
1: To nevím.
0: Pamatujete si předchůdce, kdo byl jeho? Michal Klíma, první
1: Jo, to
0: cenzor
1: byl pan
0: vládní.
1: Klíma.
0: A on po nějakém čase ve funkci přeci se ozval a řekl, on prezentoval taky výsledky svojí práce a řekl, jde to dobrým směrem, jak říká Fiala, lidi posílají spoustu udání a oznámení na sebe a postech si, že má kruce nedostatečný aparát, aby všechny ty bonzy mohly zadministrovat a ty lidi šetřit. Takže zvonit se začalo za Michala Klímy.
1: No a zvonek roku dáme, ne?
0: Zvonek roku.
1: Máme první dva kandidáty.
0: Jo.
1: No a pane Holče, teď vám ještě musím říct, že jsem se díval v neděli na Primě, když tam byl ten náš oblíbený pan minister věcí zahraničních. Já nevím...
0: Knedlík.
1: Se jmenuje Knedlík? Ne, on se jmenuje...
0: Jinak. Knedlík. To je Knedlík.
1: On se jmenuje Lipavský.
0: Říkal jsem mu jinak neřekne jinak než Knedlík.
1: Kdo
0: on celém světě známe jako Knedlík.
1: Jak to?
0: Tak se na ní podívejte. On tak i se vyjadřuje.
1: Dobře,
0: tak, jak... Knedlík.
1: A jak by říkali mě teda?
0: Ne, jak jste vážená, je, jste tak, vážená figura.
1: Jak by říkali mistr třeba.
0: Tak.
1: Tak, aby se to nějak vyvážilo. Ale tak to se vám, to už jsme tady probírali a víme to ze zdrojů velmi blízkých.
0: Z diplomacie.
1: Že se mu neříká tam jinak, než ta masti to.
0: No nebuďte slušný.
1: Ne, je to mastikulka, že jsem říkal. No ale jestli Knedlík, nevím. Ale mně vám ho přišlo líto v neděli.
0: Myslíte, když dostal na Ložino od Filipa Turka?
1: No na Ložino je asi slabý slovo. Pane Holče,
0: ono přejel normálně tím Turek Mercedesem, ne?
1: Se mu prošel po zádech rychlostí 240 km za hodinu. Tam a zpátky. A už jsem si říkal, pane Turku, brzděte.
0: No.
1: Nebo to pan
0: Knedlík,
1: minister. Knedlík je hrozně ponižující.
0: Tak on je ponižující, no. On nás ponižuje jako zemi. Tím, jak nás reprezentuje. Ale máte
1: pravdu. Neexistuje nic horšího, než o ženské řeknete, že je knedla.
0: No. A já to říkám.
1: Prostě...
0: A Filip Turek Lipavskýho, on mu přejel ty záda, co on předtím ukázal Lavrovovi, ne?
1: No. Nebylo to hezký už. No,
0: tak on je fakt nedůstojný a ponižuje nás.
1: Opravdu. Dobře, ale pan Turek už měl brzdit.
0: Neměl. On potřebuje opravdu přijíždět furt za to, co tady dělá, jak se chová. A jaký je fakt pitomec. Vemte si ty jeho...
1: No, tak, jasně, pane Holče.
0: Ksavere, on už je tak zoufalý, že štve už i vlastní.
1: Fakt?
0: Jasně. Tak teď řekl o Putinovi, že je zbabělec. A on se chová jako kdyby...
1: A je, no, tak není, on je spíš ranař, ne?
0: On je trošku hustej.
1: Jako zbabělec, neřekl, to...
0: Ale víte co, on je minister zahraničí, je to prostě formální funkce diplomatická, kde se diplomati a ministři zahraničí nějak chovají.
1: No formální.
0: No, diplomacie není úplně neformální. Jako, že jo?
1: No, ne, tak
0: že si potrpí na formálnosti. Ano. A on se chová takhle prostě jak pubertální knedlík. A on se chová hlavně tak, jako kdyby měl moc vymazat Rusko z mapy a jako že Rusko už nebude nikdy existovat a vůbec nevidí dál než prostě za svoji funkci.
1: No, říkají tomu knedlík.
0: Je to knedlík.
1: Ale je to tak zlý, pane Holče. Já tady ty některé věci já prostě neříkám.
0: Já vím, tak vy jste...
1: Knedla je hnusný, když se o někom řekne, že vemeno, je to hnusný. Prostě. A knedlík je hrozný.
0: Knedlík, tady jsme národ knedlíků, tak on je knedlík. Co je na tom ošklivýho?
1: Tak jo, tak já jsem taky knedlík. Ne?
0: No.
1: Já jsem knedlíček.
0: Vidíte.
1: Ale játrovej.
0: Nok.
1: No a já jsem si říkal, když tam promlouval pan Lipavský chvilkama, když ho ten Turek...
0: Tak promlouval není možná úplně...
1: No, když ho nechal Turek nadechnout, tak jsem si říkal, že bychom ho měli napsat do knihy hříchu.
0: No ten si to zasloužíte, jasně.
1: Mám to udělat?
0: Dobre, já jsem, víte, že my ani jeden nikdy neříkáme, že se stydíme za našeho premiéra, nebo tohle není můj prezident, když vyhrál volby, lidi se ho zvolili, tak fajn.
1: Za Lipavského se trošku stydím.
0: Ale já se právě stydím za Lipavského. Poprvé musím říct, že se stydím za to, že knedlík takovýhle reprezentuje ve světě mojí zemi.
1: Já se někdy stydím za vás, když třeba řeknete tam tu nehezkou věc o mé oblíbené paní Danuši.
0: No. Že je vlbuše?
1: No, tak to já nemám rád. Dneska je 15. května.
0: Já jsem zradikalizoval Fiala. Těma nálepkama, víte? Já už nálepkuju.
1: No to jo, to vy
0: nálepkujete. Knedlík, blbuše.
1: Tak
0: se na to budu muset dát pozor.
1: Jak se jmenuje pan... Lipavský.
0: Mastíku?
1: Vlastík?
0: Já jsem říkal Mastíkulka.
1: Ne, tak to se tady napíše, tady se musí psat jako...
0: Jasně, Jan Lipavský.
1: Jan, on napíšte, on Honza.
0: Honzí.
1: On je bakalář, ne?
0: Já nevím. Nebo tak si víte, jak si říká...
1: Řekněte, jak takovýhle člověk může být ministrem zahraničí, já to nechápu.
0: Já taky ne, Xaver. Ale vidíte, co všechno je možný.
1: A navíc jako, navíc ještě od těch takový Bazilišek, víte, jak podrazil ty Piráty.
0: Tak podrazil, trošku je zradil, ne? Co?
1: Tak podrazil, no, pane Holče. Víte, co tady píšu? Že ho dáváme do knihy.
0: Tak je takový krysařík, co?
1: Za všechno, co říká.
0: Jo. Za všechno, čím je.
1: Vším, čím byl. Pane Holče, teď to tady podepište vlastní krví. No, a když jsme u té agendy,
0: no,
1: my jsme minule nepoděkovali některým našim příznivcům, kteří nás podporují na transparentní účet a hlavně oni neví, že zatím pořád nám posílají peníze jenom na advokáty. Tak na transparentním účtu XTV, takže vy teď poděkujete,
0: no,
1: a já založím knedlík zpátky do knedlíku.
0: No tak víte, víte, jak jste si to osvojil.
1: Jo, jo, jo, ale já bych byl opatrný.
0: Tomáš Pokorný, na přístav pravdy, který příkladně oslavuje svátek práce břitkým slovem a humorem sobě vlastní.
1: Je to pravda?
0: Jo. Viktor Hervik na podporu ředitele Součka, vidíte, Xavere?
1: Ukaž to nejmožný.
0: A jeho boj s pravdou a láskou v čele s hodnotovým radním Ješkem.
1: No, tak je něco na tom, no.
0: Tak co, komu to hodíte pak to? Asi železnímu, ne?
1: Cože?
0: Říkám, komu to hodíte v příští volbě? Asi železnímu, ne?
1: Já nevím, na co
0: byl dobrý tátu, ředitel.
1: Takže. Železný...
0: Jakubovi.
1: Vy myslíte ve volbě ředitele?
0: Tak jak on říká, že mu nejde vůbec o funkci, ale že chce zachránit Václava Moravce.
1: Já všude čtu, že budu odvolaný, no, tak mě už se to asi netýká.
0: Třeba to ještě stihnete. No, ale Václava Moravce je potřeba zachránit, ne?
1: No to je jasné. No.
0: Tomáš Sova, Wilsonova 920 na Zahradníka pro XTV, vidíte, na náš truhlík nenávisti a strachu.
1: To je dobrá idea, ano.
0: Jeden volný je na Hradě, flanelku a náření má vlastní, ale je pekelně drahý. To teda je.
1: A ještě příspěvek na manželku.
0: Jo. Alena Davídková na Wilsonku od Azalky, děkujeme. Jiří Vidžovský, V10, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Tomáš Pokorný, chytrý a nešifrovaný poplatek za možnost sledování přístavu pravdy i bez pana generálního. Vidíte? Jak si to osvojili, tu možnost?
1: Jako sledovat? Nešifrovaný je fakt, ano, dobrý.
0: Daniel Klement na Wilsonku, přístav pravdy. Marcela Skořepová, Xavere, ta nás podporuje taky furt. Moc vám fandím, pan Holec má skvělé názory. To víte, ne, taky, co?
1: Jak které? No. Ale některé.
0: A pan Xaver má super
1: účest.
0: Kostky, nebo? A hosty.
1: Má super jednoutky.
0: Stejničky. To vám, jo, nosí Marcela, ne?
1: Co?
0: Jednoutky.
1: Marcela mi nosí, tak no, ano, nosí, dá se tak říct, už několika, takzvané utopence.
0: Jo. Tomášová, Wilsonova 920 na odchodné platy pro generálního ředitele ČT. Xavere, já jsem se vám dočet, že on dostane snad 3,5 milionu nebo kolik?
1: Co to je dneska?
0: Jo? Po inflaci to máte pravdu.
1: Je to.
0: A nezapomeňte v kanceláři zasnout a komplet ČT vypnout. Vidíte, jak radikalizují lidi? Jak si osvojí moje názory?
1: Jako
0: správné?
1: 77% lidí nesleduje, to už je fakt hodně, pane Holč.
0: Tak se vede, tak už se zradikalizujte taky a vypněte to tam.
1: Já jsem ten typ, co by se radikalizoval.
0: Archiv dejte XTV.
1: Jo, a archiv to je něco jiného.
0: Xavere, musím vám říct, víte, že je čas stát na správné straně.
1: Já stojím.
0: A není nic mezi, nebo jinde, nebo mimo.
1: Já stojím na straně dobra, pane Holče. Vy to ještě nevíte?
0: Jo. Alena Davídková na Wilsonku od Azalky, Naděžda Formánková, Wilsonova 10, malý příspěvek pro přístav pravdy a jeho skvělé komentátory. Jiří Bidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Vidíte, jak ten přístav pravdy, tady je to znovu Daniel Klement
1: to...
0: a Tomáš Pokorný.
1: Jsme to my?
0: na šíření svátečního poselství a vyváženého oboustranného dialogu přístavu pravdy bez ohledu na demarkační linii. Víte, děkujem. Sávra, vemte si oboustranný dialog, vemte si, jaký štěstí, že ten Nitrák Rakušan to ještě nestačil úplně spustit, co? Oboustranný rozhovory a jednosměrnou nápravu.
1: Tak, pane Hoďo, teď mě řekněte, teď se rozbíhá všude ta kampaň. Myslíte, že to bude špína? Nebo že to bude v takovým klídku?
0: Volební kampaň?
1: Protože teď.
0: Teď jedete satiru, ne?
1: Teď jedete o všechno.
0: Jo. Teď jde o všechno. Teď musíme ukončit režim Fialy. Co?
1: Víte, co on bude muset ještě vytrpět? Co on si bude muset vyslechnout o sobě do těch voleb?
0: Fiala? Tohle mi tím vůbec netrpí.
1: Ne.
0: Ten je mimo, ten člověk. Úplně.
1: No tak někdo mu to... Třeba rodina nebo něco. Podívejte se, jak se zastává maminky ten pan od Koňolampy. Ten chlapec.
0: Jo.
1: Jako ten za ní bojuje, tak ten to čte, tohoto dráždí, bolí a tak. Já to chápu. Tak u Fialu to bude něco podobného, ne?
0: No ale Petřík, premiér, ten to nevnímá vůbec Xavere, ten žije ve svém světě úplně jiný.
1: A když prohraje, co myslíte, bude na Ukrajině nebo v Barmě?
0: Já vám říkám, že když neprohraje moc, tak normálně on je tak drzej, že se bude snažit všechny kolem sebe přesvědčit, že
1: drzej není vůbec.
0: Že musí pokračovat dál v tom boji za demokracii, za pravdu.
1: A tak já myslím, že mu lidi nezapomenou.
0: Do Barmy určitě nebude mířit, protože tam neposlal ani korunu. Tam by po něm, co to by vystoupil na letišti, tak by možná ho sebrali.
1: Ne, tam jsou ty brožury.
0: Nejsou, tam není nic, Xavere. Ale na Ukrajině tam by ho možná dali někam do bunkru, co?
1: No, jsem na to zvědavý, co bude. Pane Holče, jsme na konci dnešní Vilzonky. Já jdu točit do vedlejšího studia a vy už jdete domů, ne?
0: Co domů? Xavere, teď jde o všechno.
1: Tak vy vyjdete ještě někam? Jdete šířit o světu, evangelium.
0: Jo.
1: Ok. Tak si, a máte karty?
0: Mám, to víte, jo.
1: Plný auto.
0: Jo.
1: Tak se těším na příště. Naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
3: Radio Xaver.

0: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Jak jsem čet ve světě velkém, velký svět se vejde celkem jako nic do hotelu Ritz. Kandelord na sklenku režný, Mr. Ford a velkokněžny, chrt i špic do hotelu Ritz.

0: Ritz. Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Lubomír Zaorálek je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den. Tři.
1: Bývalý ministr zahraničí a kultury, jedna z nejvýraznějších tváří sociální demokracie a muž, který v poslední době často komentuje věci, které se týkají zejména mezinárodní politiky, a řekl bych, jak jsem se díval na čísla třeba u paní Kociánové a u jiných, řekl bych s velkým úspěchem. No, mám, pane Zaorálku, na úvod vážnou věc, a to je odchod papeže, svatého otce. Řekněte, je vůbec důležité, kdo se stane dalším papežem pro nás, pro obyčejné občany?
2: Určitě je to důležité pro církev, která má hodně členů a stoupenců, ale nemyslím si, že by ten zápas, současný zápas církve mezi tradicí a modernou, že by byl zas tak zásadní pro Evropu. Protože ona sice ta církev my bereme jako něco, co je součástí té západní kultury, dokonce jsme asi na to docela hrdí, na tu historii papežství, to je velký fenomén, ale já mám dojem, že ona dnes už ten duchovní pohyb v Evropě moc neovlivňuje. Mm-hmm. Protože nemá velké osobnosti. Že jo? Dokonce ta církev ještě před 100 lety, tak byl Jean-Jacques Maritain a byly postavy, které skutečně byly vnímány i laiky, jako protože to byly zajímavé osobnosti, nejen teologové, vlastně filozofové. Dneska mám pocit, že už to není pravda. Takže ona vlastně už nepatří k tomu kvasu opravdu života, myšlenkového života Evropy.
1: Ukáže něco, ta skutečnost, z jaké části světa bude nový papež zvolený? Když to bude třeba někdo z Filipín, z Jižní Ameriky.
2: No, ukáže to, že ta církev, víra je vlastně dneska často živější v jiných koutech světa, než je Evropa. Stačí si zajet třeba do Chile. To je neuvěřitelně katolická země, víc než Polsko. Já jsem našel katolíky na Filipínách třeba, nebo v Indonésii, se pamatuju, velice silnou komunitu. Takže najdete dneska, řekl bych, oddané katolíky, kde máte dojem, že ta církev je silná úplně v jiných částech než v Evropě.
1: Je papež politik?
2: No. To je přece obrovská politická historie papežství, že jo? To je vlastně, oni byli skoro v jisté chvíli zejména politici, dokonce vojevůdci. No ale jejich velký okamžik je Vestfálský mír. 30letá válka a Vestfálský mír znamená, že byl papež vykopnut z toho jednání doslova. Protože ty státy už nechtěli, aby do toho mluvila papežská moc. Takže Vestfálský mír je okamžik, kdy vlastně se ustavují, to zjednodušuju, ty státy Evropy. A už je to, jsou ty státy, které jsou ty klíčové entity. A papežství už nebude nám do toho vstupovat s tím, že budeme bojovat za víru. Protože během 30leté války se třeba kardinál Richelieu dohodl i s Turky. Takže na tom přestalo záležet. Už nešlo o obhajobu víry. Obhajoba zájmu státu byla něco jiného, než obhajoba náboženství.
1: Zkusím to ještě jinak. Je osobnost papeže, a tím je kdokoliv, politik s vlivem?
2: No. Podívejte se, v 20. století přece nemůžeme pochybovat o tom, že Jan Pavel II. Vojtila, když byl vybraný za papeže, tak v tom byl i politický záměr. A zřejmě to byl politický čin prvního řádu, který měl minimálně veliký vliv na vývoj Polska. Takže vlastně to, že papežství bylo schopno ovlivnit politický vývoj v Evropě, o tom není pochyb. Ale na druhé straně, že jde si druhou světovou válku, působení papeže Pia 12. Pacelliho od roku 1939 do roku 1958. To byl papež, který žil velmi dlouho, teda byl papežem velmi dlouho. Vlastně byl z významné rodiny, byla to silná postava, byl to diplomat. Dokonce se podílel podle mě i kolem první světové války. No ale jaký měl vliv? Byl obklíčený Mussolinem v tom svém vatikánském státě a de facto byl i později velice kritizován a konfrontován s tím, že nedokázal vystoupit proti holokaustu a podobně. Takže ty papežství bez těch divizí, že přislali, vlastně nebylo vlastně schopno sehrát zásadní roli v boji proti fašismu, i když v té charitativní oblasti záchraně lidí tam se něco stalo. Ale to už vidíte, že to papežství nemá ten politický vliv, aby měnilo kurz v Evropě.
1: Přečtu vám jeden titulek z iDnes. Zajímá mě váš názor. Ať je nový papež jako Trump. Dalšího marxistu nechceme, vzkazují katolíci z USA. Je na tom něco?
2: No, tak to je spíš volání potom, aby zvítězil některý z těch tradicionalističtějších kardinálů, tam pár takových kandidátů je. Ale opakuju, já si nemyslím, že by vývoj církve a to, kdo bude papežem, zásadně ovlivnil vývoj společnosti. Teďka mám na mysli především Evropu. Takže Dovedu si představit, že papež bude odjinud, právě protože ta živá místa církve jsou dnes jinde než v Evropě, ale nemám prostě pocit, že by to na náš život zasmělo takový dopad.
1: Mm-hmm. No a často slyším komentáře, že papež František byl především aktivistou a také, že se mu nepovedly reformy. Co o tom soudíte?
2: Tak to bylo zajímavé, mi ten papež byl sympatický pro některé postoje, které by překvapily a přišly mi docela realistické a tak je člověk oceňoval, ale to je zajímavé, on si vzal jméno František z Assisi, to byl revolucionář, ten byl na pokraji toho, vyloučen jako heretik, jako Petr Valdés, to bylo opravdu něco, co ohrožovalo církev, František Assisi, takže mně připadalo, že když on si dal to jméno, tak musel některé vyděsit, protože kdyby to vzal doslova, chudá církev a podobně, no tak to by znamenalo opravdu revoluci. Ale ono vlastně to, co přišlo, byla taková soft fart František, takový light František, něco takového vlastně bylo to spíš symbolické, že jo? To, že některé věci ukázal, dal najevo, že on prostě už nechce spolehat na tu pompu toho papežství, ale jinak si myslím, že to bylo strana mírného pokroku mezi zákona. Jo? Že to vlastně zůstalo, že to vlastně žádná velká revoluce nebyla a takže dneska se zase mohou rozhodovat, jestli budou trochu víc tradice a trochu víc moderny. A vlastně mi to připadá, že to je spíš věc té církve, ale že se velkým proudem myšlenkovým, duchovním opravdu nestanou v našem prostředí.
1: Řekněte
2: vemte
1: mi...
2: si třeba Česko, vemte si Česko. Máte pocit, že v Česku máte dneska osobnosti spojené s církví, které skutečně zásadně promlouvají do toho veřejného života? Já se obávám, že to moc není.
1: Tak Duka.
2: Ano, ale nemyslím si, že to je určující, že to jsou osobnosti, na jejich slova se čeká a ani to... Myslím, papež František byl zajímavý tím, že člověk byl docela zvědavý, co řekne, jo? Že on opravdu nebyl, že to nebylo formální, že to bylo zajímavé. My jsme uvěřili, že to říká on a vlastně se vyplatilo ho sledovat. To byl docela významná věc. Ale vlastně už to nebylo, že by byl skutečně politický agent, že by byl činitelem té politiky. Byl součástí veřejné debaty docela slyšitelným hlasem, ale vlastně ten svět se rozhoduje o něm jinde.
1: Řekněte mi, jako politik, praktik a bývalý ministr zahraničí, je důležité, kdo zastupuje naši zem na pohřbu papeže?
2: No,
1: nebo je to formalita, která o ničem nevypovídá?
2: Já jsem tam byl, že byl jsem na pohřbu papeže Jana Pavla II. A vlastně si dneska nemyslím, že to je nějaká určující zásadní věc. Je to prostě, je to skutečně formalita podle toho, kdo tam jede, tak podle toho máte místo na těch židlích, jak se sedí, ale máte možnost se tam potkat s lidmi, což je vždycky zajímavé. Na těchto akcích potkáte tam řadu, takže je to vlastně i diplomaticky, je to hodně zajímavý, můžete to využít. Ale nemyslím si, tam nějakou možnost vystoupení projevu nějak nemáte. Kromě těch schůzek, které si tam naplánujete. A to, že je zajímavé poznat to prostředí, já jsem tam tehdy poznal několik kardinálů, tehdy zajímavých, kteří taky kandidovali, protože tam byl tehdy ještě kardinál Špidlík, který mám dojem, že ani už tehdy nemohl díky věku hlasovat, ale vlastně bylo zajímavé se s tím seznámit. To jo, ale nemyslím si, že by to mělo primární politický význam.
1: Já si teď neumím dopočítat, z jakého titulu vy jste byl na pohřbu Jana Pavla.
2: To asi je... tedy jako předseda poslanecké sněmovny, mám dojem.
1: Myslím vás, jak to probíhá, když někam přijede z celého světa ve vší úctě takových předsedů poslaneckých sněmoven stovky a předsedů vlád a prezidentů. Je to, jste tam najednou jako řadový turista, a nebo je to s nějakým servisem?
2: No, je to, tam nepotřebujete žádný servis, přespíte v hotelu. Já jsem tam byl s Václavem Klausem tehdy, takže byl asi tehdy prezident, předpokládám. My jsme tehdy dramatičtější než pohřeb byla cesta na ten pohřeb, protože jak tehdy říkal kardinál Otčenášek, který byl s námi v letadle, málem jsme u té brány svatého Petra předstihli papeže a byli tam dřív než on, protože to letadlo, ten náš Challenger tehdy měl velký problém, praskly mu dvě skla a bylo to vlastně docela dramatické, museli jsme nouzově přistát v Innsbrucku, takže já mám spojenou, pohřeb papeže mám spojený s úplně jinou událostí, která byla opravdu hodně dramatická. Možná největší drama, které jsem v letadle zažil, a zřejmě i Václav Klaus, takže s tím mezi přistáním a museli jsme čekat na jiné letadlo, takže to byla, ale jinak ta samotná akce byla taková běžná diplomatická akce, na které pro mě bylo nejzajímavější to, že jsem tam setkal s některými partnery, politiky a podobně.
1: Ale já se ptám naivně na to, jestli se tam k vám chovají, tak jako tady, když jede předseda poslanecké sněmovny, tak jede auto, ochranka.
2: Aha, a o vás se stará ambasáda. velvyslanectví a ti vás tam dovezou, vy nepotřebujete žádný zvláštní servis a pak vám dají místo, které jsem tam měl někde v první řadě.
1: A co je potom?
2: Potom se tam už podle mě toho moc nekonalo. Teď se po mně chtěte nějaké vzpomínky, které už se mi nevybavují, ale mám
1: dojem... Jestli potom nějaké setkání třeba. Nebo...
2: Ano, ale to bylo neformální. My jsme se tam potom setkali s některými lidmi z Česka, kteří tam fungovali, pracovali, ale nebylo tam nic oficiálního. Pro takové množství hostů nemůžete asi těžko udělat a nějaký banket tam pořádat nebudou. Takže je to vlastně docela symbolické všechno spíš. To není moc pracovní, to není tak, že by tam probíhala intenzivně jednání. Tam se vlastně nic neřeší, tam se nám nemá k ničemu dojít. Vlastně je to věc kulturní a symbolická. Zřejmě tam přijede Donald Trump teďka a zřejmě tam přijede jako mírotvorce, mám dojem. Takže vlastně samozřejmě, to je to, co se teďka rýsuje jako pravděpodobně.
1: No tak jdeme k tomu,
2: můžeme.
1: Protože papež František v jisté chvíli vytvářel, nechci říct dojem, to by bylo zlé, ale určitě se několikrát vyjadřoval směrem k válce na Ukrajině a právě do role toho mírotvorce se stavěl. Tak řekněte, byl hybatelem v této věci, nebo to bylo zase symbolické?
2: Nebyl hybatelem, bohužel to pořád platí to, co jsem řekl. To papežství má obrovskou historii a je to fenomén, že, na který v Evropě cítíme, že to mělo obrovskou roli, to se hrálo. Je to pro pochopení Evropy a jejího vývoje. Ještě jednu věc vám řeknu. Když si vezmete ty koncil, jako byl koncil kostnický, tridentský a podobně, tak si představte, že to je předobraz dnešní Evropské unie, Evropské komise, Evropské rady. Jako ono vlastně dokonce i ten, to, co se protokolárně vytvářelo v průběhu historie a co vytvořilo se do té podoby těch evropských institucí, to má vlastně své kořeny v těch koncilech. Tam se tehdy, že na koních sjížděli králové a panovníci a vedl to papež tehdy a dneska to má ten popiv, že bokem zůstali ti prezidenti, ti představitelé těch států a pořád vlastně je to, zajímavé je, že pořád to není stát, není to instituce úplně s jasnou demokratickou legitimitou, jako byly ty sněmy středověké, taky poměrně volné, taky ty koncily vlastně tam se scházely, nezhodli se tam, bylo to velmi volné. A tohle je vlastně tradice Evropy, takže to papežství těmi svými koncily stojí na začátku toho, co máme dneska jako Evropskou unii. A dokonce pochopit některé protokolární věci, které dneska takto pochopíte s tou, díky té tradici, když se jí věnujete. Takže to má smysl se zabývat papežstvím, ale už je pryč to, že to byl politický hybatel.
1: Mm-hmm. No a dá se tedy říct, že pro uklidnění války na Ukrajině neudělal nic?
2: Ne, to si nemyslím. Podívejte se, to veřejné mínění a to, co se odehrává v tom prostoru těch debat a názorů, tak to je taky něco, to je ta soft power, která má také svou váhu určitě. Nevím přesně jakou, ale má, to o tom není pochyb. A to, že jeho hlas je slyšet, že se citoval, že se mluvil, že prostě se, že vlastně člověk ho mohl se k němu přidat nebo podobně, to byla velká věc. A to, jako to, že, víte se, moje přesvědčení vždycky bylo, že hlavním úkolem politiky mezinárodní je zabránit válce. To je smysl veškeré mezinárodní politiky. Vy musíte zabránit válce, protože ty války dokonce i v evropských dějinách dokonce měly pak miliony mrtvých, což bylo strašné, v tom se nedalo žít. A proto vznikl, že Westfálský mír a Westfálský kongres a proto byla Vídeňský kongres a všechny tyhle sešly. To vlastně byla politika, která měla zabránit těm strašným ztrátám, zničení milionů životů. To je smysl politiky.
1: Počkejte, a když říkáte toto, tak takové ty slavné Minské dohody byly co?
2: To byl pokus. Já to, tak jak si to pamatuju, tak to byla snaha zabránit tomu zabíjení. Tam totiž začal strašně stoupat počet mrtvých, že jo? Ty boje strašně eskalovaly. Takže to první, co jsme tehdy cítili, když jsme seděli, bylo zastavit to. My prostě nemůžeme připouštět, aby se tady takto pobíjeli na hranicích Evropy, vlastně, aby se takto pobíjeli jde. Takže to já si dobře pamatuju, že tehdy jsme cítili, že role náš politiku je zabránit tomu vraždění. To je strašné, to devastuje všechno. Životy to rozmetává, to ničí život spole a ohrožuje to vlastně všechny kolem.
1: Souhlas, ale ty Minské dohody, řekněte, tak zafungovaly nebo nezafungovaly? Jak vidíme?
2: No ne, to byl ten klasický diplomatický nástroj, že vytvoříte nějaký mechanismus, nějaký, že vytvoříte pokus, to byl pokus vytvořit nějakou linii bez bojů, že klasickým způsobem, že to se vždycky vytváří tak, že máte nějakou linii bez zbraní, takže tam máte většinou, to bývá 2 kilometry na jednu, na druhou stranu, pak se musí odsunout dělat třeba 30 kilometrů vojáci v kasárnách, takže podle tohoto mustru se vytvářela jakási dohoda, která by zabránila tomu, aby se ty vojska byla v dotyku, aby se střelilo, aby se obnovilo to zabíjení.
1: Vy jste řekl, že Donald Trump dorazí jako mírotvůrce, jak by to mohlo vypadat? On pravděpodobně na pohřeb papeže dorazí. Znamená to, že vedle toho ještě můžou být nějaká jednání, anebo ten samotný akt, že tam bude a že něco pronese, může mít vliv na ukončení války třeba?
2: No, oproti tomu papeži ten Trump je skutečně hybatelem, že jo? A on je vlastně dokonce v této chvíli jediným, který je schopen zřejmě ten pohyb a to, co se tam děje, tu válku dovést k nějakému příměří nebo k nějakému klidu zbraní. Nikoho jiného vlastně teď nevidím. A po té role se nevzdává, jenom myslím si, že nejvýznamnější zpráva teď je, že sdělil, že se v druhé polovině května sejde s Putinem. Tím dává najevo, že od toho neodchází. To znamená, i když se projevily určitá tenze mezi názorem Zelenského Ukrajinců, tak je vidět, že ono to neodchází, tak jak dal najevo a vyhrožoval, že jestli teda budou všichni se bránit, takže taky může do toho praštit a nechat nás v tom. Tak rozhodně teď je to tak a myslím si, že se nevzdává toho, že to dokáže dotáhnout do konce. Takže v tom smyslu, že si může si dovolit vystupovat zvlášť, protože je to pohřeb papeže, který v tomhle vlastně mu byl blízko. A také říkal, že musíme jednat. Vlastně neustále na to naléhal, aby se jednalo a aby to zabíjení skončilo. Takže vlastně v tom on je mu blízko a může říci, že tam přijde jako někdo na tomhle pracuje. Nejintenzivněji ze všech a z největší šanci to někam dotáhnout.
1: Hned se vrátím k té Ukrajině, ale nedá mi to, napadá mě ještě jedna věc. Domníváte se, že na pohřbu papeže bude někdo zastupovat Ruskou federaci?
2: Nevím, jestli tam někdo bude, to se mě ptáte na něco, co nedokáže.
1: Teoreticky. Je možné, že tam přiletí Putin?
2: Moc to nepokládám za pravděpodobné. Je pravda, že Putin se vyjádřil velmi s uznáním a s respektem k papeži. Myslím si, že víte, my jsme v době, kdy nevíme, co se stane. Vemte, stejně se tak můžeme bavit, kdo přijede na oslavu 80. výročí u konce války. A to může být taky ještě zajímavé, kdo se tam objeví. Takže to se těžko odhaduje, ty rozhodnutí. Oni dneska všechna mají určitý politický smysl, ta gesta mají, že jo, obsah určitý. A ten dotyčný se může rozhodnout, že ho udělá z nějakého důvodu. A Putin se vlastně také dneska staví do role toho, kdo jako kdyby souhlasil s tím, že je připraven tu válku ukončit. Včera jsem četl ve Financial Times, že on na první straně obrovský titulek. Putin nabízí příměří, takže to, vím, že ty zprávy rychle zanikají a přicházejí další, ale včera to byla hlavní zpráva dne. Takže on také jako kdyby se staví do role někoho, kdo má zájem to dovést do konce a je vidět, že s tím Trumpem určitou dohodu podle mě mají.
1: Jak hodnotíte, pane Zaorálku, kroky české diplomacie aktuální, českého ministerstva obrany a vůbec směrem k Ukrajině? Někteří občané si myslí, že jsme v tomto, zrovna teď to použít to přirovnání, ale papežtější než papež. Domníváte se, že to, co poskytuje Česká republika Ukrajině, a teď nemyslím vlastně starání se o ty lidi, kteří přiběhnou sem, takzvaně před válkou, ale myslím tu pomoc, výzbroj, myslím tu munici a tak, není to přestřelené celé?
2: Já si myslím, já naprosto je pro mě s tou historií, kterou má Česká republika a Československo, tak já chápu jako naprosto logickou věc, že my se musíme snažit Ukrajině pomoci. Na druhé straně ta představa, že ta pomoc spočívá jenom v tom, že posíláte zbraně a peníze, mi připadá, je mě řečeno, velice zjednodušená. Když někde posíláte zbraně, tak už máte odpovědnost za to, co se s nimi děje a jestli to celé vede k nějakému konci. To znamená, omezit si tu svou roli jenom na to, že zháním munici a posílám zbraně, to je podle mě rezignace na to, co je zahraniční politika. Protože já jsem tady dneska řekl, že smyslem zahraniční politiky je zastavit válku, zabránit válce. Ve chvíli, kdy už k té válce dojde, tak vlastně zahraniční politika prohrává. To vlastně selhala. To už je selhání. My jsme nesplnili to, co jsme jako politici měli. My jsme měli za úkol zabránit tomu, aby se lidé zabíjeli. Tohle je způsob vyřizování konfliktu, který je nesmírně nebezpečný, který může eskalovat a nevíme, koho zítra zachvátí. Takže ten úkol zastavit válku, to je to, co jsem vlastně rozuměl papeži, když říkal, tohle musím skončit. To jsou tisíce mrtvých. Teď to opakuje Trump, říká 5000 mrtvých týdně, nebo kolik teďka řekl. To přece musíme zastavit. To není hloupost. V tom jsou opravdu obsazené na obrovská, nejen to ničí ty životy, ale jsou v tom strašná rizika pro všechny kolem a nevíme, kam to může, že ten úkol máme jako politici. No, takže Vlastně vy jste se ptal na co? Vy jste se ptal na to, jestli co dělá česká politika. Já mám dojem, že česká politika, kdyby tenhle rozměr si vůbec neuvědomuje. Ona vlastně nechápe, že nevystačíme jenom se zbraněmi. Jako, on to napsal Jürgen Habermas na začátku, strašně za to sepsuli. On říkal, ale my máme odpovědnost v té chvíli, naše odpovědnost nesmírně roste, když tam pošleme zbraně a my musíme vidět, k čemu jsou používány, jakým způsobem a jestli to vede k nějakému konci, nebo to bude nekonečné zabíjení, bez konce.
1: Když už se, pane Zaorálku, válčí, jak jste říkal, je to selhání té diplomacie, je ještě v tuto chvíli čas na vyjednávání, je tam vůbec prostor, protože já mám pocit, že se nevyjednává.
2: Já si myslím ale, že se především vůbec neuvažuje, že to, co chybí české politice a evropské politice, je naprosto představivost. Podívejte, já vám řeknu takový, abych vám řekl něco konkrétního. Celé to pojetí té války bylo vadné. Principiálně vadné. Nejenom to, že se rezignovalo na to, že je možné ji nějakým diplomatickým způsobem zastavit, podobně jako bylo u těch minských dohod, které se dneska proklínají, ale vlastně dneska, jak chcete jinak postupovat, než udělat linii příměří a snažit se oddělit ty dvě strany. Místo toho se promeškalo, protože se zvolil zjednoduše řečeno ten anglosaský scénář, teda britský a americký, který byl, my toho využijeme k tomu, že ty Rusy srazíme na kolena, porazíme je a mám pocit, a to je to, který ve mně stále roste, že ten cíl byl, až budou Rusové poraženi, až se tam Putin zhroutí a rozpadne, pak podáme Rusku ruku, protože nám se to strašně hodí. Rusko jako zásadní strategický partner v současném světě. A ta strategie se ku podivu nemění ani dnes s Trumpem, to je zajímavé. Akorát, že Trump řekl, celá ta strategie selhala, ona vlastně nefunguje. To znamená, pokračovat v ní, to budeme 3 roky se tam bude bojovat, Ukrajina bude zničená skoro do posledního Ukrajince a nebude nic lépe. Akorát ten, ta strategie byla zvolena vadně. Já si dovolím tvrdit, že v tomhle má Trump v podstatě pravdu. Jako tady se to prostě odhadlo špatně. Představa, že Rusko srazíme na kolena, byla prostě naivní, jak se ukazuje nyní. A teď, co čelíme, je neochota to uznat. Neochota uznat, že jsme se vydali špatně. Děsíme se toho, že Trump strhl tu šachovnici. Jenomže v tom já vidím, nejsem obdivovatel Trumpa, ale v tom já vidím ta snaha změnit tu situaci a najít z ní cestu. To si myslím je snaha vrátit politiku do něčeho, co se omezovalo jenom na ty zbraně, což je podle mě bezútěšné a skoro beznadějné.
1: Existuje v České republice aktuálně někdo, kdo by mohl, zase se vracím k tomu vyjednávání, kdo by mohl mluvit s Ukrajinou nějak vážně, ale třeba i s Ruskem?
2: To je právě to, že mně připadá, že u nás to, co si myslím je zle, je ta úplná rezignace na to bavit se s lidmi lidsky, normálně lidsky. Neříkat jim to, co mi předepisují úřady, nebo že mi to úředníci napsali, oficiální stanoviska, slyšíme nic než oficiální stanoviska. Já jsem byl včera v několika obcích, mluvil jsem s lidmi, a když jsem jim říkal, jako oni mi říkali, jak je rozlobila ta vláda, říkám, proč? No, protože je arrogantní, protože s náma nemluví jako s lidmi. Že nám neříká, opravdu nám neříká, jak věci jsou. Tohle je zajímavé, jo? Že vlastně, jako mně připadá, že oni ztratili lidskost. Jako, když jsem se bavil s ukrajinskými ministry, třeba ono tam byly asi 3-4 v době, kdy se tam se vyměnili, stejně nebo s gruzínskými, tak jsem jim říkal na rovinu, jak to je. Ukrajinskému ministrovi jsem řekl, tak dneska, jak jsi tam byl na té radě, tak se všichni dívali na hodinky, kdy to skončí. Jako byl jsi tam jako obtížný hmyz, už to měli všichni plné zuby. Nemáme vám co nabídnout. V podstatě je to taková hra, která se tu hraje. Nikdy nedostanete to, co si slibujete, protože to je prakticky nemožné. Myslíte si, že jsem tam měl? Ne, tam jsem měl přátele. My jsme si telefonovali. Ukrajinský ministr zahraničí, když vyjednával na normandském formátu, tak mi zvedl telefon i během toho jednání a říkal mi, co se tam děje. Říkal mi, mě tady zabijou, jako se tady s tebou bavím. Že? Takže jako já jsem s ním měl výborné vztahy. Ale protože jsem se s nima bavil na rovinu, protože jsem jim říkal pravdu, nelhal jsem jich. Prostě normálně lidské vztahy s lidma, kterým jsem nevymýšlel si. A mně to připadá, že my hrajeme komedii podle not, které nám někdo strčil.
1: A mělo by se jednat i z Ruska?
2: Já si myslím, že ta tragédie toho je, že já jsem vlastně byl u toho, když po krymské válce jsme se rozhodli, že přestaneme jednat s Ruskem. Já jsem do té doby vlastně nějakým způsobem komunikoval s Lavrovem a dalšími, protože my jsme měli v programu vlády, že chceme zlepšit vztahy s Ruskem. To bylo něco, co jsme pokládali za zásadní pro Evropu. A měl jsem na tom zhodu s celou řadou evropských politiků. Tím Krymem samozřejmě se to všechno zkomplikovalo. Já jsem se potom s Lavrovem potkal v Paříži na nějaké konferenci, říkal jsem mu, všechno jste to vyhodili do vzduchu. My jsme chtěli úplně jinak. On říká, co jsme vyhodili, co se to klidně můžete, jak můžeme, jsem říkal, jako to prostě nejde. Takže jsme se, už nebyla jednání, jsme se hádali jenom, protože jsem říkal, a ptal jsem se, proč jste to udělali a podobně. To je jiné, já se k tomu nechci, jenom chci říkat, že vlastně člověk se snažil. Když jste diplomaci, tak máte povinnost se bavit. No když se s nikým nebavíte, no tak tam nemusíte být. Česká zahraniční politika se dostala do situace, že už se nebaví skoro s nikým. My se nebavíme ze Slováky, nebavíme se s Maďary, my se nebavíme s Číňany, my vlastně se izolujeme od každého a myslíme si, že tahle pozice, nemluvím s nikým, je nějak významná nebo silná, ne. To je v podstatě úplná rezignace na zahraniční politiku. Zahraniční politika tady není proto, abychom jednali s přáteli. Zahraniční politika, tam jste především proto, abyste se bavil s těmi, kteří jsou nevypočitatelní, u kterých nevíte, co čekat. Tam dokonce se bavíte někdy i s těmi, se kterými byste se normálně ani nechtěl bavit. To je vaše práce. A jestliže na to rezignujeme, jestliže prostě zaujmeme takovou tu moralistní pozici, že tihle se nám nejsou dost dobří, tihle nemají ten stejný pohled na svět jako my, no tak to je úplně likvidace diplomacie, likvidace zahraniční politiky.
1: Jsme na konci, pane Zaorálku, já mám ještě spoustu dotazů, takže tímto vás pozvu, kdybyste měl čas někdy na živý stream, kde jsou i dotazy diváků a posluchačů, protože těch otázek ještě spousta. Pro dnešek vám děkuji.
2: Tak příště.
1: Doufám, děkuji, že se uvidíme brzo a bylo by hezké, kdybychom ten stream zvládli třeba někdy okolo výročí konce války.
2: Můžeme to zkusit.
1: Těším se, děkuji, na to a díky za to, že jste přišel.
2: Děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Lubomír Zaorálek.
0: Posloucháte Radio Xaver.

Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Jaroslav Foldyna je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane direktore.
1: Poslanec za SPD. Pane Foldyno, v těchto dnech slavíme 80 let výročí od osvobození druhé světové válce. Jak slavíte vy?
2: Já nevím, jestli se správně díváte na televizi a na sítě, ale jakýsi komunikátor vlády, nějaký Foldyn, říká...
1: Ano, to je pan Foldyn.
2: Nějaký Foldyn, no.
1: To je přes
2: strategickou... Já jsem Foldyna, aby to na lidi nepletli. Já jsem Foldyna a on je Foldyn. Ale co chci říct, já jsem se na Twitteru dočetl od toho vládního komunikátora, to znamená někoho, za koho je zodpovědný premiér této vlády, který říká, že v roce 45 nedošlo k osvobození, ale k okupaci. A no, je to na Twitteru, můžete to lidé, spoluobčané a diváci, podívejte se, to oddělení pro komunikaci, toho, pro tu strategickou komunikaci to uvedlo na Twitteru, nebo X na síti X, jak se to dneska říká, a říká to tam ten gauner Foldyn. To je ten člověk, co se fotí. Já to musím říct, pane rektore. Ale... To je ten člověk, který se fotí s těmi, kteří fyzicky napadli jeho oponenty a musela zasahovat policie. A on se s nima fotí. To je člověk, kterého dosadil Petr Fiala, aby nám tady říkal nějaký ty pravdy.
1: Dobře, ale víte, co já musím udělat? Já se od toho distancuji.
2: To je
1: od
2: dobře,
1: toho,
2: to je dobře.
1: Já výroku, od toho výroku gauner.
2: Jo, takhle.
1: To je takový zbytečný, ne? Hezky uvádíte
2: fakta. A tohle je taky fakt. Jako. Tohle je taky fakt. To je otázka, kdo si to jak přeloží. Já se domnívám, že diskuze mezi lidmi, kteří spolu nesouhlasí, je diskuze a nemůžete se fotit s někým, kdo někoho kvůli tomu, že máte jiný názor, na vás zaútočí fyzicky. To je prostě gauner. Tečka. A pojďme dál, ať se nebavíme o nějakým Foldynovi.
1: Ptal... Jak to teda prožíváte vy a jak budete
2: slavit? Já to prožívám velice,
1: slavit,
2: pane rektore.
1: Já dokončím tu otázku.
2: Omlouvám se.
1: Ne, to je úplně v pohodě, protože mně přijde tím, jak jste začal z hurta, že máte pocit, že to výročí je ničím pošpiněné. Na to se chci ptát. Ano nebo ne?
2: Ano. Pane redaktore, moje rodiče byli ročník 1920 a ročník 1921. Oba byli v pracovním táboře v lágru v Rakousku ve Wiener Neustadtu v Tritolverku. Utekli z toho Tritolverku na jaře 45 a při bombardování, když ten lágr byl napaden. A utekli a chytili je v Břeclavi Němci a tam je uvěznili a tam je osvobodila Rudá armáda. To znamená, osvobodila Rudá armáda, jak říká ta paní... Teď mi její jméno vypadlo a všichni si ji vědí. Blbuše to říkají. Jo, Nerudová. Oni, veřejnost si říká Blbuše na Twitter, na sítích, ale nechci být vulgární. Já jsem si ho přečet, abych s tím taky nesouhlasil.
1: A to vám nesluší.
2: Ne, vůbec. Já od toho se distancuju. Já to slovo Blbuše nesnáším, ale bohužel to hodně čtu na těch sítích, ale paní Nerudová v jednom duelu se mnou řekla, že vlastně nás osvobodili USA. Tak... A je to byla to představitelka Brněnské vysoké školy, to je zajímavé. No ale tak, to je taková je doba. A to je ten problém, že taková je ta doba. Když jsem byl o týden dál s jedním lidoveckým poslancem, který je představitelem zase Olomoucké školy, tak on na mě jinými slovy říkal to samé. Takže já na to koukám, jak vymývá tahle doba lidem mozky.
1: No jo, ale pořád mi teda neříkáte, co vy a to 80. výročí.
2: No já to uctívám, to znamená všude, kde jsou nějaké oslavy a jsem pozván, nebo i nejsem pozván, tak tam jdu. V Děčíně jsme odhalovali pamětní desku četnickému důstojníkovi, který bojoval na barikádách, pan Suchdol. Jsem strašně rád, že jsme to udělali. Byl jsem v Terezíně s panem prezidentem Zemanem 3. května jsem byl v Terezíně. Čeká mě oslava nebo uctění památky hrdinů v Děčíně. 9. mě také čeká. Chtěl jsem jet také do Teplic a to také tak bych rád zdůraznil, že vlastně jsme se chystali do Teplic k pomníku osvoboditelů a ten pomník osvoboditelů rozbili ze včerejška na dnešek. Mm-hmm. To znamená další pomník, který tady někdo ničí. A já bych chtěl říct, že těm někdo, to jsou většinou lidi, kteří se velmi blíží té fašistické ideologii, protože pomníky bourali fašisti anebo bolševici v 50. letech a já si myslím, že ani jedno se nedá přejít mlčením.
1: Pojďte, vy jste před chvílí říkal, že se chcete držet faktu, tak to pojďme říct, kdo nás osvobodil. Tak, pro někoho, kdo to neví.
2: Tak my přeci... Bohužel jsou takový, no. Ale tak osvobodila nás Rudá armáda, osvobodili nás vojáci rumunské armády, polské armády, které spolu s ruskou, nebo s tou sovětskou armádou, s tou Rudou armádou táhli od Berlína a osvobodili nás jednotky na Plzeňsku americké armády. Takže jsou tu 3-4 skupiny, které nás osvobodí, ale ta hlavní váha a tíha a to osvobození, přeci všichni víme, stojí a padá s tím, že sovětská armáda, Rudá armáda porazila Němce u Kurska, u Moskvy, u Stalingradu a osvobodila téměř 2/3 Evropy. Za účasti spojenců, to znamená za materiální podpory Spojených států a za vojenské podpory Spojených států v době vyrodění v Normandii a následně těch bojů, které tady byly. Ale to gro a největší tíhu osvobození nesli vojáci tehdejšího Sovětského svazu a Rudé armády. Já si takhle aspoň to
1: počkejte,
2: vnímám.
1: A máte povědomost, kolik padlo rudoarmějců za naši svobodu a kolik padlo třeba Američanů?
2: Já se domnívám takhle. Samozřejmě ty čísla jsou rozdílné, ale to, že tady někdo padl a položil svůj život, i byť by to byl jeden člověk, tak je to musíme vzát úctu a hold tomu národu. Takže 160 tisíc rudoarmějců z toho tehdejšího Sovětského svazu, to znamená, byli to Rusové, Bělorusové, Tadžikové, já nevím, kdo všechno ty národnosti. A samozřejmě padlo tady, řekněme, já myslím, to číslo se pohybovalo někde kolem 27 nebo 28 vojáků USA.
1: Kteří 162 jsem četl.
2: Jo, tak,
1: ale to je jedno.
2: To je jedno. 162.
1: No je to jedno, i kdyby to byl jeden, jedno to. Vulgárně, jedno to
2: není. To není, samozřejmě, ale úcta patří i těmto, i kdyby to byl, znovu opakuju, i kdyby to byl jeden ten voják, tak je to podíl na tom po té porážce Německa. Ale míra toho podílu je daná přesně tím, o čem mluvíme. To znamená, zhruba 27 milionů občanů tehdejšího Sovětského svazu položilo život za to, aby byla osvobozená Evropa, aby padlo Německo, tedy fašistické Německo nebo nacistické Německo. Takže ano, je potřeba zmínit materiální pomoc Spojených států tehdejšímu Sovětskému svazu, to znamená těm dohodám mezi představiteli Spojených států a Ruska, tedy Stalinem, tedy. Ano, byla to významná materiální pomoc, ale gro, lidské gro a utrpení bylo na těch lidech z toho Sovětského svazu.
1: Pojďme, pane Foldino, k některým vašim výrokům z nedávné doby, protože oni ty výroky otvírají sami o sobě téma k debatě. Tak Foldina tvrdí, že Německo je na nejlepší cestě stát se velmi agresivním chalifátem. Často se mluví o strašení, pane Foldino, že to je jakýsi prostředek k ovládnutí lidí. Není toto strašení?
2: Tak když se podíváme na to, jak se to v Německu v této době odvíjí, no tak já si nemyslím, že bychom... Je to upozornění na věci, které se dějí. To znamená, v Německu je významná skupina, významná menšina lidí, a říkám menšina v této chvíli, nicméně jejich činnost je taková, že to vypadá, že v některých městech už převládají ti muslimští migranti, kteří se chovají agresivně vůči té německé kultuře, vůči té evropské kultuře a vnáší do těch německých měst a do Německa jako takového tu kulturu ze zemí, ze kterých přišli, to znamená muslimskou kulturu, která je cizí Evropě. ve Frankfurtu, v Drážďanech, v Berlíně, v Mnichově. Já se domnívám, že prostě je potřeba na to upozorňovat, protože ta humanita, kterou ten humanitární a humánní přístup, jak k tomu ta Evropa přistupovala, včetně toho Německa, ta slova paní Merkelové, wir schaffen das, jako, ta se obrací proti nám, protože my jsme se vlastně zakázali na to upozorňovat. My máme na to paragrafy dokonce tady v České republice. Znám lidi, tomu se říká podněcování vůči skupině. To znamená, já když budu upozorňovat, že tato skupina, určitá skupina je nebezpečná pro tu společnost, tak státní zástupce neskoumá, zdali je nebezpečná. Státní zástupce říká, že já naplňuju podstatu trestného činu podněcování v určité skupině a odsoudí mě, nikoli ty, co běhají po nocích po těch barech a mačetama to tam občas střihnou, že čteme každý druhý den, čteme o tom, kdo koho zavraždil mačetou nebo nějakým nožem nebo tak a za výkřiku Allahu Akbar, no tak to je síla. A v Německu ta situace je velmi komplikovaná a složitá, protože ta skupina je velmi silná a početná a právě se ty Němci zakázali zákonem říkat si tu pravdu o tom, co se tam děje. A ta skupina měla větší ochranu právní než ten původní obyvatel, ten Němec. Takže je opravdu vážná obava, zdali nedojde k tomu, že ty skupiny tam začnou vytvářet politické strany, které by využili a zneužili té demokracie evropské a té humanity a nestali se dominantní v těch městech, jako je Mnichov, Frankfurt, Berlín, Drážďany. A z toho jde strach. Já když jsem viděl 4000 mužů, kteří byli video na sítích, bylo 4000 muslimů, muslimských mužů mezi mosty v Drážďanech, řvalo Allah Akbar, Allah Akbar a bouchalo tam rukama. No tak já se ptám, když bydlím jenom 40 minut od těch Drážďan, co by se stalo, kdyby se ze těch 4000 muslimů utrhlo 400, kteří se naštvou a říkou, tak já si to jdu vyřídit i do té České republiky, protože si myslím, že i oni by měli taky říkat to Allah Akbar a neslavit Vánoce a neslavit Velikonoce, protože to je proti naší víře. A oni by se vydali ke mně do Děčína. Já nestraším. Oni by se vydali ke mně do Děčína a my nemáme ani tolik policajtů, ani vojáky žádný nemáme. My nemáme nic. My jsme jako kůl v plotě, jak říká Jakeš. To je strašný, ne? Nemáte strach? Já mám strach. My tady, nám v Ústeckém kraji chybí 500 policajtů. Máme místo 2500, máme 2000 policistů a nám chybí ve službě policisté. Dovedete si představit, kdyby do Děčína přijelo 400 radikálních muslimů, že si to jdou vyřídit i k nám? Kdo by se jim postavil?
1: Pane Foldino, představit si to nedovedu, ale nestalo se to.
2: No nestalo se, a stát se to může. Tam jeden jel z Drážďan někam a vyskočil v Terezíně a znásilnil dívku. To tak napadlo, že by se mohl uspokojit. Já nechci, aby to takhle vypadalo.
1: Dobře, další váš výrok, který otevírá hezké téma, říkáte, Ukrajinci začínají Čechům lézt na nervy.
2: No ale za tu odpovědnost nenesou ty Ukrajinci, abych byl upřímnej, ale česká vláda. No ano, ten humanitární postoj, který byl veliký v České republice.
1: Lezou vám na nervy Ukrajinci?
2: Mně konkrétně ne, abych byl upřímný. Já se nedostal do styku s žádnými negativními věcmi, čili ne, ale když čtu zase na sítích, ale i ve sdělovacích prostředcích, často se dozvíte, že prostě došlo k střetům v Plzni, v Brně, tamhle v Praze a tak dále, s určitými lidmi, kteří jsou do jisté míry zvyklí žít poněkud odlišně, a česká vláda, a tady je ten problém, česká vláda upřednostňuje zajištění základních potřeb pro tyto lidi před svými občany, před svými seniory, kteří z jejich peněz právě ta česká vláda zajišťuje tyto potřeby. Čili tu negativní roli víc než ti Ukrajinci vytváří ty politická prohlášení a kroky české vlády vůči těm migrantům ukrajinským a ten Čech se cítí, že je na 15. místě. To je problém. Já Osobně žádný problém s těmi lidmi nevidím a nemám.
1: Tak vy jste zákonodárce, že? Tak vy byste měl...
2: Tak víte, já jsem zákonodárce a náš je v tom klubu 20. A my máme tento názor, ta sněmovna má 200 lidí, tak já očekávám, že po těch volbách, které budou na podzim, nás bude víc a budeme ty věci moc prosazovat, protože veřejnost už si to uvědomuje také.
1: Říkáte, že režim v Kyjevě je po zuby ozbrojený a nebezpečný. Pro koho?
2: No tak vy vidíte na sítích ty videa, jak tam lovějí ty lidi do armády?
1: Vidím.
2: No tak to je strašný. To je nebezpečný pro toho ukrajinského člověka, který nechce zřejmě válčit, jak to je vidět. A oni ty odvodové komise, nebo nevím, jak se tam jmenuje, ty vojáci nebo policisté je tam honí jako lovnou zvěř. Vždycky je chytějí, schodějí na zem a narvou do toho auta a odvezou ho. Tak to si myslím, že je velmi nebezpečné. Prostě a já se domnívám, že prostě ten konflikt nemá řešení, nemá vojenské řešení, nebo nelze ho vyřešit vojensky.
1: Jaké má řešení?
2: Ten konflikt je potřeba vyřešit nějakým politickým, vrátit se k těm jednacímu stolu, k té politice, protože když se lže politika, začíná způsob řešení tou válkou, tamto. Já jsem šťastný, že nastoupil ve Spojených státech po tom panu Bidenovi, to je ten starší člověk, který se neuměl orientovat ani v čase, ani v situaci, tak nastoupil ten pan Trump, který realisticky jeden z mála lidí, který hovoří o tom, že chce, aby byl mír. A ta evropská elita, takzvaná, to znamená představitelé evropských států, dělají všechno pro to, aby ten mír nebyl. Protože se zřejmě zhlídli v tom, že je to super kšeft pro firmy a vždycky z toho něco upadne. Takže tady jsou dvě věci. Snaha vybudovat mír nebo dohodnout mír, to znamená jednat. A snaha vytvořit politická rozhodnutí, rozdělit společnost, ukázat na někoho a dál pokračovat ve válce. To je velmi nebezpečné.
1: Ještě mi řekněte, jestli váš výrok, že Rusko je pro nás méně nebezpečné než Evropská unie, jestli za ním stojíte a jestli jste ho schopni nějak obhájit?
2: Podívejte se, jestliže mě Evropská unie diktuje nesmysly, které zastavily... Podívejte se, Česká republika a Evropa vymírá. Porodnost v České republice je 1,6, v Evropě nevím, tak je pod 2. A měl by být 2,3 nebo 2,5, abychom udrželi to původní obyvatelstvo Evropy, abychom udrželi původní obyvatelstvo České republiky. Každý biologický druh se snaží přežít. Jenom rozhodnutí Evropy a evropských politiků dělají pravý opak. Pravý opak. To znamená, díky těm sankcím, já bych souhlasil s nějakýma sankcema, které by byly efektivní, to znamená, přinutili by toho, koho sankcionujete, k tomu, aby přišel k jednacímu stolu a řekl, dobře, já už nechci. Ale výsledek těch sankcí, které tady jsou, které se dělají v této chvíli vůči tomu Rusku, je, že válka pokračuje a Evropa chudne a především chudne obyvatelstvo těch států. Ceny pohonných hmot, byť tady představitelé vládní koalice říkají, že jsou nejlevnější a tak dále, ale pořád jsou dražší, než byly před 10-15 rokama. Já jsem byl teďko v několika firmách a ukazovali mi faktury za energii, pak mi ukazovali to, co prodají. A jedna firma vyrábí zboží, které se sem dováží i z Ukrajiny, takže se sem dováží za dumpingové ceny, tak i to ničí.
1: Jenže pořád ještě ta Evropská unie sem nejede z tanky jako Putin na Ukrajinu. Tak říkáte, že je nebezpečnější.
2: Chcete
1: říct, že to je horší, tady to, co...
2: No, je to sofistikovanější způsob, jak tu Evropu svým způsobem výrazně omezit nebo zlikvidovat. My se nerodíme, my vymíráme jako ohrožený živočišný druh, to znamená, máme porodnost 1,6 místo 2,3. To je výsledek toho, že tady nikdo nestaví byty, že tady není podpůrná politika, že se nedávají slevy na daních pro ty, kteří mají děti. Takže naše vláda se o problémy občanů České republiky nestará v této chvíli. Stará se o válku a o Ukrajinu. ale je, oni byli zvoleni proto, aby se starali občany České republiky. O to, jak se žije důchodcům, sebrali jim místo 1700, jim dali jenom 700 a zbytek dávají do těch dobrodružství, které jsou válečného charakteru. My jsme přesvědčeni, že mír je jediná cesta, která může zajistit pořádek.
1: Co pro to můžete udělat?
2: Jako já?
1: Jako vy?
2: No já,
1: klidně jako
2: já
1: vy.
2: Můžu tady takhle mluvit, tak já jsem rád, poslanec. Že to, já jsem, no tak já jsem poslanec, říkám znovu, opakuji, výsledek voleb předchozích byl takový, že SPD, které usiluje a tvrdí, že chce mír a dělá všechno, protože chce mír, má 20 poslanců. Já děkuju občanům, že nás zvolili, ale abychom ty věci mohli ovlivnit a chtěli prosadit a mohli prosadit, tak nás potřebujeme, aby nás bylo jednou tolik. Takže vkládám naděje do nových voleb, že prostě lidé nebudou volit Fialovu koalici a budou volit hnutí ANO, SPD a další.
1: A co bude potom?
2: Tak budeme se snažit narovnat ty věci. To znamená, ceny energií jsou odvislé od toho, jaké proběhly jednání a jsou součástí těch různých sankcí. Takže my vlastně nekupujeme, my tady máme oslavné teatry v České televizi, kdy politici a představitelé říkají, konečně nebereme ruský plyn. Jako když se podíváme, tak co my nebereme, nebo ropu. Jako my žádnou, nemáme jedinou rafinérii. Máme tady Poláky a nebo Maďary, ty nám dodávají ropu. A jestli já kupuju takzvaný demokratizovaný plyn, to znamená, je to ruský plyn nebo ruská ropa, od jiných dodejců, než jsou z Ruska, a já za to platím dalších 20%, no tak tím likviduji český průmysl.
1: Ještě, pane Foldino, už nás tlačí čas, řekněte, zajímá mě váš názor, hrozí naší zemi po těch parlamentních volbách, které nás čekají, něco jako rumunský scénář?
2: No, jestli to hrozí, může reálně. Se to stát, jako reálně ten pan Stříž, nebo jak se jmenoval ten státní zástupce, řekl, že kdyby některé věci se odvíjely, tak se musí k tomu nějakým ten stát postavit tak, jako...
1: A to řekl, myslím, pan Baxa, ale to je jedno.
2: Nebo Baxa,
1: to
2: jo, je ústavní soudce.
1: Prostě to někdo
2: ano,
1: řekl.
2: Máte pravdu, pane, to nebyl, řekl to pan Baxa. No tak když už takhle hovoří představitel ústavního soudu, no tak já se obávám, že cokoliv můžou vzít jako záminku, že se to bylo nějaké vměšování někoho a budou ty volby vohnout ty volby. A to je velký problém. Já nechci, aby se tady ohýbaly volby jako v Rumunsku. Podívejte se, konečný výsledek v Rumunsku je teďko teda přesně opačný, než chtěli oni. To znamená, ten kandidát toho uskupení, které oni rozporovali a na ně ukazovali, že je pod vlivem, vyhrál.
1: Jinými slovy, máte obavu, ale pravděpodobně to nehrozí.
2: Mám obavu a tohle slovo bych neřekl, že to pravděpodobně nehrozí, protože kdybych to mohl říct, tak nemám tu obavu, to bych byl blázen.
1: Jsem rád, že jste přišel, těším se na příště, pane Foldino, nashledanou.
2: Moc děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Jaroslav Foldina.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
1: Dobrý den, Xavere.
0: 81. díl? To možný?
1: Je to možný, s vámi čas letí rychle.
0: To je pravda. No, než se vás zeptám, na kolikát se to máte, tak mi musíte říct, jestli se ráno měříte.
1: Myslíte výšku?
0: Výšku.
1: Ne, to se neměřím. Já nepočítám, že bych ještě mohla přes noc nějak vyrůst.
0: To se mýlíte. Já jsem se dočetl dneska zrovna, že každý den ráno jste o 8 mm vyšší.
1: Ne.
0: Ano, jasně. A do večera se zcvrknete. Na tu původní, zkuste to.
1: Mám to zkusit, jo.
0: Tak to funguje lidský tělo.
1: Ježíš, to by bylo krásný, kdyby to takhle fungovalo, nejenom pokud jde o výšku, ale i o šířku.
0: To jsem okamžitě hledal, jestli to tam stojí psáno. A nic takového tam není. Ale můžu vám na úvod, čekejte, já to mám tady říct, to by se vám mohlo hodit v partnerském životě. Těch zajímavostí o lidském těle je tam mnoho.
1: Zajímavostí o lidském těle, které se mohou hodit v partnerském životě. Není nikdy dost.
0: Že blondýny třeba mají většinou víc vlasů než černovlásky. Takže to jste vlastně na tom dobře.
1: No, já jsem ten případ blondýny, která, pokud jde o to, že má málo vlasů, tak ji strčí do kapsy každá bruneta.
0: Jo. Ráno jste o 8 mm vyšší, ale v průběhu dne se zcvrknete na původní výšku. Kosmonauti díky nulové gravitaci narostou o 4 cm. Chápete to?
1: Ne.
0: No, kosmonauti každý den narostou o 4 cm, ale mám tady pro vás tu věc, která se vám bude hodit. Já ji musím jenom najít. Prosím vás, tady je to označeno jako zajímavost 134,
1: ano.
0: Neboli asi to nemá velkého významu, ale je to tady všechno odzdrojované, jo? Takže to je pravda. Pamatujte si to, paní Karo, zapisujte si to. Kopanec do varlat.
1: Ano.
0: Kopanec, víte, co je?
1: Jo.
0: Kopanec do varlat je bolest označená jako 9000 jednotek bolesti. Rovná se 160 porodům. Nebo zlomení 3200 kostí.
1: 3200 kostí.
0: Jeden kopanec.
1: To psal nějaký chlap, tenhle ten průzkum.
0: Do varlat. Počkejte, tam ještě máme tu přepážku. No, představte si, že když vašeho partnera, kdybyste se naštvala k něčemu a s rozběhem takzvaně ho kopla do varlat, tak si vezměte porod, jak vás bolel, a vynásobte si to 160.
1: No, to už bych byla mrtvá.
0: No a tak vidíte, jaký je úděl mužů?
1: Je to těžký, máte to těžký, já to nespochybnuju.
0: No. Takže jenom...
1: No až na to, že my ženy rodit téměř musíme, za to vás tam dolů kopat nikdo nemusí.
0: No,
1: pokud zrovna nejste politika, není před volbama.
0: Taky se to stane. No. Dlaně a chodidla se nikdy neopálí. Nikdy na nich nenarostou chlupy.
1: To je pravda.
0: Jste věděla?
1: To jsem věděla, no.
0: Praváci obvykle žvíkají na levé straně, leváci na pravé.
1: Ne, já jsem levák a žvíkám nalevo.
0: No, tak to tady máš, mám to tam napsat?
1: No, tak dejte jim zpětnou vazbu.
0: V dávných dobách měli všichni lidé hnědé oči. Modrá barva očí je v podstatě mutace.
1: Yeah. Tak to já jsem, a o zelených očích tam není nic?
0: Není, ale je tady něco, co vás bude zajímat. Ta věta začíná: člověk shodí. To je zajímavost číslo 127. Přibližně 2 kilogramy odlupující se kůže za rok.
1: Ježíš, a nemohlo by to aspoň shodit najednou, že by to bylo nějak poznat
0: to
1: trochu?
0: Tak pokud vy jste... No a pak jsou tady takové různé věci v těch zajímavostech ještě, o kterých nevím, co si mám myslet. Jo? Tady někdo asi spočítal, kolik během jedné zimy spadne sněhových vloček. Kolik byste řekla?
1: Já vůbec nevím, jak to počítal chudák, to jsem musel hrozně nalítat u toho.
0: Strašně, no. A je tady jednička a 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 0. To je dost.
1: To je hodně.
0: Trošku připomíná ten Stanjurův rozpočet.
1: No hele, kdyby Stanjura dostal za každou vločku korunu, tak má vystaráno.
0: No, mně by stačil za každou vločku halíř.
1: Jo, tak to já bych taky byla takhle skromná.
0: Já bych to zdanil.
1: To jsou furt pěkný peníze.
0: Představte si, že máte zahrádku a jednoho dne přijde Stanjura a řekne, každá vločka, která vám spadne na zahrádku, daníme vám ji jedním halířem. Co to je?
1: No počkejte, to brzo taky přijde.
0: No, to myslím.
1: No, to brzo přijde, protože co už budou moc danit.
0: No a která z těch zajímavostí, co jsem vám tady řekl, se vám tak nejvíc líbí?
1: No mně se nejvíc líbila ta první, s tím, že ráno jste... To byla druhá.
0: To byla druhá, vlastně promiňte.
1: Mně se nejvíc líbila ta první. Mně se líbí ta myšlenka, že ráno jsem o 8 mm větší a pak se scvrknu, protože já si myslím, že to opravdu musí fungovat i do šířky.
0: Musíte zákon.
1: No, já si myslím.
0: Ale zkuste to přeměřit ráno a opravdu byste měla o 8 mm být vyšší.
1: A to funguje na všechny lidi i na děti?
0: Na všechny lidi.
1: Tak já to zkusím na Magdalence.
0: Na Magdalence, no. Tak tam nebudu 8 třeba, a budu 4.
1: To já zase nemám takhle přesné měřidlo.
0: A jestli můžu poprosit, vyzkoušejte i dvojku.
1: Já jsem teď přemýšlela, jakou.
0: Představte si, že my muži to máme tak, že nás to zabolí i při tom pomyšlení.
1: Já se to umím představit.
0: 160 porodů.
1: No ale to je blbost samozřejmě.
0: No není to blbost.
1: No ne, to je blbost. Jako je. Tak nemůžete...
0: Kopnul vás někdy někdo do varlet? Tak jak to můžete hodnotit?
1: No ne, ale už se o to pokoušel, ale zase to nemůže hodnotit někdo, protože buď to může hodnotit někdo, kdo zná bolest při porodu, anebo při těch varlatech, ale nikdo nezná obě.
0: A oni to přepočítávají na ty jednotky bolesti.
1: No to je taky blbost, jednotky bolesti.
0: Jo.
1: No, to jsou takový jenom pohádky.
0: No tak já znám jednoho, kterýho to vůbec nebolelo.
1: Protože tam žádný neměl.
0: Pak se zjistilo právě, no.
1: Že tam neměl.
0: A jestli třeba muži, kteří mají jedno, tak jestli to bolí míň a ti, co mají tři, nevím. Jenom jsem vás chtěl trošku tady edukovat na začátku.
1: No každopádně jste mi nasadil brouka do hlavy teďko.
0: Chodíte sama po tom nádraží, Bůh ví, kdo vás tam přepadne, bude vás chtít znásilnit, tak vy využijete 160 porodů.
1: No, a já se takhle projdu po tom nádraží a budu se na ty chlapy koukat a budu si říkat, tak tamhle tomu by se tak způsobila bolest 160 porodů.
0: Mimochodem, vy nemáte strach, že vás někdo znásilní na tom nádraží, když jdete
1: na
0: sam?
1: Na nádraží.
0: No kdekoliv.
1: Prosím vás, na nádraží máte strach z úplně jiných věcí, tam máte strach, jestli vám včas pojede vlak.
0: No, to je pravda.
1: No.
0: Jedna moje kamarádka říkala, když jsem se jí na to ptal, když chodí jako na ty dlouhé procházky do přírody, jestli nemá strach, že někdo znásilní, a ono na to odpovídalo velmi vtipně, říká, prosím tě, lidi naslibujou a pak nic.
1: Navíc statistiky říkají, že dnešní muži mají stále méně sexu.
0: Ale?
1: Takže ono je spíš možné,
0: to
1: že...
0: To dělali u mě tu statistiku.
1: Asi, a ono je spíš možný, že...
0: statistická nula.
1: Vy jste takzvaná statistická chyba. Hmm. A spíš je možný, že někoho znásilní ta žena.
0: No v dnešní době ano.
1: Jo.
0: A ještě by možná za to dostala metál někde.
1: Kde?
0: Tak nějaký Tommy tu, ty by to brali jako...
1: Jo, jakože oko za oko, zub za zub.
0: Jako když Američani toho Bin Ladina chytli. No, pomstili celou Ameriku.
1: To je pravda.
0: No, teď je o tom dokument.
1: Vy vůbec koukáte na spoustu takových zajímavých, edukativních...
0: To je úděl lidí, kteří nespí. Mm-hmm. Že najednou se vám rozšířují obzory, protože se nemůžete pořád dokola dívat na nemocnici na kraji města, tak zabrousím i na ty dokumenty. Mm. No. Tak jsem si hodně rozšířil obzory a řekněte mi, na kolikát se to dneska máte.
1: No já to mám jak při testu z matematiky, no, na základce. Taková pěkná čtyřka.
0: Jo, takhle nízko. Mm. Já jsem měl včera skoro osmičku a dneska už jsem zase na 6,5.
1: Co to způsobilo?
0: Nevím, tak okolnosti nějaký, nevím. Mm.
1: Tak to já u sebe vím teda.
0: Jo?
1: Mm.
0: A taky možná koupil jsem si novou tašku. Když se mi stará rozpadla, tak mě to včera udělalo radost.
1: Vy už možná nemáte tu šustiákovou, že pravda a láska vyděsí?
0: Mám taky. Ale tu mám tak na některé věci, ale takovou decentní, jako abych měl do společnosti stejně, jako máte vy.
1: Tak ale to není od vás příliš kamarádské, že?
0: Pravé kůže, ne ekologické.
1: No, že si kupujete novou kabelku, ani se neporadíte.
0: Paní Karol, proti těm vašim kabelkám, ta moje byla tak levná, že byste mi položila telefon.
1: Nepoložila telefon, to byste se měla
0: zeptat. A to jsem dostal ještě 1000 korun slevu.
1: To je moc hezké.
0: Od pána, co tam prodával v tom obchodě, fanoušek. 1000 korun.
1: No, tak to máte štěstí, ale stejně přijďte se příště poradit. To já až budu kandidovat na generálního ředitele České televize, taky se za váma přijdu poradit.
0: Přijďte.
1: No.
0: Přijďte, vaše dopisy v koši nekončí, ale víte, že mě to už napadlo?
1: Jako, že bych měla.
0: Tak vy splňujete všechny podmínky výběrového řízení a aby tam bylo více žen, protože my jsme teď takový jako progresivní, tak a kdybyste sehnala ještě jednoho nebinárního, jednu černošku, tak byste mohli kandidovat jako tým třeba.
1: To je pravda, ale já nemám ten projekt. Tam musím něco odprezentovat, ne? Tam přece nemůžu jenom tak přijít a říct dobrý den.
0: Na pár stránek. Co uděláte s kavkama? Jak zpravodajství, publicistika, zábava, sport, umění, všechno.
1: Kultura.
0: To, co chtějí všichni slyšet. Jak pořady o... tam budete prosazovat o poezii novodobé a tak.
1: No, to, co chtějí všichni slyšet, to není na projekt, to je na jednu stránku a přes tu tučným fixem napíšete zavřít.
0: Jo?
1: Protože, jak jste řekl, tak tu nemocnici na kraji města já už si dneska po nocích můžu pouštět i bez České televize.
0: To je pravda, ale my hledáme ředitele, my nehledáme zatím likvidátora. Takže kdybyste to přehodnotila a chtěla byste být ředitelkou, tak to tam pošlete.
1: Já se ozvu a až vy to přehodnotíte a budete chtít někoho, kdo jako poslední zamkne a zhasne, tak zase dáte vědět mě. To je férová nabídka.
0: Okay. Škoda, že si teď říkám, škoda, že jsem jeden z těch volitelů, protože bych vám pomohl s projektem.
1: A co by v něm bylo? Na co bych se... Pojďte, třeba nás poslouchá nějaký potenciální kandidát, tak mu pojďme poradit, co by tam měl do toho projektu dát.
0: Je to já nemohu. Já už bych tím jako prozrazoval, co je mně příjemné a sympatické a co ne. Pro jistotu řeknu jenom to, co už jsem řekl, to, co, za co dostávám do držky, a to je to, že žádné začerněné smlouvy. Prostě nehrozí.
1: Ona je velká spotřeba černýho fixu pak.
0: Černýho fixu a vytváří to dojem, že někdo krade. Bohužel.
1: A něco tutlá.
0: Tak, žádný. A určitě, no poplatky už jsou vyřešeny a určitě kanál, který by prezentoval věci z archivu. Tak, jak se tomu říkalo ČT3, ať se to klidně jmenuje ČT archiv nebo něco. No a je to.
1: ČT senior.
0: Já si nemyslím, že to je ČT senior. Já znám spoustu mladých lidí, kteří
1: pravda.
0: Se na to dívají.
1: Já taky.
0: A já jsem na to koukal a to nebo já už jsem senior?
1: Tak nám tak hezky zrajete, Xavere, to je těžko říct.
0: No ne, tak nechoďte kolem horké.
1: Ne, v žádném případě.
0: Kdy se senior stává seniorem?
1: No u vás je to vždycky ještě jako o rok díl.
0: U mužů?
1: No, ne, u vás.
0: U vás?
1: U vás osobně.
0: Jako na pětce u nás? Nebo tomu nerozumím.
1: Ano, je statisticky dokázáno, američtí vědci zjistili, že obyvatelé Smíchova stárnou pomaleji.
0: A že Manhattan bude pod vodou a je na to grant.
1: Tak.
0: Na ten výzkum. Já tomu rozumím, paní Karolno. Podívejte, já bych tuto myšlenku opustil, té vaší kandidatury asi, teda když nechcete, ale... Neopustil bych to, co jsem říkal, že se i mladí lidé my díváme na tu ČT3, protože jsou tam pořady z České televize Brno. A viděla jste někdy nějaký pořad z České televize Brno?
1: Já si to teď nevybavuju.
0: Tam byl jediný pořad dobrý, který se jmenoval Café X, který já jsem moderoval. ale jsou tam takový jako fakt průsery někdy. Já jsem si říkal, jak to mohlo projít do vysílání, jako třeba Klub přátel dechovky.
1: Jo, ale to je klasika.
0: A nebo Kdo přijde na večeři.
1: Taky mi to něco říká, ano.
0: 5. přes 9. No. Absolutně. A já jsem si říkal, tam nebyl nějaký režisér nebo někdo?
1: No, tak byl, ale byl z Brna, takže to stejně nepomohlo.
0: No, tak nechci podceňovat, ale ono se říkávalo v České televizi, že Česká televize vyrábí pořady dobrý, špatný a z Brna. Ale to bylo příliš ostré, protože taky vyrobili ty humoserky, nebo jak se to jmenovalo, víte?
1: Ne?
0: Četnický.
1: Jo, četnický humoresky, tak no, ty byly velice hezký.
0: Ne, velice hezký. Takže tím si to napravili, ale nebo dělali manéž třeba, no, tak manéž dobrý, ne? Manéž.
1: Jo, tak Bolek Polívka byl dobrý, dokud hrál a nechodil po demoškách.
0: No, tak podívejte se, něčím se živit musíte. To bych vůbec nezatracoval.
1: Já nevím, tak to...
0: Tak on dostal dotaci 18 milionů.
1: Já vím, ale
0: tak než, musíte to někde
1: než by se, než by se chudák strapňoval tam na tom náměstí, tak to já už bych ho radši vzala k nám do realitky, abych mu to nějak se šéfem vyjednala. On by jako první akvizici mohl prodat tam ten svůj ranč. Stejně to moc nenese.
0: To se bohužel stalo.
1: To už je prodaný.
0: A myslím, že prodaný i trošku proti vůli. Neboli to prošustroval, ale to není chyba, nebo já nevím, já to nechci hodnotit. Tam se říká, jaksi, že lidé kolem něj nebyli úplně poctiví.
1: No jo, vždycky je to o lidech kolem.
0: No, no, no.
1: Proto já jsem se taky tak divila, když jste si mě pustil k sobě tak blízko.
0: No taky už mě to kolikrát napadlo, jestli to nebyla chyba. Ale ještě jste nebyla u mě doma nikdy.
1: Nebyla. Já pořád čekám na to pozvání.
0: Srdečně vás tímto zvu, potřebuji vyžehlit asi 130 triček.

0: krásné věci, třeba rolák a takhle kolem jste si připnul zlatý řetěz.
1: No.
0: Ještě tak... na roláku jste měl ty tři sloupky, aby i blbec pochopil, že je ten rolák značky Adidas.
1: No, tak já je to budu vrátit a řeknu ti vyměnit za černý.
0: To, tak to už vám asi nevemou, ale já bejt váma, tak když máte ještě 130 triček, tak to rovnou prostě někam noste,
1: ponožek
0: takhle, takhle se
1: víc.
0: To rovnou zbavujte. Tomu se říká cirkulární ekonomika.
1: Proč by to?
0: No, že to cirkuluje.
1: Tak já průběžně vyhazuju některý, ale mám jich fakt hodně.
0: Já mám...
1: Což můžete spatřit i tady, že já mám po každé jiné tričko.
0: Ale to je u vás chlapů, u nás ženských je to naopak. My i když budeme mít 130 triček ve skříni, stejně budeme mít pořád pocit, že je jich málo.
1: Já jsem to nechtěl říkat teda, ale já jsem si všiml, že chodíte pořád v jedných šatech.
0: No, to je pravda.
1: To jsou tady ty, jak se tomu říká, ne krimplenový, ale tomu se říká plizovaný šaty.
0: Plizovaný, ano, tak to nejsou šaty, tady to je halenka.
1: Halenka.
0: Ale máte pravdu, no protože tím, jak člověk se ráno probudí a je o těch 8 metrů širší, jak jsme si řekli, aby se do večera mohl smrsknout.
1: 8 milimetrů, no.
0: No, 8 metrů širší, no tak to se nevejdete do všeho.
1: Ale studentská halenka je tedy poplatná oné lidové písni, protože je tuze tenká. Hmm. Já normálně vidím přes tu ručku, jak máte, tak vidím přesně vaši kůži.
0: To je pravda. Taky je v tom pěkná zima.
1: A cítím i vaši voňavou kůži až sem.
0: Ježíš, to bylo krásné.
1: Ne, no, taková je pravda. Prostě voníte a máte plízovanou, to je jedno prostě. Ale já mám z něčeho radost.
0: Z čeho?
1: Víte, že byl... pan Donald Trump v Riádu.
0: Jo, a ženy tak mávali vlasama, já jsem to viděla.
1: No.
0: A on dělal takový to gesto a šel dál.
1: Takhle to dělá.
0: Jo.
1: Takhle. To děláte opačně, to jsem dělal takhle. Takhle.
0: Takhle, no tak až budu kandidovat na amerického prezidenta, tak to potrénujem.
1: No, no, no. A oni mu tam postavili mobilní pobočku McDonaldu.
0: Fakt? To jsem vždycky
1: to
0: chtěla mít doma na zahradě.
1: To je geniální.
0: Je.
1: A víte, proč to je?
0: Mm-mm.
1: No, on prý v kampani, což mi fakt uniklo, v Pensylvánii nebo kde, prodával ze zástěrou McDonald v McDonaldu za oknem. Takže přijeli si lidi pro Big Mac takzvaný a v okýnku byl Donald Trump. Chápete to?
0: No, tak v době předvolební kampaně se děje ledacos. Napadlo by vás, že přijdete na meeting ODS a bude tam Fiala sedět s blbou blondýnou? Kam se na to hrabe Donald za okýnkem McDonaldu?
1: Co to je? Jo, vy myslíte tu paní. No, nenapadlo, ale marketéry to napadlo. To určitě vymyslel ten pan Jakub Horák, ten marketér, protože on je velmi mazaný. Já ho slyším, že...
0: Všemi krypty mazaný.
1: Ne, já ho sleduji a pozor, jako on má dobrý, jako jak říkáte vy, progresivci, říkáte, on má dobré statementy.
0: Statementy, no on má i dobrý nápady.
1: Jo.
0: On má dobrý nápady, jak prodělat prachy.
1: Ale.
0: A ne malý. No panu Janečkovi prý zpronevěřil 7 milionů, které nasypal právě do kryptoměn.
1: Co to dneska je?
0: Tak je to, my realitáci víme, to je baráček.
1: Tak počkejte, oproti...
0: To je baráček.
1: Oproti tomu, co tento stát dluží, 7 milionů.
0: No jo, ale tak ten stát, víte co, ono když dluží stát... A když dluží nějaký konkrétní člověk, to je vždycky úplně jiný příběh.
1: Taky jsem to četl. Není to tak, paní
0: Ale jo, tady v tomhle případě to tak je, protože panu Janečkovi, přestože je miliardář, tak je zřejmě škrt a 7 milionů mu chybí. A no soud proto rozhodl, že pan Horák mu to bude muset splácet.
1: Soud? To bylo u soudu?
0: No.
1: Kauza.
0: No.
1: Takže on to zapřel původně.
0: No to já nevím.
1: No když to bylo u soudu, tak, tak se k té pohledávce neměl, pan
0: tak
1: Horák.
0: Vy byste se měl, kdyby někdo pohledával 7 milionů, který jste zašantročil?
1: Promiňte, já si jo. Kdybych je zašantročil, třeba vašich 7 milionů, no, tak bych řekl, ano, paní Karol, 7 milionů je pryč, ale já vám to budu splácet.

0: Jo, po koruně.
1: No ne, tak pokorně, abych nabídnul splátky v nejrůznějších formách.
0: To si právě umím představit. Těch forem by bylo opravdu hodně a žádná by nepokrývala 7 milionů.
1: Práce na zahradě.
0: No.
1: Staral bych se vám o výřivku. Hlídání Karolínky. Prosím vás, Karolínky, já jsem
0: Magdalenky.
1: To Magdalenky, Karolínky.
0: Já jsem to pochopila.
1: Karolínka už je ohlídaná. Případně bych mohl vymýšlet kvízy, aby Magdalenka se zdokonalovala. Hmm. Takže vařit bych mohl.
0: No to byste byl v podstatě nejluxusněji placený, byť neplacený majordomus v České republice.
1: No a co byste chtěla víc? Hezky byste každý den odfajfkla kus z těch 7 milionů?
0: Řekla bych, po 10 letech bych řekla k Savere, vidíte, už doplatíte jenom 6 milionů 850 a můžete jít domů.
1: No, vy byste byla, já si to myslím, že vy byste byla dobrý sluha, ale špatný pán, stejně jako oheň. Ne, to já si neumím představit vlastně, jak vás tak trošku znám, kdo by pod váma mohl pracovat, protože vy jste, si myslím, trošku panovačná, jako žena, jako ostatně všechny ženy, ale že budete taková hodně frecht, já myslím.
0: No to bych byla, zvlášť za situace, kdybyste si u mě odpracovával to, co jste si ukradl.
1: Ale to už jsme si řekli, ale tak na normální personál, kdybyste si najala řidiče, zahradníka, něco, tak já si myslím, že vy jste ten typ ženy, která by byla fakt na ně tvrdá.
0: Ne, já jsem právě, to je jenom taková asi fáma, nebo možná tak na lidi působím, ale ve skutečnosti, já kdybych si najala na zahradu zahradníka, tak on se tam za mýma zádama bude pěstovat řetkvičky a se to ani nedovím.
1: Ne, lžete.
0: Ne, fakt.
1: Honzo, nelže. Víte, jak jsem na té radě, jak mě to pak všichni, jsem říkal panu Součkovi. Ne, já si naopak myslím, že vy jste přesně ten typ, který by přepočítával ty řetkvičky a řekla byste, ale včera jich tam bylo 32 těch vzrostlých řetkviček, dneska je tam jedna chybí. Co pak jste měl na svačinu?
0: Pane zahradníče.
1: No. Já si myslím, že byste byla spíš taková. Já jsem si na vás totiž vzpomněl. Nedávno jsem se díval na film Morálka paní Dulské.
0: A to je český?
1: No to je film pro pamětníky.
0: No ale český?
1: A jaký, když je to Morálka paní Dulské?
0: No Dulské, tak spousta lidí se může jmenovat Dulská. To je tak blbý jméno, že na světě může být spousta lidí, který ho mají.
1: Jakože by to bylo Dulské?
0: Třeba.
1: Ne, paní Dulské je to starý český film a vy jste vyloženě ta paní Dulská, která si do kláštera přijde vybírat posluhovačku.
0: Odpustky.
1: Posluhovačku a matka představená ji tam jako provádí a oni tam ty jeptičky, ty děvčátka, ty novicky, oni zpívají a žehlí tam, jo. A ona normálně to říká, nemáte nějakou hezčí? A tak, no a pak tam jednu vybere, no a co se stane, její syn jí jaksi otěhotní. No ale ta tam rozněská scéna, jak je to film pro maměníky, tak ta paní Dulská, ta přísná frecht žena,
0: ano.
1: Něco jako budete v jejím věku vy, tak ona prostě ta posluvačka si přijde stěžovat.
0: Že je těhotná.
1: No, že je těhotná, že teprve ten syn, jakože něco proběhlo. A tu formulaci si v největší fantazii nevymyslíte, co jí řekla. To se styděla samozřejmě, když cizí lidi viděla. Ale tak řekla té paní Dulské, on mě váš syn mačkal. Místo, aby řekl, on mě... správně česky by to začínalo vo.
0: Jo.
1: A mohlo by to pokračovat několika způsoby, nebo, no ale vy, progresivci, byste řekli, on se nevhodně choval.
0: Nevhodně se choval.
1: Ale tahle ta říkala, že on mě váš syn mačkal. No.
0: No a jak
1: se dívám tak rozdychtěně na vás.
0: No já jsem dychtivá, protože chci vědět, jak to dopadlo. No, já chci ten, to, čemu se říká spoiler, víte?
1: Ne, vy chcete pomačkat, já to na vás vidím úplně jasně.
0: Ne, já chci spoiler.
1: No, spoiler je ten, že vy jste paní Dulská.
0: A kdo hrál paní Dulskou?
1: Nevím.
0: Počkejte, tak je to starý film, tak musíte vědět, kdo to hrál.
1: Já si myslím, že to ani nebyla příliš... Nenajdete to rychle?
0: Já tam mám režim letadlo, tak počkejte. To.
1: Režim letadlo?
0: Režim letadlo, no aby nás...
1: A to je co?
0: No, tak kdyby nám někdo volal.
1: Letíte
0: třeba,
1: někam?
0: Kdyby třeba někdo říkal, hele, ty dneska točíš k Xaverem, tak ho pozdravuj.
1: No, anebo dej mu 160 porodů. Já vás
0: Bacha,
1: znám.
0: Bacha, ti nešlo hned 7 milionů.
1: Já vás znám, abych já vás třeba nenahlásil, že jste mě mačkala.
0: Morálka paní Dulské. Hele, to je film z roku 1958.
1: No, tak to je nic extra.
0: A to vypadá, že ta omačkaná, takže byla Jana Brejchová?
1: Ano.
0: To sedí.
1: Asi jo. No. Ale paní Dulská kdo byl? Jste se ptala, ne?
0: No to jsem se ptala, počkejte, zatím to tady. Režie Jiří Krejčík, no jo, Ježiš, tak to je Zdeňka Baldová.
1: Zdeňka Baldová?
0: Zdeňka Baldová, Bedřich Vrbský, Vladimír Ráš, Vlasta Fabiánová.
1: No Vladimír Ráš byl ten její nepovedený syn.
0: Ten mačkač.
1: Mm-hmm. No jo,
0: tak hele, v roce 58 ještě si lidi opravdu mohli myslet, že se otěhotní z mačkání.
1: No.
0: Což teda mimochodem vysvětluje, proč byla v té době vyšší porodnost.
1: No tak dcera mojí kamarádky otěhotněla v Bulharsku ze slané vody. No počkejte, nesmějte se. Stišno by u nás.
0: A to užívala orálně, nebo se
1: její
0: v tom koupala?
1: Její maminka Jiřka mě říkala, ona přijela, byli s kamarádkou a jejíma rodičema. V Bulharsku, je to řadu let, už dneska chlapec se jmenuje František, jako vysnědy hezky. A ona přijela a zjistilo se, že v tom. A jestli 17, 18, taky nějak byla strašně mladá. A tak Jiřina na ní uhodila a ona řekla, mami, to je jak jde ta vlna, takhle?
0: No.
1: Tak to ti najednou takhle, jak tam stojíš, tak se to... A z toho jsem... No, a šli teda k lékaři a ten jako řekl, jasně, takže gratuluju, maminko, a tatínek se jmenuje jak...
0: Neptun.
1: A ona řekla, že nikdy s nikým nic neměla, že jak tam šla ta vlna,
0: jo,
1: takže otěhotněla. V tom Bulharsku. No a lékař řekl, že není komprosrandu a tak dále. Ona trvala, že otěhotněla z té slané vody, ale lékař se vůbec nenechal zlomit.
0: To byl nějaký nevěřící Tomáš.
1: No, ale když na ní pak uhodili, tak se zjistilo, že tam byl nějaký beach boy. No a oni ho s Jiřkou jeli hledat.
0: Do té slané vody.
1: No, na tu pláž.
0: A našli?
1: No, nenašli právě. Nenašli.
0: Taky ho vzala vlna.
1: Asi ho vzala vlna. Ale pak jsem viděl chlapec, jak jsme jmenuje František, a viděl jsem ho v kočárku od té doby, ne? A byl takový jako italský typ, no. Z Bulharska, ale.
0: Jo, jo. Ale tak zase to je hezký.
1: No, tak...
0: To zrovna musím říct, že asi byla vlna, která se vyplatila.
1: Jo? A co myslíte, že napsaný v rubrice to jméno otce? Pláž, Neséber nebo...
0: Neříkám, tam bylo Bůh Neptun.
1: Černé písky nebo něco, zlaté písky. No je to, no. Jenom abyste věděla, že to se může stát. Až půjdete k moři.
0: To já se chystám k moři. Ale naštěstí ne do Bulharska.
1: No, tak
0: dávejte... My jezdíme pouze na prověřené destinace, kde vlny tolik nešplouchají, kde klidné moře.
1: Dávejte pozor, až půjde vlna. A já vám radím, že až půjde vlna, tak abyste se rozběhla, hodila 160 porodů a nenechala se uvláčet, abyste ještě nepřivezla, jak říkala paní Dulská, otěžek.
0: Otěžek.
1: V nejhorší mi zavolejte, že vás tam nějaký plážový chlapec mačká.
0: No a jak to dopadlo s tou paní Dulskou teda? Tak byla spokojená babička a...
1: No nebyla, ona odešla, to nebudu říkat, přece film, ne? Se budete chtít podívat na to.
0: No,
1: ta Jana Brejchová se naštvala, on chtěl mladý Dulský, aby si to nechala vzít.
0: Ježiš.
1: Dokonce je to dal prachy. No. Ano, ona se pak rozhodla, že ne, Jako, to je stejně jak ta Ina, že v té nemocnici, taky, že ne. Já to dítě chci.
0: No jo, ale toho měla přes... s Blažejem, ale Blažej. Tam měla Důlskýho.
1: Důlskýho. No a odešla od té rodiny, no a asi do dneška jako žije s dítětem, no. S otěžkem.
0: Možná pořádá ty pochody.
1: Ale je to strašně... já mám rád ty filmy tady z té doby. Tak.
0: Z roku 58.
1: No, tak je na to už 58, ale pojednává o době ještě jako by předtím, že jo. A jak paní Důlské záleželo na pověsti, no, aby to bylo jako, aby byly dobrá rodina. Tak. No a je to vtipný. A ještě jsem se díval teď nedávno na film pro pamětníky Jestřáb kontra Hrdlička.
0: To je známý.
1: Kde je výborný Marvan a Smolík se jmenuje ten herec.
0: To byl skvělý herec, jenom měl až příliš vřelý vztah k lahvi.
1: Jo, to vůbec nevím, že chlastal.
0: No, tak víte, co se říká o hercích, že jo? Oni herci pijou jako každý jiný, ale tím, že je na ně víc vidět, tak pijou víc.
1: No, říkal pan Donutil, promiňte, taky ty donutilovský vtipy mě nepřijdou bez vtipný.
0: Mě hrozně.
1: Fakt, jo.
0: No jo.
1: Vy jste faninka?
0: No, víte, klasika.
1: Jo.
0: To je klasika, to je něco jako morálka paní Důlské.
1: No dovolte, no paní Karol, teda v žádném případě, neporovnávat umění a tady je prostě pokleslou zábavu.
0: Ne, to je taky umění.
1: Taky?
0: No jasně.
1: Dobře. No nic, tlačí nás čas, máte ještě něco? Ať to...
0: No já jsem ještě měla, že by, nevím, co teda máte za plány na víkend, ale že bychom mohli spolu vyrazit do ulic a jít hledat tady ty, jak oni se jmenují, ty filantropové, že bychom hledali.
1: Filantropové?
0: No, pojďte, budeme hledat filantropové.
1: Ty, co rozdávají prachy?
0: Jo. No počkejte, netvařte se, jak lahev kyselých okurek. Teď filantropové dávají stranám vládní koalice, dokonce včetně Pirátů, kteří byli odejti, tak jim dávají miliony na kampaň.
1: Stranám?
0: No. Nejvíc dostala koalice Spolu.
1: To je divný, že?
0: Tak různí lidé, bohatí, mají různé maníry. Tak když najdeme někoho, kdo bude zrovna rozhazovat peníze z okna, tak můžeme strčit do fialy a chytit to místo něj. Mně to přijde jako dobrý nápad.
1: Potřebujeme peníze na něco?
0: Tak peníze jsou vždycky potřeba.
1: Jo?
0: No jasně, tak podívejte se tamhle na toho marketéra. Navíc vy jste neslyšel.
1: Jsem dlouho nic neutratil.
0: Navíc vy jste neslyšel, že teď jde o všechno.
1: Ty ponožky akorát. No teď jde o všechno.
0: Teď jde o všechno. No tak
1: co... Říkali jsme s panem Holcem, ale jak komu?
0: No jim taky, ale našim peněženkám, jak by smet?
1: Myslíte?
0: Jo, já si to myslím, proto já bych se na ty časy trošku jako posichrovala.
1: A když jsme v té Evropské unii, ne?
0: Právě proto.
1: Tak oni se nás tam zastanou.
0: Ne, oni nám tam ty naše úspory ještě budou, jak to říct, jak to říkala ta Lejenová, že teď je potřeba přeměnit naše osobní úspory na tolik potřebné investice.
1: Toto řekla.
0: Jo, jo, jo.
1: Prosím vás, nemůžete tam zavolat, ať se na moje osobní úspory Lejenová vysere. Že bych nerad jako se do toho jakkoliv angažoval.
0: No počkejte, to není vůbec rozumnej nápad, předtím na sebe upozorníte. To ona si řekne, hele, když se ozývá a říká, dej od nich ruce pryč, tak to já se na něj rovnou podívám, ten jich bude mít nějak hodně.
1: No tak to já zavčas někam přesunu ty úspory.
0: Kam?
1: No nevím.
0: Kdybyste potřebovali, já mám ještě trochu místa ve Slamníku.
1: Tak já zas těch úspor nemám tolik.
0: Říkám, to tak... Já. Tam zbývá tak akorát na nějaký váš milionek.
1: Myslím, že do kapsy tady u tepláku by se mi to vyšlo. Ale my jsme lidé skromní.
0: Počkejte, po pár letech vlády, této vlády, kdyby nás to ještě, nedej bože, po příštích volbách potkalo, tak už si tu kapsu můžete rovnou zašít.
1: Paní Karol, jsme na konci.
0: To je dobře. Budu se těšit na příště. Na mějte příště. Se krásně a mějte to do příště tak aspoň v průměru na té sedmičce.
1: A pozor na těch 160 porodů. Já na to musím pořád myslet.
0: No já už teď taky.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz. Posloucháte Radio Xaver.
3: Policie navrhla obžalovat Okamuru kvůli kontroverzním plakátům. Tak teď už víme, že nejsou kontroverzní, ale že jsou esteticky brutální. Nicméně četla jsem třeba v komentářích, že lidi doporučují státnímu zástupci, než podá obžalobu, tak ať se jede do Německa podívat, co se tam děje. Ty jsi to vlastně popsal. Tak myslíš si, že státní zástupce požene Okamuru před soud?
4: Já se obávám, že jo, protože oni už v rámci toho trestního stíhání Tomio Okamury tak vlastně podávali nějaké námitky a oni to všechno odpálkovávali, takže se čeká, že žalobce, jak je teď za režimu Petra Fialy zvykem, to požene dál, neboli požene to k soudu. To, co se může stát, je celkem procesně jasný. Můžou Tomio Okamuru odsoudit, tam maximum jsou až 3 roky, může jaký dostat podmínku nebo pokutu. A současně s tím by mohli zkusit zakázat SPD, jako v rámci, ten zákon je napsaný tak, že se třeba jako trest dává zrušení firmy. Firma by v tomhle případě byla SPD, jenomže by musel soud prokázat, že SPD byla založena jenom kvůli páchání trestní činnosti. To si myslím, že i na dobu Petra Fialy je velmi putinovský, velmi ruský a brutální, další brutální věc. Takže by na to mohli jít jinak, dají Okamurovi podmínku. Pak třeba někdo takový dobrák, jako Jiří Pospíšil, který vlastně to trestní oznámení podal, tak napíše podnět na vnitro, že by bylo dobrý zrušit SPD, protože když byl její šéf jako odsouzený, byť jenom podmínečně za extremismus nebo rasismus, xenofobie a tak dál, takže by bylo dobrý se zbavit SPD. Vnitro, kdyby ho ještě vedl Vít Rakušan, což je taky dobrák, tak by rád přidal pomocnou ruku k dílu. Museli by to poslat nejvyššímu správnímu soudu a ten by rozhodl, mohl by SPD skutečně zrušit. Precedent tady je mimochodem. Na základě podobného obvinění z extremismu nebo rasismu se zrušila už Dělnická strana, která tím pádem přestala existovat. Takže to jsou možnosti, co se může stát.
3: Může, ale nemusí. Řekni, že
4: ale nemusí. Ale samozřejmě nemusí.
3: Nepůsobilo by to jako velice účelově, kdyby se tohleto všechno... Vlastně jak? Dá se to stihnout do voleb?
4: Do voleb si myslím, že ne. Byť vidíme, že naše soudy podobný případy začaly soudit najednou velmi nečesky rychle. Vys učitelka Bednářová a tak dál. A že viděli jsme tam úlohu žalobce opravdu jako urválkovskou, že je potřeba jí odsoudit. Jinak ty jsi řekla, nepůsobilo by to účelově, tak ano, máš naprostou pravdu, ale já ti jenom něco shrnu. Účelově už soudíme Andreje Babiše a podívej se na ty zvraty v trestním stíhání i v soudních verdiktech. Účelově se teď sepsal Lex Konečná nebo proti propagaci komunismu, přestože tady podle jiného zákona přes 30 let existuje KSČM, která je co už jenom svým názvem propagací komunismu. Tak a teď tady máme Okamuru. Já jsem s ironií říkal jenom bejt motoristama, tak čekám teď taky trestní oznámení nebo něco, protože ty ještě chybí do počtu, jak se jich zkusit zbavit.
3: Tak myslím, že Filip Turek už nějaký trestní oznámení má, ale já jsem poslouchala tvůj středeční stream a přiznám se, padla na mě potom taková tíha na mě, takový dojem, že se tady nějak utahují šrouby a teď to na mě padá zase. Nemáš něco, já nevím, něco...
4: Já to trošku vylepším, je to jménem demokracie, jestli ti to pomůže.
3: No, to slovo Petr demokracie Fiala, už je teď takové, já nevím.
4: Protože víš, jak to je, jenom ti, co stojí na straně Petra Fialy, jsou demokraté a hájí demokracii a všichni, co stojí na té nesprávné straně proti Petru Fialovi, vy tady Tomio Okamura, tak jsou nedemokraté. A je potřeba s nima nějak zatočit.

0: Turek je naším hostem. Vítám tě, ráda tě vidím Fix TV.
1: Děkuji za pozvání, ahoj.
0: A velká gratulace k tvému úspěchu. 150 tisíc preferenčních hlasů, přes 10% a překvapení voleb.
1: No tak my jsme to věděli, ne? Ne, já si jenom graci. Samozřejmě, že to bylo překvapení.
0: No, vy jste to možná věděli, ale průzkumy to nevěděli. Ty vám dávali stále pod 5% a Robert Šlachta se tuším dneska někde rozčiloval, že vám to mohlo ublížit.
1: Ono to mohlo ublížit, ale ono taky šlo o to využít marketingově. Prostě když jsme dostali 4,7, tak já jsem viděl jenom možnost tomu říkat, jako teď vás chybí opravdu málo a jako každý z vás, když prostě přemluví ještě jednoho, tak tam jsme. Samozřejmě jsem jako tušil, že ty reální čísla byly kolem 7. Ten předposlední týden kolem 9, to byly takové moje interní nějaký čísla, ale samozřejmě on nikdo neví, jak to bylo. Já jsem vycházel z toho, že mám svých fanoušků plus minus tady na XTV, v našem pořadu Přísně tajné a tak dále, na dalších platformách, kde dělám hodně rozhovorů, tak jsem dohromady tak nějak mám spočítanou svou fanouškovskou základnu na 250 000 lidí. Takže když jsem spočítal, jaká část z nich by mohla teoreticky přijít k volbám, což jsem předpokládal, že bude třeba 30-40%, když se spočítá, co všechno udělala dohromady přísaha motoristé, protože to je obrovská základna, od přísahu volilo 250 tisíc lidí ve velkých volbách před pár lety. Když jsem spočítal i třeba podporu pana prezidenta Klause a když jsem spočítal všechny ty věci okolo, tak jsem věřil, že se tam dostat musíme. No a když se k našemu marketingovému PR týmu přidala paní Nerudová, pan Rakušan a pan Okamura, tak jsem byl úplně štěstím bez sebe. Mrzí mě, že nezačali o pár dní dřív s náma spolupracovat, protože by nám těch pár tisíc hlasů do toho třetího mandátu určitě získali.
0: Spolupracovat. Co za to dostali?
1: Já myslím, že necháme vyrábět nějaký speciální room, kde bude jich podobizna.
0: Opravdu?
1: Jo, já myslím, že bychom...
0: A paní Nerudového předáš pak už v Bruselu?
1: Možná. Nebo jí to spíš předá někdo jiný. Já nevím, jestli se s ní úplně potřebuje vidět, ale myslím si, že bychom měli poslat za to nějaký dárek.
0: Ostatně, kdy se chystáš do Bruselu?
1: Chystal jsem se dneska, ale raději jsem tady s tebou. Poslali jsme oficiální žádost do ECR, nebo dnes, nebo zítra se tam posílá oficiální žádost. Myslím si, že není potřeba tam být osobně, protože hodně administrativních věcí se řeší i přímo tady přes kancelář Evropského parlamentu. Takže já tam pojedu, až tam bude opravdu potřeba, protože nastupuju do práce, tuším 16. července. A do té doby my musíme vyřešit ty frakce. Takže to je teď takový aktuální boj. A když vidím jenom tu administrativu, co je zatím stát se teda technicky, fyzicky europoslancem, tak si říkám, že Evropská unie nemůže fungovat.
0: Tak a je to vlastně tvé první zaměstnání? Není liš
1: pravda? Jo, tak já jsem byl vždycky v podstatě takový podnikatel nebo na volné noze obchodník, takže já jsem nikdy nebyl jako zaměstnán.
0: No. Tak si to začneš užívat.
1: To moje první práce v podstatě.
0: První práce. Když jsi zmiňoval frakci, chceš zamířit spolu s kolegyní, předpokládám, ke konzervativcům a reformistům, kde je i Alexandr Vondra. Nedávno jste měli svůj duel, tuším, že na primě CNN, kde to vypadalo velmi pozitivně, že jste si notovali. Dokonce jsem četla i několik už negativních komentářů ze strany tvých voličů, tak jak moc je to vážné?
1: No to bych rád vysvětlil. My jsme si notovali, co se týče spolupráce na iniciativě změny nebo zákazu výroby aut se spalovacími motory v roce 2035 a ta iniciativa má přijít v roce 2026. A Saša Vondra se tak nějak snaží působit jako někdo, kdo dělá do toho automobilového průmyslu, kdo ta auta má rád a je pravda, že se v něm angažoval velmi aktivně. Ale co si budeme povídat, Euro 7 nemělo nikde vzniknout. Je to prostě předpis, který má asi 1800 stran a v každé automobilce je víceméně technické nebo administrativní oddělení lidí, kteří těm inženýrům a těm konstruktorům překládají to, co to Euro 7 vlastně všechno obnáší pro tu výrobu. To znamená zase je to boj proti menším výrobcům. Jo? Je to zase to nahrává v tom průmyslu, to nahrává těm větším hráčům, těm koncernům. Ničí to, absolutně to likviduje jakékoliv zbytky o výrobu, o malou výrobu nějakých automobilů. Takže chlubit se tím, že někdo jako pomohl vytvořit Euro 7 je špatně. Musíme ale přiznat, že Alexandr Vondra opravdu zajistil to, že se to Euro 7 udělala racionálnější verze, aby se už nesnižoval ten limit těch emisí, protože to už bylo pro ty automobilky, takže by už prostě se jim nevyplatilo vyrábět auta nižší třídy, prostě v žádném případě. Takže to se mu jako povedlo, ale jako reálně oni měli předsednictví a v tu dobu oni měli říct, tahle věc tam vůbec nesmí být, vůbec nesmí projít migrační pakt a tak dále. V tom ODSka selhal v tom určitě Alexandr Vondra.
0: Ale tak Alexandr Vondra to hodil na tehdejší ministrině, tuším i v tom rozhovoru to říkal.
1: Tak on byl místo předseda ODS, ne? Vládnoucí strany, která měla předsednictví v Evropské unii. Takže jako to, že se k sobě chováme slušně a že máme stejný cíl za dva roky, samozřejmě neznamená, že máme, že se bratříčkujeme jakoby po všech stránkách. Jo. Určitě máme na plno věcí jiný pohled.
0: Na co máte třeba jiný pohled?
1: Ale já si myslím, že on tak brutálně zastává pomoc Ukrajině a přitom sám ví, že Ukrajina nemůže vybojovat zpátky Krym ani ten východ. To on to prostě moc dobře ví, ale ví, že to prostě nemá říkat. To je můj názor, ale nechci
0: mluvit za
1: něj. Jak to
0: víš, že to ví? Mluvili jste spolu třeba o tom? Ano, on posílat munice, dokud to bude potřeba.
1: V žádném případě on ví, co je realpolitik, on ví, co je realistická politika, o které já mluvím roky. Nedávno to prezident Pavel říkal pro Sky News, stejnou pozici, kterou říkám já. Já jsem za to schytal nálepku pro ruský, nevím, proč ji neschytal prezident Pavel. A Saša Vondra vždycky naznačuje, že ví, co je realpolitika, reálná, realistická politika, ale zároveň prostě straší tím, že to Rusko přijde až sem. A já prostě věřím v to, že my máme bezpečnostní pakt NATO, a že Evropská unie nemá být bezpečnostním paktem. A tam my se podle mě rozcházíme, ale je to ze střípku debat. Já jsem s ním byl v debatě o svobodě slova, teď jsem s ním byl v debatě, kde jsme řešili v podstatě automobilový průmysl. Na tohle tam bylo pár vteřin. Takže já opravdu nechci mluvit za pana Vondru, jenom říkám, z těch všech lidí, kteří tam jsou, on je jeden z mála, který teda na té jeho kandidátce, kde je pan Niedermayer, který bude bojovat za to, aby teda zůstal zákaz výroby aut, tak si myslím, že když srovnám jeho a pana Vondru, tak pan Vondra je proti němu samozřejmě zlatý. Jo.
0: Dobře. Je zlatý, i když ti tam vyčítal to koketování se svastikou, opět to připomenul i v této debatě, i po volbách?
1: To je samozřejmě nějaká jeho pozice, kterou on zastává z nějakého důvodu, protože ODS má teď pocit, že nás může trošičku vydírat tím, že chceme být členy ECR.
0: A ona o tom rozhoduje?
1: A ona o tom nerozhoduje, ale tak my máme, oni mají kolik, oni tam mají dva nebo tři lidi a my máme dva. Já jsem dostal víc preferenčních hlasů než Alexandr Vondra, o několik desítek tisíc. Stal jsem se evidentně asi teda úspěšnějším v těchto volbách. Myslím, že jim voliči vystavili jasný důkaz o tom, co si myslí o jejich vládnutí, o jejich předsednictví v Evropské unii v těchto evropských volbách. Takže já se určitě nenechám mentorovat, určitě se nenechám vydírat tím, že někdo připomněl svastiku. Samozřejmě všichni víme, že to je blbý humor z České televize, jmenující se Česká soda, že to jsou 15 let staré fotky a Alexandr Vondra to ví taky moc dobře, jinak by mi nepodal ruku, kdyby si myslel, že jsem neonacista. Takže já to chápu, je to nějaká politická hra, každý využívá těch zbraní, které má. To tak je.
0: A zbraně typu, že Alexandr Vondra teďka bude čelit žalobě od pana Jandejska za to, že ho nařknul a vytáhnul nějaký pamflet v živém vysílání Primy a označil ho, a teď přesně nevím, jak to bylo, o členy hnutí ANO za užitečné idioty. Mm. Zdeněk Jandejsek je proruský kolaborant, který dělá špinavou práci pro Andreje Babiše, to všechno řekl Alexandr Vondra. Nechtěl jsi to využít, tohoto, když
1: tě školí? Já jdu za pár hodin na Českou televizi, kde bude pan Vondra a kde bude paní Dostálová. A já ti řeknu na rovinu, já mám obrovský problém s tím řešit na úrovni politiky nějaké osobní aféry.
0: To by se to stalo na Primě v debatě před volbami s Danuší Nerudovou. Mm-hmm. Tam na ta témata vlastně vůbec nedošlo. S jakým pocitem si odcházel z té debaty? Protože někdo psal, že jsi to pokazil, že přijdeš po voliče, někdo, že to byla Pavláč, spousta lidí na to nadávalo. Tak jaký ty jsi měl pocit?
1: Já jsem to nemohl ovlivnit. Prostě když se rozhodne CNN s tou oponentkou, že to udělá jako Pavláč a že to udělá bulvární, tak to prostě udělá bulvární. Prostě když jsou připraveny otázky, které jsou, kdykoliv jsem se snažil to stáhnout na politická témata, tak se řešila osobní témata. Já jsem měl dvě složky. V jedné složce jsem měl politická témata, což pro mě týden před volbami jaksi byla preference, bylo to nejdůležitější. A pak jsem měl druhou složku, kde jsem měl složku podobných nechuťáren, prostě vytažených na paní Nerudovou, a ta je teda podstatně tlustší než ta na mě, že? Protože víme, co všechno má paní Nerudová za aféry a jich teda opravdu jako brutální množství. Ale já prostě nemám tu povahu.
0: Ale měl jsi nechystanou složku na paní Nerudovou?
1: Já jsem ji dostal. Já jsem ji dostal jako v případě nouze, jako na obranu, ale mně to přišlo pod mojí úroveň.
0: Nouze mě to, přišla mě to a přišlo ty si nepoužil.
1: Mně to přišlo pod mojí úroveň. Já jsem tam jenom přečetl nějaký ty zakázky, kdy opravdu jako prokazatelně zneužila státní peníze, že já nevím, za 430 tisíc si koupila obraz za univerzitní peníze od svého kamaráda, nebo že si koupila nějakou tu koňskou lampu, že za nevím, 200 tisíc, nebo že dala zakázku svýmu manželovi za 300 tisíc. Jakože to jsou státní peníze, které jsme zaplatili my, tak to jsem tam jako přečetl, abych jako naznačil, že ona opravdu jako není svatá a já jsem hlavně v životě žádný státní peníze, ani korunu nečerpal, jo. Takže já si myslím, že asi si všichni udělali obrázek, ale ona tam předvedla jako nebývalý hyenismus, ke kterému mě i těžký se vracet, protože to pro mě bylo jako spíš jako osobní záležitost, která si myslím, že do politiky nepatří. Já jsem měl mnoho informací i ohledně paní Nerudové, jeho manžela, jeho syna a tak dále, ale prostě pod mojí úroveň to vytahovat. Mm-hmm. Je to pod mojí úroveň se i tomuhle vůbec bránit. Já si myslím, že slušný člověk jako takovouhle debatu vůbec ne, jako nemůže zažít nebo nemůže akceptovat její existenci. Jo. Pro mě to byl hyenismus a já jsem v ten moment věděl, že sice teda pro mě osobně to bylo velmi nepříjemné, ale věděl jsem, že ona tam ukázala svoji pravou tvář před mnoha lidmi, protože ten rozhovor byl třetím, tuším, nejsledovanějším rozhovorem na CNN vůbec po prezidentských volbách, takže jsem věděl, že nám to vlastně v konečných číslech velmi pomůže, takže mě osobně to za to úplně nestojí pomoci takovouhle cestou, ale myslím si, že jasně voliči dali najevo, že tady tenhle hyenismus, že odmítají. Takže byl to krásný průnik do duše českého člověka, že vlastně jako se mu nelíbí tyhle věci. Hmm. Ty volby dopadly velmi dobře.
0: A pak jsi se ale stáhl z debat. Proč? Někdo říkal, mm-hmm. že to je mm-hmm. projev slabosti, tak proč si k tomu přistoupil?
1: To je velmi, velmi komické, že po tom, co jsme měli všechny debaty za sebou, tak já jsem odmítnul na TNCZ internetovou debatu, protože jsme měli velkou rozlučku v Holešovicích pro 500 mých fanoušků a pro náš celý tým, s kterým jsme dělali kontaktní kampaň. A oni tu debatu udělali na 3 hodiny odpoledne. A já jsem chyběl na této debatě. A chyběl jsem na ní z toho důvodu, že jsme teda měli i ten závěr té kampaně, kde teda by bylo blbý, kdybych nebyl. A i z toho důvodu, že mě CNN poprosila, kvůli tomu, že moderátorka Pavlína Wolfová čelila vyhrožování, myslím, že jí snad i poškodili auto a tak dále, a velmi jako brutálně se na ní sesypali nějaký skupiny lidí. A já jsem dostal nějakou jako žádost od Prima CNN, abych jako udělal nějaké prohlášení, abych jako deeskaloval tu situaci. Mm-hmm. A navíc byl bezpečnostní problém, protože ten týden jsem měl 4 výhrušky jakoby smrtí a tak dále a měli jsme i nějaké indicie, že se může stát něco velmi nepříjemného, i třeba kdyby byla autogramiáda, takže my jsme zrušili i autogramiádu na té naší.
0: Hrozilo, že se tam něco podobného jako na Slovensku třeba?
1: Ne, to já nechci určitě jakoby říkat nějaké konkrétní detaily, ale měli jsme indicie, že se může stát něco nepříjemného. Takže prostě jsme raději byli opatrnější v této době. No. Hmm. Protože ty 2 týdny před těmi volbami, to, co jsem zažil, to, co zažila i moje rodina, i moje okolí, jo, nám stačilo, že si našli někoho, kdo se mnou v minulosti nějak komunikoval, už měl problém, tak to bylo na takové úrovni, až teda toho ministra vnitra, nejspíš zjevně, nebo nějaké síly, která teda není úplně běžná v evropských volbách, kdy já bych jim měl fakt poděkovat za skvělou kampaň. Protože, on to řekl Andrej Babiš, lidi nemají rádi, když už se někomu moc ubližuje. Jo. Když už prostě to někdo jako moc chytává, tak ty lidi se ho zastanou. A já mám čistý svědomí. Já jsem šel do všech debat velmi dobře připraven na argumentaci o tématu migrace, o tématu Green Dealu, o tématu Ukrajina-Rusko.
0: Ne všude jsi o něm mohl mluvit.
1: Ne všude jsem o těch tématech, ano.
0: Teďka, když tě poslouchám, mluvíš o výhruškách, nebezpečí. Mm-hmm. Nelituješ zpětně, že jsi do toho šel? Když vidíš, co to všechno jakoby přineslo.
1: No.
0: A ještě ani nejsi v Evropském parlamentu.
1: Já myslím, že když už jsem se do toho dal, tak to přijímám, jak to je. Já jsem si uměl představit, že se budou dít brutální věci, ale jako pro mě to je spíš jako zážitek, jo. Já si to docela užívám.
0: Zážitek? Mm-hmm. Výhruška smrti je zážitek?
1: A tak to není poprvé v životě, co se mi něco takového stalo. navíc teda, když vidím, že náš ministr vnitra je třeba jako prostě učitel z Kolína, tak to prostě není člověk, který by ve mně budil nějaký respekt. Já si opravdu jako, já nevím si přece, odkud se bere ta nenávist v naší společnosti, ale ty volby dopadly tak, že tu nenávist opravdu jako otočili proti těm, co jí pohodili. Prostě pravda a láska zvítězila nad lží a nenávistí.
0: Tak nevím, jestli jsi zaznamenal některé výroky, třeba premiéra Fialy. Bereme si poučení, nenecháme zemi populistům, či výrok prezidenta Pavla, nárůst podpory extremistů nejde přehlížet. Mm-hmm. Tak to komentovali výsledek voleb.
1: Úžasný, úžasný. Lepší reklamu mi udělat nemohli. Já si myslím, že populisté a extremisté jsou oni. To jsou lidi, kteří chtějí Green Deal, to jsou lidé, kteří i když věří, že i když moc dobře musí vědět, že Ukrajina vojenskou cestou nemůže vyhrát ten konflikt, tak to prostě nepřiznají a nebudou se na ten konflikt dívat realisticky, což je jediná správná teorie mezinárodních vztahů. Masová migrace podle nich neexistuje nebo není problém, to je podle mě radikální názor. Zbavovat se práva veta, to je podle mě radikální názor, takže pan prezident by se měl zamyslet sám nad sebou. Říkat, že bychom měli přijmout právo veta, aniž by mu to doporučila Česká národní banka, aniž by byl ekonom, aniž by k tomu měl jakýkoliv mandát, podnět, to je podle mě radikální postoj. Takže i pan prezident, i pan premiér by se měli zamyslet sami nad sebou. Euro, ano, přijetí eura.
0: Když zmiňuješ přijetí eura, měli jste to jako téma, byť je to vnitropolitická záležitost. Co si myslíš, proč Petr Pavel stále opakovaně prosazuje a tlačí na přijetí eura téměř v každém svém projevu?
1: Čím to může být? Já jsem teď zažil také jako náročná kampaň. My jsme dali za jednoho, a promiň, že teda začínám takhle obšírně. My jsme dali za jednoho voliče 9 korun v kampani. Stan přes 50 korun. Piráti přes 70 korun za jednoho voliče. Prezident Pavel se stal prezidentem díky tomu, že jeho kampaň byla za asi 100 milionů, 90, nevím, něco takového. Já se prostě ptám vždycky, kdo tu kampaň financuje. Si ji financují příznivci, drobní přispěvatelé, drobní podnikatelé, anebo jestli prostě přijde nějaká moc, nějaká síla, která do té kampaně vloží tolik a tolik a řekne, no, my potřebujeme, ale aby v té zemi bylo euro. Nevím, jako to je konspirační teorie, ale má to nějakou logiku. Euro se vyplatí velkým exportérům. Jo? Běžným lidem v České republice se euro nevyplatí, ale vyplatí se v obrovským korporacím, velkým firmám. Když to řeknu úplně blbě, tak Volkswagenu by se vyplácelo vyplácet výplaty rovnou v euru a nestrácet na tom, na té změně kurzu za koruny.
0: Takže je to nějaké splacení dluhu?
1: Já jsem to neřekl. To je konspirační teorie.
0: Já se ptám jenom, to v tom třeba vidíš.
1: Já to v tom vidím. Já to v tom vidím, ale já bych to jako nechtěl, aby z toho vzniknul titulek, protože to je totální konspirace. To je prostě jenom, že já vím, komu euro vyhovuje, komu ne. Vím, že pan prezident není ekonom, vím, že to není jeho téma a najednou v novoročním projevu řekne, že chce euro. Vím, že jeho téma ani není to, že bychom neměli mít právo veta a najednou začne mluvit o tom, že bychom se ho měli vzdávat. Takže tam já se ptám, komu to vyhovuje. A stejně, když máme předsednictví v EU a premiér Fiala, který teda ještě před 5-10 lety psal, že je pravicový konzervativec, tak najednou začne dělat zelenou agendu, takže ho všichni plácají po ramenu, že je ta nejlepší ze všech. Hmm.
0: No a dnes v rozhovoru pro Mladou frontu dnes řekl, že vás jako ODS Revival nevidí, že tam nevidí z ODS žádné překryvy.
1: To řekl premiér Fiala.
0: Ano.
1: Já bych řekl, že já v dnešní ODS nevidím žádnou ODS. A myslím si, že premiér Fiala s ODS nemá vůbec nic společného. Myslím si, že podle mě ODS ani nevolil předtím, než se stal předsedou ODS. Mm-hmm. Já tomu nevěřím prostě. Myslím si, že Andrej Babiš na rozdíl od Fialy aspoň tu ODS volil předtím.
0: Tak teď jsem si vybavila, že končící europoslanec, pan Zahradil, byl místo ve štábu Spolu u vás. Čím to?
1: Já nemůžu mluvit za pana Zahradila, ale pan Zahradil je legendární poslední Mohikán ODS. Já nevím, jestli ho pozval někdo jiný, já jsem velmi rád, že tam přišel pan Zahradil. Pan Zahradil je úžasná osobnost, tuším, že je spoluzakladatel ECR, to je konzervativní frakce v Evropském parlamentu. Je to opravdu poslední Mohikán ODS a je velká škoda, že v ODS není víc takových osobností. Myslím si, že paradoxně nejkonzervativnější, teda v případě, že by tam už nebyl pan Zahradil, je Alexandr Vondra, který byl vždycky ten liberální, progresivní, ten havlovský ODSák v 90. letech, ta opozice Václava Klause. Takže to je samozřejmě člověk, který stojí úplně jako jinde v té původní ODS. Ale paradoxně, teda jako, a teď nechci, aby to vypadalo, že ho nějak hájím, ale myslím si, že z těch osobností dneska tam je ještě pořád tím menším zlem, protože opravdu v dnešní ODS, když se tam podíváš, tak to jsou lidi, kteří někteří i chtějí už euro, Někteří koketují s federalizací, i teda Saša Vondra koketuje asi s tím, že nějaká obrana Evropy by se měla řešit na evropské úrovni, což znamená směrem k federalizaci jít. Jo? Takže z mého pohledu, myslím si, že pan Zahradil poslední mohikán, pokud už tam nebude, tak už ODS neexistuje.
0: Co se musí, nebo co si přeješ, aby se v Evropské unii změnilo?
1: Úplně všechno. Úplně všechno, já jenom jsem realista a nechci slibovat, že se to změní, protože vidím, jak je to zkostnatělý, ohromný, šílený systém. Kdo říká, že se to celý zbortí, nebo že se to celý musí nějak jako rozložit zevnitř, tak je naivní. A myslím si, že je potřeba velmi tvrdě vystupovat, velmi tvrdě pojmenovat ty problémy, co tam jsou. Celý Green Deal je špatně, celé Euro 7 je špatně. Tady vidí, že někteří si postavili někteří si postavili i kampaň na tom, že chválí to, že změkčili Euro 7, přitom je úplně zničující pro ty automobilky. Jo, ale je to tak, že dneska, když si koupíš nové auto, už od poloviny roku 2024, tak to auto bude dělat zvukový signál, pokud pojedeš třeba 135 na 130. Jo. O 2 km, o 3 km porušíš rychlost, pojedeš na 30-35 a to auto na tebe bude pípat, když máš odpoutaný pás. Auto musí mít, když zařadíš zpátečku, tak musí mít signál, jakože erko.
0: My se dostáváme ke konkrétní věci, k tvé nejoblíbenější, a to jsou auta, ale co dalšího?
1: Všechno. Nebo emisní povolenky, biznis s emisníma povolenkama, migrační pakt je něco, co musíme odmítnout, ale to už bohužel přesně ODS a další, když naše vláda předsedala v Evropské unii, tak nechala projít migrační pakt. To je největší zvěrstvo, který se kdy stalo.
0: Tak ale jsou státy, jejichž premiéři říkají, že se jim nebudou řídit.
1: No já doufám, že v příštích volbách se rozhodne o tom, že my úplně totálně v opozici se začneme chovat proti těmto nařízením z Evropské unie, že se tomu prostě vzepřeme. Nejkratší slovo na světě je ne a nejefektivnější. Takže jediná cesta je odmítnout migrační pakt. Absolutně, protože jinak od teď za 2 roky tady začne platit to, že my budeme přijímat lidi, kteří sem ani nechtějí a nemají tady co dělat, mají šílenou kriminalitu, nepracují efektivně. Jenom pro případ, když někdo neví, co je migrační pakt, tak kdyby migrační pakt platil v roce 2015, tak jsme museli přijmout 70 nebo 80 tisíc migrantů.
0: A nebo zaplatit?
1: A nebo zaplatit asi 40 miliard nebo kolik, desítky miliard. Takže my nemáme na valorizaci důchodů, ale máme na to platit každý rok Francouzům a Belgičanům, Holanďanům a Němcům jejich historický problém.
0: Když se podíváš, jak evropské volby dopadly v jiných státech, jsi optimista, že najdeš společnou řeč s některými představiteli z
1: určitě,
0: jiných států?
1: Určitě ano. Já si myslím, že i třeba jak politikům z Itálie, od Meloniový a tak dále, máme třeba i blíž než dnešní ODSka a tak dále. Takže já si myslím, že všichni jsou rádi, že jsme uspěli. O tom úspěchu se mluví i v zahraničí. Já věřím, že i v zahraničí ty volby dopadly poměrně dobře. Takže jako není to tak, že by tam bylo nad 50% konzervativních pravicových politiků. To určitě tak není. Takže představa, že se něco nějak brutálně změní, je naivní. A byl by populismus, kdybych říkal, že teď jednoduše změníme, že zrušíme Green Deal a že prostě opravdu zastavíme masovou migraci. To jsou věci, které jsou teď technicky nemožné. Ale je tam mnohem větší síla na to vysvětlovat, že třeba Green Deal opravdu likviduje náš průmysl.
0: Dle agentury Ipsos byly eurovolby referendem o Fialově vládě, protože více než 37% lidí zaškrtlo, že jde k volbám vyjádřit nespokojenost s jeho vládou. Viděli jsme ve Francii, že Macron, že tam se budou opakovat, no, budou nové volby. Mělo by něco takového proběhnout i v České republice? Měla by vláda podat demisi? Měl by prezident vypsat předčasné volby? Nebo je to příliš?
1: Já opravdu opovrhuji touto vládou. Opravdu bych si přál, kdyby tady už nebyla. Ale myslím si, že v demokracii prostě získala, má 108. Nemyslím si, že by to bylo vůbec reálné o tom uvažovat, že se to stane. Bohužel.
0: Bohužel, ale...
1: Tak já nejsem tady Ludvík 14., abych tady mávnutím proutku sundal vládu, která má 108. Prostě má 108, takže se sundat nenechá. No.
0: Abych nezapomněla, ty jsi mi přines knihu.
1: Ano.
0: Hranatá legenda, Filip Turek.
1: Máš tam i věnování.
0: Mám tam i věnování, ale to nebudu na kameru ukazovat, to si nechám pro sebe. Ale o čem je ta kniha?
1: No, ona vypadá zvenku velmi nafoukaná.
0: Macho.
1: Macho.
0: To jsi byl před volbami.
1: Protože tahle ta provokace nám samozřejmě marketingově extrémně pomáhala, protože lidi, co mě znají ze streamů, lidi, co mě znají z rozhovorů, tak ví, že jako jsem pokornej, normální, slušný člověk. A ta kniha je o mém životě úplně od dětství, jsou tam fotky se štěňátkama, takže není to není
0: takže
1: to
0: mačo, mačo Filip Turek zvenku, se štěňátkem.
1: Zvenku vypadá jako mačo kniha, kde budou jenom samý Rolls Royce a Bentley, ale vevnitř jsou štěňátka a to, jak jsem si hrál někde ve škole.
0: Kniha vyšla snad v den voleb, v den, kdy se zavíraly volební místnosti. Proč to načasování?
1: To načasování vyplynulo i osudově. My jsme tušili, že tu kampaň vyeskalujeme do opravdu jako extrémních rozměrů a já jsem to měl částečně jako záměr využít potom té provokace k tomu, aby jsme byli hlavním středobodem těch voleb a jenom tak jsme se mohli dostat na těch 10%. No a ta kniha tomu měla pomoci a mohla to akcelerovat, ale trošičku její pozdržení zase už trošičku regulovalo tu kampaň. Protože my jsme zároveň věděli, že ta kniha by byla obrovskou rozbuškou, protože samozřejmě tam je i moje divoké dospívání a divoká nějaká minulost.
0: Čili protivníci by toho využili,
1: to znamená,
0: té knihy.
1: Ta kniha je velká rozbuška už teď. Už teď, ona je opravdu ještě teplá ta kniha a už teď z té knihy opravdu jako čerpají až na vnitru, podle mě.
0: Takže, myslíš, že paní Nerudová už jí má doma?
1: Já si myslím, že ona přímo jako nečte moc jako ty knihy. Ona spíš to přečte někdo za ní a ten potom něco řekne, že tam něco bylo, co tam není a dál to budou šířit. Ale to je geniální, to je nejlepší reklama na světě, takže my jsme to udělali takhle schválně. Je to prostě provokace, já jsem bohužel provokatér, ale celý život se mi to vyplácí.
0: No, teď se ti to očividně také vyplatilo. Asi tam, kde jsi, v Evropském parlamentu, kam míříš. Takže ať se ti daří ve tvé nové roli. A moc děkuji, že jsi na XTV našel čas.
1: Děkuji za příjemný rozhovor.
0: Naším hostem byl Filip Turek.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
2: Řekněte, buďte teď velkorysí, pane Vlášku, já vím, že zastupujete konkrétní firmu.
3: Ano.
2: A nabízíte spoření a nabízíte nákup mincí a tak, zlatých svitků, stříbrných, ale zkusme teď být nad věcí a říct, kterým firmám v Čechách a na Slovensku, protože máme hodně diváků ze Slovenské republiky, kterým se dá věřit. A neříkejte jenom tu vaši, tedy zkusme aspoň některé základní.
3: Já začnu obecně, pak můžeme jít do konkrétna, bez pochyby. Určitě bych se díval vždycky na velikost té firmy, to znamená, jak je velká. Jo, to znamená, typicky zkontroluji si výroční zprávu, jaké má výsledky. Podíval bych se, jaké zlato nabízí, podíval bych se, jaká je za nimi historie. To znamená, jestliže je tam nějaká delší historie, je to velká firma, je tam obecně větší jakoby jistota, že to je v pořádku. Když vynechám naší firmu Firegold, určitě naše matka Ibisingold, tak to jsme pořád v rámci holdingu. Mezi naši velkou konkurenci patří třeba Golden Gate, jsme konkurenti, ale určitě můžeme říci, že ta firma je na trhu dlouho, myslím si, že odvádí dobrou práci, tak ty bych asi jmenoval jako takovej etalon té dobré konkurence na tom trhu.
2: Dobře, tak já ještě vidím třeba Českou mincovnu.
3: Určitě, Česká mincovna, já jsem ji nejmenoval, protože Česká mincovna spíše se specializuje na ražby, ona teda pracuje i slitky.
2: Ano.
3: Ale Česká mincovna určitě renovovaný výrobce pro numizmatiku, mince, skvělý partner.
2: Vím, že existuje jakýsi web zlaťáky.cz třeba, tak to bychom uznali, že to jsou...
3: Zlaťáky můžeme asi uznat. Samozřejmě už tam třeba není tak vždycky taková garance výkupu, jako třeba u nás, ku příkladu, ale určitě můžeme uznat jako relevantní obchodník.
2: Stalo se vám někdy, že za vámi přišel někdo a chtěl u vás prokazatelně prodat padělek? Co se potom děje?
3: Stalo se mi, že jsem měl v ruce padělek, že někdo s tím přišel. Obecně u nás je jedna zásada. My totiž nevykupujeme cizí zlato. To znamená, my vykupujeme jenom zlato, které my jsme prodali. My ten ekosystém máme velmi zabezpečený, aby právě do něj proniknout žádný padělek nemohl. Takže já jsem sice v ruce padělek měl, ale nebylo to naše zlato, takže my bychom to stejně nevykupovali. Ale měl jsem ho v ruce. Samozřejmě pro toho zákazníka je to velmi nepříjemné. No. Zjišťuje v tu chvíli, že v ruce má něco, co má nulovou hodnotu, jo, což určitě není ideální.

pana místopředsedy Mertlíka, koho pro tu Musku tady navrhuje, říká na úvod Miloš Zeman. Tady vidím předsedu fondu, takže jsme vás téměř zcela vyčerpali, pane generální řediteli. Ale nedejte se, my pokračujeme dále a vám přejeme dobrou noc. Pan předseda Hrubý je ještě mladý, odolný a jistě tady s námi rád zůstane. Vytáhněte si tedy materiál, který se týká Musky. Předpokládám, že předkladatelem je opět pan místopředseda Mertlík. A to společně s panem ministrem Gregrem. Takže kdo z vás přednese úvodní slovo, prosím? Ptá se a významně se rozhlíží po ministrech sedících u velkého oválného stolu. Tak já si to úvodní slovo, když dovolíte, vezmu. Sbírá odvahu ministr financí Pavel Mertlík. Máme situaci, řekl bych, blbé privatizace, kde díky procesům v minulosti stát ztratil majoritu v této důležité společnosti. A je ve velmi nevýhodném postavení, kdy si tam majoritní vlastník dělá, co chce. Majoritní vlastník navíc uskutečnil to, že se nedávno skutečně stal majoritním vlastníkem. V doslovném slova smyslu tedy překročil hranici 50% a dle zákona nám nabídl odkup za cenu odpovídající příslušnému průměru ceny tržní, což bylo za nějakých 580 nebo kolik milionů korun, což bylo za Mosteckou uhelnou, za polovinu téměř Mostecké uhelné společnosti, skutečně poměrně málo. Pak to vylepšil zvláštní nabídkou ve výši 650 milionů korun. Tato nabídka je navýšena asi o 24% proti té tržní ceně akcií na trhu, pronáší ministr Mertlík. Následně přichází s konkrétním návrhem řešení. Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhuje, abychom tuto nabídku ve výši 650 milionů korun akceptovali a problému Mostecké uhelné společnosti se zbavili. Druhá alternativa, která je tady zapsána v návrhu usnesení a v tom materiálu, je alternativa, kterou doporučuje ministerstvo financí. Ta spočívá v tom, že by se tato nabídka nevyužila a místo toho se provedlo standardní výběrové řízení. Představuje Mertlík dvě varianty řešení tak, jak jsou popsány i v materiálech, které mají ministři na stolech. Já osobně, byť bych měl být loajální ke svému ministerstvu a ten materiál byl zpracován předtím, než jsem tam přišel, tak si dovolím jistou neloajalitu v tomto případě, jak si realizovat. Důvod je ten, že vím, a to v tom materiálu napsáno nějak výslovně není, ale realita taková je, že Ministerstvo průmyslu a obchodu a Fond národního majetku se v nedávné minulosti snažili sehnat alespoň nějakou indikaci zájemce. Vysvětluje přítomným ve svém dlouhém monologu Pavel Mertlík. V místnosti panuje čím dál větší nesoustředěnost. Pánové, klid! Prosím vás, rušíte, okřikuje ministr Miloš Zeman. Pavel Mertlík pokračuje. Vypadá to, že ti většinoví vlastníci jsou skutečně jediní, kdo o to mají zájem. A já se velmi obávám, že kdybychom dali přednost usnesení, které navrhuje ministerstvo financí, tedy moje ministerstvo, tak bychom mohli být v situaci, že za několik měsíců uzavřeme výběrové řízení s tím, že nemáme žádného zájemce, nebo zájemce jediného, opět téhož. A možná za horších podmínek. Tato pasáž Mertlíkova vystoupení je samozřejmě velmi důležitá. Mertlík zcela otevřeně nedoporučuje řešení, které navrhuje jeho ministerstvo. Tedy, aby nový vlastník státního podílu vzešel z výběrového řízení. Bál se toho, že stát ve výsledku dostane za podíl méně peněz, než kolik nabízí Epien v přímém odkupu. Poté Mertlík vysvětlí i rizika přímého odkupu, který ovšem sám prosazuje. Tento moment se Mertlík ukazuje být dobrým prognostikem. Ostatně posuďte sami. Riziko, které představuje naopak řešení navrhované ministerstvem průmyslu a obchodu, je to, že prostě jde o přímý prodej. Můžeme být obviněni, že to prodáváme velmi lacino, což je fakt. Uvědomíme-li si, jaké je třeba základní jmění té společnosti, jaký je rozsah investičních prostředků, které tam jsou, a tak dále. Nicméně bohužel na trhu platí tržní cena a nikoliv, co se tam kdy vložilo. A ta tržní cena akcií je momentálně skutečně nízká a ta situace tam není dobrá, upozorňuje Mertlík. Z dnešního pohledu je nahrávka pro politiky zúčastňující se této debaty nepříjemná už proto, že dokazuje jednu nemilou věc. O tom, že cena 650 milionů korun není za tak významný podíl v tak velké firmě zrovna vysoká, se vědělo. A i kdyby to někdo z přítomných nevěděl, Pavel Mertlík je na to právě dost srozumitelně upozornil. Jeho řeč ale ještě neskončila. Mertlík pokračuje dále. Já bych k tomu ještě řekl jednu věc. Veškeré indicie, které kolem chování Mostecké uhelné společnosti jsou,
A jistě si pamatujete, kolegové, že jsme o této společnosti tady už mluvili několikrát na vládě. Jsou například takové, že nerespektuje zřejmě dostatečně horní zákon ohledně vytváření fondu na splácení těch útlumových nebo rekultivačních činností a podobně. Což jsou věci, které mi připadají, že je můžeme lépe řešit z pozice dohledu přes báňský úřad a podobně, než jako spoluvlastník, který je neschopen takovým věcem zabránit. Díky té minoritě na straně druhé neseme spoluvlastnickou zodpovědnost, vysvětluje Pavel Mertlík důvody toho, proč je pro stát dobré se podílu v Mostecké uhelné společnosti zbavit. Tím vystoupení Pavla Mertlíka končí. Ano, děkuji. Otevírám rozpravu. Vladimír Špidla. Předává Miloš Zeman slovo ministru práce a sociálních věcí Vladimíru Špidlovi. Takže tady je nabídka tržní cena plus 24%. Otázka zní, je pravděpodobné, že by se tou veřejnou soutěží získala tržní cena plus třeba 50%? To je asi velmi obtížné a tady bych chtěl ještě prohlásit, že podle jednání s Mosteckou uhelnou společností je dohoda, že 200 milionů dají do fondu rekultivací. Čili bezprostředně pro politiku zaměstnanosti regionu. Když k tomu přidám těch 200 milionů, tak je to jakoby těch 50% navíc. A to se mi zdá, že už je opravdu hranice, která je skoro nemožná dosáhnout nějakou jinou technikou. Přidává Špidla do rozpravy argument, který opět hraje do karet manažerům. A opět o důvod více, proč na zájemce o podíl nevypisovat výběrové řízení, kterým si politici bývali mohli docela snadno uchránit kůži před podezřením z něčeho nekalého. Ano, děkuji. Kdo se dal hlásí do rozpravy? Přeje se vyjádřit pan předseda Hrubý. Prosím, pane předsedo, předává slovo Miloš Zeman. Předseda výkonného výboru Fondu národního majetku Michal Hrubý je dalším účastníkem debaty, který prosazuje přímý odkup. Já si myslím, že v situaci, kdy tam držíme minoritní balík a je jasný ten majoritní vlastník, že je obtížné, abychom si příliš vybírali. A myslím si, že pokud se podaří tu nabídku zrealizovat tak, jak je tady učiněna, to znamená, že za ni nakonec zaplatí, tak si stojí za velmi vážnou úvahu. Nemuselo by se stát, že bychom v budoucnu dostali ještě tak dobrou nabídku, jaká je dnes tady na stole. Byť tím neříkám, že se to někdy v minulosti nedalo prodat mnohem lépe. Ale to už dnes nevyřešíme. Zatím se neobjevil jediný rebel. Ano, je to poměrně jasné. Ještě někdo do rozpravy? Ptá se Miloš Zeman. Ruku zvedají ministři Grégr a Bašta. Jako první si bere slovo ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr. Takže vážený pane premiére, vážení kolegové, já musím říct, že přede mnou stálo velké dilema, zda podpořit přímý prodej nebo volnou soutěž. Ale fakt je, že situace je taková, jak byla tady popsána. To znamená, že privátní akcionář dokázal skoupit více než 50%. A nijak se netajil záměrem, že chce jednak řídit, ale i ovládat společnost naprosto samostatně, bez dalších akcionářů. On to taky od začátku tvrdil. Dá se říct, že ta cena volně obchodovatelných akcií byla nejvyšší před valnou hromadou v roce 1968, kdy ten akcionář razantně nakupoval. V místnosti okamžitě zavládne podivný šum, až se ozve pobaveným hlasem koho si neidentifikovatelného. Přece 1998, Míro. Překvapený ministr se ptá. A co jsem řekl? Jo, aha, pardon, to už je taková fikce. V roce 1998, ano. A dále nerušeně pokračuje. Takže od té doby ten kurz akcií trvale klesá. A v době vyhlášení veřejného návrhu na odkoupení akcí dne 9.6.1999 činil vážený průměr na burze za posledních 6 měsíců pouze 128 korun za akcii. To znamená těch zmíněných 523 milionů korun za veškeré akcie, které jsou vlastně v držení Fondu národního majetku. A lze tedy z několika důvodů očekávat další tendenci, další pokles kurzu, protože je všeobecně známo, že poptávka po uhlí klesá a projevilo se to právě nejvíc u Mostecké uhelné, připomíná Miroslav Grégr okolnosti. A v zápětí přichází i z konspirační teorií. Možná, že to byla i určitá taktika, že došlo k určitému pohybu ceny uhlí směrem nahoru, zatímco ostatní drželi kurz. Ale situace je taková a tím pádem to bude mít odraz právě na ceně těchto akcií. Ten majoritní akcionář zatím potvrdil, že pořád drží tu nabídku 650 milionů korun. Pokud vím, tak ta veřejná nabídka byla učiněna 9. června. A vlastně od této doby nikdo další, kromě Mostecké uhelné, neprojevil zájem.
Takže pokud by se vypsala veřejná soutěž, může dojít samozřejmě k ceně na burze, která bude výrazně nižší. A majoritní akcionář toho minoritu vlastně nemusí soutěžit, takže v soutěži může nabídnout ještě méně než nyní. Pokud tady nebude další zájemce. Takže já velice nerad takovýto návrh podávám, podporuji, ale mám tady jaksi v této záležitosti skutečně obavy, aby to nebylo ještě horší, končí svůj diskuzní příspěvek ministr Greger. Děkuji za stanovisko, pane ministře, a jako doufám, poslední do rozpravy přihlášený je pan ministr Bašta, říká poněkud nervózně Miloš Zeman. Od tohoto okamžiku lze na Miloši Zemanovi pozorovat určitou nervozitu. Svým způsobem tlačí na ministry, aby se přestalo zevrubně diskutovat a šlo se brzy domů. Ministr bez portfeje Jaroslav Bašta proto preventivně už na úvod slibuje, že nebude mluvit dlouze. Jenom stručně, před rokem a něco, kdy docházelo k převodu akcí, bylo podáno trestní oznámení ze strany Bezpečnostní informační služby. Zajímal jsem se o to, co se s tím stalo. Má to v současné době čtvrtý vyšetřovatel. Několikrát se změnila příslušnost, takže není šance, že bychom mohli změnit situaci tímto způsobem. Dává Bašta ještě jeden důvod k zamyšlení. Miloš Zeman ale úvahy poměrně rychle utíná. Nicméně upozorňuji pana ministra vnitra, že to má stále policejní vyšetřovatel. Takže kolegové, rozpravu uzavírám. Přeje si na závěr pan místopředseda Mertlík se vyjádřit? Nepřeje. Usnesení je jasné. Nikdo nenavrhl jeho změnu. Budeme tedy hlasovat, kdo je pro, ať zvedne ruku. Snaží se Miloš Zeman přejít co nejrychleji k hlasování. Plány mu ale naboří ruka ministra Mertlíka, která už notnou dobu míří zvednutá směrem ke stropu. Jakmile to Zeman spatří, neodpustí si uštěpačnou poznámku. Kolegové, pane místopředsedo, před minutou jsem se vás ptal. Čílí se klidným hlasem Miloš Zeman. Pavel Mertlík boj o slovo nevzdává a okamžitě vysvětluje. Já jsem se hlásil, já jsem zdvihal ruku. V nastalém chaosu Zeman vytýká ministru financí, že když se měl hlásit o slovo, tak se nehlásil. A teď kvůli němu musí přerušit hlasování. Nakonec ale souhlasí. Takže prosím, přerušuji hlasování a máte slovo. Ukazuje se ale, že ministr Mertlík chce pouze vysvětlit, jak jsou myšleny jednotlivé varianty usnesení, o kterých se má hlasovat. Usnesení je jasné v tom smyslu, že doporučujeme společně s panem ministrem Gregerem druhou variantu A. Následně už na nahrávce zaznívá pouze hlas Miloše Zemana. Ano, samozřejmě, varianta B vypadává, ale máte pravdu, že jsem to explicitně neřekl, takže samozřejmě platí varianta A. Tak ještě jednou, kdo je pro? Ptá se na hlas Miloš Zeman. Nyní už nemůže nic zabránit hladkému průběhu hlasování. Přítomní zvedají ruce, hlasuje se. Postupně se zvedají ruce všech přítomných ministrů. Děkuji, kdo je proti? Ptá se Miloš Zeman. Ruku nezvedá nikdo. Zdržel se? Nabízí premiér poslední variantu. Ani v tento moment se nikdo nehlásí. Konstatuji, že usnesení bylo jednomyslně přijato, oznamuje Miloš Zeman. A zcela plynule přechází od prodeje podílu Mostecké uhelné společnosti k utečeneckým táborům a krupobytí. Kolegové, nestrácejte naději, protože nyní už máme před sebou, tuším, že tři body, které opravdu nejsou dramatické. Já bych to zrekapituloval, protože tohle jsme vyřešili. Takže máme matru, to už důkladně předjednala Bezpečnostní rada a můžeme jí věřit. Pak máme utečenecký tábor a konečně máme krupobytí. Protože nejlepší nakonec. Takže pane ministře Grulichu, řekněte nám něco o matře. Prosím o stručnost. Těmito slovy záznam končí. Kromě toho, že záznam napoví ledacos o míře důležitosti, kterou ministři i premiér prodeji podílu Mostecké uhelné společnosti přikládají, ukazuje nahrávka i na jeden velmi důležitý detail. Nastává ve chvíli, kdy hovoří tehdejší ministr průmyslu a obchodu Greger. To, co řekl v jednom ze svých vstupů do diskuze, je naprosto klíčové, byť mi stále není jasné, jestli nešlo jen o přeřeknutí. Tak pro připomenutí. Ten majoritní akcionář zatím potvrdil, že pořád drží tu nabídku 650 milionů korun. Pokud vím, tak ta veřejná nabídka byla učiněna 9. června a vlastně od této doby nikdo další, kromě Mostecké uhelné, neprojevil zájem. Tím, že Greger řekl, nikdo další, kromě Mostecké uhelné, zcela evidentně dokázal jednu věc. Minimálně on sám dobře věděl, že za Invest Energy stojí manažeři Mostecké uhelné společnosti. Greger místo názvu Invest Energy použil jméno samotné Mostecké uhelné. Mohlo jít samozřejmě o omyl, ale v takovém případě by šlo skutečně o velkou náhodu.
V okamžiku, kdy vzniká tato kniha, jsem žádal ministra Grégra o setkání a rozhovor na téma Mostecká uhelná. Domluvili jsme si přesný termín a témata, o kterých budeme mluvit. Ale pár dnů předtím jsem dostal od bývalého ministra SMSku, kde se omlouval, že už je mnoho let mimo politiku a v celé záležitosti nemá co říct. Přišlo mi to velmi zvláštní s ohledem na to, že náš první telefonát na téma Mostecká uhelná vyzníval velmi vstřícně. Dokonce jsem měl v počátku pocit, že ex-ministr Grégr je odhodlaný všechny okolnosti komentovat, popřípadě vysvětlit. Nakonec tedy vybraní ministři a premiér Zeman s návrhem prodeje menšinového podílu souhlasí. A ještě ten měsíc nabídku oficiálně posvětí Zeman a všech jeho 15 ministrů. Přichází historický moment, kdy je Mostecká uhelná definitivně zprivatizována a prodána do rukou společnosti Invest Energy. Na hodinu přerušili horníci Mostecké uhelné společnosti na dole Kohynor práci. Výstražnou stávkou tak protestovali proti snaze vlády prodat státní podíl v Mostecké uhelné americké společnosti Epion Group. Naposledy stávkovali horníci na tomto dole v době velké mostecké stávky v roce 1932, hlásí Česká televize jen pár dní před klíčovým jednáním vlády. Horníkům se prodej státního podílu do rukou Epionu opravdu nezamlouval. Stávky nezabrali. K prodeji nakonec i přes jejich protesty došlo. Ty nejtvrdší výrazy dnes používali horníci z dolu Kohynor poté, co zjistili, že vláda prodala státní podíl v Mostecké uhelné společnosti jejímu majoritnímu vlastníku, americké společnosti Epion Group. Hlásí reportér Jan Stuchlík ve vysílání České televize. Co bude dál? Ptá se vedle stojícího muže. No co bude dále? Vykopou nás odsud jako brambory, analyzuje situaci horník Jaroslav Kvajzer. Koupím si krávu a budu chodit pást krávu na pole, spřádá plány jeho kolega Jiří Hampejs. Ve světle pozdějších událostí nutno říci, že se jednalo o prodej velmi nevýhodný. Vždyť za 7 let po tomto prodeji celé doly kupuje Pavel Tykač za 20 miliard korun. Na obranu státu lze uvést, že takovému zhodnocení firmy toho v té době příliš nenapovídalo. V době, kdy vláda svůj podíl prodávala, hrozilo uzavření podniku a masivní propouštění v už tak dost nezaměstnaností poznamenaném kraji. To asi není něco, za co chce být odpovědná jakákoliv levicová vláda. Na jedné straně tu končí jedna významná část našeho příběhu. Na straně druhé ale začíná nové a mnohem dramatičtější dějství.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektriky.
1: Jindřich Reichl je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, Xavere, moc děkuji za pozvání.
1: Pan Jindřich Reichl je předseda strany PRO. Aktivistický aktivista, to jste ne?
2: Dneska už spíš politik.
1: Politik, právník také a bývalý fotbalový funkcionář. Muž, který promluvil 3.9. na Václavském náměstí před tou velkou demonstrací. A na to se chci ptát na úvod. Kolik tam podle vás bylo lidí, pane Reichle, pro zajímavost?
2: Máme různé zprávy, liší se to od těch 70, což byl nějaký oficiální odhad policie, až po 150 tisíc. Realita je taková, že těch lidí tam bylo opravdu veliké množství, že to byla jedna z největších demonstrací, která tady v České republice kdy se odehrála. Plus si musíme připočítat další lidi, kteří se dívali různě přes internetové přenosy, takže určitě jsme ve statisících lidí, kteří se o tu demonstraci zajímali a kteří v podstatě nějakým způsobem s ní souzní.
1: Jak dopadla?
2: Já myslím, že úspěchem. Z mého pohledu zaprvé ukázala, že to nejsou žádní extremisté, ti lidé, kteří tam přišli, přestože to bylo opravdu...
1: Mluvíte o publiku?
2: Zejména o publiku, ano. Protože to publikum naprosto jasně ukázalo, že je pozitivní, že tam nepřišlo si vybíjet žádnou frustraci, že se tam nepřišlo rvát, nereagovalo na žádné provokace a ti lidé v podstatě bez jediného konfliktu ustáli takhle velikou demonstraci. A už to samotné je úspěch a já musím říct, že ta atmosféra tam byla neuvěřitelně pozitivní a se všemi lidmi, se kterými jsme pak hovořili, protože já stál pod podiem ještě asi 3 hodiny poté a vlastně se všemi jsem si podával ruce a fotili jsme se a různě jak si debatovali, tak všichni ti lidé odcházeli s obrovsky pozitivním dojmem.
1: Řečníci?
2: To je vždycky samozřejmě kategorie sama pro sebe. Ona, ta pětikoalice a mainstreamová média se budou nás snažit hodit do jednoho pytle, ale logicky tam byli různí řečníci. Byli tam odborníci, Vladimír Štěpán, Ivan Noveský, kteří hovořili o té energetice, Jan Skalický a další. Pak tam byli aktivisté a pak tam byli politici. A logicky, protože jsme z různých politických stran, tak máme různé programy a různé cíle. Já nikdy nebudu komunista, mě vždycky táta říkal, že by mě vidět. Kdybych někdy vstoupil do strany, takže určitě prostě máme úplně jiný pohled na svět z hlediska jaksi našich cílů v mnoha oblastech, ale v současné době v podstatě ty řečníci, kteří tam byli, tak reprezentovali určité spojení té české scény, té české opozice proti tomu, co předvádí pětikoalice, protože to je opravdu devastace české ekonomiky.
1: Nemohlo celému tomu vyznění, teď hovořím tedy o tom, co bylo na pódiu a na těch záznamech, velmi uškodit to, že tam slovo dostali lidé typově, kteří před pár měsíci tvrdili, že nad Brnem lítají letadla a rozhazují covid.
2: Podívejte, v momentě, kdy se budeme bavit o tom, o každém jednotlivém řečníku, tak každý může být nějakým způsobem nálepkován. Ale v momentě, když vám...
1: Není žádná nálepka, to je holý fakt, pane doktor.
2: Já vždycky říkám, že když vám hoří dům, tak nekádrujete hasiče. A nám ten dům hoří a je potřeba, aby v podstatě, pokud máme být úspěšní a opravdu s tou pětikoalicí něco udělat, tak skutečně je na místě, aby se spojili všichni lidé, kteří to s tou Českou republikou myslí dobře. My jsme v tuhle Pan Fiala říká, že jsme ve válce, my jsme ve válce, ale z vlastní hloupostí, z hloupostí našich politiků, kteří vedou tuhle zemi k opravdu netušené ekonomické propasti.
1: Já bych, pane doktore Reichle, si teda vyprosil s dovolením, kdyby jste nepoužíval termín, že někoho kádruhy, jo?
2: Ne,
1: protože jestli je tady někdo, kdo nikoho nekádruje, tak jsem
2: to já. To jsem nemyslel na vás, já jsem to myslel zejména na ta média, která okamžitě v podstatě, když jste viděl, tak oni se nebavili o těch tématech, o tom, co se tam říkalo, ale jenom kdo to tam říkal. A já prostě nemám rád argumentaci ad hominem, já mám rád argumentaci ad rem k té věci. A v podstatě tam se ukázalo, že ta pětikoalice, ani ta mainstreamová média, nejsou schopni argumentovat proti těm věcem, které se tam hovořily o elektřině, o plynu, o dalších věcech. A že vlastně jediným taktikou, jedinou strategií, jak tu demonstraci, jak si snížit její vážnost, je dehonestace osob, které tam hovořily. Takže to určitě nebylo myšleno na vás, ale na tu reakci, pořád. Zejména ze strany pětikoalice a mainstreamových médií.
1: Demonstraci svolali proruští aktivisté a to říkal něco v tomto smyslu pan premiér Fiala. Dotknulo se vás to nějak?
2: Podívejte se, já už ani pan Fiala mě podle mého názoru nemůže nějak urazit. Pan Fiala...
1: No je to premiér této
2: země. No, bohužel. Ta situace se má dneska tak, že o té demonstraci psala média na celém světě. Psala o něm média v Rakousku, v Německu, ve Spojených státech. Nikde se neobjevilo, že to byla demonstrace pro ruských aktivistů. Pouze a jenom tady, protože prostě, znovu říkám, pan Fiala nemá argumenty, co se týče jaksi debat o té věci samotné, o těch problémech, které nás skutečně tíží, a tak se to snaží vlastně shodit na osobách, které tam hovořily. Ale nikde na světě se nehovořilo o tom, jako o proruské demonstraci. Naopak většina těch médií to popsala tak, že to byla demonstrace proti vládě České republiky a proti vysokým cenám energií. A přesně tak to bylo.
1: Ale připustíte, pane Reichle, že v okamžiku, kdy takovouto větu řekne ministerský předseda, tak to nějakou váhu má?
2: No, samozřejmě má, pro lidi, kteří mu ještě věří, těch je čím dál tím míň, a já si myslím, že každý, kdo se bude zajímat o to, co se skutečně děje v téhle zemi, tak musí pochopit, že se jedná o prostou výmluvu, o snahu prostě zdiskreditovat tu demonstraci a odvést pozornost od toho, co je tam podstatné. Tam není podstatné, kdo to říkal, ale co se tam říkalo. To, že prostě v současné době je celá řada lidí, která je už opravdu za hranou svých finančních možností, zejména z důvodu záloh na plyn a na elektřinu, a velmi se opomíná průmysl. Tady jsou celé průmyslové obory, jako je sklářství, keramika, zemědělství, živočišná výroba, které jsou těsně před krachem. A pokud někdo něco velmi rychle neudělá, tak nám tyhle ty odvětví spadnou a ono to má potom dopady na mnoho dalších odvětví. Takže jenom poslední větu, jakékoliv přídavky, příspěvky a sociální balíčky nebudou řešit vůbec nic v momentě, kdy tady skokově vzroste nezaměstnanost z důvodu krachu velkých odvětví naší ekonomiky.
1: No, ale možná už se něco stalo, protože tady... Co je?
2: Ne, já vím, co budete
1: mít. Víte to, jo? Víte... No já tím myslím to zastropování. No, jasně, máme to, jasně. No tak zastropovali jsme a vypadá to, že ta největší katastrofa je odvrácena, ne?
2: Mě to obrovsky pobavilo. Já myslím, že lidé nejsou naivní. Podívejte se, když stropoval Orbán ceny pohonných hmot v Maďarsku, tak ti sami lidé to kritizovali, že se jedná o nepřípustný experiment. Dokonce se objevilo výraz, že je to cesta do pekla. Cesta do pekla, když to dělal Orbán u pohonných hmot. A najednou uplynul u nás je to řešení. Ještě před 14 dny při zahájení kampaně pan Fiala říkal, že to je jednoduché řešení, které on odmítá a které nebude zavádět. Před 14 dny, když zahajoval kampaň ODS do komunálu. 14 dní starý výrok a najednou jsme u zastropování.
1: No tak ten Václavák si to vydupal, ne?
2: Nevydupal, to Václavák nechtěl. Václavák nechtěl záplatu, která vůbec neřeší podstatu problému. Víte, to zastropování má jeden jediný efekt, že to ti lidé zaplatí jenom později. Je to tak, jako kdybyste teď 12 korun za kWh platil jenom z pravé kapsy a ta vláda nám řekla, tak teď z pravé kapsy už budete platit jenom 6 korun a my vám těch zbylých 6 korun vezmeme z levé kapsy o něco později. Ty peníze, za prvé 130 miliard to stát nebude, bude to stát podstatně víc, to pan Stanjura neumí počítat. Za druhé, jediná možnost, jak to splatit, tyhle ty peníze, nebo respektive jsou dvě možnosti. Buď to na daních, rapidním způsobem zvýšit daně, anebo v rámci inflace. Protože tahle vláda, konec konců včera v pořadu, pane prezidente, jsem to tady viděl, jak to říkal pan bývalý prezident, a je to naprosto přesně tak. Vláda má obrovskou výhodu, že vlastně přitékají peníze, o které se vůbec nezasloužila. To je už dneska díky té inflaci kolem 50 miliard, které získala naprosto bez vlastní zásluhy. A bohužel tady velmi hrozí, že tohle opatření způsobí to, že tady vznikne opravdu hyperinflace někde na úrovni Turecka. A zejména to neřeší to, že ten plyn tady prostě v zimě vůbec nebude. To je ten největší problém. Ta vláda nemá zajištěnou dodávku plynu. Ta vláda spoléhá, že jí to němečtí obchodníci ten plyn někde z Norska seženou. Ale dneska už všichni víme, že ta norská kapacita nebude stačit na pokrytí potřeby celé Evropy.
1: No, pro úplnost řeknu, on v tom pořadu pane prezidente u nás v XTV říkal Václav Klaus, že sice přitékají peníze, ale že jsou to inflační peníze,
2: ano,
1: neboli něco v tom smyslu, že nemá takovou sílu. Vaše slova, pane Reichle, vláda jedná podle německých not, jak tomu mám rozumět?
2: No zcela jednoznačně, podívejte se, na té burze v Lipsku jsme jenom kvůli Německu. Pan Skopeček nám jasně řekl, poslanec ODS, že nemůžeme odejít z lipské burzy, protože by to poškodilo Německo. To je pravda. Žádní minoritní akcionáři, žádný jednotný evropský trh, jenom by to poškodilo Německo. V momentě, kdyby našich 80 terawatthodin, které vyrábíme v elektřině, odešlo z lipské burzy, tak tam by ta cena stoupla třeba dvojnásobně a u nás by klesla třeba čtyřnásobně. A bohužel by to zásadním způsobem, prostě by to poškodilo Německo. V Německu by se výrazným způsobem zvýšila cena plynu, protože oni tam mají ty plynové elektrárny, ty závěrné, nikoli závětrné, jak říká pan Síkela, ale ty závěrné elektrárny, které jsou na plyn a které jsou momentálně naprosto nejdražší. A vidíte, zaprvé pan Skopeček nám to jasně řekl a včera vláda na Facebooku řekla, že nemůžeme odejít z lipské burzy, protože bychom tím ztratili přístup k importu plynu a ropy. Jinými slovy nám řekla, že Evropská unie je vyděračský spolek, který nám vzkazuje, že pokud jim za nevýhodných podmínek nedodáme naši elektřinu, tak oni nám zavřou kohouty s plynem a s ropou. A to je něco, teda, s čím já se absolutně nesmířím a budu proti tomu velmi tvrdě protestovat.
1: Dobře, ale pane Reichle, kdybychom teď, my jako Česká republika, odešli z té lipské burzy, tak víte, že nás to bude přinejmenším stát 74 miliard?
2: Ještě víc.
1: Ještě
2: protože
1: víc.
2: Ano, protože ČEZu se půjčilo 74 miliard, ale oni na ty marginy mají už vyčleněných 123 miliard. Do toho je Seven Energy Pavla Tykače a EPH Daniela Křetinského, ale i tak se to vyplatí, protože my z toho kola jednou musíme vystoupit. Pokud nevystoupíme teď, tak ČEZ začne prodávat elektřinu, jenom abyste věděl, elektřina už je prodaná na rok 2022, částečně na rok 2023, částečně na rok 2024 a 2025. A pokud nevystoupíme, tak ČEZ začne prodávat na rok 2026 a 2027 a bude to v podstatě to kolo, budeme běhat jak myš v tom kole a nedostaneme se z toho nikdy. To znamená, v tuhle chvíli je lepší obětovat tam ty peníze na ty marginy, které tam jsou, a odejít z té burzy, protože nám to výrazným způsobem zlevní elektřinu v České republice. A to znovu říkám, nebude stát ta kilowatthodina víc než 3 koruny právě za 1 kilowatthodinu. ČES v současné době vyrábí elektřinu za 25 v uhelných elektrárnách, za 45 halířů v jaderných elektrárnách. To znamená, není jediný důvod, aby ta elektřina nestála po 3 koruny za kilowatthodinu. Jeden jediný důvod je ten, že Německo v současné době produkuje elektřinu ze svých plynových elektráren převážně a proto prostě my za to musíme platit takovýhle nesmysl. Poslední věta, která je podle mého názoru všeříkající. My jsme největším exportérem momentálně elektřiny v celé Evropě, protože byla Francie a Francii teď odešli z technických důvodů asi 53% jaderných bloků, takže my jsme teď největší exportér v Evropě, co se týče elektřiny, a zároveň máme nejdražší elektřinu při přepočtu na paritu kupní síly na světě. To je absurdistán. To vám nikdo nevysvětlí. To není možné.

0: proč vlastně vy jste to nezvedl a nestal jste se předsedou sociální demokracie? Na místo Jany Maláčové. Uvažoval jste o tom?
1: Jo, já vám to řeknu.
0: Předpokládám, že nejste ani v předsednictvu.
1: Jasně, já vám to řeknu a budete vlastně první, komu to řeknu. Já
0: no, jsem děkujeme nikdy, za důvěru.
1: Nikomu jinému jsem to neřekl. Asi je veřejným tajemstvím, že jsme prodělali s manželkou životní tragédii, protože nám zemřela dcera. A přiznám se, že to byla doba, kdy jsme velmi těžce se museli opřít o jednoho druhého. A úplně poslední jsme přemýšleli nad tím, jestli já převezmu sociální demokracii. I pro mě teď pořád, a bude to na dosmrti, pro mě těžká věc. A přiznám se, že při těch všech starostech, které jsem měl s vedením chodu úřadu, ještě při této příležitosti řešit tu obrovskou životní tragédii, tak jsem si vůbec nedokázal představit, že bych přebral tak obrovskou zodpovědnost za sociální demokracii. Já jsem celou řadu významným osobnostem, ne že slíbil, ale mě požádali, abych převzal sociální demokracii, dokonce mě byli ochotní s ní pomoci. Ale já jsem v té době neměl v sobě sílu, takovou tu sílu toho, že bych charisma, abych odstartoval a dostal tu sociální demokracii na úroveň 5%. A znovu říkám, já se omlouvám, že mám takovou zpověď, ale pravda je ta, že dnes nemůžu, ani nechci, ani nebudu kritizovat kohokoliv, ať už to je kolega Šmarda nebo Jana Maláčová, za to, co dělají, protože já jsem měl tu příležitost to převzít. Já jsem to mohl vzít a myslím si, že byla celá řada lidí, kteří byli připraveni se mnou do toho jít a dokonce mě podporovat nejenom v sociální demokracii, ale i mimo sociální demokracii. No, můžu tady zmínit, asi myslím, že a není to tajemstvím, že můj velký přítel i Miloš Zeman, pan prezident Miloš Zeman, mě v té věci velmi podporoval. Ale tohle je odpověď na to, proč jsem do toho tenkrát nešel, protože jsem na to neměl prostě sílu. A já, když něco nemůžu dělat úplně naplno, tak to radši nedělám vůbec. Radio Xaver.

lékaři, ale velicí tvrdí, že je oběžnicí. A ten, kdo má oči, uzná, že se točí. Jo, v zimě je samý led, z jara přivládá květ, v letě je celá zelená. A některá plemena pěstují semena datlovníku, fíkovníku, kakaovníku, kokosu. Bývala záhada, proč slunce zapadá, pak na to přišli běloši. Že je to od toho, že je země kulatá, kdyby nebylo bělocha, nebylo by mulatá. Od polu na rovník jde samý poledník, to je

No, vše, co na globusu nevisí u nosu, je dílem pracných pokusů. A ten, kdo má v úmyslu pracovat v průmyslu, musí minimálně mít něco málo důmyslu. Hleďme, jak vyniká moderní technika, viatika, fyzika. Na světě už nikdo není, kdo se nemyje, do té míry rozšířila mýlo chemie. Zkrátka je nesmysl,

0: Právě teď začíná další díl Zvukové galerie slávy. Luboš Ksaver Veselý teď zdraví všechny od mikrofonu a možná i můj dnešní host, fotograf Robert Dvano. Ahoj, Roberte.
1: Ahoj, Sabere.
0: Já řeknu na úvod, že se cítím rozechvěle, protože jsem se na natáčení zrovna tohoto povídání s tebou těšil velmi speciálně už od chvíle, kdy vznikala ta myšlenka. A taky protože se známe roky. A já začnu úplně divnou otázku, Roberte, ty to vydržíš, ne?
1: Vydržím.
0: Nedávno jsem to totiž říkal nějakému novináři, když jsme promlouvali o různých lidech, celebritách ze show businessu, které známe, a já jsem mu říkal, kdykoliv jsem v přítomnosti Roberta Vana, onoho světově známého fotografa, tak mám pocit, že ho musím ochraňovat. A už kolikrát jsem si říkal, proč to tak je? Už ti to někdo řekl?

0: příčina.
1: Možná, že asi jak působím na lidi venkaši, nevím. Já? Nebo protože říkám, že nikoho nemám, že jsem sám, nevím proč.
0: Když jsme se znali pár měsíců nebo pár let, tak jsem tento dojem získal a myslel jsem si, že to postupem času odezní a ono to tak není. Takže já, když někde se s někým o tobě bavím, tak mám pocit, že bych tě měl nějak obhajovat, chránit nebo něco.
1: Ano, jako chráním mě.
0: Jak je, ano, pomáhat a chránit. Jakoby ti bylo 8 let, já tomu pořád nerozumím. Ale bude to možná tím, jak působíš, že?
1: Já myslím, že tím, protože i ty lidi, kteří mě neznají, nebo viděli jenom v televizi, nebo možná jak o čem povídám, nebo že vždy přijdou a měl jsem jednou výstavu a paní šla už od dveří, když mě viděla stát uprostřed galerie, tak už jí tekly slzy. Jo, a já si myslím, že já nejsem nějak smutný, nebo že proč by lidi mě měli ochraňovat. Ale to je dobrý pocit, že...
0: Mně se moc líbí takovéto sousloví, že o tobě lidé vědí, že jsi světoznámým fotografem a za chvíli vysvětlíme, proč tomu tak je, ale že jsi vlastně chlapík, který je narozený na Slovensku nebo v Maďarsku, nebo tam někde, že?
1: No, někde.
0: No, a žije v České republice, ovšem s americkým pasem. Tak to je taková...
1: A peče rohlíky,
0: za který děkuju, který občas dostanu. A teď mě ale na úvod řekni, Roberte, když se někdo stane světově uznávaným fotografem a už ví, že desítky, stovky, možná tisíce lidí stojí o to, aby jeho fotka visela u nich doma, to musí být moc hezký pocit. Jseš člověk, který je zvyklý stát za tím fotoaparátem a teď seš ale v opačné situaci, protože posluchači možná slyší takovéto cvakání, protože kolega, fotograf mladý Jakub Černý, nás teď fotí. A to, jak je to pocit pro fotografa být fotografován?
1: Já to moc nevnímám, protože ono mi to je jedno, já se na ty fotky ani nekoukám, protože já si myslím, že já vypadám lepší ve vzpomínkách, jo, to, nebo... Protože ono v určitým věku, a nevím, ty to ještě asi nemáš, ale pak já si myslím, že jsou lidi, kteří se pořád mění. A já jsem to měl, nějak jsem se měnil od narození do těch 18, 20 a pak jsem nějak nezaregistroval žádnou změnu až po těch 50, že najednou jsem se koukal někde ve výloze na boty na Václaváku, jsem myslel, že za mnou stojí nějaký šedivý člověk a pak jsem se dovtípil, že to jsem já, ale pokud jsem sám, nekoukám se na sebe, tak většinou si myslím, že vypadám tak, jak když jsem vždy vypadal. A tohle je nový, protože se mění, vlasy se mění a tvář se mění a všechno se mění. A já se nerád fotím. A pokud takhle někdo fotí, že my mluvíme a já to nevnímám, že musím se koncentrovat na to, co říkám, tak mi to nevadí, ale nerád pouzuju, že bych tam, jo, hlavně když přijdu takový ty debilkové, co na mě zkoušej věci, že jo, že fotí s bleskem, má malý blesk a teď to odpálí od stropu a pak se koukne na ten digitál, nebo co tam je ten monitor a pak říká, vydržte, teď otočí blesk na jinou zeď a zase bliskne. A pak už nejsem hodnej, tak mu řeknu, ať vypadne, zkouší to na svý matce a ne na mě, protože my jsme nepásli husy spolu. Jo, a pak oni jsou překvapeni, že ten hodnej Robert, jo, který potřebuje tu ochranu, takže takhle může být, ale to je jenom k něčemu, když to není profesionální, nebo já bych nikam si nedovolil jít jenom takhle ACDC, jo, že já když dostanu práci, tak tam jdu týden předtím, každý den ráno a večer a koukám se, odkud jde sluníčko a světlo a kdy je stín a lidi a to a tak.
0: Já si tě vůbec neumím představit, Roberte, v situaci, že tě někdo fotí a říká, pane Vano, a víc ty zuby chci vidět a usmívejte se a nemrkejte a milimetr doleva a takhle se tváře a tu ruku dejte za hlavu. Já vůbec se neumím představit.
1: Oni to říkají, já to udělám raz, dva, tři, ale ne, že

0: Jo, že jsou tyhle noví cvakači, co dělají i 800 fotek a já nevím, že proč tolik, protože když vypadám dobře, tak vypadám dobře už hned na první. Takže proč 800, tak když vypadám blbě, tak může mě fotit týden, furt budeš vypadat blbě. Takže si myslím, že stačí raz jedna, dva, tři fotek.
1: Tak Roberte, já bych to teď všechno, to, co bych s tebou rád probral, tak bych to nějak postavil do řady a mám to nějak v hlavě, že bychom ten tvůj život vzali od někud někam a třeba nakonec takové ty obecné věci. A mně to přijde, promiň, nejzajímavější od té chvíle, myslím ten tvůj životní příběh, kdy ses rozhodl k emigraci.
0: Mně to bylo i zajímavý předtím.
1: No, já vím, ale nám to nemůže být delší než 3 hodiny v našem povídání. Určitě to bylo zajímavé. Ty často vyprávíš o dětství, vidím na tobě, jaký máš pocit, když mluvíš o mamince a to všechno určitě ano. A jestli chceš, tak o tom povídej. Ale já tě za sebe říkám, že mě nejvíc zajímá ten okamžik, kdy se vlastně tady je totalitní Československo, vládnou komunisti, řada lidí z těch, kteří nás poslouchají, si vzpomenou, jak to bylo. A ty jsi byl strašně mladý. Mně to nenapadlo, když mi bylo 17, 18, že bych emigroval. Na druhou stranu, já jsem díky tatínkovi jezdil do Rakouska oficiálně, takže mě to třeba trošku nenapadlo z toho důvodu, ale tak kdy poprvé tě napadlo, nebo kdy jsi poprvé zažil tu myšlenku, já půjdu prostě za železnou oponu?
0: Já ani tak ne, že za železnou oponu, ale já jsem se rozhodl ve 14. To byla možná, že i bylo předtím. Víš, jak vždy povídám o babičce, tak babička ta ještě byla z Rakousko-Uherska, ona jako mladá byla služka ve Vídni, tak a když nás pečovala, furt říkala děti, až vyrostete, tak chodte tak daleko, jak oči vidí, protože tady nikdy nebylo dobře. Jo, a teď jako nevím, že tady, kde to je to tady, jako u nás v baráku nebo v republice. Nebo. A mě to napadlo vtedy, když jsme jako děti vždy, jsme byli věřící rodina, jsme vždy jako děcka psali Ježíškovi na Vánoce pro dárky a Ježíšek nikdy nepřinesl, co jsem chtěl. Pak až později jsem se dozvěděl, že to neměli v jednotě, takže to si se šel objesit. Víš, že první velké zklamání. A druhé bylo, že já chtěl loutkové divadlo a on mi přines kolo a když jsem chtěl hodinky, tak mi přines foťák. No a tenhle foťák, to by si možná někdo ještě si pamatuje, byl takový ten bakelitový pionýr, že za 50 korun. Teď jsem to někde vygoogloval, že kolik to stálo, se jsem byl v šoku, jsem myslel, že to byl $1,000,000 foťák, protože dělal krásné fotky. A byl to nejprimitivnější, tam nebyla žádná technika, baterka, žádné ISO, clona, čas, nic, byl tam čudlík a takový šroubovací objektiv, na kterým byla nakreslena jedna ženská hlava, že když si chtěl portrét, tak si zasunul čudlík a pak byla krajinka, byly 3 takové ty vrchy. A nevím, proč 3. Ale možná, že to byly ty Tatry, Fatry, Matry. Víš, to jste ještě z toho Rakouska, Uherska. A, takže když jsem chtěl krajinku, tak jsem to vytáhnul. Hele, a dělal to krásné fotky a tedy poprvníkrát jsem měl ten pocit, že já sám můžu něco dělat. Víš, že já jsem nikdy nebyl jako týmový, že kluci jsme hráli jako fotbal a 20 kluků honilo jeden míč a to já dodnes nerozumím, že já by každému dal míč a byl by klid. Takže když někdo udělal něco dobře, tak všichni byli pochváleni, ty blbí, jo, a když si udělal něco špatně, tak zase celý tým to odnes. Tak jsem myslel, že tu fotku bych chtěl dělat. Jo, a doma nebyli šťastný, protože táta furt říkal, že co to je jako za profesi, že co já budu fotit těch nových zámcích, Newcastle anglicky. A to jsem pak používal v Americe, protože když jsem řekl nové zámky, tak nikdo nevěděl. Já jsem říkal, že Newcastle, říkal, oh yes, jakože víme, kde to je. A průser byl, že ve škole, když jsme se hlásili na střední školu, tak i pan učitel řekl, že to není profese pro kluky, že na tu školu můžu jít jenom holky. A ono v těch 50. letech to jako takhle bylo, že kluci například nemohli být kadeřníci, ale mohli být holiči. Víš, a holky nemohly být pilotky, ale mohly být stewardky. No, takže tak, že já jsem tam nemohl, tak tím se mi celý svět zrůtil a já jsem říkal, až budu velký, já uteču. A mám
2: Radio Xaver.
3: A je to jedno úskalý seznam zprávy. Čína může vypnout soláry na českých střechách, ovládá klíčovou součástku. To je šokující. Máš soláry?
4: Já jsem měl, mám, ale na to, ne na elektřinu, tak. Ale na sluní, na vodu. Na vodu. No, já když jste zařadil tohle, tak jsem si říkal, aha, Alex už možná otevřela tu knížku, kterou já jsem jí dal před časem a
3: Tam se
4: o tom píše, o těch Číňanech a o tom, jak všechno, všechny tyhle ty přístroje mají backdory a dají se prostě nějakým způsobem vypnout, zneužít, nasměrovat, dá se s nima pracovat.
3: Takže skutečně Čína by tady mohla provést řízený blackout? Ale myslíš, no, tak až jako tak daleko by to mohlo jít?
4: Technologicky teďko nevím, jako tam jsou nějaký ty směrnice, já jsem nestudoval technicky, jak by to mohlo být, ale v tomhle tom prostředí ano, tam je celá řada prostě nášlapných min, který může vlastně ten, který je vyrobil v tomhle tom virtuálním, v tom technologickém prostředí, může použít, využít, skrze ně se někam dostat, získat nějakou informace, může prostě cokoliv. A pak na druhé straně je zase nějaká obrana, která prostě nastavuje pasti pro tyhle ty možnosti a nastavuje nějakou obranu. A jak ty jsou aktivní a jak v té obraně jsou zase schopní, já úplně nevím, ale věřím tomu, že ty útočníci vždycky jsou napřed. Takže ano, jako kdyby jako došlo na nějaký globální střet, nebo střet vlastně těch dvou civilizací, tý azijský, toho BRICS, celého prostředí a toho západního světa, no tak když si to rozdají mezi sebou, tak my prostě tady opravdu můžeme zažít úplně všechno. Ale zase na druhou stranu, proč by to ta Čína dělala? No. Proto já zase věřím tomu, že vlastně se musí dohodnout. Já jsem pořád proto, i ta se žodná, že dneska tam není válka na Ukrajině v tom našem výběru, ale v zásadě pořád...
3: Je tam jiná válka, buď v klidu.
4: Pořád je to o tom se dohodnout. V tomhletom globálním prostředí, když máme nad sebou satelity a všechno je propojené a soláry a hybridy a něco všechno, my nakupujeme ty suroviny z té Číny, tváříme se, že ne, ale my je prostě tady jako to zase jak nemáme moc. Takže ten to prostě je globální. A tam haraši zbraněma a říkat a vytahovat se to, co dělá Ursula von der Leyen, to je absurdní, co ona říká. On říká, potrestáme, tvrdě zasáhneme.
3: Bojovat
4: musíme. Ocelový vodikobraza nastavíme. Jo. Zbraně koupíme.
3: To je děsivý, ale...
4: No tak je směšná, protože v tom globálním prostředí prostě tam to o tomhle tom není. Tam prostě se musíme dohodnout.
3: Slovo diplomacie jakoby vymizelo ze slovníku.
4: To možná, že to je 19. století.
3: Zakázané slovo.

Audioknihu Doživotí vám přináší Six Fresh SRO. Petr Zápotocký. Nepatříme mezi vrahy. Než se mnou byl Petr Zápotocký ochoten mluvit, vyměnili jsme si několik dopisů. V posledním jsem mu už dost naostro psal, stejně vám nikdo nevěří. A teď zareagoval. Přišel dopis, přijeďte. Moc jsem toho o něm nevěděl, když jsem se vyptával, nenašel se nikdo, kdo by o něm mluvil hezky. Snad jen vychovatel Bartoň z Valdické věznice, řekl jenom, zvláštní člověk, nejsou s ním problémy. Vrchní soud v Praze potvrdil v listopadu 2004 doživotní trest pro Petra Zápotockého, narozeného roku 1964. Soud ho uznal vinným, že v říjnu 2003 zavraždil 73-letou Květoslavu Šátkovou z Cerhenic na Kolínsku. Její tělo se dosud nenašlo. Zápotocký čin popírá. Usvědčila ho však analýza DNA z krevních stop zajištěných v domě oběti a řada nepřímých důkazů.

0: Vy jste nechodil k soudu, vás zastupovala advokátka?
1: Byl jsem u soudu. Když mě zavřeli a když jsem byl ve vazbě. Když jsem viděl, že už na mě soudí odvolačku, ani jsem tam nešel. Protože soudu předsedala taková soudkyně, která utrpěla rodinou křivdu a všechno zamítá.
0: Jak to víte?
1: Tak, vím o lidech hodně. Třeba o mém vyšetřovateli, který poslal už několik lidí do vězení za křivý obvinění.
0: Co o něm třeba víte?
1: Třeba, že poslal do vězení člověka, který měl spáchat loupežné přepadení o nějakých 100 kilometrů dál, než v té době byl. To nemohl za hodinu stihnout, když byl 150 kilometrů daleko. Ale svědek řekl, že to udělal, že tak vypadá, tak ho odsoudili.
0: Tím jste chtěl říct, že máte odhad na lidi, i když získáte minimum informací?
1: Ne. Už první věc, co mi můj vyšetřovatel řekl. Pane Zápotocký, já nejsem jako váš minulý vyšetřovatel, pan Kučina. A dneska vím, že je ještě horší než ten Kučina.
0: Jak to myslíte?
1: Protože ten mě dostal na 14 let.
0: A po 10 letech vás pustili?
1: Po necelých 11 letech mě pustili. 5 měsíců jsem byl doma a pak mě znova odsoudili.
0: To byl váš první případ, pokus o vraždu té paní ve vaně?
1: No.
0: A to jste taky neudělal?
1: Ne. Nebyly tam moje stopy. Když se z té vany probrala, začala volat sousedku. Volala sousedku a říkala, že byla přepadena neznámým člověkem. A při třetí nebo čtvrté výpovědi už říkala, jo, přepadl mě Zápotocký. Při další výpovědi pak řekla, že jsem se jí představil.
0: Že jste se jí představil?
1: No, že jsem se jí představil. Ale po první výpovědi řekne, že jsem to já nebyl, že to byla neznámá osoba. Vůbec nikdo nevěděl, jestli v tom bytě pachatel vůbec byl. Nikde žádné stopy, žádné otisky, nikde nic.
0: Jak si to tedy, pane Zápotocký, vysvětlujete?
1: To je jednoduchý. Když o vás policajti řeknou, že jste osoba několikrát soudně trestaná, že vám nemůžou věřit, tak na vás hodí všechno. Vezměte si to. Když mě soudili minule, tak to bylo za to, že jsem měl přepadnout nějakou paní Válovou, to je sousedka. A teď mě soudili za paní Šátkovou, která se ani nenašla.
0: A kde je ta paní Šátková?
1: Oni už říkali, že ji našli. Tak jsem psal advokátce, ať mi zjistí, co je. To, že paní Šátková byla objevena, jsem se dozvěděl až z toho dovolání, když mi ho zamítli.
0: Samozřejmě mrtvá.
1: Já nevím. Já nevím nic. Nevím vůbec, jak zemřela, kdy zemřela, nic.
0: Ale to je jednoduché, máte všechno ve spisech.
1: Já nemám nic ve spisech. Já nemám nic, pane Xavere, já nemám nic.
0: A jak vás soudili?
1: Mě soudili na tom, že policajt řekl, že jsem zabil. Tak jsem zabil. Přitom mrtvola nikde. Paní Šátková je nezvěstná, ale mě obvinili za vraždu. Nemají mrtvolu? A proč mě obvinili za vraždu? Jen na základě jména.
0: Ale našli tam vaše stopy DNA, to je důkaz.
1: To je důkaz?
0: Není.
1: Je to důkaz.
0: Kde se tam ty stopy vzaly?
1: Kdybyste četl celý ten trestní spis.
0: Váš spis údajně není k dispozici, to je zajímavé.
1: Není k dispozici?
0: Ne. Kde se tam vzaly ty stopy?
1: Nemám ponětí.
0: Nemáte?
1: Ne.
0: Ještě tam jsou dvě věci. Vy jste, tuším, tu paní Šátkovou znal.
1: Jo, vždyť bydlela asi 100 metrů od mýho baráku. Paní Válová vedle paní Šátkové. A ten její syn, když mě odsoudili, řekl, ne mě, já seděl, ale řekl mému bráchovi, až se vrátí, tak ho zabiju. Za to, co udělal. Já jsem se vrátil a jsem živý. Normálně jsem s ním mluvil, seděl jsem s ním v hospodě u piva, šli jsme spolu domů, říkal mi, já nevěřím, že ty jsi to udělal. A já mu říkám, a proč jsem za to odsouzený?
0: Nějací kamarádi tvrdili, že jste jim dlužil peníze a poté, co vás obvinili, jste jim ty peníze vrátil.
1: Ne, já jsem nikomu nic nedlužil.
0: To bylo vymyšlené?
1: Zaplatil jsem útratu 4 000 v hospodě. A paní Šátkové se ztratilo asi 5 000.
0: V bytě?
1: Když přišli do bytu, teda... Když přišla 12. nebo 13. do bytu policie s dcerou, tak u telefonu byly peníze. Ve skříni peníze, nikde se nic nestratilo. Dcera nic nezjistila.
0: Jak to víte?
1: Vždyť to je všechno ve spisu. A oni mě řeknou, že jsem měl ukrást peníze. Zaplatil jsem 4 000 v hospodě. A teď vyšetřovatel zjistil, že v tom baráku jsou peníze. Říkal 4 a asi 2 500, takže dohromady se u ní doma našlo asi 6 500.
0: Jak si lidé tam v Cerhenicích vysvětlovali, kam zmizela paní Šátková? Co se tam vyprávělo, nevíte?
1: Říkali, že asi 18. nebo 19. už jeden člověk mému kamarádovi říkal, že jsem měl přepadnout paní Šátkovou. Zeptal jsem se, a kdo to říkal? No prý Jirka Veselý. Já na to, tak ať to říká. Předtím už mi to volala Blanka, kamarádka, říkala, Petře, víš, co se stalo? Víš, co se děje? Říkám, že nevím, že jsem teď přišel z hospody, seděl jsem tam s Mírou. Celé Cerhenice prý hledají paní Šátkovou a ona říká, Petře, ale oni půjdou po tobě. A já říkám, ať přijdou, ať si zjistí, co chtějí.
0: A jak se to tedy stalo? Já pořád nerozumím jedné věci, vím, že jste se k tomu nikdy nedoznal, ale to DNA se tam našlo. Tvrdíte, že to tam pohodila policie, nebo kde se to tam vzalo?
1: Já vám něco řeknu. 24. října 2003 přijeli policajti a ptali se mě, co dělám, kde dělám, s kým se bavím a tak. A já říkám, proč bych vám to říkal? To si zjistěte. Ptali se mě Curda a Stejskal z Prahy, tak jsem jim to řekl. A oni mi řekli, pane Zápotocký, jste ochotný nám dát krev a otisky? Já říkám, já vám dám všechno. Já mám čistý svědomí. Tak jsem jim dal otisky, všechno, bylo asi 10 dopoledne. Dojel jsem s nimi do nemocnice, dal jim otisky, vlasy, sliny, krev. A oni mezi tím vůbec na to neměli nárok. Jeli do mého bydliště a dělali domovní prohlídku. Ale na jakém základě? Nebyl jsem z ničeho obviněn. Proč tam ten policajt jel dělat prohlídku? Kdo mu dal k tomu povolení? Nějaká Danuše Krejčová, státní zástupkyně? Nevím. No a přijeli ti kamarádi, co se mnou byli jako svědci. Ty vyslechli, potvrdili, že se chovám úplně normálně a že vůbec nic. Asi v 5 hodin mě odvezli do zaměstnání a přišel policajt přímo na pracoviště. Řekla, abych mu dal svoje věci na expertízu a odvezli mě domů. 24. jsem jim dal krev a DNA z krve udělají za 3 dny. Někdy za 2. Ještě než jsem odjel s policajty na odběr krve, říkal mi nějaký Karel Bremstein, Petře, protože on už mě několikrát zatýkal. Hele, přijedeš sem ve středu 29. a uděláme zkoušku na detektoru lži. Já říkám, jo, přijedu. Odvezli mě domů, pak jsem jel zase do práce, pak jsem měl zase noční, pak jsem šel znovu do práce a když mělo být 29., měl jsem jít na další noční. 27. října jsem ale dostal rýmu a když jsem přišel domů, tak jsem si lehl a kurýroval se, protože jsem za 2 dny měl jít zase do práce. A mezi tím jsem měl jít na nějaký detektor lži. Kdybych šel na detektor lži, co mi tam řekne?
0: Takže vy jste tam nešel?
1: Ne. Ale víte, proč jsem tam nešel? Protože v Kolíně žádný detektor lži nemají.
0: Vy jste tam nemohl jít?
1: Ne, nemohl, ale proč bych tam chodil? Ale už toho 29. měli mít výsledky DNA. Ale ty byly negativní. Tak poslali moji krev do Brna na správu Jihomoravského kraje a odtamtud jim 31. poslali, že se shoduje.
0: O čem to tedy svědčí?
1: O čem to tedy svědčí? Že moji krev zneužili. Protože žádnou krev neměli. A když dělali otisky v bytě, našli tam otisky. Já jsem jim dal svoje a ty se neshodovali. Tak napsali co? Že je málo znaků, že se to neshoduje. To už museli poznat, když dělali ty otisky. Zkušený kriminalista to pozná. Tak proč si brali otisky ode mě?
0: Znal jste se s tou paní Šátkovou dobře?
1: Ne, vždyť to byla zdravotní sestra.
0: To neznamená, že se znáte, pane Zápotocký.
1: Ale vždyť jsem kolem ní chodil. Byl jsem 5 měsíců doma a když jsem šel do hospody nebo jsem někam jel, šel jsem vždycky kolem jejího baráku.
0: A byl jste u ní doma?
1: Ne.
0: Nebyl, tak dobře jste se neznali?
1: Ne.
0: Vykali jste si?
1: No, pozdravil jsem ji.
0: To, na co se teď budu ptát, vím z médií. Jestli něco říkám špatně, tak mě opravte.
1: Pane Veselý, já nemám z médií nic. Já jsem o sobě v médiích nic neslyšel. Jenom advokátka mi řekla, že o mě vysílali na Primě, když mě dali do vazby, jinak jsem o sobě nic nečetl.
0: Někde jsem četl, že jste některé věci, které patřily paní Šátkové, rozprodal po bazarech a dokonce pod svým jménem. Jaká je pravda?
1: Já vám něco řeknu. Moje jméno zneužili. Mě dali do vazby na základě 211 za to, že jsem paní Šátkovou zabil. A potřebovali, abych to udělal jako loupežnou vraždu. Už jsem seděl za loupežnou vraždu, tak to bude loupežná vražda. U paní Šátkové se nic nestratilo, dcera to řekla. Ale mě dali do vazby a potřebovali, abych to udělal jako loupežnou vraždu, tak taky potřebovali, abych někde něco prodal. Takže už 16. října jsem měl prodat v Peckách v 1:30 prsten a nějaký hodinky na řetízku. Když jsem si to tak bral zpětně, tak 16. v 1:30 jsem doma spal, protože jsem měl po 12-hodinové směně. A 16. října v 1:30 mají v Peckách v zastavárně zavřeno. To ať zkouší na někoho jinýho. Že jsem se tam měl podepsat já, Petr Zápotocký. On se někdo podepisoval z mojí občanky, ale tam na tom papíru to bylo napsané špatně. A pak to bylo dobře. A kdo to podepisoval? Zápotocký. Ale jak jsem to mohl podepisovat v 1:30, když jsem doma spal? A když oni měli zavřeno? Tak kde to žijeme?
0: Soud to viděl jinak, že? A proč by někdo proti vám dělal komplot? Proč?
1: 31., když pro mě přijeli policajti, naskákali na mě a já jsem se ptal, proč? Řekli mi jen, dejte ruce dozadu. Já jsem byl v práci, v 9:30 mistr říkal, máš jít na bránu, je tam nějaký policajt. No, divil jsem se, policajt? Furt mě otravujou. Tak jsem tam šel a on už stál za dveřmi. Skočil na mě, hned mě svázali a hned šup do auta. A v autě mi i vyhrožoval.
0: Jak vám vyhrožoval?
1: Až škoda o tom mluvit. Víte, ten policajt mě asi nemá rád.
0: Proč?
1: Já nevím. Křičel něco o svojí rodině. Když jsem se ptal, co se děje, tak mi nikdo nic neřekl. Až v Praze, když jsem přijel na tu Bartolomějskou a tam 5 policajtů. Jediný, koho jsem tam poznal, byl ten Curda. Říká, pane Zápotocký, dobrý den. Já říkám taky, dobrý den. Co se děje, proč mě sem táhnete, nebo co? On nic. No a pak mi řekl, pane Zápotocký, obvinujeme vás z vraždy podle paragrafu 219. Já říkám, tak z vraždy? A koho jsem zabil? Zabil jste paní Šátkovou. Ale paní Šátková je nezvěstná, tak jak jsem jí mohl zabít? Na základě DNA.
0: Teoreticky, i kdybyste zabil paní Šátkovou, myslíte si, že doživotí je přiměřený trest?
1: A já jsem nikoho nezabil.
0: A kdybyste byl soudcem?
1: Pane Veselý, nechte to. Já vám něco řeknu. Já nikomu neublížím. Lidi, co mě znají, vědí, že jsem proti násilí. Říkají o mě, že jsem násilník, ale přitom to není pravda. Já jsem neublížil nikdy nikomu a mohl jsem.
0: Dobře, ale do konfliktu se zákonem jste se dostal už kdysi.
1: Několikrát.
0: Několikrát. Ale abychom si říkali pravdu, to bylo co? Taky komplot?
1: Taky komplot?
0: Nebo co to tedy bylo, když jste se potkal se zákonem, když vás poprvé obvinili z něčeho ještě dávno před paní Šátkovou?
1: Jo, tak seděl jsem za těžké ublížení na zdraví. Loupež. Loupež, kterou jsem měl spáchat na paní Hlinkové.
0: Jasně. Ale těžké ublížení na zdraví, to mi s tím, že jste nikomu neublížil, nejde dohromady.
1: Bylo to jako pokus těžkého ublížení na zdraví.
0: Pokus? Vy jste nechtěl ublížit?
1: Ne. Prý jsem měl v ruce boxera. Prý jsem chtěl zmátit 2 kluky na zábavě v Přelouči. Za to jsem dostal 26 měsíců.
0: To vás někdo obvinil?
1: No, obvinili mě.
0: A není to pravda?
1: A já byl ožralý. Na nic se nepamatuji.
0: Čili je teoreticky možné, že když jste opilí, máte takové nějaké sklony k násilí?
1: Já... Víte, kdy jsem byl naposledy opilý? V minulém tisíciletí. Já jinak nepiju.
0: To není moc. To je 7 let.
1: Když jsem byl naposledy venku. V 92. Teď, když jsem byl venku, myslíte, že jsem se někdy opil?
0: 5 měsíců jste byl venku?
1: 5 měsíců.
0: Při nejmenším jste říkal, že jste chodil do hospody, tak to jste pil kolu?
1: Ne. Tam jsem vypil tak 3-4 piva, ale abych byl opilý, abych nevěděl, co dělám, tak to ne.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Stream s hostem, profesor Vladimír Beneš. Dobrý večer, pane profesor.
2: Dobrý večer.
1: Tak, abychom nezapomínali na naše diváky, Josef Mach. Pan Mach je mimochodem záchranář. Otázka na profesora Beneše. Co říkáte na nedostatečnou edukaci pacientů, co se týče covidu? Pan Mach je, myslím, tam od někud Ústí nad Labem Děčín, kde vím, že vy jste léto působil.
2: Pane, já jsem byl tam, no. Tak já poděkuju panu Machovi. Edukace, ona by svým způsobem byla jednoduchá, protože ty začátky jsou jako chřipka. Takže jakékoliv takovéhle onemocnění má člověka asi zarazit. Na druhou stranu si myslím, že té edukace nebo té snahy o edukaci o covidu je tolik, že už je to skoro příliš. Jestli by měla být nějaká formalizovaná edukace o té nemoci, to si tak úplně jistý nejsem. Ale obecně naše populace je míň zdravotnicky edukována, než by měla být.
1: Toto vás potěší. Tady píše Safix 011. Pan profesor Beneš je Bůh. Operoval mého člena rodiny. A jeho odbornost a přístup je nedocenitelná. To se tak musí hezky poslouchat. Jak vám závidím...
2: Až na toho Boha teda, protože to je přesně to, co si myslím, že ne.
1: No, tak víte, jak to myslel? Jako, no, já bych to jako...
2: Ne, já to samozřejmě, to mě potěší, z toho mám radost. Chcete historku krásnou?
1: No všechny.
2: No, byli jsme na festivalu v Karlových Varech. A jdem do pupu po tom červeném koberci. A tam jsou ty lidi, co chtějí ty podpisy od Richarda Geera, co já vím, Travolty a takovýhle. No a mě tam jeden taky, pojďte se mi podepsat. No tak jsem nakonec němu už řekl, jsem mu, prosím vás, já s tímhletím nemám nic společného, já jsem tady host, já se přijel podívat na film, přijel jsem si popovídat s kamarádama. Takže já nemám s filmovým průmyslem nic společného, a říkal, ne, vy jste mi operoval tatínka.
1: To
2: bylo hezký, tomu jsem se podepsal rád teda.
1: Pane profesore, platí takový to, co říká řada lékařů, že když vám nejvíc na tom záleží, je to někdo známý, příbuzný, někdo takový, že třeba někdo, komu tykáte, s kým chodíte sbírat brouky, nebo hrát tenis, nebo já nevím, ve vašem případě, co všechno. Takže většinou je tam nějaká komplikace.
2: Svým způsobem je to takový naschvál, taková určitá pravda. Já říkám, že komplikace jsou přímo úměrné počtu telefonátů před operací. Jo, takže ono to, do určité míry to platí, ale není to asi nic prokazatelného, ale ono, já k tomu vždycky taky dodávám, že nejlíp se operuje osamělý pastevec z hor, jo, protože ten nemá šanci se nějaký protekce domoct.
1: Nikdo nevolá, jak to dopadlo.
2: Nikdo nevolá, tudíž není ohrožený těmi komplikacemi, které jsou specifické pro počet těch intervencí. No, ale ono to tak asi není, ale ona spíše taková výraznější, že jo, protože pak se ten počet těch telefonátů samozřejmě znásobí.
1: Ale zajímalo by mě, kdyby, nedej bože, ale stát se může cokoliv, kdyby vy jste potřeboval operaci od neurochirurga. To počkejte, já si chci ptát, jestli byste se svěřil synovi vašemu.
2: Ne, nikoho z rodiny. To je ten počet telefonátů. Jo, to by
1: ten
2: byla...
1: by netelefonoval vůbec, ne?
2: Ne, to je...
1: Ale váš syn vlastně dělá děti,
2: To nevadí. Tam jde o to, že do chirurgie jako takový nepatří emoce. A vyvrcholením téhle úvahy, že ty emoce ten chirurg nesmí mít, je to, že žádný chirurg nebude operovat svý příbuzný. Jo, protože
1: jako
2: tam...
1: Toho se držíte?
2: Toho se držím, to víte, že jo. Já bych nikoho z rodiny bych neoperoval.
1: A jak byste to udělal?
2: No, někoho bych požádal, samozřejmě.
1: Jako někoho z kolegů. A byl byste u toho třeba?
2: Asi ani to ne, protože bych znervozňoval toho, kdo to dělá. To jako...
1: No já jsem myslel právě, že u vás je to docela často, že u toho jste a někdo to dělá.
2: To jo, ale to nejsou příbuzný.
1: No já vím,
2: ale že
1: to je taková běžná, jako Beneš
2: kouká. To je takový, jo, to jo, ale ten fakt prostě, že já neznám opravdu chirurga, který by operoval svý příbuzný. Mm-hmm. Asi budou výjimky, ale to určitě ne. I kdybych si myslel, že to udělá extrémně dobře, i kdybych si myslel, že to udělá nejlíp, tak bych za synem nešel.
1: To ne. Už říkal ale tuto pravdu doktor Strossmayer.
2: No jistě, ne, no jistě.
1: Protože chirurg lidské tělo nejen léčí, ale z gruntu mění, říkal doktor.
2: No to říkal doktor Sova tohle, to byla největší chyba, protože to je přesně to, co člověk nemůže a nesmí udělat, toho člověka změnit.
1: A já vím, jak on to myslel.
2: No jasně, samozřejmě, ale nutno přiznat, že když se pak točila ta další sekvence nemocnice u nás ve špitále, tak tam přijel pan Chudík, který tohle to pronesl tam. A nějak slovo dalo slovo a na tohle jsme vzpomněli a on se za to sám styděl, že tohle to tam musel říct.
1: Jo,
2: on podvědomě chápal, že je to špatně. My toho člověka přeci musíme vrátit domů tak, jak je. My ho nemůžeme vrátit domů jako jinýho.
1: No ale to je jenom teorie, ne?
2: No ale to není teorie. To je...
1: To se přece nemůže vždycky povést.
2: No ne úplně vždycky, samozřejmě ta nemoc si něco vezme, ale mýho tátu zajímalo přežití. Jestli ten pacient žije nebo nežije. Dokonce jednu dobu se hodnotily ty výsledky tak, jestli pacient opustil nemocnici naživu, lhostejno v jakém stavu. To bylo před druhou světovou válkou a krátce i po ní. My už to hodnotíme teď tak, že hodnotíme víc kvalitu života. Jaká je kvalita toho života. A logický je, že když operuju zahradníka a on pak dělá zahradníka, tak je to dobrý výsledek, že jo? Ale když operuju univerzitního profesora a on pak dělá zahradníka, tak to někde skřípe. Takže my teď koukáme po těch drobnostech. My jsme u jedné skupiny pacientů jsme dělali složitý neuropsychologický vyšetření, jestli těm lidem neubližujeme nějak moc, jestli se nemění psychicky. A pro mýho syna to bude ještě víc, tohleto patrný. A ty lidi by opravdu měli být takový, jaký přišli k nám. K nám chodí hodně pacientů, kterým není ještě nic, že se to na tu nemoc přijde náhodou. Bouchnete se do hlavy, udělají vám CT, a už se rozjede kolotoč a už vám někdo nabídne, že vám odstraní nádor, který tam roste třeba 5 let. Jo? A klasickým příkladem budiš mladý architekt, 30 krátce po škole, aneurysma výduť na jedné z mozkových tepen, všecko probělo úplně dobře, ten kluk byl úplně v pořádku, nebylo mu vůbec nic, nebylo na něj nic patrný a on za půl roku přišel a měl takovou tu žádost o invalidní důchod. To my neděláme, že jo, ale jako vždycky po nás je nějaký šemplík. Já mu říkám, prosím vás, proč, když na vás nic není, neuropsychologie jsme dělali, vy jste úplně doma a tak dále. Ten chlap měl jednu jedinou závadu, že nebyl štont narýsovat přímku. Tohle, kdybych já neuměl, tak si to ani nevšimnu, že jo, proč bych rýsoval přímku. No ale pro architekta tohle to je definitiva. Jo, takže takovýhle drobnosti už člověk musí teďka hodnotit. A samozřejmě, že to z pohledu toho člověka to nebyl dobrý výsledek. My jsme byli všichni spokojení, protože on byl perfektní doma, že jo, s dětma, všecko v pořádku. No jo, ale pro architekta neschopnost namalovat přímku je asi... Špatně.
1: Rozumím, a když jste začal o té výduti, to je prý věc, kterou můžu mít, ani o tom nevím. Mm-hmm. Jak to mám zjistit?
2: Buď náhodou.
1: Náhodou, jo?
2: Náhodou. Náhodou, to je to, že se udělá to CTčko při každém dotknutí hlavy. Nehledejte jí. Ona je hloubš, když tak.
1: To je hloubš, jo?
2: To je hloubš, tam je takový okruh cévní a na tom okruhu de facto to roste prakticky vždycky. A to je hluboko pod mozkem. Takový ty periferní těch je strašně málo.
1: A vy umíte dát dneska svorku jenom?
2: Ne, to už je přednáška, když vám to teď povím.
1: No tak chci nastupovat v pondělí, tak
2: dobře,
1: nejenom krátce, tak... jenom krátce. Každý ví, co to je, udělá se takový váček vlastně,
2: váček,
1: kde je krev.
2: Jasně.
1: A hrozí, že praskne.
2: Přesně. Pane, a to toho pacienta může zabít.
1: Vidíte to, sledujete to?
2: Nastudoval se to perfektně, ale já se vás nebudu zkoušet z toho, kolik lidí přežije 24 hodin po té ruptuře.
1: No tam bude vysoká úmrtnost.
2: Jo, 50%. Takže to je jedno z nejnebezpečnějších onemocnění opravdu. Ale tím, že těch CTček je hodně a udělá se tak, a některý mají jinou symptomatologii, takže na ně přijde včas. A v tomto duchu veškerý to naše operování není léčebný ve skutečnosti, ale preventivní. Protože my chceme předejít té ruptuře. Když už to jednou praskne, tak už je ten mozek zničený v polovičce případu. Kdy a děláme, co děláme, tak nepomůžem. Jo. Když ho najdem ještě nepraskle, tak ho umíme ošetřit. Ale my ho můžeme ošetřit dvěma způsobama, a to je ta moderní medicína. To začalo na přelomu tisíciletí, zhruba tak v 90. letech. Tehdy přestali být ty velký chirurgičí hrdinové, protože najednou se objevily alternativy. Takže v současné době to, ten náš obor nejvíc charakterizuje multimodalita léčby. To znamená, že já se k cílu můžu dostat několika cestami. Můžu použít radiochirurgii, to je třeba ten gamanůž nebo cyberknife. Můžu použít
1: endovaskulární.
2: Na výduť ne, to je obecný.
1: Prosil bych opět, abych dostal čárku.
2: Abyste dostal čárku. Děláte to dobře. Na výduť by nebyla. Ale už na arteriovenózní malformaci, který jste nepochybně studoval předvčírem, to
1: tam bych nazval stent?
2: Co? Ne, tak tam to zrovna ne. Ten stent by byl u toho aneurizmatu.
1: Jo,
2: to máte dobře. Můžu použít endovaskulární léčbu. Můžu použít kombinace tohodle. Máme daleko potentnější léky taky. A najednou z tohohle všeho vypadl nejlepší léčebný postup.
1: No, vnitřkem.
2: Ne.
1: Tepnou.
2: Ne.
1: Ještě.
2: Observace. Nedělat nic.
1: To jsem chyběl, když jsme brali observace.
2: To jste asi chyběl, ale přijde mi 60-letá ženská s malým nádorem na sluchovém nervu. To ucho pořád slyší, ona tím uchem telefonuje, ono na ní není vůbec nic, je spokojená, přišlo se na to náhodou. Samozřejmě, že jí přeci nebudu operovat rovnou, když vím, že velká část těch nádorů neroste a dokonce je malá část, která se zmenšuje. Takže já napřed prokážu, že to roste. To znamená, že ji pozvu za půl roku, za rok znova na rezonanci, kouknu na to, jestli tam je rozdíl nebo není rozdíl, že jo? A teprve podle toho se rozhoduju dál. Když už jednou o tom nádoru víte, tak on neuteče. To už můžete sledovat a ta ženská má statisticky před sebou 20 let života. No tak když jí 20 let života uchráním té operace, no, tak je to logický. Jo, operovat prostě na první pohled rovnou a vidět jenom to, ten,
1: no když přijde a bude jí 80, no, tak to taky hraje určitě roli.
2: No určitě. Samozřejmě. Naopak 30-letýmu člověku tu léčbu nabídnu, dohodnu se s ním, jestli použijeme třeba tu radiochirurgii, nebo jestli to odoperujeme, nebo tu, jo. Protože ta chirurgie je pořád nejpřesnější a nejefektivnější. Ale u lidí, že jo, v té druhé polovině života už budu chtít prokázat, že ten nádor roste před tím, než s ním něco budu dělat. Když mám 20-letýho, u kterého vím, že mu to nedá těch 60 let, tak tam je ta úvaha trošku jiná. Ale je to individuální prostě.
1: Teď se pustím, pane profesore, na hodně tenkej let teda, ale vy mě usměrníte. Sledoval jsem někdy nějakou vaši přednášku, nevím, jestli jsem to dobře pochopil. Ona snad už existuje možnost, když se do toho mozku, třeba k té výduti, umíte dostat tou cestou jako kardiolog k srdci střísla,
2: no, nebo...
1: No jasně. A kudy tam jdete?
2: My přes tříslo taky, to je úplně stejný.
1: To je strašný kus přes...
2: Je to daleko, ale to nevadí. To.
1: Jak to tam dlouho putuje?
2: Ne, to tam je v celku rychle. To.
1: Co jako, to je v celku rychle?
2: Ošetřit tu výduť endovaskulárně těmi spirálkami, nebo tím stentem, nebo čímkoliv jiným, tak obvykle trvá díl než ta operace. Jo, já když půjdu operovat aneurizma, tak že jo, někdo mě udělá ten přístup, tak co já odevřu tu tvrdou plenu, kde začíná být ta voda, tak pokud to aneurizma nezavřu, dejme tomu do 20-30 minut, tak už je to něco svízelnějšího, už to není jednoduché. Když to

0: Pane doktore, jak moc v institutu rezonovalo to nepozvání Václava Klause na Pražský hrad na oslavy 80 let od druhé světové války?
1: No, že by to nějak zvlášť rezonovalo, to asi ne. My jsme o tom od prezidenta ani nevěděli, od prezidenta Klause, že pozvánku na tohle akci nedostal. On to zmínil při nějaké přednášce. Ale mě to a nás, kteří jsme s ním byli na Pražském hradě, to trochu zarazilo, ne proto, že by prezident toužil za každou cenu se vracet na hrad, kde působil, ale mě to zarazilo tedy osobně z takového profesionálního hlediska, protože pozvání bývalých hlav státu byla prostě jedno ze základních pravidel hradního protokolu. Já si nedovedu představit, že bych nezaslal pozvánku na shromáždění, nějakou slavnostní akci k státnímu svátku, k nějakému významnému výročí, třeba bývalému prezidentovi Václavu Havlovi, bez ohledu na to, jaký v té které době měl vztahy s tehdejším úřadujícím prezidentem Václavem Klausem. To bylo zcela mimo jakoukoliv v diskusi. Prostě bývalý prezident je nezbytnost vlastně, protože já myslím, že tak, jak se chováme k ústavním hlavám státu, tak vlastně tím něco vypovídáme i o sami sobě, jak se chováme k tomu našemu státu jako takovému. Ten prezident je jeho reprezentantem, zastupuje stát navenek, je to vlastně ten symbol té naší státnosti svým způsobem, byť nepsaným. A pokud ho nějakým způsobem se snažíme takovýmhle přehlíživým způsobem degradovat nebo ho prostě nějak snížit, tak tím škodíme sami sobě. Ti lidé, kteří takhle fungují v té současné hradní administrativě, si to možná neuvědomují, možná tyhle věci podceňují, ale konec konců tak, jak si zavedeme nebo tak, jak se zavedou pořádky a chování k bývalým nejvyšším ústavním činitelům, tak to samozřejmě dopadne i na toho současného vládce Pražského hradu a myslím, že také bude považovat za minimálně neslušné, kdyby byl opomíjen svými nástupci.

0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Nepřiznaná koalice. Dva krajské soudy zamítly návrh na zrušení kandidátky SPD. To je předvolební boj, panečku.
2: A to, ten kolorit já jako neřešil. Mě na tom zajímá jedna věc, kterou jako český systém ještě nepoznal a která se k nám asi dostane. My kdybychom ty minulý volby rozhodlo to, že strašně moc hlasů těsně propadlo. A to už se asi nestane.
1: Ano.
2: Kdyby se byli bývali asi motoristi domluvili s druhou stranou, se Šlachtou, tak by asi skoro nepropadly žádný hlasy. Jo? Takže je vidět, že se tam dostane neuvěřitelně široký politický spektrum. Ale já zase vůbec nevím, co to bude znamenat. Já mám třeba kamarády, který zvažují volit SPD, protože milují paní Šichtařovou. Já říkají, to je pravicový člověk, to je ekonom, to je chytrá ženská, ta patří do parlamentu.
1: To slyším často.
2: Jo, a já jim zase třeba říkám, ty, já se s některýma bavím jako třeba o zdravotnictví. To ta debata třeba na OVKSČ byla lepší. oni jsou jako hodně vlevo od komunistů, některý jejich lidi. Jo? Oni to nemyslejí zle, oni o tom systému nic nevědí, ani nemyslím, že mají nějakou ideologii. Jo? Ale prostě třeba říkají, já chodím za těma voličema a ty voliči říkají, že mají zubní implantáty zdarma. Říkám, to je úplně bezvadný nápad, tak to je nějakých třeba 1000 miliard. A oni, aha. čili já nevím, jak to dopadne, jestli vlastně ta paní Šichtařová, jestli to bude nějaký klub, jestli se tam travno dostane.
1: Jestli.
2: A pan Okamura vždycky před každým hlasováním řekne, jak to bude. A ono to tak bude. A nebo jestli vlastně budeme mít tolik politických stran, co jsme nikdy ani netušili. To znamená, už teď mi přijde, že je tam těch stran jako hrozně moc. Mně se samozřejmě líbí americký systém, kde jsou v zásadě dvě, se ne úplně se shodnou, jsou to dva bloky, ale OK. My už těch stran tam budeme mít hrozně moc a koalic. A já teď nevím, jestli třeba paní Šichtařová nebude vlastně nějaká vlastní třeba politická strana vůči třeba těm jiným lidem. Protože když se s ní bavím o zdravotnictví, tak ona jako kapíruje jako třeba pojišťovenský systém a tak dále. A pak jsou v té SPD lidi, kteří to myslí docela dobře a docela na vysokých jako místech a ty jako říkají, všechno má být zdarma a nejlepší a jenom zavřeme pár zlodějů a peněz je strašně. A tak nevím, takže to bude hrozně zajímavý, jestli vůbec ten stát bude aspoň trošku jako nějaký akceschopnej, protože já si jako myslím, že to